Byli systémem ve snaze zabránit v činnosti těm, kteří nás měli chránit. Existují údaje, které potvrzují, že United 93 bylo nadále ve vzduchu i po údajném nárazu, stejně jako letadlo United M612, které údajně vrazilo do jižní věže. Přepis řízení letového provozu ukazuje výpis United 93 stále ve vzduchu na místě jižně od kráteru po dopadu. Data ze systému pro komunikaci s letadly zvaný ACAR dokazují, že United 175 byl stále ve vzduchu někde v západní Pensylvánii za asi 20 minut po jeho údajném nárazu. Tyto informace ACARu také udávají nejbližší středisko, které bylo s letadlem ve spojení. Oficiální trasa údajného letadla United 175 ukazuje, že na to, aby letadlo mohlo přijímat zprávy systému ACAR, by muselo přiletět z vysílacích míst na východě. Toto je mapka středisek ACAR v okolí města New York. Ale komunikace ACAR vyšla ze středisek v Harrisburgu a Pittsburghu v Pensylvánii až po takzvaném útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra. Podle radarového odborníka a elektrotechnického inženýra Denise Sinina je to naprosto nemožné, pokud opravdu United N612 vrazilo do dvojčat.

0: válečné hry, simulované radarové stopy, letové trasy jiné než ty, co mají být použité, které umožnily dalším letadlům, aby se přiblížili ke světovému obchodnímu centru po prvním nárazu. Letadlo, které překračuje svoji maximální provozní rychlost o více než 130 až 150 uzlů. Hlášení nepřesné polohy letadel. Falešná hlášení o cílech letadel. Zbíhající se letadla, která letí ve zjevném útvaru a pak se oddělují od podezřelého letadla zapojeného do akcí 11. září. Stíhačky poslané nesprávnými směry, letadla stále ve vzduchu i po údajných útocích, komunikační problémy, nefungující telefony.
1: Nějakého důvodu se nemůžeme dovolat ven, mám pouze vaše číslo.
0: Může nás překvapovat, že americká národní obrana byla vždycky o krok pozadu, zatímco pachatelé zapojení do 11. září mohli úspěšně splnit svou misi s vojenskou přesností. Máme skutečně věřit tomu, že Al-Kaida řídila tyto všechny zásahy, aby takzvaní únosci mohli tento plán provést. Bin Laden nebyl ani uvedený na seznamu podezřelých osob pro 11. září a přesto Američané vtrhli do Afghánistánu, aby ho odtud vykouřili. Toto jsou ty skutečné otázky, chladná fakta, přidávaná k rostoucí hromadě informací a podkladů, které nesouhlasí s tím, co nám tvrdí naše vláda. Pište vašim kongresmenům a senátorům. Vyžadujte úplné a důkladné vyšetřování, než nám přidají ještě více zákonů na omezení naší vlastní svobody pod záměrem bezpečnosti. Ti, kteří se vzdávají základních svobod, aby získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Benjamin Franklin, 17. února 1775. Děkujeme vám, že jste si našli čas na to, abyste se dozvěděli více.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: vás u pravidelného vydání pořadu Jsme ve válce. Dnes se podíváme na události, o kterých se sice píše v médiích, ale otázky, které si položíme, často nezaznívají. Společně s bezpečnostním expertem Janem Schneiderem rozebereme 7 klíčových témat dnešního světa. V první části se zaměříme na varování NÚKIB před ruskými útoky na uživatele aplikace Signal. Budeme se ptát, zda jde o specificky ruskou metodu nebo o běžné sociální inženýrství a špionážní řemeslo v digitálním věku. Následně se přesuneme do Německa, kde se mísí zprávy o ruských diverzích s klimatickým extremismem. Probereme, jak tenká je hranice mezi skutečnou hybridní hrozbou cizího státu a uspěchaným závěrem. Třetím tématem bude Ukrajina. Díváme se na střety v tamních bezpečnostních složkách očima boje proti ruské infiltraci, nebo jde o operaci Kartágo, o kontrolu nad výnosnými podvodnými call centry a prorůstání organizovaného zločinu do státní správy? Nezapomeneme ani na domácí scénu. V Národním parku Šumava leží stovky sudů s nebezpečnými jedy a minami. Proč se o riziku 3 roky vědělo a nic se nedělo? Jde o ekologickou havárii nebo o selhání státu? Podíváme se také do Kanady, která zavedla registr zahraničního vlivu. Nabízí se otázka, zda by podobná transparentnost neslušela i České republice. V závěru otevřeme téma Velké Británie, kde sílí diskuze o tom, kde končí radikální pravice a začíná fašismus. A podíváme se na Blízký východ, do Izraele, kde židovský bezpečnostní expert kandiduje za arabskou stranu a česká diplomatka otevřeně kritizuje radikální osadníky. Tak, máme před sebou hodinu zajímavé debaty a já se přivítám s Janem Schneiderem do Havlíčkova Brodu. Hezký večer, Honzo.
1: Dobrý večer.
0: Tak, já si myslím, že otevřeme téma NÚKIB. Hned na úvod jde o Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který nás začal varovat před ruskými útoky na tuto šifrovanou síť, kterou určitě řada z nás používá a známe ji. Nicméně nejde o útok, který by šel tím technickým směrem, že by směřoval na to šifrování, ale jde o jakési sociální inženýrství, manipulaci s lidmi. A já se tě chci zeptat, zda si myslíš, že toto varování, kde bylo přímo specifikováno, že jde o Rusko a ruské útoky, jestli je to metoda ruská, či je to běžná vlastně zpravodajská věc, či věc tajných služeb, či těchto orgánů po celém světě.
1: No, tajné služby se učí od všech nejrůznějších podvodníků a zločinců, takže ty metody není třeba vyvíjet, ale oni je jenom propracovávají a pasují prostě pro ty své účely, ale není to opravdu nic nového pod sluncem.
0: Takže když se zeptám, jestli něco podobného používá třeba Amerika, Čína, Velká Británie, Izrael, tak já se tě chci zeptat, my pořád žijeme v takovém módu, že všechno, co se kolem nás odehrává nebezpečného, tak všechno pochází z Ruska. A mě by zajímalo, jestli je to záměr, či jak to můžeme rozlišit my jako běžní uživatelé, občané.
1: No, já myslím, že to používají všechny služby na světě, protože to je vlastně základ činnosti s lidskými zdroji, neboli humintem, takže dostat se někomu do přízně tím, či oním způsobem prostě odhadnout psychologický profil dotyčného a tak dál, to je prostě skutečně malá násobilka každého zpravodajce, ale i zločince, ale i, já tady to řeknu, ono to je totiž, jak bych to řekl, jako užitá grafika na průmyslové zdroje, tak je užitá psychologie. A tohle to, tady mě napadají prostě ty skořápkáři, protože když na ně koukám, to jsou geniové, jo, psychologický. A nebo třeba kouzelníci. Jo, všechno to má prostě podobný modus operandi, že se odvede pozornost někam a pak se toho využije. Takže to opravdu není nic specifického. A k tomu, co jsi říkala, jako že poukazují na Rusko, tak to bych řekl, že to je skutečně zločin, to je oslabování obrany schopnosti nebo odolnosti států, protože ti lidé se zaměří prostě jenom na jednu stranu. A z ostatních stran jakoby toto nebezpečí nebylo. Čili když tatáž strana, vůči které se ohrazujeme, přijde z jiné strany, tak má dveře otevřené. Takže tohle bych řekl, že je prostě naprostá zrada na branži, protože zpravodajské služby se mají soustředovat nikoli na rizikové subjekty, že by prostě řekli rizikový subjekt je Rusko a co, všechno, co jde z Ruska, je špatně a všechno, co jde z Ameriky, je dobře. Prostě to je opravdu nesmysl a za tohle by měli ty lidi být trestně stíháni, protože to je skutečně oslabování obrany schopnosti. Ty zpravodajské služby, každý si to může přečíst v zákoně, mají v působnosti jevy, kritické jevy, ať jdou odkudkoliv. Čili jestliže oni to omezují prostě na jednu zemi, tak skutečně dělají teda opravdu velmi špatnou práci a ty lidi v podstatě zavádějí špatným směrem. Oni v podstatě působí v intencích toho organizovaného zločinu nebo té špionážní služby a tak dál, protože ty lidi neučí přemýšlet o tom problému obecně, ale prostě oni jim řeknou, tady je někdo špatný a všechno ostatní je dobrý. Prostě to je skutečně nakročení k velký tragédii.
0: No, tak za tohle to ti děkuju, protože jsi prakticky předešel tu moji otázku, protože jsem se tě chtěla zeptat na to, jako, že bychom přece měli vnímat ty hrozby jako celek a ne vytrhávat jednu z kontextu ve chvíli, kdy samozřejmě kousek od nás běží, probíhá už 5 let konflikt, ale je to součást propagandy. Já ti děkuji, jestli nemáš k tomuto tématu už nic víc, tak bychom se mohli posunout dál?
1: Můžeme.
0: Tak, ale musím tedy říct, že vlastně teďka tady touto poslední odpovědi a mým na závěrečným komentem se dostáváme v podstatě k něčemu podobnému, protože my sledujeme už nějakou dobu a vlastně incident, který se odehrál v Německu, v Lipsku na letišti byl objeven dron s výbuštinou poblíž vlastně letadla. Dnes už víme, že tam ta údajná munice tedy nebyla. A Německo nám oznámilo, německé zpravodajské služby, že jde vlastně o hybridní útok ze strany Ruska, ale současně v tu samou dobu zachytili útoky na rozvodné sítě. A objevil se pachatel, levicový aktivista. A já se tě chci zeptat, protože to by mě zajímalo určitě i naši diváky, jak se v té situaci, v které my prakticky už 5 let žijeme, jak se rozlišují tyto útoky od sebe. Jestli mají vůbec zájem ty zpravodajské služby to od sebe odlišovat?
1: No, to je naprosto přesná otázka. Já se obávám, že zpravodajské služby vždycky seberou to všelijaké smetí, co se objeví v těch médiích a nahrnou to na to Rusko a snaží se je prostě pokálet, seč to jde, což je zase naprostá tragédie, to je naprostá znevěrohodnění jakékoliv zpravodajské činnosti. Já si myslím takhle, zpravodajské služby, aby mohly něco sdělit věrohodného a upozorňuji, zpravodajské služby nemají ve svých, v zákonem výměru svých adresátů nemají veřejnost. Zpravodajské služby nemají co mluvit na veřejnosti. Zpravodajské služby mají mluvit pouze k politikům. A ten politik by měl se naučit, když mu zpravodajci něco přinesou, tak říct, a třeba co by ne. A co, třeba to tak není. Přesvědčte mě, že to tak je. Ty zpravodajci musí mít ty informace ověřené z více zdrojů. A tady se naskýtá právě ta velká záludnost, že musí zjistit, jestli ty zdroje nebyly nakrmeny jedním člověkem. Myslím, jak se říká, nenakrmel už jeden člověk. To je třeba kauza Mošnov, kdysi dávno se zjistilo, že to prostě šlo ze 3 zdrojů a ty 3 zdroje byly nakrmeny jedním člověkem. Takže to je pak velká tragédie. Čili ty zpravodajské služby by se měly pohybovat v rámci jaksi té civilizační výše by měly odpovídat. Prostě my se tady furt chlubíme, že ta Evropa je založená prostě na řecké filozofii a řecká filozofie, nebo každá filozofie je založená na pochybnostech. To znamená, ten člen vlády, jestli nechce vypadat jako ťulpas, tak se musí ty zpravodajce prostě podrobit jako tvrdému výslechu, aby ho přesvědčili, a ne jim zobat z ruky. Což je bohužel prostě tenhle ten případ. Oni jsou tady nasměrovaní prostě proti tomu Rusku a dělají ze sebe tajtrlíky, protože tady se to ukázalo během týdne, že to vůbec nic nemělo nic společného, že tady prostě smíchali hrušky s jabkama a hurá prostě na ty Rusy, což je skutečně jako profesní lapsus naprosto totální. Jo. Takže tady bych řekl, že jednak v tom Lipsku se vůbec nic nestalo. Od té doby se vůbec nic, žádná nová informace neobjevila. Vůbec nevíme, jestli to letadlo, které bylo údajně v opravě, jestli odlítlo. Je velmi pravděpodobné, že vůbec v něm žádný výbušniny nebyly. A celý to vypadá prostě jako taková velmi chatrná fligna, prostě, kterou se chtěli někomu zavděčit. Jo. Takže prostě měli by se všichni ty, co to tvrdili, by se měli veřejnosti omluvit, že tady opravdu, jak se to říká, šíření poplašné zprávy. Jo.
0: No, nabízí se taky otázka, jak často se stane, či máme vůbec nějakou statistiku nebo přehled o tom, jak často se stane, že dojde k takovému omylu, že je někdo obviněn překotně a vysvětluje se to potom dodatečně, protože takové případy přece známe, ale ty byly teda katastrofálních rozměrů. A teď mám na mysli teda to, co se stalo v Iráku třeba, jako kdy jsme byli falešně informováni, a proto se tě na to ptám.
1: Mimochodem ten Irák, to je přesně ten případ, kdy tam byly tři informace o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, a pak se zjistilo, že všechny ty tři informace pocházely od iráckého exulanta pana Čalábího, který se doufal, že se stane premiérem. Jo. Takže to je jako jeden z těch otřesných případů. Jak často změní, to by se nemělo ani o tom mluvit, protože to je prostě ten vyšetřovací proces. Tady je to, u té policie je to daný trošku lepší, protože oni ty policajti musí přesvědčit státní zástupce, respektive státní zástupce, když jim něco nařídí šetřit, tak je musí přesvědčit, že tam něco je. Takže tady probíhá určitý dialog, určitá interakce. Jo. U těch zpravodajců tam je to mnohem složitější a já si myslím právě, že by ti členové vlády prostě opravdu měli být strašně opatrní, než co o těch zpravodajských služeb, jak si převezmou, co ovlivní jejich jednání. Myslím si, že ty zpravodajské služby jsou velmi užitečné, že to tak řeknu, a není to žádná pomluva, prostě v drobných případech, ale tu geopolitiku pro Boha, ať nechají stranou to, ať nechají prostě politiku. Jo. Takže asi takhle není žádná ostuda. Já jsem byl právě sem do dneška naštvaný prostě na Babiše, jak tenkrát opakoval u těch Vrbětic potom Koudelkovi, že existuje jenom jedna jediná vyšetřovací varianta. To je prostě největší hanba, kterou může udělat prostě, a jeho to ani nenapadlo se ho zeptat, pro Boha, a to tady nejsou jiný. A jak je možný, že za 6 týdnů to bouchlo znova? Kde máte ty dva Rusy? Jak to mohli zvládnout? Prostě úplně primitivní, jednoduchou otázku mu prostě nedal. Jo. Takže ty vyšetřovací varianty, prostě ten správný politik by se měl zeptat, jaké jsou varianty toho, co mě tady přinášíte a co pro to mluví a co mluví proti tomu a jak jste se s tím vypořádal. Jo? Takže to je prostě decentní intelektuální práce, ale obávám se, že to jsou pojmy, které tady moc nejsou zdomácnělý.
0: Já tady s tebou naprosto souhlasím a mám stejný názor. Já Vrběticím nevěřím, protože já jsem přesvědčená o tom, že to byla akce, která měla mentálně nastavit naši společnost na ten konflikt. A zatím mi to nikdo nevyvrátil, ale prosím tě, nebudeš se na mě zlobit, když se tě zeptám, jenom dneska máme to tragické výročí a já jsem viděla Colina Powella v těch záběrech, kdy se opakují ty staré zprávy. když tak mě oprav, jestli říkám správně, Colin Powell, protože to byl on, který nám řekl o tom Iráku ty informace, v kterých jsme žili v Milných.
1: No právě, no, to, on byl vlastně sveden na scestí a ke cti mu když řečeno, že ve svých pamětech tento den označil za nejhanebnější den v jeho životě. Takže klobouk dolů, to je přesně ten případ, jak se ptala, jestli ten člověk je schopný, nebo ta služba je schopná prostě změnit ten názor. Co se týče toho výročí, tady jsou ještě, řekl bych, dvě výročí. Jo. Jednak 9-11, což já si myslím, že nebudem tady rozebírat, protože od té doby se skutečně nic nového neobjevilo. Stále zůstává záhadou, kdo se před tím útokem na dvojčata zbavoval těch akcí. Stále zůstává stranou ta expertní zpráva té asociace amerických stavebních inženýrů, která je dokonalá, která to naprosto vyvrací, tu oficiální tezi. A na zveřejnění si asi budeme muset počkat, protože když Tulsi Gabbardová chtěla zveřejnit něco ohledně té psychologické operace MK Ultra a zastřelení Johna Fitzgeralda Kennedyho, tak velice brzo skončila. Takže tady, když se někdo bude snažit něco zveřejnit, tak asi tady je takový zvyk prostě, že se odvoláváme, že Rusové nespolupracují, že Rusové nám nedávají informace. No jo, tak se podívejte, jak se chovají Američani k těm informacím. Takže to je jedna věc, tam opravdu nic nového se neobjevilo, ty pochybnosti zůstávají kolem 9-11 a vyřešeny nebyly. Ale pak je tady ještě jedno výročí. Týká se, tuším, že to bylo před 30 lety, kdy byl zatčen Theodor Kaczynski, kterému dali američtí vyšetřovatelé jméno Unabomber, protože on posílal bomby na univerzity a airlines, letecké společnosti. To byl zřejmě jeden z nejinteligentnějších lidí v historii Spojených států. Oni říkali, že prostě už od malička, že to s ním jako bylo těžký. Samozřejmě, že ten sociální život u těchto lidí dostává trošku na frak. Ten člověk měl snad větší IQ než Einstein, vynikající matematik, no ale pak se to prostě nějak zechrulo a on se ocitnul, začal žít prostě v nějaké chatičce v horách, bez elektriky, bez všeho, ale vyráběl tam bomby, které pak zasílal právě na ty univerzity a letecké společnosti. Byly tři oběti na životě, spousta, několik desítek raněných, ale co je zajímavé, tady to nechci navádět, jo, ale je zajímavý si přečíst ten jeho manifest. Já jsem to četl kdysi dávno právě a tam skutečně ten člověk má v mnohem pravdu, akorát prostě to řešení absolutně se nedá odsouhlasit, jo, ale ty jeho postřehy, prostě ta jeho kritika americké společnosti byla velice zdrcující. Jo. Je pak zajímavý, že oni na něj absolutně nemohli přijít a kdyby jim nepomohl Kaczynskýho bratr, tak by do dneska snad ho neměli. Jo. Takže to byla taková zajímavá věc, kterou je potřeba zmínit a tam jsem si na to vzpomněl právě v tom okamžiku, kdy se mluvilo o jakémsi algoritmickém profilu teroristy, jako když, to myslím, říkala Hanka Lipovská, ti, kteří se pojistí, takže jako dělají všechno pro to, aby nebyli považováni za teroristy. No, já si myslím, že tam jde o biznis a že to udělala spousta lidí. Vyprofilovat teroristů je velice nesnadný, velice nesnadný. Vyprofilovat špiona je zajímavější, protože to už je vědecká metoda a já vím, že koncem 80. let Státní bezpečnost co si takového udělala, počítačově prosila prostě obyvatelstvo, vyjelo jí z toho asi 10 lidí a z toho tuším jeden nebo dva se skutečně po přibližším šetření bylo zjištěno, že pracují pro cizí zpravodajskou službu. Takže ano, ty vědecké metody určitě lze použít, ale tam je ta otázka, jak se prostě zeptáme, jak chytře se člověk zeptá, tak chytrou dostane odpověď.
0: Já ti děkuji, že si připomněl toho Unabombera, proč jsme se toho dotkli před vysíláním a já jsem opravdu na to úplně zapomněla. A to máš pravdu, a když jsme se dotkli toho, že je obviňováno často Rusko, ty jsi teďka udělal ten vhled na tu druhou stranu do Ameriky a já bych to asi uzavřela tím, no, jsou to mocnosti. A jestli můžu teda pokročit dalšímu tématu,
1: No,
0: protože to bych řekla, že je zajímavý, protože to sledujeme taky už delší dobu a budeme se bavit o operaci Kartágo, která byla provedena na Ukrajině a tato operace odhalila organizovaný zločin, který se týkal call center a ten organizovaný zločin s těmi call centry je nasměrován nebo respektive směřuje ke generální prokuratuře Ukrajiny. A já bych se tě chtěla zeptat, protože ty call centra a vlastně ten biznis, nějaké ty podvody a obrovské peníze byly dávány do souvislosti s tou přestřelkou, která se odehrála nedávno uprostřed Kyjeva za bílého dne, kdy proti sobě začaly válčit dvě ozbrojené tajné složky. A teďka to v podstatě okazuje na něco jiného. Můžu se tě zeptat, jestli vlastně jsme nebyli svedeni tím tou střelbou na ulici a přitom skrytu se odehrává něco, co přímo je, nejde jenom o tu čistou korupci, jak ji známe, ale jde vlastně o organizovaný zločin uvnitř vysokých státních institucí.
1: tady vracíme se k té otázce té sociální manipulace. Ty služby jsou opravdu na to cvičené. Já se obávám, že na to byl cvičený i náš prezident a doufám, že to nebude používat proti v předvolební kampani. No, a tadyhle oni se snaží prostě ty svý spory tak jako odvysvětlit tím, že tam šlo o nějakého ruského špiona. No, já jsem naučený vždycky se podívat spíš na tu nejjednodušší variantu a pak teprve postupovat k těm složitějším. A tam se najednou objevilo to, že vlastně ty pozadí bylo, která služba bude ovládat tu zločineckou strukturu, která má dělá ty call centra falešný. A jak se říká, když máš dobrýho kamaráda státního zástupce, tak nepotřebuješ advokáta. Jo? Takže oni, tyhle ty zločinci, měli prostě skamarádili se státními zástupci, s prokurátory, který jim prostě tuto činnost kryli. Čili v takovém případě, když policie začne šetřit, tak ten státní zástupce mu prostě dá přes prsty a zločinci můžou dělat, co chtějí. Když Jermak, ten je jako takový vybroušený vzor toho organizovaného zločinu v nejvyšších strukturách, tak Jermak sice odstoupil, ale na frontu nešel a dál se tam prostě pohybuje v pozadí. Takže já si myslím, že tady se ty hranice myslitelného posouvají až za hranice nemyslitelného. Prostě ta Ukrajina je jeden velký korupční skandál. Nakonec i Evropská unie teďka, jak jsem zjistil, se nemůže dopočítat asi 27 miliard euro. Pentagon se nemůže dopočítat asi 38 miliard dolarů. Ty mimochodem měly jít přes Estonsko a tam v Estonsku v těch bankách měl velké slovo nedávno zesnulý otec paní Kalasové. Že jo? Takže to je prostě staré struktury si hrajou prostě pro sebe takový bago. No, takže tady to vypadá prostě, že šlo skutečně jenom o to, se servali prostě, kdo bude těžit z těch call center. A jedna je tady taková pikantnost, já to jsem se opravdu musel zasmát, protože obě ty služby, které po sobě střílely, teďka čelí jednomu společnému problému. Tam mají na Ukrajině takovou strašně divokou jazykovou ombudsmanku, to je opravdu jako osoba šílená. A ona si všimla, že když oni po sobě stříleli, tak po sobě pokřikovali rusky. Takže ona teďka dává otázku, jak je možné, že příslušníci tajných služeb používají v akci ruštinu. Takže zřejmě by byla spokojená, kdyby po sobě stříleli, ale kdyby si nadávali ukrajinsky. Jo? To by nevadilo. Ale prostě,
0: No.
1: protože mají prostě ještě další ideologický průšvih, že po sobě při té střelbě řvali Rusky, tak to jim opravdu přeju, to se jako musím přiznat.
0: No, no já na to teda musím zareagovat, protože ono to začíná skoro vypadat, že vlastně tím, že se tam mluví rusky a my to slyšíme tady a všude, jakože většina z nich mluví rusky a ne ukrajinsky, tak já chci říct jednu věc, že to vypadá, že je to větší zločin, než to, když přehazují ty peníze z Evropy, který tam prakticky posíláme. Jako jo. A to je to, já nechci říct nevážení si, ale mě už začíná, si myslím, že celá naše společnost, že je většina už naštvaná na to, že se tam permanentně posílají naše peníze. A tady bych se tě chtěla zeptat, jestli vůbec jsou ty elity, které tak bezuzně posílají peníze na Ukrajinu, nějakým způsobem varovány, teď proběhne operace Kartágo, vidíme, že to směřuje ke generální prokuratuře Ukrajiny, jako varují vůbec před tím, aby tam neustále pumpovali naše peníze? No, jsou nějak propojení?
1: K tomu řeknu ještě, sice Kartágo musí být zničeno, že jo? Takže doufejme, že to je v pozadí toho. Nicméně, já se obávám, zažil jsem to, když jsem sloužil v těch 90. letech, že občas policie šetřila a likvidovala nějaké zločinecké uskupení a výsledkem bylo, že uvolnila prostor pro jiné zločinecké uskupení. Jo. Takže tady se obávám, že to prostě jako přisknout některé straně, jako nepochybně dobré úmysly, je trošku s otazníkem. Tyhle ty dvě služby, ta prokuratura a ta vyšetřovačka, který to rozjeli, tak ty jsou napojený na Spojené státy. Zelenský je tenkrát chtěl zrušit, musel to, druhý den musel ten zákon prostě dát zase zpátky. Takže zřejmě tady jde o to, že si ti, kteří jsou, mají nakrátko ke Spojeným státům, prostě, že si dělají prostor a likvidují prostě ty, kteří jsou taháni nebo placeni od jinut. A tady mě napadlo právě ty peníze, ty obrovské peníze, no tak ono to nejde jenom do těch zlatých hajzlíků, ale já si myslím, že oni tam právě připravují finance pro politické subjekty, které
0: volby. Máš na mysli volby.
1: Po volbách a po ukončení konfliktu tam prostě budou vědou prostě, bude ta politická situace jiná a oni tam prostě ládují peníze, aby ty jejich spřízněné politické subjekty prostě udrželi tu trajektorii toho ukrajinského vývoje na téhle lince. Jo. Čili ono se to všecko nedefrauduje, ono se to taky trošku silážuje prostě pro futuro. Takže tam těch nápadů, co se s tím může dít, je strašně moc, ale já si myslím, že tohle to nemůžeme pominout. A ještě jedna věc, ono, co se týče té defraudace, vzpomínáš si na Afghánistán, kolik tam toho Američani narvali, jak se toho nemohli dopočítat. Vzpomeň si na Irák, jak tam ty firmy, které byly nakrátko s Dickem Cheneym, prostě Halliburton a tyhle ty peníze tam prostě lítaly, čili chudák americký daňový poplatník, když oni si ty dolary tisknou, tam to je trošku jinak, ale prostě já si myslím, že ty konflikty jsou opravdu jenom proto, aby se roztočily ty penězovody a výhoda je v tom, že oni řeknou, ano, jsme ve válce, čili ty informace jsou utajené prostě a není možno do toho strkat nos a tím pádem prostě jsou za vodou.
0: No, chudák daňový americký poplatník dlouhou dobu určitě, ale já bych řekla, že teďka chudák daňový poplatník a ten, kdo pořád posílá peníze do Evropské unie, tak poslední dva roky jsme to my. Ale jestli můžu, pokročíme k dalšímu tématu a dostaneme se domů. Dostaneme se do Národního parku Šumava, kde leží, a mně to přijde naprosto neuvěřitelné, co jsme se teďka dozvěděli, stovky vlastně barelů, kovových barelů plných toxického odpadu, může to hrozit výbuchem, leží to tam, nebo respektive ví se o tom od roku 2023, kdy to mělo být, mělo se to začít likvidovat s výhledem do roku 2028. A já se tě chci zeptat, jestli je tohleto problém ekologický, nebo je to vlastně, já osobně si teda myslím, že to je, jde o naši státní bezpečnost, protože jestliže něco takového je v Národním parku Šumava, je to nějakým způsobem pod kontrolou, aby se k tomu nedostali lidi, jak je vůbec možné, že se teďka po 4 letech vlády minulé se dozvídáme takovouhle výbušnou informaci. Co o tom víš?
1: Nevím o tom dohromady nic, jenom to, co bylo v tisku, takže tady je opět nečinnost státního zastupitelství, že to je pánem toho trestního řízení a tady je na místě se zeptat, co to státní zastupitelství nebo proč nekonalo. Tady by mě zajímalo především, co to je za pozemky, jak se to tam dostalo a tady je možná odpověď na otázku, proč se to přestalo šetřit. Že zase někdo z toho měl těžký vývar, jak se říká. Já jsem už před 30 lety tehdejšího ministra životního prostředí Skalického upozorňoval na to, aby se věnovali ekologické kriminalitě, nikoli ekologismu, ale kriminalitě. Měli jsme tam případ, že nějaká firma si pronajala pískovcový lom a pak jsme zjistili, že tam chtějí skladovat biologický odpad z nemocnice, což teda při průsaku do spodní vody by mohlo jako opravdu být katastrofa, podobně jako tohleto. Čili já si myslím, že ten stát jako v tomhle tom má strašný dluh, co se týče ty odpadové kriminality, protože víme, kolik je různých skládek, víme, jak se to sem pokoutně dostává, víme, jak se to strašně těžko dává zpátky a tohleto je oblast kriminality, prostě, která je děsivá a já doufám, že tohleto, aspoň tenhle případ, že s těmi příslušnými orgány zatřese a že se tím začnou zabývat, protože tady jde skutečně minimálně o zdraví lidí, ale potažmo je to může ohrožovat i na životě. A další věc je, já se jako zastavuju nad tím, přeci ta, jak se tomu říká, dekonta, dekontaminace je velice lukrativní záležitost. Jo. Proč se toho někdo nechopil? Už za tými minulý vlády, jo. Protože to si fialovci jako mohli, to mohli přihrát nějaký firmě a mohli z toho těžit, jako ten kickback mohl být jako velice velký. Je možný, že tenkrát nebyla ta konstelace hvězd taková, že by to ten jejich favorit vyhrál, takže možná proto se na to vykašlali a spolíhali, že prostě až se mu třeba uvolní kapacity, takže mu to přisunou, protože tohle to jako čistit tu půdu je věc, která se dá těžko odhadnout, jak bude náročná. A pohybují se v tom prostě ukrutný peníze. Takže já bych to riziko opravdu nepodceňoval, nevím, co tam je za látky, možná Turek měl takový nešťastný vyjádření, že tam poplašty látky, ale to je celkem jedno, protože já si myslím, že to není poplašná zpráva, co řekl. Jo? On opravdu zdůraznil, že to tady končí sranda veškerá. Takže znova bych šel a pan Jeroným Tejc by se asi měl zase zabývat nečinností státního zastupitelství po celou dobu, jestliže se to vědělo už před 3 lety a nic se nekonalo. No tak to je trestný čin, jak vyšitej, že jo?
0: No, já se tě zeptám z druhé strany na věc, která by mě teda zajímala, protože mi tady takový skládky teďka nedávno byla jedna velká v Jiříkově, což je kousíček od nás, Otolomoce, tak a stojí to, ale to nebyl toxický odpad podotknu, ale i tak to byly velké peníze. Mě by zajímalo, jakou cestou se k nám dostávají tady tyhle ty odpady. A, no přece já nejsem zastánce Schengenu v každém případě, já jsem zastánce hranic a kontroly a aby se takovéhle případy nestávaly, nemáš pocit, že nám selhávají i kontroly na hranicích, protože to nejsou přece záležitosti, které se odehrávají ve firmách uvnitř České republiky jenom.
1: My se stáváme skutečně jako odpadním košem. Tady ten Schengen má naprosto tragické důsledky. Já si myslím, že Schengen by mohl platit pro osoby a osobní auta, ale ne pro nákladňáky, prostě protože tady se ta trestná činnost je velmi rozvinutá. Takže ano, takhle, tady je důležitý to, tady je soukromý vlastnictví. Ten člověk má pozemek a řekne vám je potom kulový, co já si tam prostě, s kým si tam svezu. A oni to tady deponují jenom dočasně, to je dočasně. Samozřejmě, že to tam na furt, jo. A to je právě hrozně těžký. Tady ta role státu by měla být silnější, ať se to prostě lidem, kteří se zastávají jaksi menší role státu, nebude líbit, ale tady opravdu jako to jde z tlustej do tenkejch, jo. Tady to není žádná legrace. Takže těm lidem pak

0: protože tam se nedá říct, že by to bylo z Ruska.
1: Ježiš, no tak to máš teda pravdu, to s tebou naprosto souhlasím, ale určitě tady tyhle ty odpady, já vím, že k nám byly už odhaleny, že byly z Rakouska a z Německa, ano, máš pravdu, myslím si, že to byla velice trefná poznámka. Já, jestli pokud k tomuhle něco nemáš, mě by teda zajímaly i celníci, kontroly, jako ano, můžeš mít v ruce papír, mám tady místo určení, soukromý pozemek, ale přece nemůžeme přes hranici pustit kamiony, ani mít, že bychom věděli, co se tam veze, pokud je to toxický odpad nebo odpad jako takový. Asi tak teda. Jestli už k tomu nic nemáš, půjdeme nemám. Dál?
0: Ano.
1: Tak, půjdeme do Kanady teďka. A to se mi zdá docela teda, i když z Kanady poslední dobou chodí samé šílené zprávy, a tak tahle ta vypadá velmi pozitivně, protože Kanada zavedla povinný veřejný registr pro subjekty, které jednají v zájmu zahraničních mocností. A cílem není zahraniční vliv zakazovat, ale zajistit transparentnost pro veřejnost. Takže můžeš mluvit, můžeš prezentovat, ale každý, kdo si pustí televizi, uvidí plakát, cokoliv, tak prostě ví, v čím zájmu ten subjekt jedná. Co si myslíš o tom, my o vás máme stejný názor na zákon FARA, který ještě nemáme a moc bychom si ho přáli. A co si myslíš o tomto návrhu, jestli by Česká republika se měla inspirovat a jestli, jak dalece je to podobné tomu, o čem se bavíme, pokud se budeme bavit o zákonu FARA?
0: Já se obávám, že jako v roce 89 jsme byli poslední zemí, kde to řachlo, tak že budeme zase na chvostu těch zemí, který přijmou ten zákon a že do té doby se tady budou dít věci. Ta Kanada je zajímavá, já to vidím docela v té souvislosti s tím, jak se teďka strkají s těma Američanama, takže oni chtějí mít jasno, koho platí Amici. Jo. Je to naprosto legitimní, přesně tak, jak říkáš, prostě jste tady vítanej, akorát musíte prostě vyložit karty na stůl. Je to důstojný, je to férový, je to transparentní. Tam není jediný, neschledal jsem jediný důvod, který by tomu bránil. Akorát si obávám, že tady, když jsme tady přijímali zákon o praní špinavých peněz a tam byla tak novela týkající se takzvaných pepíků, PEPs, to jsou politicky exponované persony, jo. A tam bylo prostě Kalousek se zase ukázal a nakonec z těch politicky exponovaných osob se to dotklo dvou, a to byl tuším Ivan Pilip a Tošovský, osoby, které pracovaly v zahraničí. Jinak se to prostě nedotklo nikoho. Bulhaři naopak vzali plný výměr těch politicky exponovaných osob, to znamená, a že všichni ty poslanci, státní zástupci, všichni tyhle, kteří dělají prostě nějaké bankovní operace, tak podléhají zvýšenému dohledu a ten bankovní úředník musí být srozuměn se smyslem té operace. Jo? Nemůže se vymykat něčemu. To běžnému provozu, i když běžný provoz, u některých je běžný provoz, že tam dávají strašné úplatky, takže to ne, jo. Prostě musí odpovídat charakteru té funkce. To znamená, politik si tam nemůže ukládat miliardy. Mimochodem to teďka bylo zajímavé u toho AFD, financování AFD, tam opravdu jako ten smrad z té minulosti je velký, protože ta firma Degussa, kterou měl ten Flink, tak ta byla zlato ze zubů vězňů v koncentračních táborech. Jo? Takže ta minulost tam opravdu, jako nedivím se, když někdo na ně vyskakuje a říká, hele, jako nešlo by to bez této finanční pomoci, protože to je opravdu, jako, to je velmi kontaminovaný. Ale na druhou stranu oni říkají, podívejte se, to říká pan Bystroň, když jde o nás, tak to jsou jako všichni zbouřený, ale co takhle paní Kolová, která si ukládala, když kol končil, tak ona si ukládala jako 10 000 euro na účet a to nikoho nezajímalo. Jo. Takže to je zase prostě dvojí metr. Naprosto s tím souhlasím, tenhle ten praní špinavých peněz a registr zahraničního vlivu velice úzce souvisej a když se je podaří nastavit a vymáhat dodržování, tak by to mohlo úžasně skultivovat politický život u nás.
1: Mně ještě napadá taková

0: věc, víš, já bych chtěla, mě by zajímalo takový nějaký propočet, kolik se investuje peněz do toho, aby různí ty neziskové organizace vysvětlovaly, co to jsou dezinformace a jak edukovat správně na školách a zacházet jako s internetem a všechny tady tyhle ty věci, by se nemuseli prakticky dělat, kdyby jsme měli takové opatření, které by transparentně na každého, kde by mohlo být podezření, tak by se prostě muselo prokázat, jako od koho ty peníze k němu jdou.
1: Přesně tak, no. A pak by dostal, oni se tomu hrozně spěčujou, přídomek, že to je vlastně ve prospěch, oni říkají zahraniční agent, no, zahraniční jednatel. A ti to by neměli přístup do školy, já bych řekl, že to by mělo velmi očistný vliv.
0: Musím naprosto souhlasit, myslím, že to štve hrozně moc lidí. A můžu teda na další téma, ano. A to je, v Británii sílí vedle Reform UK ještě radikálnější hnutí Restore Britain, které čelí obviněním z antisemitismu a etnického nacionalismu. A média mluví o vzestupu moderního fašismu. Jako to hnutí však získává obrovskou podporu. Takže já se tě chci zeptat, kde přesně vede hranice mezi radikální pravicí a fašismem? A to je teďka velký téma. Vzhledem i k tomu, co se odehrává v Německu po těch volbách.
1: Ano, ano, ten... To nálepkování, extrémní nálepkování je prostě móda, ty slova ztrácejí smysl, jsou naprosto vyprázdněná a jenom si ty lidi takhle jako po sobě házejí bláto. Já si myslím, že ten radikální pravice, ano, proč ne, demokracie opravdu není, jak se říká, soare v dívčí škole, je to tvrdé uspořádání a ti lidé chtějí-li, aby byli akceptováni se svými názory, tak musí druhým taky akceptovat jejich názory. Takže na to existuje takový starobylý pravidlo, že ti stoupenci radikální pravice by měli strpět proti sobě to, co sami dělají. Jo? Čili když se dostaví do pozice, že by někdo proti ním takhle vystoupil a pro ně by to bylo akceptovatelné, tak bych řekl, že to je ještě v pořádku. Ale pak si... Ten přístup by mohl být takový, že by se jim to už začalo zajídat. A to si myslím, že je právě ta hranice, že by oni poznali, že když se takhle sami budou chovat k druhým, takže už je to přes čáru. Jo? Čili, jak se říká, nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě. Že to je docela dobrý, velmi praktický měřítko. Jináč tady se opravdu strašně žongluje s těma pojmama jako antisionismus, antisemitismus, antijudaismus, antiizraelismus. To jsou všecko takové postoje. Já si vzpomínám, že T.G. Masaryk říkal, že měl vlastně tenkrát z výchovy na Moravě takové jako lehce antisemitské vzdělání, jo, povědomí. Jo. Že to prostě, ty lidi si to ani neuvědomují, protože tam se to tak jako traduje a bílej žid a já nevím co. Je to otázka vzdělání, je to otázka i určitý kultury. Tady ten faráč si myslím, že by měl si být na pozoru, že by měl, podobně jako u té AFD, která říká ano, Benešovy dekrety, ale je to prostě pár lidí v tom Bavorsku, není to náš program, čili ten faráč by měl asi se takhle jako vymezit. A bylo by to velice prospěšný pro tu Británii, prostě tato strana, já si myslím, že jako je velmi dobře, že tam je. A na druhou stranu je potřeba taky si uvědomit to, když to tak řeknu, fašistický nebo k nacismu příznivý prostředí v té historii, to byl Edward VIII, že jo, který měl tu americkou zpěvačku. No tak ten byl častým hostem Hitlera. Otec Maxe Mosleyho, to byl ten producent Formule 1, tak se jmenoval, jak se jmenoval, Oswald Mosley. Tak to byl šéf anglických fašistů. A oni tam skutečně měli veliký vliv, veliký zázemí, takže to není možný podceňovat. Ostatně Rudolf Hess, za kým tam letěl? Do té Británie. No určitě ne za liberálama. Že? Takže jako ta věc je živá, ale prostě ten Rupert Love, lídr strany Restore, se nedokázal ani přimět k tomu, aby souhlasil s tím, že král, anglický král, je bílý Brit, a to kvůli tomu, že jeho otec princ Filip se narodil na Korfu. No tak to už je trošku moc, to je zbytečný. Jo. Ale je to strašně důležitý se o tom bavit jaksi bez předsudků, volně, protože ta debata, řekl bych, že velmi kultivuje politický prostředí.
0: Ty jsi zmínil aktuálně ten moment jako s tím Korfu, ale já chci říct, že teďka jsme se dozvěděli jako čerstvou novinku hned po těch volbách v tom Sasku a Anhansku, že vlastně Merz našknul AfD, že chce provádět etnické čistky, a ti, tuším dneska, se to stalo, podali vlastně na něho trestní oznámení, takže ta situace, bavíme se o Británii, a říkám, že aktuálně je to teďka v tom Německu, myslím si, že taková žaloba, že je to pouze jenom na odiv jako obrana, či má to nějakou reálnou šanci, že by to mohlo uspět?
1: Já myslím, že v tom Německu k tomu soudu dojde a on se bude muset zpovídat, na základě čeho si tak myslí, a že by to mohlo mít smysl, protože tohle to je jako za čárou. Prostě on je zoufalej z toho a on už mele nesmysly, že jo? Takže, ale i takový člověk v takovýhle tísni politický by měl udržet prostě nějakou figuru slušnou. Jasně. A tohle to prostě už je jako špatný.
0: Aspoň trochu nějaké dekorum, ale nervy tady hrají. A ještě nás to čeká 14 dní, 20. jsou další volby. Ale já se ještě na závěr chci dostat k tomu Blízkému východu, jak jsem avizovala. Bývalý vysoce postavený policejní funkcionář Joav Segalovic se rozhodl kandidovat za arabskou stranu Rám. Současně naše velvyslankyně v Izraeli veřejně zkritizovala násilné osadníky. A obě tyto události ukazují, že izraelská politika a společnost jsou velice nejednotné. Píše se tady pestré, já bych teda řekla spíš nejednotné, a mě by zajímalo, jako jestli se to stalo poprvé, víš o tom něco, nebo je to součást nějaké kampaně,
1: myslím,
0: je to novinka.
1: Kandidovat za arabskou stranu je novum. Jestli to není poprvé, tak určitě je to poprvé, že to dělá takhle vysoce postavený policajt. Oni ho tam vlastně pozvali, protože potřebujou pomoci s tou kriminalitou uvnitř palestinské komunity. A on se tím zabýval. A je ke cti těm Arabům, že řeknou prostě ano, my tady potřebujeme člověka zvenku, protože když to bude řešit nějaký Palestinec, tak tam bude neustále tlačen z jedné, z druhé strany, ale když tam bude žít, tak jako ten se těžko nechá ovlivnit, a u něj je šance, že tu věc bude řešit prostě jako policajt, tak jak se má, jo. Takže to si myslím, že je strašně zajímavý krok. Co se týče té kritiky těch osadníků, já mám pocit, že to je tak jako trošku reakce na tu Macinkovou žádost, aby velvyslanci posílali do Prahy i věci, které se centrále třeba nebudou příliš líbit. Já bych pogratuloval paní Kuchyňové Šmigolové, protože řeknu teda konečně, jo, je to se zpožděním, ale ano, jestliže se chceme k něčemu vyjadřovat, tak prostě největší ostuda jsou dvojí měřítka, a to je prostě tragédie. Takže já, když jsem byl v Izraeli, mluvil jsem s těma lidma na Shin Bet, na té kontrate jako Biska, tak oni mě tam říkali, prostě byli z toho takový smutní, ale říkali prostě, my musíme rozpracovávat ten židovský extremismus, protože to je skutečně jako sud prachu, jo. Tam je to trošku nezvládnutý teďka, takže pán Bůh zaplať, že se k něčemu takovému došlo. A já bych ještě k tomu řekl ještě třetí věc, která se teďka vlastně vyrojila, budeme ji sledovat, že premiér Netanyahu dal žalobu na list Haaretz, který s odvoláním na své zdroje tvrdí, že Bibi Netanyahu byl o útoku 7.10.23 informován předem prezidentem Spojených arabských emirátů. Bude to k soudu, je to zajímavý, ale skutečně to trošku zaznívá, rozeznívá to ta podezření, která od té doby panují, že to prostě on to pojednal určitým způsobem, aby se trval ve funkci a neřekl to nikomu z té bezpečnostní komunity, toto neřekl a tvrdí, že žádnému takovému telefonátu nedošlo, ale ozývají se hlasy, že ten velvyslanec Spojených arabských emirátů, když chodil k Netanyahuovi, tak sebou nosil vlastní komunikační zařízení, takže to Izraelci nemají ve svých databázích. Jo? Takže to vyloučený není. A bude to hrozně zajímavý. Řekl bych, že složitost izraelské politické situace je nadevší představy, protože tam existují jakékoliv kombinace názorů a postojů, prostě jaký si vymyslíš, a je hrozně těžké něco udělat, jak se říká, prostě dva židi, tři názory, že jo, takže tam to jako opravdu není jednoduchý, ten bezpečnostní aspekt tam taky není jednoduchý, ale já jsem rád, že se něco takového děje.
0: Já jsem ráda, že jsi to zmínil teďka na závěr tady tohleto, protože já jsem se chytala, protože jsem si přečetla opravdu velice dlouhý a ozdrojovaný článek právě na toho Netanyahu, co teďka říkáš, a na 7. října na tohleto podezření. Tak chci upozornit naše diváky, že si mají najít Pavla Šika na Facebooku, kde to velice podrobně popisuje, takže ty si to takto zmínil a já ten vhled do té problematiky mám. A víme, že nás čekají volby. Takže koho to zajímá, tak doporučuji určitě. Pavel Šik na Facebooku. A já, jestli nemáš k tomuto už žádné další ne. doplnění, tak bych poprosila naše diváky, aby posílali otázky, protože je spousta dalších, kteří čekají na inspiraci, co si přečíst na novou knížku a můžete posílat dotazy.
1: Já myslím, že v současné takové depresivní politické situaci je na místě sáhnout ke staré osvědčené věci. Pan profesor Milan Machovec napsal knihu Filozofie tváří v tvář zániku. A je to takové nahlédnutí na problémy dějin filozofie, nikoli jako skvělé úspěchy našeho rozumu, jak dosud bývá tradičně pojímáno, ale jako na postupný debakl hrozící přerůst v brzké sebezničení lidstva. Machovcem akcentované problémy jsou stále aktuální a potřebné, tím spíše, že Machovec naznačuje i cesty, které by mohly tuto tendenci odvrátit, i když ono sebedestruktivní směřování je velmi silné. Velmi zajímavou je kapitola o chybách při vzniku filozofie. A velmi příznačný je Machovcův závěr, že lidstvo nemůže přežít bez prohloubení ženských složek lidství. To v tomto pořadu neříkám náhodou. A jelikož samou podstatou filozofie je pochybování, podělím se o své pochybování, zda ta věta znamená jen poctu ženám, čímž byl profesor Machovec proslulý, anebo zda je také naznačením velkého úkolu, který spočívá na krásnější polovině lidstva, když ta druhá, šerednější, dovedla lidstvo tam, kde je.
0: Já ti děkuju a poprosím do studia, jestli můžou zaslat otázky.
1: Jasně, čekáme, no dneska se nedočkají, dneska největší konzument nepřijde, protože mám župan, jak je vidět, a chytně nějaký moribundus, takže dneska se od zlodějky omlouvám. Dobrý večer, je pravda, že Rusové odstřihli Evropu od plynu? Není to pravda, Evropa se odstřihla od plynu, ale jenom per huba, protože pokoutně to furt kupujou, takže je to taková taškařice. Tak, dobrý večer. Neměli by už zpravodajské služby doporučovat vládě instalaci protidrobené obrany k větrným, jaderným a dalším elektrárnám? No, já si myslím, že tohle to dělají, že to je i v rámci řízení letového provozu, ochrany jaderných elektráren a tak dál. Tam mají ty svoje bezpečnostní odbory. Takže myslím si, že v tomhle tom to jede, že tam jako zpravodajci to by jako bylo opravdu zhořčicí po večeři, jak říkají Francouzi, jo, kdyby to teďka doporučovali, to už dávno mělo běžet. Pokud jde o Lipsko, proč naši politici byli tak aktivní? Ano, proč? Protože, a teď já nevím, jak se vyjádřit slušně. Slušně se to nedá odpovědět, proto byli aktivní. Tak, co tam máme? 11. září, věřit konspiracím nebo médiím, nebo od každého trochu, jak to vidíte. To nejsou konspirace, to jsou varianty. Jo? Každý vyšetřovatel policejní dělá hypotézy vyšetřovací. tady není, oni to nazývají konspiracemi, aby tomu jako dali takový pejorativní nádech, to nejsou žádný konspirace. Tam máte záznamy na burze, že několik týdnů před útokem na dvojčata se někdo zbavoval akcí těch dvou leteckých společností a také pojišťoven, u kterých ty letecké společnosti byly, protože ty akcie potom vzhledem k tomu plnění prostě šly velice dolů. Před pár lety prý ty pojišťovny obnovily šetření 9-11 coby pojišťovacího podvodu. Takže to opravdu to jsou tvrdá data. Ten elaborát těch amerických inženýrů, těch stavebních inženýrů, to nejsou žádný konspirace, to jsou lidi, jediní lidi, kteří k tomu mají co říct, jo. Ne politici, prostě aby kecali o tom, jak se zázračně mrakodrap složí do svého půdorysu, prostě to je perfektní odstřel, jo. To všichni vědějí, prostě, že to takhle je. Takže to jsou tvrdá data, to nejsou vůbec žádné konspirace. Nechápu, že Koudelka je stále ve funkci. Proč? No to je otázka na premiéra, ne na mě. Já to mám stanovisko už dlouho jasný. No, tak, je tam ještě něco? Podepsali chartu, kolik z nich byli nastražení agenti STB. Troufnete si nějaké tipnout? Máte své soukromé favority, aspoň pro sebe? Divím se, že na světlo světa polustraci žádný... Ne... No tam bylo... jako mnoho agentů takzvaných bylo vylustrováno, pak se zjistilo prostě trošku podrobnosti, že někteří ty lidé to podepsali skutečně ve velký tísni, nikdy nikoho neudali a náš kamarád, slavný undergroundový básník Fanda Pánek jednou přišel do vinárny k šupům a hlasil, on u těch šupů se chodili taky STBáci, jo, a on tam hlasil, charta se mi nevyplácí, podepsal jsem spolupráci, tak jsme řvali smíchem, pak jsme zjistili, že Fandu jako nějak přitiskli ke zdi, tak tu spolupráci opravdu podepsal, jenomže když tohleto šel z barťáku a hned to takhle nahlásil v té vinárně, no tak to byl agent na baterky, že jo? Takže bylo tam spousta takových zvláštních případů. Vím o jednom příslušníkovi státní bezpečnosti, který chodil na bytový semináře. Četl jsem záznamy, který o tom dělal, nebylo to vůbec nic škodlivýho, čili je to takový, já bych se do té polemiky prostě ohledně těch agentů státní bezpečnosti příliš nepouštěl, to je případ od případu, je to jinak a když jsem tady byl na okrese, jsme dělali prověrky těch příslušníků státní bezpečnosti, tak pak mi říkali, no hele víš, tady je jeden občan, který není v žádných seznamech, ale to byl takovej práskač, že sami STBáci se nechali zapírat, když tam zvonil a chtěl udávat, tak oni se nechali zapírat a ten tam nikde nebyl. Jo? Takže to je takový strašně složitý a já bych to nerad nějak zobecňoval. Tak máme ještě něco? Ten odpad na Šumavě je po ruské armádě, ale proč to ožilo, komu se to hodí? No jestli to je po ruské armádě, to opravdu nevím. Vyloučit se to nedá, ale v tom případě teda to jde jako za všema vládama, které byly od toho roku 91. Jo. To nevím, prostě nevím o tom, ze kdy to je, ale je to velmi vážný problém, určitě. AFD už není protestní strana na okraji systému. Její úspěch může poškodit i Česko, upozorňuje bezpečnostní expert Bříza pro Český rozhlas. Co si o tom myslíte? No, o Břízovi si... víš, co nejhorší je, že já si o něm nemyslím vůbec nic. No. A co se týče AFD, že může poškodit, nemůže poškodit, protože... naopak může prostě... povzbudit určité politické procesy u nás, může povzbudit spoustu lidí po celé Evropě. Já si myslím, že to je na to, jak to byly maličká země, maličké volby, tak si myslím, že ten význam je dalekosáhlý.
0: A další nás čekají, uvidíme. Ještě tam máme dotaz?
1: Kdy odvolají Vojtěcha, no nevím.
0: Já jsem, protože hlídám čas, ale hlavně si nám řekl, že jsi nemocný, tak já tě už nechci dál trápit a budu ti přát, aby se vykurýroval, aby si se z toho přes víkend dostal a budu se na tebe těšit příště, hlavně se uzdrav. Tak se omlouvám i divákům, že jsem to takhle rychle upnula, ale náš čas vypršel, jsem hlídač času.
1: Ještě se omluvím, měl jsem v pondělí být ve sněmovně na semináři bezpečnostním, tam jsem se moc těšil, ale jsem tak na maděru, že jsem to musel odpískat, takže omlouvám se i lidem, kteří čekali, že tam prostě budu. No. Hrozně mě to mrzí. Děkuji, pěkný večer všem. Tak.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pro tuto chvíli písničky dohrály. Připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře, Vítku.
2: Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače. Zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat ať z živého vysílání nebo záznamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesli a odskákali to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou naprostou katastrofu pro republikánskou stranu. Tam se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl o tom několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
2: Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat, protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Sasku a Nálocku a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru namísto vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
3: No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázinec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu v Pomořansku, v Mecklenbursku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to včasně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to, myslím, bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč, z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, potom se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. Protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohle to je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a že udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil, nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry, navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku. Nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii. Jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohle to nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, tohle je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu. v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Adina, Jarasi a tedy jednotné Rusko, tak to prostě vyšlo nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená, potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony a tak dále a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video, běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálem a s hlavním generálním štábem v tom prostoru. A Lukašenko oznámil, že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že jo, na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno. A doufají, že potom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, v případně v Polsku. Jak říkám, mám velký otazník nad Slovenskem, protože Ficova vláda je víceméně poslední jakoby nějak spřátelená vláda s Ruskem. Poté, co skončil Viktor Orbán, tak nějaký případný takový jakoby propagační úder na Slovensko, na nějakou továrnu, který vyrábějí drony, považuji za velmi málo pravděpodobné, ale pokud by se Moskva k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu. Což by už ani nebyl propagační úder, to už by bylo hodně drsný. To si dovedu opravdu představit. A proto oni neví samozřejmě, jo, protože oni mají samozřejmě informace, rozvědka, Kreml je plný západčiků a plný špehů, odkud unikají informace do západních tajných služeb, to nikdo se tím ani netají, konec konců, ale oni neví úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, co znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří, a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem, nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie, jakožto celá unie. Což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení. Si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by šéfovala, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie, začali někam odjíždět, někam na Balkán, do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolou hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně. To znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako první, jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšimejte, tady není nic klidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru, a můžu se mýlit samozřejmě, ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Podle to, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto, víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska, proruský, na straně druhé velký západčik, vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci. Z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Takový to ruský přísloví, není potřeba vědět, že se jde na smrt, stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku. Že? To je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko, protože on normálně během toho pokusu o státní převrat v létě po těch volbách v roce 2019 nebo 2020, kdy tam byly ty prezidentské volby, já už se fakt nepamatuju na ten rok. Když tam byly ty obrovské demonstrace, ten pokus o státní převrat, tam to dokonce vypadalo a dokonce už západní média hlásila, že Lukašenko už má připravený vrtulník a uteče do Moskvy a Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský stát, že jo, tam byly velký plány. A nakonec z toho nic nebylo, protože Lukašenko oblíknul uniformu, vzal do ruky Kalašnikov AK-47 a zavolal do Moskvy a Moskva poslala Lukašenkovi na pomoc ruskou armádu a speciální pořádkové jednotky OMON, pozuby ozbrojené, kulomety a slzným plynem a nervovým plynem, dokonce i těmi vrháči nervového plynu, že jo, To jsou ty NKZ-14 granátové nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že o Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit celý ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. Tuhletu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva a vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že oni tomu říkají ten svazkový stát, že? Myslím, že tomu říkají ono, že jo, sojuzné gospodářstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum sovětu, to znamená obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají. Jo, to nemají. Ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně i zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako, že žádný sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. Židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná a bude pěkně vyřezávaná a vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře, jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisu, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimír Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem, protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora pro Rusko ze strany obyčejných Bělorusů obrovsky klesne. V tom okamžiku. A Putin samozřejmě je šachista, on tenhle ten krok nechce udělat. Pokud Putin nebude nucen, tak to neudělá, protože to není dobré řešení. Ze strategického hlediska samozřejmě. Ale ve chvíli, když by byla ohrožena integrita vlády v Kremlu, pokud ruský volič řekne, že chce změnu, Změna nebude možná jinak než se zapojením běloruského území a běloruské armády, aspoň do nějakých pozičních ukotvovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice. Ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severozápadě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 až 60 kilometrů budou prostě tam posílat ty Iskandery. Proto já si dovedu představit, že po tom 20. září nebude, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne, teda, ale do druhého tématu.
2: Fajn, pustíme se zhruba do čtvrthodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere a uvede.
1: Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
3: Ano.
2: Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to je jenom vysvětlení. Ale pojďme tady na další druhé téma, které tu máme a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedlo ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojených státech amerických. Vitkov a Kushner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic a vojáci se ptají, jestli je Trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe.
3: No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že jo, něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a uvedl to tam, jako že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje a bude bez lidí možná už brzy. Takže on tak trošku jako musí jít s pravdou ven. Takže tohleto je nám ukázka toho, že to 20. září bude důležité. A konec konců Zelenský tam o tom hovořil, že

co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Vitkov s Kušnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkový ovládání na celou tu zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. Protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde, všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají takzvaný stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále, a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. By se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, my souhlasíme s tím, že, nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že nám lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že

0: můžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. Nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá Gosudar, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo. Velmi významně, velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu. A to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu. To znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne a podle toho se zařídí. Takhle třeba se na to dívat. Takže tohoto téma bych teda takhle uzavřel. A jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli. No a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Nemám PK dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si 2 písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš, Helenko, něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
2: Písniček, které přichází jako přání, tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu, Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palbě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že toho využijí bez zbytku.
2: Také věřím, že toho využijí prvního volajícího. Máme hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chcel opýtat něco k té invazii Hutiů směrem smerom do Južného Jemenu, že si cieľom je úplne zastaviť vlastne prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Husiovia alebo Hutiovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno dvaja, traja, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká spekulácia.
2: Áno.
0: No, lebo ja ďakujem za dotaz.
3: Českého prezidenta to bol asi jeden ďalší zážitek.
0: Ja vám na to rovnou odpoviem. Je to veľmi jednoduché, ta návšteva kvôli tomu, protože oba dva samozřejmě jsou napojeni na financování z tzv. Norských královských fondů. To znamená, Norské královské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali, podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost, že jo, peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované, to znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husium a oni v podstatě uzavřeli ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se měl něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6. No a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107. Tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září a co bude po tom 4. listopadu nebo ze druhé úterý listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci, to znamená, to si ještě počkám, jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to si samozřejmě počkáme.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, my čekáme na další telefon.
2: Na dalšího
0: otázku. Ano, na další telefon, no, samozřejmě, ano, to skončilo. Tedy,
1: já jsem do toho nechtěl vstupovat.
2: Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře, tedy další volající je připraven, hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych ještě chcel doplniť článok pana VK, ten posledný, o Tuckeru Carlsonovi, ktorý rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila. Nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pána VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaľuje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. Či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton, to sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mosadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stojí. Tí neokoní sú platení aj pakoty.
0: Ďakujeme. Jo, rozumím. No, ďakujem. No, děkuji za dotaz. No ano, ale pozor, IPEC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás, neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. Ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je IPEC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. IPEC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech. Znamená, Mossad je napojený na IPEC. IPEC ovládá americké senátory, kongresmeny, politiky. Jednoduše, to je linie pohybu, linie koordinace. Ale znovu, Mossad není samonosná jednotka, která by byla na vrcholu. Mossad je zase pouze jenom nástroj. Jakási páka, za kterou někdo tahá. No a kdo tahá za tuhletu páku? No, za tu tahá samozřejmě Benjamin Netanyahu. Ale pozor, to je zase jenom figura. Figura, která tahá za páku. No ale kdo ovládá tu figuru? Kdo je nad ní, nahoře? Protože to je figura samozřejmě, která je na provázkách. To je marionetka, že? A kdo je tou rukou nahoře? No, to jsou vyvolení, to je Chabad Lubavič. Chabad Lubavič kontroluje Trumpa, Chabad Lubavič kontroluje Benjamina Netanyahu, Chabad Lubavič kontroluje Vladimira Putina. Takhle je nastavený systém světového řízení. To znamená, pokud se budete ptát na schránky, jako je IPEC, tak nepochopíte, jakým způsobem je řízená světová moc. To je pouze schránka. Nebo pokud se budete ptát na páku, to nic neznamená. Pokud se budete ptát na ruku, která hejbá pákou, to znova nic neznamená. Důležitý je ten, kdo ovládá procesy řízení nahoře. Chabad Lubavič. Ti, kteří jsou nad Židy. Nad Židy. Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy. To znamená, oni jsou úplně nahoře. Proto, když v roce 2007 bylo otvíráno nové oddělení Židovského muzea v Moskvě, tak Vladimir Putin slavnostně otvíral, měl po boku Berela Lazara a hlavní fotografie, která tam byla za nima postavená, je fotografie Menachem Mendel Schneersona. Že? To je to slavná fotografie. A mimochodem, velká rychlá forward smyčka do budoucnosti, z minulosti do budoucnosti, nebo do minulé budoucnosti, to znamená konkrétně do 7. října 2024, co se stalo v New Yorku. Donald Trump přišel uctít památku těch obětí útoku Hamásu ze 7. října 2023. Byla to vzpomínková akce a konala se těsně před americkými volbami prezidenta 7. října 2024 v New Yorku. A kde? Konala se u hrobu Menachem Mendel Schneersona. A v tom stanu, on tam je, vyfocený Trump, a na tom podstavci je tam obraz, velký obraz. Koho? Opět obraz toho samého muže, který by je, u kterého stál Vladimír Putin v Židovském muzeu v Moskvě. Ten samý obraz. Menachem Mendel Schneersona. A u jeho hrobu předčítal Stanachu. Slib služby Izraeli. Protože z Tanachu se, to je rytovací knížka, mimochodem Tanach. Jo, to jenom pro vaši informaci, kdybyste se dostali někdy do nějakých prostě struktur, nějakých lóží a většinou těch velkých. Jo, tohle to se netýká těch normálních, ale těch velkých lóží, tak pokud byste se stali prostě vyvolenými k ochraně, oni tomu říkají svatý stát, že svatého státu Izrael, k jeho ochraně, tak byste přísahali na Tanach, četli byste z Tanachu slib služby věrnosti a museli byste se to naučit v hebrejštině. Jsou to jenom dvě věty, že jo, no, mimochodem se většinou nějakýkoliv se to naučí, není problém. Takže to je ten důkaz toho. Proč? Protože samozřejmě, chápete, co se týče konceptuální gramotnosti, je na tom americká alternativa velice špatně. Není to kvůli tomu, že by neměli zdroje, ale je to kvůli tomu, že oni jsou Američané. Oni rádi vidí věci jednoduše ve světě. To znamená černá, bílá, špatný, dobrý. Jo? Oni nemají rádi, když je to příliš komplikovaný. Oni nechápou ani takové jako ty souvislosti, jakože proč někdo někomu slouží, proč někdo je nadřazený, proč někdo je vyvolený. Nechápou tyhle ty koncepty. Jo? Vůbec tomu nerozumí. A u Takeraka Rossona je vidět, že tam je ten konceptuální otvírák patrný, ale je to jako, když otevřete flašku s pivem, ale jenom do půlky. A to víčko vám tam zůstane, jo, zaseklý. Máte ho sice lehce otevřený, ale to víčko je pořád zaseklý, nedá se otevřít. A tomu já říkám konceptuální otvírák jenom do půlky. Protože jemu samozřejmě v tom povídání chyběla ta příčina, ta hlavní příčina, o které on tam vůbec nemluví. To znamená, američtí neokoni, kteří sloužili a dodneška jakoby slouží v podstatě nebo v zájmech amerického národního prediktora. Ten národní prediktor byla páka světového globalismu, světových globalistů. A kdo to jsou světoví globalisté? No to je vyvolený národ samozřejmě. A který? No to je ten, který je úplně nahoře. To znamená, oni slouží systému globální moci vyvoleného národa. A jak to poznáte? No, všechny největší korporace vlastní židovské organizace, všechny světové banky vlastní židovské rodiny, všechny farmaceutické firmy vlastní židovské rodiny, všechna velká média, tiskové agentury jsou v rukách židovských majitelů. Zkrátka všude, kde se podíváte, jsou židovští majitelé. Úplně všude, v celém systému řízení této planety. Na všech úrovních. Úplně všude. Není dovoleno, aby tam byl nějaký goj. Není dovoleno, aby tam byl nějaký nachým, nebo někdo prostě, kdo jako někde fišel, Bůh, jste si mě. Ne, tam jsou všude jenom jejich lidi. Jenom jejich. A samozřejmě, kdo to do tady toho vidí, kdo tomuhle rozumí, tak rozumí i procesům řízení. Není potom překvapený, jak dopadnou volby, respektive co vyleze z těch voleb. Není potom překvapený, jak se chovají ty vlády, jak se chovají ti ministři, jak se z nich stávají, tak, že jo, se najednou, že jo, původně to byly vlastenci, najednou jsou z nich proizraelští tupelos. Najednou, kde se to vzalo, kde se to stalo. No ale pokud ovládáte tu konceptualitu, tak chápete, že jinak to vlastně vůbec ani nejde. Oni byli připuštěni ke korytu a když jsou připuštěni ke korytu moci, musí zkrátka sloužit. Jinak se jim stane nehoda. Nebo to ne, to hned ne. Prostě je dají pryč. A oni, kdyby se cukali, tak se jim stane nehoda. Jako Jörg Haider, když se cukal a nechtěl se nechat koupit. Že? Dostával nabídky. Že jo? Ale no tak nakonec mu poštelovali brzdy, no a zabili ho. Když jel v autě. Takhle to funguje zkrátka. Politici, když se někam dostanou, tak u nich uvidíte tu proměnu. Najednou se promění. A prosím vás, ty koncepty proměny jsou velice jednoduché. Je to systém cukru nebo biče, anebo obojího. Cukru a biče. To znamená, Nabídnou jim peníze a když by náhodou chtěli odmítnout, ukážou jim, co proti nim použijou na jejich zničení. Takže raději vezmou ty peníze a raději začnou sloužit. Já už jsem o tom hovořil. Donaldu Trumpovi v roce 2024 kvůli těm jeho soudním procesům, které běžely ve Spojených státech, hrozilo vězení kriminál. Federální soudci byli připraveni poslat Trumpa do vězení, ale přišli zachránci. Přišli zachránci. Najednou byl zbaven obvinění. Teda zbaven. Oni ho odsoudili, ale soudce v New Yorku rozhodl, že žádný trest mu nedá. Že byl zvolen prezidentem a že samotné odsouzení stačí, ale bude bez trestu. To znamená, byl odsouzený za podělání účetnictví, že platil prostitutku z nákladů firmy a že to sfalšoval, tohleto všechno, ale nedostal žádný trest a zkrátka najednou ho federální soudce, který ho nesnášel, nenáviděl, ho nechal jít. Proč? No, protože přišla informace ze zhora. Chabat zvedl telefon a dal pokyn. On bude od teďka pracovat pro nás. On pracuje pro nás. On bude 7. října u hrobu našeho mesiáše. Tam složí slib v Tanachu a bude sloužit nám. Rozpoutá válku s Iránem. Udrží v chodu válku na Ukrajině. Bude pracovat pro nás. Proto je to komplikované, ale znovu jenom zopakuju, já vím, že to je dlouhý, ale je to důležité si uvědomit, že vždycky, když se mluví o tom, že kdo za něčím stojí, že někde jsou neokoni. Neokoni jsou ovládáni AIPACem. AIPAC je ovládaný Mossadem. Mossad je ovládaný Netanyahuem. A Netanyahu je ovládaný tím, kdo je tam nahoře. Chabat. Ti, kteří jsou nad všemi. To je jednoduchý proces. A ve chvíli, kdy vidíte najednou ty souvislosti a tu mozaiku, vidíte, jak stojí ruský prezident u obrazu Menachem Mendelssohn. Vidíte amerického prezidenta, jak ve stanu na hřbitově stojí vedle obrazu Menachem Mendelssohn. Když najednou vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Moskvě, a když vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Bílém domě Trumpovi, tak zkrátka vidíte najednou vládu divných procesů. Vidíte najednou válku, která nedává smysl na Ukrajině. Vidíte najednou prezidenta, který něco sliboval a nic z toho neslíbil. A naopak, co sliboval, tak dělá teď věci, které jsou v naprosté kontradikci a opačné k tomu, co sliboval. Sliboval ukončení všech válek a namísto toho zahájil novou válku s Iránem. Sliboval ukončení války na Ukrajině a místo toho do dneška podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. A dokonce na tom ještě naprosto nemorálně vydělává peníze. Ten Biden, který byl předtím, před ním, ten aspoň ty zbraně Ukrajincům posílal z přesvědčení, zadarmo. Z přesvědčení, že my podporujeme Ukrajinu, protože oni tam bojujou, pokládají životy, tak z přesvědčení tam poslal ty zbraně zadarmo. Trump ne? Trump svým voličům MAGA říká, že zastaví válku a když ta válka, že zastaví válku na Ukrajině a když je zvolený prezidentem, tak namísto zastavení té války začne ty zbraně těm Ukrajincům prodávat a začne na tom rejžovat. Chápete to? On nejenom, že je podrazil, on dokonce ještě na tom vydělává peníze. Respektive ne on, ale jeho kamarádi z vojensko-průmyslového komplexu. Ano, takhle končí volby. Takhle vypadají výsledky voleb. Je to hrůza a děs. Phobos a Deimos. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý večer všetkým. Počúval jsem pana VK, ako hovorí, že Američanům chýba ta konceptualita, ale bol som dosť prekvapený v súvislosti s Ceutou, konkrétne na zápase Realu Madrid, boli protižidovské hesla a niečo v tom zmysle, že my vieme, kto to riadi a podobné veci. Takže som celku prekvapený, že tak že taká, že tak toľko ľudí vlastne už vie a prebudza sa, že o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. A keď pracujem v Rakúsku, mohol by som sa označiť, že som možno šťastný v súvislosti s tou vojnou, ak by sa tu niečo odštartovalo. Ale chcel sa vás pýtať, či to nebude aj moja možno nejaká prasť, ako sa potom z toho Rakúska by som sa dostal preč niekam z Európy. A tiež som sa vás chcel spýtať, čo bude vlastne ten signál, keď odtiaľ to zmiznú? Či bude to tá prvá raketa, alebo čo? Ďakujem, prajem pekný večer, pán Veka.
2: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Tak tohle to je velmi zásadní otázka. Kdy přijde ten signál? Podívejte se. Ruští vojenkoři budou mít ten signál zhruba 12 hodin předtím, než k tomu dojde. Jako byl signál, i my jsme měli signál zhruba 12-13 hodin před invazí na Ukrajinu. Zhruba těch 12 až 13 hodin. Ale to se týká zase jenom lidí, kteří mají nějaké kontakty na ruské informační zdroje a kanály. Ale já očekávám, že tak rychlé procesy nepůjdou, že ve chvíli, když se objeví nějaké údery na ruské, a budou to prokazatelně ruské údery, nebude to nějaká provokace, ale budou to prokazatelně ruské údery na nějakou výrobní továrnu někde v zemi NATO, jakmile tedy ty údery budou provedeny, tak začne běžet čas a bude to závod s časem, a tam bude mezera zhruba 12-13 hodin, kdy bude okamžitě svolána Bezpečnostní rada NATO, ale vedle toho bude svolána i Evropská rada v Bruselu, kam se budou muset sletět všichni předsedové vlád. A tam se budou scházet, ta schůzka bude večer. A za předpokladu, že Rusové udělají útok v noci nebo nad ránem, tak to bude časová prodleva zhruba 12 hodin. A začnou zasedat na Evropské radě okolo 6 hodiny večer a ve 20 hodin bude oznámení, nějaké oznámení o něčem. Teoreticky o vyhlášení válečného stavu na území celé Evropy a uzavření hranic. Proto, pokud by došlo k nějakému úderu, bude bezpečné evakuovat se z Evropy v tomhletom okně 12 hodin. Potom už to podle mého názoru nepůjde. To je rada pro každého, kdo se chce zabezpečit takzvaně pro případ, že by to opravdu spustili. Že by opravdu do toho šli. Protože ti blázni, kteří teď řídí Evropu, jsou v podstatě nastaveni do toho, že chtějí válku s Ruskem, ale otázka je, nebo pro nás, jako pro obyvatelstvo, je otázka toho, jakou to bude mít podobu, ta přípravná fáze pro rozjetí té války, protože to nepůjde hned. A oni budou chtít mít kontrolu na uvolňování prostředků pro horečné zbrojení na přípravu války a k tomu potřebují rozvolněná rozpočtová pravidla. Bez výběrových řízení, no a k tomu potřebují výjimečný stav v podobě válečného stavu na území celé Evropské unie. Takže, jak říkám, může to tak být, nemusí to tak být. Může to tak být, že třeba i dojde k nějakému úderu a Evropská unie se úplně sesype a nebude schopná vůbec žádné reakce. Budou z toho všichni na prášky a Evropa se rozhádá a někdo bude chtít výjimečný stav a válečný stav někdo nebude chtít. Začnou se hádat a najednou se zjistí, že nikdo se nedokáže na něčem dohodnout a nakonec prostě někdo vyhlásí nějaká země válečný stav, nějaká země nevyhlásí a podobně. Může se to takzvaně rozkouskovat a rozpitlíkovat, ale jak říkám, pokud někdo chce být prostě připravený na nejhorší, tak říkám, že pokud někde udeří ruská armáda na nějakou zemi NATO, bude prozíravé hned koupit letenku, bude plno na letištích, já předpokládám, můj odhad, bude plno. Stejně, jako jsme to viděli na Ukrajině, když to začalo v noci 24. února, tak okamžitě ráno bylo peklo. Nedalo se nic. Autobusy vyprodaný, vlaky vyprodaný, nedalo se dostat vůbec nikam. Letiště zastavený v Kyjevě. Naprostej chaos. Proto jak to bude vypadat v Evropě v případě, že Rusko opravdu udeří na Evropu, nedovedu se představit, to už můžeme jenom spekulovat, jakou to bude mít podobu. Na Ukrajině to byl naprostej chaos. Takže kdo se chce připravit, tak ví, jak rychle to asi bude fungovat. A může se na to připravit. Doufejme teda, že to nebude třeba, protože, jak říkám, pokud by k tomu došlo, potom by opravdu k tomu střetnutí s Ruskem bylo velice blízko. Když se podíváte jenom na ty řeči některých politiků, především polských politiků, jako mě říkají, že zaútočíme na Kaliningrad. No, pokud zaútočí na Kaliningrad, protože tam je malá ruská posádka, ta by tam dlouho nevydržela, ale je tam ještě něco rozmístěného, kromě ruských vojáků, jsou tam ruské jaderné zbraně, taktické, na Iskanderech, rozmístěné. Pokud by hrozilo obsazení ruského území, velitel Kaliningradské oblasti dostane rozkaz použít na zastavení postupu nepřítele taktické jaderné zbraně. Bum a budeme tam. Víte, tohleto je jenom otázka senzibility, to znamená, jestli je někdo při rozumu nebo není při rozumu z těch politiků v Evropě. A když se podíváte na ty krávy, na ty voly a na ten ostatní dobytek, který je u moci v Bruselu a konec konců i v Londýně, tak nemáte jistotu, že jsou tam lidi, kteří nejsou šílení, kteří nejsou zaplacení, kteří nejsou zaritovaní, kteří nejsou pod čupcem, pod zástěrou nebo pod jinými hadříky, do kterých se navlékli při ritu. No, jak říkám, uvidíme a doufejme v to nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, pane VK, otázka. Hitler nastoupil k moci 31.33, 27.2. hořel Reichstag, Vladimír Putin nastoupil v srpnu 99 a v září byly atentáty na činžovní domy, obrovská tragédie, spousta mrtvých a hodně to změnilo veřejný mínění v Rusku ve smyslu války na Čečně. A moje otázka je, co to je za false flagy, co to je za váleční umění, jako odkud to pochází, jestli je to nějaká válečná chabadnická kabala, nebo jo, nám se to pořád opakuje v té historii neustále dokola a neustále na to skáčeme. A odkud to pochází, jo, co to je za učení, jestli je to nějaká starověká válečná okultní nauka, jo, nebo odkud to vyvírá tohleto. Děkuju.
2: Děkujeme.
6: Dobrou noc.
0: No, já děkuju za dotaz. No, numerologie má v takzvaných okultních procesech řízení svoje nezastupitelné místo. Velké akce a velké operace se vždycky berou a zavádějí a používají se vlastně vybraná okultní data, datumy, které mají nějaký význam, mají nějaký vztah, mají nějakou souvislost nebo mají nějakou číselnou kombinatoriku, dávají nějaký signál, nějaký symbol. Proto já si dovedu představit, že kdykoliv vlastně dojde k rozhodnutí spustit nějakou válečnou operaci, tak se vybírá datum. Vybere se datum, které má nějaký význam, předpokládá se, že bude to datum používáno v následující historii, že bude zapsáno do historie a chtějí, aby to datum bylo pěkné, aby bylo zapamatovatelné, aby tam byla nějaká numerologická vsuvka. Podle toho se ta data takhle vybírají. Mimochodem, takhle se dneska zakládají běžně i velké firmy s nějakým takovým zajímavým, třeba základním rozpočtem, že jo, aby firma měla úspěch, tak se chodí za numerologama a oni vyberou datum založení firmy. Stejně tak se dělají svatby, že jo, svatby se dělají tak, aby Ty součty těch čísel byly sudé, že jo, aby tam byly prostě nějaká šťastná čísla, aby se to si tam vyhla, aby se vyhlo lichým číslům, že jo, někdo dokonce radši odloží svatbu, aby na konci prostě neměl liché číslo, že jo, při svatbě, že jo, tak odloží o jeden rok svatbu, nebo podobně, zkrátka dělají se různé věci, ale jak říkám, co se týče spouštění válek, tak tam opravdu hraje numerologie opravdu velkou roli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát?
7: Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, protože odpověď panu VK, samozřejmě vím, kto stojí za IPKom a kto riadí. Já jsem skôr narážel na to, kto stojí za predlžování vojny na Ukrajině. Komu to profituje, komu to sedí, aby ta vojna s Ruskom a Európou ďalej išla. Pretože keď Tusk hovorí, že dostane správu od CIA priamo, tak dostane správu od vyvolených a o tom to išlo. Pretože to zapadá do toho deja, keď ešte v 80. rokoch Netanyahu vyhlasoval, že keď padne Sovietský zväz, tak to bude najlepšie pre Izrael, kvôli tomu, že Sovietský zväz nebude môcť podporovať PLO. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme. No, pro koho je to účel, nebo pro koho znovu? Ja som na to odpověděl. Chabad Lubavič je součástí takzvaného světového tandemového řízení. A teď se dostáváme znova k základům konceptuality. To znamená, globální prediktor vládne nad touto planetou za pomoci dvou domů. Oba dva domy jsou domy vyvoleného národa, který je správce nad touto planetou, takzvaným Progos. Jeden dům je dům Sion, který kontroluje veškeré finanční toky na této planetě každého živého člověka. Není živého člověka, jehož peníze by nebyly emitovány a kontrolovány domem Sion. Druhý dům je tvořený domem Chabad, který je někdy nazývaný jako dům Jeruzalém nebo dům Jehova, a ten kontroluje veškeré zdroje a nejsilnější zdroje a rovněž i největší okultní síly nad touto planetou. Kdo to byl Rasputin? No, to byl carův hlavní okultista, který mu pomáhal vlastně takzvaně otevírat takzvaná zřídla, pomáhal mu vidět do budoucnosti, už tehdy mu vlastně zřídil takzvané okulárium, že jo, nebo zkrátka to byla ta nádoba, že jo, kamenná nádoba, tam měl tu vodu. A do té vody vlastně on pokládal, car pokládal vodu a de facto to sloužilo, pokládal hlavu do té vody, že jo, a v té vodě byly nějaké látky, omamné látky, které navozovaly změněný stav mysli, byl schopen vidět prostě do jiných světů, že jo, komunikovat s různými entitami a tak dále, a tak dále. Proto a tyhle ty dvě síly jsou odděleny a globální prediktor je rozdělil na dvě tandemové síly. Tyhle ty tandemové síly mají kompletní kontrolu nad touto planetou. A jejich hlavním cílem je spravovat tuhletu planetu pro zájem takzvaného syndikátu. A syndikát, ten má zájem na snížení populace této planety. Snížení populace planety se dosáhne různými způsoby. Na jedné z šesti priorit, přičemž ta šestá válečná je nejefektivnější a nejrychlejší. Vehnat národy Evropy do vzájemné války mezi národy Rusů na jedné straně a mezi národy Evropy je nejrychlejší způsob. A co je důležité, je samozřejmě to, aby to zničení vytvořilo na povrchu nosiče co nejmenší škody. Já jsem o tom několikrát hovořil, že malé termonukleární údery operačně taktickými raketami, jadernými raketami jsou povolené, jsou dovolené. Proč, z jakého důvodu? Oni si ověřili na explozi v Černobylu i ve Fukušimě v Japonsku, že radiační dopad na prostor je poměrně omezený a následky se vytrácejí poměrně rychle. To znamená, oni mají propočítáno, že omezené termonukleární údery v případně v Evropě, pokud by to bylo bez zapojení Spojených států, samozřejmě, jenom mezi Ruskem a Evropou, by de facto umožnili znovu osídlit a znovu obydlit a no, řekněme znovu využít prostor Evropy zhruba 20 až 50 let po termonukleární výměně. To je nějaký ten jejich model, který oni mají. A proto je asi jasné, že ten plán, o kterém mluví v ješivách, tedy v těch náboženských školách v Izraeli, jednotliví rabíni, jak hovoří o zničení Edomu, tak hovoří jasně. Edom bude zničen způsobem, že rozvrátíme národy Evropy tak, že nasuneme do národů Evropy muslimy. To probíhá v rámci migrace, kterou Angela Merkel a všichni ostatní podporovali až do téhle doby, do téhle chvíle. To je součást procesu řízení. To proroctví říká, že ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavena muslimskými nebo islámskými migranty, dojde k velké válce v Evropě mezi králem severu a mezi takzvaným králem jihu, přičemž znova ta válka je vedena na takzvané komplementární úrovni. Není to skutečná válka ve smyslu jednotlivých komplementářů, to znamená, není to válka skutečná mezi oběma domy globálního prediktora, ale co je skutečné, to jsou nástroje, které oba dva domy do té války proti sobě posílají. Proto umírají Slované, jak říká jeden politik, že umírají Slované v té válce na Ukrajině. Ano, umírají. Umírají tam ruští Slované, umírají tam ukrajinští Slované. Ale to je, to není dost. Jak je v tom filmu, it's not enough. To není dostatečné, to není dost. Oni chtějí víc, oni chtějí, aby populace byla zredukována na území celé Evropy. To znamená, jak se to udělá? Nejprve se spustí nacifikace a renacifikace a refašizace celé Evropy. Jakmile bude celé evropské obyvatelstvo znacifikováno a rusofobně zpracováno, bude znovu vrženo do zničující války s Ruskem. Dojde ke zničení jak Rusů v té válce, tak i celé Evropy. A po zničení bude vymazaný celý Edom. Takhle to přednáší v těch ješivách v Izraeli. Máte tam to video. Samozřejmě, to už má asi přes 400 tisíc zhlédnutí, nebo kolik má. Že jo, ta kompilace výroků těch rabínů, jak mluví o tom, jak bude zničený Edom. Tam to všechno máte, to znamená jenom na odpověď pánovi, to je ten hlavní účel, zničení národu takzvaného křesťanského světa, to znamená západního světa, rovná se Evropy. To je ten hlavní model, to je ten hlavní cíl. A zájem je na samozřejmě na redukci populace na této planetě. V tomhle tom pracují pro zájem takzvaného syndikátu. Je to komplikované pro americké analytiky, je to těžko pochopitelné, ale jak říkám, pokud se podíváte na to, co se děje, a pokud si poslechnete ty rabíny, o čem hovoří, všechno to zapadá dokonale do sebe. Jejich plán běží na 100%. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání a máte slovo.
8: Ano, dobrý večer, já vás zdravím, já vám fandím. Já mám takový jednoduchý dotaz ohledně Putina. V úterý byl pořád, já si dovolím tvrdit, že si myslím, že mám dost jako kritické myšlení. Byl pořád večer na Prima Zoom, já jsem viděl jenom nějaký úryvky. A prosím vás, byl to dokumentární pořad, v podstatě bych to nazval Život a dílo lumpa Putina. My víme, že podrazil koho mohl, odkrágloval kámoše, to teď nechci řešit. Byly tam podrobnosti, puštěli tam videa kratičky z televize, co kdy prohlásil, jak jednal, bral od začátku, kde působil, tak bral provize z těch zločineckých struktur. A to, já nebojte se, já jenom o čem to je. A mě to, ten dotaz, ano, můžu, haló?
2: Ano.
8: Ten dotaz. Jenom to bylo tady o tom, jo, a to prostě vyloženě, na mě to působilo dojem, mě to znepokojilo a já jsem si říkal, nic není náhoda. To, že tento pořad byl natočen takhle autenticky, byly tam výpovědi svědků, třeba ta vdova potom Litviněnkovi a podobně, tak já jsem si říkal, to je normálně, mně to připadá, že se rozhodli zlikvidovat toho Putina, že jakoby, že už je určený k odstřelu. A teďka ze dvou důvodů, a teď to je otázka pana Veka, je to možný, že buď to teda už jako toho má hodně na svědomí, už se jakoby okouk.
2: My vás neslyšíme.
1: Tak pán vypadl.
2: Tak pán vypadl.
1: Zkusme nějakým způsobem navázat na to, buď se Putin okoukal a je připraven k likvidaci už, řekněme, řízené na těch vyšších strukturách VK, tak jsem to aspoň pochopil ten dotaz.
0: No tak já bych především nějaký prostě pořád někde na nějaký dehonestační, který prostě takzvaně mlátí Putina, vůbec ani nekomentoval. Nevím vůbec, jako kdo to natočil, kdo je autor, jestli nějaký ukrajinský
1: tak
0: režisér.
1: Tak bylo to Prima Zoom, to znamená CNN, to znamená Demokraté. Jo, ve
0: zkratce. Já jako fakt nevím, tak když tak potom mi pošlete odkaz, že do kontaktního formuláře na Aeronetu, abych se na to podíval, jestli to někdo je k dispozici. Těch pamfletů je prostě samozřejmě spousta, k tomu jako nebudeme se vyjadřovat, jako, že jestli kolik si Putin nahrabal, no tak chudák určitě není a koho nechal oddělat. No a podívejte se. Co se týče Prigožina, tam samozřejmě došlo k tomu, o čem já jsem před chvíli hovořil před několika minutama. Prigožin se stěžoval, že nemá zbraně v Bachmutu na dokončení operace na osvobození Bachmutu, že tam umírají jeho Wagnerovci. Začala řovat na Šojgua a na Gerasimova, na čelníka generálního štábu. A když se to nikam nehejbalo, tak vzal svoje vojáky a vyrazil s tankama, s obrněnýma vozama do Moskvy, po silnici z Rostova na Donu, nahoru do Moskvy. De facto by šlo o státní převrat, že jo, chtěli si to vyjednat přímo s Putinem v Kremlu. To byla vzpoura. Za vzpouru v Rusku je smrt. Nic jiného není. To, že skončil Prigožin, je kvůli tomu, že nechápal konceptuální procesy té války. Účelem té války není vyhrát. Účelem té války je zlikvidovat obyvatelstvo na Ukrajině, především mužského původu. A je to úkol, který je konaný v zájmu samozřejmě pro oba dva domy, o kterých jsem před chvíli hovořil. Realizace takzvaného nebeského Jeruzaléma. Kdyby měl Prigožin trochu konceptuální gramotnosti, tak by věděl, že není dovoleno postupovat ve válce rychle, že cílem je udržet válku v chodu a ten masomlín tam použít k likvidaci ukrajinského obyvatelstva, aby byl v provozu. Provoz toho masomlína by skončil v okamžiku, kdy válka skončí. Ale pokud je cílem takzvaně dehumanizovat a odlidnit Ukrajinu od původního obyvatelstva, tak to potom už dává smysl, proč ta válka běží tak, jak běží, nesmyslně. A už dává smysl, proč pro ten proces souhlasí dokonce Londýn. Ani on nechce zastavit tu válku. I jemu vyhovuje likvidace Ukrajinců. No a článek z dnešního dne z ukrajinských novin. Evropská unie vyzvala, představitelka Evropské unie vyzvala Ukrajinu, aby změnila zákon a začala mobilizovat i ženy, dámy a pánové. informace z dnešního dne, aby Ukrajina, Evropská unie vyzývá Ukrajinu, aby začala mobilizovat ženy. Co to znamená? Válka, respektive mobilní masomlín, který semele celou Ukrajinu do posledního Ukrajince. To je ten cíl té operace. A pracují na tom oba dva domy. Londýn i Moskva. Úplně společně. Ani jedna strana nechce tu válku zastavit, protože není dokončeno mletí obsahu masomlína. Není dokončeno. Musí se mlít dál. Chápete? Je to strašný, je to zoufalé. Taková je realita. Takhle to funguje. Takhle je to nastavené. To znamená, v těch ješivách, já jsem o tom hovořil, mají tam ty tři mapy. Znovu to zopakuju. Mají tam mapu původní staré Judeje a Egypta, kam byli Židé vyhnáni. Pak tam mají druhou mapu. To je mapa Velkého Izraele, jakou bude mít velikost, až Mesiáš se stoupí na Chrámovou horu. A pak tam mají třetí mapu a to je mapa nebeského Jeruzaléma na jihu Ukrajiny. Tři mapy mají v ješivách. Aby viděli minulost a to, co je realizovaná současnost a takzvaná budoucnost. To znamená, minulost je to, co bylo Judea a Egypt. Budovaná současnost je Velký Izrael a budoucnost nahoře, to, co bude v budoucnu, je takzvaný nebeský Jeruzalém. Proč? Z jakého důvodu? Proč potřebují izraelští sionisté nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny? No, protože součástí těch proroctví těch sionistických rabínů je, že při budování Velkého Izraele bude Izrael zničen. A oni budou potřebovat nový domov. A tím novým domovem bude nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny. Takhle to mají naplánované. To je ten plán. Jo? Takhle je to nastavené. Zkrátka pro asi jakou tu běžnou laickou veřejnost je to hodně těžko stravitelné, ale taková je zkrátka realita. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
9: Ano, dobrý večer, nejdříve chci teda srdečně pozdravit a poděkovat za všechny informace. A já mám jaksi takové úvahy a to je moje otázka. Ten svět, který je tady teda ovládán vyvoleným národem, globálním prediktorem a tak dále, kam směřuje vlastně, nebo co je cílem, protože pozvednutí lidí a tohoto světa to nějak evidentně moc není. Pokud jsou ty úkoly dané jako vylidnění země a spíš kontrola nade vším a nade všemi, takže to určitě není nějaká světlá budoucnost. Jak se na tohleto dívat? Jak se dívat vůbec na směřování této planety, jejího vývoje? Tak na to bych se ráda zeptala. A děkuji moc, budu poslouchat.
2: Také děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, to je zase s velkým přesahem otázka. Protože co se týče civilizací, tak na tady té planetě samozřejmě civilizace vznikají a zároveň zanikají. V minulosti nad povrchu tady té planety byly desítky a desítky civilizací vysoce vyspělých, které v průběhu svého vývoje zanikly a úplně zmizely a jsou pryč a dneska o nich vůbec nic nevíme. Civilizace před desítkami tisíc, stovkami tisíc let a podobně. To znamená, vezměte si, že naše civilizace, nebo to, čemu říkáme dnešní křesťanská civilizace, tak to je stará něco přes 2000 let a to je strašně krátká doba. Vezměte si, že ještě před nějakými 120 lety zhruba, nebo dokonce 100 lety, podle toho, jak se to vezme někde na venkově, jezdili lidé ještě na koních a nejvyšším výdobytkem, že jo, pohybu byl prostě nějaký vůz, který byl tažený koňmi a měl prostě loukoťová kola. A rozvoj, technologický rozvoj nastal prakticky až s příchodem první světové války. A další zrychlení přišlo s příchodem druhé světové války a těsně po ní. Proto teď vidíme nějaký třetí vývoj těsně před třetí světovou válkou, a to je umělá inteligence. Což je zase téma úplně na něco jiného, ale jak se říkalo, že kdo zůstane po třetí světové válce? No, nějací lidé jenom s nějakýma klackama a kamenama. No, možná, že ani to ne, ale zůstanou robotické systémy, zůstane umělá inteligence. No, samozřejmě to už jsou trošku jakoby filozofické přesahy, to jako o tom probírat nebudeme, ale co se týče jako nějakého toho smyslu existování, funkce existování, to není třeba nad tím přemýšlet, protože to se počítá vždycky z osobní roviny. To znamená, každý život je modelovaný jako nějaká cesta,

podstatě poskytují jakési krytí v podobě ideologické clony nebo psychologické bariéry, aby se lidé nedozvěděli to, co se skrývá za tou příslovečnou oponou. Třeba jako média neinformují o tomto americkém programu International Visitors Leadership, který mimo jiné absolvoval Hamid Karzai v roce 1987. Hamid Karzai se potom stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším, a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády Hamid Karzai po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Tohle je velmi důležitý program International Visitors Leadership. Tak si ho pojďme trochu vysvětlit, jen abyste měli představu o obludnosti takovéhoto projektu. International Visitors Leadership je americký vládní program placený a organizovaný výhradně americkou vládou, který nese název International Visitors Leadership tedy. Je to jeden z klíčových projektů administrativy Spojených států o získání přívrženců z řad mladých, perspektivních, nadějných politiků, biznismenů, vědeckých kádrů a hlavně pracovníků z neziskového sektoru. Jde jednoduše o lidi, které si pracovníci ze služby americké ambasády vytipují a které americká vláda pozve k okružní cestě po Spojených státech, aby pod záminkou studijního pobytu u nich vzbudila citlivost k zájmům této země, tedy Spojených států amerických. Americká vláda pečlivě připraví okružní stáž pro cizí vedoucí perspektivní nebo chcete-li nadějné představitele, stávající i budoucí. Ti absolvují setkání s americkými senátory, kongresmeny, členy sněmovny reprezentantů, ministry, akademickými představiteli, zástupci z neziskového sektoru, jednoduše občanskou společností, navštíví 4, 5, 6 států od Kalifornie, Arizony přes Texas, Oregon až po New York a samozřejmě Washington DC. A všechno tohle ve vás zanechá monumentální velkolepý dojem a samozřejmě to ve vás vzbudí vděk, že vám tento okružní pobyt program americká armáda umožnila. Úžas přece jen vidět tolik států najednou, setkat se s tolika lidmi, absolvovat tolik prohlídek, kongresu, kapitolu, muzeí, všechno podle zaměření a profese dané osoby, protože tyto programy jsou šité na míru. A zároveň to ve vás vzbudí zvýšenou citlivost k zájmům Spojených států, protože přece každý vám říká, jak co ve Spojených státech funguje, jakou činnost vyvíjejí, jaká je agenda, v jakém oboru je zrovna v kurzu. A všichni se dychtivě zajímají o vaše názory, postřehy, co si o tom myslíte. Což vám samozřejmě lichotí, že si vás váží, že se ptají na váš názor, jednoduše vzbudí to ve vás snahu se tomu všemu podobat a vyvíjet veškeré aktivity po návratu do České republiky, abyste v tom vašem oboru, profesi, branži nastolili tutéž agendu, jako jste byli svědky ve Spojených státech, protože velkolepá okružní jízda ve vás samozřejmě zanechala ohromný zážitek a samozřejmě mnoho kontaktů. A teď si představte, že tam jezdí vrcholoví politici, akademici, zástupci neziskového sektoru, pracovníci státní správy, kteří stělesňují, zhmotňují agendu Spojených států, kterou vykonávají nejenom tady u nás v České republice, ale kdekoliv na světě. Najdeme tady třeba více než 500 českých občanů mimochodem, kteří tento americký vládní program absolvovali už od roku 1992. Už takto hluboko si Američané připravovali svoje kádry. Symbolické je, že klub českých absolventů International Visitors Leadership působí v rámci amerického centra v Praze na adrese Tržiště 13 na Malé Straně, Praze 1 a je financovaný, což se píše přímo v klubu absolventů tohoto projektu, Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických v rámci odboru pro vzdělávání a kulturu, tedy je financován americkou vládou. Jenom pro představu, celkovou představu pár jmén, kdo tento americký program absolvoval. Třeba rakouský ex-prezident Heinz Fischer, ten absolvoval v roce 1964, nebo bývalý kancléř rakouský Wolfgang Schäuble 1984, dánský ex-premiér Anders Fogh Rasmussen 1982. Anders Fogh Rasmussen, to víme, byl později generálním tajemníkem NATO. A nakonec se Anders Fogh Rasmussen stál poradcem Petra Porošenka, tehdy na Ukrajině.
Jenom taková souvislost. Francouzský ex-prezident třeba absolvoval

tento kurz americký Nicolas Sarkozy v roce 1985, bývalý prezident Gruzie Michail Saakašvili 1999, bývalý prezident Německa Joachim Gauck rok 1993, kancléř Gerhard Schröder 1981, nyní předseda ruské společnosti Rosněft, mám takový pocit, jestli tam ještě stále předseda, bývalý italský premiér Romano Prodi 1979, bývalý premiér Norska Jens Stoltenberg 1988, později také generální tajemník NATO, stejně jako Anders Fogh Rasmussen, dánský premiér bývalý. Bývalá premiérka v Polsku Beata Šidlová 2004. A samozřejmě v Česku tento program absolvovala třeba Lenka Bradáčová, vrchní státní zastupkyně v Praze, Ivo Ištván, Nora Fridrichová z České televize třeba, bývalý premiér Petr Nečas, ten dokonce dvakrát absolvoval tento kurz, nebo bývalý předseda KDU ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek, také absolvoval tento kurz na konci roku 2013 a tak dál. To byly a jsou všechno američtí bílí koníci, včetně Hamida Karzáího, který se stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Měli ho připraveného. Podívejme se teď na historii, těsnou provázanost a souručenství mezi rodinnými klany Bushů a Bin Ládinů. Těch nevysvětlitelných záhad a okolností, vazeb, spojení a souvislostí tu máme celou řadu. Když začneme hlouběji tuto operaci 11. září zkoumat a kutat. Mnozí z vás třeba ještě nevíte, že Bushové a Bin Ládinové spolu úzce spolupracovali už od 70. let minulého století. Byly to rodiny, které se znaly, naštěvovali se, pěstovali mezi sebou přátelské vztahy a samozřejmě spolu podnikali. V roce 1971 se poprvé objevila fotografie v anglických novinách. Tato fotka ukazuje, že Usáma bin Ládin ve věku 14 let a jeho bratr Sálem bin Ládin ve věku 19 let si užívají letní dovolenou v hotelu Astoria ve švédském Falunu. Majitelka hotelu Kristýna Akerbládová uvedla pro list Daily Mail, cituji, byli to krásní chlapci, tak elegantně oblečení, všichni je milovali. Tehdy se psalo rok 1971. Posuňme se teď o 7 let později. V roce 1978 založil George Bush mladší a starší bratr Usáma bin Ládina, Sálem bin Ládin, společnost Arbusto Energy, ropnou společnost se sídlem ve městě Midland v Texasu, tedy v domovském státě Bushu. Sálemu bin Ládinovi bylo tehdy 26 let. Už před rokem jedna z největších stavebních společností Bin Ládinů na Středním východě, kterou vedl starší bratr Usámy, Sálem bin Ládin, investovala do této začínající ropné Arbusto Energy rodiny Bushů. Bin Ládin byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. Máme tu tedy prvotřídní napojení na skutečně vrchní kastu a smetánku saudských šejků s rodinou Bushů. Od té doby se datuje spolupráce Bushů a Bin Ládinů, která dále rozkvétala. Zástupce obchodních styků Bin Ládinů a Bushů byl tehdejší agent CIA Jim Budd. Toho Saudové pověřili, aby je zastupoval v Americe při dojednávání obchodů s rodinou Bushů. Agent CIA Jim Budd a George Bush mladší byli blízkými přáteli od doby, kdy spolu byli v Národní letecké stráže, už od vojny v podstatě se znali v Texasu, ale to už je příliš, řekněme, hluboké rozvádění, protože tam se praly masivně peníze z drog a zbraní přes Bank of Credit and Commerce International. Dokonce přes tuto banku se platili zbraně mučahedínům v Afghánistánu tehdy v boji proti Sovětům. A na tuto banku byl napojený i Khalid bin Mahfuz ze Saudské Arábie a od této banky si půjčovala i Bushova Arbusto Oil Company a Arbusto Energy. V roce 1991 byla tato banka vyšetřovaná, tisk ji tehdy nazval nejskorumpovanější finanční institucí v historii. Musíme si uvědomit, abychom se dostali do kontextu té doby, že o 4 roky dříve, v roce 1974, tehdy Henry Kissinger uzavřel tajnou dohodu se Saudsko-arabskou měnovou agenturou SAMA.
Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického obranného vybavení, vojenského vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrózní spolupráce Američanů se Saudskou Arábií. Za nějakou dobu se k tomu vrátím při návštěvě Donalda Trumpa v Saudské Arábii v dubnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů. Trump prostě plnil jenom to, k čemu se zavázali touto tajnou dohodou před 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké obranné vybavení. Teď jenom chci, abychom se vpravili do toho dobového kontextu, protože to je vždycky velmi důležité, jak jsem třeba popisoval toho Kennedyho, tak to je něco podobného. Co té spolupráci mezi rodinami Bushů a Bin Ládinů předcházelo? A co je obklopovalo nebo obestíralo v rámci té doby? To je velmi důležité. Ale jak říkám, to bychom se za chvíli dostali mimo hlavní linii a měli bychom v tom zmatek. Vraťme se tedy přímo k Bushům a Bin Ládinům. Co se ale nestalo? Jedno ráno 29. května 1988, tedy 10 let po začátku spolupráce Sálema Bin Ládina a George Bushe mladšího, došlo k velmi podivné letecké havárii poblíž města San Antonio v Texasu. Jedno ultralehké letadlo záhadně narazilo do drátů elektrického vedení zhruba 50 metrů nad zemí. Kdo myslíte, že tehdy seděl na palubě toho letadla? Starší bratr Usámy, Sálem Bin Ládin, který mohutně investoval do Bushovy ropné společnosti. Takto se rodina Bushů odvděčuje svým obchodním partnerům. A v roce 2000 se odvděčila podruhé i Usámu Bin Ládinovi, stejně jako jeho staršímu bratru Sálemu Bin Ládinovi. Nejednalo se ale o nehodu jenom tak nějakou. Majitel toho letiště a bývalý mariňák Earl May vzpomínal takto, cituji: "Byl to velmi zkušený pilot, byl to dobrý pilot. Jenom nemůžeme pochopit, proč se rozhodl točit doprava místo doleva." Další 77-letý pilot ve výslužbě Gary Augbeck z New Brownsfields situaci popsal takto: "Nikdo nemohl přijít na to, proč se pokoušel letět zrovna nad elektrickým vedením." Totiž, abychom to pochopili a byli v obraze, Sálem Bin Ládin měl více než 15 000 hodin letových zkušeností. Přesto se z jeho východu záhadně stočil na západ, aby překřížil elektrické vedení ve vzdálenosti půl kilometru od něj. Naprosto nepochopitelné od zkušeného pilota s 15 tisíci nalétanými hodinami. Je to naprosto neuvěřitelné. A my se jenom můžeme ptát, bylo v letadle už nějaké zařízení, ze kterého se letadlo ovládalo na dálku ze země? Něco jako bezpilotní dron? Pilot jednoduše ztratí nad letadlem kontrolu a jenom bezmocně přihlíží tomu, jak letadlo proti jeho vůli zatáčí na opačnou stranu. Američané už tehdy takové technologie měli. Vzpomínáte na to, jak jsem popisoval operaci Northwoods, tedy letadlo ovládané na dálku ze země? Už 1. prosince 1984 bezpilotní letadlo Boeing 727 vzlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii a je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bez pilota více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 zletů, 69 přiblížení a 13 přistání. Bez pilota, letadlo bez pilota. Jak těžké by bylo nainstalovat takové zařízení do ultralehkého letadla, když to zvládli už o 4 roky dříve s obrovským Boeingem. Zkouška bezpilotního Boeingu proběhla v roce 1984 a Sálem Bin Ládin zemřel v rámci té letecké nehody v roce 1988, tedy o 4 roky později. Američané tehdy prokazatelně měli takovéto technologie. A bylo něco takového v ultralightu, ve kterém se zkušený pilot Sálem Bin Ládin stočil naprosto nesmyslně a nepochopitelně na druhou stranu, aby překřížil dráty elektrického vedení, aby to do nich přímo napálil zkušený pilot s 15 000 nalétanými hodinami. Pojďme ale dál. Bushova ropná společnost Arbusto Energy byla ztrátová. Držela se jen tak nad vodou a ocitla se těsně před bankrotem.
V září 1984 se proto spojila se společností Spectrum 7 Energy, což byli kámoši a přátelé Bushů. Spectrum 7 Energy se o dva roky později v roce 86 spojila s Harken Energy, opět obchodní přátelé Bushů a tehdy Reaganovy administrativy. A tato společnost Harken Energy dostala od vlády Bahrajnu smlouvu v roce 1990 na vrtání ropy na moři. Ačkoliv nikdy předtím Harken Energy nikdy nevyvrtala ani studnu v zámoří ani nikde ve vodě. A kdo stál v pozadí Harken Energy? Samozřejmě George Bush mladší s jeho Arbusto Energy, kterou založil se Salimem Bin Ladenem. To bylo v roce 1990, čili dva roky po záhadné smrti Salima Bin Ladena v roce 1988. Třeba deník The Outlaw Bank tvrdil, že za tím rozhodnutím vrtat v Bahrajnu stála Saudská Arábie, což by dokreslovalo těsnou vazbu Bushů na Saudy. Zajímavé také je, že tuto bahrajnskou dohodu částečně zprostředkoval investiční bankér ze státu Arkansas David Edwards. A David Edwards byl jedním z nejbližších přátel Billa Clintona. Opět republikáni a demokrati všichni na jedné hromadě, všichni společně. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Podívejme se teď na nechválně proslulou společnost, která se jmenuje Carlyle Group. Skrze tuto společnost investoval třeba i George Soros, ale to teď není pro naše povídání důležité, o tom mluvit teď nechci. Tato společnost, tato zbrojní společnost Carlyle Group, vlastní velké množství zbrojařských koncernů, kde jako poradci figurují bývalí světoví politici, jako je třeba bývalý americký prezident George Bush mladší, někdejší britský premiér John Major. Ale co je zajímavější, generálním ředitelem této společnosti Carlyle Group nebyl nikdo jiný než George Bush starší, tedy otec ex-prezidenta George Bushe mladšího, který v téže společnosti figuroval jako poradce. Zbrojařská Carlyle Group je skutečně hnízdo největších parchantů, kteří profitují na válkách a zásobování zbraní komukoliv, kdo dobře a krvavě zaplatí. Najdeme tu třeba bývalého ministra zahraničí Spojených států Jamesa Bakera, který se potom stal výkonným ředitelem Carlyle Group. A právě James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šafikem Bin Ladenem, dalším z bratrů Usáme Bin Ladena ze Saudské Arábie. To je chucpe, panečku. K té schůzce se samozřejmě ještě vrátíme, protože to jsou ty nevysvětlitelné záhady a trhliny v Matrixu. Ale v této zbrojařské společnosti Carlyle Group zasedl také bývalý americký ministr obrany Frank Carlucci, který Carlyle Group přihrál impozantní kontakty a kontrakty na americký Pentagon. Ale figuroval tu třeba i také vedoucí personálu Clintonova Bílého domu Mac McClarty. Opět tu vidíme na jedné hromadě jak republikány, tak demokraty. Žádní nepřátelé, ale v zákulisí všichni kámoši. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Ale co je zajímavější, tato zbrojařská společnost Carlyle Group začala vydělávat neuvěřitelných 250 milionů dolarů denního zisku po útoku na Irák. A kdo myslíte, že byl předchozím generálním ředitelem této zbrojařské společnosti Carlyle Group? No jistý Hamid Karzai, už jsem tady o tom mluvil, kterého Američané dosadili na post premiéra afgánské vlády po útoku na Afghánistán v roce 2001. Ten samý Hamid Karzai, který absolvoval americký výměný kurz nebo stáž International Visitors Leadership, také jsem ho rozebíral, už v roce 1987 ve Spojených státech amerických. Pojďme dál. Tuto zbrojařskou společnost Carlyle Group spolu zakládal a řídí od roku 1987 obchodník židovského původu David M. Rubinstein, který je dlouholetým přítelem rodiny Bushů. Proto tu figuroval George Bush mladší jako poradce a jeho otec George Bush starší jako generální ředitel. David Rubinstein je právník v Washingtonu a bývalý politický asistent někdejšího amerického prezidenta Jimmyho Cartera. David Rubinstein je také členem výboru pro zahraniční vztahy, Council on Foreign Relations. David Rubinstein byl také ve správní radě London School of Economics, přesně té školy, kterou vystudoval v 50. letech minulého století George Soros
a George Sereš masivně do jím založené Carlyle Group investoval. Jak se nám to krásně spojuje, že? Ale David Rubinstein je také členem správní rady Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. A David Rubinstein seděl také v Rockefellerově trilaterální komisi, ve které zase třeba sedí Madeleine Albrightová, která měla obrovské finanční profity a benefity v Srbsku po bombardování, a kde Američané podporovali mučahídy v 90. letech z Al-Kaidi, včetně samotného Usáme bin Ládina, který měl tehdy bosenský pas, a Američané je podporovali spolu s kosovskou UČK Hašima Tačiho, aby rozmíchávali nepokoje proti Srbům, což právě Madeleine Albrightová vydatně podporovala, protože z toho měla obrovský vejvar potom. A Albrightová sedí v trilaterální komisi, v Rockefellerově trilaterální komisi, spolu s Davidem Rubinsteinem, spoluzakladatelem obří zbrojařské společnosti Carlyle Group. Vidíte, jak se to všechno krásně propojuje? Ti mezinárodní jestřáby mají stejné hnízdo, kde sedí a odkud vylétávají na své loupežnické válečné mise po celém světě. Do této zbrojařské společnosti Carlyle Group mohutně investoval také bohatý saudský klan Bin Ladenů. V čele se šejkem Mohammedem Bin Ladenem, který má 52 dětí, včetně slavného Usáme Bin Ladena. Vedle rodiny Bin Ladenů také do Carlyle Group masivně investoval saudsko-arabský princ Al-Walid bin Talal. Jak může George Bush mladší bojovat proti rodině Bin Ladenů, která mohutně investuje do společnosti Carlyle Group, ve které právě George Bush mladší figuroval jako poradce? Vždyť to je naprosto neslýchané. George Bush byl poradcem společnosti Carlyle Group, do které mohutně investoval saudský rodinný klan Bin Ladenů. Této Carlyle Group šéfoval Hamid Karzai, který byl dosazený do funkce premiéra v Afghánistánu po americkém útoku, a po něm ji řídil George Bush starší. Jehož syn, bývalý prezident George Bush mladší, byl poradcem v této zbrojařské korporaci a masivně do ní investoval saudský rodinný klan Bin Ladenů. Takže američtí Bushové, Hamid Karzai z Afghánistánu, Bin Ladenové ze Saudské Arábie a saudský princ Al-Walid bin Talal. Všichni v jedné zbrojařské společnosti Carlyle Group. Fakt, ještě existuje vůbec nějaký hlupák, který je ještě tak tupý, že nedokáže pochopit tyto souvislosti, které přímo křičí. Takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o podlahu. To jsou dozdrojovatelná fakta, jak se na veřejnosti předstírá, že to jsou dva nesmiřitelní rivalové, nepřátelé. Ale ve skutečnosti v zákulisí spolupracují, protože proč? Jaký je motiv? Co z toho mají? Někdo by se mohl říct, někdo by se mohl ptát. Carlyle Group je společností, která vlastní mnoho zbrojařských korporací. A čím je světové napětí intenzivnější, čím více se zbrojí, čím mohutněji se investuje do armády, tím více takovéto Carlyle Group profitují a tím více se zúročují akcie a dividendy různým poradcům Bushům na jedné straně nebo investorům Bin Ladenům na straně druhé. Obě strany, které na veřejnosti vystupují jako nesmiřitelní nepřátelé, si v zákulisí mnou ruce uspokojením, jak jim akcie zkvétají. To se nám to daří, že, pane spoluzakladateli Davide Rubinsteine? Když Carlyle Group začala vydělávat každý den 250 milionů dolarů po útoku na Irák. Válka v Iráku byla jeden monstrózní, mamutí, impozantní, lukrativní obchod se zbraněmi, s krví a lidským utrpením. Nelítostní a bezskrupulózní psychopaté a sociopaté se na válce v Iráku a v Afghánistánu neuvěřitelně napakovali. Tu částku si ani nedokážeme představit. 250 milionů dolarů denně. To je něco kolem 6 miliard korun denně. A to byla pouze jedna společnost, Carlyle Group. Těch společností byly desítky a každá se přímo zalikala pod vodopádem miliard dolarů z této války. Války v Afghánistánu i Iráku byly neuvěřitelným zdrojem zisků pro vojensko-průmyslový komplex. To je tak obrovská mašinérie, kterou si ani nedokážeme představit, a jedou v tom všichni skorumpovaní parchanti z vládnoucích elit až dodnes. Nejenom třeba na válkách v Afghánistánu nebo v Iráku, ale třeba na válce v Sýrii.
Jenom drobný příklad, když jsem tu zmínil tedy tu Sýrii. Bývalá britská premiérka Theresa May má manžela jménem Philip May. A právě jeho investiční firma se vydatně napakovala třeba na bombardování Sýrie v roce 2018. Jak jsem zmínil, Philip May je manželem bývalé britské premiérky Theresy May. Zároveň Philip May působil jako její neoficiální poradce, takže získával spoustu vysoce interních a důvěrných informací. Tyto vnitřní informace mohl využívat ke značnému ovlivňování akcí společností, do kterých jeho firma investovala. A tak to také proběhlo. Philip May, manžel britské expremiérky Theresy May, byl řídícím pracovníkem investiční firmy Capital Group. Tato investiční firma Capital Group kupuje akcie společností z různých oborů po celém světě. Ale co je zajímavější, tato Capital Group Philipa Maye nakoupila i tisíce akcií největší světové zbrojařské firmy Lockheed Martin Corporation. Capital Group Philipa Maye vlastnila v březnu 2018 asi 7,9 akcí firmy Lockheed Martin, což byl podíl v hodnotě v ten okamžik více než 7 miliard liber. A teď, 14. dubna, to bylo tedy v březnu, a 14. dubna 2018 Theresa May nařídila britský vojenský zásah v Sýrii v rámci fingovaného chemického útoku v městě Duma. To si možná pamatujeme, útok ve městě Duma v roce 2018. V tomto zásahu byl poprvé použitý nový typ střely s plochou dráhou letu, zvaný JASSM. Jenže tato střela JASSM je vyráběna výlučně touto zbrojařskou firmou Lockheed Martin Corporation. Každá z těchto střel JASSM, z těch střel s plochou dráhou letu, stála zhruba $1 milion. A v důsledku jejich širokého použití akcie Lockheed Martin citelně stouply. Takže firma Capital Group, manžela britské premiérky Philipa Maye, se na akcích Lockheed Martin napakovala neskutečným způsobem. A to otvírá řadu otázek. Věděl Philip May už v březnu 2018 z kruhu kolem manželky Theresy May, že se chystal nějaký fingovaný útok v Sýrii konkrétními raketami s plochou dráhou letu JASSM firmy Lockheed Martin, a proto masivně kupoval už předem, ještě před útokem v březnu, ten útok byl v dubnu, on v březnu kupoval tisíce akcí Lockheed Martin. V tomto případě manžel, tehdy úřadující premiérky Theresy May, měl prospěch z rozhodnutí jeho manželky, která vydala pokyn k bombardování Sýrie. Tak to je jenom takový příklad, ale vraťme se zpět ke zbrojařské Carlyle Group, ve které seděl klan Bushů a do které investovali Saudové jako Bin Ladinové nebo saudský princ Al-Walid bin Talil, a kde byl generální ředitel Hamid Karzai, pozdější premiér afghánské vlády, a kterou spolu založil obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Pojďme ale ještě dál. Židovský obchodník a spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group David Rubinstein zná ještě dalšího židovského obchodníka Larryho Silversteina. Vyhledejte si třeba Israel Bonds, tam figurují oba dva vedle sebe hezky pěkně v rozhovoru celkem nedávno v roce 2020, jak David Rubinstein, tak Larry Silverstein. A kdo pak byl Larry Silverstein? Larry Silverstein byl vlastníkem budovy Světového obchodního centra číslo 7. A právě tento Larry Silverstein uzavřel 24. července 2001, považte necelé dva měsíce před pádem dvojčat, 6 týdnů zhruba, včetně jím vlastněné budovy číslo 7, do které nevrazilo žádné letadlo, ale která se přesto zřítila, tak 24. července 2001 tento Larry Silverstein uzavírá kontrakt za 3,2 miliardy dolarů na 99-letou nájemní smlouvu, ale tentokrát ne pouze na jím vlastněnou budovu číslo 7, ale na celý komplex budov Světového obchodního centra. A těch 6 týdnů před údajným teroristickým útokem byla součástí této nájemní smlouvy pojistka v hodnotě 7 miliard dolarů, samozřejmě pro případ překvapivě teroristického útoku. Kdo pak to Larry Silversteinovi asi poradil?
že by jeho další židovský kámoš David Rubinstein, spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group a velmi úzký přítel rodiny Bushů, který měl od Bushů nejenom mladšího poradce Busha, ale staršího generálního ředitele předtím, Bushe staršího, exkluzivní informace předem. Jenom si to představte. Židovský obchodník David Rubinstein zavolal svému druhému židovskému obchodníkovi a kamarádovi Larrymu Silversteinovi. Hele, brácho, okamžitě zvedni zadek a okamžitě si sjednej pojistku na komplex budov Světového obchodního centra a dej tam pojistku proti teroristickému útoku. Pekelně se na tom napakuješ. No a Larry Silverstein neváhal a tento kontrakt sjednal 6 týdnů před 11. zářím. To stihl. Tohle je samozřejmě pouhá spekulace, ale ruku na srdce, je to tak daleko od pravdy? 2 vykutálení židovští obchodníčci, kteří umí vydělat na všem. Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, tak jeho další kámoš Larry Silverstein vyrýžoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za 3 zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je jako zhruba 20 dní války v Iráku za 250 milionů denně, kdy takto vydělával jeho kámoš David Rubinstein. Už potom třešničkou na dortu je skutečnost, kdy 4. července 2001 Usámu bin Ládinovi, na kterého byl vydaný mezinárodní zatykač už od roku 1998, se dostalo lékařské péče v americké nemocnici v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech, kde ho dokonce navštívil velitel místní pobočky CIA. No proč? Protože samotný Usáma bin Ládin umíral později v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001, několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji v Emirátech. Tak to se už musíme skutečně vážně jenom smát. Tyto 2 rodinné klany Bushů a Bin Ládinů, které na veřejnosti působí jako nesmiřitelní protivníci a rivalové, jsou v zákulisí jedna parta, která drancuje, loupí a devastuje planetu a rozeštvává jednotlivé frakce skupin lidí na planetě v různých místech planety, v horkých oblastech proti sobě, aby obě strany zásobovaly zbraněmi, municí, raketami, letadly, aby se mezi sebou mydlili, řezali a mlátili. A oni si budou mnout ruce, jak vojensko-průmyslový komplex profituje a oni si na krvavých penězích mastí kapsu. To se nám to daří, to jsme jim to pěkně rozjebali, že? To se pěkně zakousli ti rezaví a černí bravenci těmi kusadly do sebe a mydlí se a řežou se a my jim ještě pomůžeme. Oběma dvěma dohromady. Uveďme se jenom jeden příklad, jeden takový malý příklad za všechny v rámci toho vojensko-průmyslového komplexu. Víme, že společnost Blackwater prováděla v Iráku takzvané černé operace Black Ops, které oficiálně americká armáda nemohla provádět. Šlo o různé masakry, únosy, trancování, likvidace domácího civilního obyvatelstva anebo snajpery, kteří byli vyslaní na konkrétní cíl, rozumějí konkrétního člověka. Na takovéto Black Ops, černé operace, si Američané najímali soukromé bezpečnostní agentury jako krycí společnosti CIA nebo respektive něčemu, čemu můžeme říkat Deep State. A jednou z takových společností byla Blackwater. Tato Blackwater se několikrát přejmenovala, teď je to Constellis Holdings, dříve to byla Academy a původně tedy se jmenovala Blackwater. A tuto společnost Constellis Holding řídí mužské představenstvo, do kterého patří miliardář Red McComb, potom John Ashcroft, bývalý generální prokurátor za éry George Bushe, Bobby Iman, což je admirál ve výslužbě, anebo Jack Quinn, což je přední demokratický poradce, který působil jako šéf štábu viceprezidenta Al Gorea a jako poradce ex-prezidenta Billa Clintona. Tady opět vidíme, jak jsou Blackwater, pak Academy a dnes Constellis Holdings nalezli jak lidé kolem George Bushe, tak i lidé kolem Al Gorea nebo Billa Clintona.
tedy jak demokraté, tak křídlo republikánů. Stejně jako ve zbrojařské Carlyle Group, kde figuroval rodinný klan Bushů, Bush starší jako generální ředitel a Bush mladší jako poradce, ale také vedoucí personálu Clintonova Bílého domu Mac McClarty. A zase jak republikáni, tak demokraté. Obě skupiny dohromady, žádný rozdíl. Všichni světoví loupežníci, členi světové gaunerské oligarchické mafie, si chtějí urvat svůj kus šťavnaté flákoty a vždycky tu operují obě skupiny, svorně vedle sebe. Protože kdyby tu operovala jen jedna, tak ta druhá by to na ní naponcovala. Takže si samozřejmě musí navzájem vyjít vstříc, brácha na bráchu, brácha na mě, já ti jdu na ruku a ty mě zatím dosadíš tohle představenstvo a my potom tvé lidi umístíme tam a tam. A tak dále, to znamená, v Americe to jsou republikáni a demokrati, kteří se v telce boxují a v zákulisí figurují ve stejných společnostech, stejně jako Američané s Kuvajťany, viz Securacom, později StraightSec, nebo Američané se Saudy, viz zbrojařská Carlyle Group. Veškerá světová mafie organizovaně spolupracuje, organizovaně rozeštvává skupiny lidí proti sobě, aby vznikalo napětí, výbušná atmosféra, občanské nepokoje, války a oni se mohli pakovat dodáváním, zásobováním zbraní na obou frontách. Tady to vidíme v celé své nahotě, v celé své kráse, na konkrétních tvrdých důkazech. Američané naprosto nepokrytě obchodují se Saudy a ty vazby jak demokratů, tak i republikánů na Saudy jsou třeskuté. Nech se vypravíme dál, pojďme si ty vazby pro lepší paměť zrekapitulovat. Každý bod samozřejmě co nejstručněji. Za prvé, ex-prezident George Bush byl poradcem ve zbrojařské společnosti Carlyle Group, kde byli generálními řediteli pozdější afgánský premiér Hamid Karzai a po něm George Bush starší a kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ládinů. Za druhé, do Carlyle Group také masivně investoval saudsko-arabský princ Al-Walid Bin Talal. Za třetí, George Bush mladší založil spolu se starším bratrem Usámy Salmánem Bin Ládinem v roce 1978 ropnou společnost Arbusto Energy. Salem Bin Ládin byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. To si vzpomínáme, co jsem tady probíral. Za čtvrté, Bank of Credit and Commerce International prala peníze z drog a zbraní, financovala mučahídy v 80. letech v Afghánistánu v boji proti Sovětům a zároveň financovala 25 miliony firmu Arbusto Energy, George Busha mladšího a Salmana Bin Ládina. Za páté, vzpomínáte si na hezkou tvářičku na Jirách, kuvajtské zdravotní sestry, která prohlásila před americkým kongresem, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci vyhazují miminka z kuvajtských inkubátorů. Později se však ukázalo, že tato na Irách zdravotní sestra byla dcerou Sauda Al-Sabaha, kuvajtského velvyslance ve Spojených státech. K válce v zálivu se dostanu podrobněji v kapitole o vazbách Američanů s kuvajskými šejky. To bude taky velmi zajímavé, počkejte si na to. Za šesté, v rámci té Saudské Arábie, abychom to probrali. Za šesté, po teroristických útocích 11. září byly všechny lety v americkém vzdušném prostoru zastavené, ale došlo k jedné výjimce. Bílý dům povolil letadla, která vyzvedla 140 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ládinů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivezli zpět do Saudské Arábie, kde by byli v bezpečí. To psali dokonce v Denver Post, to není žádný výmysl, k tomu se později také dostaneme. Za sedmé, bývalý americký ministr zahraničí James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šafikem Bin Ládinem, dalším z bratrů Usámy Bin Ládina ze Saudské Arábie. Za osmé, skrze WikiLeaks vyšlo najevo, že do Clintonovy nadace přispívali významnými částkami ropné monarchie z Perského zálivu a rovněž jiné muslimské státy. A to právě v době, kdy Hillary Clintonová zastávala úřad ministryně zahraničí Spojených států amerických. To znamená 2008 až 2012 za Obamy. Jenom ze samotné Saudské Arábie Hillary Clintonové dorazilo nějakých 10 milionů dolarů. Další miliony zaslali Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Brunei nebo Alžírsko.
O nadstandardním vztahu rodiny Clintonů k rodu Saudů není pochyb. Za deváté, a to je právě navazující bod na tu osmičku, Hillary Clintonová měla velmi blízký vztah k její pravé ruce jménem Huma Abedinová, což je saudská občanka, dcera prominentních islámských učenců. Její matka je děkankou v saudské univerzitě v Džidě. A právě Humě Abedinové byla udělená prověrka pro nejvyšší utajení poprvé v roce 2009, když jí Hillary Clintonová jmenovala za zástupkyni šéfa štábu operací. Vidíme, jak republikáni, tak demokraté všichni berou plnými hrstmi od Saudů a obecně z peněz nasáklých ropou. Za desáté. Pamatujeme si na aféru Pizzagate, ve které se hrál ústřední roli Jeffrey Epstein. Na jehož Lolita Expressu, respektive Boeingu 737, létali prominentní elitní premiéři, prezidenti, ministři, bankéři, kapitáni průmyslu a všichni si užívali sex s náctiletými dívkami, s lolitkami ve vzdušném prostoru. Tak Jeffrey Epstein měl naprosto významné krytí v nejdůležitějších kruzích a významných pozicích světové oligarchie. Udržoval kontakty třeba s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem, bývalým britským ministerským předsedou Tony Blairem, anebo saudským korunním králem Mohamedem bin Salmanem. Takže Saudové jedou naprosto ve všem ruku v ruce s čelními představiteli západních elit globalistů. Saudové takto úzce podnikají nejenom s Američany, ale třeba si Saudové uplácejí i jiné státní představitele. Za jedenácté. Ve Španělsku před pár lety probíhala medializovaná kauza, ve které otec krále Filipa VI., král Juan Carlos, který je v penzi, ale stále ve veřejném prostoru, byl vyšetřovaný kvůli offshoreovému účtu s penězi, které dostal před 10 lety od saudsko-arabského krále. Šlo o, a teď se podržte, 100 milionů euro. Co musel španělský král Saudům slíbit, když mu jen tak na offshoreový účet střelili Mírnix Týrnix 100 milionů euro, což je zhruba 2,5 miliardy korun. Tady vidíme, že mezi těmi vrcholovými elitami protékají obrovské peníze, které si ani nedokážeme představit. Za dvanácté, třeba ukrajinský parlament schválil před několika lety zákon o rozprodeji ukrajinské půdy zahraničním investorům a komukoliv, kdo složí na stůl peníze. Ten limit byl nastavený na 200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího. To byl minimální limit, 200 000 hektarů půdy. Velký zájem má právě Saudská Arábie, překvapivě, která koupila největší ukrajinskou agrofirmu, zemědělskou firmu, největší ukrajinskou. Tehdy šlo o to, že Mezinárodní měnový fond, to jsou ti jestřáby, kteří taky zahrnují do kouta i Srby, že půjčili jim, samozřejmě potom, když jim rozflákali zemi na padrč, tak jim potom půjčili milostivě, aby to mohli platit, aby byli zadluženi do konce života a další tři generace, tak tento Mezinárodní měnový fond zatlačil tehdy Ukrajinu do kouta a sdělili jim, že bez prodeje půdy investorům nebude už žádná další půjčka Ukrajině. Takže si Ukrajinu rozeberou na kusy, supy a hyeny, opět globalisté a opět Saudové se mezi nimi výrazně výjímají. Za třinácté, možná si taky vzpomínáme, že v neděli 30. dubna 2017 navštívila německá kancléřka Angela Merkelová Saudskou Arábii. Tady se setkala se saudským králem Salmanem bin Abd al-Azizem a s jeho zástupci. Merkelová tehdy sdělila saudským představitelům, že Evropa má nadále zájem o dohodu o volném obchodu se státy Perského zálivu. Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty mimochodem jsou největšími německými obchodními partnery na Blízkém východě. A kromě jiných smluv a memorand, Merkelová uvedla tehdy, že Německo bude nadále nabízet školení pro saudskou policii, bezpečnostní složky a pohraniční stráž. Chápete to? Německo školí a cvičí saudskou policii, vojáky a pohraniční stráž. Na co pohraniční stráž před uprchlíky? Německo, které na jedné straně vyřvává Refugees welcome, uprchlíci vítejte, a na druhou stranu cvičí saudskou pohraniční stráž, aby si hlídali jejich vlastní hranice před uprchlíky.
takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o futra dveří. Nám sem Německo láduje miliony uprchlíků a to samé Německo cvičí saudskou pohraniční stráž, aby jim do země uprchlíci neproudili. Do arabské země, arabští uprchlíci. Proč to dělají, pro boha? Někdo by se mohl zeptat. Rodina Saudů v Saudské Arábii využívala bohatství z ropy k ukotvení sociálního blahobytu a smíru. Do takové míry, že země do dnešní doby připomíná spíš západní vyspělou zemi. Ovšem se sociálním standardem někdejšího Švédska. Dnes už ne, Švédsko je dnes úplně nikde jinde. Jo, ale to je i jeden z důvodů, proč Riad odmítá přijímat muslimské běžence a uprchlíky ze Sýrie, z Afriky a z ostatních zemích muslimského světa. Protože by tito uprchlíci rozvrátili sociální blahobyt a smír v zemi Saudů. Mají strach o uchování svého sociálního standardu v rámci své rodinné diktatury. Oni to nedělají jenom tak, ale mají k tomu zatraceně dobrý důvod. Saudové jsou přímo ve středu té globální hry, ruku v ruce se západními velmocemi. Za 14. v roce 2016 německá vláda schválila tehdy několik vývozů zbraní do Saudské Arábie a Ománu. Bylo to konkrétně 23 vrtulníků Airbus, 660 kulometů, 660 dodatečných hlavní a 550 samopalů. Tím dodavatelem byla tehdy německá zbrojařská firma Heckler & Koch. Dál 130 automatických pistolí a automatických pušek a 65 000 nábojů do minometu. Tady byl zase dodavatelem německý výrobce zbraní Rheinmetall. Takže tady je vidět, jak Německo dodává zbraně do Saudské Arábie, Ománu, Spojených arabských emirátů. A ještě kromě dodávky zbraní, Německo cvičí saudskou pohraniční stráž, aby si Saudové bránili hranice před uprchlíky. Za 15. když si to vsadíme do časové souslednosti, chronologické osy, tak v sobotu a v neděli 20. a 21. května 2017, což bylo 3 týdny po návštěvě Angely Merkelové, všímejme si té časové osy. Taktéž do Riádu Saudské Arábie zavítal i americký ex-prezident Donald Trump. A ten tady sjednal dohody ve zbrojní a hospodářské oblasti za téměř 400 miliard dolarů, což je v přepočtu 9 bilionů korun. Za 16. vezměme si Kanadu a společnost General Dynamics z Ontária. Od této společnosti si Saudové objednali bojová vozidla. Mimochodem, Kanada sjednala se Saudskou Arábií zbrojní dohodu ve výši 15 miliard dolarů. To tehdy obhajoval třeba kanadský ministr zahraničí Stéphane Dion. Za 17. protiletadlové ruční střely Starburst, které Saudské Arábii dodávala britská společnost Thales Air Defense, a to podle smlouvy podepsané v roce 2007. Takže Německo, Američané, Kanaděné i Britové všichni sjednávají obrovské zakázky z větší části zbrojařské firmy vojensko-průmyslový komplex se Saudskou Arábií. Za 18. Možná si také vzpomínáme na březen 2019, kdy byla zveřejněna zpráva Výboru pro dohled a vládní reformu americké sněmovny reprezentantů. A v této zprávě se pravilo, že Donald Trump se snažil prosadit, aby americké korporace prodaly jadernou technologii Saudské Arábii. To je pecka jako prase. Trump chtěl pomoci Mohamedu bin Salmánovi získat zakázané americké jaderné zbraně. To je něco šíleného, protože bývalý poradce pro národní bezpečnost Trumpovy administrativy Michael Flynn a Trumpův zeť Jared Kushner působili ohledně této dohody jako prostředníci. Michael Flynn byl poradcem dceřiné společnosti IP3 International, která je přímo autorem výstavby jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Samotná IP3 International představila tuto dohodu jako, cituji, Marshallův plán pro střední východ. Trump, myslím, v únoru nebo březnu 2019 to bylo, pozval 12 firem do ovalné pracovny, aby projednali výstavbu jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Toho setkání se zúčastnili bývalý ministr energetiky Rick Perry, členové Rady pro národní bezpečnost a ministerstva zahraničí.
Jenomže na té schůzce v oválné pracovně spolu s Donaldem Trumpem byli také zástupci korporace CBS, dříve Westinghouse Electrics, kterou vlastní společnost, která investovala do mrakodrapu na Manhattanu, který patří rodině Jareda Kushnera. A položme si otázku, proč Donald Trump na jedné straně řve, nebo řval, že žádní migranti do Spojených států, zakážeme příchod uprchlíků do Spojených států. A na druhé straně prosazuje tak obrovské bezpečnostní riziko, jakým je postoupení jaderné technologie Saudské Arábie. A v tomto okamžiku připomenu to, o čem jsem hovořil o pár desítek minut dříve v tomto pořadě. Protože v roce 1974 Henry Kissinger tehdy uzavřel tajnou dohodu se saudsko-arabskou měnovou agenturou Sama. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického vojenského obranného vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrózní spolupráce Američanů se Saudskou Arábií. Proto Donald Trump přijel v Riádu v květnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů do Saudské Arábie. Proto byl na spadnutí obrovský kontrakt, kdyby Američané postoupili Saudské Arábii technologii pro výrobu jaderných zbraní. Trump plnil prostě jenom to, k čemu se zavázali Američané touto tajnou dohodou před zhruba 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké vojenské obranné vybavení. Všechno to má zárodek v tajné dohodě z prosince 1974 Henryho Kissingera se Saudy. Ale důvod, proč Donald Trump sjednal obrovské zbrojní kontrakty v květnu 2017, má ještě další logické vyústění. Za 19. O rok dříve, v roce 2016, Američané odtajnili dokumenty spojující saudskou královskou rodinu s útoky 11. září. A pak najednou americký kongres přehlasoval veto prezidenta Baracka Husseina Obamy, který umožňuje pozůstalým obětem z 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za její podíl na útocích. Baracku Husseinu Obamovi se tehdy nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové pohrozili, že z amerických bank stáhnou své peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar. To znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy, jak později v květnu 2017 dojednal tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů. Proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019. Už chápeme, jak jsou Američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. Oni můžou stáhnout 750 milionů z amerických bank. A Saudové hlavně můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A Američané si je musí hýčkat, předcházet si je. Saudská Arábie je centrem islamského terorismu. Je to země, kde vznikla Al-Káida v rodině místního oligarchy a stavebního magnáta Bin Ládina, otce Usáme Bin Ládina, který jenom ve Spojených státech disponuje desítkami hotelů a kancelářských budov, které jeho mamutí developerská firma postavila, stavební firma. Propojení mezi rodinou Bin Ládinů a rodinou Saudů a americkými neokony kolem rodiny Bushů, Dicka Cheneyho a dalších je doslova děsivé. Za 20. dokonce CIA dodnes provozuje síť mučahedínů s americkými vízy pro operace po celém světě. Samotná americká ambasáda v Riádu v Saudské Arábii vydávala víza teroristům. Přesně toto prohlásil bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanectví v Riádu Michael Springman. Michael Springman totiž napsal knihu Víza pro Al-Kaidu, ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti.
Michael Springman ve své knize uvádí, že CIA dodnes provozuje síť vycvičených mučahedínů z Afghánistánu a posílá je do různých bojů a konfliktů po celém světě, například na Balkán, odtamtud do Libie, Sýrie nebo Iráku. Pamatujete si na pas Usámy bin Ládina, který naverboval 3000 mučahedínů do Bosny a Hercegoviny na Balkáně, aby tady rozmíchávali občanské nepokoje proti příliš silným a nepoddajným Srbům. Přesně to byla jedna z operací pod maskováním CIA. Michael Springman dále tvrdí, že americké vízum v pase slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanismy, že držitelé pasů jsou prověření americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Na mezinárodních letištích je americké vízum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. Všichni spolu pečou. Přesvědčujeme se o tom stále dokola. Žádní přátelé a nepřátelé neexistují. V zákulisí spolu celá tato světová oligomafie kšeftuje a všichni jsou kámoši. Vždyť všímáte si, co se aktuálně děje v Saúdské Arábii? Saúdská Arábie jako jedna z prvních zemí na světě natvrdo utahuje šrouby pro své neočkované občany. Autoritářský stát Saúdská Arábie oznámila, že pro neočkované obyvatele vešel v platnost od 1. srpna zákaz vstupu do obchodů, obchodních center, restaurací nebo na trh. Informoval o tom server Al Arabia News. Prostě Saudové jedou s globalisty naprosto natvrdo v podvodu migrace i v podvodu covidismu. Napadlo by vás vůbec nikoho, že zrovna právě Saudská Arábie vystartuje jako první takto natvrdo po neočkovaných proti covidu? Pro veřejnost je to jenom pohádka pro dospělé a hra na toho hodného a zlého policajta. Aby se rozmíchávalo napětí, veřejnosti se předhodila záminka, proč je nutné investovat do armád, do zbrojního průmyslu, kdyby panoval mír totiž. No tak by ty důvody investic do zbraní, do armád najednou zmizely. Ty stovky miliard dolarů utrácených v černých dírách, živených válkami, neklidy, napětími, chrastěním se zbraněmi. Celý tento komplex by byl najednou zbytečný. Třeba v roce 2018 americká sněmovna reprezentantů schválila svou verzi vojenských výdajů Spojených států na rok 2019 a to ve výši 717 miliard dolarů. O rok dříve, tedy v roce 2017, to bylo 725,9 miliard dolarů. Jenom pro srovnání, druhá Čína na zbrojení vydala v roce 2017 228 miliard. Třetí byly Saudové se 69 miliardami, čtvrté Rusko se 66 miliardami a pátá skončila Indie se skoro 64 miliardami. Těmi největšími mezinárodními teroristy jsou ve skutečnosti samotné vlády velmocí. Jenom ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. V Rusku rudý teror 60 milionů lidí. Hitlerův režim 22 milionů lidí. Mao Tse-tung 60 milionů venkovských rolníků. 300 tisíc civilistů v Guatemale. Přes 2 miliony zavražděných vládou v Kambodži. To byl Pol Pot. Půl druhého milionu obyvatel zabitých v Turecku. 300 tisíc zabitých v Ugandě. 800 tisíc lidí ubito k smrti mačetami ve Rwandě. A tak dále, to bychom tady mohli vypočítávat. Tady vidíme, že největšími mezinárodními teroristy jsou samotné vlády, a nejenom ta v Bílém domě, které přiživují napětí, strach a nedůvěru mezi státy, aby před veřejností ospravedlnili ty stovky miliard pumpovaných do černých děr nekonečného zbrojení. Vidíme, že první zemí, která pumpuje nejvíce peněz do zbrojení, jsou Spojené státy, to by nás nepřekvapilo, druhá je Čína a třetí, kdo? No přece Saudové s 69 miliardami. Chceme ještě nějaký další důkaz? Stále se najde nějaký hlupak, který to ještě nechápe. Saudská Arábie dokonce požívá významného postavení a velké podpory dokonce i v OSN. Za 21. Saudská Arábie byla zvolena do Rady Organizace spojených národů OSN pro lidská práva. Pro boha, na co si tu hrajeme?
přední saudské rodiny, prominentní Saudové s úzkou vazbou, šejkové s úzkou vazbou na saudskou královskou rodinu, Británie, Německo, Amerika, Kanada, pa i bývalý španělský král. Všichni se s nimi objímají, plácají se po ramenou, sjednávají zbrojařské kšefty za stovky miliard dolarů a nikdo nám tu bude mydlit oči, že se stará o fungování lidských práv v Saudské Arábii, aby tam ženy měly řidičáky, když ta země byla zvolená do Rady OSN pro lidská práva. Pro boha, jaká tam jsou lidská práva? Ženy v Saudské Arábii dál nemohou třeba jíst svobodně v restauraci na veřejnosti. Ženy nesmějí chodit nezahalené v Saudské Arábii. Ženy nesmějí chodit ven nebo cestovat bez mužského doprovodu v Saudské Arábii. Ženy v této zemi

Oni se před nimi podělají, padnou na zadek, všichni si je uplatí. Tak jaká pak lidská práva? Ale když rozplétáme různé vazby a souvislosti na té mezinárodní úrovni světové oligarchické mafie, nejenom tedy se Saudskou Arábií, nestačíme se divit, protože Carlyle Group, o které jsme hovořili, zdaleka není všechno. Bratr ex-prezidenta George Busha mladšího, Marvin Bush, byl členem správní rady společnosti Securacom od roku 1993 do konce roku 2000. V září 2001 už oficiálně nefiguroval v této společnosti. Nicméně je to podle mě jenom kouřová clona maskování, něco jako Andrej Babiš, který taky nefiguruje v Agrofertu, ale každý ví, že ano. Svěřenský fond, že? Marvin Bush seděl ve správní radě, ale už možná svou práci v rámci bezpečnosti budov Světového obchodního centra udělal a už nebyl potřeba. Zajímavější byla ale skutečnost, kterou ti mainstreamoví pravdovědci takticky obcházejí, a to, že mezi lety 1991 až 2001 byl generálním ředitelem této společnosti bratranec ex-prezidenta George Busha mladšího Wirt Walker. Společnost Securacom, která se později přejmenovala na StraightSec, je americko-kuvajtská korporace, poskytující bezpečnostní služby. Mohutně do ní totiž investovala kuvajtská investiční skupina KUVAM, psáno KUVAM, pokud by si to chtěli vyhledat. Navíc bratr ex-prezidenta George Busha, Marvin Bush, byl také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě této kuvajtské KUVAM společnosti, která navíc masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. A ono to dává celkem i logiku, to souručenství a spojení nebo sepětí Američanů s Kuvajťany, tak i se Saudy, protože proč George Bush starší kromě jiného začal válku v zálivu v roce 1990, kdy Američané bránili Kuvajt před Saddamem Husajnem, vyčerpaného z vleklé války s Íránem celá 80. léta. George Bush starší jenom hájil a chránil své kuvajtské obchodní partnery, kdy znovu bratr jeho syna, ex-prezidenta George Busha mladšího Marvin Bush, seděl ve správní radě kuvajtského investičního fondu KUVAM. To je chucpe, že to s náma práská o zeď. Pojďme ale prozkoumat vazby na Kuvajt dál. Vzpomínáte si třeba, to už jsem tady zmínil, na hezkou tvářičku Nairách. To byla ta kuvajtská zdravotní sestra, která vystoupila před americkým kongresem a prohlásila tam, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci vyhazovali miminka z kuvajtských inkubátorů. A později se ukázalo, že ta Nairách byla ve skutečnosti dcerou Sauda Al-Sabaha, což byl kuvajtský velvyslanec ve Spojených státech amerických. Takže Američané si jenom chránili svoje vlastní ropné investice a své obchodní partnery, když předtím poskytovali chemické směsi jako sněď slezinou jejich spojenci proti Iránu svému Saddamu Husajnovi na válce v zálivu a tak dále, to teď nebudeme rozpitvávat, ale je zajímavá ještě jedna věc. Dva měsíce před invazí Saddama Husajna do Kuvajtu, 20. června 1990, George Bush mladší prodal 2/3 svých akcí ve společnosti Harken Energy. Vzpomínáte si jenom pro osvěžení paměti, jak jsem popisoval, že George Bush mladší a starší bratr Usámy Salim bin Laden založili v Texasu společnost Arbusto Energy, která skoro zbankrotovala, tak se spojila vedle Spectrum 7 Energy se Harkenem Energy, ale stále zatím stály Bushové a jejich obchodní partneři. Tak právě George Bush mladší prodal 2 měsíce před útokem Iráku na Kuvajt své akcie v této Harken Energy. Tehdy se psalo, že George W. Bush kvůli tomu porušil zákon, protože transakce byla prodejem akcií osob zasvěcených do vnitřních událostí nebo informací. Jednoduše, že zneužil vnitřní exkluzivní informace o chystaném útoku, když ostatní takovou informaci mít nemohli. No a samozřejmě proběhla válka v zálivu tehdy, Američané ochránili kuvajtská ropná pole a vypráskali Saddama Husajna, vyčerpaného z vleklé války s Iránem. No a v této souvislosti je ještě zajímavá situace po takzvané operaci Pouštní bouře. Zmínil jsem, že starší bratr Usámy, Salim bin Laden, šéfoval jedné z největších stavebních společností na Středním východě.
Ta společnost se jmenovala Bin Laden Brothers Construction, později se

přejmenovala na Bin Laden Group, jednoduše Bin Laden Group. A když Salem Bin Laden zemřel v roce 1988 u města San Antonio v Texasu na záhadnou leteckou nehodu, společnost samozřejmě zůstala přirozeně v rukou saudské rodiny Bin Ladenů. A teď se k tomu dostávám, protože tato obří stavební společnost v regionu, Bin Laden Group, pomáhala Američanům budovat jejich letiště právě na Středním východě. To je chucpe, panečku. Saudská rodina Bin Ladenů pomáhala Američanům budovat letiště na Středním východě. Koho by to napadlo? Historie je plná paradoxů. Jenom pro naši představu, stavební společnost Bin Laden Group má zhruba kolem 40 000 zaměstnanců a je zastoupená ve velkých městech Saudské Arábie a arabských hlavních městech. To znamená Bejrút v Libanonu, Káhira v Egyptě, Amán v Jordánsku a Dubaj ve Spojených arabských emirátech. Mimochodem právě v Dubaji byl lékařsky ošetřený doktor z Bílého domu Usáma Bin Laden 4. července 2001 a přijel se tam za ním podívat šéf zdejší pobočky CIA, tam, kde mají sídlo Bin Ladenové, nebo jedno ze sídel té jejich firmy Bin Laden Group v Dubaji. Stavební společnost Bin Laden Group staví dálnice, bytové jednotky, domy, továrny, hangáry a dokonce vojenské základny. A to je další chucpe. Některé vojenské základny jsou součástí americko-saudské dohody s názvem Peace Shield, co znamená mírový štít, tehdy se to jmenovalo. Takže saudská rodina Bin Ladenů pomáhala Američanům stavět nejen letiště po operaci Pouštní bouře v 90. ale dokonce jim pomáhala budovat některé vojenské základny na Středním východě. Tak to jsou takové opravdu neskutečné kontrastní paradoxy historie. My si jenom zapamatujeme sepětí a souručenství Američanů s Kuvajťany i se Saudy. Pojďme ale zpět ke společnosti Securacom a později StrateSec. Tato společnost Securacom, později se přejmenovala na StrateSec, zajišťovala bezpečnost pro United Airlines, což byla společnost, jejíž dvě letadla byla zapojená do operace 11. září. Může to být náhoda, samozřejmě. Ale dál, tato americko-kuvajská společnost StrateSec zajišťovala bezpečnost v mezinárodním letišti Dulles. Ne Dallas, ale Dulles, Dulles, Dallasovo letiště, jo, spletli. A od začátku 90. let až do 11. září i v komplexu budov Světového obchodního centra. Dokonce mezi lety 1996 až 2000 nainstalovala tato společnost do budov Světového obchodního centra nový bezpečnostní systém. Marvin Bush, bratr ex-prezidenta George Bushe, byl také ředitelem holdingu pojišťoven HCC až do listopadu 2002. A u této společnosti HCC byla pojištěná část budov Světového obchodního centra. A právě tato HCC, dříve Houston Casualty Company, znamená Houston, Texas, domovský stát Bushů, poskytla část pojištění na budovách Světového obchodního centra po jejich zničení. Takže pro stručnou rekapitulaci toho, co jsme si dnes řekli. Máme tu ex-prezidenta George Bushe, jehož bratr Marvin Bush byl členem správní rady společnosti Securacom, později StrateSec, která zajišťovala bezpečnost jak pro budovy komplexu Světového obchodního centra, ale také letecké společnosti United Airlines, jejíž dvě letadla byla do operace 11. září zapojená. Bushův bratranec Wirt Walker byl výkonným ředitelem této americko-kuvajské společnosti mezi lety 1991 až 2002. Marvin Bush dále, jeho bratr, byl dále také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě kuvajské QFM, která masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. Navíc samotný ex-prezident George W. Bush byl poradcem zbrojařské korporace Carlyle Group, do které masivně investoval saudský rodinný klan Bin Ladenů. Spoluzakladatelem zbrojařské Carlyle Group byl obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Jeho další kamarád židovského původu Larry Silverstein vlastnil budovu číslo 7, která se zřítila díky požáru, ačkoliv do ní žádné letadlo nenarazilo. A navíc si nechal pojistit 6 týdnů před 11. zářím veškerý komplex budov Světového obchodního centra před teroristickým útokem na 7 miliard.
ta pojistka. Prý je i konspirační teorií to, že mezi nájemce budovy číslo 7, která se zřítila bez nárazu letadla, patřila CIA, Ministerstvo obrany, daňový úřad a byl tu i nouzový bunker starosty New Yorku. Třeba komise pro burzu a cenné papíry skladovala v budovách 3 až 4 tisíce složek, vztahujících se k obrovskému množství burzovních vyšetřování a podvodů. Tehdy si pamatujeme, že probíhaly obrovské podvody na burze, které se snažily zamést pod koberec. Oficiální mainstream tvrdí, že požár na budově číslo 7 byl tak obrovský, že se po 8 hodinách v 5 hodin odpoledne i tak ta budova zřítila. To je klasická damage control, respektive napravování škod, respektive vyvracení pravdy lží. Protože nikdo z těch oficiálních mainstreamových chytráků nevysvětluje, proč potom všechny budovy, které obklupovaly dvojčata a které obklupovaly dokonce i budovu číslo 7, tak ty všechny budovy zůstaly nepoškozené a zřítila se jenom budova číslo 7. Oni vám ale budou tvrdit, že to způsobily trosky vyletujících z dvojčat, které zapálily nějaké dieselové agregáty v budově číslo 7 a proto se po 8 hodinách zhroutila. Ale pokud by to byla pravda, byla by to třetí budova v historii Spojených států, která se zhroutila díky ohni. První dvě jsou budovy Světového obchodního centra. Trosky zasahovaly i okolní budovy. Vodovodní přípojky byly také vypnuté i ve všech okolních budovách, takže hasiči tam nemohli pořádně hasit. Zřítila se ale jen věž číslo 7. Všechny ostatní budovy stály. Ještě závěrem tohoto dílu, protože už se blížíme ke konci, tak závěrem ještě tohoto dílu se podívejme na řadu záhad a náhod. Jak už všichni víme, Larry Silverstein získal 6 týdnů před pádem dvojčat právě tato dvojčata do pronájmu, včetně pojistky v případě teroristického útoku. A právě Larry Silverstein totiž začínal každý svůj pracovní den zcela neměným rituálem snídaní s novými nájemníky Světového obchodního centra v restauraci Windows Underworld ve 106. patře severní věže. Od 24. července, kdy získal do pronájmu dvojčata, nevynechal snídani ani jedinkrát. 11. září si nicméně svou snídani poprvé odepřel. Měl hlad, byl určitě hladový, kručelovou v břiše, přesto si poprvé 11. září tu snídani odepřel. Cituji jeho výrok onoho dne. Protože mám světlé vlasy a světlou kůži, mě moje žena, Bůh jí žehnej, objednala k dermatologovi. Pamatuji si, jak jsem jí říkal, drahoušku, mám v centru tolik práce, musím toho doktora zrušit. A ona prohlásila, že nic rušit nebudu a k tomu dermatologovi půjdu. Odpovídal později v rozhovorech na otázky po svém dopoledním programu. Třeba ve Wall Street Journal své přežití přečetl, cituji, zázraku, absolutnímu zázraku. To však nebyl jediný zázrak toho dne. Jisté smrti unikli i jeho syn Roger a dcera Lisa, kteří figurovali ve vedení té společnosti jeho Silverstein Properties. A v době útoku měli sedět na oné pracovní snídani také, kam nedorazil jejich otec. Oba údajně nezávisle na sobě, přišli ale s drobným zpožděním a už se tam nedostali. Cituji, kdyby se útok stal jenom o trochu později, oba by pravděpodobně zůstali uvězněni ve Windows Underworld, napsal New York Observer. Štěstí tehdy přálo i řediteli firmy Geoffreymu Hartnovi, který na meeting do restaurace na vrcholu severní věže sice dorazil, ale podle tvrzení Lisy Thompsonové, ředitelky Lower Manhattan Culture Council, se kterou tam probíral možnou spolupráci, schůzku nečekaně zkrátil. Oba se dostali do výtahu v 8.44, tedy pouhé 2 minuty před nárazem letu číslo 11. Stejně skvěle se 11. září vedlo i Franku Lovimu, šéfovi partnerské společnosti Larryho Silversteina Westfield America, která si ve Světovém obchodním centru pronajala maloobchodní prostory. I on se v úterý ráno svému pracovišti obloukem vyhnul. To jsou náhodičky, že? Tolik lidí a najednou všichni si tu snídani odepřeli zrovna toho 11. září. Asi se najedli třeba někde za pochodu, dali si třeba hot dog někde u stánku, nevím.
A jak už jsem dříve zmínil, 11. září 2001 se odehrála ještě jedna zajímavá schůzka. Členové zbrojařské společnosti Carlyle Group, George Bush starší a jeho bývalý ministr zahraničí James Baker se setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šáfikem Bin Ládinem, dalším z bratrů Usáme Bin Ládina ze Saudské Arábie. Těch záhad a propojení rodinných klanů Bushu a Bin Ládinů v Saudské Arábii je celá řada. Tak třeba po teroristických útocích 11. září byly všechny lety nad Spojenými státy ve vzdušném prostoru Spojených států zastavené, ale došlo k jedné výjimce. Já mám takový pocit, že jsem tady zmiňoval, teď si nejsem jistý, ale radši to zopakuju, protože opakování je přece jenom matkou moudrosti. Bílý dům povolil vzlet letadlům, která vyzvedla 144 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ládinů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivedli zpět do Saudské Arábie, kde by byli v bezpečí. Bílý dům jim povolil bezpečný průlet, aby se do Saudské Arábie dostali včas a v bezpečí. To bylo v době, prosím, těsně po útocích 11. září, v době, kdy žádnému jinému letadlu nebyl povolený vzlet v americkém vzdušném prostoru. Tito členové rodiny Bin Ládinů nebyli nikdy vyslýchaní. To je, prosím, článek, který cituji dokonce ze serveru Denver Post, kde probírají jednak tu schůzku Bushu a jednoho z Bin Ládinů 11. září a jednak i tyto záhadné lety, které se sbíraly saudské členy rodiny Bin Ládinů jako jediný let během 11. září. To by bylo pro dnešní díl všechno, milí posluchači, já vás prosím a žádám a pléduji, jako na plénu OSN plédují, tak i já pléduji, prosím nasdílejte tento příští druhý díl kamkoliv můžete, protože jsem přesvědčený o tom, že by se tyto informace měly dostat k co největšímu počtu lidí, zvláště v tomto 20-letém výročí po 11. září 2001. A jednak si prosím překlikněte na druhý díl, další díl a poslechněte si ho také, protože právě ve druhém díle budeme onen dokument Piloti za pravdu o 11. září prezentovat. Vy, co posloucháte v premiéře, na druhý díl si počkejte samozřejmě. Před samotným dokumentem se ale ještě ve druhém díle podíváme na historii budov Světového obchodního centra a dozvíme se třeba, že se už dvakrát oficiálně žádalo o jejich zbourání, protože jejich rekonstrukce by byla mnohem dražší, než je nákladně zbourat. Budeme si klást zásadní otázky, které bychom měli formulovat každému, kdo bude plácat oficiální báchorky o 11. září, ale podíváme se hlavně na ohromující obchod s drogami v Afghánistánu. Mnoho západních bank pralo velké miliardy peněz z drog, za což dostali pokuty. Ovšem, samozřejmě my prozkoumáme rapidní nárůst produkce a distribuce drog v Afghánistánu z více perspektiv. Povíme si, kudy se pašují drogy severní cestou do Německa nebo Nizozemska nebo balkánskou cestou do jižní a západní Evropy, ale afgánské drogy, heroin a tak dále zaplavuje neskutečným způsobem i státy kolem Ruska. Jak ten prstenec nebo věnec zemí kolem Ruska. Povíme si, že právě tohle je jedním z nástrojů projekce americké moci v regionu. Zaplavit nepřátelské státy drogami. Samozřejmě zroste kriminalita, bují násilí, lidé kvasí, reptají a jsou náchylní ke svržení vlád nějakou tou barevnou revolucí a nastolení nějaké proamerické vlády. A hned budou Američané zase o krok blíž k Rusku. Tedy to pašování, distribuce a produkce drog z Afghánistánu je jedním z destabilizačních mechanismů geopolitiky v rámci projekce moci. Mám tu konkrétní údaje a fakta, dokonce Kalifornie chtěla stavět ropovod přes Afghánistán z Turkmenistánu v roce 1997. A ještě tehdy, v roce 1997, jim k tomu Talibán dal požehnání a dokonce to podpořil Talibán z Turkmenistánu. A to bylo, prosím pěkně, 4 roky před 11. zářím, kdy Američané naprosto úzce s Talibánem spolupracovali. Dozvíte se více, snad jsem vás dost navnadil, motivoval na to, abyste si druhý díl pustili. Já se na vás budu těšit a samozřejmě se budu těšit, když mi třeba zanecháte nějaké komentáře, postřehy, vaše názory, tvrzení pod tímto pořadem na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, klikněte na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál, který je necenzurovaný na rozdíl od YouTube, kde by mě určitě tento pořad nenechali. Protože už mě tam smazali 3 pořady ohledně Pizzagate a tak dále. Takže to dáváme na tuto platformu, takže se
prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat na tomto kanále Odyssey a zanechte nám samozřejmě i komentáře, vaše postřehy, návrhy, tvrzení, budu velmi rád za jakékoliv vaše reakce. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný, čím nerušený večer a počkejte si za dva dny na druhý díl, který bude ještě hutnější, ještě výživnější snad i než, nebo minimálně stejný jako tento díl první. Hezký večer a těším se na vás. Ano.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači CS. Vítejte při poslechu druhého dílu Záhad kolem 11. září, kdy letos procházíme 20-letým výročím této události, ve kterém tak trochu rekapitulujeme, co se za těch 20 let přihodilo a hodnotíme realitu v geopolitickém kontextu. Pokud jste, milí posluchači, neslyšeli první díl, vřele vám doporučuji, abyste si ho pustili, protože budete navazovat na tento díl druhý. Ten totiž bez toho prvního nebude mít až takovou šťávu a takový velký smysl, protože spousta informací, které dnes budu prezentovat, pocházejí z předchozího prvního dílu, na které budu navazovat. A možná je to právě třeba trochu pro vás náročnější, ale snažil jsem se všechno rozdělit na, řekněme, přehledné kapitoly, tak, abychom v tom měli pořádek. Také se snažím ty věci uzavírat v kapitolách, provádět lehkou stručnou rekapitulaci, abychom se v paměti ty věci utříbili, uchovali a snáze ji zapamatovali. V prvním díle jsme si pověděli informace ohledně Usáme bin Ládina v 80. letech v Afghánistánu, kde cvičil skupiny mujahidů, kdy mnoho z nich přivedl potom do Bosny a Hercegoviny v 90. letech do dějiště Evropy, na Balkán přímo, aby se připojili ke kosovské osvobozenecké armádě UČK proti Srbům. Když teď lehce budeme rekapitulovat, co jsme si řekli v tom předchozím prvním díle. Také jsme si představili německé důkazy o zbraních, kterými Američané zásobovali kosovské Albánce, a několik výroků německého a britského ministra zahraničí a obrany, že za těmito operacemi stála CIA. Oficiální autorizované certifikované výroky ministrů. Podívali jsme se také na americký vládní program International Visitors Leadership, který absolvoval v roce 1987 Hamid Karzai, kterého Američané dosadili na post premiéra po vpádu amerických vojsk v roce 2001 přímo v Afghánistánu. Prozkoumali jsme úzkou spolupráci rodinných klanů Bushů a Bin Ládinů už od 70. let minulého století s zbrojařskou Carlyle Group, kterou řídil Hamid Karzai, po něm George Bush starší a Bush mladší tu dělal poradce, do které mohutně investovali i Bin Ládinové, rodinný saudský klan Bin Ládinů. Také jsme si představili dva židovské obchodníky, kteří na válce nesmírně vydělali. David M. Rubinstein, spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group, která za jeden den války v Iráku vydělávala 250 milionů dolarů. A Larry Silverstein, který 24. července 2001 podepsal pojistku na budovy komplexu Světového obchodního centra s dodatkem vyplacení té pojistky v případě teroristického napadení. 6 týdnů před 11. zářím stihl to. Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, jeho další kámoš Larry Silverstein vyrýžoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za 3 zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je skoro jako 20 dní války v Iráku za 250 milionů, kdy takto vydělával jeho kámoš David Rubinstein. Závěrem toho předchozího dílu jsme také prozkoumali kompletní vazby západní velmoci na Saudskou Arábii, stejně tak jako klan rodiny Bushů přes společnosti na kuvajtské prominentní šejky a rodiny a důvody války v zálivu. George Bushe staršího po operaci Pouštní bouře pomáhala právě obří stavební společnost saudské rodiny Bin Ládinů budovat některá americká letiště a některé americké vojenské základny v rámci dohody Peace Shield, respektive mírový štít. To jsou takové paradoxy historie a pověděli jsme si také něco o záhadných schůzkách zajímavých lidí přímo 11. září, kteří záhadně o vlásek unikli smrti. Proto prosím, pokud jste neslyšeli, pustíte si ten předchozí první díl, rozhodně nebudete litovat, aspoň tedy doufám. Tak, pojďme dál v tomto druhém díle. Povězme si teď něco málo o dvojčatech, o budovách Světového obchodního centra, tedy severní a jižní věži. Dvojčata byla postavená roku 1976, výška 417 metrů, 110 pater, konstrukčními inženýry byly John Skyling a Les Robertson. Prostory k pronájmu budov Světového obchodního centra byly hned od počátku velmi těžké obsadit a trvalo to celé dlouhé roky. Prostory kanceláří byly nepřijatelné, nízké stropy, malá okna, prostě celkem nevyhovující prostředí.
Prvních 10 let byly dvojčata finanční katastrofou. Potom ještě vyvstala potřeba nákladů na renovaci budov. To znamená, byla potřeba renovace elektrických rozvodů a vzduchotechniky zhruba za 800 milionů dolarů. Dále byla potřeba odstranit azbest za 200 milionů dolarů. Potom je důležité, že nosníky pater budov se skládaly ze svářených tyčí, které byly vystříkané azbestovou izolací. Když bylo jasné, že azbest má karcinogenní rakovinotvorné účinky, bylo nutné ten azbest odstranit z těch všech nosníků, které jím byly vystříkané. Správa města několikrát odmítla dokonce žádost o řízenou demolici těch budov. Tím vlastníkem, který žádal o řízenou demolici budov, byl konkrétně správní úřad Port Authority of New York and New Jersey. Hlavně kvůli tomu azbestu, který by se tím dostal do ovzduší, pokud by se budovy měly obnažit až na konstrukci a prakticky znovu postavit. Náklady tak náročné rekonstrukce se měly vyšplhat až do výše 5 až 6 miliard dolarů. Některé odhady byly až 15 miliard. Ty budovy byly v zásadě odsouzené k zániku. V prvním díle jsme si prozradili, že 24. července 2001 přešel komplex budov do soukromých rukou společnosti Silverstein Properties formou pronájmu na 99 let. Ten komplex obsahoval obě 110-patrová dvojčata, čili severní a jižní věž Světového obchodního centra, tři nižší budovy Světového obchodního centra, to znamená budovy 4, 5 a 6, a 22-patrový hotel Marriott. Silverstein Properties už vlastnila budovu číslo 7. Tato společnost patřila samozřejmě Larrymu Silversteinovi a jeho partnerům. Za pronájem všech budov zaplatili 3,2 miliard dolarů. Nabízí se logická otázka, proč to pro boha dělali, když bylo třeba investovat na masivní rekonstrukci budov 5 až 15 miliard dolarů. Je velmi důležité, že tato nájemní smlouva obsahovala klauzuly, cituji, budou-li budovy zasažené teroristickým útokem, povinnosti nových vlastníků vyplývající ze smlouvy o pronájmu tím zanikají. Byl to mimořádně neobvyklý odstavec pro leasingové smlouvy, díky čemuž vlastníci nemusí splácet leasing, ale mohou inkasovat pojistné. Silverstein měl nárok ve finále na 7 miliard dolarů pojistky, dostal 4,5 miliardy, 4,55 miliardy, necelých 5 miliard, mám takový pocit. Samotné pojišťovny se také parádně napakovaly, protože vzhledem k událostem zvedly pojistky o 2000%, takže své zisky maximálně znásobily. Je to něco podobného, jako když pojišťovny zvednou pojistky třeba v záplavových oblastech, kde hrozí značné riziko zatopení vodou. A tím, že byl podniknutý teroristický útok, se to riziko teroristického útoku také značně zvýšil, stejně jako v těch záplavách, v těch záplavových zónách. Jo? Díky čemuž ty pojišťovny zvedly své pojistky budov o 2000%. To byl majstrštyk, opravdu majstrštyk, jak mohou vydělat obě strany. Larry Silverstein zhrábne pojistku a pojišťovna se zahojí na zvýšení pojistek ostatním všem pojištěncům o 2000% díky zvýšenému riziku teroristického útoku. Vydělají obě strany, nikdo nepřijde zkrátka. Pojďme na závěrečné základní otázky. Zrekapitulujme si základní poznatky velmi telegraficky, protože rozebíráním už stokrát rozebraných faktů o pádech dvojčat bychom tu strávili zbytečné hodiny. Je tedy jasné a potvrzují to američtí architekti a američtí inženýři, američtí piloti, jak z komerční, tak i armádní sféry, že 11. září byla operace pod falešnou vlajkou a inside job, tedy vnitřní úkol provedený americkou armádou ve spolupráci s tajnými zpravodajskými složkami. Je jasné, že letecké palivo nedokáže rozstavit ocel mrakodrapů a že budovy Světového obchodního centra byly stavěné mimo jiné i proti útokům letadla, dokonce i proti atomovému výbuchu. Jak jsem zmínil v minulém díle, pod budovou číslo 7 se nacházel protiatomový bunkr pro starostu New Yorku. Je také jasné, že byl použitý nanotermit, vyráběný ve vojenských laboratořích americké armády. Zmínil jsem také bratra Marvina Bushe, který byl členem správní rady americko-kuvajské bezpečnostní agentury Securacom, později přejmenované na StrateSec. Byl ale také ředitelem bezpečnostní služby budov dvojčat a nechal na 2 měsíce před 11. zářím vypnout kamerové a bezpečnostní systémy a polovinu výtahů v budovách prý kvůli rekonstrukci.
Je jasné, a to také tvrdí američtí architekti a inženýři rozporující oficiální verzi, že na mnohých patrech dvojčat byly nainstalované výbušniny a že se nařezávaly nosníky v jednotlivých patrech. Také jsme si prozradili, že na místo likvidace asbestu budov dvojčat se natíraly nosníky tekutým nanotermitem. Když to zjednodušíme, dvojčata byla i tak odsouzená k zániku kvůli extrémně nákladné rekonstrukci vzhledem k asbestu. Tak by se pravděpodobně svrhla tak či tak. Ovšem, v hlavách skupin Deep State se zrodil plán, jak aspoň tohle svržení využít pro vyšší cíle, pro vyšší účely. Nejenom to technicky chladně svrhnout, jako by nic, ale když už to máme svrhnout, tak z toho aspoň udělejme kabaret, že do věží narazí fingované letadlo. Budovy budou svržené stejně, tak aspoň to svržení může posloužit jako mýtus, záminka, jednoduše vyšší cíl. Když se nad tím zamýšlím ještě možná hlouběji, tak oni vlastně museli toho Larryho Silversteina nechat zbohatnout a nechat ho vydělat, vyplatit mu tu 5miliardovou pojistku, protože jinak by popřeli ten samotný teroristický útok, tu vyfabulovanou legendu, že? Oni nemohli říct, nic vám nedáme, na pojistku nemáte nárok. Ale v rámci podpory té legendy teroristického útoku mu ty peníze museli vyplatit, i když to provedli oni sami jako false flag a inside job. Takže vykutálený židovský obchodníček, který našel skulinku a právě na této skulince trhlině parádně vydělal. Deep State mu musel se skřípajícími zuby tu částku vyplatit. Přece se stál teroristický útok, no ne? Ale pojďme dál. Víme, že na nejlépe chráněnou budovu světa, tedy americký Pentagon, nespadlo žádné letadlo. To bude vysvětlovat také dokument Piloti za pravdu o 11. září, který si za chvilku pustíme. Víme, že do toho otvoru 3x3 metry v budově Pentagonu se nevejde Boeing 737, aniž by v okolí nárazu nerozbilo žádná okna. Známe také to, co spatřili očití svědkové, kteří stáli v době útoku u budovy Pentagonu. Víme také, že se zlato v trezoru budov Světového obchodního centra jen tak nevypaří. V dokumentu se dozvíme také, že druhé letadlo bylo ve skutečnosti vojenský speciál řízený na dálku ze země. Jednalo se o bezpilotní letoun v rámci zmodernizované operace Northwoods. Northwoods a všechny ty věci kolem Johna Fitzgeralda Kennedyho jsme probírali v předchozím díle. Víme také, že se budovy nehroutí 20 minut před tím, než to reportérka BBC oznámí v televizi. Další chucpe. Víme také, že jiné mrakodrapy, a byla jich celá řada, které uvádí třeba Richard Gage z architektů a inženýrů pravdě o 11. září, hoří třeba celé dny a nespadnou. Známe od architektů a inženýrů fakta o explozích, že ocel se jenom tak nerozpadá v prach. Dnes už také víme, že většina leteckého paliva vyhořela mimo budovy. Víme také, že tehdejší viceprezident Dick Cheney několikrát schválně ignoroval varování leteckých důstojníků, že hrozí New Yorku nebezpečí. Například Minetovo výpověď, která to dokazuje, si také poslechneme v dokumentu Piloti za pravdu o 11. září za chvilku. Víme také, že samotný Usáma bin Ládin umíral v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001 jen několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. Mimochodem byl to americký den nezávislosti, to je taky takové docela zajímavé datum, že zrovna v ten den mu poskytli lékařskou péči. Těch Usámů bylo samozřejmě více a představovali jakýsi fantom a hnací motor, aby se národ mohl jakoby semknout proti imaginárnímu nepříteli a jeho zhmotněné verzi Usámy bin Ládina. My víme, že jen tak s Boeingem se trefit do budovy není žádná legrace ani pro zkušeného pilota. Natož pro Mohameda Atu, člověka, který dvakrát propadl na zkouškách pro práškovací letadlo, pro boha. Proč CIA zabavila všechny černé skříňky a videonahrávky z okolí Pentagonu po tom nárazu? Kam se vypařily motory letadel? Jednoduše známe všechno to, co vypověděli svědkové, experti, odborníci, znalci přeživších, hasiči, bývalí agenti. Stejně tak, jako známe to, jak George Bush na půdě OSN varoval, že nebudou tolerovat žádné konspirační teorie.
Známe to, jak Colin Powell lítal a ječel, jak jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, které se ale nikdy nenašly, ale které ten útok ospravedlnili. Zvláštní, že George W. Bush zrovna takovou konspirační teorii toleroval. Ta mu pozoruhodně nevadila. Víme, že všechny zbraně v Iráku byly zabavené Američany už ve válce v Perském zálivu. Víme, proč byla vypnutá protivzdušná obrana Pentagonu a také víme, proč se před 11. zářím konalo jedno z největších vojenských cvičení v dějinách Spojených států NORADu. Vzdušné obrany Severní Ameriky. Možná si také vzpomínáme na informaci, že George W. Bush a někdejší britský premiér Tony Blair byli shledaní vinnými malajským mezinárodním tribunálem pro válečné zločiny. Víme, proč ex-prezident George W. Bush podepsal tzv. Patriot Act, sérii šmírovacích zákonů, které se postupně vtmelily a včlenily do americké legislativy natrvalo. To byl ten účel. Víme, proč po hrozbě terorismu globalisté drží lidstvo pod krkem vyvoláváním falešné pandemie COVID-19, která ospravedlňuje a akceleruje ty samé procesy jako hrozba po 11. září. Terorismus je všude a nikde, virus je všude a nikde. Už chápete? Proto totální kontrola obyvatel. Globalisté budou vraždit dál a nic se na tom nezmění, pokud se nezměníme my, pokud nebudeme dostatečně informačně vybavení o zákulisí těchto skupin, o tom, jak ve skutečnosti operují všichni společně, organizovaně mimo naše zraky, mimo televizní kamery. Jejich nepřátelství je jenom mediální fikcí a iluzí. Je to taková moderní pohádka pro dospělé, dobro a zlo. Jenom ještě jeden příklad, abych podpořil to, co říkám, že je to mediální iluze a fikce ohledně těch nesmiřitelných nepřátel Západu, Ruska, Východu, Číny a tak dále, Arabů samozřejmě. Etiopan Tedros Ghebreyesus, protože on je původně z Etiopie, jak víme, šéfuje Světové zdravotní organizaci WHO. A tento Tedros Ghebreyesus byl do čela Světové zdravotní organizace WHO zvolený v květnu 2017. Ale o pouhé dva měsíce předtím, v březnu 2017, přednesl Tedros Ghebreyesus hlavní projev na pekingské univerzitě Tsinghua University a na stejné přednášce pekingské univerzity přednesl svůj projev také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti, inovace, filantropie a globální vedení. Když se podíváme do správní rady této Tsinghua University School of Economics and Management, tak ve správní radě této čínské pekingské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty a osoby z elitních světových bank. Henry Paulson, generální ředitel Goldman Sachs. Jamie Dimon z JP Morgan Chase. Ve správní radě této čínské univerzity sedí také Mark Zuckerberg, šéf Facebooku a Instagramu, Elon Musk tam také sedí, rakety, satelity, družice z má společnost SpaceX, ten, co lítá teď s Jeffem Bezosem do vesmíru mimochodem. A sedí tam dále Tim Cook, Lawrence Fink, ten pochází z jednoho z největších globálních investičních fondů BlackRock a generální ředitelé společností Dell, IBM, Walmart, General Motors, jak jsem zmínil, BlackRock a tak dále a mnoha dalších. A tito všichni elitní globalisté sedí ve správní radě čínské pekingské univerzity, ve které přednášel šéf Světové zdravotní organizace WHO dva měsíce před jeho zvolením do této organizace, Tedros Ghebreyesus, anebo Bill Gates. A tuto univerzitu vede Fang Pishan, viceprezident Čínské lidové republiky. A tohle jsem si nechal úplně nakonec této kapitoly ve správní radě této pekingské Tsinghua University sedí také chvilka napětí. Kdo myslíte, že tam sedí? Jistý David M. Rubinstein. Vy, kteří jste pečlivě poslouchali a věřím, že je vás většina, ten předchozí první díl, už se vám rozsvítilo. Ano, je to přesně ten spoluzakladatel obří zbrojařské Carlyle Group, ve které figurovala rodina Bushů, do které mohutně investovali Saudové, jak rodinný klan Bin Ládinů, tak saudský princ Al-Walid Bin Talal. A kde byl generálním ředitelem Hamid Karzai, pozdější předseda afgánské vlády po útoku Američanů v roce 2001. Tak tento David M. Rubinstein sedí v této pekingské univerzitě.
Tsinghua University. Tak to je ta provázanost předních globálních elit ze západu na Čínu. A s námi tady budou hrát nějaké divadelko, že čínský virus z Wuhanu a nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei a tak dál. A všichni ti přední západní globalisté sedí ve správní radě univerzity, kterou vede Fang Wishan, viceprezident Čínské lidové republiky. My tu nemusíme spřádat nějaké divoké spekulace a teorie, byť logicky podepřené. Ono stačí jít po jménech, kde kdo sedí, s kým se setkává, kde přednáší, co vede, jaká je jeho minulost. A ty parchanty tam máme úplně všechny bez nějakých dlouhých zdrojování. Co tihle všichni pohledávají v radě čínské univerzity? To je spíš strategická rada globalistů. Američané v těsném obětí a souručenství s Číňany a Araby. Ještě to snad nikomu není jasné. U 15 z údajných 19 únosců letadel 11. září bylo prokázané, že byli Saudové. Proč myslíte, že se Američané nerozhodli zaútočit rovnou na Saudskou Arábii, ale vtrhli nejdříve do Afghánistánu a potom do Iráku? Dovede to nikdo z těch spřadatelů oficiálních páchorek vysvětlit, jako všechno ostatní. Amerika 15 let zatajovala 28 stran dokumentů, které Saudskou Arábii potvrzovaly. OK, americká veřejnost tyto informace sice nevěděla, neznala, fajn, to beru, ale americké tajné složky zpravodajské služby, včetně ex-prezidenta George W. Bushe, to věděli celou dobu. Už od začátku. V roce 2016 až Američané tyto dokumenty odtajnili a pak najednou americký kongres přehlasoval veto ex-prezidenta Baracka Husajna Obamy, pravým jménem Barry Soetoro, k zákonu, který umožňuje pozůstalým po obětech 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za jejich podíl na těch útocích. Baracku Husajnu Obamovi se nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové tehdy pohrozili, že z amerických bank stáhnou svoje peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů, 3/4 bilionu. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar, to znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy o rok později, v květnu 2017, a dojednal tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů. Proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019, už jsem o tom mluvil v předchozím prvním díle. Už chápeme, jak jsou Američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. A Saudové můžou stáhnout 3/4 bilionu z amerických bank a Saudové také můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A v tom okamžiku jsou na hraní, protože dolar by šel dolů. Dolar stojí na ropě a právě Saudové prodávají ropu za dolar. Američané si Saudy musí předcházet, hýčkat. Ale zpět k tomu Talibánu ještě. Mimochodem velmi zajímavá informace. V roce 1997 zahájila kalifornská společnost Unocal, která měla řadu spojení s pozdějším viceprezidentem George Bushe Dickem Cheneym, přípravy na ropovodu Afghánistán, který by vedl z Turkmenistánu přes Afghánistán a do Arabského moře a do rukou ropných společností vedených Spojenými státy. A tehdy si představte, že v tom roce 1997 ještě talibánské i protitalibánské skupiny tu dohodu podpořily, a to natolik, že potenciálním pracovníkům bylo poskytnuto školení pod vedením Spojených států, které jim pomohlo při pokládce potrubí toho ropovodu. Ale americké organizace do toho tak šily a vrtaly přímo ve Spojených státech mediálně, že kalifornský Unocal byl nucený od té dohody odstoupit. Takže ještě 4 roky před 11. zářím byli Američané dychtiví a ochotní spolupracovat s Talibánem na obchodech s ropou v rámci společnosti spojené s Bushovým viceprezidentem Dickem Cheneym, Unocal, nebo jak se to jmenuje. Dokáže třeba tohle někdo z těch pravdovědců oficiálních báchorek logicky vysvětlit? No samozřejmě, že nedokáže, proto se o tom raději ani nebudou zmiňovat. Snad jedním z nejvíce přehlížených aspektů spojení rodiny Bushů a Bin Ládinů jsou obvinění z obchodování s drogami po invazi do Afghánistánu.
Zatímco Talibán vyjádřil podporu výše uvedenému ropnému potrubí, tomu ropovodu, stavěl se naopak velmi ostře a tvrdě proti produkci obchodování s heroinem z obrovských dodávek opia v zemi. Když americké síly vstoupily do Afghánistánu, mnozí si všimli, jak se produkce heroinu nejenom vrátila do doby před Talibánem v roce 1996, kdy začaly vládnout, ale dramaticky stoupla na historicky nejvyšší úroveň. Americká armáda se totiž krátce po invazi zmocnila těchto opiových polí a zůstala pod jejich kontrolou i v následujících letech. Talibán se aktivně pokoušel ten rozkvět obchodu s opiem ukončit. Může to být náhoda, ale je fakt, že CIA rozkvět obchodu s opiem naprosto přehlížela, ačkoliv rapidně stoupl. Dokonce samotná Organizace spojených národů, OSN, varovala, že produkce opia pro výrobu heroinu byla v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni. Distribuce opia stoupala každým rokem o 9 000 tun, což bylo zhruba o polovinu než předchozí rok. Maková pole se znovu objevila i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy sloužilo území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. V Afghánistánu vzrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami měly některé americké banky. Prali peníze konkrétně Citigroup, Wells Fargo anebo HSBC. Kterým za to, mimochodem těm bankám, byly uložené obrovské pokuty. Banka Wells Fargo prala obrovské peníze z drog také z Mexika například, obšírně o tom referoval Wikileaks třeba. A nebo třeba nedávno v roce 2020 se vynořila další obří kauza, když jsme u těch bank po Panama Papers, tak ta kauza se týkala uniklých dokumentů s názvem FinCEN Files a ty uniklé dokumenty odhalují praní peněz skrze největší banky světa. Nebyla tam zapojená pouze HSBC, ale třeba i německá Deutsche Bank, francouzská Société Générale a další banky. Mimochodem z českých bank se v těch dokumentech FinCEN Files ocitly 4 banky. Raiffeisen Bank, PPF Bank, to zná Petr Kellner dříve, že Česká spořitelna a Komerční banka. S Českem souvisí přes 200 dokumentů z celkových 2100 uniklých dokumentů a celkem se týká 144 českých subjektů mimochodem. Ale vraťme se k tomu hlavnímu tématu této kapitoly a to je produkce drog v Afghánistánu a pojďme prozkoumat tuto záležitost více do hloubky a budete zatraceně překvapení, co se nám z toho začne rýsovat. 3. května 2019 se v Taškentu konalo 11. setkání ministrů zemí, které se účastní memoranda pro regionální spolupráci v oblasti kontroly narkotik. To setkání odhalilo řadu znepokojivých tendencí souvisejících s růstem výroby drog v Afghánistánu a jejich šířením za hranice této země. Této konference se účastnili diplomaté ze zemí SNS, to znamená Společenství nezávislých států, které nejvíce pociťují negativní důsledky afgánského obchodu s drogami, což je Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbajdžán. A také zástupci pracující v oblasti mezinárodních struktur, jako je organizace Aga Khan Development Network, Šanghajská organizace pro spolupráci, Středoasijské regionální informační a koordinační centrum CARIC, které bylo zřízené pro boj proti šíření nelegálního obchodu s drogami, a také se tu účastnil úřad OSN pro drogy a kriminalitu. Mezi účastníky této konference pozoruhodně nebyl Afghánistán, odkud vychází hlavní drogová hrozba pro svět. Je taky docela zajímavé. Od té doby, co se vláda v Kábulu v roce 2001 dostala pod kontrolu Spojených států, výroba afgánských narkotik vzrostla desetinásobně. Podle údajů úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se v roce 2017 produkce opiového máku v zemi zvýšila ve srovnání s rokem 2016 o 87% a dosáhla rekordní úrovně, jak jsem zmínil před chviličkou, 9 000 tun. Rekordní hodnoty dosáhla i rozloha osevní plochy opiového máku. V roce 2017 vzrostla na 328 tisíc hektarů, což je ve srovnání s předešlým rokem zvýšení více než 1,5krát o 63%. V provincii Balkh osevní plocha máku vzrostla o 10 tisíc hektarů.
v Kandaháru o 7,5 tisíc hektarů, v Nimrozu o 6,2 tisíc hektarů, v Uružganu o 6 tisíc hektarů a v Helmandu, nejrozlehlejší provincii Afghánistánu ležící na jihu země, se rozloha výsevu opiového máku zvýšila rovnou o 63,7 tisíc hektarů, tedy o 79%, což zajistilo asi polovinu z celkového přírůstku. Provincie Helmand je hlavním centrem výroby drog v Afghánistánu. Je tady zřízený obrovský počet heroinových laboratoří, takzvaných. Dříve byl Helmand takzvanou zónou odpovědnosti britských okupačních vojsk, ale potom Angličany vytěsnili Američané. Když převedeme objem produkce opiového máku za jeden rok na zisky, tak za rok 2017 ve srovnání s předešlým rokem vzrostly zisky o 55% a dosáhly 1,39 miliard dolarů, což vypočítali, že je 7% afgánského hrubého národního produktu. Existuje několik cest pro dodávky afgánských drog na zahraniční trhy. Máme tady severní trasu. Severní trasu, tak ta vede přes Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, dále Kazachstán, Rusko, Ukrajinu, Bělorusko nebo Pobaltí do zemí východní Evropy, do Německa a Nizozemska na západě. No, takže severní cesta, většinou je to Německo a Nizozemsko v Evropě. Dále druhá cesta, kterou tu máme, tak je balkánská trasa. Ta vede přes Irán nebo Pákistán, dále přes moře do Turecka, balkánských zemí a do jižní, střední a západní Evropy. To znamená Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie a tak dále a tak dále. Kromě toho existují kanály pro dodávky drog do Indie a Číny. Ta druhá balkánská trasa je kratší než ta severní a je na ní menší počet státních hranic. Ale zvláštním rysem té severní trasy prý je průchodnost mezi zeměmi SNS, to znamená zeměmi Společenství nezávislých států, což obchod s drogami výrazně zjednodušuje. Pro pašování afgánských drog je nejzranitelnější nebo řekněme nejlehčí pro to pašování, chceme-li, rusko-kazachstánská hranice. Ta totiž po zemi měří více než 5900 kilometrů, narkotika se převáží prakticky po celé její délce, po celé délce té hranice. V březnu roku 2018 napsal íránský tisk, citující afgánské odborníky, že hlavní zisk z obchodu s drogami připadá Američanům. Samotní afgánští odborníci tvrdí, že největší zisky z drog mají Američané. Bez spolupráce s americkými vojáky by se afgánská narkotika v takovém měřítku nemohla dostat do Evropy. Američané používají k obchodu s drogami vojenská letadla, která překonají hranici samozřejmě logicky bez kontroly. Vojenská přítomnost Spojených států v Afghánistánu zajišťuje šíření mezinárodního obchodu s drogami. Výjimečně výhodná poloha Afghánistánu umožňuje projektovat moc v severním směru, což je Střední Asie a Rusko, pak v severovýchodním směru, což je Čína, a západním směru, což je Irán. Musíme si uvědomit, že drogová válka je jedním z nástrojů projekce moci proti geopolitickým nepřátelům Spojených států. Jednoduše, chcete postupně rozežírat, nahlodávat a ničit nějakou nepřátelskou zemi, když nemáte žádný přesvědčivý a pádný důvod, abyste na ní zaútočili. Jednou z těch možností je, že ji zaplavíte drogami. Tím je budete dostávat na kolena. Bude tam růst kriminalita, bujet násilí, země bude rozkolísaná ekonomicky, sociologicky nebo sociálně a bude se zmítat v násilí. A teď si všimněte jedné zajímavé věci. Které státy si stěžují, že po americké invazi do Afghánistánu jsou zaplavované drogami? Stěžují si Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Azerbajdžán. Když se podíváte na mapu, je to věnec nebo prstenec zemí kolem Ruska, včetně Ruska samotného. Tak to je, panečku, věc. Najednou nám to všechno začne dávat perfektní smysl a všechny pucle nám začnou zapadat dohromady, do hrůzného, ale naprosto logického vzorce souvislostí. Když Američané nemohou rozpoutat nějakou barevnou revoluci ve věnci prstenci zemí kolem Ruska, aby se dostali ještě blíže k tomu Rusku, protože si brousí zuby na obří zásoby ruského nerostného bohatství, plyn, ropa a tak dál, tak začnou destabilizovat tyto země záplavou drog z Afghánistánu.
Takže část drog je distribuovaná do Evropy, ale větší část je pašovaná do těchto zemí kolem Ruska. Lidé v těchto zemích začnou být nespokojení, protože se necítí bezpečně. Roste kriminalita, brutalita, násilí. Ekonomika států začne být rozkolísaná. A lidé začnou brblat. A celá společnost začne kvasit. A co to je? To je revoluční kvas. Zárodek podhoubí pro nějakou rozbušku, která rozpoutá nějakou pěknou, dobře zorganizovanou, crowd eventovou, serešovskou barevnou revoluci. Takže rapidní vzrůst distribuce drog z Afghánistánu náhle získává nový, naprosto děsivější a širší rozměr. Nejde tam pouze o ten finanční aspekt nebo prvek Američanů, pod jejich patronací zrostla osevná plocha mákových polí. Ale jde tu o rozkymácení, rozkývání a destabilizaci věnce prstence zemí kolem Ruska. Aby zdejší lidé byli stále nespokojenější, aby vykvasili a ve finále byli tvárnější jako plastelína pro nějakou tu barevnou revoluci a nastolení nějaké té prodemokratické vlády vstřícné k americkým zájmům. Třeba jako Hamid Karzai, bývalý generální ředitel zbrojařské Carlyle Group, spolu s Bushem starším i mladším, kterého si Američané připravili už v roce 1987 v programu International Visitors Leadership a kterého za 15 let v roce 2001 nainstalovali na vedoucí post afgánské vlády. Takovíto lidé čekají, aby převzali moc i v těchto destabilizovaných zemích kolem Ruska. Oni je mají připravené, samozřejmě. Tak to třeba se dělá geopolitika. Variabilita těch nástrojů projekce moci je vskutku široká a rozmanitá. A co se odehrává právě teď v Afghánistánu? Po 20 letech, rozumějme na 20-leté výročí 11. září, se Američané stahují z Afghánistánu a situace se tu vrací před rok 2001. Talibán se na územích, odkud vytlačilo vládní vojska, vrací ke starým praktikám, starým pořádkům z dob své vlády v letech 96 až 2001, tedy před vpádem amerických vojsk. Dokazují to oběžní

0: Tak třeba 5. srpna 2018 zahynuli 3 čeští vojáci při hlídkové patrole v Afghánistánu, kde se vyhodil do vzduchu muslimský sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Naše takzvaná mise v rámci působení českých vojáků v Afghánistánu stála Českou republiku třeba v roce 2016 přes 693,55 milionů korun. Dalších 32,87 milionů korun stála ochrana Českého zastupitelského úřadu v Kábulu jednotkou vojenské policie každý rok. Počet českých obětí v Afghánistánu během mise NATO do dnešního dne činí 17 vojáků, včetně kynologa Tomáše Procházky, který zemřel v říjnu 2018. Pokud to zprůměrujeme a do Afghánistánu jsme každým rokem brazili 500 miliardy, 600 milionů, 500, 600 milionů, vyhodili jsme za 20 let 10 miliard. Jenom na to, aby koaliční vojska po 20 letech odtáhla a znovu se k vládě dostává Tálibán. Za to jsme zaplatili minimálně 10 miliard za 20 let. Pravděpodobně to bude mnohem více. 20 let smažme, Afghánistán se vrací před rok 2001. Toto je výsledek jedné z nejnákladnějších válek v Afghánistánu, trvající 20 let, jako záminka po 11. září 2001. Vojensko-průmyslový komplex se pekelně pořádně napakoval, mezinárodní oligomafiáni od Američanů přes Araby až po Číňany si mnou ruce uspokojením nad tím, jak jim na válečné mašinérie rostly zisky, včetně židovských obchodníčků jako David Rubinstein, zakladatel zbrojařské Carlyle Group, a Larry Silverstein, který 6 týdnů před 11. zářím uzavřel pojistku proti teroristickému útoku a získal tak téměř 5 miliard dolarů. Stejně jako rodina někdejší britské premiérky Theresy May, kteří vylížovali třeba na válce v Sýrii. Vydělávají všichni, rvou si na kusy státy, nelítostné šelmy, psychopati, sociopati, kteří klidně odsouhlasí fingovaný útok pro vyvolání záminky pro válku, jako operace Northwoods, řešil jsem to v prvním díle, kterou zastavil až John Kennedy. Samé otázky, záhady, podivnosti. Myslím, že pro tento okamžik bylo řečeno vše podstatné. Více bych jen zbytečně nafukoval to, co už všichni známe a víme. A samozřejmě budu moc rád, pokud i vy, milí posluchači, znáte některé další informace, střípky a souvislosti, kromě toho, co jsem tu dnes a minule sdělil. Podělte se s námi a napište nám naše postřehy, komentáře, názory pod pořad na kanále Odyssey. Za jakékoliv komentáře budu velmi rád a předem vám za ně děkuji. Pojďme si tedy teď poslechnout důkazy, které přinášejí američtí piloti v dokumentu Piloti za pravdu o 11. září. Uslyšíte rekonstruované průběhy letů, komunikace s dispečery, řízení letového provozu, piloti s věžemi a další popisné důkazní materiály. Pohodlně se usaďte a pojďme na to. Co se přihodilo 11. září 2001 ráno v oblacích? Proč se americká protivzdušná obrana zdála být neúčinná?
1: Jeden z mužů nás varovalo, že letí směrem na Washington. Říkali jste takovou informaci od letu American 11. Vypněte ten simulátor, zmáčkněte ten knoflík, zbav se toho krámu.
0: Podle zprávy komise pro vyšetřování 11. září, 4 letadla vystartovala z amerických letišť tohoto krásného rána v severovýchodní části Spojených států. 2 startovala z bostonského Loganova letiště, jedno z Newarku z New Jersey a další z Washingtonu, Dallasu a Virginie. Letadlo, které údajně vrazilo do Světového obchodního centra, údajně vystartovalo z bostonského Loganova mezinárodního letiště. První letadlo bylo údajně American 11, číslo N334A, údajně opustilo Loganovo letiště kolem 8:00 ráno. Letadlo United Airlines 175, číslo N612UA, odstartovalo pár minut za ním. Říká se, že tato letadla byla unesená muslimskými extrémisty, kteří byli vyzbrojení nožíky na řezání krabic. Na základně amerického letectva v Utahu, kde se nachází 84. radarový vyhodnocující útvar, rovněž známý jako RADES, právě

0: Ten poskytl díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, programy a složky týkající se radarových pozorování 11. září 2001. V tomto pořadu budeme jejich materiál analyzovat. NORAD poskytl zvukové nahrávky z rána 11. září 2001, které pořídilo jejich severovýchodní centrum známé pod názvem NEATS, což je středisko zodpovědné za obranu severovýchodní části Spojených států. Federální letecký úřad rovněž zpřístupnil jejich zvukové nahrávky z Bostonu a z Washingtonu DC. Při sledování této prezentace mějte prosím na paměti, že piloti za pravdu o 11. září nepoužívají materiál dodaný vládními orgány, ale pouze skutečná data, která i přesto musí být analyzovaná. Piloti za pravdu o 11. září sami analyzovali stále zrůstající množství dokumentů a informací, které byly vydané vládními úřady, z nichž mnohé nesouhlasily s vládní verzí vývoje událostí. Jak mohou vládní organizace dospět k závěrům, které jsou v rozporu s jejich vlastními podklady? Od vládních orgánů a komise pro vyšetřování 11. září musí být požadovaná zodpovědnost za tyto nesrovnalosti a přesto se k tomu odmítají vyjádřit. I kdyby třeba byly informace pozměněné přímo vládními zdroji, falšování údajů, poskytnutých díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, je zločin a nikdo za něj musí nést zodpovědnost. Tohle jsou radarové záznamy tras jednotlivých letadel z rána 11. září 2001 a dokumentují čas zhruba od 8.00 ráno až do 10.15 podle 84. radarové vyhodnocující letky RADES. Je také zachycená činnost bojových stíhaček, ale nedůležité radarové záznamy byly odstraněné kvůli přehlednosti záznamů. Podle těchto záznamů někdy kolem 8.15 letadlo American 11 dostalo příkaz stočit se o 20 stupňů doprava, aby se vyhnulo jinému leteckému provozu.
1: American 11, stočte se o 20 stupňů doprava.
0: Posádka opakovala instrukce a příkaz provedla. Zhruba za 15 vteřin dostal American 11 příkaz od řízení letového provozu, aby stoupal a udržoval výšku 35 000 stop, 10,7 km.
1: Začněte stoupat do výšky 350.
0: Ale letadlo neodpovídalo. Bostonské středisko se nadále pokoušelo obnovit kontakt s American 11, ale neúspěšně.
1: American 11, vstoupejte do výšky 350. American 11, tady Boston.
0: Letadlo United Airlines 175 se ohlásilo po odstartování sloganova letiště v Bostonu.
1: Halo, věž, tady je United 175. Věž k United 175, tady Boston.
0: Další hlášení tohoto letadla byl onen neslavně známý hovor Mohameda Aty, který údajně už letadlo pilotoval a který prý byl údajně omylem vysílaný, ale který byl ve skutečnosti požadavkem pro piloty.
1: Je to American 11, kdo zkouší volat? Máme nějaké nožíky na řezání krabic. Chceme, abyste byli sticha. Budete v pořádku, rozumíte? Letíme na letiště.
0: Toto bylo asi 10 minut po posledním ohlášením posádky.
1: Kdo mě zkouší volat?
0: Je důležité si uvědomit, že tento telefonní rozhovor mohl být vysílaný odkudkoliv. Ti, kteří podporují vládní verzi, tvrdí, že tento hovor pocházel opravdu z letadla American 11, protože jim to prostě vláda řekla.
1: American 11, jste to vy, kdo volá? Nikdo se nehýbejte, všechno bude v pořádku. Pokud se budete zkoušet hýbat, letadlo, prostě zůstaňte sticha.
0: Zhruba 25 minut po odstartování v 8.05 údajné American 11 změnilo kurz podle radarového záznamu RADES. Letadlo se stočilo na jih směrem na město New York. Letadlo United 175 bylo předané dalšímu středisku.
1: 175, spojte se s bostonským střediskem na 133-42. 133-42, tady United 175.
0: Ale v tomto středisku zahlédli UA-175, které bylo vizuálně stejné jako American 11.
1: United 175, tady Boston. United 175, pokračujte prosím. Sledujte polohu v oblasti mezi 12. až 13. hodinou asi 10 mil na jih, jestli tam někde neuvidíte American 767. Hlásíme negativní kontakt. Tady 175.
2: USF 583, can you see it?
1: Pořád je nemáme, ale stále je hledáme. V pořádku, United 175, teď máte směr 12 hodin pro dalších 10 mil. Dívali jsme se po 20, 7, 20, 9, 28 tisíc. V pořádku, děkuji.
0: Letadlo UA-175 dostalo instrukce, které je měly přivést za druhé letadlo a pak se mělo vrátit na svoji další pozici, což je město Sparta, VOR, New
1: Jersey. UA-175, tady Sparta. Tady UA-175.
0: UA-175 je potom předané New Yorkskému středisku asi 5 minut předtím, než údajné American 11 vrazilo do severní věže.
1: United 175, hlašte se středisku na 127-17. 127-17, United 175.
0: Asi v 8.30 se poprvé ozvala bostonská jednotka řízení letů, známé také jako Boston TUR, aby oznámila únos letadla American 11. Jack of American 11.
1: Federální letecký úřad, východní středisko, tady Tony. Dobré ráno, Tony, tady je bostonské středisko. Máme tu negativní situaci s letadlem American 11. Myslíme, že se pravděpodobně jedná o únos letadla.
3: We believe it's a possible hijack situation.
1: Dobrá, pokračujte. Jak odletěli z Bostonu, ztratili jsme s nimi rádiové spojení, ztratili jsme odpovídač a máme za to, že v pozadí slyšeli nějaké výhrušky. Teď, ano, výhrušky. A teď by mělo letadlo letět na západ, ale zatím směřuje k jihu. Ano, vidím ho. Nikdo s nimi teď nemluví, že? Litujeme, jestli nerozumíme. V pořádku, můžu pro vás ještě něco udělat? Ne, vůbec nevíme, kam to letadlo letí. Možná k New Yorkskému centru.
0: Velitelské centrum doporučilo upozornit také všechna okolní střediska, obzvláště New York a Cleveland.
1: Speciálně Clevelandu a New Yorku, aspoň těm to dejte vědět pro případ, že by to tihle chlapci nabrali jejich směrem. Rozhodně, dobrá, to uděláme. Cleveland? Ahoj Clevelande, tady New York a Boston. Máme situaci s American 1-1, American 11. Letadlo 757 odletělo z Bostonu a mířilo na letiště Los Angeles. Nevíme, jestli tím směrem letí. Mělo letět na Los Angeles, což je směrem na západ, ale ztratili jsme jejich frekvenci a pak jsme ztratili i jejich odpovídač. A teď to vypadá, že letí směrem na jih. Počkejte, podívám se na to. Máme tady blokování záznamu na něm. Ano, ten hlavní. Ten hlavní cíl je jeho západně. V pořádku. Upozorním své okolí směrem na jih. Pozorované na 2.90, 29, jeho západně něco jako směrem na Hancock, přímo tam je asi 15 mil za ním. Nevíte náhodou, kam míří? Nevím. Můžete ho najít na přístrojích pro detekce vzdálenosti letadel? Pouze hlavní. Ano, pouze hlavní. V pořádku. V pořádku, děkuji.
0: Asi v 8.35 ráno byl bostonským střediskem vznesený požadavek na vyslání bojových stíhaček. Jednali přímo se základnou Cape a snažili se také navázat kontakt s velitelskou základnou Otis.
1: Základna Cape, potřebujeme sledovat Tracon, linka 41. Ano, Tracon. Dobrý den, můžu mluvit se základnou Otis na této lince. A nejsem si jistý, ale jestli s nimi potřebujete mluvit, tak by mohl, myslím, že mají linku 7. Podívejte se, máme tady situaci s letadlem American 11. Cože? Máme situaci s letadlem American 11. Chcete mluvit s věží na základně Otis? Chci mluvit s Traconem Otisu. Potřebuji, aby poslali nějaké stíhačky. Rozumím, vydržte vteřinu, seženu nadřízeného. Halo, Vinny, vezmi to na lince 41. Něco o vyslání letadel, nevím přesně o co jde, přiblížení, základna Cape. Ahoj Cape, zde je Dan z bostonského střediska. Ano. Máme situaci s letadlem American 11, je to pravděpodobný únos. American 11? Ano, odletělo z Bostonu směrem na Los Angeles a právě se nachází na jich od Albany. Potřebovali bychom za ním vyslat nějaké stíhačky, aby ho sledovali. Aha, rozumím, budu mluvit se základnou Otis. V pořádku, ať odstartují, my podáme oficiální žádost.
0: V 8.40, o 5 minut později, Bostonu volá velitelské centrum s tím, že chtějí hovořit přímo s newyorským Traconem, aby je informovali, že únos letadla je potvrzený.
1: Tady velitelské centrum. Dobrý den. Velitelské centrum, tady je město Boston. Mohu mluvit s Trajkonem? Samozřejmě. Další kvůli... Ano, kvůli American 11. Můžete opakovat. Volám kvůli American 11. Vám se s ním nepodařilo spojit? Ne, nemáme s ním spojení a je to potvrzený únos. Ahoj, Trajkone, tady bostonské středisko. Letadlo vyletělo dnes ráno, je to American 11 a je typu 757. Je to možný únos. American 11, typ 757, bude přistávat? To nemáme tušení, ale letělo na severovýchod a teď se nachází na jihu Sparty. Zpočátku podstatně zrychloval a máme za to, že jeho záměr je, že zkouší přistát a proto teď zpomaluje. Právě zkoušíme, takže teď je u kopců kolem Sparty. Ano, je v okolí Sparty, ani nevíme, jestli teď je to hlavní cíl. Chápu, hledám teď jakýkoliv hlavní cíl, ale kdybych ho aspoň mohl vidět, ale nevidím. Tady mám něco na přístroji CSC, což ukazuje, kterým směrem letí. Dívám se tady na základní radarové informace, ale nikde nevidím, vůbec nic tady nevidím. Začnu je hledat. My nemáme tušení, ne, že bychom nic neměli, ale ta rychlost se podstatně snížila a právě klesá. Dobrá, takže vám děkuji. Buďte opatrní. Děkuji. Postne? Ano. Říkáte, že je to potvrzený únos. Co se stalo, je, že pilot měl mikrofon puštěný, zatímco jiní lidé hovořili v kabině pilota. Chápu, takže co jste slyšeli? Slyšeli jsme výhrušky. Víte, nebylo tomu moc rozumět, ale vypadalo to, že je to opravdu únos. Dobrá, kdyby bylo něco dalšího, zavolejte, pomůžeme vám. Ví o tom New York? New York o tom ví, Cleveland o tom ví, potom jako další uvědomíme Washington. Teď potřebujeme vyslat nějaké stíhačky. Zkoumali jste to? Ano. Dobrá, postarám se o koordinaci s washingtonským střediskem, dám jim vědět, co se děje. Děkuji.
0: Podle hlášení velitelského centra byl Washington rovněž upozorněný ve stejné době, aby dával pozor na podezřelé letadlo. Toto probíhalo hodinu před útokem na Pentagon v 8:45 ráno. Minutu před nárazem do severní věže základna Cape volala Boston a upozornila je, že potřebují povolení od severovýchodního obraného centra známého pod názvem Needs, aby mohli stíhačky vystartovat. Základna Cape hlásí Bostonu informace o vojenských letadlech jako Penta 45 a 46.
1: Tady základna Cape. Ahoj, právě jsem mluvil se základnou Otis a říkali, že potřebují povolení od severovýchodního centra Needs. Budeme mluvit s Needs a dáme vám vědět. V pořádku. Jen abyste věděli, přiděli nám letadlo Penta 45 a 46.
4: NTA Alpha November Tango Alpha 45 and 46 flight 2.
1: Brzy vystartuj. Dobrá, děkuji.
4: Great, thank you. All right, TJ.
0: Je důležité vědět, že American 11 a United 175 měli stejné místo startu a stejný cíl z Bostonu do Los Angeles, ale každé z nich mělo jinou trasu. Letadlo American 11 bylo navigované přednostním směrem přímo do Los Angeles, což znamená, že letadla letí přímo přes město Syracuse ve státě New York. To je ta nejpřímější cesta na mezinárodní letiště v Los Angeles. Letadlo United 175 bylo navigované více na jih, což je trasa používaná hlavně letištěm v Newarku ve státě New Jersey. Kvůli jižnímu směru letadla United 175 bylo toto letadlo blíže budovám Světového obchodního centra těsně poté, kdy byla severní budova zasažená. Kdyby toto letadlo letělo běžně používanou trasou, trvalo by mu déle doletět k cíli a možná by právě to poskytlo dostatek času vojenským stíhačkám, aby ho dostihli ještě předtím, než letadlo k cíli doletělo. Také kvůli změně trasy United 175 175 mohlo letadlo přetnout dráhu letadla American 11 v rozmezí několika málo mil od sebe. Ve stejnou dobu odstartovalo letadlo United Airlines 93 z newyorského letiště v New Jersey. Letadla UA-93 a UA-175 použila tu stejnou trasu a letěla pouze pár mil od sebe. To nám připomíná operaci Northwoods. Operace Northwoods byl plán vyvinutý hlavním brigádním generálem Lenicerem. Tento plán popisoval záměnu běžného komerčního letadla po vzletu za bezpilotní letoun řízený ze země, aby mohl být zestřelen. Z tohoto činu měla být tehdy obviňovaná Kuba a mělo to být důvodem pro její napadení. Byl to přímo ukázkový bojový úkol pod falešnou vlajkou. Předstírat napadení, svádět to na nepřítele a získat tím nejen podporu veřejnosti, ale hlavně podporu kongresu pro válku. Existuje mnoho tras, které zdánlivě vedou mimo správný směr, aby se mohly spojit s domnělými cíly na akci 11. září a pak se zase oddělit. Došlo v těchto místech k záměně letadel, co by jakási upravená, zmodernizovaná operace Northwoods. Samozřejmě, jak vládní agentury, tak ti, kteří vymýšlejí výmluvy, nám poskytnou jednoduchá vysvětlení, ale tyto schody okolností nemohou být ignorované.

0: 8:52 ráno vystartovala vojenská letadla ze základny Otis a měla letět přímo k bodu Z, což bylo město New York. Uvolnění jejich cesty bylo vyžadované řídící věží federálního leteckého úřadu. Nevím ani kam tato letadla posílám. Potřebuji upřesnění směru cíle. V pořádku, dám vám podset. Je to severně od města New York. Mám tady pozici 41-15-74-36. 73-46. Pošli je tím směrem. Rozumím.
1: A hned na to přišla zpráva, že unesené letadlo vrazilo do Světového obchodního centra.
0: Můžu vám pomoci? Ano, samozřejmě. Právě jsme se vrátili ze zdola a to unesené letadlo vrazilo do budovy. První letadlo potvrzené je o to samé American Airlines, které vrazilo do Světového obchodního centra. Rozumíte? Je tohle, co jste říkal? Ano, to je ono.
1: Systémem obíhala další zpráva, která tvrdila, že poslední známá pozice letadla byla 15 mil na východ od letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho.
0: Poslední hlášení z Bostonu říká, že letadlo je 15 mil na východ od letiště JFK.
1: Místo toho, aby byly vojenské stíhačky vyslané přímo do města New York, severovýchodní centrum Nic změnilo jejich dráhu a přikázalo jim vyčkávat na dvojité V-105, což je prostor na jižním okraji Long Islandu, s tím, že to byla poslední známá pozice, která ale nebyla nikdy ověřená. Tady měly stíhačky přikázáno setrvat, zatímco radar ukázal zrychlení letadla na rychlost o 150 uzlů vyšší, než je maximální operační rychlost letadla 767, s jeho cílem přímo před ním, což byla jižní věž Světového obchodního centra. V naší prezentaci 11. září útok na Světové obchodní centrum jsme důkladně analyzovali rychlost tohoto letadla a na základě porovnatelných údajů a aerodynamiky jsme zjistili, že letadlo typu 767 by nebylo možné řídit při tak vysokém překročení jeho maximální provozní rychlosti. Bylo toto letadlo upravené na to, aby předstihlo vojenské stíhačky ze základny Otis na cestě k Světovému obchodnímu centru. Pokud by tomu tak bylo, pak by musely být takové úpravy navržené někým, kdo dobře zná reakční dobu americké protivzdušné obrany. Stejně jako nikdy neexistovalo letadlo, které by dokázalo překročit svou maximální provozní rychlost o 150 uzlů a svoji manévrovací rychlost o 220 uzlů a jehož konstrukce by to vydržela a přitom by bylo stále ovladatelné ani před 11. zářím, ani potom. Po druhém nárazu dostali stíhačky ze základny Otis pokyn k sestavení bojové letecké hlídky nad New Yorkem. Byla přivolaná letadla s pohonnými látkami za účelem tankování ve vzduchu a dále vyčkávala. Skoro 35 minut poté, co se American 11 odmlčelo, což je známé jako událost žádné rádio, a změnilo směr letu. Letadlo American 77 se mezitím ztratilo středisku Indianapolis.
0: Středisko Indianapolis je v kontaktu. S kým? American 77. V pořádku. Let číslo 350. Ztratili radarové informace, ztratili kontakt, ztratili úplně všechno a nemají zdání, kde je a co se stalo. Takže co jsme udělali my v okolních centrech bylo, že jsme nařídili, aby je všichni hledali. Buď okrajově,
1: Indianapolis
0: jako
1: se třikrát spojilo se společností American Airlines, aby je upozornilo na další pohřešované letadlo. V 9:08 bylo rovněž vyrozuměno letiště v Langley a bylo přikázané zaujmout bojové postavení, což znamená, že piloti sedí v letadlech, připravení okamžitě vystartovat. Přesto se stíhačky v Langley dostaly do vzduchu až skoro o 20 minut později.
0: Odstartujte z Langley, pokud možno stejným směrem. Příkaz odstartovat, pouze Langley.
1: Byl vydaný pokyn, aby stíhačky zamířily nad Atlantický oceán, místo toho, aby přímo letěly chránit oblast Washingtonu. Jakmile byl napaden Pentagon, stíhačky s Langley byly obrácené zpět směrem na Washington. Existuje mnoho leteckých základen, které jsou blíže Washingtonu a New Yorku a které mohou poskytnout ochranu. Základny Otis a Langley byly vybrané kvůli tomu, že mnoho letadel z jiných základen bylo odvoláno na cvičení. Několik cvičení bylo ve skutečnosti naplánováno na toto ráno 11. září.
0: Musím zrušit cvičení, protože tohle je směšné. Tady zprávy, Watson. Ano, mají to podchycené. Nebyl jsem si jistý. Sleduji to už 10 minut a zajímalo by mě, pokračuje se s těmi cvičeními. Ne, už ne. Nikdy jsem nezažil, že by se během cvičení přihodilo tolik skutečných věcí.
1: Letecká vojenská základna Andrews byla pouhých 10 mil, 16 kilometrů od Washington DC. Jejich stíhačky byly poslané do Severní Karolíny. Stíhačky F-16 ze základny u města Atlantic jsou také mnohem blíže městu New York než stíhačky F-15 se základny Otis. Ale stíhačky ze základny u města Atlantic v té době cvičily nad Atlantickým oceánem. Popravdě i základna Otis měla některé stíhačky pryč na cvičných misích a pouze dvě z nich byly v bojové pohotovosti. Severovýchodní centrum Needs bylo rovněž na cvičení, když došlo k útokům. Needs měl na radarových obrazovkách simulované letecké trasy a odstranili je až téměř v 9:30 ráno, což bylo dávno po útoku na druhý mrakodrap. Podle kapitána Jeffa Lodise, někdejšího pilota stíhaček F-15, který měl za sebou dva turnusy v Iráku, nepravdivé informace na radarových obrazovkách jsou bezprecedentní, s výjimkou 11. září. Můžete si poslechnout ten zmatek, když se severovýchodní centrum Needs pokouší lokalizovat svá tankovací letadla. Tento rozhovor byl podepsaný T-23.
0: Toto je skupina 23. Víte co, zbavte se toho nesmyslného simulátoru. Vypněte ten simulátor, zmáčkněte ten knoflík. Zbav se toho krávu.
1: Americká obrana vypadala skoro jako 100 let za opicemi na každém kroku. Bylo to tak schválně? Jak mohli únosci vědět, že mohou zaútočit v takový chaotický den, kdy se Spojené státy nacházely pod minimální ochranou? Skoro to vypadá, že únosci měli toho rána 11. září nesmírné štěstí, tedy pokud je pravda to, co nám řekla komise vyšetřující 11. září. A přitom i tato komise přiznává, že nedostala pravdivé informace. Pentagon, Národní vojenské velitelství. Jak se mohlo dostat letadlo tak blízko k Pentagonu poté, co byla Amerika napadená skoro hodinu předtím? Pentagon, situovaný ve Washingtonu DC, je dobře chráněný. Aspoň to tvrdí bývalý ministr obrany Kasper Weinberger. Celé město je obklopené jak leteckými, tak námořními základnami a schopnost dostat obranná letadla do vzduchu je velmi, velmi vysoká. A zároveň byste podnikli to, co se provádí, a to je uzavření celého vzdušného prostoru. Takže se ve skutečnosti nad celým Washingtonem nesmí létat. Takže kterákoliv letadla se do něho dostanou a my je nemůžeme identifikovat, jednoduše se střelíme. Pentagon má také protivzdušnou obranu. Samozřejmě veřejnost o těchto zařízeních nic neví, protože by nepřátelé mohli tyto informace snadno získat. Jestli Pentagon měl podobné zařízení, bude to jistě podléhat utajení. April Gallopová přežila útok na Pentagon. Vylezla skrze díru ve zdi se svým synem v náručí. April uvádí, že neviděla nejmenší náznak zříceného letadla a dověděla se, že bylo hlášené, že letadlo způsobilo takovou škodu, teprve až byla dovezená do nemocnice. April se velmi diví tomu, že nebylo vydané žádné varování a nebyla aktivovaná žádná obrana proti tomuto útoku, obzvláště, když už málem celý svět věděl, že Amerika byla napadená po útocích na Světové obchodní centrum. Když mluvíme o vzdušném prostoru kolem hlavního města Spojených států, často se hovoří o omezeném vzdušném prostoru, tedy o zakázaných oblastech pro všechna letadla kolem budovy Kapitolu a kolem Bílého domu. Musíme se ale podívat dál. Toto je známé jako vzdušný prostor třídy Bravo. Je to přísně kontrolovaný prostor, pro který je nutné zvláštní povolení při vstupu a také zařízení pro obousměrnou rádiovou komunikaci a funkční odpovídač typu C pro hlášení výšky. New York a Washington DC mají oba kolem svých hlavních letišť vzdušný prostor třídy Bravo. New York takto pokrývá letiště JFK, Guardia a New York, New Jersey. Washington zahrnuje baltimorské letiště, Reaganovo národní letiště ve střední oblasti a na západ Dallasovo letiště. Letadlo American 77 zmizelo z radaru poté, co byl jeho odpovídač vypnutý v 8:56 ráno. To bylo 10 minut po nárazu letadla do prvního mrakodrapu a 16 minut poté, co byl Washington upozorněný na neexistující podezřelá letadla. Daniel O'Brienová z washingtonského Trajkonu sledovala rychle pohybující se objekt, který vnikl do washingtonského prostoru třídy Bravo. Ještě nevěděla o tom, co se stalo v New Yorku, ale washingtonské středisko o tom vědělo. Proč byla tato zpráva zdánlivě utajená před pracovníky Trajconu ve Washingtonu? Kdyby byla paní O'Brienová a její spolupracovníci uvědomění o tom, co se stalo v New Yorku, nebyli by opatrnější a nenechali by cizí objekt vstupující do washingtonského prostoru Bravo zadržet. Zpráva měla rovněž zastihnout piloty stíhaček z letiště Langley, kteří se v té době proháněli nad Atlantickým oceánem. Jestli cizí neidentifikovaný objekt přiletěl až do Washington DC, protivzdušná obrana Pentagonu měla rozhodně zareagovat, pokud ovšem měla April Gallopová pravdu. Někteří namítají, že Pentagon žádnou protivzdušnou obranu nemá, protože Reaganovo národní letiště je tak blízko a letadla tamtéž přistávající a odlétávající by mohla být nechtěně sestřelená. Ti, kteří tohle tvrdí, nejsou obeznámení s tím, jak národní protivzdušná obrana funguje. Většina letadel, která přistávají na Reaganově národním letišti, jsou dobře známá ještě před odletem z výchozího letiště. Ta, o kterých se nic neví, jsou rovněž ostře sledovaná ještě předtím, než vstoupí do washingtonského vzdušného prostoru Bravo, který začíná 30 mil, 50 kilometrů od Reaganova národního letiště. Ta letadla, která se neohlásí, anebo mají vypojené odpovídače, to jsou cíle k sestřelení. Nehledě na to, že už víme, že není možné, aby letadlo způsobilo škodu takového rozsahu, jako byla na budově Pentagonu, což víme z výpovědí svědků, kteří se nacházeli přímo na místě, a taktéž podle informací zveřejněných vládními agenturami, žádné neidentifikované letadlo nemělo šanci se ani k Pentagonu přiblížit. Takže se zdá, že stíhačky byly zadržené vždy o krok pozadu, dokud nebyl celý plán provedený. Chaotické pokyny v celém systému procedury 11. září zřejmě přispěly k tomu, že pachatelé mohli úspěšně provést všechny plánované akce. Zatímco se neidentifikovaný cíl blížil ze západu k Washingtonu DC, byla do systému zanesená zpráva, že letadlo American 11 je ještě ve vzduchu.
0: American 11 stále ještě letí a na cestě na Washington souběžně s ním letí jiné letadlo. To je nejnovější hlášení, které máme. Dobrá, zkoušel jsem získat jeho údaje a mám dojem, že je někde nad New Jersey nebo trochu jižněji. Rozumím, takže American 11 je unesený. Byl unesený. Takže American 11 byl unesený. Ano, a letí směrem na Washington? Je tam ještě třetí letadlo. To třetí letadlo letí na Washington. Máte o něm nějaké informace? Dále zkusím něco sehnat, pokud to půjde. Toto je zpráva z washingtonského střediska. Možná byste měla mluvit s někým přímo odtud, jestli mají nějaké informace. Rozumím. Sežeňte třeba hlídku DC nebo někoho podobného, kdo o tomto letadle něco ví. Díky. Máte o něm nějaké zprávy? Zkusím to sehnat.
1: Oči všech se pak soustředili na cíl, který se blížil z východu, ale ne ze západu. Tato zpráva dále tvrdila, že letadlo letí na Washington dávno předtím, než se přiblížilo k Filadelfii v Pensylvánii. Proč byla rozšířená tato fáma, že letadlo ze severovýchodu je na cestě do Washingtonu a nikoli do Filadelfie? Bylo to za účelem svedení pozornosti všech na falešný cíl a odvedení stíhaček od skutečné hrozby, která se blížila ze západu. Ten, kdo tuto fámu rozšířil, není dodnes známý.
0: Ahoj, tady je... Pokračuj. Ano, prosím, máme tu letadlo ve vzduchu, které údajně míří na Washington. Odkud jste získali tuto informaci o American 11? American 11 z Bostonského vojenského centra. Opravdu? Z Bostonského vojenského centra? Z Bostonu? Ano. Vojenské centrum? Ano, říkali, že tu zprávu dostali z Washingtonu, ne z washingtonského střediska. Jste si jistá, protože American 11 je to letadlo, které, jak nám bylo řečeno, už vrazilo do Světového obchodního centra. Ano.
1: Opět někdo zabránil těm, co měli tomu všemu zabránit, tím, že jim dodal nesprávné informace. Washingtonský Trajkon byl vyřazený z funkce tím, že v New Yorku nebyli uvědomění o tom, co se stalo. Zbývající obranný systém byl od washingtonského Trajkonu doslova izolovaný, protože Trajkon neusoudil, že byl neidentifikovaný cíl nebezpečný, až do doby, kdy bylo příliš pozdě. Znovu bylo to zaviněné tím, že důležité informace se zdály být před washingtonským Trajkonem utajené.
0: Řekněte jim, aby nás volali. Z nějakého důvodu nemůžeme telefonovat ven.
1: Touto dobou už mnozí ví o neslavné výpovědi Normana Minetti před komisí vyšetřující 11. září. Letadlo bylo 50 mil 80 kilometrů daleko, 30 mil 50 kilometrů daleko, 10 mil 16 kilometrů daleko. byl příkaz stále platný. Ten mladík také řekl viceprezidentovi, platí stále ten příkaz. A viceprezident Dick Cheney se otočil a řekl, samozřejmě, že příkaz stále platí, dostal jste snad jiný příkaz. Tehdy jsem nevěděl, co to všechno znamenalo. A to letadlo, o kterém mluvíte, je to, co přiletělo do Pentagonu. Ano. Do dnešního dne panuje mnoho dohadů o tom, co tyto příkazy znamenaly. Znamenalo to, že bylo přikázané zůstat nečinní, aby mohlo k útokům na Pentagon dojít? A nebo to byly příkazy k sestřelení? Minetova výpověď byla snad nejškodlivější, protože ti, kteří se vymlouvají na vládní páchorky, zažívají horké chvíle, když zkoušejí tento rozhovor s viceprezidentem vysvětlit.
2: Some young man came in and said to the vice president, there's a plane 50 miles out. Coming towards DC. So I said, Monty.
1: Jakýsi mladík přišel a řekl viceprezidentovi, je tady letadlo a je 50 mil, 80 kilometrů daleko a letí na Washington DC. Řekl jsem Montebelgerovi, který je druhým zhora u federálního leteckého úřadu, Monte, co máš na radaru ohledně toho letadla, které se blíží? Má vypnutý odpovídač, takže nevíme, kdo to je. A také neznáme výšku a rychlost. On se zeptal, kde se to nachází, na což jsem odpověděl, že někde u Great Falls. A to je, kdy přišel onen mladík a řekl, že je to 20 mil od nás. Zeptal jsem se ho, Monte, jak vysoko je to letadlo od země? Na radaru nemůžete vidět výšku letadla. Radar může pouze určit zhruba vzdálenost. A také jsme nemohli určit jeho rychlost a výšku. A jak jsem tak s ním mluvil, tak najednou řekl, ach jo, ztratil jsem ho. Najednou to letadlo ztratil. Povídám, no a kde je? Někde mezi Roslinem a národním letištěm, odpověděl. V ten moment se někdo další napojil do hovoru a řekl, pane ministře, právě jsme dostali zprávu od policisty z Arlingtonského okresu, který nám sdělil, že viděl letadlo American Airlines, jak vrazilo do Pentagonu.
2: Mr. Secretary, we just had a confirmation from Arlington County Police Officer.
1: Někteří tvrdili, že letadlo, o kterém se mluvilo, bylo United Airlines 93, které letělo z Pensylvánie a že Minetovo časování bylo nepřesné. To ale nemůže být pravda, protože United 93 se nikdy k Pentagonu ani nepřiblížilo. Jiní si mysleli, že to bylo American Airlines 11, ale to bylo to samé, protože ani toto letadlo se vůbec k Pentagonu nepřiblížilo. I když vezmeme v úvahu takzvanou pobřežní trasu, což znamená, že radar, který sleduje letadlo, pokračuje dál směrem odvozeným z posledních získaných informací, by se toto letadlo stejně nikdy nedostalo k Pentagonu. Letadlo, o kterém mluvil viceprezident Cheney, a což zaslechl Mineta, mohlo být pouze letadlo, které odstartovalo kdesi na západě a odtud se mu podařilo vniknout do washingtonského prostoru třídy Bravo. Zkombinujeme to se skutečností, že stíhačky z Langley v té době mířily nad Atlantický oceán a obrátily se zpět až teprve poté, co letící cíl zmizel z radaru v blízkosti Pentagonu. Vypadá nad slunce jasné, o jaké příkazy se jednalo. A velitelské středisko letectva, což je vojenská verze letadla typu 747, se nacházelo ve vzduchu, když se neidentifikovaný cíl blížil ze západu na Washington. Podle informací z Radesu právě toto letadlo přetínalo trasu neidentifikovaného cíle v době, kdy stíhačky F-16 mířily nad Atlantik. A opět v ten moment, kdy neidentifikovaný cíl zmizel v Pentagonu, byly stíhačky F-16 vrácené do Washingtonu. Operace Northwoods navrhovala vyměnit letadla za bezpilotní letouny a použít je k vytvoření útoku pod falešnou vlajkou, z něhož by byla obviněná Kuba. Existují důkazy o tom, že původní letadla po jejich údajné havárii stále létají. Na rozdíl od zkreslených fám, které se šířily systémem ve snaze zabránit v činnosti těm, kteří nás měli chránit, existují údaje, které potvrzují, že United 93 bylo nadále ve vzduchu i po údajném nárazu, stejně jako letadlo United M612, které údajně vrazilo do jižní věže. Přepis řízení letového provozu ukazuje výpis United 93 stále ve vzduchu na místě jižně od kráteru po dopadu. Data ze systému pro komunikaci s letadly zvaný ACAR dokazují, že United 175 byl stále ve vzduchu někde v západní Pensylvánii za asi 20 minut po jeho údajném nárazu. Tyto informace ACARU také udávají nejbližší středisko, které bylo s letadlem ve spojení. Oficiální trasa údajného letadla United 175 ukazuje, že na to, aby letadlo mohlo přijímat zprávy systému ACAR, by muselo přiletět z vysílacích míst na východě. Toto je mapka středisek ACAR v okolí města New York. Ale komunikace ACAR vyšla ze středisek v Harrisburgu a Pittsburghu v Pensylvánii až po takzvaném útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra. Podle radarového odborníka a elektrotechnického inženýra Denise Sinina je to naprosto nemožné, pokud opravdu United N612 vrazilo do dvojčat.

0: technologie. Válečné hry, simulované radarové stopy, letové trasy jiné než ty, co mají být použité, které umožnily dalším letadlům, aby se přiblížili ke světovému obchodnímu centru po prvním nárazu. Letadlo, které překračuje svoji maximální provozní rychlost o více než 130 až 150 uzlů. Hlášení nepřesné polohy letadel. Falešná hlášení o cílech letadel. Zbíhající se letadla, která letí ve zjevném útvaru a pak se oddělují od podezřelého letadla, zapojeného do akcí 11. září. Stíhačky poslané nesprávnými směry, letadla stále ve vzduchu i po údajných útocích, komunikační problémy, nefungující telefony.
1: Nějakého důvodu se nemůžeme dovolat ven, mám pouze vaše číslo.
0: Může nás překvapovat, že americká národní obrana byla vždycky o krok pozadu, zatímco pachatelé zapojení do 11. září mohli úspěšně splnit svou misi s vojenskou přesností. Máme skutečně věřit tomu, že Al-Kaida řídila tyto všechny zásahy, aby takzvaní únosci mohli tento plán provést. Bin Laden nebyl ani uvedený na seznamu podezřelých osob pro 11. září a přesto Američané vtrhli do Afghánistánu, aby ho odtud vykouřili. Toto jsou ty skutečné otázky, chladná fakta, přidávaná k rostoucí hromadě informací a podkladů, které nesouhlasí s tím, co nám tvrdí naše vláda. Pište vašim kongresmenům a senátorům. Vyžadujte úplné a důkladné vyšetřování, než nám přidají ještě více zákonů na omezení naší vlastní svobody pod záminkou bezpečnosti. Ti, kteří se vzdávají základních svobod, aby získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Benjamin Franklin, 17. února 1775. Děkujeme vám, že jste si našli čas na to, abyste se dozvěděli více.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý páteční večer, vážení přátelé. Vítejte všichni na našem dnešním streamu s Ivanem Kratochvílem, odborným kruzích zvaný Homer. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, kdo jsou přítomní, ať v pátek, či v den jiný, kdo nás si bude koukat ze záznamu. Doufám, že se tací taky najdou. Dneska je krásný, nebo byl krásný den, aspoň v okolí mém, kam jsem dohlédl. A tenhle ten krásný den má několik výročí, u každého jiné, ale výročí, které se týká nás všech, a nevím, jestli mainstream se tomu věnoval, je 25 let od 11. září, které změnilo svět. Svět nejenom v Americe, svět i u nás, svět v podstatě po celém světě, protože nevídané a neslýchané se stalo skutkem. A dneska já si to přiznávám, jsme tenkrát všichni s otevřenými ústy a vytřeštěnýma očima jsme si nechali nalejt do hlavy pěknou blamáž a lež. Někteří tomu věřili chvíli, někteří tomu věřili pár dní, někteří věří té oficiální verzi ještě dneska. Nicméně tato událost změnila chod světa a především změnila morálku na nejvyšších místech. K horšímu, bohužel k horšímu. Ty máš nějaké vzpomínky na tyhle ten den, Petře?
0: No, já vzpomínám, že jsem byl tady v papírně ten den a moje bývalka měla narozeniny, tak to jí dali pěkný dárek. A faktem je, že to, co jsme se v první chvíli tak nějak jako, co nás napadlo, že bude válka. Uhum. Velká válka. Jo, ale prostě všichni jsme hltali ty televizní záběry, že jo? A v prvních fázích prostě to bylo obrovský šok, že jo? Jak se něco takového vůbec může stát?
1: Jak někdo může něco takového dopustit? No. A pak, když jsme se v tom začali trošku vrtat, tak začali vylejzat na povrch věci, které jednoznačně ukazovali na tom, že není vše takové, jak se předkládá, a že ta pravda bude někde trošičku jinde. A ta pravda, aspoň tak, jak já to dneska vidím, je ne trošičky, ale úplně, úplně jinde. A už jenom to, že v důsledku úderu dvou letadel do dvou věží, to znamená těch baráků, těch mrakodrapů, tak v důsledku těchto dvou úderů spadly mrakodrapy tři. To už samo o sobě hovoří o něčem. Tohle to, co nám ukazuje Petr, tohle je ku podivu ještě dostupné na YouTube. Je to film, který se jmenuje Mír, válka a 11. září, to je český překlad. A pod tímto názvem to najdete.

0: Tak link bude pod videem a takže lidi si ho budou moct potom sosnout, kliknout na něj a...
1: Kdo bude mít zájem.
0: No. Ne, teď. Teď sledujte to, co je tu. My jsme si rozuměli. Ivan vás naladí nejenom samozřejmě fakty, ale i dobrou poezii. A povíme si prostě o tom, nejenom o tomhle, ale i o jiných věcech, které se dějou. A potom samozřejmě můžete klikat na ten film.
1: Tak. Jako tím, že jsem ten film viděl, já vybral jsem ho a ono se tomuto tématu dneska na alternativě věnuje hodně lidí, tak si myslím, že to nebudeme rozebírat až tak hluboce, protože víme všichni, o co se jedná. Je to událost, která, ať chceme nebo nechceme, nás vrhla do takového stavu, kdy civilizace, která, o které se dalo říct, že má nějaké ideály, tak tímto okamžikem ty ideály ztratila. V důsledku vlastně 11. září bylo rozpoutání válek, bylo naplánovaných 7, provedeno 6 a 7 probíhá teď, po 25 letech. A je to v podstatě pokus o rozbití a ovládnutí středního a blízkého východu takovým způsobem, aby, jak se říká, zobali z ruky americké administrativě. Že to ve světě není tak jednoduché, víme všichni. Do toho se ještě namotali pokusy o likvidaci Ruska, takže ten rozkývaný svět dneška, můžeme říct, že vlastně byl do určité míry zahájen tímhletím. Říct podvodem je dost špatné, ale podvod to byl. Podvod na nás, podvod na miliardy lidí žijících na té naší krásné zeměkouli. Ono, když si to vezmete, jaké to mělo důsledky, že v podstatě nejdřív ve Spojených státech a pak ve všech dalších vlastně státech, protože v té době už byl svět monopolární a Spojené státy tehdy určovaly chod celého světa, celosvětové politiky. A bohužel místo, aby si vybrali vládu, která by byla vládou vzájemné úcty, vládou vzájemného porozumění, tak to byla vláda absolutní americké dominance. Všechno, co bylo ve prospěch amerických elit, bylo správné, všechno, co nebylo, přestože to bylo morální podle normálních lidských kodexů, tak to bylo špatné. To je ten nejhorší důsledek v podstatě toho procesu, který byl viditelně odpálen před těmi 25 lety. Tož tolik asi k tomu. Péťo, k tomhle tomu tématu by si řekl ještě něco, nebo necháme ho být a půjdeme dál?
0: No, samozřejmě tak já musím připomenout, protože prachy jsou všude až na prvním místě, byl to taky pojistný podvod. A pojišťovna dlouho nechtěla vyplatit peníze tady tomu majiteli toho baráku, nebo těch baráků, který si je koupil asi 3/4 roku předtím, nebo půl roku, nebo jak dlouho, no ne dlouho předtím, než spadly a pokud se na nich byl i demoliční výměr kvůli tomu asbestu. A oni byli zaplněni zhruba z jedné třetiny, že jo. Už tam lidi jako v tom moc nechtěli pracovat, nechtěli bydlet, asi to bylo drahý, nebo já nevím. A už to neodpovídalo, tak ekonomicky to byl prostě průšvih a najednou díky této tragédii, kde zařvali tisíce lidí, tak prostě bylo vyplaceno nevím kolik.

0: teď miliard, ale jako velký prachy. A zajímavý bylo, tam jsou takové drobnosti třeba, že totiž vlastně veškerý letecká doprava, že byla zastavená.
1: Poté.
0: Měla být, pozor. Krom toho, že odletěla rodina Bin Ládinů, příbuzný a všichni, ty mohli odletět pryč. Je to zajímavý, ale je to fakt.
1: Je to fakt, je to pravda. A Usáma Bin Ládin, přestože byl členem této široce rozvětvené rodiny, tak asi nepatřil mezi tatínkovi oblíbence, protože byl obětován.
0: No ono, tam, že ta rodina samozřejmě propojená právě přes ty kšefty s naftou a s palivy pohonými s rodinou Bushů, že jo, léta, desítky let. A tak shodou okolností tady George W. Bush, který jakoby se nechumilil úplně v klidu, že ho přijal ve školce informaci a pak pokračoval dál ve čtení, že jo. Až teda ho tajná služba odvedla, že už to bylo hodně vokatý. A tam nemůžeme říct, že byl dementní, tak jako Biden. Ale jako tak jsou tam takové zajímavosti. Například, že ty torza, ty zbytky, ten odpad, který vlastně z těch baráků, že jo, ty trosky, takhle to mám říct správně, ty železný nosníky, které byly zajímavým způsobem poškozený, tak odvezli ne někam po Americe, ale zase, že jo, do Saudské Arábie. Takže je to opravdu zajímavý, jak se někdo hodem rychle jako úspěšně zbavoval důkazů, aby na, to je zrovna tak podobná story, jako když tamhle na Majdanu v Kyjevě, že jo, někdo odřeže všechny stromy, aby nebylo vidět
1: odkud lítali kůlky.
0: No. Takže je to takový zvláštní. No ono, údajně se nenašly ani motory a jako části těch letadel, který tam vlítly.
1: No prý se našel jeden motor, ale ten jaksi
0: nepatřil
1: k tomu typu, který údajně do toho měl vletět. Takže to byla velká otázka. A to letadlo, které se mělo trefit do Pentagonu, tak taky jako tam jako ta díra neodpovídala tomu, co tam
0: mělo přistát. Letadlo,
1: co tam mělo přistát. Takže jako kdyby to nestálo tisíce lidských životů, kdyby to jeden jediný lidský život, kdyby kvůli tomu zařval, tak to za to nestojí, si myslím já. Ale jak je vidět, tak prostě ty kšefty, které potom následovaly, počínaje Irákem, Iránem, Libií. Teď to bylo
0: 20 let v Afghánistánu, vem si to.
1: Ano.
0: Biznis jako prase. Rozjetí vlastně kšeftů konečně, jo. CIA si mohla vozit z Bond stýlu, že jo, drogy z celého světa, prostě všechno to měla pod sebou. Teď ten Afghánistán vlastně, že jo, v tu dobu před válkou, byl pochválen, myslím, že OSN, za to, že de facto tam úplně zlikvidovali trh s opiem.
1: Ano.
0: Už prostě nevyváželi nic. No, po válce se situace obrací, nebo v rámci války se situace obrací, což je taková náhoda. A ve velkým se vyváží drogy, že, do Evropy tak. A USA.
1: A vyváží se do té doby, dokud jsou tam americká vojska. Když americká vojska odejdou, tak se mák přistává pěstovat, protože už to není výhodné.
0: No jsou to zajímavosti, anebo jestli to nebylo náhodou změnou jako klimatu.
1: Jo. Jako, že by tam ty jaci přestali prdět, jo? Nebo jakým způsobem si myslíš, že to bylo způsobený?
0: Politického klimatu?
1: Politického.
0: Není klima jako klima.
1: Ano, není klima jako klima.
0: Zdravím, Jana z Rokycan, děkuju ti za příspěvek. A Franta Sandra 3623, díky taky, posílá nám na kafe. Tak ty jste hodný. A vidíš to?
1: No.
0: A ty jsi to kafe nedal.
1: A já jsem si to kafe nedal.
0: Teď už můžeš.
1: Dobře.
0: Tak. Takže to. No, pojďme dál. Já se teda vrhnu ještě, počkej, já se podívám, jestli tady něco k tomu tématu, jakoby, krom toho, že nás tady všichni zdravěj. Jo, tady právě Franta píše, Ivane, je to výročí velkého podvodu na lidstvu. Tady dnes výročí zavraždění Allendeho taky.
1: No vidíš.
0: No. Dobrý večer, hodně zdraví. Pánové, díky za to, že do toho jdete z jiného úhlu pohledu. Tady počkej, tady další. Celodenní upřímně z Ostravy, všem přítomným na zdraví. Jarmila. A nedá se pochopit, obětovali lidi kvůli penězům a politice.
1: No. Ono nejenom to, ono vlastně, když si to vezmeme z toho dlouhodobého hlediska, z optiky Kellerského plánu, tak to do toho zapadá, protože tohle to byl vlastně takový impuls, který omezil nějakou protiaktivitu normálních lidí proti tomu, co pak přišlo. Ano, no. To je ty sledovačky, buzerace na letišti a všechny možné další ty věci, které už dneska nevnímáme, ale které předtím nebyly a kterým by se lidi bránili, tak to prošlo právě díky tady tomu.
0: No druhá taky samozřejmě ten Bush, že jo, a vůbec to měli hodně nahnutý, že jo, i politicky, protože oni to vypadalo, že jako neobhájí mandát a díky tomuhle tomu se jako všichni spojili zase okolo té vlajky. A taky se jako jim to, no prostě ono jim to de facto jako zabilo několik much jednou ranou, jak se říká. Já jenom na tomhle momentu, jenom přátelé, vám ukážu tady na webu petrbudeš.tv, nově teda v meníčku tady menu vpravo nahoře, když si kliknete, je tam blog a Pavel Kočička, náš kamarád a kolega, tady právě napsal zajímavý článek o tom vlastně, jak se ta doba změnila od toho 11. září. Jo, nový svět, který vyrostl ze strachu. A prostě, když na to kliknete, tak jenom budu číst ty nadpisy rychlosti. Jo? Den, po kterém začala nová éra strachu. Válka, která nemá konec. Bezpečnostní stát jako nová normalita. Sledování zabalené do pohodlí. Jestli vám to něco říká, tak je to podobnost čistě náhodná. Média, válka a povinný souhlas. Krize důvěry, průmysl permanentního nebezpečí, nový jazyk moci, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě to vám čtu jenom tady ty úryvky. Doporučuji, jukněte se na právě blog na webu, říká meníčko vpravo nahoře, tam si otevřete blog, já to potom nechám dát někam, aby to bylo i viditelnější. A tady ještě nejvíc mě utekl záběr moderátorky BBC, která hlásila zřízení třetí budovy a šlo o přímý přenos a v okně za záběr na místo činu. No a ta budova tam ještě stála. No,
1: ano, to je jeden z dalších přímých důkazů, že to nebylo tak, jak nám vnucováno. Je to tak. A samozřejmě to to video se potom ztratilo ze sociálních sítí, nicméně byli lidé, kteří chytře si to stáhli, takže to tam pak vrátili, po té, co to bylo oficiálně vymazáno. Takže ano, tohleto video tam běhá taky. A to další videa, tam jako, jak je možný, že štáb BBC na to čekal? Jo? Jak to, že tam oni byli připravení, měli nastavenou kameru, teď ten štáb tam nahnat, to taky chvíli trvá.
0: No ne, no tak počkej, zase to není poprvé, kdy takhle jako oni vyčuchali. Například, když si vzpomeneš na rok 1989, 17. listopad, tak všechny štáby, americká CNN a myslím, že i BBC zrovna už byly na a stály tam na těch vyvýšených, měli ty kamery zvednutý na autech anebo na takových podstavcích zvednutých na národní třídě, ačkoliv ten průvod tam nikdy neměl být.
1: Jo? Detail. Detail.
0: Detail. Ale ty záběry samozřejmě do dneška jsou a používají se. aby se zdokumentovalo, jak spontánní tady studentský proces změnil režim. Tak byl tak spontánní, že od začátku tam měli ty kamery ještě dřív, než to vůbec začalo. Jo. O tom asi ale jindy, no, to je jiný téma, ale k té spontánnosti prostě, jak to tady...
1: Je to prostě, jak je vidět, tak prostě ty notičky jsou pořád stejný, jo? To je prostě podle jednotného výkladu.
0: Výška dvojčat v průměru 116 metrů, 110 pater, to je 3,8 metrů na patro. Výška Boeingu v kokpitu je 11 metrů. Jak mohl proletět skrz? No. To jsou zajímavé věci. No, otázka je samozřejmě, jestli to byly skutečně tyhle ty letadla, nebo to bylo samozřejmě jako tady třeba víš, tam jsou nějaký drony, ale ono už v 50. letech vlastně si CIA na Kubu zase plánovali, že tenkrát pošlou.
1: Jenomže tenkrát to Kennedy nepustil.
0: No jo, ale ta technika už byla, jako technologie, jo, jak
1: ano,
0: to udělat.
1: Ano, ty technologie byly. Jestli se bavíme o tom, jestli to letadlo mohlo být naváděno dálkově, tak ano, mohlo. Mohlo. Jo?
0: Samozřejmě. Tady Jarek Indira píše o tom, že taky o rozkradení společnosti Enron. Do těch věcí tam bylo celá řada právě. To je na tom jako zajímavý, hlavně ta třetí budova, budova číslo 7, že jo?
1: Ano. VTC která... 7, tam byly kanceláři tajných služeb.
0: No, mimo jiný. A dokonce se našel teda i telefonát, se podařilo někde vyhrabat, kdy se jako ptali, co s tím a... Bylo jim řečeno, že hasičům, že to mají strhnout, no tak já nevím, jo. Samozřejmě o tom, jestli je to pravda nebo fake, já nebudu tady vůbec polemizovat. To jsou věci, které si halt musíme všichni sami jako zodpovědět, protože třeba tady Světa napíše, konstruktéři říkali, to bylo tak postavený, že to nemohlo padnout a majitele a dvojčata pojistit před 6 týdny, a každý ráno tam chodil na snídaní a ten den nepřišel. Pozor, ale zase, jo, moment, aby jsme byli fair. On byl objednaný u zubaře, pozorná ten den, to byla náhoda.
1: Dermatologa.
0: Dermatologa. A víte, jak je to s těma dermatologama, prostě to je, jak u nás se zubařema, prostě nepřijdeš a čekáš další měsíc.
1: No.
0: Jo, takže, ale těch, který
1: tam... Byla jeho rodina, která tam měla kanceláře, tak taky nepřišla nějak. Když táta nebyl, rozumíš, tak si poléhali,
0: tak se na to vysrali, no přesně.
1: Tak co bychom chodili do práce.
0: No, tak spousta lidí jako zaspalo, nebo tak to... Ale zase jako, samozřejmě, prosím vás, není na tom nic divného, protože vzpomeňte, když vybuchly po druhý Vrbětice, tak zaměstnanci dostali dovolenou všichni, že jo, povinně. Ale samozřejmě za to může Čuk a Gek, jako, který tam nařídil zaměstnancům Vrbětic, aby si vzali dovču, nebo neplacený volno, nebo já nevím, co konkrétně. Takže je vidět, že se takovýhle věci jako pro nás dneska nepochopitelný můžou stát, že jo? To je taková náhodička. Odrý Varan píše, celé to sahá až do roku 1988, kdy byla zakázaná demolice odstřelem kvůli asbestu, tak čekali, až bude Rumsfeld ve funkci ředitele CIA, myslím, aby to mohl zamíst všechno pod koberec. No, tady Kobylky taky upozorňuje. V knize, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, je skoro všecko, scénáře se pořád opakujou, no.
1: Ano.
0: To je pravda, ta falešná vlajka, vždycky ten jako vyhlášení něčeho. No ono ve finále, jako, že když jsem se třeba dozvěděl z těch amerických archivů, že jak začala válka ve Vietnamu, že tam to bylo v tom Tonkinském zálivu, že měla nějaká lodička japonská, vietnamská napadnout tu americkou loď, že a ve finále se dozví, že se to vlastně vůbec nestalo.
1: No.
0: Jo, takový detail, ale samozřejmě celý svět tomu do dneška věří. Jo, ale to je náhoda samozřejmě. Tady, Oldo, děkujeme ti za příspěvek. Co se děje v Jemenu? No, to je...
1: Tam se dostanem.
0: Tomu se dostanem. Tak, a pozor, jo, tady právě. Pak Ratofil by mohl vysvětlit, jak se dá navést velké dopravní letadlo ve složitém terénu, aby trefila barákovosti Tady ICAO Runway, byl tam nainstalovaný ILS.
1: ILS Approach, to je ten naváděcí systém na letiště, který automaticky, když máš tu krabičku v letadle, co máš mít, tak tě navede až na práh dráhy. Jo? Že v podstatě podle pokynu ILSu si jde to letadlo v podstatě jde samo na přistání, protože přistání je nejhorší manévr, který v letectví je. A jak se dá to, ono do těch, jestli jste si všimli i ty záběry, které pouštěl Péťa na začátku, tak to letadlo letělo rovně. Ono nepřistávalo, ono letělo rovně. To znamená, nebyl tam manévr výškou, byl jenom manévr v podstatě azimutem, jo, aby se to našlo, a pak se to tam někam muselo trefit. Takže ten manévr byl velmi jednoduchý, velmi zjednodušený. Řekl bych, že po nějakém krátkém zacvičení by to mohl tenhle ten sebevražedný manévr spáchat kde kdo. Otázka je, který magor by to udělal, aby si set za ty rajčáky a napálil to do baráku. Spíš to vidím na to, že tam prostě byla buď kamera, nebo to bylo naváděno pomocí pozemního zařízení, ale možné, jo, tady vaříme z vody, možné je lecos. Každopádně není to až takový problém. Právě to, že tam není ten přistávací, ten sestupný manévr, ten se špatně odhaduje, velmi špatně. To se nacvičuje dlouho, protože při těch vysokých rychlostech člověk nemá odhad. Takže ano, dá se to udělat.
0: No, další věc zajímavá byla, že všichni byli někde na cvičení, všechny letadla vojenské.
1: Jenom to, že probíhalo asi 8 cvičení naraz, jako by to někdo zapomněl, že by se to mělo koordinovat. A pak ti, kteří měli být ve službě, prostě zabezpečení, to vojenské zabezpečení letového provozu, tak ono najednou nefungovalo. Jako my jsme taky cvičili, ano, taky cvičili, protože musí cvičit, jinak by zlenivěli ty obsluhy, ten systém. Ale v okamžiku, kdy přišla reálná situace, tak se cvičení přerušovalo a šlo se na reálnou situaci. A to byla otázka jednoho povelu. Takže ať mi někdo nevysvětluje, že hodinu nebyli schopní převíst ten systém zpátky do reálu. To je nesmysl. To je další nesmysl.
0: No ne, tak možná nechtěli, aby v tom byl chaos, že nejdřív doděláme jednu věc, jo, tam ty počkaj, no a ale pak dostávali prej, jako i ty, co teda nalítávali, že ty stíhačky dostávali nějaký blbý, chybný koordináty, prostě celý to bylo, jakoby prostě nebyl zájem se tomu vyvarovat, ono už jenom tak, že když vezme, že vlastně dobře, pominu všechno a řeknu jako úplnej like, může se stát, že někde nabourá letadlo. To se může stát. Jedno. Jak je možný, že za chvíli, nebo za nějakou dost dlouhou dobu, tam přiletí druhý? A nikdo to neřeší, jako jo, víš co? Jak je to možný? Jako
1: no, že to muselo být udělané najednou. Najednou přepadnou 4 letadla. Koordinovaně, jo? To je opravdu, to už je vyšší dívčí. Je to tak. No, každopádně určitě to nebyla náhoda.
0: Tam dokonce jedno to letadlo muselo čekat, že jo? Nebo respektive teda mělo zpoždění, aby to ty teroristi nestihli, prý? To je taky zajímavý. No, ale... Ale tady to je dobrý. Novinář CNN stál před Pentagonem, koukal na tu díru, hlásil v přímém přenosu. Žádné trosky letadla tu nejsou. No.
1: Jo, jsem rád, že se tyhle ty věci ještě nevypařily lidem z paměti, že lidi prostě o tomto tyhle ty věci, které narušují tu oficiální propagandu, že si ji uvědomují, protože je důležité. Je důležité mluvit pravdu, žít pravdu, prostě, protože ona ta pravda se nakonec ukáže. Ano?
0: Tady píše Míša Fleischer, že někde slyšel, že mají údajně Rusové záběry z družic a ty letadla tam vidět nejsou. No, tak to je to, to může se stát, že? Doporučuji si přečíst příběh o Miče Oken. Okna v mrakodrapech nejdou otevřít od roku 1956 kvůli klimatizaci a taky kvůli taky jsou neprůstřelné, nerozbitné kvůli ultralightům a kvůli atentátům. Okna odolávají. No, k tomu třeba, že do toho mrakodrapu, myslím, že v New Yorku, tenkrát narazil nějaký bombardér, nebo co to bylo. To je, jako jak se jmenuje ten, teďka je tam znova nejvyšší. Taková ta budova, jak se zmenšuje, zužuje nahoru.
1: Empire State Building?
0: Jo, myslím, že jo. A, tak do té, kdy jsi měl narazit nějaký ten a samozřejmě jsi se poškodil, ale jako vůbec ne fatálně. Jo. Takže je to takový zajímavý. Že...
1: Každopádně už jenom, když si vemeš, jaký je to obrovský barák, konstrukce, jaká je to obrovská plocha, ten barák, jo? A do té plochy se opírá vítr.
0: Hmm.
1: Jo? A tady jsme na pobřeží, tam ty větry, když jde bouřka, tak jdou přes 100 km v hodině. A na jakou obrovskou plochu? To jsou šílený momenty, které na to tlačí, na tu konstrukci toho baráku, a ten barák je na to stavěný. Jo? Takže to letadlo ano, má nějakou hmotu, má nějakou masu. Určitě ty skla by se rozbily, to má všechno nějakou svoji sice odolnost, ale ne nekonečnou. Ale ten barák by to měl přežít, prostě ta nosná konstrukce měla vydržet. Tohle to je to.
0: Jo, tohle to je o tom, tady, to je Wikipedie, prosím, takže jdeme do Wikipedie, co už jinýho, že když jsme konspirační médium. A tady, když si najdete právě náraz bombardéru B-25 do Empire State Building, jo, letecká nehoda, která se stala v roce 1945, kdy pilot bombardéru B-25 Mitchell, letící v husté mlze nad New Yorkem, narazil do toho mrakodrapu, jo, náraz sice neporušil statiku, ale způsobil 14 úmrtí, 3 členové posádky, 11 obyvatelů budovy a škodu ve výši 1 milionu dolarů. A tady se popisuje, jak se ta událost stala. Tady jsou nějaké fotky, ale to vám asi moc neřekne. Jo, ale i tak teda prostě není to poprvé, co takhle vysoký mrakodrap stál v cestě nějakému letadlu. A žádný mrakodrap nikdy předtím nespadl. Náhoda.
1: A to se nebavíme o těch, že byly zakázané ty rozbory, protože by se tam našly stopy po výbušninách a tak dále a tak dále. Takže jo, tohle to všechno je to prostě událost, která rozpoutala nechutnou agresivní dominanci bez ohledu na životy lidí. A je to věc, kterou si musíme připomínat, protože vlastně ve svém důsledku to, co potom následovalo, tak bylo úmrtí spousty lidí po celém světě. Tak. Já už bych se tomu
0: tak
1: tématu asi bych...
0: Poslední tady, Péťo, odpověď na to vše najdete, když si pustíte začátek olympiády v Číně. tam lítá drak nad stadionem, vše je hologram. Díky. Tak, to máme, tohle téma jsme probrali, myslím, že fest, ale není to jenom o tom v životě, takže pojďme dál na další věci, které jsi připravil.
1: No, já jsem si to moc nepřipravil, ale připravil si to dění kolem. Nevím, jestli jste si všimli, jestli v našem mainstreamu jsou nějaké odezvy, ale teď v Indii probíhá velká pracovní schůze BRICSu. Je to z celosvětového hlediska obrovská událost, protože se tam scházejí lidé, kteří jsou, řekněme, ekonomicky půlkou, nebo možná už víc jak půlkou, toho, co se na země kouli vyrobí. Takže je to událost celosvětového významu, která se ale nás netýká, protože my s nimi nechceme mít nic společného. BRICS je organizace, která se rozvíjí, která spolupracuje a která se snaží eliminovat sílu dolaru, snaží se obchodovat na bázi vlastních peněz a tím nepodporovat ten systém, o který vlastně teď jsme se bavili, dělá takovéhle, když to řeknu slušně, skopičiny. Takže to nám tam probíhá tam. A v rámci toho kousek vedle Indie máme Irán, že jo? A Irán válčí se Spojenými státy, což můžeme říct, že je to druhé bojiště, kde Spojené státy teda bojují už napřímo, ne jako na Ukrajině, kde bojují rukami někoho jiného, tak jak mají anglosasové ve zvyku. A v této druhé válce došlo právě k velmi výraznému zvratu. A to takzvané proxy jednotky, to je Ansar's Allah, jak se to přesně řekne, ty to umíš. Tak, no, Hutiové. Tak provedli útočnou operaci a obsadili pobřeží Jemenu, tamto pobřeží u Rudého moře, včetně přístavu Mocha. A tím dostali pod svou kontrolu vlastně to hrdlo vstupu do Rudého moře. A tam v tom hrdlu jsou ještě dva ostrovy, které patří Jemenu a ty oni obsadili taky. Takže to je významná událost pro celosvětové dění, protože teď, kdo chce, tak jak je blokovaný Hormuzský průliv, to hrdlo, tam, když chce někdo proplout, tak musí být potvrzený Iránem. A teď ten, kdo chce proplout tímto hrdlem, Rudým mořem, tak tam máme Hutie, což jsou, tvrdí se o nich, že je to proxy armáda Iránu. Což je další rána americké dominanci ve světě, především námořnímu světovému obchodu, protože jednoznačně tyhle ty vojáci v šlapkách, jak se jim říká, nebo v pantoflích, tak prohlásili, že veškerý obchod, který jde do Izraele anebo je pod izraelskou vlajkou, takže oni nepustí. A spousta nadnárodních společností díky tomuto nepoužívá Rudé moře a tím pádem do prčic. Nejdou touto kratší cestou, ale musí obeplouvat Afriku. Čímž jsou podstatě to je delší doba plavby, dražší plavba, zvýšené náklady. No a tím vzrůstá ku podivu význam severní mořské cesty, protože severní mořská cesta jako spojení mezi východní Asií a západní Evropou je v tomto okamžiku rychlejší, levnější. I přesto, že se tam prodírá to zboží za ledoborcem, tak už je tato cesta pro ně výhodnější. Dokonce už je jedna čínská přepravní společnost zahájila pravidelnou linku severní mořskou cestou. Takže už to začíná fungovat pro obchodníky velmi pozitivně, ale zase to je obchod, který není pod palcem anglosaské nadvlády. A uvědomme si, že anglosasové mají v podstatě svoji světovou dominanci založenou právě na tom, že ovládají námořní obchod. Právě na tom, Peťo, tohleto zobrazení, ono neodpovídá realitě. Jo? Tohleto zobrazení je vhodné zhruba k tomu, aby se zobrazilo to, co je kolem rovníku, ale to, co je kolem, nahoře kolem těch čepiček severního a jižního pólu, tak to území je výrazně menší. Jo? To měřítko právě je progresivní, takže ten pohled neodpovídá. Ale ten vršek je prostě kratší, než to obeplouvat spodem. Přestože to tak na první pohled nevypadá, to je právě díky tomu zobrazení. Protože to je koule rozložená do čtverce, nebo do obdélníku, takže...
0: Dobře, najdu si Google Earth.
1: Najdi si kouli.
0: Ano. Prosím tě, tady, já jenom udám, zajímavý je, že teda do taková perlička z toho dneška... Zase použiju, jsme konspirační médium, takže iDnes.cz a tady vidíte, iDnes píše Rusko a Indie posílí vztahy i obchod, Modi a Putin jednali také o obraně či energetice. Takže Vladimír Putin dorazil na jednání právě přímo do Indie, na jednání BRICSu, takže i přes to, že by ho správně měli, že ho zhaftnout, nebo jo, protože přece na něj byl vydán a tak dál, tak vidíte, tohle to je skutečnost. To je docela taky zajímavý. Jako staví se nám na zadní chuligáni, to bychom si měli jako říct, že takhle jako to Rusko asi neporazíme. A je otázka, jestli už není právě nejvyšší čas začít pošilhávat po tom BRICSu. Jo. Jenomže to znamená, že musíme něco udělat i s naší měnou a s celou naší ekonomikou, protože jsme navázaný na euro na dolar, že jo? Takže musíme to nějakým způsobem, jako bude to...
1: Bude to složitý, nicméně my díky tomu, že jsme si zachovali korunu, tak to máme jednodušší. V okamžiku, kdybychom chtěli začít s nimi obchodovat, oni obchodují i přes dolary. Jo? Oni ne, že by ho úplně jako zahodili ten dolar, protože to, prostě, to je realita v celosvětovém obchodu, nicméně oni omezují. Preferují prostě výměnu národních měn. Takže my tím, že máme národní měnu, takže my bychom mohli, ano, my bychom mohli za korunu s nimi obchodovat. Ovšem to znamená, že musíme mít co nabídnout. Jo?
0: No, další věc, jako nesmíme mít Tajvance, že jo, a takovýhle idioty, který ty země BRICSu, hlavně tu Čínu, že jo, nasírají do běla. A mimochodem Čína je na tom tak momentálně, že zvažuje, jestli vůbec má význam jako držet velvyslanectví v České republice, jo. Což je takový zajímavý, že by si Češi prostě mohli ty věci vyřizovat zrovna tak v Maďarsku. Hm? No, takže takhle jsme to dopracovali jako v těch našich vztazích.
1: Bohužel to je politika a diplomacie je výraz politiky. Jo? A to je i v diplomacii, i v politice je, že prostě akce vyvolává reakci. A někdy ta reakce je taková, že končí vojenským střetem, protože ta válka je pokračování politiky násilnými prostředky. Ano? Tam, kde selže diplomace, nastupuje armáda.
0: No, jenomže, jak vidíme, naše vlády prostě pořád ještě budou líst do prdele Americe a proto se nerýsuje nic, jako už bych chtěl, že by někdo prostě začal přemýšlet hlavou a postavil se na vlastní nohy, to si myslím, že se nějak nestane. My budeme poslední nebo mezi posledníma, který budou ještě tady, jak se tomu říká, garantovat, že patříme na západ a budou vzývat prostě duchy minulosti a zatímco třeba naši němečtí partneři, že ty už jsou dávno na půli cestě do BRICSu, mimochodem. Ale nemluví se o tom, že jo, jako to zná, tak se nemluví o tom, že Německo si nezničilo, ale zachovalo svoje marky, oni to mají prostě v trezorech, jo, pro případ, že by se to třeba mohlo hodit, jo, jako...
1: Ano, že by odešli od eura, ano.
0: Tak jako a náhoda. No, ale vím to, že prostě v době, když tam vystrčil, přilítnul, jakože jsem Tajvanec a my všichni jsme Tajvanec, jo, kdo dostal notičky prostě z ambasády a udělal tam za sebe blbce, tak, že jo, Čína okamžitě prostě zabanovala Škodovku a řekli, že s takovýma, jako jsme my, který neuznávají prostě mezinárodní právo a to, co je uznaný prostě v OSN, tak, že s náma prostě kamarádi nebude.
1: Jo. Že jo.
0: No,
1: a my jsme příliš malí na to, aby jsme se prosazovali nějakým jiným způsobem.
0: No, a teď si všem, ale tam chci říct jednu věc, jako oni zatrhli tu Škodovku, samozřejmě Petrov a další, a s Volkswagenou vyjelo nejvyšší vedení samozřejmě, včetně zástupců německé vlády, spolkové, do té Číny, zlí, jo, a teď tam prostě vysvětlovali a žadonili, že Volkswagen nemá s Českou republikou nic společného, že Škodovky teda ať jako klidně prostě nechají zdechnout, jo, ale že teda tady ty Passaty a tyhle ty stroje, takže to je jako to a že Německo samozřejmě uznává stejně tak jako celá Evropská unie celý jednotnou Čínu, prostě politiku jedné Číny a tak dále, jo, prostě přesně pravý opak toho, co tady blkají mainstreamový média a bláboli, jo, tak tohle to prostě se děje za našimi hranicemi a taky třeba ta slavná baterkárna, že jo, se staví v Drážďanech a nikoli v Čechách, jak se měla stavět, že jo.
1: Ano.
0: Hedvábná stezka končí v Maďarsku a v Polsku, místo toho, aby končila v Čechách, jak bylo naplánováno, jo. Takže prostě to jsou důsledky. Takže volte TOP 09, volte tyhle idioty, prostě ano, jen víc do větších sraček, prostě ať Česká republika spadne, možná se pak více lidem rozsvítí, anebo více lidí se ještě sfanatizuje a bude volat po válce s Ruskem. Jako, je to šílený.
1: Je to šílený.
0: A nejhorší je, že jim to prochází, jako jo, že prostě ještě jim tomu tleskají tady prostě lidi. Jo? A to je neuvěřitelný.
1: Jo? Dlouho tleskat nebudou. Protože už i na té Ukrajině si to hroutí. Na Amerika tím, že... Ale když já jsem věděl před 2-3 rokama, že Amerika je schopná vést maximálně jeden konflikt střední intenzity a ona si rozjede 2 konflikty a ten, co je na Ukrajině, tak ekonomicky není konflikt střední intenzity. Tam jsou milionové armády. Nebo skoro milionové armády, tak prostě to nemůžou dlouhodobě vydržet. To nejde prostě. A oni si ještě rozpoutají druhý konflikt s Íránem, protože to mají rozběhnutý ideově. Jo? To je... No tak kdo chce kam, pomůžeme mu tam. Důsledek je, že nevím, čím budeme topit v zimě, protože to, co je v zásobnicích, tak teď se musíme modlit, aby nám na radarech udělali teplou zimu. Aby nebyla přirozená země zima, ale aby byla mírná, protože jinak nám ten plyn v těch zásobnicích dojde. A no dobře, máme oproti minulosti máme už slabší průmysl, nemáme tolik obrovských těch průmyslových spotřebičů, takže dejme tomu, že ty domácnosti by tou zimou projít mohly. Nicméně tohle není řešení, rozumíš? To je zase na úkor zdražování vstupů, takže i to, co se ještě dneska vyrábí, tak už se neudrží. Bude to neudržitelný. Počínaje výrobou chleba a rohlíků. Protože ty pekárny taky jedou na plyn. Jo? Pak se budeme divit, když bude rohlík za 15 korun.
0: Ale člověče, třeba Globus, ten už jako právě využívá solární energii, takže oni si na té střeše toho hypermarketu tam pro tu pekárnu jako používají sluníčko. Nevím, jak to bude v zimě teda, ale no a nějaký nepečený, co? Pamatuju, cukrový takový nepečený bylo.
1: Jo, cukrový nepečený, to jo, no.
0: No, bude to zajímavý, no. Až se zima zeptá. Až se zima zeptá, tak to bude.
1: Ona se začne ptát velmi brzy.
0: No, ale zase na druhou stranu musíme prostě ty evropské hodnoty jako podržet a být principiální. Přece nechceš, aby Evropa odebírala, nedej bože, ruský LNG třeba, že jo. Což teda jo. Sice jako, ano, letos jsou to rekordní odběry, že jo, to je jako kompletní Jamal, vlastně teče do Evropské unie pouze, prostě tato vybrala ze 100%, ale to se nikdo ať radši netahá, protože to se neříká takovýhle věci. Ale jsme principiální samozřejmě a příští rok se od něj odstřihneme, že jo. Myslím, že jo. A ono ani to, že jo, zase tam je zajímavý, jak jsme principiální, že nebudeme dovážet ani ty běloruský hnojiva, takže vlastně nebude na jaře čím pohnojit pole, no, takže bude všechno bio.
1: A nebude pak co sklidit. No,
0: a jo, takže další důvod ke zdražení. No tak oni jako říkají, že ta inflace jako přirozená musí být, že to je zdravý. Tak nevím, jestli nám chtějí jako naordinovat tady nějakou redukční jako...
1: Redukční dietu.
0: No, tak já bych to asi potřeboval, to je pravda, ale... Ale ne každý, no. No, jako... Hele, já jsem fakt zvědavej. Teď furt je to takový jako v klidu, jo? Ne náhodou snad, že jako budou volby, že jo? To s tím určitě nemá co společného. Babiš nikdy na tohle nehleděl. Byť, když jsme koukali na ty lockdowny a tenkrát tohle, že jo, tak vždycky až po volbách, jakože přitvrdil, tak tentokrát určitě ne, že jo? A ještě o Budulínkovi. Ale všimni si, že zatím jako ty ceny jsou v pohodě, všechno je takový, jakože dobrý, že klid se bouří.
1: No, lezou nahoru, sice plíživě, ale lezou.
0: Po balíčku, ale teď si vím, že bude po volbách a výsledky už budou dokonány, jo, tak pak si myslím, že teprve se jako to rozjede ve velkém stylu, protože budou taky Vánoce, takže lidi budou chtít nakupovat na Vánoce, tudíž nebudou koukat na korunu, a řetězce si budou chtít namastit kapsy na konci roku, takže tam si očekávám jako dost vysoký jako inflační tlaky a dost vysoký. Vzpomeň třeba loni, kolik stálo máslo před Vánocema, jo? Dneska se dá koupit v akci za 20 korun. Myslím, že to bude v pondělí, zase v Penny Marketu.
1: No jestli jo. Bude máslo a bude to máslo za 20 korun, tak si ho kupte. A nakupte si ho dost, protože je otázka, jak to bude vypadat za půl roku.
0: Samozřejmě odborníci vám řeknou, že to, ale já si myslím zase, že to není tak strašný. Ono rok, tohleto máslo, že vždycky je v těch hmotných rezervách těch našich západních států a potom se teda zabalí, přebalí a pošle k nám. Tak je prověřeno časem, a proto je tak levný. A takže, ale i tohle to máslo stálo přes 50 kaček, že jo, když jsme ho kupovali ještě loni v zimě, a takže oni zase budou určitě jako tlačit tu cenu nahoru, protože prostě budou vědět, že Češi budou chtít pít cukroví a tohle, a takže
1: užijme, takže tak, no. Můžem, ano.
0: Ano. Ale, no, bude to ještě zajímavý. Máme tam ještě něco, nebo jsme probrali pro dnešek, teda asi...
1: Já bych řekl, že asi všechno. Já jsem dokonce i slepil jistou veršovánku na toto téma. Nevím, jestli se teda lidem bude líbit, ale no.
0: Jsem s ní.
1: Jdem do toho. Jo.
0: Blum, blum, blum, blum.
1: Vinen jsem a nejsem sám. Viníku plno, kam se podívám, všichni jsme sedli na tu lež, že od letadla spadla věž. Jedna, pak druhá, třetí, co bez úderů dolů letí, tím pohádka drsná začíná. V té je skrytá pravá příčina, ten zásah mocný ničí vše, co lidského v lidech je. Pro pocit moci omamný je lidský život podřadný. Vinen jsem a nejsem sám. Přesto svou vinu odmítám, chci v pravdě žít a nelhát. Za pravdu jasnou chci se prát. V pravdě čisté budoucnost je. A kdo je vlastenec, ten ji se mnou buduje. Nevím, dneska to asi na...
0: Bylo to hezký? Bylo to od srdce? Ono, myslím, že i na tyhle vážné témata je potřeba občas tu poezii takhle dát. Přátelé, děkujeme moc všem, kteří jste s náma byli až doteď. Díky vám za všechny vaše dary, příspěvky, lajky, za to, že si dáváte odběr, takovým 97 tisíc odběratelů, tak doufám, že to bude brzy. Pak nás čeká 100 tisíc a až nás budou miliony.
1: Tak se začnou dít věci.
0: To bude veliký. A zítra se uvidíme, kdo bude v Nymburku. Nymburk, ten kulturní dům Kokos, tak tam bude takový to posazení, grilovačka, pohodička, povídání, někdy od po 10. hodině, od 11. řeknu, do odpoledne, takže přes den prostě přijďte do Kokosu a do Nymburka.
1: Určitě.
0: No, ty je teď někam... No, povídej.
1: Jak jsme u těch pozvánek, tak já bych si dovolil připomenout a pozvat lidi do Polešovic, což je sice až na Moravě, ale předpokládám, že tam bude sešlost velká, slušná a budou se tam probírat ty věci, které se v Příčovech neprobíraly. Já si myslím, že to bude mít význam tam si dojít a poslechnout, popovídat a šáhnout si na sebe. Předtím, než začne potom šílenství vánoční, teda volební a pak vánoční.
0: Tak. Já jsem tady hodil ten plakátek, není to kompletní, protože pak byl vydán jiný, který tady samozřejmě zákon schválnosti nemůžu najít. Ale každopádně v Polešovicích prostě bude spousta zajímavých lidí a je to 19. září a už od 10 ráno, jo, takže je to prostě přes den, tak přijďte, bude to určitě zajímavý.
1: Parkovat se tam dá, stanovat se tam dá, takže...
0: Taky. No tak, a detaily vám ještě upřesníme.
1: Bude burčák.
0: Bude burčák a bude, pozor, taky to Skaličan tam bude taky nás občerstvovat, takže Hlady neumřem, žízní taky ne, bude dobrá nálada, já tam vezu knížky, stánek tam vybudujem a doufám, že to bude stát za to. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.
1: Dobrou noc.

Vás u pravidelného vydání pořadu Jsme ve válce. Dnes se podíváme na události, o kterých se sice píše v médiích, ale otázky, které si položíme, často nezaznívají. Společně s bezpečnostním expertem Janem Schneiderem rozebereme 7 klíčových témat dnešního světa. V první části se zaměříme na varování NÚKIB před ruskými útoky na uživatele aplikace Signal. Budeme se ptát, zda jde o specificky ruskou metodu nebo o běžné sociální inženýrství a špionážní řemeslo v digitálním věku. Následně se přesuneme do Německa, kde se mísí zprávy o ruských diverzích s klimatickým extremismem. Probereme, jak tenká je hranice mezi skutečnou hybridní hrozbou cizího státu a uspěchaným závěrem. Třetím tématem bude Ukrajina. Díváme se na střety v tamních bezpečnostních složkách očima boje proti ruské infiltraci, nebo jde o operaci Kartágo, o kontrolu nad výnosnými podvodnými call centry a prorůstání organizovaného zločinu do státní správy? Nezapomeneme ani na domácí scénu. V Národním parku Šumava leží stovky sudů s nebezpečnými jedy a minami. Proč se o riziku 3 roky vědělo a nic se nedělo? Jde o ekologickou havárii nebo o selhání státu? Podíváme se také do Kanady, která zavedla registr zahraničního vlivu. Nabízí se otázka, zda by podobná transparentnost neslušela i České republice. V závěru otevřeme téma Velké Británie, kde sílí diskuze o tom, kde končí radikální pravice a začíná fašismus. A podíváme se na Blízký východ, do Izraele, kde židovský bezpečnostní expert kandiduje za arabskou stranu a česká diplomatka otevřeně kritizuje radikální osadníky. Tak, máme před sebou hodinu zajímavé debaty a já se přivítám s Janem Schneiderem do Havlíčkova produkce.

0: s lidmi. A já se tě chci zeptat, zda si myslíš, že toto varování, kde bylo přímo specifikováno, že jde o Rusko a ruské útoky, jestli je to metoda ruská, či je to běžná vlastně zpravodajská věc, či věc tajných služeb, či těchto orgánů po celém světě?
1: No, tajné služby se učí od všech nejrůznějších podvodníků a zločinců, takže ty metody není třeba vyvíjet, ale oni je jenom propracovávají a pasují prostě pro ty své účely, ale není to opravdu nic nového pod sluncem.
0: Takže když se zeptám, jestli něco podobného používá třeba Amerika, Čína, Velká Británie, Izrael, tak já se tě chci zeptat, my pořád žijeme v takovém módu, že všechno, co se kolem nás odehrává nebezpečného, tak všechno pochází z Ruska. A mě by zajímalo, jestli je to záměr, či jak to můžeme rozlišit my jako běžní uživatelé, občané.
1: No, já myslím, že to používají všechny služby na světě, protože to je vlastně základ činnosti s lidskými zdroji, neboli humintem, takže dostat se někomu do přízně tím, či oním způsobem prostě odhadnout psychologický profil dotyčného a tak dál, to je prostě skutečně malá násobilka každého zpravodajce, ale i zločince, ale i, já tady to řeknu, ono to je totiž, jak bych to řekl, jako užitá grafika na průmyslové zdroje, tak je užitá psychologie a tohle to, tady mě napadají prostě ty skořápkáři, protože když na ně koukám, to jsou geniové, jo, psychologický, a nebo třeba kouzelníci. Jo, všechno to má prostě podobný modus operandi, že se odvede pozornost někam a pak se toho využije, takže to opravdu není nic specifického. A k tomu, co jsi říkala, jako že poukazují na Rusko, tak to bych řekl, že to je skutečně zločin, to je oslabování obrany schopnosti nebo odolnosti států, protože ti lidé se zaměří prostě jenom na jednu stranu a z ostatních stran jakoby toto nebezpečí nebylo. Čili když tatáž strana, vůči které se ohrazujeme, přijde z jiné strany, tak má dveře otevřené. Takže tohle bych řekl, že je prostě naprostá zrada na branži, protože zpravodajské služby se mají soustředovat nikoli na rizikové subjekty, že by prostě řekli rizikový subjekt je Rusko a všechno, co jde z Ruska, je špatně a všechno, co jde z Ameriky, je dobře. Prostě to je opravdu nesmysl a za tohle by měli ty lidi být trestně stíháni, protože to je skutečně oslabování obrany schopnosti. Ty zpravodajské služby, každý si to může přečíst v zákoně, mají v působnosti jevy, kritické jevy, ať jdou odkudkoliv. Čili jestliže oni to omezují prostě na jednu zemi, tak skutečně dělají teda opravdu velmi špatnou práci a ty lidi v podstatě zavádějí špatným směrem. Oni v podstatě působí v intencích toho organizovaného zločinu nebo té špionážní služby a tak dál, protože ty lidi neučí přemýšlet o tom problému obecně, ale prostě oni jim řeknou, tady je někdo špatný a všechno ostatní je dobrý. Prostě to je skutečně nakročení k velký tragédii.
0: No, tak za tohle to ti děkuju, protože jsi prakticky předešel tu moji otázku, protože jsem se tě chtěla zeptat na to, jako, že bychom přece měli vnímat ty hrozby jako celek a ne vytrhávat jednu z kontextu ve chvíli, kdy samozřejmě kousek od nás běží, probíhá už 5 let konflikt, ale je to součást propagandy. Já ti děkuji, jestli nemáš k tomuto tématu už nic víc, tak bychom se mohli posunout dál?
1: Můžeme.
0: Tak, ale musím tedy říct, že vlastně teďka tady touto poslední odpovědi a mým na závěrečným komentem se dostáváme v podstatě k něčemu podobnému, protože my sledujeme už nějakou dobu a vlastně incident, který se odehrál v Německu, v Lipsku na letišti byl objeven dron s výbuštinou poblíž vlastně letadla. Dnes už víme, že tam ta údajná munice tedy nebyla. A Německo nám oznámilo, německé zpravodajské služby, že jde vlastně o hybridní útok ze strany Ruska, ale současně v tu samou dobu zachytili útoky na rozvodné

0: sítě. A objevil se pachatel, levicový aktivista, a já se tě chci zeptat, protože to by mě zajímalo určitě i naši diváky, jak se v té situaci, v které my prakticky už 5 let žijeme, jak se rozlišují tyto útoky od sebe, jestli mají vůbec zájem ty zpravodajské služby to od sebe odlišovat?
1: No, to je naprosto přesná otázka. Já se obávám, že zpravodajské služby vždycky seberou to všelijaké smetí, co se objeví v těch médiích, a nahrnou to na to Rusko a snaží se je prostě pokálet, seč to jde. Což je zase naprostá tragédie, to je naprostá znevěrohodnění jakékoliv zpravodajské činnosti. Já si myslím takhle, zpravodajské služby, aby mohly něco sdělit věrohodného, a upozorňuji, zpravodajské služby nemají ve svých, v zákonem výměru svých adresátů nemají veřejnost. Zpravodajské služby nemají co mluvit na veřejnosti. Zpravodajské služby mají mluvit pouze k politikům. A ten politik by měl se naučit, když mu zpravodajci něco přinesou, tak říct, a co by ne. A co, třeba to tak není. Přesvědčte mě, že to tak je. Ty zpravodajci musí mít ty informace ověřené z více zdrojů. A tady se naskýtá právě ta velká záludnost, že musí zjistit, jestli ty zdroje nebyly nakrmeny jedním člověkem. Myslím, jak se říká, nenakrmenu už jeden člověk. To je třeba kauza Mošnov, kdysi dávno se zjistilo, že to prostě šlo ze 3 zdrojů a ty 3 zdroje byly nakrmeny jedním člověkem. Takže to je pak velká tragédie. Čili ty zpravodajské služby by se měly pohybovat v rámci, jak si té civilizační výše by měly odpovídat. Prostě my se tady furt chlubíme, že ta Evropa je založená prostě na řecké filozofii, a řecká filozofie, nebo každá filozofie, je založená na pochybnostech. To znamená, ten člen vlády, jestli nechce vypadat jako čulpas, tak se musí ty zpravodajce prostě podrobit jako tvrdému výslechu, aby ho přesvědčili, a ne jim zobat z ruky. Což je bohužel prostě tenhle ten případ. Oni jsou tady nasměrovaní prostě proti tomu Rusku a dělají ze sebe tajtrlíky, protože tady se to ukázalo během týdne, že to vůbec nic nemělo nic společného, že tady prostě smíchali hrušky s jabkama a hurá prostě na ty Rusy, což je skutečně jako profesní lapsus naprosto totální. Jo. Takže tady bych řekl, že jednak v tom Lipsku se vůbec nic nestalo. Od té doby se vůbec nic, žádná nová informace neobjevila. Vůbec nevíme, jestli to letadlo, které bylo údajně v opravě, jestli odlítlo. Je velmi pravděpodobné, že vůbec v něm žádný výbušniny nebyly. A celý to vypadá prostě jako taková velmi chatrná fligna, prostě, kterou se chtěli někomu zavděčit. Jo. Takže od té doby prostě měli by se všichni ty, co to tvrdili, by se měli veřejnosti omluvit, že tady opravdu, jak se to říká, šíření poplašné zprávy. Jo?
0: No, nabízí se taky otázka, jak často se stane, či máme vůbec nějakou statistiku nebo přehled o tom, jak často se stane, že dojde k takovému omylu, že je někdo obviněn překotně a vysvětluje se to potom dodatečně, protože takové případy přece známe, ale ty byly teda katastrofálních rozměrů, a teď mám na mysli teda to, co se stalo v Iráku třeba, jako kdy jsme byli falešně informováni, a proto se tě na to ptám.
1: Mimochodem ten Irák, to je přesně ten případ, kdy tam byly 3 informace o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, a pak se zjistilo, že všechny ty 3 informace pocházely od iráckého exulanta pana Čalábího, který se doufal, že se stane premiérem. Jo. Takže to je jako jeden z těch otřesných případů. Jak často změní, to by se nemělo ani o tom mluvit, protože to je prostě ten vyšetřovací proces. Tady je to, u té policie je to daný trošku lepší, protože oni ty policajti musí přesvědčit státní zástupce, respektive státní zástupce, když jim něco nařídí šetřit, tak je musí přesvědčit, že tam něco je. Takže tady probíhá určitý dialog, určitá interakce. Jo. U těch zpravodajců tam je to mnohem složitější a já si myslím právě, že by ti členové vlády prostě opravdu měli být strašně opatrní, než co o těch zpravodajských služeb, jak si převezmou, co ovlivňuje jejich jednání. Myslím si, že ty zpravodajské služby jsou velmi užitečné, že to tak řeknu, a není to žádná pomluva, prostě v drobných případech, ale tu geopolitiku pro Boha, ať nechají stranou to, ať nechají prostě politiku, jo. Takže asi takhle není vůbec žádná ostuda. Já jsem byl právě, jsem do dneška naštvaný prostě na Babiše, jak tenkrát opakoval u těch Vrbětic potom Koudelkovi, že existuje jenom jedna jediná vyšetřovací varianta, to je prostě největší hanba, kterou může udělat prostě, a jeho to ani nenapadlo se ho zeptat, pro Boha, a to tady nejsou jiný, a jak je možný, že za 6 týdnů to bouchlo znova, kde máte ty dva Rusy, jak to mohli zvládnout, prostě úplně primitivní, jednoduchou otázku mu prostě nedal, jo. Takže ty vyšetřovací varianty, prostě ten správný politik by se měl zeptat, jaké jsou varianty toho, co mě tady přinášíte a co pro to mluví a co mluví proti tomu a jak jste se s tím vypořádal. Jo? Takže to je prostě decentní intelektuální práce, ale obávám se, že to jsou pojmy, které tady moc nejsou zdomácnělý.
0: Já tady s tebou naprosto souhlasím, mám stejný názor, já Vrběticím nevěřím, protože já jsem přesvědčená o tom, že to byla akce, která měla mentálně nastavit naši společnost na ten konflikt a zatím mi to nikdo nevyvrátil, ale prosím tě, nebudeš se na mě zlobit, když se ti zeptám, jenom dneska máme to tragické výročí a já jsem viděla Colina Powella v těch záběrech, kdy se opakují ty staré zprávy, když tak mě oprav, jestli říkám správně Colin Powell, protože to byl on, který nám řekl o tom Iráku ty informace, v kterých jsme žili v Milných.
1: No právě, no, to on byl vlastně sveden na scestí a ke cti mu když řečeno, že ve svých pamětech tento den označil za nejhanebnější den v jeho životě. Takže klobouk domů, to je přesně ten případ, jak se ptala, jestli ten člověk je schopný nebo ta služba je schopná prostě změnit ten názor. Co se týče toho výročí, tady jsou ještě, řekl bych, dvě výročí. Jo. Jednak 9/11, což já si myslím, že nebudem tady rozebírat, protože od té doby se skutečně nic nového neobjevilo. Stále zůstává záhadou, kdo se před tím útokem na dvojčata zbavoval těch akcí. Stále zůstává stranou ta expertní zpráva té asociace amerických stavebních inženýrů, která je dokonalá, která to naprosto vyvrací, tu oficiální tezi. A na zveřejnění si asi budeme muset počkat, protože když Tulsi Gabbardová chtěla zveřejnit něco ohledně té psychologické operace MK Ultra a zastřelení Johna Fitzgeralda Kennedyho, tak velice brzo skončila. Takže tady, když se někdo bude snažit něco zveřejnit, tak asi tady je takový zvyk, prostě, že se odvoláváme, že Rusové nespolupracují, že Rusové nám nedávají informace. No jo, tak se podívejte, jak se chovají Američani k těm informacím. Takže to je jedna věc, tam opravdu nic nového se neobjevilo, ty pochybnosti zůstávají kolem 9/11, a vyřešeny nebyly. Ale pak je tady ještě jedno výročí, týká se, tuším, že to bylo před 30 lety, kdy byl zatčen Theodor Kaczynski, kterému dali američtí vyšetřovatelé jméno Unabomber, protože on posílal bomby na univerzity a airlines, letecké společnosti. To byl zřejmě jeden z nejinteligentnějších lidí v historii Spojených států. Oni říkali, že prostě už od malička, že to s ním jako bylo těžký. Samozřejmě, že ten sociální život u těchto lidí dostává trošku na frak. Ten člověk měl snad větší IQ než Einstein, vynikající matematik, no ale pak se to prostě nějak zechrulo a on se ocitnul, začal žít prostě v nějaké chatičce v horách, bez elektriky, bez všeho, ale vyráběl tam bomby, které pak zasílal právě na ty univerzity a letecké společnosti. Byly 3 oběti na životě, spousta, několik desítek raněných, ale co je zajímavé, tady to nechci navádět, jo, ale je zajímavé si přečíst ten jeho manifest. Já jsem to četl kdysi dávno právě a tam skutečně ten člověk má v mnohem pravdu, akorát prostě to řešení absolutně se nedá odsouhlasit, jo, ale ty jeho postřehy, prostě ta jeho kritika americké společnosti byla velice zdrcující, jo. Je pak zajímavý, že oni na něj absolutně nemohli přijít a kdyby jim nepomohl Kaczyńskýho bratr, tak by do dneska snad ho neměli. Jo. Takže to byla taková zajímavá věc, kterou je potřeba zmínit a tam jsem si na to vzpomněl právě v tom okamžiku, kdy se mluvilo o jakémsi algoritmickém profilu teroristy, jako když, to myslím, říkala Hanka Lipovská, ti, kteří se pojistí, takže jako dělají všechno pro to, aby nebyli považováni za teroristy. No, já si myslím, že tam jde o biznis a že to udělala spousta lidí. Vyprofilovat teroristů je velice nesnadný, velice nesnadný. Vyprofilovat špiona je zajímavější, protože to už je vědecká metoda a já vím, že koncem 80. let Státní bezpečnost, co si takového udělala, počítačově prosila prostě obyvatelstvo, vyjelo jí z toho asi 10 lidí a z toho tuším jeden nebo dva se skutečně po přibližším šetření bylo zjištěno, že pracují pro cizí zpravodajskou službu. Takže ano, ty vědecké metody určitě lze použít, ale tam je ta otázka, jak se prostě zeptáme, jak chytře se člověk zeptá, tak chytrou dostane odpověď.
0: Já ti děkuju, že si připomněl toho Unabombera, proč jsme se toho dotkli před vysíláním a já jsem opravdu na to úplně zapomněla. A to máš pravdu, a když jsme se dotkli toho, že je obviňováno často Rusko, ty jsi teďka udělal ten vhled na tu druhou stranu do Ameriky a já bych to asi uzavřela tím, no, jsou to mocnosti. A jestli můžu teda pokročit dalšímu tématu, protože to bych řekla, že je zajímavý, protože to sledujeme taky už další dobu a budeme se bavit o operaci Kartágo, která byla provedena na Ukrajině a tato operace odhalila organizovaný zločin, který se týkal call center a ten organizovaný zločin s těmi call centry je nasměrován nebo respektive směřuje ke generální prokuratuře Ukrajiny. A já bych se tě chtěla zeptat, protože ty call centra a vlastně ten biznis, nějaké ty podvody a obrovské peníze byly dávány do souvislosti s tou přestřelkou, která se odehrála nedávno uprostřed Kyjeva za bílého dne, kdy proti sobě začaly válčit dvě ozbrojené tajné složky. A teďka to v podstatě ukazuje na něco jiného. Můžu se tě zeptat, jestli vlastně jsme nebyli svedeni tou střelbou na ulici a přitom v skrytu se odehrává něco, co přímo je, nejde jenom o tu čistou korupci, jak ji známe, ale jde vlastně o organizovaný zločin uvnitř vysokých státních institucí.
1: Tady vracíme se k té otázce té sociální manipulace. Ty služby jsou opravdu na to cvičené. Já se obávám, že na to byl cvičený i náš prezident a doufám, že to nebude používat proti v předvolební kampani. No a tadyhle oni se snaží prostě ty svý spory tak jako odvysvětlit tím, že tam šlo o nějakého ruského špiona. No já jsem naučený vždycky se podívat spíš na tu nejjednodušší variantu a pak teprve postupovat k těm složitějším. A tam se najednou objevilo to, že vlastně ty pozadí bylo, která služba bude ovládat tu zločineckou strukturu, která má dělá ty call centra falešný. A jak se říká, když máš dobrýho kamaráda státního zástupce, tak nepotřebuješ advokáta. Jo? Takže oni, tyhle ty zločinci, měli prostě skamarádili se státními zástupci, s prokurátory, který jim prostě tuto činnost kryli. Čili v takovém případě, když policie začne šetřit, tak ten státní zástupce mu prostě dá přes prsty a zločinci můžou dělat, co chtějí. Když Jermak, ten je jako takový vybroušený vzor toho organizovaného zločinu v nejvyšších strukturách, tak Jermak sice odstoupil, ale na frontu nešel a dál se tam prostě pohybuje v pozadí, takže já si myslím, že tady se ty hranice myslitelného posouvají až za hranice nemyslitelného. Prostě ta Ukrajina je jeden velký korupční skandál. Nakonec i Evropská unie teďka, jak jsem zjistil, se nemůže dopočítat asi 27 miliard euro. Pentagon se nemůže dopočítat asi 38 miliard dolarů. Ty mimochodem měly jít přes Estonsko a tam v Estonsku v těch bankách měl velké slovo nedávno zesnulý otec paní Kalasové, že jo? Takže to je prostě staré struktury si hrajou prostě pro sebe takový bago. No, takže tady to vypadá prostě, že šlo skutečně jenom o to, se servali prostě, kdo bude těžit z těch call center. A jedna je tady taková pikantnost, jo? To jsem se opravdu musel zasmát, protože obě ty služby, které po sobě střílely, teďka čelí jednomu společnému problému. Tam mají na Ukrajině takovou strašně divokou jazykovou ombudsmanku, to je opravdu jako osoba šílená. A ona si všimla, že když oni po sobě stříleli, tak po sobě pokřikovali rusky. Takže ona teďka dává otázku, jak je možné, že příslušníci tajných služeb používají v akci ruštinu. Takže zřejmě by byla spokojená, kdyby po sobě stříleli, ale kdyby si nedávali ukrajinsky, jo? To by mě nevadilo. Hmm. Ale prostě, protože mají prostě ještě další ideologický průšvih, že po sobě při té střelbě řvali rusky, tak to jim opravdu přeju, to se jako musím přiznat.
0: Já na to teda musím zareagovat, protože ono to začíná skoro vypadat, že vlastně tím, že se tam mluví rusky a my to slyšíme tady a všude, jakože většina z nich mluví rusky a ne ukrajinsky, tak já chci říct jednu věc, že to vypadá, že je to větší zločin, než to, když přehazují ty peníze z Evropy, který tam prakticky posíláme. Jako jo. A to je to, já nechci říct nevážení si, ale mě už začíná, myslím, že celá naše společnost, že je většina už naštvaná na to, že se tam permanentně posílají naše peníze. A tady bych se tě chtěla zeptat, jestli vůbec jsou ty elity, které tak bezuzně posílají peníze na Ukrajinu, nějakým způsobem varovány, teď proběhne operace Kartágo, vidíme, že to směřuje ke generální prokuratuře Ukrajiny, jako varují vůbec před tím, aby tam neustále pumpovali naše peníze? No, jsou nějak propojení?
1: K tomu řeknu ještě, sice Kartágo musí být zničeno, že jo? Takže doufejme, že to je v pozadí toho. Nicméně, já se obávám, zažil jsem to, když jsem sloužil v těch 90. letech, že občas policie šetřila a likvidovala nějaké zločinecké uskupení a výsledkem bylo, že uvolnila prostor pro jiné zločinecké uskupení. Jo. Takže tady se obávám, že to prostě jako přisknout některé straně, jako nepochybně dobré úmysly, je trošku s otazníkem. Tyhle ty dvě služby, ta prokuratura a ta vyšetřovačka, který to rozjeli, tak ty jsou napojený na Spojené státy. Zelenský je tenkrát chtěl zrušit, musel to, druhý den musel ten zákon prostě dát zase zpátky. Takže zřejmě tady jde o to, že si ti, kteří jsou, mají nakrátko ke Spojeným státům, prostě, že si dělají prostor a likvidují prostě ty, kteří jsou taháni nebo placeni odjinud. A tady mě napadlo právě ty peníze, ty obrovské peníze, no tak ono to nejde jenom do těch zlatých hajzlíků, ale já si myslím, že oni tam právě připravují finance pro politické subjekty, které
0: Máš na mysli volby.
1: A po ukončení konfliktu tam prostě budou vyjedou prostě, bude ta politická situace jiná a oni tam prostě ládujou peníze, aby ty jejich spřízněné politické subjekty prostě udrželi tu trajektorii toho ukrajinského vývoje na téhle lince. Jo. Čili ono se to všecko nedefrauduje, ono se to taky trošku silážuje prostě pro futuro, takže tam těch nápadů, co se s tím může dít, je strašně moc, ale já si myslím, že tohle to nemůžeme pominout. A ještě jedna věc, ono, co se týče té defraudace, vzpomínáš si na Afghánistán, kolik tam toho Američani narvali, jak se toho nemohli dopočítat. Vzpomeň si na Irák, jak tam ty firmy, které byly nakrátko s Dickem Cheneym, prostě Halliburton a tyhle ty peníze tam prostě lítaly, čili chudák americký daňový poplatník, když oni si ty dolary tisknou, tam to je trošku jinak, ale prostě já si myslím, že ty konflikty jsou opravdu jenom proto, aby se roztočily ty penězovody a výhoda je v tom, že oni řeknou, ano, jsme ve válce, čili ty informace jsou utajené prostě a není možno do toho strkat nos a tím pádem prostě jsou za vodou.
0: No, chudák daňový americký poplatník dlouhou dobu určitě, ale já bych řekla, že teďka chudák daňový poplatník a ten, kdo pořád posílá peníze do Evropské unie, tak poslední dva roky jsme to my. Ale jestli můžu, pokročíme k dalšímu tématu a dostaneme se domů. Dostaneme se do Národního parku Šumava, kde leží, a mně to přijde naprosto neuvěřitelné, co jsme se teďka dozvěděli, stovky vlastně barelů, kovových barelů plných toxického odpadu, může to hrozit výbuchem, leží to tam, nebo respektive ví se o tom od roku 2023, kdy to mělo být, mělo se to začít likvidovat s výhledem do roku 2028. A já se tě chci zeptat, jestli je tohleto problém ekologický, nebo je to vlastně, já osobně si teda myslím, že to jde o naši státní bezpečnost, protože jestliže něco takového je v Národním parku Šumava, je to nějakým způsobem pod kontrolou, aby se k tomu nedostali lidi? Jak je vůbec možné, že se teďka po 4 letech vlády minulé se dozvídáme takovouhle výbušnou informaci? Co o tom víš?
1: Nevím o tom dohromady nic, jenom to, co bylo v tisku, takže tady je opět nečinnost státního zastupitelství, že jo? To je pánem toho trestního řízení a tady je na místě se zeptat, co to státní zastupitelství nebo proč nekonalo. Tady mě zajímalo především, co to je za pozemky, jak se to tam dostalo a tady je možná odpověď na otázku, proč se to přestalo šetřit. Že zase někdo z toho měl těžký vývar, jak se říká. Já jsem už před 30 lety tehdejšího ministra životního prostředí Skalického upozorňoval na to, aby se věnovali ekologické kriminalitě, nikoli ekologismu, ale kriminalitě. Měli jsme tam případ, že nějaká firma si pronajala pískovcový lom a pak jsme zjistili, že tam chtějí skladovat biologický odpad z nemocnice, což teda při průsaku do spodní vody by mohlo jako opravdu být katastrofa, podobně jako tohleto. Čili já si myslím, že ten stát jako v tomhle tom má strašný dluh, co se týče ty odpadové kriminality, protože víme, kolik je různých skládek, víme, jak se to sem pokoutně dostává, víme, jak se to strašně těžko dává zpátky a tohleto je oblast kriminality, prostě, která je děsivá a já doufám, že tohleto, aspoň tenhle případ, že s těmi příslušnými orgány zatřese a že se tím začnou zabývat, protože tady jde skutečně minimálně o zdraví lidí, ale potažmo je to může ohrožovat i na životě. A další věc je, já se jako zastavuju nad tím, přeci ta, jak se tomu říká, dekontaminace je velice lukrativní záležitost. Jo. Proč se toho někdo nechopil? Už za ty minulý vlády, jo. Proč je to si Fialovci jako mohli, to mohli přihrát nějaký firmě a mohli z toho těžit, jako ten kickback mohl být jako velice velký. Je možný, že tenkrát nebyla ta konstelace hvězd taková, že by to ten jejich favorit vyhrál, takže možná proto se na to vykašlali a spolíhali, že prostě až se mu třeba uvolní kapacity, takže mu to přisunou, protože tohle to jako čistit tu půdu je věc, která se dá těžko odhadnout, jak bude náročná. A pohybují se v tom prostě ukrutný peníze. Takže já bych to riziko opravdu nepodceňoval, nevím, co tam je za látky, možná Turek měl takový nešťastný vyjádření, že tam poplašili ty látky, ale to je celkem jedno, protože já si myslím, že to není poplašná zpráva, co řekl. On opravdu zdůraznil, že to tady končí sranda veškerá. Takže znova bych šel a Pan Jeroným Tejc by se asi měl zase zabývat nečinností státního zastupitelství po celou dobu, jestliže se to vědělo už před 3 lety a nic se nekonalo. No tak to je trestný čin, jak vyšitej, že jo?
0: No, já se tě zeptám z druhé strany na věc, která by mě teda zajímala, protože mi tady takový skládky, teďka nedávno byla jedna velká v Jiříkově, což je kousíček od nás, ale to nebyl toxický odpad podotknu, ale i tak to byly velké peníze. Mě by zajímalo, jakou cestou se k nám dostávají tady tyhle ty odpady. Já nejsem zastánce Schengenu v každém případě, já jsem zastánce hranic a kontroly, a aby se takovéhle případy nestávaly, nemáš pocit, že nám selhávají i kontroly na hranicích, protože to nejsou přece záležitosti, které se odehrávají ve firmách uvnitř České republiky. Jenom.
1: My se stáváme skutečně jako odpadním košem. Tady ten Schengen má naprosto tragické důsledky. Já si myslím, že Schengen by mohl platit pro osoby a osobní auta, ale ne pro nákladňáky, prostě protože tady se ta trestná činnost je velmi rozvinutá. Takže ano, takhle, tady je důležitý to, tady je soukromý vlastnictví. Ten člověk má pozemek a řekne vám je potom kulový, co já si tam prostě, s kým si tam svezu, a oni to tady deponují jenom dočasně, to je dočasně, samozřejmě, že to tam na furt, jo. A to je právě hrozně těžký. Tady ta role státu by měla být silnější, ať se to prostě lidem, kteří se zastávají jaksi menší role státu, nebude líbit, ale tady opravdu jako to jde slustej do tenkejch, jo. Tady to není žádná legrace. Takže těm lidem pak, jako když začnou mít nějaké vyrážky a problémy, prostě tak najednou to je jasný a najednou začnou řvát, jak to, že ten stát nic nedělá. Takže já si myslím, že tady by skutečně ten, kdo to tam je, Červený, že jo, na tom.
0: Ano, Igor Červený, no.
1: Takže tady by měl jako opravdu jako hodně nabrousit ten svůj přístup, prostě protože tady to není, to opravdu není legrace. A víš, mě napadlo, víš, proč to možná není také frekventované mediálně? Protože tam se nedá říct, že by to bylo z Ruska.
0: Aha. Ježiš, no tak to máš teda pravdu, to s tebou naprosto souhlasím, ale určitě tady tyhle ty odpady, já vím, že k nám byly už odhaleny, že byly z Rakouska a z Německa, ano, máš pravdu, myslím si, že to byla velice trefná poznámka. Já, jestli pokud k tomuhle něco nemáš, mě by teda zajímali i celníci, kontroly, jako ano, můžeš mít v ruce papír, mám tady místo určení, soukromý pozemek, ale přece nemůžeme přes hranici pustit kamiony, ani mít, že bychom věděli, co se tam veze, pokud je to toxický odpad nebo odpad jako takový. Asi tak teda. Jestli už k tomu nic nemáš, půjdeme dál?
1: Ano.
0: Tak, půjdeme do Kanady teďka. A to se mi zdá docela teda, i když z Kanady poslední dobou chodí samé šílené zprávy, a tak tahle ta vypadá velmi pozitivně, protože Kanada zavedla povinný veřejný registr pro subjekty, které jednají v zájmu zahraničních mocností. A cílem není zahraniční vliv zakazovat, ale zajistit transparentnost pro veřejnost. Takže můžeš mluvit, můžeš prezentovat, ale každý, kdo si pustí televizi, uvidí plakát, cokoliv, tak prostě ví, v čím zájmu ten subjekt jedná. Co si myslíš o tom, my o vás máme stejný názor na zákon FARA, který ještě nemáme a moc bychom si ho přáli. A co si myslíš o tomto návrhu, jestli by Česká republika se měla inspirovat a jestli, jak dalece je to podobné tomu, o čem se bavíme, pokud se budeme bavit o zákonu FARA?
1: Já se obávám, že jako v roce 89 jsme byli poslední zemí, kde to řachlo, tak že budeme zase na chvostu těch zemí, který přijmou ten zákon, a že do té doby se tady budou dít věci. Ta Kanada je zajímavá, já to vidím docela v té souvislosti s tím, jak se teďka strkají s těma Američanama, takže oni chtějí mít jasno, kdo, koho platí amíci. Jo. Je to naprosto legitimní, přesně tak, jak říkáš, prostě jste tady vítanej, akorát musíte prostě vyložit karty na stůl. Je to důstojný, je to férový, je to transparentní. Tam není jediný, neschledal jsem jediný důvod, který by tomu bránil. Akorát si obávám, že tady, když jsme tady přijímali zákon o praní špinavých peněz a tam byla tak novela týkající se takzvaných PEPíků, PEPs, to jsou politicky exponované persony. Jo? A tam bylo prostě, Kalousek se zase ukázal a nakonec z těch politicky exponovaných osob se to dotklo dvou, a to byl tuším Ivan Pilip a Tošovský, osoby, které pracovaly v zahraničí. Jinak se to prostě nedotklo nikoho. Bulhaři naopak vzali plný výměr těch politicky exponovaných osob, to znamená, že všichni ty poslanci, státní zástupci, všichni tyhle, kteří dělají prostě nějaké bankovní operace, tak podléhají zvýšenému dohledu a ten bankovní úředník musí být srozuměn se smyslem té operace. Jo? Nemůže se vymykat něčemu. To běžnému provozu, i když běžný provoz, u některých je běžný provoz, že tam dávají strašné úplatky, takže to ne, jo. Prostě musí být, musí odpovídat charakteru té funkce. To znamená, politik si tam nemůže ukládat miliardy. Mimochodem to teďka bylo zajímavé u toho AFD, financování AFD, tam opravdu jako ten smrad z té minulosti je velký, protože ta firma Degussa, kterou měl ten Flink, tak ta byla zlato ze zubů vězňů v koncentračních táborech. Jo? Takže ta minulost tam opravdu, jako nedivím se, když někdo na ně vyskakuje a říká, hele, jako nešlo by to bez této finanční pomoci, protože to je opravdu, jako, to je velmi kontaminovaný. Ale na druhou stranu oni říkají, podívejte se, to říká pan Bystroň, když jde o nás, tak to jsou jako všichni zbouřený, ale co takhle paní Kolová, která si ukládala, když Kol končil, tak ona si ukládala jako 10 000 euro na účet a to nikoho nezajímalo. Jo. Takže to je zase prostě dvojí metr. Naprosto s tím souhlasím, tenhle ten praní špinavých peněz a registr zahraničního vlivu velice úzce souvisejí a když se je podaří nastavit a vymáhat dodržování, tak by to mohlo úžasně skultivovat politický život u nás.
0: Mně ještě napadá taková věc, že já bych chtěla, mě by zajímalo takový nějaký propočet, kolik se investuje peněz do toho, aby různí ty neziskové organizace vysvětlovaly, co to jsou dezinformace a jak edukovat správně na školách a zacházet jako s internetem a všechny tady tyhle ty věci, by se nemuseli prakticky dělat, kdyby jsme měli takové opatření, které by transparentně na každého, kde by mohlo být podezření, tak by se prostě muselo prokázat, jako od koho ty peníze k němu jdou.
1: Přesně tak, no. A pak by dostal, oni se tomu hrozně spěčujou, přídomek, že to je vlastně ve prospěch, oni říkají zahraniční agent, no, zahraniční jednatel. A ti to by neměli přístup do školy, já bych řekl, že to by mělo velmi očistný vliv.
0: Myslím, naprosto souhlasím, myslím, že to štve hrozně moc lidí. A můžu teda na další téma, a to je, v Británii sílí vedle Reform UK ještě radikálnější hnutí Restore Britain, které čelí obviněním z antisemitismu a etnického nacionalismu. A média mluví o vzestupu moderního fašismu, jako to hnutí však získává obrovskou podporu. Takže já se tě chci zeptat, kde přesně vede hranice mezi radikální pravicí a fašismem? A to je teďka velký téma. Vzhledem i k tomu, co se odehrává v Německu po těch volbách.
1: Ano, ano. To nálepkování, extrémní nálepkování je prostě móda. Ty slova ztrácejí smysl, jsou naprosto vyprázdněná a jenom si ty lidi takhle jako po sobě házejí bláto. Já si myslím, že ten radikální pravice, ano, proč ne, demokracie opravdu není, jak se říká, soare v dívčí škole. Je to tvrdé uspořádání a ti lidé chtějí-li, aby byli akceptováni se svými názory, tak musí druhým taky akceptovat jejich názory. Takže na to existuje takový starobylý pravidlo, že ti stoupenci radikální pravice by měli strpět proti sobě to, co sami dělají. Jo? Čili když se dostaví do pozice, že by někdo proti ním takhle vystoupil a pro ně by to bylo akceptovatelné, tak bych řekl, že to je ještě v pořádku. Ale pak si ten přístup by mohl být takový, že by se jim to už začalo zajídat. A to si myslím, že je právě ta hranice, že by oni poznali, že když se takhle sami budou chovat k druhým, takže už je to přes čáru. Jo? Čili, jak se říká, nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě. Že to je docela dobrý, velmi praktický měřítko. Jináč tady se opravdu strašně žongluje s těma pojmama jako antisionismus, antisemitismus, antijudaismus, antiizraelismus. To jsou všecko takové postoje. Já si vzpomínám, že T.G. Masaryk říkal, že měl vlastně tenkrát z výchovy na Moravě takové jako lehce antisemitské vzdělání, jo, povědomí. Jo. Mm. Že to prostě, ty lidi si to ani neuvědomují, protože tam se to tak jako traduje a bílej žid a já nevím co. Je to otázka vzdělání, je to otázka i určitý kultury. Tady ten faráč si myslím, že by měl si být na pozoru, že by měl, podobně jako u té AFD, která říká ano, Benešovy dekrety, ale je to prostě pár lidí v tom Bavorsku, není to náš program, čili ten faráč by měl asi se takhle jako vymezit a bylo by to velice prospěšný pro tu Británii, prostě tato strana, já si myslím, že jako je velmi dobře, že tam je. Na druhou stranu je potřeba taky si uvědomit to, když to tak řeknu, fašistický nebo k nacismu příznivý prostředí v té historii. To byl Edward VIII, že jo, který měl tu americkou zpěvačku. No tak ten byl častým hostem Hitlera. Otec Maxe Mosleyho, to byl ten producent Formule 1, tak se jmenoval, jak se jmenoval, Oswald Mosley. Tak to byl šéf anglických fašistů. A oni tam skutečně měli veliký vliv, veliký zázemí, takže to není možný podceňovat. Ostatně Rudolf Hess, za kým tam letěl do té Británie? No určitě ne za liberálama. Že? Takže jako, ta věc je živá, ale prostě ten Rupert Love, lídr strany Restore, se nedokázal ani přimět k tomu, aby souhlasil s tím, že král, anglický král je bílý Brit, a to kvůli tomu, že jeho otec princ Filip se narodil na Korfu. No tak to už je trošku moc, to je zbytečný. Jo. Ale je to strašně důležitý se o tom bavit jaksi bez předsudků, volně, protože ta debata, řekl bych, že velmi kultivuje politické prostředí.
0: Ty jsi zmínil aktuálně ten moment jako s tím Korfu, ale já chci říct, že teďka jsme se dozvěděli jako čerstvou novinku hned po těch volbách v tom Sasku a Anhansku, že vlastně Merz našknul AFD, že chce provádět etnické čistky a ti, tuším, dneska se to stalo, podali vlastně na něho trestní oznámení, takže ta situace, bavíme se o Británii a říkám, že aktuálně je to teďka v tom Německu, myslím si, že taková žaloba, že je to pouze jenom na odiv jako obrana, či má to nějakou reálnou šanci, že by to mohlo uspět?
1: Já myslím, že v tom Německu k tomu soudu dojde a on se bude muset zpovídat na základě čeho si tak myslí a že by to mohlo mít smysl, protože tohle to je jako za čárou, prostě on je zoufalej z toho a on už mele nesmysly, že jo, takže ale i takový člověk v takovýhle tísni politický by měl udržet prostě nějakou figuru slušnou. Jasně. A tohle to prostě už je jako špatný.
0: Aspoň trochu nějaké dekorum, ale nervy tady hrají a ještě nás to čeká 14 dní, 20. jsou další volby, ale já se ještě na závěr chci dostat k tomu Blízkému východu, jak jsem avizovala bývalý vysoce postavený policejní funkcionář Joav Segalovic se rozhodl kandidovat za arabskou stranu RAM. Současně naše velvyslankyně v Izraeli veřejně zkritizovala násilné osadníky. A obě tyto události ukazují, že izraelská politika a společnost jsou velice nejednotné. Píše se tady pestré, já bych teda řekla spíš nejednotné a mě by zajímalo, jako jestli se to stalo poprvé, víš o tom něco, nebo je to součást nějaké kampaně,
1: myslím,
0: je to novinka.
1: Kandidovat za arabskou stranu je novum. Jestli to není poprvé, tak určitě je to poprvé, že to dělá takhle vysoce postavený policajt. Oni ho tam vlastně pozvali, protože potřebujou pomoci s tou kriminalitou uvnitř palestinské komunity. A on se tím zabýval a je ke cti těm Arabům, že řeknou prostě ano, my tady potřebujeme člověka zvenku, protože když to bude řešit nějaký Palestinec, tak tam bude neustále tlačen z jedné, z druhé strany, ale když tam bude žít, tak jako ten se těžko nechá ovlivnit a u něj je šance, že tu věc bude řešit prostě jako policajt tak, jak se má. Jo. Takže to si myslím, že je strašně zajímavý krok. Co se týče té kritiky těch osadníků, já mám pocit, že to je tak jako trošku reakce na tu Macinkovu žádost, aby vyslanci posílali do Prahy i věci, které se centrále třeba nebudou příliš líbit. Já bych pogratuloval paní Kuchyňové Šmigolové, protože řeknu teda konečně, jo, je to se zpožděním, ale ano, jestliže se chceme k něčemu vyjadřovat, tak prostě největší ostuda jsou dvojí měřítka a to je prostě tragédie. Takže já, když jsem byl v Izraeli, mluvil jsem s těma lidma na Shin Bet, na té kontra, to je jako biska, tak oni mě tam říkali, prostě byli z toho takový smutní, ale říkali prostě, my musíme rozpracovávat ten židovský extremismus, protože to je skutečně jako sud prachu. Jo. Tam je to trošku nezvládnutý teďka, takže pán Bůh zaplať, že se k něčemu takovému došlo. A já bych ještě k tomu řekl ještě třetí věc, která se teďka vlastně vyrojila, budeme ji sledovat, že premiér Netanyahu dal žalobu na list Haaretz, který s odvoláním na své zdroje tvrdí, že Bibi Netanyahu byl o útoku 7.10.23 informován předem prezidentem Spojených arabských emirátů. Bude to k soudu, je to zajímavý, ale skutečně to trošku zaznívá, rozeznívá to, to ta podezření, která od té doby panují, že to prostě on to pojednal určitým způsobem, aby se trval ve funkci a neřekl to nikomu z té bezpečnostní komunity, toto neřekl a tvrdí, že žádnému takovému telefonátu nedošlo, ale ozývají se hlasy, že ten velvyslanec Spojených arabských emirátů, když chodil k Netanyahuovi, tak sebou nosil vlastní komunikační zařízení, takže to Izraelci nemají ve svých databázích. Jo? Takže to vyloučený není. A bude to hrozně zajímavý. Řekl bych, že složitost izraelské politické situace je nadevší představy, protože tam existují jakékoliv kombinace názorů a postojů, prostě jaký si vymyslíš, a je hrozně těžké něco udělat, jak se říká, prostě dva židi, tři názory. Že jo? Takže tam to jako opravdu není jednoduchý. Ten bezpečnostní aspekt tam taky není jednoduchý, ale já jsem rád, že se něco takového děje.
0: Já jsem ráda, že jsi to zmínil teďka na závěr tady tohleto, protože já jsem se chytala, protože jsem si přečetla opravdu velice dlouhý a ozdrojovaný článek právě na toho Netanyahu, co teďka říkáš, a na 7. října na tohleto podezření. Tak chci upozornit naše diváky, že si mají najít Pavla Šika na Facebooku, kde to velice podrobně popisuje, takže ty si to takto zmínil a já ten vhled do té problematiky mám. A víme, že nás čekají volby. Takže koho to zajímá, tak doporučuji určitě. Pavel Šik na Facebooku. A já, jestli nemáš k tomuto už žádné další ne. doplnění, tak bych poprosila naše diváky, aby posílali otázky, protože je spousta dalších, kteří čekají na inspiraci, co si přečíst na novou knížku a můžete posílat dotazy.
1: Já myslím, že v současné takové depresivní politické situaci je na místě sáhnout ke staré osvědčené věci. Pan profesor Milan Machovec napsal knihu Filozofie tváří v tvář zániku. A je to takové nahlédnutí na problémy dějin filozofie, nikoli jako skvělé úspěchy našeho rozumu, jak dosud bývá tradičně pojímáno, ale jako na postupný debakl hrozící přerůst v brzké sebezničení lidstva. Machovcem akcentované problémy jsou stále aktuální a potřebné, tím spíše, že Machovec naznačuje i cesty, které by mohly tuto tendenci odvrátit, i když ono sebedestruktivní směřování je velmi silné. Velmi zajímavou je kapitola o chybách při vzniku filozofie. A velmi příznačný je Machovcův závěr, že lidstvo nemůže přežít bez prohloubení ženských složek lidství. To v tomto pořadu neříkám náhodou. A jelikož samou podstatou filozofie je pochybování, podělím se o své pochybování, zda ta věta znamená jen poctu ženám, čímž byl profesor Machovec proslulý, anebo zda je také naznačením velkého úkolu, který spočívá na krásnější polovině lidstva, když ta druhá, šerednější, dovedla lidstvo tam, kde je.
0: Já ti děkuju a poprosím do studia, jestli můžou zaslat otázky.
1: Čekáme, no dneska se nedočkají, dneska největší konzument nepřijde, protože mám župan, jak je vidět, a chytně nějaký moribundus, takže dneska se od zlodějky omlouvám. Dobrý večer, je pravda, že Rusové odstřihli Evropu od plynu? Není to pravda, Evropa se odstřihla od plynu, ale jenom per huba, protože pokoutně to furt kupujou, takže je to taková ta škařice. Tak, dobrý večer. Neměli by už zpravodajské služby doporučovat vládě instalaci protidrobené obrany k větrným, jaderným a dalším elektrárnám? No, já si myslím, že tohle to dělají, že to je i v rámci řízení letového provozu, ochrany jaderných elektráren a tak dál. Tam mají ty svoje bezpečnostní odbory, takže myslím si, že v tomhle tomto jede, že tam jako zpravodajci to by jako bylo opravdu z hořčicí po večeři, jak říkají Francouzi, jo, kdyby to teďka doporučovali, to už dávno mělo běžet. Pokud jde o Lipsko, proč naši politici byli tak aktivní? Ano, proč? Protože, a teď já nevím, jak se vyjádřit slušně. Slušně se to nedá odpovědět, proto byli aktivní. Tak, co tam máme? 11. září, věřit konspiracím nebo médiím, nebo od každého trochu, jak to vidíte. To nejsou konspirace, to jsou varianty. Jo? Každý vyšetřovatel policejní dělá hypotézy vyšetřovací. Tady není, oni to nazývají konspiracemi, aby tomu jako dali takový pejorativní nádech, to nejsou žádný konspirace. Tam máte záznamy na burze, že několik týdnů před útokem na dvojčata se někdo zbavoval akcí těch dvou leteckých společností a také pojišťoven, u kterých ty letecké společnosti byly, protože ty akcie potom vzhledem k tomu plnění prostě šly velice dolů. Před pár lety prý ty pojišťovny obnovily šetření 9-11 co by pojišťovacího podvodu. Takže to opravdu to jsou tvrdá data, ten elaborát těch amerických inženýrů, těch stavebních inženýrů, to nejsou žádný konspirace, to jsou lidi, jediní lidi, kteří k tomu mají co říct, jo. Ne politici, prostě aby kecali o tom, jak se zázračně mrakodrap složí do svého půdorysu, prostě to je perfektní odstřel, jo. To všichni vědějí, prostě, že to takhle je. Takže to jsou tvrdá data, to nejsou vůbec žádné konspirace. Nechápu, že Koudelka je stále ve funkci. Proč? No to je otázka na premiéra, ne na mě. Já to mám stanovisko už dlouho jasný. Tak, je tam ještě něco? Podepsali chartu, kolik z nich byli nastražení agenti STB. Troufnete si nějaké tipnout? Máte své soukromé favority, aspoň pro sebe? Divím se, že na světlo světa polustraci žádný... Ne... No tam bylo... jako mnoho agentů takzvaných bylo vylustrováno, pak se zjistilo prostě trošku podrobnosti, že někteří ty lidé to podepsali skutečně ve velký tísni, nikdy nikoho neudali a náš kamarád, slavný undergroundový básník Fanda Pánek jednou přišel do vinárny k šupům a hlasil, u těch šupů se chodili taky STBáci, jo, a on tam hlasil, charta se mi nevyplácí, podepsal jsem spolupráci, tak jsme řvali smíchem, pak jsme zjistili, že Fandu jako nějak přitiskli ke zdi, tak tu spolupráci opravdu podepsal, jenomže když tohleto šel z barťáku a hned to takhle nahlásil v té vinárně, no tak to byl agent na baterky, že jo? Takže bylo tam spousta takových zvláštních případů. Vím o jednom příslušníkovi státní bezpečnosti, který chodil na bytový semináře. Četl jsem záznamy, který o tom dělal, nebylo to vůbec nic škodlivého, čili je to takový, já bych se do té polemiky prostě ohledně těch agentů státní bezpečnosti příliš nepouštěl, to je případ od případu, je to jinak a když jsem tady byl na okrese, jsme dělali prověrky těch příslušníků státní bezpečnosti, tak pak mi říkali, no hele, víš, tady je jeden občan, který není v žádných seznamech, ale to byl takovej práskač, že sami estébáci se nechali zapírat, když tam zvonil a chtěl udávat, tak oni se nechali zapírat a ten tam nikde nebyl, jo, takže to je takový strašně složitý a já bych to nerad nějak zobecňoval. Tak máme ještě něco? Ten odpad na Šumavě je po ruské armádě, ale proč to ožilo, komu se to hodí? No jestli to je po ruské armádě, to opravdu nevím. Vyloučit se to nedá, ale v tom případě teda to jde jako za všema vládama, které byly od toho roku 91, jo. To nevím, prostě nevím o tom, ze kdy to je, ale je to velmi vážný problém, určitě. AFD už není protestní strana okraji systému, její úspěch může poškodit i Česko, upozorňuje bezpečnostní expert Bříza pro Český rozhlas. Co si o tom myslíte? No, o Břízovi si, víš, co nejhorší je, že já si o něm nemyslím vůbec nic. No. A co se týče AFD, že může poškodit, nemůže poškodit, protože naopak může prostě povzbudit určité politické procesy u nás, může povzbudit spoustu lidí po celé Evropě. Já si myslím, že to je na to, jak to byly maličká země, maličké volby, tak si myslím, že ten význam je dalekosáhlý.
0: A další nás čekají, uvidíme. Ještě tam máme dotaz?
1: Kdy odvolají Vojtěcha, no nevím.
0: Já jsem, protože hlídám čas, ale hlavně si nám řekl, že jsi nemocný, tak já tě už nechci dál trápit a budu ti přát, aby ses vykurýroval, aby si se z toho přes víkend dostal a budu se na tebe těšit příště, hlavně se uzdrav. Tak se omlouvám i divákům, že jsem to takhle rychle upnula, to ale náš čas vypršel, jsem hlídač času.
1: Ještě se omluvím, měl jsem v pondělí být ve sněmovně na semináři bezpečnostním, tam jsem se moc těšil, ale jsem tak na maděru, že jsem to musel odpískat, takže omlouvám se i lidem, kteří čekali, že tam prostě budu. No. Hrozně mě to mrzí. Děkuji, pěkný večer všem.
0: Tak.

Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mí drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme nad tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete, dění a tak dále. Dobrou chuť, přátelé. Dnešní téma bude poměrně složité, já se pokusím ho zjednodušit, ale je to potřeba. Já jsem vám v ranních zprávách říkal, že opět jsou na přetřes zmrazená ruská aktiva, z nich 185 miliard eur je prokazatelně v Belgii, to si všechno řekneme. A už zase je tu chuť si na to sáhnout. Nejenom na ty výnosy, které se utrácejí už dávno, ale přímo na tato aktiva. A je tam i několik nepřesností, takže my si to tady dáme celé dohromady. 200 miliard eur leží v Evropě. Čí jsou ty peníze? Dnes máme téma, které je podle mě mnohem větší, než se na první pohled může zdát. Nejde totiž jenom o Rusko, nejde jenom o Ukrajinu a nejde ani jenom o nějakých 200 miliard euro. Dnes budeme mluvit o vlastnictví, právu a nebezpečnému precedentu. Protože na území Evropské unie jsou už několik let zmrazena aktiva ruské centrální banky v hodnotě přibližně 200 miliard eur. Právě proto, že to není všechno jenom hotovost, tak ta cena je proměnlivá, to znamená není konstantní.

protože existuje obrovský rozdíl mezi tím, když někomu majetek zmrazíte a tím, když mu ho prostě vezmete. A existuje ještě třetí věc. Když mu necháte majetek formálně jeho, ale vezmete si výnosy, které ten majetek vytváří. A právě tam jsme se jako Evropská unie dostali. Nejdřív jedna věc úplně jasně, aby to zase někdo nepodal jako klasické vajíčko obhajuje jenom Rusko. Jo? To určitě ne. Já tady říkám jasně, Rusko v únoru zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu a Ukrajina utrpěla obrovské ztráty, hlavně materiální a lidské. To je prostě konstatování faktu. Ale dodávám k tomu také to B, to znamená, nic nezačne jen tak. Takže má to nějaké příčiny, toto je důsledek. Jestli to je nebo není legitimní, tak o tom se tady bavíme v podstatě celých 5 let. Můj názor na to znáte. Ale je třeba, a to je naprosto legitimní, diskutovat o reparacích. Je naprosto legitimní diskutovat o odpovědnosti Ruské federace. Ale právě proto, že mluvíme o právu, musíme rozlišovat mezi tím, co bychom si přáli, a tím, co skutečně dovoluje právní řád. A já mám obecně velký problém s principem, my jsme se rozhodli, že vy jste ti špatní a proto můžeme naložit s vaším majetkem podle svého. To určitě ne, protože jakmile tenhle princip jednou přijmeme, musíte být opatrní na to, že ho jednou použije někdo jiný proti nám nebo proti vám. Co se vlastně s těmi ruskými penězi stalo? Po začátku války byly rezervy ruské centrální banky držené v Evropě takzvaně imobilizovány. To je důležité slovo. Neznamená Evropská unie se stala jejich vlastníkem. Znamená, Rusko s nimi nemůže volně nakládat. Nemůže si je převést, nemůže si je odvést, tak jako to dělali v Maďarsku na Ukrajinu, že? Tak. Nemůže s nimi běžně disponovat. Ale právní vlastnictví těch aktiv tím automaticky nepřešlo na Evropskou unii, jak se tady někdy tvrdí. A právě proto se od začátku vede spor, jestli lze jít ještě dál a samotná aktiva skonfiskovat. Belgie je v tomhle mimořádně důležitá. Proč? Protože právě tam leží drtivá většina těchto peněz. Belgická vláda i nyní v září odmítá jednoduchou konfiskaci a upozorňuje na právní a finanční rizika. Belgický ministr zahraničí Maxime Prevot potvrdil začátkem září, že belgický postoj zůstává v tomto neměnný. A teď si řekněme, to není Orbán. To není nějaký stát, který bychom mohli jednoduše odbít slovy, ti jsou proruský. To je Belgie. Zakládající země Evropské unie, integrace jako takové, sídlo hlavních evropských institucí a především stát, na jehož území fyzicky leží největší část těchto rezerv. Pokud tedy právě Belgie říká pozor, tady existují závažná právní rizika, tak bychom jí měli poslouchat a nebrat to na lehkou váhu. Jenže Evropa našla jinou cestu, řekla v podstatě dobře. Samotnou jistinu jim zatím nevezmeme, ale peníze, které vznikají tím, že ty prostředky leží ve finančním systému, úroky, mimořádné zisky, výnosy, a tady se dostáváme podle mě k naprosto fascinující právní konstrukci. Evropská unie postupně vytvořila mechanismus, kterým lze mimořádné výnosy vznikající z imobilizovaných ruských aktiv používat ve prospěch Ukrajiny. A tady už se nebavíme jen teoreticky. Ty peníze se skutečně používají. První část mimořádných výnosů byla určená mimo jiné na podporu ukrajinských ozbrojených sil prostřednictvím Evropského mírového nástroje. A právě proti tomu podalo Maďarsko žalobu. Naprosto správně. Bylo jediné, přátelé. To je to, co se stalo 9. září, aby to nezapadlo. Protože to je důležitá zpráva. Já to přeskočím. Maďarsko to prohrálo. A teď přichází jedna velmi důležitá aktuální zpráva. 9. září 2026 rozhodl Tribunál Evropské unie, jak jinak, ve věci T-457/24 Maďarsko proti Evropskému mírovému nástroji a radě. Maďarsko žalobu prohrálo. A člověk si přečte titulek. Maďarsko prohrál

spor o ruské peníze. A řekne si, tak a je hotovo. Soud potvrdil, že všechno je právně v pořádku. Jenže ono je to, přátelé, daleko zajímavější a složitější. Tribunál žalobu skutečně odmítl, ale zásadní důvod spočíval v tom, že nemá pravomoc tento typ rozhodnutí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky přezkoumávat. Samotný soudní dvůr Evropské unie ve svém tiskovém sdělení uvádí, že tribunál zamítl žalobu proti rozhodnutí, které první část mimořádných výnosů přidělilo na podporu ukrajinských ozbrojených sil. A to je zatraceně důležitý rozdíl. Protože soud neřekl, prozkoumali jsme všechny argumenty a konstatujeme, že použití těchto peněz je bez pochyby v souladu s právem. Výsledek je jiný. V této oblasti nemáme pravomoc takové rozhodnutí přezkoumávat. Dvakrát podtrhuji. Podívejte se, jak o tom píší mainstreamová média. A to podle mě celý spor vůbec neuzavírá. Naopak, podle mě ho to dělá ještě zajímavějším. A teď jedna historická poznámka k Maďarsku. Ta žaloba vznikla ještě za vlády Viktora Orbána. A to je potřeba říct, protože Maďarsko se mezi tím politicky výrazně změnilo o 180 stupňů. Orbán v dubnu 2026 po 16 letech vlády skončil a Maďarsko dnes vede jiná vláda. Takže když se dneska říká Maďarsko žalovalo Evropskou unii, mluvíme o kroku předchozí Orbánovy vlády. Nic to ale nemění na právní zajímavosti celé věci. A teď se dostáváme k mé osobní hranici. Já vám řeknu svůj názor úplně otevřeně. Mně se to nelíbí. A nelíbí se mi to principiálně. Nelíbilo by se mi to ani v obráceném gardu, kdyby tam ty peníze měla Ukrajina a mělo by je dostat Rusko. Měl bych s tím naprosto stejný problém. Já osobně považuji sáhnutí na cizí majetek bez jasného a konečného právního titulu za něco, co se podle mého názoru nebezpečně blíží krádeži. A klidně to nazývejme krádež. A úplně stejně mám problém s argumentem, my jsme nevzali samotné peníze, my jsme vzali jenom výnosy. No, promiňte, položme si jednoduchou otázku. Já mám 1 000 000 korun, vy mi ho zablokujete. 1 000 000 zůstane formálně můj, ale když začne vytvářet úrok, řeknete, ten úrok, ten už váš není. Proč? Protože jste se tak rozhodli, podle jakého obecného principu. A teď nemluvím o Rusku, teď mluvím o vlastnickém právu. Protože vlastníte-li aktivum, pak ekonomický výnos z něj je za normálních okolností přirozeně spojen s tímto aktivem. Jinými slovy je váš. Samozřejmě existují právní konstrukce, které umožňují výnos oddělit. Ale právě proto kolem toho vznikl tak složitý evropský mechanismus. Protože kdyby to bylo tak jednoduché a právně naprosto nespochybnitelné, nemuseli bychom kolem toho 4 roky stavět tak komplikovanou konstrukci. No, mě naprosto fascinuje, co z toho nakonec je a kdo si na ty peníze sahá. To je samozřejmě úplně na zváž vysílání. Zkusme si to obrátit. Tohle je podle mě nejlepší myšlenkový experiment. Představme si, že za 10 let vypukne nějaká obrovská mezinárodní krize. Čína se dostane do ostrého konfliktu se Západem. A v Šanghaji nebo v Hongkongu leží 10 000 000 000 eur evropských státních aktiv. Čínská vláda nám řekne, my vám to zmrazujeme. Dobře, Evropa začne protestovat. Čína řekne, nebojte, my vám je zatím nebereme. A za rok oznámí, výnosy z vašich peněz ovšem použijeme na financování země, která proti vám vede válku. Jak bychom asi reagovali? Řekli bychom, to je naprosto v pořádku, protože jste přece nevzali jistinu. No samozřejmě, že ne. Mluvili bychom o zásahu do evropského vlastnictví, o narušení důvěry, o porušování zásad mezinárodního finančního systému. A přesně proto mám s dnešním mechanismem problém. Pravidlo přece musí platit stejně, i když se nám majitel těch peněz nemusí líbit. Tohle bych, přátelé, zdůraznil. No ale Rusko přece musí zaplatit škody. Ano, pokud o tom někdo rozhodne, tak já to považuji za silný argument, ale musí to být v rámci nějakého mezinárodního práva. Ukrajina bude potřebovat obrovské prostředky na rekonstrukci. Rusko je stát, který vede válku s Ukrajinou. A teď otázka. Samozřejmě, že ve veřejném prostoru je, Rusko zahájilo válku. Pokud to stahujeme k 24. únoru roku 2022, jak jsem říkal před 10 minutami, tak ano, tak s tím nemám problém, to tak je. Ale my se také musíme podívat trošku více dozadu.
protože existuje velký rozdíl mezi reparací uloženou právním mechanismem a jednostranným použitím majetku druhého státu. A pokud tu hranici smažeme, potom vzniká nebezpečný precedent. A právě slovo precedent je podle mě v celém dnešním příběhu možná důležitější než těch 210 miliard eur. Protože těch 210 miliard není jen hromada peněz. Jsou to také důvěra, rezervní měna, bezpečnost aktiv, pověst evropského finančního systému. To si prostě Belgie nemůže dovolit, nehledě na to, že Belgie, konkrétně Antwerpy, s kým obchodují, kdo tam vozí diamanty, odkud jsou z 90%. Já myslím, že odpověď je na snadě, přátelé. Proč státy drží devizové rezervy v eurech? Protože předpokládají, že je euro stabilní, že evropské banky a depozitáře jsou bezpečné, že vlastnické vztahy jsou předvídatelné, že politika jednoho dne jednoduše nepřepíše pravidla finančního systému. A teď si představte, že sedíte v centrální bance země, která není součástí západu, třeba v Indii nebo v Saudské Arábii, Spojených arabských emirátech, Číně, Indonésii, Brazílii, a sledujete bedlivě tenhle případ. Jakou si asi tak položíte otázku? Když se jednou dostaneme do vážného politického sporu s Evropskou unií, bude náš majetek pořád skutečně bezpečný? A to je přesně to, co si řekla Saudská Arábie. Ale pozor, ona to udělala velmi chytře se Spojenými arabskými emiráty. Oni to nevztahli na Evropskou unii. Oni to vztahli na Spojené státy americké. A řekli, pokud Evropská unie sáhne na peníze z Ruska, my budeme prodávat vaše dluhopisy a ve velkém je prodáme Číně. Co se děje? Proč si myslíte, že je ta krize? Vysvětluju to tady pořád dokola. Tak. Já netvrdím, že zítra všichni vyberou evropské banky a zahodí euro. To by bylo nesmyslné. Ale finanční systém stojí na důvěře. A důvěra se většinou nezhroutí jedním velkým výbuchem. Ona se pomalu ukusuje. Kousek po kousku. A právě proto je zajímavé, že se diskuze znovu otevírá. V září 2026 Ukrajina otevřeně říká, že mezi některými evropskými zeměmi roste chuť diskutovat o dalším využití zmrazených ruských aktiv. Nizozemí, Polsko, Španělsko a Švédsko patří mezi státy, které chtějí debatu znovu otevřít. To je těch 122 poslanců a poslankyň v Evropském parlamentu, mimo jiné. Ukrajina potřebuje obrovské částky na financování války i svého rozpočtu. Ukrajina zkrachovala v podstatě, drží ji nad vodou jenom to, že dostává ty peníze a teď navíc požádala o mimořádnou splátku takzvaně, nebo půjčku teda, abych to řekl úplně přesně, dalších 37 miliard z těch 90 miliard, které jsou dislokované. Ale ty mají být až na příští rok. Chápeme se, přátelé, tak. Podle ukrajinských představitelů jenom v roce 2026 chybí další desítky miliard eur na obranu. Obranu tomu říkají. Takže motivaci chápu. Ukrajina peníze potřebuje. Evropské státy nechtějí do nekonečna tahat další desítky miliard přímo ze svých rozpočtů. A pak někdo ukáže na těch 210 miliard a řekne, vždy ty peníze tady leží. Politicky je to strašně lákavé. Ale právě nejlákavější řešení bývají někdy právně ty nejnebezpečnější. Belgie má jeden velmi praktický problém. Představte si belgického ministra financí nebo belgického předsedu vlády. Na území vaší země stojí Euroclear. Uvnitř leží zhruba, říkám, 185 miliard eur ruských rezerv. A někdo navrhne, tak je použijeme. A vy se musíte ptát, co když Rusko jednou vyhraje žalobu? Kdo zaplatí náhradu? Euroclear nebo Belgie? Nebo Evropská unie? A nebo všechny členské státy? Proto se dnes diskutuje i o tom, aby případná právní odpovědnost nebyla soustředěna na Belgii, ale nějakým způsobem se sdílela mezi celou EU. Jinými slovy, nás do toho chtějí hodit. O tom by měl Andrej Babiš mluvit. Můžeme si to dovolit? Když si to spočítáte, a kdyby se to mělo dělit, tak si, to je prostě úplně nepředstavitelná částka. Se bavíme v desítkách až stovkách miliard korun na přepočet jenom v tom podílu. Jo? Kdo ponese právní riziko, pokud to dopadne špatně? Nám ukazuje, že to rozhodně není právně banální věc. A co těch 122 europoslanců a europoslankyň? Tady bych chtěl být opatrný. Článek, který mě k dnešnímu tématu přivedl, tvrdí, že se ozvalo 122 europoslanců. Já tuhle konkrétní číslovku zatím nepovažuji za dostatečně ověřenou z primárního zdroje, takže ji nechci stavět do středu jako nespochybnitelný fakt. A to pozor, to jako řekl ekonomický deník, to jako neřekl žádný neznámý autor.
Neřekl to Thomas Paukner. Jo? Tak. Protože na internetu si můžete přečíst spoustu dramatických titulků, ale ten skutečný příběh je dost silný i bez nich. Máme tady 210 miliard eur. Máme tady Evropskou unii, která používá výnosy, co už samo o sobě je špatně. Máme soudní spor. Máme Belgii, která varuje před konfiskací. Máme několik členských států, které chtějí debatu znovu otevřít. A máme Ukrajinu, která ty peníze nutně potřebuje. Takže je to obrovské téma, na tom se asi shodneme. Teď ještě jedna věc, o které se moc nemluví. Co udělá Rusko? Protože samozřejmě i Moskva může sáhnout na evropský majetek v Rusku. A také už dříve podnikla odvetné kroky vůči majetku západních firem. To udělalo kvůli těm výnosům. Takže když Evropa jednou překročí hranici od zmrazení k přímé konfiskaci, může Rusko říct, dobře, tak podle stejného principu budeme postupovat i my. A zase se dostáváme k precedentu. Nebezpečnému, velmi. Protože mezinárodní finanční systém není soudní síň, kde máte jednoho rozhodčího a pak je konec. Je to systém vzájemných aktiv, ale i pasiv samozřejmě. Evropské firmy mají majetek v zahraničí. Zahraniční státy mají rezervy v Evropě. Banky drží zahraniční cenné papíry. Fondy vlastní nemovitosti. Centrální banky drží devizy. A jakmile se vlastnictví stane politická zbraň, začne se celý systém postupně takzvaně fragmentovat na různé části. Teď možná někdo řekne, sankce jsou přece vždycky zásah do majetku. Samozřejmě. A právě proto rozlišujeme jednotlivé stupně. Zmrazení znamená, nemůžete s tím nakládat. Konfiskace znamená, už to není vaše. Chápeme se ten rozdíl? A použití výnosů je podle evropské právní konstrukce něco mezi tím. Formálně není odebrána jistina. Ekonomický užitek ale teče jinam. A já osobně říkám, právě tahle šedá zóna mě znepokojuje nejvíc. Protože stát obvykle nezačne tím, že jednoho rána řekne. Od dneška vlastnictví neplatí. Začne drobnými výjimkami. Salámová metoda. Postupně. Kolečko po kolečku. Tady uděláme výjimku. Tady máme mimořádnou situaci. Jde o vyšší dobro a princip. Tady ten vlastník přece udělal něco strašně škaredého. A nakonec zjistíme, že pravidla zůstala jenom víte kde. Vlastnictví platí, dokud politická moc nerozhodne jinak, jak tomu bylo i v minulosti. A to podle mě není žádný zdravý právní stát. Teď zase někdo může říct, Rusko přece samo porušilo mezinárodní právo, proč by se mělo odvolávat právní ochrany? Protože přesně tak funguje právo. Právo nechrání jenom ty, kteří se nám líbí. Kdyby právo platilo pouze pro slušné lidi a přátelské státy, tak bychom ho nepotřebovali. Právo je důležité právě ve chvíli, kdy řešíme někoho, koho považujeme za viníka. Můžeme ho potrestat, ale podle pravidel. A to je podle mě zásadní rozdíl mezi právem a pomstou. A to, co já vidím, tak to je pomsta a ještě úplné, no, nemůžu to ani říct, přátelé. Tak. Co se týče Maďarska, 9. září, se k tomu ještě chvíli vrátím, nelze říci to, co říkají v mainstreamových médiích, to není žádné procesní vítězství. Ten soud řekl, že o tom prostě nemůže rozhodovat. Je to svým způsobem také alibismus. Jo? A já se ptám, pokud soud nemůže přezkoumat určitý zásah proto, že patří do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, znamená to snad automaticky, že ten zásah je právně bezchybný? Víte se, přátelé, já nejsem právník ani advokát, já mám pouze právní povědomí a samozřejmě by mě zajímal na tady to názor lidí, kteří se zabývají mezinárodním právem. Samozřejmě, že ne. Pouze to znamená, že příslušný soud v daném řízení neměl pravomoc zasáhnout. Opět dvakrát podtrhuji, přátelé. A to bych ve veřejné debatě velmi pečlivě odlišoval. Teď si představíme nějaké scénáře. Vím, že ta káva je dlouhá, přátelé, ale tohle se fakt těžko zkracuje. Už tak jsem to zkrátil až. Představme si první scénář. Evropa zůstane u dnešního režimu. Jistina bude dál zmrazena. Používat se budou v úzovkách pouze mimořádné výnosy.
To je z hlediska finanční stability asi nejméně radikální varianta. Pak tady máme druhý scénář. Evropa vytvoří nový právní mechanismus a začne samotná ruská aktiva používat jako zástavu nebo zdroj pro další půjčky Ukrajině. Pozor, to je věc, která se podle mě už děje. Jo? Nemám to prokázané. Říkám to, že to není prokázané. Tak, to už je výrazně větší krok. No a třetí scénář, toho se nejvíc obávám a obává se toho i Belgie, a to je přímá konfiskace. Rusko o aktiva definitivně přijde a peníze se převedou na Ukrajinu nebo na její rekonstrukci. A právě u třetí varianty podle mě začínáme vstupovat do prostoru, kde mohou důsledky výrazně přesáhnout rusko-ukrajinskou válku. Můžete někteří říkat klidně americko-ruskou válku nebo americko-britsko-ruskou válku. Rozhodně se nespletete, na místě zvaném Ukrajina. Protože potom se bude ptát každý stát světa. Jsou vlastně moje rezervy u vás opravdu moje rezervy? Nebo jsou to peníze, které mi druhý stát bude respektovat pouze tehdy, dokud s ním mám dobré vztahy a jsme kamoši? Vzpomeňme na Nizozemsko, které si stáhlo část zlatého pokladu ze Spojených států amerických. Pozor na to, přátelé. To není maličkost. Centrální banka nedrží devizové rezervy proto, aby dělala politickou charitu. Drží je jako finanční pojistku země. A jestliže začne vznikat pocit, že západní finanční infrastruktura může být využita jako nástroj politického nátlaku, některé státy mohou začít takzvaně diverzifikovat. O tom mluvím velmi často. Rozdělovat rizika. Více zlata, více juenu, více domácích aktiv, více bilaterálních plateb, méně eur, méně dolarů, ne ze dne na den, ale postupně. A v geopolitice se často nehraje na zítřek. Hraje se na 10, 20 nebo 30 let dopředu. Podle mě je to věc, která už se částečně děje. A proto já říkám jednu věc. Evropa může Ukrajině pomáhat, když chce. Já s tím nemusím souhlasit, samozřejmě. Evropa může Rusko sankcionovat, když chce. Evropa může požadovat reparace. Evropa může vyjednávat, aby součástí budoucí mírové dohody byly použity části ruských aktiv na obnovu Ukrajiny, pokud půjde o dohodu. To všechno si dokážu právně i politicky představit. Ale jsem velmi opatrný ve chvíli, kdy politický orgán začne říkat, máme u sebe vaše peníze a proto jsme se rozhodli, že ekonomický užitek z nich budeme používat podle svých priorit. To je naprosto špatně, protože podle mě tady začíná nebezpečná cesta. Ještě jedna moje taková osobní poznámka. Často dnes slýcháme argument, je válka, tak jsou pravidla jiná. Jenže právě ve válce jsou pravidla nejdůležitější. V době míru je snadné dodržovat jakékoliv principy. Ve chvíli, kdy jste naštvaní, vystrašení nebo přesvědčení, že máte morální pravdu, přichází skutečná zkouška. Dokážeme svoje vlastní zásady dodržet i tehdy? Nebo je odložíme, protože tentokrát se nám to hodí? A já se přiznám. To druhé mě děsí. Pojďme tedy shrnout dnešní kávu. V Evropské unii je zmrazeno přibližně 210 miliard eur aktiv ruské centrální banky. Většina z nich leží v belgickém Euroclearu, 185 miliard zhruba. Evropa zatím samotnou jistinu plošně neskonfiskovala, ale má na to chuť. Používá ale mimořádné výnosy vznikající z těchto aktiv. Není to málo peněz, přátelé, jo? Proti jednomu z mechanismů použití těchto peněz podalo Maďarsko za Orbánovy vlády žalobu. 9. září 2026 žalobu Tribunál Evropské unie zamítl. Ale nikoliv tak, že by provedl kompletní meritorní přezkum a prohlásil celý koncept za bezchybný. Klíčovou roli hrála omezená soudní pravomoc v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jinými slovy, na to soudně nedosáhne. Belgie se dál staví proti přímému použití zmrazené jistiny kvůli právním a finančním rizikům. A část dalších států chce diskusi znovu otevřít. Takže ten příběh rozhodně nekončí. Naopak, začíná. Podle mě právě začíná jeho možná nejdůležitější část. Někdo možná napíšete, Rusové si to zaslouží. Možná. Ale právo nemůže stát na větě, oni si to zaslouží. Musí to stát na pravidlech. Jestli Rusko dluží Ukrajině reparace, nech existuje právní mechanismus, který je stanoví. Já si vždycky vzpomenu na naše reparace, které bychom měli od Němců dostat a je mi z toho trošku blivno.
Co myslíte, přátelé, to mě napište do komentářů. Jestli se mají ruská aktiva použít na obnovu Ukrajiny, chci znát jasný právní titul. Chci vědět, kdo to rozhodl, podle jakého zákona, jak je možné se proti tomu odvolat, kdo za to nese odpovědnost. Dvakrát potrhuji. A co se stane, když soud za 10 let řekne, ha, bylo to nezákonné, protože těch 210 miliard eur není jen 210 miliard eur. Je to test toho, jak vážně bereme vlastní zásady. Přátelé, 210 miliard eur je strašná spousta peněz. Právo se nepozná podle toho, jak se chováme ke svým přátelům. Právo se pozná podle toho, zda svoje pravidla dodržujeme i vůči těm, které považujeme za své nepřátele. To myslím, že je dost jako nosné pro dnešní díl. U Ruska můžeme pravidla trochu ohnout, protože Rusko je agresor. To slýchávám velmi často. Měli bychom si velmi dobře pamatovat, že jednou může někdo jiný přesně stejnou větu vyslovit o nás. A proto já osobně říkám, pokud chcete sankcionovat, tak to dělejte. Zmrazení lze, dejme tomu ještě jakž tak správně obhájit. Reparace lze je požadovat. Ale sahat na cizí peníze a jejich výnosy bez naprosto jasného právního titulu považuji za mimořádně nebezpečný precedent. Obyčejnou lidskou řečí, když peníze nejsou moje, nemám se k ním chovat, jako kdyby moje byly. A to platí pro člověka, pro firmu, pro stát. A podle mě by to mělo platit i pro celou Evropskou unii. Tak přátelé, teď budu čekat, co mi k tomu napíšete, velmi dlouhá káva, ale tohle to opravdu víc zkrátit nešlo, původně to bylo na hodinu. Mějte se krásně, budu se těšit na vaše názory, odpovědi, poprosím o sdílení, lajkování, zviditelňování a vidíme se u večerních zpráv. Na viděnou. Přeji vám všem krásný den, vážení přátelé, léto uteklo jako voda a máme tady opět konzultace, to znamená, pokud potřebujete konzultaci, finanční rádcovství, není žádný problém, napište na tento e-mail, Barunka to s vámi domluví a buď to se uvidíme osobně v kanceláři v Českém Krumlově a nebo se uvidíme například videohovorem přes WhatsApp vždycky jednu hodinu, takže budu se těšit, září už se pomalu a jistě plní a brzy na viděnou.

0: Hezký den, přátelé.
1: Hezký podvečer.
0: Tak se tady scházíme, aby jsme podebatovali jen tak lehce o největším podvodu, který dnešního dne má výročí a Amerika pořádá pietní akty. Pan prezident Trump tam mluvil k největšímu podvodu 21. století, vlastně počátku století. Podvodu s útokem Arabů na obchodní centrum. Já nevím, jak jste to vnímali vy, já jsem tehdy seděl u televize, protože jsem to náhodou slyšel v obchodě, tak jsem se šel dívat na ČT2, tehdy ještě, kde to vlastně vysílání bylo. A když si vzpomínám, jak jsem viděl u první věže, jak takhle lítají ty okna, prvně, tři patra, a pak se najednou ta věž dala do pohybu nahoře. No, nevím, jestli mě to vysvětlili dostatečně stavební inženýři tím propadáním vnitřku konstrukce a tak, jako já bych spíš řekl, že to byl klasický řízený odstřel. To ještě by nám mohli to propadání konstrukce nějak vysvětlit, ale to, proč se zřítila budova číslo 7, kde teda letadlo, které tam mělo narazit, pravděpodobně skončilo v polích pelsinovány, takže tam nikdy nedoletělo. No a nicméně ta budova číslo 7 zahřměla v noci, padla k zemi. A to nám už stavební inženýři, jako ti, kteří to obhajují, tu arabský útok, tak nám vysvětlují, že vlastně zasáhli trosky z toho padajícího obchodního centra a tak děsně ji poškodili, že ona potom jako vybuchla sama a spadla. Tak tohle už snad, no a perla je, že teda nic tam nenašli z těch lidí v těch troskách, ale našli tam pasy těch arabských teroristů. To už je absolutní špička. Jako ledace.
1: Protože ty pasy dělají z kvalitní velbloudí kůže.
0: Takže tohle, no mně to spíš připadá jako klasika incident v Tonkinském zálivu, a nebo vysílač Glivice, že kde teda potřebujeme útok důvod k válce, k útoku. Tak. A my si ten důvod vyrobíme.
1: Přesně.
0: A jenom si vezměte od roku 2001, kolik Amerika napadla zemi. Beztrestně. To není jak Rusko vlítlo na souseda. Kolik Amerika napadla, beztrestně zničila zemí, státu, včetně Libie, režimu. Podívejte se, jak to vypadá v Libii, jak to vypadalo, jak to vypadalo.
1: Pod rouškou boje s terorismem.
0: A šíření demokracie.
1: A co jsme ještě zapomněli, tak útok na Pentagon, že jo?
0: No.
1: A v době, kdy byl takzvaný útok na Pentagon, tak nejvyšší hodnost tam byl invalidní seržant z knihovny, že? V budově, kde má být nejvíc generálů na světě, tak v té době všichni měli fóra, jako jo. I to vám taky nepřipadá divný?
0: Ono bylo dopoledne a oni zrovna byli třeba na svačině.
1: A nebo chlastali.
0: Nevím.
1: Prostě, sáčku, Izora.
0: Prostě ono taky obchodní centrum, kde mělo být, já nevím, 50 tisíc lidí v těch věžích. No a ono jich ten den tam bylo asi, já nevím, 6-7 tisíc. Jo, vlastně těch mrtvejch tam bylo, já nevím, 3-4 tisíce. Takže to je, už tohle je divný. Proč? Co se... No, ale jako jsou lidi, kteří tomu věří, nechme je tomu věřit, jo?
1: A český blbeček rád věří, český blbeček rád.
0: Oni hlavně to, co se děje teď, vidíte, že co nám dělají, že jo, to máme tady Westinghouse, nám prodává palivo do jaderných elektráren z toho důvodu, my ho nemůžeme brát od Rusa,
1: Američani
0: my
1: můžou.
0: Ho vezmeme od USA, protože Američani ho od Rusa koupí, zkontrolují, jestli je dostatečně demokratický, dají na to demokratické razítko a blbečkům v České republice to prodají třikrát dráž. A zaplaťte si, připlaťte si.
1: A rád bych vám ještě připomenul, je to 5 let, teď je to přesně 5 let, když ti hrdinové, co šli na ty teroristy do Afghánistánu, utíkali jak malí kluci. A ještě jim tam nechali veškerou techniku, kterou teď používají.
0: Kalhoty u kotníku a stíhali letadlo.
1: Takže vždycky Američani začnou válku, zmasakrujou spoustu civilistů, to v případě Američanů to samozřejmě nevadí, a pak stejně dostanou výprask. Jo? Takže Západ od roku 2001 jde od výprasku k výprasku a teďka poslední zprávy, Husijové na pick-upech s kulometama, samopalama, lehkýma zbraněma kosijou saudský vojáky a berou je do zajetí, ti kličkujou jak myška v magnetickém polí, A přesto je to armáda, která jako desátá na světě nebo osmá do desítky má největší vojenský rozpočet. A stát, který je 179. na světě, co se týče hospodářských ukazatelů, je likviduje jak malý kluky. Tak. Takže Západ je odpískaný, přátelé. Odpískaný.
0: A tady vidíme i to, jak Evropa se předstihne v tom, ne jaký máme zbraně a jestli vůbec dokážeme válčit. Kolik utratíme.
1: Tak, to je ukazatel.
0: A tady je vidět i přístup k migraci, místo aby postavili armádu.
1: No.
0: A okamžitě otočili nebo postříleli, jak tohle je všude ve světě, útočníci musí být eliminovaní. Tak se udělá to, že my jim zaplatíme, běžte domů. Ne, ono vás přišlo víc, protože platíme, tak my zaplatíme víc a ještě víc. A my uplácíme útočníky, aby k nám nešli. No to je vlastně, takhle se platilo mongolský hordě, zlatý hordě se takhle platilo tribut a tím pádem, aby na nás nešli, tak jim zaplatíme, ne?
1: Jinak nádherné město africké Ceuta teďka hoří. Někdo to tam zapálil. Asi nějaký heterosexuál.
0: Ne, to byl Putin.
1: Putin. Ten Putin, to je lotr.
0: On má Myškina a Čepigu a jo, ti dva borci.
1: Tam šli a zapálili tam ubytovnu.
0: Hele, ti jeden den zapálí něco v Ceutě, druhý den v Londýně vyhodí podnik, třetí den v Itálii.
1: Jsou kam super agenti.
0: Kam se na ně hrabe James Bond.
1: Přesně.
0: Jo, to je prostě... Tak.
1: Takhle to máme a takhle taky skončíme, protože jsme národ ubožáčků, ať se vám to líbí nebo ne.
0: To nejsme jenom národ ubožáčků, my jsme spíš závislí stále na někom. My potřebujeme
1: no, ale
0: si
1: tvořit
0: psychickou závislost jasně. Na tom, na velkým bratru, protože velký bratr na východě a vládnou nám ti stejní lidi, který lízali s odpuštěním zadek v bratru z východu.
1: Snad nemyslíš tohodle Supermana.
0: Ten taky, ano. To je typický příklad.
1: To je typický příklad který, Čecha.
0: Který lízal prdel, teda zadek soudruhům z východu, teď vylízuje zadek Bruselu a jako oni neumí nic jiného. Víc jsou to pořád děti těch zaprodanců, jsou další zaprodanci a neumí nic jiného, než lézt do něčích rektů a říkat, to je náš velký bratr, jedině on nás zachrání.
1: Tak a když jsme u toho lízání, tak teď jsem četl na X-ku nebo kde, že je už od pasu dolů mrtvej náš generál. No ale F-ku lízat prej nechce. Takže teď je otázka, na kolik už se vylízal jako mladej. Ale no, to už je to tak rozpecení.
0: Jsme odbočili do humoru hodně, ale jako vidíte sami, že stále jdou nahoru, povolí nám zvolit jenom ty kreatury, který budou tomu západu
1: přesně
0: na ruku.
1: A speňáčky, ty naše malí a speňáčky.
0: Tak, tím bychom se asi rozloučili, přátelé.
1: Příjemný víkend.
0: Nenechte si ho znepříjemnit blbejma kecama.
1: Když tak se z toho vylízejte.
0: Jak pávek.
1: Jako pávek.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pro tuto chvíli písničky dohrály. Připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře, Vítku.
2: Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat ať z živého vysílání nebo záznamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesli a odskákali to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou naprostou katastrofu pro republikánskou stranu. Se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl o tom několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a víte, kdo to uvede.
2: Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat, protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Saskatchewanu a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru namísto vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
3: No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázinec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, mu říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu by v Pomořansku, v Mecklenbursku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, no v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to včasně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to, myslím, bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč a z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, potom se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. Protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohle to je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a že udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil, nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry, navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku. Nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii. Jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohle to nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, tohle je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu. v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Adina Jarsi a tedy jednotné Rusko, tak to prostě vyšle nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená, potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony a tak dále a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video, běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálem a s hlavním generálním štábem v tom prostoru. A Lukašenko oznámil, že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že jo, na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno a doufají, že potom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, případně v Polsku. Jak říkám, mám velký otazník nad Slovenskem, protože Ficova vláda je víceméně poslední jakoby nějak spřátelená vláda s Ruskem. Poté, co skončil Viktor Orbán, tak nějaký případný takový jakoby propagační úder na Slovensko, na nějakou továrnu, který vyrábějí drony, považuji za velmi málo pravděpodobné, ale pokud by se Moskva k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu. Což by už ani nebyl propagační úder, to už by bylo hodně drsný. To si dovedu opravdu představit. A proto oni neví samozřejmě, jo, protože oni mají samozřejmě informace, rozvědka, Kreml je plný západčiků a plný špehů, odkud unikají informace do západních tajných služeb, to nikdo se tím ani netají, konec konců, ale oni neví úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, co znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří, a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem, nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie jakožto celá unie, což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení, si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by šéfovala, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie a začali někam odjíždět, někam na Balkán, do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolou hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně. To znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako první, jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšímejte, tady není nic k vidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru, a můžu se mýlit samozřejmě, ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Podle to, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska, proruský, na straně druhé velký západčik, vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci. Z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Takový to ruský přísloví, není potřeba vědět, že se jde na smrt, stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku. Že? To je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko, protože on normálně během toho pokusu o státní převrat v létě po těch volbách v roce 2019 nebo 2020, kdy tam byly ty prezidentské volby, já už se fakt nepamatuju na ten rok. Když tam byly ty obrovské demonstrace, ten pokus o státní převrat, tam to dokonce vypadalo a dokonce už západní média hlásila, že Lukašenko už má připravený vrtulník a uteče do Moskvy a Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský

jejich nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že jo, Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit celý ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. Tuhletu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva a vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že oni tomu říkají ten svazkový stát, že? Myslím, že tomu říkají sojuzné gospodářstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum sovětu, to znamená obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají, jo, to nemají. Ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně i zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako že žádný sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. No, židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná a bude pěkně vyřezávaná a vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře, jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisů, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimír Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem, protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora pro Rusko ze strany obyčejných Bělorusů obrovsky klesne. V tom okamžiku. A Putin samozřejmě je šachista, on tenhle ten krok nechce udělat. Pokud Putin nebude nucen, tak to neudělá, protože to není dobré řešení. Ze strategického hlediska samozřejmě. Ale ve chvíli, když by byla ohrožena integrita vlády v Kremlu, pokud ruský volič řekne, že chce změnu, a změna nebude možná jinak než se zapojením běloruského území a běloruské armády aspoň do nějakých pozičních

0: rozhodovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice. Ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severozápadě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 a 60 kilometrů budou prostě tam posílat ty Iskandery. Proto já si dovedu představit, že potom 20. září nebude, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne, teda, ale do druhého tématu.
1: Fajn, pustíme se zhruba do 4-hodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere a uvede.
2: Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
0: Ano.
1: Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to jenom vysvětlení. Ale pojďme tady na další druhé téma, které tu máme a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedlo ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojení státech amerických. Vitkov a Kushner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic a vojáci se ptají, jestli je Trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe.
0: No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že jo, něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a uvedl to tam, jako že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje a bude bez lidí možná už brzy. Takže on tak trošku jako musí jít s pravdou ven. Takže tohleto je jenom ukázka toho, že to 20. září bude důležité. A konec konců Zelenský tam o tom hovořil, že do ruských voleb do 20. září neočekává, že se vůbec něco změní, ale teprve až po volbách, že by se mohlo něco změnit po volbách. Je jasné, že jemu rozvědka jasně říká nějaké scénáře a Američané určitě mu poslali nebo v uzavřeném jednání se Zelenským, když tam byl Vítkov s Kušnerem, tak mu asi řekli, jaká je realita, jaká je možná realita v měsících následujících po ruských volbách do státní dumy, co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Vítkov s Kušnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkový ovládání na celou tu zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. Protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde, všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají takzvaný stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále, a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. By se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, My souhlasíme s tím, že nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že nám lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že si nemůžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. Nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá Gosudar, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo. Velmi významně a velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu. A to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu. To znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne a podle toho se zařídí. Takhle třeba se na to dívat. Takže tohleto téma bych teda takhle uzavřel a jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli, no a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Nemám PK dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si 2 písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš, Helenko, něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
2: Písniček, které přichází jako přání, tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu, Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palbě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že toho využijí bez zbytku.
2: Také věřím, že toho využijí prvního volajícího. Máme hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať niečo k tej invázii Hutiov smerom do južného Jemenu, že si cieľom je úplne zastaviť vlastne prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Husiovia alebo Hutiovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno dvaja, traja, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká spekulácia.
2: Áno.
0: No,
3: lebo
0: ja ďakujem za dotaz.
3: Českého prezidenta to bol asi jeden ďalší zážitek.
0: Ja vám na to rovnou odpoviem. Je to veľmi jednoduché, tá návšteva kvôli tomu, pretože oba dva samozrejme sú napojení na financování z tzv. Norských královských fondů. To znamená, norské královské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali, podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost, že jo, peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované, to znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husium a oni v podstatě uzavřeli ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se měl něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6, no a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107, tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září. A co bude po tom 4. listopadu, nebo ze druhé úterý listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci. To znamená, to si ještě počkám. Jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to se samozřejmě počkáme.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, my čekáme na další telefon.
2: Na dalšího
0: na další telefon, no, samozřejmě, já to skončilo. Tedy,
1: já jsem do toho nechtěl vstupovat.
2: Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře, tedy další volající je připraven, hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já by som ešte chcel doplniť článok pana VK, ten posledný, o Tuckeru Carlsonovi, ktorý rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila, nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pána VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaluje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. Či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton, to sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mossadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stojí. Tí neokoní sú platení aj pakoty.
0: No jasne, jo, rozumím. No, děkuju. No, děkuju za dotaz. No ano, ale pozor. AIPAC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás. Neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. Ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je AIPAC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. AIPAC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech. Znamená, Mossad je napojený na AIPAC, AIPAC ovládá americké senátory, kongresmeny, politiky. Jednoduše, to je linie pohybu, linie koordinace. Ale znovu, Mossad není samonosná jednotka, která by byla na vrcholu. Mossad je zase pouze jenom nástroj. Jakási páka, za kterou někdo tahá. No a kdo tahá za tuhletu páku? No za tu tahá samozřejmě Benjamin Netanyahu. Ale pozor, to je zase jenom figura. Figura, která tahá za páku. No ale kdo ovládá tu figuru? Kdo je nad ní, nahoře? Protože to je figura samozřejmě, která je na provázkách. To je marionetka, že? A kdo je tou rukou nahoře? No, to jsou vyvolení. To je Chabad Lubavič. Chabad Lubavič kontroluje Trumpa. Chabad Lubavič kontroluje Benjamina Netanyahu. Chabad Lubavič kontroluje Vladimira Putina. Takhle nastavený systém světového řízení. To znamená, pokud se budete ptát na schránky, jako je AIPAC, tak nepochopíte, jakým způsobem je řízená světová moc. To je pouze schránka. Nebo pokud se budete ptát na páku, to nic neznamená. Pokud se budete ptát na ruku, která hejbá pákou, to znova nic neznamená. Důležitý je ten, kdo ovládá procesy řízení nahoře. Chabad Lubavič. Ti, kteří jsou nad Židy. Nad Židy. Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy. To znamená, oni jsou úplně nahoře. Proto když v roce 2007 bylo otvíráno nové oddělení Židovského muzea v Moskvě, tak Vladimir Putin slavnostně otvíral, měl po boku Berela Lazara a hlavní fotografie, která tam byla za nima postavená, je fotografie Menachem Mendel Schneersona. Že? To je ta slavná fotografie. A mimochodem, velká rychlá forward smyčka do budoucnosti, z minulosti do budoucnosti, nebo do minulé budoucnosti, to znamená konkrétně do 7. října 2024, co se stalo v New Yorku. Donald Trump přišel uctít památku těch obětí útoku Hamásu ze 7. října 2023. Byla to vzpomínková akce a konala se těsně před americkými volbami prezidenta 7. října 2024 v New Yorku. A kde? Konala se u hrobu Menachem Mendel Schneersona. A v tom stanu, on tam je, vyfocený Trump, A na tom podstavci je tam obraz, velký obraz. Koho? Opět obraz toho samého muže, který by je, u kterého stál Vladimír Putin v Židovském muzeu v Moskvě. Ten samý obraz. Menachem Mendel Schneersona. A u jeho hrobu předčítal Stanachu. Slib služby Izraeli. Protože Stanachu se, to je rytovací knížka, mimochodem Tanach. Jo, jenom pro další informaci, kdybyste se dostali někdy do nějakých prostě struktur, nějakých lóží a většinou těch velkých. Jo, tohle to se netýká těch normálních a těch velkých lóží, tak pokud byste se stali prostě vyvolenými k ochraně, oni tomu říkají svatý stát, že svatého státu Izrael, k jeho ochraně, tak byste přísahali na Tanach, četli byste z Tanachu slib služby věrnosti a museli byste se to naučit v hebrejštině. Jsou to jenom dvě věty, že jo, no, mimochodem se většinou nějakýkoliv se to naučí, není problém. Takže to je ten důkaz toho. Proč? Protože samozřejmě, chápete, co se týče konceptuální gramotnosti, je na tom americká alternativa velice špatně. Není to kvůli tomu, že by neměli zdroje, ale je to kvůli tomu, že oni jsou Američané. Oni rádi vidí věci jednoduše ve světě. To znamená černá, bílá, špatný, dobrý. Jo? Oni nemají rádi, když je to příliš komplikovaný. Oni nechápou ani takové jako ty souvislosti, jakože proč někdo někomu slouží, proč někdo je nadřazený, proč někdo je vyvolený. Nechápou tyhle ty koncepty. Jo? Vůbec tomu nerozumí. A u Tuckera Carlsona je vidět, že tam je ten konceptuální otvírák patrný, ale je to jako, když otevřete flašku s pivem, ale jenom do půlky. A to víčko vám tam zůstane, jo, zaseklý. Máte ho sice lehce otevřený, ale to víčko je pořád zaseklý, nedá se otevřít. A tomu já říkám konceptuální otvírák jenom do půlky. Protože jemu samozřejmě v tom povídání chyběla ta příčina, ta hlavní příčina, o které on tam vůbec nemluví. To znamená, američtí neokoni, kteří sloužili a dodneška jakoby slouží v podstatě nebo v zájmech amerického národního prediktora. Ten národní prediktor byla páka světového globalismu, světových globalistů. A kdo to jsou světoví globalisté? No to je vyvolený národ samozřejmě. A který? No to je ten, který je úplně nahoře. To znamená, oni slouží systému globální moci vyvoleného národa. A jak to poznáte? No, všechny největší korporace vlastní židovské organizace, všechny světové banky vlastní židovské rodiny, všechny farmaceutické firmy vlastní židovské rodiny, všechna velká média, tiskové agentury jsou v rukách židovských majitelů. Zkrátka všude, kde se podíváte, jsou židovští majitelé. Úplně všude, v celém systému řízení této planety. Na všech úrovních. Úplně všude. Není dovoleno, aby tam byl nějaký goj. Není dovoleno, aby tam byl nějaký nachým, nebo někdo prostě, kdo jako někde přišel, Bůh, sněste si mě. Ne, tam jsou všude jenom jejich lidi. Jenom jejich. A samozřejmě, kdo tady toho vidí, kdo tomuhle rozumí, tak rozumí i procesům řízení. Není potom překvapený, jak dopadnou volby, respektive co vyleze z těch voleb. Není potom překvapený, jak se chovají ty vlády, jak se chovají ti ministři, jak se z nich stávají, tak, že jo, se najednou, že jo, původně to byly vlastenci, najednou jsou z nich proizraelští tupelos. Najednou, kde se to vzalo, kde se to stalo. No ale pokud ovládáte tu konceptualitu, tak chápete, že jinak to vlastně vůbec ani nejde. Oni byli připuštěni ke korytu a když jsou připuštěni ke korytu moci, musí zkrátka sloužit. Jinak se jim stane nehoda. Nebo to ne, to hned ne. Prostě je dají pryč. A oni, kdyby se cukali, tak se jim stane nehoda. Jako Jörg Haider, když se cukal a nechtěl se nechat koupit. Že? Dostával nabídky. Že jo? Ale no tak nakonec mu poštelovali brzdy, no a zabili ho. Když jel v autě. Takhle to funguje zkrátka. politici, když se někam dostanou, tak u nich uvidíte tu proměnu. Najednou se promění. A prosím vás, ty koncepty proměny jsou velice jednoduché. Je to systém cukru nebo biče, anebo obojího. Cukru a biče. To znamená, nabídnou jim peníze a když by náhodou chtěli odmítnout, ukážou jim, co proti nim použijou na jejich zničení. Takže raději vezmou ty peníze a raději začnou sloužit. Já už jsem o tom hovořil. Donaldu Trumpovi v roce 2024 kvůli těm jeho soudním procesům, které běžely ve Spojených státech, hrozilo vězení kriminál. Federální soudci byli připraveni poslat Trumpa do vězení, ale přišli zachránci. Přišli zachránci. Najednou byl zbaven obvinění. Teda zbaven. Oni ho odsoudili, ale soudce v New Yorku rozhodl, že žádný trest mu nedá. Že byl zvolen prezidentem a že samotné odsouzení stačí, ale bude bez trestu. To znamená, byl odsouzený za podělání účetnictví, že platil prostitutku z nákladů firmy a že to sfalšoval, tohleto všechno, ale nedostal žádný trest a zkrátka najednou ho federální soudce, který ho nesnášel, nenáviděl, ho nechal jít. Proč? No, protože přišla informace ze zhora. Chabat zvedl telefon a dal pokyn. On bude od teďka pracovat pro nás. On pracuje pro nás. On bude 7. října u hrobu našeho mesiáše. Tam složí slib v Tanachu a bude sloužit nám. Rozpoutá válku s Iránem. Udrží v chodu válku na Ukrajině. Bude pracovat pro nás. Proto je to komplikované, ale znovu jenom zopakuju, já vím, že to je dlouhý, ale je to důležité si uvědomit, že vždycky, když se mluví o tom, že kdo za něčím stojí, že někde jsou neokoni. Neokoni jsou ovládáni AIPACem. AIPAC je ovládaný Mossadem. Mossad je ovládaný Netanyahuem. A Netanyahu je ovládaný tím, kdo je tam nahoře. Chabat. Ti, kteří jsou nad všemi. To je jednoduchý proces. A ve chvíli, kdy vidíte najednou ty souvislosti a tu mozaiku, vidíte, jak stojí ruský prezident u obrazu Menachem Mendel Schneerson. Vidíte amerického prezidenta, jak ve stanu na hřbitově stojí vedle obrazu Menachem Mendel Schneerson. Když najednou vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Moskvě, a když vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Bílém domě Trumpovi, tak zkrátka vidíte najednou vládu divných procesů. Vidíte najednou válku, která nedává smysl na Ukrajině. Vidíte najednou prezidenta, který něco sliboval a nic z toho neslíbil. A naopak, co sliboval, tak dělá teď věci, které jsou v naprosté kontradikci a opačné k tomu, co sliboval. Sliboval ukončení všech válek a namísto toho zahájil novou válku s Iránem. Sliboval ukončení války na Ukrajině a místo toho do dneška podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. A dokonce na tom ještě naprosto nemorálně vydělává peníze. Ten Biden, který byl před ním, ten aspoň ty zbraně Ukrajincům posílal z přesvědčení zadarmo. Z přesvědčení, že my podporujeme Ukrajinu, protože oni tam bojují, pokládají životy, tak z přesvědčení tam poslal ty zbraně zadarmo. Trump ne? Trump svým voličům MAGA říká, že zastaví válku a když ta válka, že zastaví válku na Ukrajině a když je zvolený prezidentem, tak namísto zastavení té války začne ty zbraně těm Ukrajincům prodávat a začne na tom rejžovat. Chápete to? On nejenom, že je podrazil, on dokonce ještě na tom vydělává peníze. Respektive ne on, ale jeho kamarádi z vojensko-průmyslového komplexu. Ano, takhle končí volby. Takhle vypadají výsledky voleb. Je to hrůza a děs. Phobos a Deimos. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý večer všetkým. Počúval som pána VK, ako hovorí, že Američanom chýba tá konceptualita, ale bol som dosť prekvapený v súvislosti s Ceutou, konkrétne na zápase Realu Madrid, boli protižidovské hesla a niečo v tom zmysle, že my vieme, kto to riadi a podobné veci. Takže som celku prekvapený, že toľko ľudí vlastne už vie a prebudza sa, že o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. A keďže pracujem v Rakúsku, mohol by som sa označiť, že som možno šťastný v súvislosti s tou vojnou, ak by sa tu niečo odštartovalo. Ale chcel sa vás pýtať, či to nebude aj moja možno nejaká prasť, ako sa potom z toho Rakúska by som sa dostal preč niekam z Európy. A tiež som sa vás chcel spýtať, čo bude vlastne ten signál, kedy odtiaľ to zmiznú? Či bude to tá prvá raketa, alebo čo? Ďakujem, prajem pekný večer, pán Veka.
2: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Tak tohle to je velmi zásadní otázka. Kdy přijde ten signál? Podívejte se. Ruští vojenkoři budou mít ten signál zhruba 12 hodin předtím, než k tomu dojde. Jako byl signál, i my jsme měli signál zhruba 12-13 hodin před invazí na Ukrajinu. Zhruba těch 12 až 13 hodin. Ale to se týká zase jenom lidí, kteří mají nějaké kontakty na ruské informační zdroje a kanály. Ale já očekávám, že tak rychlé procesy nepůjdou, že ve chvíli, když se objeví nějaké údery na ruské, a budou to prokazatelně ruské údery, nebude to nějaká provokace, ale budou to prokazatelně ruské údery na nějakou výrobní továrnu někde v zemi NATO, jakmile tedy ty údery budou provedeny, tak začne běžet čas a bude to závod s časem a tam bude mezera zhruba 12-13 hodin, kdy bude okamžitě svolána Bezpečnostní rada NATO, ale vedle toho bude svolána i Evropská rada v Bruselu, kam se budou muset sletět všichni předsedové vlád. A tam se budou scházet, ta schůzka bude večer. A za předpokladu, že Rusové udělají útok v noci nebo nad ránem, tak to bude časová prodleva zhruba 12 hodin. A začnou zasedat na Evropské radě okolo 6 hodiny večer a ve 20 hodin bude oznámení, nějaké oznámení o něčem. Teoreticky o vyhlášení válečného stavu na území celé Evropy a uzavření hranic. Proto, pokud by došlo k nějakému úderu, bude bezpečné evakuovat se z Evropy v tomhletom okně 12 hodin. Potom už to podle mého názoru nepůjde. To je rada pro každého, kdo se chce zabezpečit takzvaně pro případ, že by to opravdu spustili. Že by opravdu do toho šli. Protože ti blázni, kteří teď řídí Evropu, jsou v podstatě nastaveni do toho, že chtějí válku s Ruskem, ale otázka je, nebo pro nás, jako pro obyvatelstvo, je otázka toho, jakou to bude mít podobu, ta přípravná fáze pro rozjetí té války, protože to nepůjde hned. A oni budou chtít mít kontrolu na uvolňování prostředků pro horečné zbrojení na přípravu války a k tomu potřebují rozvolněná rozpočtová pravidla. Bez výběrových řízení, no a k tomu potřebují výjimečný stav v podobě válečného stavu na území celé Evropské unie. Takže, jak říkám, může to tak být, nemusí to tak být. Může to tak být, že třeba i dojde k nějakému úderu a Evropská unie se úplně sesype a nebude schopná vůbec žádné reakce. Budou z toho všichni na prášky a Evropa se rozhádá a někdo bude chtít výjimečný stav a válečný stav někdo nebude chtít. Začnou se hádat a najednou se zjistí, že nikdo se nedokáže na něčem dohodnout a nakonec prostě někdo vyhlásí nějaká země válečný stav, nějaká země nevyhlásí a podobně. Může se to takzvaně rozkouskovat a rozpytlíkovat, ale jak říkám, pokud někdo chce být prostě připravený na nejhorší, tak říkám, že pokud někde udeří ruská armáda na nějakou zemi NATO, bude prozíravé hned koupit letenku, bude plno na letištích, já předpokládám, můj odhad, bude plno. Stejně, jako jsme to viděli na Ukrajině, když to začalo v noci 24. února, tak okamžitě ráno bylo peklo. Nedalo se nic. Autobusy vyprodaný, vlaky vyprodaný, nedalo se dostat vůbec nikam. Letiště zastavený v Kyjevě. Naprostej chaos. Proto jak to bude vypadat v Evropě v případě, že Rusko opravdu udeří na Evropu, nedovedu se představit, to už můžeme jenom spekulovat, jakou to bude mít podobu. Na Ukrajině to byl naprostý chaos. Takže kdo se chce připravit, tak ví, jak rychle to asi bude fungovat. A může se na to připravit. Doufejme teda, že to nebude třeba, protože, jak říkám, pokud by k tomu došlo, potom by opravdu k tomu střetnutí s Ruskem bylo velice blízko. Když se podíváte jenom na ty řeči některých politiků, především polských politiků, jako mě říkají, že zaútočíme na Kaliningrad. No, pokud zaútočí na Kaliningrad, protože tam je malá ruská posádka, ta by tam dlouho nevydržela, ale je tam ještě něco rozmístěného, kromě ruských vojáků, jsou tam ruské jaderné zbraně, taktické, na Iskanderech, rozmístěné. Pokud by hrozilo obsazení ruského území, velitel Kaliningradské oblasti dostane rozkaz použít na zastavení postupu nepřítele taktické jaderné zbraně. Bum a budeme tam. Víte, tohleto je jenom otázka senzibility, to znamená, jestli je někdo při rozumu nebo není při rozumu z těch politiků v Evropě. A když se podíváte na ty krávy, na ty voly a na ten ostatní dobytek, který je u moci v Bruselu a konec konců i v Londýně, tak nemáte jistotu, že jsou tam lidi, kteří nejsou šílení, kteří nejsou zaplacení, kteří nejsou zarytovaní, kteří nejsou pod čupcem, pod zástěrou nebo pod jinými hadříky, do kterých se navlékli při rytu. No, jak říkám, uvidíme a doufejme v to nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, pane Veka, otázka. Hitler nastoupil k moci 31.33, 27.2. hořel Reichstag, Vladimír Putin nastoupil v srpnu 99 a v září byly atentáty na činžovní domy, obrovská tragédie, spousta mrtvých a hodně to změnilo veřejné mínění v Rusku ve smyslu války na Čečně. A moje otázka je, co to je za false flagy, co to je za válečné umění, jako odkud to pochází, jestli je to nějaká válečná chabadnická kabala, nebo jo, nám se to pořád opakuje v té historii neustále dokola a neustále na to skáčeme. A odkud to pochází, jo, co to je za učení, jestli je to nějaká starověká válečná okultní nauka, jo, nebo odkud to vyvírá tohleto. Děkuji.
2: Děkujeme.
6: Dobrou noc.
0: No, já děkuju za dotaz. No, numerologie má v takzvaných okultních procesech řízení svoje nezastupitelné místo. Velké akce a velké operace se vždycky berou a zavádějí a používají se vlastně vybraná okultní data, datumy, které mají nějaký význam, mají nějaký vztah, mají nějakou souvislost nebo mají nějakou číselnou kombinatoriku, dávají nějaký signál, nějaký symbol. Proto já si dovedu představit, že kdykoliv vlastně dojde k rozhodnutí spustit nějakou válečnou operaci, tak se vybírá datum. Vybere se datum, které má nějaký význam, předpokládá se, že bude to datum používáno v následující historii, že bude zapsáno do historie a chtějí, aby to datum bylo pěkné, aby bylo zapamatovatelné, aby tam byla nějaká numerologická vsuvka. Podle toho se ta data takhle vybírají. Mimochodem, takhle se dneska zakládají běžně i velké firmy s nějakým takovým zajímavým, třeba základním rozpočtem, že jo, aby firma měla úspěch, tak se chodí za numerologama a oni vyberou datum založení firmy. Stejně tak se dělají svatby, že jo, svatby se dělají tak, aby ty součty těch čísel byly sudé, že jo, aby tam byly prostě nějaká šťastná čísla, aby se to si tam vyhla, aby se vyhlo lichým číslům, že jo, někdo dokonce radši odloží svatbu, aby na konci prostě neměl liché číslo, že jo, při svatbě, že jo, tak odloží o jeden rok svatbu, nebo podobně, zkrátka dělají se různé věci, ale jak říkám, co se týče spouštění válek, tak tam opravdu hraje numerologie opravdu velkou roli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát?
7: Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, protože odpověď panu VK, samozřejmě vím, kto stojí za IPKom a kto riadí. Já jsem skôr narážel na to, kto stojí za predlžovaním vojny na Ukrajině. Komu to profituje, komu to sedí, aby ta vojna s Ruskom a Európou ďalej išla. Pretože keď Tusk hovorí, že dostane správu od CIA priamo, tak dostane správu od vyvolených o tomto išlo. Pretože to zapadá do toho deja, keď ešte v 80. rokoch Netanyahu vyhlasoval, že keď padne Sovietský zväz, tak to bude najlepšie pre Izrael kvôli tomu, že Sovietský zväz nebude môcť podporovať PLO. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem. No, pro koho je to účel, nebo pro koho znovu? Ja som na to odpověděl. Chabad Lubavič je součástí takzvaného světového tandemového řízení. A teď se dostáváme znova k základům konceptuality. To znamená, globální prediktor vládne nad touto planetou za pomoci dvou domů. Oba dva domy jsou domy vyvoleného národa, který je správcem nad touto planetou, takzvaným Progos. Jeden dům je dům Sion, který kontroluje veškeré finanční toky na této planetě každého živého člověka. Není živého člověka, jehož peníze by nebyly emitovány a kontrolovány domem Sion. Druhý dům je tvořený domem Chabad, který je někdy nazývaný jako dům Jeruzalém nebo dům Jehova, a ten kontroluje veškeré zdroje a nejsilnější zdroje a rovněž i největší okultní síly nad touto planetou. Mimochodem. Kdo to byl Rasputin? No, to byl carův hlavní okultista, který mu pomáhal vlastně takzvaně otevírat takzvaná zřídla. Pomáhal mu vidět do budoucnosti. Už tehdy mu vlastně zřídil takzvané okulárium, že jo, nebo zkrátka to byla ta nádoba, že jo, kamenná nádoba, tam měl tu vodu. A do té vody vlastně on pokládal, car pokládal vodu a de facto to sloužilo, pokládal hlavu do té vody, že jo, a v té vodě byly nějaké látky, omamné látky, které navozovaly změněný stav mysli. Byl schopen vidět prostě do jiných světů, že jo, komunikovat s různými entitami a tak dále a tak dále. Proto a tyhle ty dvě síly jsou odděleny a globální prediktor je rozdělil na dvě tandemové síly. Tyhle ty tandemové síly mají kompletní kontrolu nad touto planetou. A jejich hlavním cílem je spravovat tuhletu planetu pro zájem takzvaného syndikátu. A syndikát ten má zájem na snížení populace této planety. Snížení populace planety se dosáhne různými způsoby. Na jedné z šesti priorit, přičemž ta šestá válečná je nejefektivnější a nejrychlejší. vehnat národy Evropy do vzájemné války mezi národy Rusů na jedné straně a mezi národy Evropy je nejrychlejší způsob. A co je důležité, je samozřejmě to, aby to zničení vytvořilo na povrchu nosiče co nejmenší škody. Já jsem o tom několikrát hovořil, že malé termonukleární údery operačně taktickými raketami, jadernými raketami jsou povolené, jsou dovolené. Proč, z jakého důvodu? Oni si ověřili na explozi v Černobylu i ve Fukušimě v Japonsku, že radiační dopad na prostor je poměrně omezený a následky se vytrácejí poměrně rychle. To znamená, oni mají propočítáno, že omezené termonukleární údery případně v Evropě, pokud by to bylo bez zapojení Spojených států, samozřejmě, jenom mezi Ruskem a Evropou, by de facto umožnili znovu osídlit a znovu obydlit a řekněme znovu využít prostor Evropy zhruba 20 až 50 let po termonukleární výměně. To je nějaký ten jejich model, který oni mají. A proto je asi jasné, že ten plán, o kterém mluví v ješivách, tedy v těch náboženských školách v Izraeli, jednotliví rabíni, jak hovoří o zničení Edomu, tak hovoří jasně. Edom bude zničen způsobem, že rozvrátíme národy Evropy tak, že nasuneme do národů Evropy muslimy. To probíhá v rámci migrace, kterou Angela Merkel a všichni ostatní podporovali až do téhle doby, do téhle chvíle. To je součást procesu řízení. To proroctví říká, že ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavená muslimskými nebo islámskými migranty, dojde k velké válce v Evropě mezi králem severu a mezi takzvaným králem jihu, přičemž znova ta válka je vedena na takzvané komplementární úrovni. Není to skutečná válka ve smyslu jednotlivých komplementářů, to znamená, není to válka skutečná mezi oběma domy globálního prediktora, ale co je skutečné, to jsou nástroje, které oba dva domy do té války proti sobě posílají. Proto umírají Slované, jak říká jeden politik, že umírají Slované v té válce na Ukrajině. Ano, umírají. Umírají tam ruští Slované, umírají tam ukrajinští Slované. Ale to není dost. Jak v tom filmu It's Not Enough. To není dostatečné, to není dost. Oni chtějí víc. Oni chtějí, aby populace byla zredukována na území celé Evropy. To znamená, jak se to udělá? Nejprve se spustí nacifikace a renacifikace a refašizace celé Evropy. Jakmile bude celé evropské obyvatelstvo znacifikováno a rusofobně zpracováno, bude znovu vrženo do zničující války s Ruskem. Dojde ke zničení jak Rusů v té válce, tak i celé Evropy. A po zničení bude vymazaný celý Edom. Takhle to přednáší v těch ješivách v Izraeli. Máte tam to video. Samozřejmě, to už má asi přes 400 tisíc zhlédnutí, nebo kolik má. Že jo, ta kompilace výroků těch rabínů, jak mluví o tom, jak bude zničený Edom. Tam to všechno máte, to znamená jenom na odpověď pánovi, to je ten hlavní účel, zničení národu takzvaného křesťanského světa, to znamená západního světa, rovná se Evropy. To je ten hlavní model, to je ten hlavní cíl. A zájem je na samozřejmě na redukci populace na této planetě. V tomhle tom pracují pro zájem takzvaného syndikátu. Je to komplikované pro americké analytiky, je to těžko pochopitelné, ale jak říkám, pokud se podíváte na to, co se děje, A pokud si poslechnete ty rabíny, o čem hovoří, všechno to zapadá dokonale do sebe. Jejich plán běží na 100%. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání a máte slovo.
8: Ano, dobrý večer, já vás zdravím, já vám fandím. Já mám takový jednoduchý dotaz ohledně Putina. V úterý byl pořád, já si dovolím tvrdit, že si myslím, že mám dost jako kritické myšlení. Byl pořád večer na Prima Zoom, já jsem viděl jenom nějaký úryvky. A prosím vás, byl to dokumentární pořad, v podstatě bych to nazval život a dílo lumpa Putina. My víme, že podrazil koho mohl, odkrágloval kámoše, to teď nechci řešit. Byly tam podrobnosti, pouštěli tam videa kratičky z televize, co kdy prohlásil, jak jednal.

0: že už je určený k odstřelu. A teďka ze dvou důvodů. A teď to je otázka pana Veka. Je to možné, že buď to teda už jako toho má hodně na svědomí, už se jakoby okouk...
1: My vás neslyšíme.
2: Tak pán vypadl.
1: Tak pán vypadl.
2: Zkusme nějakým způsobem navázat na to, buď se Putin okoukal a je připraven k likvidaci už, řekněme, řízené na těch vyšších strukturách VK, tak jsem to aspoň pochopil ten dotaz.
3: No tak já bych především nějaký prostě pořád někde na nějaký dehonestační, který prostě takzvaně mlátí Putina, vůbec ani nekomentoval. Nevím vůbec, jako kdo to natočil, kdo je autor, jestli nějaký ukrajinský
2: tak
3: režisér.
2: Tak byla to Prima Zoom, to znamená CNN, to znamená Demokraté. Jo, ve zkratce.
3: Já jako fakt nevím, tak když tak potom mi pošlete odkaz, že do kontaktního formuláře na Aeronetu, abych se na to podíval, jestli to někdo je k dispozici. Těch pamfletů je prostě samozřejmě spousta, k tomu jako nebudeme se vyjadřovat, jako, že jestli kolik si Putin nahrabal, no tak chudák určitě není a koho nechal oddělat. No a podívejte se. Co se týče Prigožina, tam samozřejmě došlo k tomu, o čem já jsem před chvíli hovořil před několika minutama. Prigožin se stěžoval, že nemá zbraně v Bachmutu na dokončení operace na osvobození Bachmutu, že tam umírají jeho Wagnerovci. Začal řvát na Šojgua a na Gerasimova, na čelníka generálního štábu. A když se to nikam nehejbalo, tak vzal svoje vojáky a vyrazil s tankama, s obrněnýma vozama do Moskvy, po silnici z Rostova na Donu, nahoru do Moskvy. De facto by šlo o státní převrat, že jo, chtěli si to vyjednat přímo s Putinem v Kremlu. To byla vzpoura. Za vzpouru v Rusku je smrt. Nic jiného není. To, že skončil Prigožin, je kvůli tomu, že nechápal konceptuální procesy té války. Účelem té války není vyhrát. Účelem té války je zlikvidovat obyvatelstvo na Ukrajině, především mužského původu. A je to úkol, který je konaný v zájmu samozřejmě pro oba dva domy, o kterých jsem před chvíli hovořil. Realizace takzvaného nebeského Jeruzaléma. Kdyby měl Prigožin trochu konceptuální gramotnosti, tak by věděl, že není dovoleno postupovat ve válce rychle, že cílem je udržet válku v chodu a ten masomlín tam použít k likvidaci ukrajinského obyvatelstva, aby byl v provozu. Provoz toho masomlína by skončil v okamžiku, kdy válka skončí. Ale pokud je cílem takzvaně dehumanizovat a odlidnit Ukrajinu od původního obyvatelstva, tak to potom už dává smysl, proč ta válka běží tak, jak běží, nesmyslně. A už dává smysl, proč pro ten proces souhlasí dokonce Londýn. Ani on nechce zastavit tu válku. I jemu vyhovuje likvidace Ukrajinců. No a článek z dnešního dne z ukrajinských novin. Evropská unie vyzvala, představitelka Evropské unie vyzvala Ukrajinu, aby změnila zákon a začala mobilizovat i ženy, dámy a pánové. Informace z dnešního dne. Aby Ukrajina, Evropská unie vyzývá Ukrajinu, aby začala mobilizovat i ženy. Co to znamená? Válka, respektive mobilní masomlín, který semele celou Ukrajinu do posledního Ukrajince. To je ten cíl té operace. A pracují na tom oba dva domy. Londýn i Moskva. Úplně společně. Ani jedna strana nechce tu válku zastavit, protože není dokončeno mletí obsahu masomlína. Není dokončeno. Musí se mlít dál. Chápete? Je to strašný, je to zoufalé, taková je realita, takhle to funguje, takhle je to nastavené. To znamená, v těch ješivách, já jsem o tom hovořil, mají tam ty tři mapy, znovu to zopakuju. Mají tam mapu původní staré Judeje a Egypta, kam byly Židé vyhnáni. Pak tam mají druhou mapu. To je mapa Velkého Izraele, jakou bude mít velikost, až Mesiáš se stoupí na Chrámovou horu. A pak tam mají třetí mapu a to je mapa nebeského Jeruzaléma na jihu Ukrajiny.

0: tři mapy mají ve ševách, aby viděli minulost a to, co je realizovaná současnost a takzvaná budoucnost. To znamená, minulost je to, co bylo Judea a Egypt. Budovaná současnost je Velký Izrael a budoucnost nahoře, to, co bude v budoucnu, je takzvaný nebeský Jeruzalém. Proč? Z jakého důvodu? Proč potřebují izraelští sionisté nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny? No, protože součástí těch proroctví těch sionistických rabínů je, že při budování Velkého Izraele bude Izrael zničen. A oni budou potřebovat nový domov. A tím novým domovem bude nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny. Takhle to mají naplánované. To je ten plán. Jo? Takhle je to nastavené. Zkrátka pro asi jakou tu běžnou laickou veřejnost je to hodně těžko stravitelné, ale taková je zkrátka realita. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Ano, dobrý večer, nejdříve chci teda srdečně pozdravit a poděkovat za všechny informace. A já mám jaksi takové úvahy a to je moje otázka. Ten svět, který je tady teda ovládán vyvoleným národem, globálním prediktorem a tak dále, kam směřuje vlastně, nebo co je cílem, protože pozvednutí lidí a tohoto světa to nějak evidentně moc není. Pokud jsou ty úkoly dané jako vylidnění země a spíš kontrola nade vším a nade všemi, takže to určitě není nějaká světlá budoucnost. Jak se na tohleto dívat? Jak se dívat vůbec na směřování této planety, jejího vývoje? Tak na to bych se ráda zeptala. A děkuji moc, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, to je zase s velkým přesahem otázka. Protože co se týče civilizací, tak na tady té planetě samozřejmě civilizace vznikají a zároveň zanikají. V minulosti nad povrchu tady té planety byly desítky a desítky civilizací vysoce vyspělých, které v průběhu svého vývoje zanikly a úplně zmizely a jsou pryč a dneska o nich vůbec nic nevíme. Civilizace před desítkami tisíc, stovkami tisíc let a podobně. To znamená, vezměte si, že naše civilizace, nebo to, čemu říkáme dnešní křesťanská civilizace, tak to je stará něco přes 2000 let a to je strašně krátká doba. Vezměte si, že ještě před nějakými 120 lety zhruba, nebo dokonce 100 lety, podle toho, jak se to vezme někde na venkově, jezdili lidé ještě na koních a nejvyšším výdobytkem, že jo, pohybu byl prostě nějaký vůz, který byl tažený koňmi a měl prostě loukoťová kola. A rozvoj, technologický rozvoj nastal prakticky až s příchodem první světové války. A další zrychlení přišlo s příchodem druhé světové války a těsně po ní. Proto teď vidíme nějaký třetí vývoj těsně před třetí světovou válkou a to je umělá inteligence. Což je zase téma úplně na něco jiného, ale jak se říkalo, že kdo zůstane po třetí světové válce? No, nějací lidé jenom s nějakýma klackama a kamenama. No, možná, že ani to ne, ale zůstanou robotické systémy, zůstane umělá inteligence. No, samozřejmě to už jsou trošku jakoby filozofické přesahy, to jako o tom probírat nebudeme, ale co se týče jako nějakého toho smyslu existování, funkce existování, to není třeba nad tím přemýšlet, protože to se počítá vždycky z osobní roviny. To znamená, každý život je modelovaný jako nějaká cesta v daném prostředí, v daném čase a zažívá nějaké zkušenosti, které tu danou duši mají takzvaně pozvednout a posílit a posunout na vyšší mentální level po té, co skončí v podstatě její projekce. Takže tady ani není důležité se bavit o tom, jako jestli je nějaký smysl v procesu vývoje populace, protože vždycky ta populace má nějaký začátek, má nějaký apex a má nějakou deklinaci a má nějaký zánik. Jo, to znamená, my se toho nedožijeme, doufám, ale nad tím není třeba jako vůbec jako přemýšlet. Bylo mnoho civilizací a bude mnoho civilizací po nás, takže takhle bych na to odpověděl.
1: Máme dalšího volajícího, zřejmě posledního, máme 7 minut do závěru vysílání, tak tedy ptejte se.
3: Dobrý večer. Ja by som mal ešte jednu takúto otázku. Ja som videl to video s tými rabínmi. Oni tam hovoria o Edome ako o najväčšom zle. Ale s ohľadom na to egyptské porobenie a potom otroctvo v Babylone, tak ten Edom čím tak ublížil vyvolenému národu, že ho tak nenávidia a hovoria o ňom ako o tom najväčšom zle. Lebo ja nemám ako okrem nejakých spontánnych akože prenasledovaní na následnom presune židovského obyvateľstva, tak myslím si, že otroctvo v Egypte, ktoré trvalo strašne dlhú dobu, takisto babylonské ríši, tak ja neviem, podľa mňa to bolo horšie. A potom by som sa ešte chcel spýtať, keď môžem ohľadne toho, čo ste hovorili aj minule o tých dušiach, ktoré uviazli niekde v nejakom medzipriestore, že nesplynú ani so svetlom, ale teda nejdu ani do toho, neviem, kvázi očistca alebo do tej siene, tak rímskokatolická cirkev veľmi odsudzuje samovraždu. A napríklad, ak teda človek spácha samovraždu, tak tým pádom sám preruší nejakú vlastnú vôľu, teda tú naplánovanú cestu a potom uviazne v tom priestore. Tak toto by som sa chcel opýtať. Ďakujem, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Áno, je to presne tak. De facto nejedná se jenom o sebevraždu, jedná se i o takový způsob smrti, který daným člověkem není očekáván a je prudký, náhlý, neočekávaný. Týká se například lidí, kteří byli zastřeleni a nečekali to. Pozor, něco jiného je, pokud se jednalo o popravu zastřelením. Tam je situace, kdy ten člověk ví, že jde na smrt, připravuje se na tu smrt, ví, že spáchal nějaký velký strašný čin, za který byl odsouzen a bude zastřelen, nebo bude oběšen a podobně. Tak tam ne, tam to neplatí. Tam normálně dojde vlastně k tomu soudu a dojde ke kontaktu s žehovou a k tomu testu, jestli dokáže splynout a nebo jde do takzvaného kolumbária, kde potom se vybírá nějaké ty další reinkarnace a podobně. Ale je-li ta smrt neočekávaná, je prudká, náhlá, někdo vás zastřelí, nebo dopravní nehoda, srazí vás nákladák na místě, umřete, nečekali jste to, tak tělo v podstatě je terminováno bez očekávání a ta duše může zůstat v podstatě v prostoru, že není v podstatě otevřený tunel nebo není v podstatě otevřený přístup k světlu a k opuštění jakoby našeho prostoru, našeho realmu. A v takovém případě ta duše zůstává v něčem, čemu se říká mezisvětí. Je to v podstatě, vypadá to jako náš prostor, ale není to náš prostor, je to jiná dimenze, ale v podstatě kopie, prosvícená kopie našeho prostoru, naší dimenze. A snaha těch, kteří tam zůstanou, je vrátit se zpátky do přerušeného života, který byl neočekávaně ukončen a přerušen, a dokončit svůj život. A to jsou ti, kteří se řadí do té řady v porodnicích a na všech místech, kde se rodí nové děti. Tam všude se nacházejí seřazení okolo. A to dítě je tím třetím okem, protože dítě ještě samozřejmě nemá vyvinutý zrak jako normálníma očima, ale má třetí oko, že takzvané třetí oko v hlavě. A tím vlastně vidí ty postavy. Samozřejmě se jich děsí, protože mají různé tvary, mají různé podoby. A de facto ten vstup do toho života je teda spojený často s tím křičením toho dítěte, které prostě jako vidí, jako přichází do toho prostoru. A někdy je dítě úplně tiché, že jo, narodí se a porodník, doktor, že jo, tohle to všechno se diví, že třeba dítě jako vůbec nebrečí, vůbec nekřičí, mají dokonce strach a obavy, že co s tím dítětem je, jestli není mrtvý, že jo, a jenom tak třeba jako se usmívá nebo tohleto a že vůbec jako nekřičí a jestli je všechno v pořádku, že jo. No to je právě okamžik, kdy rodička porodila v místě, kde nikdo tady z těch entit nestojí. To znamená, je to místo, které je bez nich. Je úplně, je velmi výjimečné mimochodem. Jo, a v tom případě to dítě přichází na svět úplně v klidu. Jo, takže takovým, to jsou požehnané děti, jo, které přijdou v takovémhle klidu na svět. Takže to je jenom jako pro zajímavost, abyste měli o tom představu, jakým způsobem to teda funguje. To znamená, je to náhlý odchod z života, na který se člověk a jeho duše nedokázala připravit. Protože v procesu umírání člověk ví, že umírá, má nějakou nemoc, nebo tohle to všechno, tak ví, že umírá, připravuje se na odchod, na plánovaný odchod v rámci tedy nějaké té projekce a to je v pořádku všechno. Stejně tak, pokud je někde nějaká poprava, on ví, jako, že bude popravený, tak je to ta příprava. Ale ve chvíli, kdy ten odchod je náhlý, například vrah někoho zastřelí, nebo někdo někoho přejede a podobně, tak jsou to v podstatě náhlé smrti, kdy ta duše na to není připravená. Je to náhlé, je to nečekané a ona v podstatě jakoby vypadne z toho těla a nedojde k tomu procesu toho otevření toho portálu. To znamená, pro někoho se to jeví jako tunel, na jehož konci je světlo, pro někoho je to velká záře ve dveřích, v nejbližších dveřích, které vidí, tak je tam obrovská záře. Pro každého se ten vstup do prostoru, že ho vyjeví trochu jinak. Pro každého trochu jinak, jo? Ten archetyp je pro každého trochu jiný, abyste měli představu. No, tohle to je všechno. Máme 22.00, já doufám, že dneska jste si něco dozvěděli, že to nebylo moc pesimistické a že si nás opět naladíte za týden po 19.45. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa, takže já vám děkuji za poslech, no a samozřejmě tobě Vítku za support a Helence za pěkný písničky. Doufám, že teda se opět uslyšíme za týden ve zdraví, že jo, všichni si nás znovu naladíte. No a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
4: Já se s tebou taky loučím, BK, mě se moc hezky, děkuju za vysílání té informace, stejně tak jako s tebou, Helenko, a i s vámi, milí posluchači, mějte všichni moc hezky, příjemný víkend přeju a ode mě to je taky všechno, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: I já se loučím, děkuji za zajímavý večer, tobě VK i tobě Vítku a přeji vám všem hezký zbytek večera.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Tohleto video bude speciální a i přesto, že to je rok, tak to nebude lehký, protože dneska je první výročí toho, co já nazývám 11. zářím pro svobodu slova. Charlie Kirk 10.9.2025 byl zastřelen na půdě univerzitního kampusu při debatě se studenty. A zrovna při debatě se svým názorovým oponentem. Po letech strašení Charlie Kirkem, po letech lhaní o něm, po mnoha a mnoha naprosto šílených článcích, které šířily absolutně vyfabrikované a z kontextu vytržené rádoby citace Charlieho Kirka a udělali z něj nebezpečnou personu, úplně uměle, se 10.9.2025 konečně našel někdo dostatečně tupý na to, aby se rozhodl, že Charlie Kirk je dostatečně velká hrozba na to, aby ji ukončil násilím. Předem upozorňuji, že nebudu řešit, kdo to byl a jak se to stalo, protože po internetu pobíhají různé méně či více konspirační teorie o tom, jak se to stát mohlo, ale stejně jako u 11. září musím konstatovat, že nikdy není důležité, jak se co stalo, ale jak na to kdo reagoval. A jakožto člověk, který v roce 2001 viděl oslavy v ulicích Palestiny, si vážím toho, že můžu vidět reakce lidí na jakoukoliv tragickou událost. To znamená, že já budu prostě sledovat ty reakce a to, kdo o něm lže poté, co byl na dobro umlčen. A budu to brát z globálního i z českého hlediska. K prvnímu výročí musím dodat několik věcí. Charlieho Kirka jsem znal roky předtím, než byl zavražděn. Sledoval jsem jeho videa. To je jako spoustu lidí, které znám a které mají podobné názory jako já. Naopak, ti, kteří ho po jeho úmrtí nejvíce pomlouvali a šířili o něm lži, tak najednou předstírali, že ho znají celou tu dobu a mají ho kompletně přečteného. Pojďme se tedy ještě jednou podívat, jaké lži se o něm šířily, tedy vedly k tomu, že se někdo rozhodl ho na dobro umlčet, což znamená, že lži od takzvaných lepších lidí jsou života ohrožující. A pojďme se podívat na některé reakce jak ze světa, tedy hlavně ze Spojených států, tak i z České republiky. Protože v tomto ohledu zklamala média i mnozí takzvaní lepší lidé. Za prvé, musíme si uvědomit, jaké lži se šířily. Například o Charlie Kirkovi šířil i slavný Stephen King, spisovatel, lež, že si přál ukamenovávat homosexuály. Píše o tom tady tento článek, který jsem si laskavě vypůjčil. Častou dezinformací je tvrzení, že Kirk chtěl homosexuály ukamenovat. Vznikl na základě jedné teologické debaty o starozákonních předpisech, kdy citoval Levitikus 18:22 a upozornil na to, že je v něm uvedeno, ti, kteří ulehnou s ním mužem, budou ukamenováni. Kirk ale odmítal akceptovat, že by takový trest měl být používán dnes. Pro křesťany je nakonec směrodatný nový zákon. To je jedna obrovská lež, za kterou se mimochodem Stephen King omluvil. Uznal, že šlo o vytržení z kontextu, jenomže ten jeho původní příspěvek sdílili miliony a miliony lidí. Další věcí je, že třeba prý obhajoval školní vraždy, protože on měl v roce 2023 prohlásit, že některá úmrtí způsobená střelnými zbraněmi jsou bohužel cenou, kterou platíme za ochranu druhého dodatku. Ten se týká právě povolení nošení zbraní, práva na nošení zbraně v USA. Nutno upozornit, že legální zbraně v USA podle dostupných studií daleko více trestným činům zabrání, než je způsobí. Když se podíváte totiž na shrnutí několika studií, tak podle nich dochází v USA každý rok k 60 tisícům až 2,5 milionům použitím legální zbraně na sebeobranu. I kdybychom se drželi nejnižšího odhadu, což je 60 tisíc, tak zbraní, střelnou zbraní, je každoročně v USA spácháno 18 414 trestných činů. To je průměr a tam je to daleko lépe zapisovatelné, protože samozřejmě trestné činy jsou zaznamenané. Takže se střelnými zbraněmi bylo spácháno 18,5 tisíce zločinů, ale minimálně 60 tisícům a maximálně 2,5 milionům ročně je zároveň zabráněno. Jsme v čistém zisku. V tomhletom měl Charlie Kirk a další pravdu. Charlie Kirk k tomu mimochodem ještě dodal, že přece proto máme i auta. Auta taky zabíjí lidi, když je řídí někdo neschopný, nebo prostě někdo, kdo způsobí nehodu, je nepozorný, někde se rozbourá, zabije se, zabije někoho dalšího, porazí třeba člověka nebo člověka na motorce, zabije se. Stejně nikdo s mozkem v hlavě neuvažuje nad plošným zákazem aut, protože je to prostě na každém člověku, jak se v tom autě chová. To je další lež, která o něm byla hodně šířená. Ohledně znásilněné dcery, tam je to něco jiného. Charlie Kirk na základě svých křesťanských hodnot zastával radikální názor, tedy nula potratů ze jakýchkoliv podmínek. A proto se ho jedna debatérka zeptala, zda kdyby jeho dcera byla znásilněna, myslím si, že té dceři bylo v té době 10 let, zda by jí donutil k porodu. A Charlie Kirk řekl i k údivu mnohých ostatních, že dítě by se narodilo. Což může znít velice extrémně a velice radikálně a spousta z vás, včetně mě, s tím nebude souhlasit. Nicméně na druhou stranu je to aspoň ukázka toho, že Charlie Kirk v tomto ohledu nebyl pokrytec. Ale tohleto je vlastně jeden z nejradikálnějších názorů, které zastává. Zajímavé je, že jsou mu přičítány nálepky, se kterými on nemá vůbec nic společného. Tak například je o něm říkáno, a ještě dodnes, bohužel, že je rasista. A je to založeno na několika opět z kontextu vytržených věcech. Například spoustu lidí vám řekne, že přece řekl, když by letěl letadlem a viděl by černého pilota, tak by se bál, aby doletěl do cíle. Protože se bojí toho, že ten černý pilot bude nekvalifikovaný. A tuhle tu větu udělej jako důkaz, že je to rasista. Přitom on kritizoval kvóty na černochy v jedné letecké společnosti, která prostě řekla, my nebudeme vybírat piloty na základě toho, jak jsou dobrý, ale na základě barvy jejich kůže. A on je označil za rasisty a on řekl, že tím pádem máme se bát toho, že když nastoupíme do letadla řízeného černošským pilotem, že bude potenciálně hůře kvalifikovaný jen proto, aby nějaká firma splnila DEI, protože přesně tomuhle to prostě směřuje. Stejně tak říkal, má být NBA napůl běložská, protože přece NBA, nejvyšší basketbalová liga světa, je brutálně černoská, je tam přes 90% černoských hráčů. Má tam tedy být kvóta na bělochy? Máme tedy zavést to, že budeme zaměstnávat v týmech bělochy, přestože jsou horší v tom sportu než černoši? Ne, řekl jasně ne. Opět absolutní lež vytržená z kontextu. Stejně jako tady už v roce 2020, sám Charlie Kirk na svůj tehdy ještě Twitter napsal, nezáleží na barvě kůže, záleží na charakteru a na hodnotách. Pokud věříš tomu, že záleží na barvě kůže, ty jsi rasista. Tohle je tento citát. Další věc, která vyvrací tvrzení o tom, že je rasista, je tato hádka s jedním z černošských oponentů. Já vám to pustím a pak vám řeknu, co tam říká.
1: Give me one thing that white people and black people have different biologically.
2: Don't change the question of this way. DNA-wise, we are different.
1: No, we're not. That's a lie. It has been disproven front page of National Geographic 6 months ago.
0: On se tam s ním hádá, jakým způsobem jsou černoši a běloši odlišní. A říká, že to bylo vyvráceno, to, že jsou odlišní. A to v National Geographic, 6 měsíců předtím, než tato debata proběhla.
1: Racism created by society.
0: Je to článek s názvem Racism Created by Society, neboli rasismus vytvořený společností.
1: If you look at DNA independently in a science laboratory, they cannot distinguish between a black person or a white person.
0: Když se podíváte prostě podrobně na tu DNA, nedokážete vědecky rozlišit mezi bělochem a černochem.
1: If they look at just the DNA, because the only difference is the melanin.
0: Jediný rozdíl je melanin.
1: It has been disproven.
0: Race is a social construct. Rasa je sociální konstrukt, that I want to break out of, ze kterého se chci vymanit. Tohleto řekl Charlie Kirk, údajný rasista. A tohleto je hádka Charlieho Kirka s člověkem, který je asi skutečný rasista.
3: I want to ask a question of you. What does it mean to be an American? Is it an idea or a history, a shared history, or is it a skin color?
0: A se ho, co to znamená být Američan? Je to ta idea? Je to naše společná historie nebo je to barva kůže?
4: Well, I mean, you could go back to the original founding fathers, the Immigration Act of, I believe it was,
3: What does it mean to be an American? Is it a skin color or something else?
0: On tam argumentuje potom něčím, co kdysi sepsali otci Ameriky o bílém evropském národu. Ale poslouchejte, co pak tam dál Charlie Kirk řekne, protože se ho znova zeptal. Co to je být Američan? Je to barva kůže nebo něco jiného?
4: So there's the current idea of what it means according to, you know, the Hart-Celler Immigration Act and, you know, all this bullshit that you guys spew. But if you go back to the original founding fathers, they intended this to be a European nation for white men of good stock and character.
3: Yeah. So can you show me, let me answer the question. Can you show me where in the United States Constitution it says that?
0: To, jak ten kluk říká, že otci zakladatelé hovořili o evropském národu, který je vytvořený pro dobré bílé lidi, tak Charlie Kirk se ho ptá, kde je tohleto napsáno v americké ústavě? A on mu říká, nebylo. A Charlie Kirk mu na to odpoví, nebylo, protože tomu nevěřili.
4: It wasn't in the Constitution.
3: It wasn't in the Constitution because they didn't believe it. You, sir, and your ideology is not conservative. It is right-wing, identitarian, and has no place in the conservative movement, my friend. Get out of line! Get out of line!
0: Říká, vaše ideologie, milí pane, není konzervativní. Vaše ideologie je identitárská, pravicově extrémní, rasistická prostě. Nemáte co dělat v konzervativním hnutí, vypadněte z fronty. Ten člověk nebyl rasista. Tečka. Už jenom to, že Cadence Owens, černošská pravicová aktivistka, která tykon se tedy na druhou stranu hodně pídí po různých konspiračních teoriích o jeho úmrtí, byla jeho velice blízkou kamarádkou v době, kdy žil. Nemůžete mít jednoho z nejlepších kámošů černocha, pokud jste rasista. Stejně jako nemůžete mít přece jednu z nejlepších kamarádek holku, pokud jste sexista, což taky nebyl. Ještě jednou se ale vraťme té údajné homofobii. Co říká Charlie Kirk homofobního, třeba při této debatě s člověkem, který říká, že v konzervativním hnutí, které má křesťanské základy, nemá gay co dělat. Tak co na to Charlie Kirk odpověděl?
3: Ask you a question. Are you a Trump supporter?
5: Yes, sir.
3: So are you a proud Trump supporter?
5: Of course.
3: So are you sickened that he had a gay man speak at his convention?
5: Yes.
3: Then you're not a Trump supporter, my friend.
0: Zeptá se ho, jste podporovatel Trumpa? Ano. A víte, že Trump má prostě gaye ve svém týmu? A on ano. No tak to nejste tím pádem podporovatel Trumpa.
3: Thank you very much. I just want to go through the list. Guy Benson.
0: Teďkon vyjmenovává docela výrazné postavy amerického konzervativního hnutí s homosexuální orientací.
3: No place in the conservative movement. Dave Rubin, no place in the conservative movement. Peter Thiel, no place in the conservative movement. So that just to go down the list.
5: If they are openly, if they are supporting open homosexuality.
3: So yeah, no, I'm going to ask a very respectful question, as respectfully as I can. What does what they do in their private life concern you so much that you have to go up in front of a crowd?
0: On říká, pokud je někdo otevřeně homosexuální, tak by neměl být v konzervativním hnutí. A na tomu Charlie odpovídá otázkou, co vás tak znepokojuje na soukromém životě ostatních, že musíte přijít před mikrofon a mluvit o tom?
5: And it is against God. That is
3: so
5: why.
3: Let me ask
5: Are you a Christian or not?
0: A tady Charlie Kirk odpoví něčím, co vyvrátí další nálepku, která se o něm lživě šíří. Protože ten diskutér mu říká, je to proti Bohu? Jste snad křesťan? Ptá se ho. A Charlie Kirk na to tady odpoví. Žijeme snad v teokracii?
3: Do we live in a theocracy, yes or no? No, that's a, do we live in a theocracy?
5: You said you're a Christian. You
3: I am a Christian. And do you know what? And guess what? I will say this. Part of being a Christian.
0: Tak on říká, ano, jsem křesťan. Ale součástí toho být křesťan je také...
3: Is appropriately interpreting what the theological says for the individual.
0: Je vlastně přesná interpretace toho, co náboženství říká každému jednotlivci.
3: But also means to be long suffering and patient and loving and kind.
0: Také to znamená být trpělivý, být jemný, být milující, být hodný prostě.
3: Jesus Christ talked to all people. Jesus Christ went and did his ministry through Judea and Samaria, and he had dinner with tax collectors, and he had dinner with prostitutes, and he did his ministry in every part of the Mediterranean.
0: Když to řeknu hodně zkráceně, tak Charlie Kirk toho svého vlastně oponenta seřval v tom smyslu, že přece i Ježíš Kristus mluvil úplně se všema. Jak prostě s politikama, tak třeba s prostitutkama. A že pokud on, ten člověk, se kterým hovoří, nedokáže tolerovat přítomnost osoby, která z pohledu Charlieho Kirka dělá jiný osobní rozhodnutí, než si on představuje. On mluví samozřejmě tak na jednu stranu, že je to jako kdyby rozhodnutí, ale je to, on mluví o personal choices, že prostě ti lidé mají jiný vkus než on. Tak pokud ho to tak zneklidňuje, tak on není součástí konzervativního hnutí. Říká Charlie Kirk tomu klukovi tam.
3: What it means to be a Christian, my friend, is to be open-minded but firm in your beliefs, so you can have that belief. But if you say there's something inherently wrong with communicating or associating just because they make different personal decisions than you, then you, sir, are not a conservative. Thanks for being here tonight.
0: Takže člověk, který nechce, aby se v konzervativním hnutí pohybovali homosexuálové, což je vlastně to, z čeho obvinují Charlieho Kirka, dostal od Charlieho Kirka totální sekec mazec. Poučení o tom, o čem je z jeho pohledu křesťanství, a v podstatě mu řekl, v tomto ohledu vůbec nejsi konzervativní. Protože konzervativismus z jeho úhlu pohledu neznamená, že je nenávistný k novinkám, ke změnám a tak dále, ale že udržuje funkční to, co funguje. A vzhledem k tomu, že dodržuje přísné křesťanské hodnoty, je také milujícím a naslouchajícím a dokáže se bavit s každým. To je pohled Charlieho Kirka. On nebyl ani homofob a už vůbec ne nějaký fanoušek teokracie, tedy klerofašista. Protože klerofašismus znamená něco jako totalitu náboženství nad státem, což on odmítá tady v tom. Nežijeme v teokracii. To znamená, nebudeme tady zakázovat veřejné projevy homosexuality. Takže on nebyl ani homofob, ani klerofašista. Co se stalo po jeho úmrtí? Když někdo všem těm lžím uvěřil a rozhodl se, že tuto personu umlčí navždy. Český rozhlas, Česká televize, i dnes, Seznam zprávy. Zemřel drsný týpek od Donalda Trumpa, psal i dnes CZ. Tady na i rozhlase absolutně zatajili, že tisíce lidí po celém internetu slavili jeho úmrtí. Protože na rozhlase v pořadu Vinohradská 12, 15. září, hovořili o tom, že část lidí truchlí, ale část lidí upozorňuje, přestože truchlí a přestože odsuzuje vraždu, na nějaké temné stránky Charlieho Kirka. No to vůbec není pravda. Tisíce lidí po celém internetu slavili brutální vraždu. Tohle to je jenom malinká miniaturní ukázka toho, co se dělo na americkém internetu po této vraždě.
6: Watch the close-up video of Charlie Kirk getting pewed in the neck. So you know what time it is.
7: Got pew-pewed in the throat, so that in his final moments he couldn't in fact speak. I think that's just poetic justice.
0: Ona říká, dostal do krku, to znamená, že na konci svého života nemohl mluvit, což znamená, že to je poetická spravedlnost. A ten týpek předtím říkal, že se podíval zblízka na tu jeho vraždu a zapnul si let's just celebrate, come on. Pojďme oslavovat.
8: after hearing news like this, some form of memoriam is expected. So, in honor of his noble sacrifice, I am going to be getting absolutely blitzed tonight. Who's with me?
0: On řekl v podstatě, že to jde oslavně zapít. Tady nějaký týpek píše, Charlie byl zastřelen, sakra jo.
9: If people just, you can't stop with these sort of awful thoughts you have and then saying these awful words and not expect awful actions to take place.
10: Matt.
9: And that's the unfortunate environment we're in.
11: Yeah, and again, I emphasize what you just emphasized. We don't know any of the full details of this. We don't know if this was a supporter shooting their gun off.
0: Třeba v MSNBC jeden pán říká, že když vytváříte nenávistné prostředí, tak prostě počítejte s nenávistí. A druhý pán říká, dokázal si myslím, že to byl nějaký jeho podporovatel, který tam dělal oslavnou salvu. Jo? Tak takhle informovala média po jeho vraždě, kdy vlastně celý internet už viděl, jak to bylo. No, podívejme se do České republiky. Protože v České republice vznikly dvě hmotné události po vraždě Charlieho Kirka. První byla pietní místo na Václavském náměstí. Poničeno bylo člověkem, který si říká, nevím, Tereza Černá, Tereza Hofová nebo Oldřiška Blujová, a ona to rozsekala, prostě zničila pietní místo. A dokonce dostal na aktuálně.cz prostor ke vyjádření, kde prostě říkala, že on, takovýhle člověk, si pietu nezaslouží. Velký expert na auta Martin Vaculík reagoval na to, že se měla konat zádušní mše pod záštitou lidovce Jana Wolfa, a on říká, neměl by Duka dodatečně odsloužit ještě zádušní mši za Adolfa? Byl to nácek ještě o kus významnější. Takže Martin Vaculík řekl, zádušní mše za Charlieho Kirka se nesmí udělat, protože Charlie Kirk byl nacista. Martin Vaculík, přestože jsem ho k tomu už asi 10krát vyzval, za tu naprostou nechutnost nikdy neomluvil a pro mě skončil jako automobilový odborník a začal být jako naprostej tupej dementní liftart, který si neumí nic ověřit. To znamená, jak člověk, který nemá žádný kritický myšlení a jenom šíří brutální nenávist, jako tady soudruh Vaculík, může být odborník na cokoliv. Jak mu mám věřit cokoliv ohledně auta, když si nedokáže ověřit ani základní věc, jestli byl Charlie Kirk rasista. Jak? No nijak. Není to žádný odborník, je to malý leftardí děcko, který bude označovat za nás úplně každýho. Další věcí je samozřejmě tady Vojta Pšenák. A tohoto video budu přehrávat pořád dokola.
12: No jste stejně manipulativní, jako byl ten pán, který už tady naštěstí není, že?
13: Naštěstí? Je podle vás dobře, že ho zastřelili?
12: Tak mohlo to přijít dřív.
0: Je mi úplně jedno, co řekl poté. Vím, že tam řekl nějaké ale, vím, že to pak vysvětloval. To je absolutně mimo jakýkoliv prostě hranice. On napoprvý řekl, to zastřelení Charlieho Kirka mohlo přijít dřív. Je štěstí, že už tady není. Takže je rád, že někdo zemřel. Je rád, že zemřel otec od rodiny. Jenom kvůli jeho názorům, který mimochodem zase i tento člověk má absolutně lživě interpretovaný, neumí si nic ověřit. Takže ten člověk na základě lži šíří lásku k vraždám lidí za názor. Tohleto je Vojta Pšená. Pak tady mám další reakci. Například Andrej Ruščák napsal. Prostě ruzácký fašistický zmetek to byl a je dobře, že už ruzácký fašistický zmetek přestal být. Polepšil se, haleluja. A Andrej Ruščák se aktivně schází například s Bertem Posotem. Potom došlo k té zádušní mši. Seznam zprávy neměli tenhle ten nadpis na poprvé, ale zůstalo jim to tady v tom linku. A ten link zní: mše za Kirka v kostele zasedla hrstka pravice. Přitom kostel byl plný lidí a sešlo se jich zhruba 1500. Před kostelem byli ale lidé, kteří zostuzovali účastníky. Narušovali tuhletu zádušní mši a vysmívali se vraždě Charlieho Kirka. Část z toho dokonce zachytila CNN Prima News.
10: Charlie Kirk was a racist.
14: He
10: no.
14: was racist. Was
10: he
14: Nazi.
10: Preached love.
14: He was preached.
10: A racist, fascist, misogynist.
15: Kardinál.
0: Takže se tam hádali prostě anglicky lidi a byla tam zase další leftartka, která ho označila za rasistu, fašistu, misogyna, což samozřejmě vůbec nedává smysl. V žádném případě nenajdete žádný nic misogynního, co kdy řekl. To mi připomíná další lež, která se o něm šíří, že on řekl, že černošské ženy nemají rozum nebo nejsou inteligentní, nebo jak to řekl. Přitom on to řekl o konkrétních ženách a vůbec ho nezajímalo, jaké jsou barvy pleti. To právě pochází z toho, že on je barvoslepý v té své ideologii, ale označil některé konkrétní političky dle jeho názoru za mentálně nevybavené, což dezinterpretovali tito leftargi jako misogynní rasismus. Takhle, přátelé, tito lidé jsou tolerantní. Stejně jako Forum 24, které tady opět brutálně kritizovalo kardinála Duku za to, že tu zádušní mši vůbec odsloužil. Stejně jako Česká televize, která si pak kardinál Duku pozvala a na základě těch lží, které se na internetu šířily, se snažila pana Duku nachytat na něco. Říkala mu, tohle to řekl, přitom to bylo vytržené z kontextu a Duku na to Dům nutili odpovídat, aby teda řekl, jestli s tím souhlasí. Přitom kolikrát se jednalo opět o úplně ty věci, které jsem na začátku tohoto videa vyvrátil, protože oni mají ty samé argumenty pořád dokola, které o Charlie šířili. Proč vlastně zemřel? Protože začal debatovat se svými názorovými oponenty. To je prostě to, co Charlie dělal.
16: When people stop talking, that's when you get violence. Civil war happens. Because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Marriages break apart when you stop talking, churches fall apart, businesses, companies, friendships, relationships.
0: To je zásadní. První věc, kterou Charlie říká. Jakmile spolu lidi...

0: ještě jednou. Pokud tady Filip Turek řekl o deratizaci parazitů, tak byly plné média vyjádření těchto lidí, kteří říkali, že to je odporná nacistická retorika. Celé opozice, včetně vás. V momentě, kdy Faltin řekne, že je někdo svině, což je ještě mnohem horší a mnohem bližší té nacistické retorice a tomu způsobu uvažování, tak v tu chvíli najednou
1: jako tohle je naprosto neuvěřitelné.
0: Najednou to nejde.
1: Se tady dovoluje ten člověk
0: metr,
1: to je ve veřejném prostoru.
0: Metr,
1: ano, to je váš dvojí metr. Vy posunujete realitu.
0: Turek řekne,
1: já tohle, tak, je, jestli mě skončí okamžitě, tak já odcházím.
2: Vydržte, prosím, pane předsedo. Dostanete poslední větu.
1: Vám je jedno, že zvedá pravici Filip Turek.
2: Dostaneme se k Filipu Turkovi. Prosím, poslední větu.
0: Tak ještě Filip Turek, který řekl, že prostě dochází k deratizaci, nebo že budou deratizovat parazity. Okamžitě jsme ve všech médiích měli, že to je nacistická retorika. Faltin řekl, že to je, že jsou někteří lidé zoufalí nebo svině. Tady je to najednou v pořádku. Není, je to ještě víc nacistické.
2: Tak, pardon. A necháme, když jsme se tady na tom zasekli.
1: To je naprosto neuvěřitelné. Vy jste proruský troll.
0: My vás tady nepotřebujeme.
1: Proruský troll.
0: Stejně používáte, jsme se o vás nic nedozvěděli.
1: Používáte logiku jejich argumentace.
0: Faltin řekl o lidech, že jsou svině.
1: Urážíte lidi.
0: Urážel lidi.
1: Vyvoláváte vůči těm lidem.
0: Já jsem o nikom neřekl, že je svině.
1: O té nenávisti se pak distantujete, že vy
0: dokonce ani o Faltinovi jsem neřekl, že je svině.
1: Tady dál bavit, jste úplně mimo a nepatříte do veřejného prostoru. Měli jste okamžitě z politiky odejít.
0: Naschledanou.
2: Takže vy nás opouštíte. Dobře, tak děkuji. Já jenom čistě technicky, to fakticky je pravda, ale dobrá.
0: No ne.
2: Zdravíme.
0: V čem je rozdíl mezi tím, když prostě Filip Turek řekne deratizovat parazity? On to zcela jistě nemyslel.
2: No pardon, ale přece ten výrok, tak to v klidu ještě dojedeme spolu krátce. Ten výrok přece je za hranou něčeho, co může politik přece vypustit z úst, ne?
0: Který myslíte?
2: No deratizovat úředníky.
0: Ano, ale musíme měřit stejným metrem. Nemůžeme u Filipa Turka říkat, že to je nacismus a u Oty Faltina říkat, že to je naprosto v pořádku, ty svině. Mně jde o to, abychom to jaksi pojmenovali, že obojí jsou věci, které nepatří do veřejného života. Já s tím naprosto souhlasím. Obě dvě jsou za čárou. Mm-hmm. Ale problém je, že v jednom případě ta mediální interpretace je to, že Filip Turek se tady dopustil nějakého hrozného výroku, který vlastně souvisí s nacismem. A ve druhém případě, když Otakar Faltin použije ten výrok svině, který skutečně používali nacisté vůči Židům, doporučuji například díla Ladislava Fuchse, kde je to mnohokrát zmíněno. Možná by si to pan jako mohl přečíst. Tak tam je to najednou v pořádku a tam najednou to jako omlouváme, že on to tak úplně nemyslel. No pardon, to prostě nemá vůbec v tom veřejném prostoru co dělat. Eva Dekroa použila svoloč. Pavel Novotný řekl, že by Češi potřebovali válku podřezat ženy a děti. Pardon, to jsou výroky, které jsou za hranou. To, že my řekneme, že tady nechceme nelegální migranty, že jsou nebezpečím pro naše občany, protože vidíme, co se děje ve Španělsku, ve Francii, v Německu, ve Švédsku. V čem je to pro Boha pěkně extremistické? V čem proti někomu štveme? My jenom říkáme, že tohle nebezpečí, tu zvýšenou kriminalitu, útok nožem v Německu každých 18 minut, že tohle tady nechceme. Nic víc, nic méně.

0: Krásný, příjemný, dobrý páteční večer, vážení přátelé. Vítejte všichni na našem dnešním streamu s Ivanem Kratochvílem, odborným kruzích zvaný Homer. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, kdo jsou přítomní, ať v pátek, či v den jiný, kdo nás si bude koukat ze záznamu. Doufám, že se tací taky najdou. Dneska je krásný, nebo byl krásný den, aspoň v okolí mém, kam jsem dohlédl. A tenhle ten krásný den má několik výročí, u každého jiné, ale výročí, které se týká nás všech, a nevím, jestli mainstream se tomu věnoval, je 25 let od 11. září, které změnilo svět. Svět nejenom v Americe, svět i u nás, svět v podstatě po celém světě, protože nevídané a neslýchané se stalo skutkem. A dneska já si to přiznávám, jsme tenkrát všichni s otevřenými ústy a vytřeštěnýma očima jsme si nechali nalejt do hlavy pěknou blamáž a lež. Někteří tomu věřili chvíli, někteří tomu věřili pár dní, někteří věří té oficiální verzi ještě dneska. Nicméně tato událost změnila chod světa a především změnila morálku na nejvyšších místech. K horšímu, bohužel k horšímu. Ty máš nějaké vzpomínky na tyhle ten den, Petře?
0: No, já vzpomínám, že jsem byl tady v papírně ten den a moje bývalka měla narozeniny, tak to jí dali pěkný dárek. A faktem je, že to, co jsme se v první chvíli tak nějak jako, co nás napadlo, že bude válka. Uhum. Velká válka. Jo, ale prostě všichni jsme hltali ty televizní záběry, že jo? A v prvních fázích prostě to byl obrovský šok, že jo? Jak se něco takového vůbec může stát?
1: Jak někdo může něco takového dopustit? No. A pak, když jsme se v tom začali trošku vrtat, tak začali vylejzat na povrch věci, které jednoznačně ukazovali na tom, že není vše takové, jak se předkládá a že ta pravda bude někde trošičku jinde. A ta pravda, aspoň tak, jak já to dneska vidím, je ne trošičky, ale úplně, úplně jinde. A už jenom to, že v důsledku úderu dvou letadel do dvou věží, to znamená těch baráků, těch mrakodrapů, tak v důsledku těchto dvou úderů spadly mrakodrapy tři. To už samo o sobě hovoří o něčem. Tohle to, co nám ukazuje Petr, tohle je ku podivu ještě dostupné na YouTube. Je to film, který se jmenuje Mír, válka a 11. září, to je český překlad. A pod tímto názvem to najdete na internetu s českými titulky, otitulkované česky. Není to moje práce, je to práce toho, kdo je tam pod tím podepsaný. Je to velmi dobře udělaný film, je realistický. Pro některé možná až moc, takže citlivým dávám pokročilém těhotenství či kojícím matkám, tak prostě se na to nekoukají. Ty si dal, prosím tě, pod nás odkaz na tohleto video?
0: Tak link bude pod videem, a takže lidi si ho budou moct potom sosnout, kliknout na něj a...
1: Kdo bude mít zájem.
0: No. Ne, teď sledujte to, co je tu. My jsme si rozuměli. Ivan vás naladí nejenom samozřejmě fakty, ale i dobrou poezí. A povíme si prostě o tom, nejenom o tomhle, ale i o jiných věcech, které se dějou. A potom samozřejmě můžete klikat na ten film.
1: Tak, jako tím, že jsem ten film viděl, já vybral jsem ho a ono se tomuto tématu dneska na alternativě věnuje hodně lidí, tak si myslím, že to nebudeme rozebírat až tak hluboce, protože víme všichni, o co se jedná. Je to událost, která, ať chceme nebo nechceme, nás vrhla do takového stavu, kdy civilizace, která, o které se dalo říct, že má nějaké ideály, tak tímto okamžikem ty ideály ztratila. V důsledku vlastně 11. září bylo rozpoutání válek, bylo naplánovaných 7, provedeno 6 a 7 probíhá teď, po 25 letech. A je to v podstatě pokus o rozbití a ovládnutí středního Blízkého východu takovým způsobem, aby, jak se říká, zobali z ruky americké administrativě. Že to ve světě není tak jednoduché, víme všichni. Do toho se ještě namotali pokusy o likvidaci Ruska, takže ten rozkývaný svět dneška můžeme říct, že vlastně byl do určité míry zahájen tímhletím. Říct podvodem je dost špatné, ale podvod to byl. Podvod na nás, podvod na miliardy lidí žijících na té naší krásné zeměkouli. Ono, když si to vezmete, jaké to mělo důsledky, že v podstatě nejdřív ve Spojených státech a pak ve všech dalších vlastně státech, protože v té době už byl svět monopolární a Spojené státy tehdy určovaly chod celého světa, celosvětové politiky. A bohužel místo, aby si vybrali vládu, která by byla vládou vzájemné úcty, vládou vzájemného porozumění, tak to byla vláda absolutní americké dominance. Všechno, co bylo ve prospěch amerických elit, bylo správné. Všechno, co nebylo, přestože to bylo morální podle normálních lidských kodexů, tak to bylo špatné. To je ten nejhorší důsledek v podstatě toho procesu, který byl viditelně odpálen před těmi 25 lety. Tož tolik asi k tomu. Peťo, k tomhle tomu tématu by si řekl ještě něco, nebo

0: čemu, já nevím, a už to neodpovídalo, tak ekonomicky to byl prostě průšvih a najednou kvůli, díky této tragédii, kde zařvali tisíce lidí, tak prostě bylo vyplaceno, nevím kolik teď miliard, ale jako velký prachy. A zajímavý bylo, tam jsou takové drobnosti třeba, že totiž vlastně veškerý letecká doprava, že byla zastavená.
1: Poté.
0: Měla být, pozor. Krom toho, že odletěla rodina Bin Ládinů, příbuzný a všichni. Ty mohli odletět pryč. Je to zajímavý, ale je to fakt.
1: Je to fakt, je to pravda. A Usáma Bin Ládin, přestože byl členem této široce rozvětvené rodiny, tak asi nepatřil mezi tatínkovi oblíbence, protože byl obětován.
0: No ono, tam, že jo, ta rodina samozřejmě propojená právě přes ty kšefty s naftou a s palivy pohonými s rodinou Bushů, že jo, léta, desítky let. A tak shodou okolností tady George W. Bush, který jakoby se nechumilil úplně v klidu, že ho přijal ve školce informaci a pak pokračoval dál ve čtení, že jo. Až teda ho tajná služba odvedla, že už to bylo hodně vokatý. A tam nemůžeme říct, že byl dementní, tak jako Biden. Ale jako tak jsou tam takové zajímavosti. Například, že ty torza, ty zbytky, ten odpad, který vlastně z těch baráků, že ty trosky, takhle to mám říct správně, ty železný nosníky, které byly zajímavým způsobem poškozený, tak odvezli ne někam po Americe, ale zase, že jo, do Saudské Arábie. Takže je to opravdu zajímavý, jak se někdo hodem rychle jako úspěšně zbavoval důkazů, aby na, to je zrovna tak podobná story, jako když tamhle na Majdanu v Kyjevě, že jo, někdo odřeže všechny stromy, aby nebylo vidět
1: odkudlítali kůlky.
0: No. Takže je to takový zvláštní. No ono, údajně se nenašly ani motory a jako části těch letadel, který tam vlítly.
1: No prý se našel jeden motor, ale ten jaksi nepatřil k tomu typu, který údajně do toho měl vletět. Takže to byla velká otázka. A to letadlo, které se mělo trefit do Pentagonu, tak taky jako tam jako ta díra neodpovídala tomu, co tam
0: mělo přistát. Letadlo,
1: co tam mělo přistát. Takže jako kdyby to nestálo tisíce lidských životů, kdyby to jeden jediný lidský život, kdyby kvůli tomu zařval, tak to za to nestojí, si myslím já. Ale jak je vidět, tak prostě ty kšefty, které potom následovaly, počínaje Irákem, Iránem, Libií. Teď to bylo
0: 20 let v Afghánistánu, vem si to.
1: Ano.
0: Biznis jako prase. Rozjetí vlastně kšeftů konečně, jo. CIA si mohla vozit z Bond Steelu, že jo, drogy z celého světa, prostě všechno ano. To měla pod sebou. Teď ten Afghánistán vlastně, že jo, v tu dobu před válkou, byl pochválen, myslím, že OSN, za to, že de facto tam úplně zlikvidovali trh s opiem.
1: Ano.
0: Prostě nevyváželi nic. No, po válce se situace obrací, nebo v rámci války se situace obrací, což je taková náhoda. A ve velkým se vyváží drogy, že, do Evropy tak. A USA.
1: A vyváží se do té doby, dokud jsou tam americká vojska. Když americká vojska odejdou, tak se mák přistává pěstovat, protože už to není výhodné.
0: No jsou to zajímavosti, anebo jestli to nebylo náhodou změnou jako klimatu.
1: Jo. Jako, že by tam ty jaci přestali prdět, jo? Nebo jakým způsobem si myslí, že to bylo způsobený?
0: Politického klimatu?
1: Politického.
0: Není klima jako klima.
1: Ano, není klima jako klima.
0: Zdravím, Jana z Rokycan, děkuju ti za příspěvek. A Franta

0: Sandra 3623, díky taky, posílá nám na kafe. Tak ty jste hodný. A vidíš to?
1: No.
0: A ty jsi to kafe nedal.
1: A já jsem si to kafe nedal.
0: Teď už můžeš.
1: Dobře.
0: Tak. Takže to. No, pojďme dál. Já se teda vrhnu ještě, počkej, já se podívám, jestli tady něco k tomu tématu, jakoby, krom toho, že nás tady všichni zdravěj. Jo, tady právě Franta píše, Ivane, je to výročí velkého podvodu na lidstvu. Tady dnes výročí zavraždění Allendeho taky.
1: No, vidíš.
0: No. Dobrý večer, hodně zdraví. Pánové, díky za to, že do toho jdete z jiného úhlu pohledu. Tady počkej, tady další. Celodenní upřímně z Ostravy, všem přítomným na zdraví. Jarmila. A nedá se pochopit, obětovali lidi kvůli penězům a politice.
1: No, no nejenom to. Ono vlastně, když si to vememe z toho dlouhodobého hlediska, z optiky Kellerského plánu, tak to do toho zapadá, protože tohle to byl vlastně takový impuls, který omezil nějakou protiaktivitu normálních lidí proti tomu, co pak přišlo. Ano? No. To je ty sledovačky, buzerace na letišti a všechny možné další ty věci, které už dneska nevnímáme, ale které předtím nebyly a kterým by se lidi bránili, tak to prošlo právě díky tady tomu.
0: No druhá taky samozřejmě ten Bush, že jo, a vůbec to měli hodně nahnutý, že jo, i politicky, protože oni to vypadalo, že jako neobhájí mandát a díky tomuhle tomu se jako všichni spojili zase okolo té vlajky. A taky se jako jim to, no prostě ono jim to de facto jako zabilo několik much jednou ranou, jak se říká. Já jenom na tomhle momentu, jenom přátelé, vám ukážu tady na webu petrbudeš.tv, nově teda v meníčku tady menu vpravo nahoře, když si kliknete, je tam blog a Pavel Kočička, náš kamarád a kolega, tady právě napsal zajímavý článek o tom vlastně, jak se ta doba změnila od toho 11. září. Jo, nový svět, který vyrostl ze strachu. A prostě, když na to kliknete, tak jenom budu číst ty nadpisy rychlosti. Jo? Den, po kterém začala nová éra strachu. Válka, která nemá konec. Bezpečnostní stát jako nová normalita. Sledování zabalené do pohodlí. Jestli vám to něco říká, tak je to podobnost čistě náhodná. Média, válka a povinný souhlas. Krize důvěry, průmysl permanentního nebezpečí, nový jazyk moci, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě to vám čtu jenom tady ty úryvky. Doporučuji, jukněte se na právě blog na webu, říká meníčko vpravo nahoře, tam si otevřete blog, já to potom nechám dát někam, aby to bylo i viditelnější. A tady ještě nejvíc mě utekl záběr moderátorky BBC, která hlásila zřízení třetí budovy a šlo o přímý přenos a v okně v okně za záběr na místo činu. No a ta budova tam ještě stála. No,
1: ano, to je jeden z dalších přímých důkazů, že to nebylo tak, jak nám vnucováno. Je to tak. A tyhle to, samozřejmě to video se potom ztratilo ze sociálních sítí, nicméně byli lidé, kteří chytře si to stáhli, takže to tam pak vrátili, poté, co to bylo oficiálně vymazáno. Takže ano, tohle to video tam běhá taky. A to další videa, tam jako, jak je možný, že štáb BBC na to čekal? Jo? Jak to, že tam oni byli připravení, měli nastavenou kameru, teď ten štáb tam nahnat, to taky chvíli trvá.
0: No ne, no tak počkej, zase to není poprvé, kdy takhle jako oni vyčuchali. Například, když si vzpomeneš na rok 1989, 17. listopad, tak všechny štáby, americká CNN a myslím, že i BBC zrovna už byly na a stáli tam na těch vyvýšených, měli ty kamery zvednutý na autech anebo na takových podstavcích zvednutých na národní třídě, ačkoliv ten průvod tam nikdy neměl být.
1: Jo, detail. Detail.
0: Detail. Ale ty záběry samozřejmě do dneška jsou a používají se, aby se zdokumentovalo, jak spontánní tady studentský proces změnil režim. Tak byl tak spontánní, že od začátku tam měli ty kamery ještě dřív, než to vůbec začalo. Jo. O tom asi ale jindy, no, to je jiný téma, ale k té spontánnosti prostě, jak to tady...
1: Je to prostě, jak je vidět, tak prostě ty notičky jsou pořád stejný. Jo? To je prostě podle jednotného výkladu.
0: Výška dvojčat v průměru 116 metrů, 110 pater, to je 3,8 metrů na patro. Výška Boeingu v kokpitu je 11 metrů. Jak mohl proletět skrz? No. To jsou zajímavé věci. No, otázka je samozřejmě, jestli to byly skutečně tyhle ty letadla, nebo to bylo samozřejmě jako tady třeba víš, jestli tam jsou nějaký drony, ale ono už v 50. letech vlastně si já na Kubu zase plánovali, že tenkrát pošlou.
1: Jenom, že tenkrát to Kennedy nepustil.
0: No jo, ale ta technika už byla, jako technologie, jo, jak
1: ano,
0: to udělat.
1: Ano, ty technologie byly. Jestli se bavíme o tom, jestli to letadlo mohlo být naváděno dálkově, tak ano, mohlo. Mohlo. Jo?
0: Samozřejmě. Tady Jarek Indira píše o tom, že taky o rozkradení společnosti Enron. Do těch věcí tam bylo celá řada právě. To je na tom jako zajímavý, hlavně ta třetí budova, budova číslo 7, že jo?
1: Ano. VTC která... 7, tam byly kanceláři tajných služeb.
0: No, mimo jiný. A dokonce se našel teda i telefonát, se podařilo někde vyhrabat, kdy se jako ptali, co s tím a bylo jim řečeno, že hasičům, že to mají strhnout, no tak já nevím, jo. Samozřejmě o tom, jestli to pravda nebo fake, já nebudu tady vůbec polemizovat. To jsou věci, které si halt musíme všichni sami jako zodpovědět, protože třeba tady Světa napíše, konstruktéři říkali, to bylo tak postavený, že to nemohlo padnout a majitel a dvojčata pojistit před 6 týdny, a každý ráno tam chodil na snídaní a ten den nepřišel. Pozor, ale zase, jo, moment, aby jsme byli fair. On byl objednaný u zubaře, zrovna ten den, to byla náhoda.
1: Dermatologa.
0: Aha, promiň, dermatologa. A víte, jak je to s těma dermatologama, prostě to je, jak u nás se zubařema, prostě nepřijdeš a čekáš další měsíc.
1: No.
0: Jo, takže, ale těch,
1: který tam... Celá jeho rodina, která tam měla kanceláře, tak taky nepřišla nějak. Když táta nebyl, rozumíš, tak si polehl,
0: tak
1: že
0: na to vysrali, táta nepřijde, no,
1: tak co bychom chodili do práce.
0: No, tak spousta lidí jako zaspalo, nebo tak to je. Ale zase jako, samozřejmě, prosím vás, není na tom nic divného, protože vzpomeňte, když vybuchly po druhý Vrbětice, tak zaměstnanci dostali dovolenou všichni, že jo, povinně. Ale samozřejmě za to může Čuk a Gek, jako, který tam nařídil zaměstnancům Vrbětic, aby si vzali dovču, nebo deplacený volno, nebo já nevím, co konkrétně. Takže je vidět, že se takovýhle věci jako pro nás dneska nepochopitelný můžou stát, že jo? To je taková náhodička. Odrý Varan píše, celé to sahá až do roku 1988, kdy byla zakázaná demolice odstřelem kvůli asbestu, tak čekali, až bude Rumsfeld ve funkci ředitele CIA, myslím, aby to mohl zamíst všechno pod koberec. No, tady Kobylky taky upozorňuje. V knize, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, je skoro všecko, scénáře se pořád opakujou, no.
1: Ano.
0: To je pravda, ta falešná vlajka, vždycky ten jako vyhlášení něčeho. No ono ve finále, jako, že když jsem se třeba dozvěděl z těch amerických archivů, že jak začala válka ve Vietnamu, že tam to bylo v tom Tonkinském zálivu, že měla nějaká lodička japonská, vietnamská napadnout tu americkou loď, že a ve finále se dozví, že se to vlastně vůbec nestalo.
1: No.
0: Jo, takový detail, ale samozřejmě celý svět tomu do dneška věří, jo, ale to je náhoda samozřejmě. Tady, Oldo, děkujeme ti za příspěvek. Co se děje v Jemenu? No, to je...
1: Tam se dostaneme.
0: Tomu se dostaneme. Tak, a pozor, jo, tady právě. Pak Ratofil by mohl vysvětlit, jak se dá navést velké dopravní letadlo ve složitém terénu, aby trefila barákovelosti tady ICAO runway, byl tam nainstalovaný ILS.
1: ILS approach, to je jdete naváděcí systém na letiště, no, který automaticky, když máš tu krabičku v letadle, co máš mít, tak tě navede až na práh dráhy. Jo? Že v podstatě podle pokynu ILSu si jde to letadlo v podstatě jde samo na přistání, protože přistání je nejhorší manévr, který v letectví je. A jak se dá to, ono do těch, jestli jste si všimli i ty záběry, které pouštěl Péťa na začátku, tak to letadlo letělo rovně. Ono nepřistávalo, ono letělo rovně. To znamená, nebyl tam manévr výškou, byl jenom manévr v podstatě azimutem, jo, aby se to našlo, a pak se to tam někam muselo trefit. Takže ten manévr byl velmi jednoduchý, velmi zjednodušený. Řekl bych, že po nějakém krátkém zacvičení by to mohl tenhle ten sebevražedný manévr spáchat kde kdo. Otázka je, který magor by to udělal, aby si set za ty rajčáky a napálil to do baráku. Spíš to vidím na to, že tam prostě byla buď kamera, nebo to bylo naváděno pomocí pozemního zařízení, ale možné, jo, tady vaříme z vody, možné je lecos. Každopádně není to až takový problém. Právě to, že tam není ten přistávací, ten sestupný manévr, ten se špatně odhaduje, velmi špatně. To se nacvičuje dlouho, protože při těch vysokých rychlostech člověk nemá odhad. Takže ano, dá se to udělat.
0: No, další věc zajímavá byla, že všichni byli někde na cvičení, všechny letadla vojenské.
1: Jenom to, že probíhalo asi 8 cvičení naraz, jako by to někdo zapomněl, že by se to mělo koordinovat. A pak ti, kteří měli být ve službě, prostě zabezpečení, to vojenské zabezpečení letového provozu, tak ono najednou nefungovalo. Jako, my jsme taky cvičili, ano, taky cvičili, protože musí cvičit, jinak by zleněvěli ty obsluhy, ten systém. Ale v okamžiku, kdy přišla reálná situace, tak se cvičení přerušovalo a šlo se na reálnou situaci. A to byla otázka jednoho povelu. Takže, ať mi někdo nevysvětluje, že hodinu nebyli schopní převíst ten systém zpátky do reálu. To je nesmysl. To je další nesmysl.
0: No ne, tak možná nechtěli, aby v tom byl chaos, že nejdřív doděláme jednu věc, jo, tam ty počkaj, no a ale pak dostávali prej, jako i ty, co teda nalítávali, že ty stíhačky dostávali nějaký blbý, chybný koordináty, prostě celý to bylo jakoby prostě nebyl zájem se tomu vyvarovat. Ono už jenom tak, že když vezme, že vlastně dobře, pominu všechno a řeknu jako úplný like, může se stát, že někde se někde nabourá letadlo. To se může stát. Jedno. Jak je možný, že za chvíli, nebo za nějakou dost dlouhou dobu, tam přiletí druhý? A nikdo to neřeší, jako jo, víš co? Jak je to možný? Jako,
1: no, že to muselo být udělané najednou. Najednou přepadnou 4 letadla. Koordinovaně, jo? To je opravdu, to už je vyšší dívčí. Je to tak. No, každopádně určitě to nebyla náhoda.
0: Tam dokonce jedno to letadlo muselo čekat, že jo, nebo respektive teda mělo zpoždění, aby to ty teroristi nestihli, prej. To je taky zajímavý. No, ale... Ale tady to je dobrý. Novinář CNN stál před Pentagonem, koukal na tu díru, hlásil v přímém přenosu. Žádné trosky letadla tu nejsou. No.
1: Jo, jsem rád, že se tyhle ty věci ještě nevypařily lidem z paměti, že lidi prostě o tomto tyhle ty věci, které narušují tu oficiální propagandu, že si ji uvědomují, protože je důležité. Je důležité mluvit pravdu, žít pravdu, prostě, protože ona ta pravda se nakonec ukáže. Ano?
0: A tady píše Míša Fleischer, že někde slyšel, že mají údajně Rusové záběry z družic a ty letadla tam vidět nejsou. No, tak to je to, to může se stát, že? Doporučuji si přečíst příběh o Miče Oken. Okna v mrakodrapech nejdou otevřít od roku 1956 kvůli klimatizaci a taky kvůli taky jsou neprůstřelné, nerozbitné kvůli ultralightům a kvůli atentátům. Okna odolávají. No, k tomu třeba, že do toho mrakodrapu, myslím, že v New Yorku, tenkrát narazil nějaký bombardér, nebo co to bylo. To je, jako jak se jmenuje ten, teďka je tam znova nejvyšší. Taková ta budova, jak se zmenšuje, zužuje nahoru.
1: Empire State Building?
0: Jo, myslím, že jo. A, tak do té, kdy jsi měl narazit nějaký ten a samozřejmě jsi se poškodil, ale jako vůbec ne fatálně, jo. Takže je to takový zajímavý, že...
1: Každopádně už jenom, když si vemeš, jaký je to obrovský barák, konstrukce, jaká je to obrovská plocha, ten barák, jo? A do té plochy se opírá vítr. Jo? A tady jsme na pobřeží, tam ty větry, když jde bouřka, tak jdou přes 100 km v hodině. A na jakou obrovskou plochu. To jsou šílený momenty, které na to tlačejí, na tu konstrukci toho baráku, a ten barák je na to stavěný. Jo? Takže to letadlo ano, má nějakou hmotu, má nějakou masu. Určitě ty skla by se rozbily, to má všechno nějakou svoji sice odolnost, ale ne nekonečnou. Ale ten barák by to měl přežít, prostě ta nosná konstrukce měla vydržet. Tohle to je to.
0: Jo, tohle to je o tom, tady, to je Wikipedie, prosím, takže jdeme do Wikipedie, co už jinýho, že když jsme konspirační médium. A tady, když si najdete právě nález bombardéru B-25 do Empire State Building, jo, letecká nehoda, která se stala v roce 1945, kdy pilot bombardéru B-25 Mitchell, letící v husté mlze nad New Yorkem, narazil do toho mrakodrapu, jo, náraz sice neporušil statiku, ale způsobil 14 úmrtí, 3 členové posádky, 11 obyvatelů budovy a škodu ve výši 1 milionu dolarů. A tady se popisuje, jak se ta událost stala. Tady jsou nějaké fotky, ale to vám asi moc neřekne. Jo, ale i tak teda prostě není to poprvé, co takhle vysoký mrakodrap stál v cestě nějakému letadlu. A žádný mrakodrap nikdy předtím nespadl. Náhoda.
1: A to se nebavíme o těch, že byly zakázané ty rozbory, protože by se tam našly stopy po výbušninách a tak dále a tak dále. Takže jo, tohle to všechno je to prostě událost, která rozpoutala nechutnou agresivní dominanci bez ohledu na životy lidí. A je to věc, kterou si musíme připomínat, protože vlastně ve svém důsledku to, co potom následovalo, tak bylo úmrtí spousty lidí po celém světě. Tak, Já už bych se tomu tématu asi bych...
0: Poslední tady, Péťo, odpověď na to vše najdete, když si pustíte začátek olympiády v Číně. Tam lítá drak nad stadionem, vše je hologram. Díky. Tak, to máme, tohle téma jsme probrali, myslím, že fest, ale není to jenom o tom v životě, takže pojďme dál na další věci, které jsi připravil.
1: No, já jsem si to moc nepřipravil, ale připravil si to dění kolem. Nevím, jestli jste si všimli, jestli v našem mainstreamu jsou nějaké odezvy, ale teď v Indii probíhá velká pracovní schůze BRICSu. Je to z celosvětového hlediska obrovská událost, protože se tam scházejí lidé, kteří jsou, řekněme, ekonomicky půlkou, nebo možná už víc jak půlkou, toho, co se na země kouli vyrobí. Takže je to událost celosvětového významu, která se ale nás netýká, protože my s nimi nechceme mít nic společného. BRICS je organizace, která se rozvíjí, která spolupracuje a která se snaží eliminovat sílu dolaru, snaží se obchodovat na bázi vlastních peněz a tím nepodporovat ten systém, o který vlastně teď jsme se bavili, dělá takovéhle, když to řeknu slušně, skopičiny. Takže to nám tam probíhá tam. A v rámci toho kousek vedle Indie máme Irán, že jo? A Irán válčí se Spojenými státy, což můžeme říct, že je to druhé bojiště, kde Spojené státy teda bojují už napřímo, ne jako na Ukrajině, kde bojují rukami někoho jiného, tak jak mají anglosasové ve zvyku. A v této druhé válce došlo právě k velmi výraznému zvratu. A to takzvané proxy jednotky, to je Ansar's Allah, jak se to přesně řekne, ty to umíš. Tak, no, Hutijové. Tak provedli útočnou operaci a obsadili pobřeží Jemenu, tam to pobřeží u Rudého moře, včetně přístavu Mocha. A tím dostali pod svou kontrolu vlastně to hrdlo vstupu do Rudého moře. A tam v tom hrdlu jsou ještě dva ostrovy, které patří Jemenu a ty oni obsadili taky. Takže to je významná událost pro celosvětové dění, protože teď, kdo chce, tak jak je blokovaný Hormuzský průliv, to hrdlo, tam, když chce někdo proplout, tak musí být potvrzený Iránem. A teď ten, kdo chce proplout tímto hrdlem, Rudým mořem, tak tam máme Hutije, což jsou, tvrdí se o nich, že je to proxy armáda Iránu. Což je další rána americké dominanci ve světě, především námořnímu světovému obchodu, protože jednoznačně tyhle ty vojáci v šlapkách, jak se jim říká, nebo v pantoflích, tak prohlásili, že veškerý obchod, který jde do Izraele, anebo je pod izraelskou vlajkou, takže oni nepustí. A spousta nadnárodních společností díky tomuto nepoužívá Rudé moře a tím pádem do prčic. nejdou touto kratší cestou, ale musí obeplouvat Afriku. Čímž jsou v podstatě, to je delší doba plavby, dražší plavba, zvýšené náklady. No a tím vzrůstá ku podivu význam severní mořské cesty, protože severní mořská cesta jako spojení mezi východní Asií a západní Evropou je v tomto okamžiku rychlejší, levnější. I přesto, že se tam prodírá to zboží za ledoborcem, tak už je tato cesta pro ně výhodnější. Dokonce už je jedna čínská přepravní společnost zahájila pravidelnou linku severní mořskou cestou. Takže už to začíná fungovat pro obchodníky velmi pozitivně, ale zase to je obchod, který není pod palcem anglosaské nadvlády. A uvědomme si, že anglosasové mají v podstatě svoji světovou dominanci založenou právě na tom, že ovládají námořní obchod. Právě na tom, Peťo, tohleto zobrazení, ono neodpovídá realitě. Jo? Tohleto zobrazení je vhodné zhruba k tomu, aby se zobrazilo to, co je kolem rovníku, ale to, co je kolem, nahoře kolem těch čepiček severního a jižního pólu, tak to území je výrazně menší. Jo? To měřítko právě je progresivní, takže ten pohled neodpovídá. Ale ten vršek je prostě kratší, než to obeplouvat spodem. Přestože to tak na první pohled nevypadá, to je právě díky tomu zobrazení. Protože to je koule rozložená do čtverce, nebo do obdélníku, takže
0: dále. Dobře, najdu si Google Earth.
1: Najdi si kouli.
0: Ano. Prosím tě, tady já jenom udám, zajímavý je, že teda do taková perlička z toho dneška zase použiju, jsme konspirační médium, takže iDnes.cz a tady vidíte, iDnes píše: Rusko a Indie posílí vztahy i obchod, Modi a Putin jednali také o obraně či energetice. Takže Vladimír Putin dorazil na jednání právě přímo do Indie, na jednání BRICSu, takže i přes to, že by ho správně měli, že ho zhaftnout, nebo jo, protože přece na něj byl vydán a tak dál, tak vidíte, tohle to je skutečnost. To je docela taky zajímavý. Jako staví se nám na zadní chuligáni, to bychom si měli jako říct, že takhle jako to Rusko asi neporazíme. A je otázka, jestli už není právě nejvyšší čas začít pošilhávat po tom BRICSu. Jo. Jenomže to znamená, že musíme něco udělat i s naší měnou a s celou naší ekonomikou, protože jsme navázaný na euro na dolar, že jo, takže musíme to nějakým způsobem, jako bude to...
1: Bude to složitý, nicméně my díky tomu, že jsme si zachovali korunu, tak to máme jednodušší. V okamžiku, kdybychom chtěli začít s nimi obchodovat. Oni obchodují i přes dolary. Jo? Oni ne, že by ho úplně jako zahodili ten dolar, protože to, prostě to je realita v celosvětovém obchodu. Nicméně oni omezují. Preferují prostě výměnu národních měn. Takže my tím, že máme národní měnu, takže my bychom mohli, ano, my bychom mohli za korunu s nimi obchodovat. Už jen to znamená, že musíme mít co nabídnout. Jo?
0: No, další věc, jako nesmíme mít Tajvance, že jo, a takovýhle idioty, který ty země BRICSu, hlavně tu Čínu, že jo, nasírají do běla. A mimochodem Čína je na tom tak momentálně, že zvažuje, jestli vůbec má význam jako držet velvyslanectví v České republice. Jo? což je takový zajímavý, že by si Češi prostě mohli ty věci vyřizovat zrovna tak v Maďarsku. Hm? No, takže takhle jsme to dopracovali jako v těch našich vztazích.
1: Bohužel to je politika a diplomacie je výraz politiky. Jo? A to je i v diplomacii, i v politice je, že prostě akce vyvolává reakci. A někdy ta reakce je taková, že končí vojenským střetem, protože ta válka je pokračování politiky násilnými prostředky. Ano? Tam, kde selže diplomace, nastupuje armáda.
0: No, jenomže, jak vidíme, naše vlády prostě pořád ještě budou líst do prdele Americe, a proto se nerýsuje nic, jako už bych chtěl, že by někdo prostě začal přemýšlet hlavou a postavil se na vlastní nohy, to si myslím, že se nějak nestane. My budeme poslední nebo mezi posledníma, který budou ještě tady, jak se tomu říká, garantovat, že patříme na západ a budou vzývat prostě duchy minulosti. A zatímco třeba naši němečtí partneři, že ty už jsou dávno na půli cestě do BRICSu, mimochodem. A, ale nemluví se o tom, že jo, jako to znamená, tak se nemluví o tom, že Německo si nezničilo, ale zachovalo svoje marky, oni to mají prostě v trezorech, jo. Pro případ, že by se to třeba mohlo hodit, jo, jako...
1: Ano, že by odešli od eura, ano.
0: Tak jako a náhoda, no. No, ale jo, ale vím to, že prostě v době, když tam vystrčil, přilítnul, jakože jsem Tajvanec a my všichni jsme Tajvanec, jo, kdo dostal notičky prostě z ambasády a udělal tam za sebe blbce, tak, že jo, Čína okamžitě prostě zabanovala Škodovku a řekli, že s takovýma, jako jsme my, který neuznávají prostě mezinárodní právo a to, co je uznaný prostě v OSN, tak, že s náma prostě kamarádi nebude. Jo.
1: No, a my jsme příliš malí na to, aby jsme se prosazovali nějakým jiným způsobem.
0: No, a teď si všem, ale tam chci říct jednu věc, jako oni zatrhli tu Škodovku, samozřejmě Petrov a další, a s Volkswagenu vyjelo nejvyšší vedení samozřejmě, včetně zástupců německé vlády, spolkové, do té Číny, zlý, jo. A teď tam prostě vysvětlovali a žadonili, že Volkswagen nemá s Českou republikou nic společného, že Škodovky teda ať jako klidně prostě nechají zdechnout, jo, ale že teda tady ty Passaty a tyhle ty stroje, takže to je jako to. A že Německo samozřejmě uznává stejně tak jako celá Evropská unie celý jednotnou Čínu, prostě politiku jedné Číny a tak dále, jo. Prostě přesně pravý opak toho, co tady blkají mainstreamový média a bláboli, jo, tak tohle to prostě se děje za našimi hranicemi a taky třeba ta slavná baterkárna, že jo, se staví v Drážďanech a nikoli v Čechách, jak se měla stavět, že jo.
1: Ano.
0: Hedvábná stezka končí v Maďarsku a v Polsku, místo toho, aby končila v Čechách, jak bylo naplánováno, jo. Takže prostě to jsou důsledky. Takže volte TOP 09, volte tyhle idioty, prostě ano, jen víc do větších sraček, prostě ať Česká republika spadne, možná se pak více lidem rozsvítí, a nebo více lidí se ještě sfanatizuje a bude volat po válce s Ruskem. Jako, je to šílený.
1: Je to šílený.
0: A nejhorší je, že jim to prochází, jako jo, že prostě ještě jim tomu tleskají tady prostě lidi. Jo? A to je neuvěřitelný.
1: Jo. Dlouho tleskat nebudou. Protože už i na té Ukrajině si to hroutí. Na Amerika tím, že... Ale... Když já jsem věděl před 2-3 rokama, že Amerika je schopná vést maximálně jeden konflikt střední intenzity a ona si rozjede 2 konflikty a ten, co je na Ukrajině, tak ekonomicky není konflikt střední intenzity. Tam jsou milionové armády, nebo skoro milionové armády. Tak prostě to nemůžou dlouhodobě vydržet. To nejde prostě. A oni si ještě rozpoutají druhý konflikt s Íránem. Protože to mají rozběhnutý ideově. Jo? To je... No tak kdo chce kam, pomůžeme mu tam. Důsledek je, že nevím, čím budeme topit v zimě, protože to, co je v zásobnicích, tak teď se musíme modlit, aby nám na radarech udělali teplou zimu. Aby nebyla přirozená zima, ale aby byla mírná, protože jinak nám ten plyn v těch zásobnicích dojde. A no dobře, máme oproti minulosti máme už slabší průmysl, nemáme tolik obrovských těch průmyslových spotřebičů, takže dejme tomu, že ty domácnosti by tou zimou projít mohly. Nicméně tohle není řešení, rozumíš? To je zase na úkor zdražování vstupu, takže i to, co se ještě dneska vyrábí, tak už se neudrží. Bude to neudržitelný. Počínaje výrobou chleba a rohlíků. Protože ty pekárny taky jedou na plyn. Jo? Pak se budeme divit, když bude rohlík za 15 korun.
0: Ale člověče, třeba Globus, ten už jako právě využívá solární energii, takže oni si na té střeše toho hypermarketu tam pro tu pekárnu jako používají sluníčko. Nevím, jak to bude v zimě teda, ale no a nějaký nepečený, co? Pamatuju, cukrový takový nepečený bylo.
1: Jo, cukrový nepečený, to jo, no.
0: No, bude to zajímavý, no. Až se zima zeptá. Až se zima zeptá, tak to bude...
1: Ona se začne ptát velmi brzy.
0: No, ale zase na druhou stranu musíme prostě ty evropské hodnoty jako podržet a být principiální. Přece nechceš, aby Evropa odebírala, nedej bože, ruský LNG třeba, že jo. Což teda jo. Sice jako, ano, letos jsou to rekordní odběry, že jo, to je jako kompletní Jamal, vlastně teče do Evropské unie pouze, prostě tato vybrala ze 100%, ale to se nikdo radši netahá, protože to se neříká takovýhle věci. Ale jsme principiální samozřejmě a příští rok se od něj odstřihneme, že jo. Myslím, že jo. A ono ani to, že jo, zase tam je zajímavý, jak jsme principiální, že nebudeme dovážet ani ty běloruský hnojiva, takže vlastně nebude na jaře čím pohnojit pole, no, takže bude všechno bio.
1: A nebude pak co sklidit. No,
0: to je... A jo, takže další důvod ke zdražení. No tak oni jako říkají, že ta inflace jako přirozená musí být, že to je zdravý. Tak nevím, jestli nám chtějí jako naordinovat tady nějakou redukční jako...
1: Redukční dietu.
0: No, tak já bych to asi potřeboval, to je pravda, ale... Ale ne každej, no. No, jako... Hele, já jsem fakt zvědavej. Teď furt je to takový jako v klidu, jo? Ne náhodou snad, že jako budou volby, že jo? To s tím určitě nemá co společného. Babiš nikdy na tohle nehleděl. Byť, když jsme koukali na ty lockdowny a tenkrát tohle, že jo, tak vždycky až po volbách, jakože přitvrdil, tak tentokrát určitě ne, že jo? A ještě o Budulínkovi. Ale všimni si, že zatím jako ty ceny jsou v pohodě, všechno je takový, jakože dobrý, že klid se bouří.
1: No, lezou nahoru, sice plíživě, ale lezou.
0: Po paličku, ale teď si vím, že bude po volbách a výsledky už budou dokonány, jo, tak pak si myslím, že teprve se jako to rozjede ve velkém stylu, protože budou taky Vánoce, takže lidi budou chtít nakupovat na Vánoce, tudíž nebudou koukat na korunu, a řetězce si budou chtít namastit kapsy na konci roku. Takže tam si očekávám jako dost vysoký jako inflační tlaky a dost vysoký. Vzpomeň třeba loni, kolik stálo máslo před Vánocema, jo? Dneska se dá koupit v akci za 20 korun. Myslím, že to bude v pondělí, zase v Penny Marketu.
1: No jestli jo. Bude máslo a bude to máslo za 20 korun, tak si ho kupte. A nakupte si ho dost, protože je otázka, jak to bude vypadat za půl roku.
0: Samozřejmě odborníci vám řeknou, že to, ale já si myslím zase, že to není tak strašný. Ono rok tohleto máslo, že vždycky je v těch hmotných rezervách těch našich západních států a potom se teda zabalí, přebalí a pošle k nám, tak je prověřeno časem a proto je tak levný. A takže, ale i tohleto máslo stálo přes 50 kaček, že jo, když jsme ho kupovali ještě loni v zimě, a takže oni zase budou určitě jako tlačit tu cenu nahoru, protože prostě budou vědět, že Češi budou chtít pít cukroví a tohle, a takže
1: užijeme, takže tak, no. Dokud můžem, ano.
0: Ano. Ale, no, bude to ještě zajímavý. Máme tam ještě něco, nebo jsme probrali pro dnešek, která asi...
1: Já bych řekl, že asi všechno. Já jsem dokonce i slepil jistou veršovánku na toto téma, nevím, jestli se teda lidem bude líbit, ale, no.
0: Jsem s ní.
1: Jdem do toho. Jo.
0: Blum, blum, blum, blum.
1: Vinen jsem a nejsem sám. Viníku plno, kam se podívám, všichni jsme sedli na tu lež, že od letadla spadla věž. Jedna, pak druhá, třetí, co bez úderů dolů letí. Tím pohádka drsná začíná. V té je skrytá pravá příčina. Ten zásah mocný ničí vše, co lidského v lidech je. Pro pocit moci omamný je lidský život podřadný. Vinen jsem a nejsem sám. Přesto svou vinu odmítám. Chci v pravdě žít a nelhát. Za pravdu jasnou chci se prát. V pravdě čisté budoucnost je. A kdo je vlastenec, ten ji se mnou buduje. Nevím, dneska to asi na...
0: Bylo to hezký? Bylo to od srdce? Ono, myslím, že i na tyhle vážné témata je potřeba občas tu poezii takhle dát. Přátelé, děkujeme moc všem, kteří jste s náma byli až doteď. Díky vám za všechny vaše dary, příspěvky, lajky, za to, že si dáváte odběr, takovým 97 tisíc odběratelů, tak doufám, že to bude brzy. Pak nás čeká 100 tisíc a až nás budou miliony.
1: Tak se začnou dít věci.
0: To bude veliký. A zítra se uvidíme, kdo bude v Nymburku. Nymburk, ten kulturní dům Kokos, tak tam bude takový to posazení, grilovačka, pohodička, povídání, někdy od po 10. hodině, od 11. řeknu, do odpoledne, takže přes den prostě přijďte do Kokosu a do Nymburka.
1: Určitě.
0: No, ty teď někam... No, povídej.
1: Když jsme u těch pozvánek, tak já bych si dovolil připomenout a pozvat lidi do Polešovic, což je sice až na Moravě, ale předpokládám, že tam bude sešlost velká, slušná a budou se tam probírat ty věci, které se v Příčovech neprobíraly. Já si myslím, že to bude mít význam tam si dojít a poslechnout, popovídat a šáhnout si na sebe. Předtím, než začne potom šílenství vánoční, teda volební a pak vánoční.
0: Tak. Já jsem tady hodil ten pagátek, není to kompletní, protože pak byl vydán jiný, který tady samozřejmě zákon schválnosti nemůžu najít. Ale každopádně v Polešovicích prostě bude spousta zajímavých lidí a je to 19. září a už od 10 ráno, jo, takže je to prostě přes den, tak přijďte, bude to určitě zajímavý.
1: Parkovat se tam dá, zatím. Stanovat se tam dá, takže...
0: Taky.
1: taky.
0: No tak. No. A detaily vám ještě upřesníme. Do
1: a tý... bude burčák.
0: Bude burčák a bude, pozor, taky to Skaličan tam bude taky nás občerstvovat, bude. Takže hlady neumřem, žízní taky ne, bude dobrá nálada, já tam vezu knížky, stánek tam vybudujem a doufám, že to bude stát za to. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.
1: Dobrou noc.

0: Ahojte, ja vás všetkých vítam pri ďalšom diele podcastu Ministra Millennial. Moje meno je Denis Melas, ako obvykle so mnou sedí Lubomír Zaurálek v štúdiu a dnes máme tu česť privítať aj ďalšieho špeciálneho hostia, českého novinára, ktorý sa dlhodobo špecializuje na Nemecko a zároveň komentátora z týždenníku Echo 24, pana Daniela Kajzera. Pán Kajzer, vítajte.
1: Ja ďakujem za pozvání.
0: Páni, myslím, že tá téma je viac menej jasná, ktorú dnes rozobereme. Videli sme cez víkend drtivé víťazstvo Alternative für Deutschland v Sachsen-Anhaltsku, výsledok takmer 44%, je to historický výsledok pre túto stranu a historicky zlý výsledok pre CDU. Predtým, ako sa dostaneme k tomu, že aké dôvody vedli k tomuto výsledku a prípadne aké dôsledky to bude mať na Nemecko, Európu a aj Ukrajinu, tak začal by som jedným citátom vlastne premiéra Donalda Tuska, poľského premiéra, ktorý vyhlásil, že každý, kto sa teší z výsledku a víťazstva Alternative für Deutschland, tak je buď zradca alebo idiot. Tak sa vás chcem opýtať, páni, či súhlasíte s týmto výrokom alebo myslíte si, že tí ľudia, ktorí sa tešia z tohto výsledku, majú aj nejaký iný dôvod na to, aby sa z toho tešili?
1: Tak ja sa z ní taky ako raduju docela. Tak ale nepovažuji se ani za idiota, ani za zrádce. Donald Tusk to myslel samozřejmě na polskou politiku, kdy Polsko má historicky vlastně víc neúplně uzavřených kapitol s Německem, než má Česká republika, protože česká politika po roce 89 nikdy vážně neformulovala, že by chtěla od Němců za druhou světovou válku odškodnění, což Poláci po prvních 15 nebo 20 letech v hibernaci začali vůči Německu formulovat. Ale nedělá to teda zrovna Tusková strana, dělá to ta pravice, PiS a víc napravo. Ale tady to téma tam v těch stazích Berlín-Varšava nějak přítomné je, čili trošku chápu, že Poláci jsou historicky senzitivnější, ale já z českého pohledu vidím, a to je pro mě důvod k té jako jisté, byť umírněné jako radosti, je ten, že kdyby AFD se nějakým zázrakem dostala k moci na té celostátní, celoněmecké úrovni, tak máme spojence v takovém jako skeptičnějším pohledu na hlavně hlavně na klimatickou politiku Evropské unie. To považuji za úplně zásadní věc.
0: Jak to vnímáš ty, Luboši, ten výsledok?
2: No, ten výrok, teda bych spíš řekl, jak tady jsi zmínil ten výrok Donalda Tuska, idioti a zrádci, to mě tak nějak přišlo přestřelené. Já bych to dal do kontrastu s výrokem toho poraženého šéfa CDU Schulze, který na té tiskovce řekl, pro mě trochu překvapivě, on řekl, gratuluji vítězům, je to svátek, ty volby jsou, je to svátek pro Německo a pro Sachsen-Anhaltsko. To bylo zajímavé, takové, jakoby on to vlastně respektuje a mně to připadalo, že to má určitou cenu, tady to, jak on řekl, že to je svátek, protože to, co se stalo, je, že ty volby umožnily politickou změnu. A to je ten svátek demokracie. Jo? Že vlastně, a to je úplně nejpodstatnější, aby byla možná změna. A jako proč si myslím, že je třeba to brát vážněji než idioty a zrádce? Protože mně připadá, že tohle není už, že se stalo něco významného. Ta AFD byla dlouho vnímána jenom jako nějaká protestní rebelující strana. Ale mně připadá, že ty volby ukazují, že jde o víc, než jenom o nějaký protest. Ta v tom prostoru východního Německa a ukazuje se, že to oslovuje i to další Německo, se formuluje skutečně nějaký alternativní postoj, alternativní názor, jo, který je nejenom na tu klimatickou změnu, ale i na Ukrajinu, Rusko a řadu dalších věcí. To znamená, že v tom prostoru se vytváří něco, co bude zřejmě daleko už zásadněji součástí německé debaty a nebude možné se tak tvářit jako, že ten východ to je něco, co nás jenom dohání, to už nebudou trvat, než dozrají a podobně. Tady už nepůjde o to, aby se někdo zpamatoval a dozrál. Tady jde o to, že se vytváří něco, co má v tom politickém systému, který se ukazuje, že nefunguje, protože ten úpadek těch ostatních stran je zřejmý, se rýsuje něco, co je možná nová, já nevím, lidová strana německá a to je víc než jenom nějaké rebelství. Proto si myslím, že tady jde o víc a odbít to nějakými idioty a zrádci je úplné nepochopení toho, co se v Německu děje. A že to má obrovský dopad na Evropu a to je další téma.
1: Vy jste ohromný optimista, což se mi líbí, jo, protože teď nemluvím o tom, jestli se nám musí nebo nemusí líbit AFD, ale ten předpoklad, že demokracie funguje, takhle vlastně bezprostředně, že jako takhle dopadnou volby a bude se měnit politika, já teda nezdílím. Že podle mě následující dny a týdny ukážou, že ta rezistence k toho německého deep stateu, který tam taky samozřejmě je, je velice silná a že jako kolem, i kdyby se nakrásně tomu Ulrichovi Zigmundovi, což byl lídr AFD v Sasku-Anhaltsku, podařilo stát se zemským premiérem, tak si zažije takový věci, že se ještě budeme divit. No, to jako, se... jako ze strany toho establishmentu.
2: Proč si myslím teda, že ta změna je, bude větší, než to vypadá? Já se domnívám, že ten nápad mluvit v Německu o Brandmauer, jako o požární zdi, byl neskutečně hloupý v zemi, která pamatuje berlínskou zeď. Jako jo. To znamená, že vytvořit, znovu vrátit do hry zeď, a i v tom východním Německu vytvořit pocit, že zase strkají za nějakou zeď, bylo podle mě PR-ově naprosto scestné. A tohle podle mě udělalo to rozlobení jako těch lidí. Ale dneska v těchto volbách se ukázalo, že to je už víc než rozlobení. Že v těchto volbách bylo charakteristické, že už to nebylo jenom nějaké protestování. Jako ti, kdo to měli možnost pozorovat, tak říkají, že ty volby se odehrávaly a ta atmosféra té kampaně Ulricha Zigmunda byla poměrně velmi přívětivá. To byla on tam jezdil, že na tom svojem mopedu Simpson, byl velice pozitivní. Vemme si ty hesla z té kampaně. Bude dobře, jo, nebo všechno je možné. To znamená, to už nebylo takové, tady to někdo přirovnává k nástupu NSDAP, tak si vzpomeňte, jak že Hitler zuřil, že a láteřil jako a jezdil. A... Ne, tohle byla pozitivní kampaň. A tím já chci říct, že tady už jde o víc, než jenom o protest. Tady jde o formulaci a zobecnění určité zkušenosti. A já se domnívám, že tu zkušenost už nepůjde obejít, že už nepůjde jenom tak odbít. Oni v tom Sasku-Anhaltsku sice klidně můžou ještě nějak obejít, ale tím hůř, protože ta zkušenost podle mě už se formuje do podoby, kdy se neztratí. Ona se stává součástí systému, který se ukazuje, že v té dosavadní podobě prostě nefunguje. Ten úpadek těch stran je prostě zřetelný. Jako a na něho zareagovat jenom tím, že postavím požární zeď, je málo. No. To je naprosto neplodné.
1: Abych teď jenom podpořil Luboše Zaorálka částečně. Tak,
0: to máme rádi, kdy částečně.
1: Ne, tak máte podle mě pravdu v tom, že to není už jenom protestní strana, ta AFD. Teď jsem viděl průzkum docela takzvané renomované agentury Infratest, kde se

0: Teďka tady hlásám, ne, já jsem si vědom toho, že i ta mediální scéna, mám na mysli Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ti budou držet merce. Jo, to znamená, oni si vlastně dneska myslí, i když je politicky mizerný, že vlastně v té ekonomické oblasti tam panuje názor, že to zase nedělá tak špatně. My sice vnímáme Volkswagen na krizi automobilového průmyslu, ale jako je vidět, že jiné typy průmyslu, chemický, já nevím, letecký a podobně, ty celkem mají výsledky. To znamená, tam nepanuje pocit, že ten Merz v té ekonomické oblasti úplně selhal, a já jsem si vědom toho, že existují vlivné kruhy, třeba i ty mediální, které nemají zájem na tom, aby se naplnilo to, co kdo si řekl, že do konce roku má být vyměněn. Jako jo. Takže já vím, že bude teda existovat ta snaha to udržet. Ale já se domnívám, že ten koncept, na kterém to bylo postaveno, ta požární zeď a podobně, ten už vypadá absolutně nebezpečně, protože jeho další používání povede k tomu, že se ta stávající garnitula prostě sesype. Takže ona bude muset vymýšlet něco a už teda vymýšlí. Už se objevily názory, že tak mělo by se možná vládnout spíš menšinovou vládou nebo dělat nějaké aliance. Jo, to znamená skončit s tím oddělováním a najít nějakou cestu, jak to modifikovat, protože tohle je neudržitelné.
1: My se bavíme o té budoucnosti, ale nadviažem na tu vašu skepsu trošku. Že či v tom Sasku a na Holsku sa podarí niečo zmeniť, pretože málo kto vie, vlastne je to jeden zo 16 tých krajín v Nemecku, má cca 2 milióny obyvateľov, patrí k tým menším spolkovým krajinám, ale to som sa chcel opýtať, že či má vôbec šancu ten Sigmund Ulrich niečo tam zmeniť, keď hovoríte, že ten Deep State je tam taký silný, tak či bude mať vôbec šancu tú migráciu, aj keď ste povedali, že to je tretí dôvod, prečo volili, či bude mať šancu tam niečo zmeniť, alebo prípadne, aké sú právomoci toho premiéra, či sa to dá vlastne porovnať napríklad našim hejtmanom v Českej republike, alebo má silnejšie právomoci.
2: Když sa ptáte na porovnání našich hejtmanů a německých zemských premiérů, tak mě na první dobrou napadá, že naši hejtmani jsou v nějakém smyslu mocnější, že můžou, že mohou disponovat s větším počtem peněz, jak myslím, těch evropských dotací. Ale zase ty zemští premiéři v Německu mají přece jenom jisté kompetence v politice, které vlastně u nás hejtmani taky do nějaké míry mají, hlavně ve školství. Ale ten zemský premiér v Německu může třeba i právě mluvit do té azylové politiky, a to nikoli v tom procesu přijímání azylantů nebo uznávání práva na azyl, ale v deportaci těch už jednou odmítnutých, což je v Německu bolavá rána. V Sasku a na Holandsku je lidi, kteří už by v Německu podle rozhodnutí úřadů správně neměli být, ale jsou trpěni, myslím, 5 nebo 6 tisíc, což není moc na německé poměry. Ale zase to není úplně jako věc, která by nebyla vidět. Takže tam určitou jako na jakou strunu ten premiér zahrát může. Ale podle mě naprosto co je jako o třídu vejš, co do významu. A není to, co přesně udělá ve školství v Sasku a na Holandsku, jestli nějak upraví kurikulum ve výuce dějepisu třeba, jak se o tom mluvilo, nebo jestli se dají dotace Bauhausu 10% menší, než by dala jiná vláda, ale ten samotný fakt toho, že by tam byl zemský premiér z AFD, tu stranu celoněmecky normalizuje. Takže jako tam ten establishment se bojí tady toho typu změny, která teda podle mě, o tom jsme se vlastně bavili na začátku, by nenastala bezprostředně, ale v střední době už to samozřejmě důležitý faktor je, takže tam podle mě jakoby těžiště toho, Proč i ten německý hluboký stát se bude tomu ty instalaci to Ulricha Siegmunda tak bránit.
0: Abych teda řekl, já teda si myslím trochu jinak. Já se domnívám, že předseda té zemské vlády, minister prezident, on je to opravdu předseda vlády členského státu federace. A nejenom, že má docela tedy zásadní kompetence v té oblasti školství, kultury, policie a podobně, ale především je členem takzvaného Bundesrátu, to znamená, on má zákonodárnou iniciativu a má přímou páku na vládu, což je přesně to, co hejtmani čeští nemají. Takže mě připadá,
2: ale je tam jeden z 16.
0: Ano.
2: To je horní komoře parlamentu. To je vlastně horní komora parlamentu.
0: Ano, je to tak, jako, dá se to tak říct.
2: Tak regionální senát.
0: Ale je to tak, že vlastně ten premiér s nimi musí neustále počítat, musí s nimi jednat, a ta zákonodárná iniciativa a to, že jsou členem té horní komory, to jim opravdu dává pozici, kterou současný český hejtman rozhodně nemá. A v tom si myslím, že to je jako kdyby o patro víc. Na druhé straně, Ta otázka dneska není, jestli AfD získá toho ministra prezidenta

0: a tohohle člena, předsedu jedné z členských zemí, protože ono to vlastně zaznělo i z úst Chrupaly, toho jednoho z předsedů AFD, že nejvýhodnější by pro ně bylo, kdyby ty ostatní strany obešly AFD, drželi tu požární zeď a je dostali do opozice. Což je asi teďka těžko proveditelné, ale jenom je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdyby tohle se stalo, tak Chrupala říká, pak máme v příštích volbách 50%. Jo, to znamená, pokud by oni dnes se rozhodli, že ho vyšachují, což teoreticky možná by se jim mohlo povést, když po tom, co se tam dostala Sarah
1: Wagenknecht. Vlastně 39 měst, 83.
0: Tak by to bylo drsné. Je to problém morálně už teda a je to problém určité věrohodnosti té vlády, která by takto vznikla. Vypadalo by to celé, jako že to je porušení jakoby všeho. Těžko tvrdit, že to je vyřadit takového vítěze, který má skoro 44% ze hry, to už je prostě silné. A samozřejmě, že by tam hrozí, že se to opravdu obrátí proti ním a že to by znamenalo, že se pokračuje v tom principu té požární zdi za každou cenu, jako a i za cenu, že to, já si myslím, že to je cesta ke zničení jako těch stran. Takže jenom upozorňuji na to. Ano, já si myslím, že Zikmund teda tím pádem, ten Ulrich Zikmund, tento pretendent, jo, na tu funkci, vlastně není v pozici se zoufale snažit, aby ho pustili k tomu vládnutí. To je třeba si uvědomit. On není tak, že když se nám to nepovede, tak jsme vyřízení. Naopak, ten Chrupala říká, když se nám to tam nepovede a nesestaví to, tak my budeme docela spokojení, že tohle bude hřebík do vaší rakve.
1: Zároveň ich to legitimuje, jak ste spomínali, jak by sa dostali. To by im tiež pomohlo.
0: Ano.
1: A chcem sa opýtať, keď ste spomínali ešte ten Deep State, že sa bude brániť tomu, aby ako tá Alternative für Deutschland sa dostala k tej moci, prípadne naplňala ten svoj program. Myslím, že si tu môžem trošku zakonšpirovať. Videli sme tie výsledky tých korešpondenčných hlasov. Myslím, že okolo 200 000 hlasov prišlo korešpondenčne v tých voľbách. A tam bolo zaujímavé vidieť, že kebyže nie sú tieto korešpondenčné hlasovania, tak Alternative für Deutschland miesto 44% by mala cez 51%. Naopak CDU z necelých 18 by išla na 14,5%. Ale keď došli tie korešpondenčné lístky, tak bolo vidieť, že vlastne CDU a Alternative für Deutschland mali rovnaký výsledok 24,3%. Tak sa vás chcem opýtať, že hovorím, nemáme k tomu žiadne dôkazy, ale ako to vnímate, pretože je to obrovský rozdiel oproti tým hlasom, ktoré získali tí ľudia, ktorí došli odovzdať svoj hlasovací lístok prítomnosti a tie korešpondenčné. Tam sa to cez 20% rozdiel pre Alternative für Deutschland.
2: No ne, to mluvíte v absolútnych číslech, ale v korespondenční volbě má AFD polovinu toho, co má od lidí, kteří se namáhali, zvedli zadek a šli do volební místnosti. Což teda, jako vždycky ty takzvaný dezoláti, nebo ta populistické strany, populistická pravice, mívá, bylo to vlastně i v Americe s Donaldem Trumpem, že jakoby tady ty vyzývatelé, ty diverzanti, mají víc od lidí, kteří jdou fyzicky volit, než v korespondenční volbě. Ale ještě nikdy jsem neviděl, že by byl takhle velký rozptyl, jako je teď v tom Sasku a Nálecku, což jako bych řekl, že trošku smrdí. Nicméně bych zase nemyslel, že i kdyby tohle byla pravda, že se tam fixovalo v neprospěch AFD v korespondenčním hlasování, což se dá dělat třeba v domově důchodců, že jste v podstatě jako bezmocný člověk nebo nebohoucí člověk, který moc neví, která by je a přijde za váma nějaká ředitel toho domova důchodců nebo někdo z vedení nebo ze správy toho domova důchodců.
0: Který je jmenovaný nějakou politickou stranou, která vládne v té obci. Že?
2: Nevím, jestli je jmenovaný, ale určitě se tam dostává.
0: No, dostává se tam se schválením rady, ano.
2: Tak vám jako vede vám to peru. Čili se stává, že důchodci do chvíle, dokud jsou ještě samostatně a bydlejí doma, tak volej jinak, než když se potom ocitají v domově důchodců, kdy se z nich najdou na starý kolena, jako kdyby si šlupli nějakou Viagru a stávek se z nich takový jakoby zastánci progresivních mladých zelených proudů. Ale i kdyby tohle všechno byla pravda, tak furt se zdráhám představit si, že by to bylo řízeno centrálně. To by ten deep state musel být opravdu ďábelský. Tady bych si spíš jako si myslel to, co říkal, co tady nakous pan Zaorálek, že by to byla taková jako aktivita lidí na lokální úrovni, kde ta moderní levice je jako zanícenější, že jo, samozřejmě, takže prostě tam spíš máte lidi v těch domově důchodců nebo jinde, kterým tady to oni hloupí a jdou do toho. Takže tady jako ten rozptyl mezi těma korespondenčníma hlasováníma, mezi těma fyzickýma je tak velký, že by podle mě AFD nic neskazí tím, když podá soudní podnět a nechá se to prostě ručně přepočítat.
0: Mohl bych ještě se z toho počítání lístku vrátil k tomu velkému světu, protože mně připadá, že tady je jedna zajímavá věc. Tohle byly volby jenom v nějakém Saskatchewanu, kde je kolik 2,1, 2,2 milionů lidí v jedné z zemí, a přitom ty volby sledoval skoro, bych si dovolil říkat, celý svět. Jako jo. To uvědomuji si, že ty volby byly sledovány s velikým zájmem z Washingtonu i z Moskvy. A jestli teda Donald Tusk řekl, že jsou to idioti a zrádci, kdo tohle slaví, tak naopak ta Moskva a ten Kreml teda a Washington, Bílý dům, ti to slavili teda mocně. Jo. Takže jako to, že to má globální význam, je dáno tím, že tyto země to přivítali. A dokonce ten Kiril Dmitrijev, že jo, ten jeden z hlavních vyjednavačů ruských, který seděl teďka i při tom vyjednávání s Vítkovem u stolu kulatého s Putinem, tak ten vlastně už pár dní předtím, než byly ty volby, tak napsal tweet: probouzí, Německo se probudí 6. září, že jo, jako ještě navíc takovou evokací na ty výroky NSDAP, že jo, v minulosti, takže Německo, probuzení Německa, jako, a to znamená, tohle bylo sledováno dopředu s velikou pozorností a ten výsledek je nadšeně vítaný v těchto dvou klíčových místech, jako je.
2: A ve Washingtonu taky, jo.
0: A ve Washingtonu, ano, samozřejmě, no, tak J.D. Vance přece na mnichovské konferenci minulý rok se setkal s Alice Weidelovou, on se setkal s představitelkou AfD a neměl čas se setkat s regulérním premiérem tehdy. Takže to byl naopak, a dokonce kritizovali Němce, jak je možné, že AfD nebyla pozvána na mnichovskou konferenci a na tu další už je museli potom jako pozvat zástupce AfD. Takže tady ta příchylnost a ta podpora, a uvědomíme si, že v té bezpečnostní strategii Spojených států je napsáno, že Evropě hrozí, že eroduje a že bude vyhlazena vlastně díky své neexistenci politici vůči migraci a že vlastně její identita bude zlikvidována, takže Evropa je, ta končí, že? Tam je tam psáno velice tvrdě. A tady je najednou strana, která právě tohle má jeden z význam, ona vlastně vznikla do značné míry na principu migrace, na odmítnutí eura a na tom, že se postavila migraci. Takže tohle je jako kdyby pro Ameriku a pro současný establishment americký je to někdo, kdo jako kdyby z toho pohledu zachraňuje tu Evropu. Takže to je zajímavé, že tyhle volby v tom malém Saskatchewanu vlastně jsou volby, které mají ohromný ohlas. Navzdory tomu, že Daniel tady asi správně říká, že to neznamená, že do konce roku padne merc a že ty změny budou tak rychlé. To si myslím, že je pravda. Ale ten dopad toho je nevídaný. A jenom si uvědomme, že to, že Rusové to vítají, oni mají proč. Tak se podívejte na ten program. V tom programu je přece napsáno, tam je, že má se skončit podpora Ukrajiny, tam je napsáno, že je třeba začít komunikovat s Ruskem, že je třeba navázat vztahy s Ruskem, obnovit vlastně ty ano. Že dokonce se má ruština začít zavádět na školách, znovu je tam. Tam je celá řada bodů, které prostě není možné, aby Rusové prostě nevnímali.
2: Ale tak asi jako volitelný jazyk, ne?
0: Ano. Ale je to tam prostě, jako, jo, že vlastně jakoby návrat k tomu, že Rusko pokládáme za partnera, není to pro nás někdo, jako koho budeme ignorovat a budeme... Takže já teda si nemyslím samozřejmě, že zahraniční politika a Ukrajina byla to jediné téma, které rozhodlo. Já si myslím, že to rozhodující téma byla ekonomická nejistota, transformační zkušenosti, vysoká nezaměstnanost, kterou prošli, a ten pocit nadřazenosti Západu, který mají, nadřazenosti. To si myslím, že byly ty hlavní věci. Ale nemůžeme to zase jako kdyby zredukovat jenom na to, že to byly uražení, na to, že se s nimi zachází jako s druhořadými. Já si myslím, že to, co je základ pro pochopení, je, že to je určitá jiná zkušenost, kterou má tam ta společnost a kterou zobecňuje jinak. Já vám řeknu jeden, dovolím si takový příklad. V 80. letech Erich Honecker a Helmut Kohl k sobě nějak našli zajímavým způsobem cestu, že jo, tam vznikl nějaký velice zajímavý vztah, protože nejenom, že si oba uvědomili, že jsou Němci, ale uvědomili si, že ten strategie vlastně jaderného konfliktu, který byl jakoby plánovaný, neustále řízený, vyznívá tak, že Německo bude de facto zničeno. Jedno jestli východní nebo západní, mimochodem Česko taky tehdy. My jsme byli ti, kteří byli jednoznačně obětovaní. A ten Honecker s Kohlem si řekli, no, my máme přece jeden společný zájem, zabránit tady téhle jadernému konfliktu, my spolu musíme mluvit, abychom hledali strategii, jak se zachránit. A mimochodem, to, co východní Německo dneska má, to, co nám připadá, jako kdyby, že je přece krajnost, extrém, my chceme s těma Rusama mluvit, to je určité pořád pokračování téhle zkušenosti, že tady, jestli něco vypukne, a upozorňuji, to je správný postřeh, jestli tady něco vypukne, tak my tady zařveme. Jako, to znamená, to východní Německo drží něco, co jde hluboko z minulosti, zatímco to západní se od toho úplně jidne si mercem.
2: Východní Německo je tady v tom. Ten Ulrich Siegmund by se možná dalo říct, že tady v té politice válka, Rusko, válka, mír, Rusko, Amerika, Evropa, je opravdu dědicem Helmuta Kohla, jak to sobě někdy AFD říká, že je dědičkou ještě takové té předmerklovské CDU. Já jsem, to už je asi 10 let, jsem dělal rozhovor pro Echo s dnes už teda nežijící zelenou političkou Antje Follmerovou, to vy budete dobře znát.
0: Ano, ano.
2: Která tehdy, a u nás to byla úplná jakoby novinka, už začala konfrontace Rusko-Ukrajina, Krym, Majdan, všechno tohleto. A ona byla iniciátorka petice v Německu, tak jako provolání, nesmíme jít na konfrontaci s Ruskem, musíme se s ním bavit. A podepisovali to opravdu ta jakoby stará politická garnitura, Weizsäcker, tyhle ty lidi. A mě říkala mimo záznam Antje Follmerová, dnes už nemůžu říct teda, protože není mezi námi, že to chtěl podepsat i Kohl, ale že už byl v tak špatném zdravotním stavu, že mu právě ty iniciátoři říkali, Helmute, nepodepisuj to, dostane se ti takovýho shitstormu, že bys to nemusel přežít. Potvrzuji to, co říkáte vy. A Friedrich Merz, ale taky současný německý zelený, vlastně reprezentují nebo stělesňují radikální odklon tady té starší německé politiky. Mm-hmm. A to, že Německo dneska jakoby na čele evropských zemí, které vedou nějakou jako jestřábí politiku vůči Rusku, je novinka. Jako v německých moderních dějinách je to novinka.
0: Já to pokládám za dost důležitý moment, který se u nás vůbec nevnímá, že tady skutečně došlo k něčemu, co je vlastně překvapivé. To, že to Německo je takovým tahounem toho, že musíme vítězně dotáhnout válku na Ukrajině a ty Rusy musíme dostat na kolena. Ale já si myslím, že dovolím si tvrdit, že existuje v Německu docela silný proud, který není úplně vidět a který s touhle politikou nesouhlasí. Vy jste dělal třeba nedávno rozhovor s Haraldem Kujatem, s tím bývalým německým...
2: Jako náčelník generálního štábu.
0: Bývalý náčelník generálního štábu Německa. A velmi známý generál a uznávaný, že jo? A v tom rozhovoru, co jste dělal, tam to bylo vidět. Jako on vlastně dával najevo, že to úplně špatně čteme. Tady se vytvořila, on tam říká, legenda o tom, že drony jsou tou zázračnou zbraní, která obrátí válku a Ukrajina bude vítězit. To bylo vlastně úplně ale klamné. Jako celé je to vlastně falešné. A ta představa, že my vojensky nakonec někam jde, to vlastně celá ta strategie je lichá. A on se tam vlastně ptá, jak je možné, že zároveň s tím, že pomáháme Ukrajině třeba zbraněmi a podobně, že zároveň stejně intenzivně nevedeme mírová jednání a neděláme všechno pro ukončení toho konfliktu. Ale tohle je podle mě názor, který v Německu není zas tak jako marginální.
2: Ale z veřejného prostoru je vytlačen.
0: Já si myslím, že v této chvíli, jako to, co vidíme v Sasku-Anhaltsku, je podle mě jeho potvrzení a jeho nástup. A on pravděpodobně bude mít poměrně...
2: Se možná se jako vlámává do dveří toho veřejného prostoru.
1: Ale to jsem se chcel opýtat, že vy jste robili jednak rozhovor s tím štorežickovým generálom, který upozorňoval na tu eskaláciu, že to může prepuknout do velké vojny. Zároveň viděli jsme v Německu, vlastně myslím v srpnu to bylo, ten dron na Lipskom letisku, který nevybuchol, hned se to připísalo Rusom. Zároveň dokonce Robert Fico vyhlásil, myslím, že to bylo včera, ako ty výsledky volieb po Sasku-Anhaltsku, dúfa, že vlastně tu vnútornú, by som povedal, zlú situáciu Nemecka nebudú tu chcieť Nemci prekryť práve nejakým tým otvoreným konfliktom s Ruskom, pretože ako sa hovorí, Nemci nerobia malé chyby. Tak sa vás chcem opýtať, že či myslíte si, že ten Merz a jeho vláda bude nejak reflektovať na tieto voľby, jak hovoríte, lebo ten, by som povedal, mierová tematika začína sa vlámavať do tých dverí. Takže či očakávate, že ten Merz bude na to nejak reflektovať, alebo naopak, že môže sa to ešte začať viac eskalovať, keďže veľké voľby v Nemecku sú až v roku 2029.
2: To je teda otázka za milion.
1: Proto jste tu.
2: No ale já nevím, ale je to nejdůležitější otázka dneška.
1: Úplně nejdůležitější.
2: Friedrich, já jsem včera zase dělal jiný rozhovor, tak z něj trošku teď vykrádám sám sebe a Echo. Rozhovor s profesorem ekonomie Maxem Otem, nebo že on se jmenuje Max Ote, což je jako docela úspěšný investor, správce nějakých kapitálových fondů, dlouholetý člen CDU, že je tak rozkročený mezi Německem a Amerikou, má i americké občanství. Mm-hmm. A v CDU byl vytlačený na okraj a kandidoval v posledních prezidentských volbách proti oficiálním kandidátovi vlády, dnešnímu prezidentu Steinmeierovi. Bylo jasný, že prohraje, ale získal i hlasy v tajné volbě, evidentně hlasy jako prostě z toho vládního tábora. Je to docela významná, tak jako zajímavá postava německá. A přesně tady na to jsem se toho Maxe od toho ptal, co máme očekávat od Friedricha Merze, a a dalšího jakoby postoje Německa k válce na Ukrajině a on mi říkal, že Merz je definovaný tím, že to je celoživotní lobista. A že to, že byl předseda dozorčí rady BlackRocku pro Německo, prostě je fakt, ze kterého ten Merz už se nikdy nedokáže vymanit. Což by byla hodně pesimistická odpověď na tu vaši otázku.
1: No, takže lobuje za ty zbrojné firmy, dá se povedat.
2: Ano. Mm-hmm. Tak jakoby je tam evidentní, nemusí to dělat jenom kvůli zbrojovkám, ale může to dělat i z politické bezradnosti, protože Friedrich Merz vlastně oproti tomu, nebo na rozdíl od toho, co kdysi, když ještě byl v opozici, tak jako mrkání dával najevo, že nesouhlasí se zelenými. A já jsem kdysi se taky znal s jedním, nebo znám se s pánem, který pro Friedricha Merze pracoval a dokonce mu na začátku, když se Merz stal předsedou CDU, tak mu dělal šéfa programové komise jako pro dlouhodobý program CDU a pak ho z té strany vyštípali, nebo tady z toho vedení CDU, tak ten člověk mi tehdy říkal, hele, jako Friedrich netiká zeleně, ten myslí si jako to, co my v zásadě, ale zatím v té straně ještě to vedou Merkeliáni a on musí postupně vytlačit. Stal se pravý opak, Friedrich Merz dneska úplně explicitně podepisuje politiku strany zelených, tu dekarbonizaci, s čímž jde ruku v ruce odumírání německého průmyslu, které dneska už nabírá docela dramatické rozměry, je to vidět. A tady z té bezradnosti řekl bych, že Merz právě vidí cestu v tom, čemu se dá říkat vojenský keynesianismus. To znamená, že zachráníme průmysl tím, že se to přeorientuje na vojenský průmysl, ale ten vojenský průmysl, že jo, jakože je ze státní zakázek, takže to vlastně bude státní ekonomika. Takže tam já bych řekl, že to může být také jeho docela silná motivace, že to není jenom to, že by pracoval pro BlackRock, nebo že by nějak ještě v hlavě mu dojíždělo to, že kdysi hájil zájmy BlackRocku, ale může to být tímhle tím, že prostě jako z nezbytí, že tou zelenou politikou přivedli průmysl jako k odumírání, tak říká, ale vlastně zbrojení je to, co nás může zachránit.
0: Já si ale myslím, že především Merz je slabý politik, protože já pořád musím upozorňovat, že to hlavní řemeslo je tady politika a to, s čím on se spojil, jako je ta požární zeď, se ukazuje být smrtelné. A druhá věc je, že já si myslím, že ta jeho pozice jako politika je nedůstojná. Jako, a že to si myslím je to, co ti Němci cítí. Já jsem měl možnost se s některými i bavit, i někdy si dost významnými politiky v zahraniční oblasti. A oni mi tady tohle sdělili s překvapivou silou, že to je nedůstojné to, co dělá Německo dneska na scéně ve světě. Protože vemte si takový příklad. Válka, agrese na Irán. A Německo dneska není země, která by byla schopna říci, vy tady vedete válku bez souhlasu kongresu, vy vedete válku bez mandátu OSN, vy vedete dokonce válku, aniž by byla bezprostřední hrozba a důvod. Vy porušujete všechny mezinárodní principy, vy vlastně všechny regule, to je vlastně proti všem principům. To, co ještě dokázala říct německá politika v roce 2003, kdy ještě tu důstojnost měla, dohodla se s Francií a řekla, to teda ne, vy si tady nebudete vymýšlet, jako vy nemůžete takhle prostě napadat země, aniž byste to měli, aniž by byla zatím Rada bezpečnosti. Tehdy ještě Německo byla země, která byla schopna odporu a dokonce to vypadalo, že se skutečně z toho bude generovat evropská pozice. To jsme si mysleli někteří, jako lezkdo, a pak byli se zklamaní, že se to nestalo. Ale dneska už vůbec nic. Dneska to Německo je vlastně, ono si nechá všechno líbit. Dneska přijde Trump a řekne, víte co, já chci zaplatit všechny ty peníze, co jsem dal na Ukrajinu zpátky. 120, 150 miliard, všechno nám to budete zpátky. A co bude tahle německá politika? To je nejsilnější ekonomický motor v Evropě. Ona řekne, jo, dáme vám to zpátky. Jak může takováto politika, ve kterém Německo nehraje důstojnou roli, kdy není schopno otevřít pusu takovým způsobem, aby to byla skutečně pozice, za kterou se lidi nemusí stydět. A já si myslím, že tohle je podstatné. To Německo východní protestuje, protože má pocit, že nemá uznání, že není bráno vážně. Ti lidi mají pocit, že nejsou reprezentovaní, proto jako volí změnu. Tady ti, co tam jsou, ti tam za nás nejsou, ti na nás kašlou. To znamená, to je ten důvod. Ale to neuzná. To, že se to ale šíří do celého Německa, to je dáno tím, že ten pocit slabosti, nedostatečnosti mají i ti ostatní Němci. Co pak je to možné, abyste si nechali líbit Nord Stream vyhozený jako do vzduchu a pak se tvářit, že se nás to netýká?
2: Já jsem říkal bývalému německému velvyslanci v Praze, jak privátně, jsem říkal, jak vás má brát někdo vážně jako stát, když váš kancelář stojí vedle amerického prezidenta, který před ním řekne, před tím kancelářem máme, když ten plynovod bude uvedený do provozu, tak máme prostředky, jak ho zastavit a uděláme to. a váš kancelář řekne ani ní. Říkal jsem mu to dvakrát a on jediný, co mi na to řekl, říkal, že mám obsesy.
0: Ano, jako tak to říkám.
2: A tady ten velvyslanec přišel do Prahy a byl bezpečnostní expert, jo. Tak ta míra té nesuverenity tam opravdu ve vyhraněných momentech je to bije do očí.
1: A čím to je, že to Německo se dostalo do takového štady, alebo jak Lubomír vzpomínal, Irak tam se věděli postavit spolu s Francií, teraz ta Evropa mám pocit, jak kdyby...
2: Já bych teda řekl, že dneska zpětně docenuju určitý kvality Gerharda Schrödera, který on se tehdy té Americe postavil a my se to tehdy, když jsem byl mladý hloupej, se mi to nelíbilo. Schrödera jsem za to kritizoval, jako ne, že by ho to nějak, je to s ním nějak zatřáslo. Ale řekl bych, že jako Schröder, to je dneska zpětně vidět, byla prostě velká osoba.
0: Pravdě, samozřejmě.
2: Nemusíme s ním vždycky souhlasit, ale byl to prostě jako sebevědomý, samostatný politik.
0: S ním se prostě Němci nestyděli za sebe, že jo. A potom teda musím říct, že Angela Merkel navzdory těch věcí, kterých se dopustila, ať už to byla teda jaderná energetika, kterou vypustila, že jo, nebo migrace a podobné věci, které byly fatální, tak přesto všechno ještě s ní Němci neměli pocit, že ztrácejí tu důstojnost. Jo, tahle pruská císařovna pořád reprezentovala někdo, dokonce že jo, i u toho Ruska, že jo, ten Putin přece jenom respektoval jako jediného, s kým se nakonec zbavil, to jediné téma. To znamená, ale teď si myslím, že je Německo konfrontováno s něčím, že to se, ono, tahle politika není vůbec politika jako suverénního státu. A mně připadá, že to, co dává budoucnost takovému síle, jako je AfD, je právě tohle. Tenhle pocit, jako že nehrajou žádnou roli. Že jsou v podstatě, že si všechno nechají líbit, že na sebe nechají štípat a že vlastně nemají skutečně žádnou vlastní pozici. A to je zdroj podle mě růstu AfD. No. Jako ten pocit, že tohle je nedůstojné.
2: Současně to má, ale může mít zajímavý konsekvence v mezinárodní politice, protože Rusové, když se dívají na Evropu, tak vždycky se dívají nejdřív na Německo, že jako považují ho za velmi důležitou zemi, možná její význam někdy až přeceňují z nějakých jako historických důvodů. Tak je tam takový to, že Putin sám byl v Drážďanech a tak to taky asi hraje nějakou roli. A když Rusové dojdou k názoru, který tady má pan Zaurálek, tak to podle mě taky nevyšší nic dobrýho, proč si řeknou, že prostě jako s Evropou v zásadě nemá cenu mluvit. Jo. A nemá cenu pokoušet se dojít na Ukrajině k nějakému smírnějšímu řešení a bude třeba to vybojovat.
0: No naprosto souhlasím, myslím si, že tohle je hrozně důležité. Jako když se Putin podívá na to, co se děje v Evropě, a ještě připomeňme si, že Daniel bude mít možná pravdu v tom, že Německo nevypadá, že by v něm došlo v této chvíli k výměně kancléře a podobně. To je vlastně následování toho, co bylo v Británii. Ale to, co přece je dneska ten hlavní karta ve hře, není teda ještě Německo, ale je to především Francie, která má volby už teď na jaře příští rok. A tam, jak se podíváte, tak Marine Le Pen má preferencích 33-36%, ten její hlavní pronásledující Edouard Philippe má 20%. Ona vlastně poráží všechny ty hlavní kandidáty ve druhém kole, jako v to podle současných preferencí. A teď si představte, že ten program, který jsem říkal u AfD, tak i když ta Marine Le Pen se dneska snaží od AfD do určité míry držet zpátky, tak ve skutečnosti ty prvky změny politiky k Rusku a podobně tam má také. To znamená, Putin, když se podívá na německou a francouzskou politiku, ty klíčové země Evropy, tak kam by se hnal dneska do nějakých jednání? Já jenom, my mluvíme o Německu taky, že Niall Ferguson, slavný německý historik, řekl, chcete vědět, kam se bude hýbat Evropa? Pak se především věnujte tomu, co se děje v Německu a sledujte Německo. To je pravda. A to je, proto dneska se o tom bavíme. Nicméně dneska ta hlavní změna, která je na spadnutí, ta je ve Francii.
2: V posledních několika letech, nejpozději od té doby, co začala válka na Ukrajině, ta ostrá, vidíme v Evropě, že se národní politika, že je podřizována geopolitice. Jo? Že prostě když v Rumunsku vyhraje v prvním kole prezidentský voleb člověk, který má geopoliticky nevhodné názory, tak se ty volby zrušejí. V Německu už by asi si tu, to už je zase tak silná země, že by si tam úplně znásilnit národní politiku, geopolitiku by bylo docela těžký. Ale ve Francii to nepůjde. Jestli ve Francii vyhraje Le Penová, neříkám, že to chci, tak to může být teda opravdu jako zemětřesení, který v tom Sasku a na Hlocku někdo se ho bojí a někdo ho tam vyhlíží ještě, řekl bych, marně.
1: Máme poslednou minutku, budeme muset končit, ale chcel by som na záver poslednú otázku. Začínali sme s tým výrokom Donalda Tuska, že kto sa v Polsku teší z toho výsledku Alternative for Deutschland.
2: Myslím, že z amerikanizovaný, to nie je Tusk, ale Tusk.
1: Tusk, tak.
2: Ja som žil som anglicky. Sejne ako není Hardy Sport, som nikdy slyšel českým rozhlasu, ale Hardy Sport.
1: Áno, áno, áno, áno. Áno. Ale vrátil by som sa vlastne k tomu, niektorí hovoria, že Česko by sa tiež nemalo tešiť z toho výsledku Alternative for Deutschland, pretože Alternative for Deutschland niekoľkokrát chcelo otvoriť tie Benešové dekrety. Tak sa chcem opýtať, že ako to vnímate vy z pohľadu tých vy sa vyznáte nemecké politiky, či je to naozaj také žhavé téma, alebo...
2: Není. Ja bych teda, je to vec, ktorá mne na tých jednotlivcích AFD, kteří niekdy Benešové dekrety nastolili, hodne irituje. AFD třeba měla v Berlíně nějakého jako zemského politika, jako vyleženě městského čičičmundu nějakého, který dokonce říkal, že atentát na Heidricha v roce 1942, jako mluvil v tom smyslu, že to byla vražda na německém státníkovi. Tak jako tady ty zrůdy se tam v té straně opravdu, nebo zrůdy z našeho pohledu, nebo lidi, kteří jsou historický revizionisti, tam jsou. Ale řekl bych, že jich je možná méně, než bylo v CDU a v CSU v 90. letech, kdy jsme si říkali, tak jako jdeme do Evropské unie, život je, jaký je, prostě je to nějaká realita, musíme se s tím vypořádat. A navzdory tomu, co se u nás běžně píše v českém, jako pro český mediální prostor, že AFD to má pomalu jako jeden z centrálních bodů svého programu, tak já jsem teda v německém diskurzu, nebo v německých novinách, v německých debatách o Benešových dekretech v souvislosti s AFD neslyšel nikdy ani slovo.
3: Já si myslím, že to je trošku chyba té strategie boje s AFD v Německu, že se to právě zjednodušilo na několik takových věcí, jako že to je vlastně nástup extremismu a podobně. A tohle je ale neuvěřitelně urputné. Teď tam ještě před volbama zaznívaly názory, že se mají zakázat. Aspoň některé ty.
2: Zaznívají po volbách.
3: A zaznívají i po volbách, že se mají zakázat některé ty aspoň části. Třeba právě ta Sasko-Anhaltsko bylo, myslím, mezi těmi, které se měly zakázat. A mně připadá ta představa, že se u některých řekne, pojďte se, co oni říkají, že používají třeba nějakou symboliku, nebo jsou to lidé spojení, jako z minulosti, že byli spojeni s nějakým neonacistickými skupinami, jako tak tohle se používá jako důkaz, že to je něco, co je návrat k minulosti, se kterou vlastně celou dobu bojujeme. Ale mně připadá, že právě to je to strašné politické zjednodušení něčeho, co je, a to jsem se snažil říct, to má jiné kořeny, hlubší. To je jiné zpracování zkušenosti, jako než je ta, kterou dneska představuje ta vládní garnitura. A vlastně pro řadu lidí oni jakoby vyslechli to volání, že tam chce někdo být. A zase ten Zygmunt Ulrich to v té kampani dobře předvedl. On ukázal, že jezdí na tom mopedu, celým chováním a vším dal návod, to je typické pro politika, že musí ukázat, že je s těmi lidmi, že rozumí jejich, až bude právě odpovídat na to, co ti establovaní politici neodpovídají. Jako, a proto říkám, že to je základ nějaké nové lidové strany a to se nedá pochopit na tom, že to na pár extrémech odsoudíme. Jako, a do čeho se to vyvíjí, to my dnes nevíme. Jako, my Češi samozřejmě také se můžeme do určité míry obávat, co bude zítra Německo. 100% to nevíme, ale připadá mi zjednodušení myslet si, že se jenom prostě vrátí historie a to je vlastně nějaká nová NSDAP. To jsou přesně ty zkratky, které vlastně nám neumožňují pochopit, co se v Německu děje, protože to se děje v Německu, se neděje jenom v Německu. Ten návrat vlastně určitě o typu pravicových stran vidíme vlastně i jinde v Evropě. Tohle je prostě jiný proces. A je to odpověď na krizi ne demokracie, ale určitého typu stranické demokracie, která ta byla. A na to ti lidi říkají ne.
2: Já bych teda na závěr, když jsme nakousili historii, řekl na rozloučenou, bych se taky dopustil jedné myšlenky. Řekl bych, že opravdu v AFD jsou lidi, kteří v 19. století by byli velkoněmecký nacionalisti. Jo? Ale že nás jako okolní národy ten to velkoněmectví vlastně od doby, kdy už tady nemáme menšiny, nemusí vzrušovat. Takže dneska se německý sklonek imperialismu neodehrávají v tom, že by někde vyškrabávali lžičkou nějaký poslední polosudecký 120-letý Němce v severních Čechách. Ale že ten německý imperialismus se dneska odehrává právě v té zelené politice. A ta zelená politika, není, která nás může nějak jako ohrožovat, není v AFD, ale v jiných stranách.
1: Pani, moc ďakujem za dnešnú diskusiu k Nemecku. Myslím, že Nemecko budeme musieť ďalej sledovať, keďže už 20. septembra září budú ďalšie voľby v Berlíne a Magdeburgsku. Uvidíme, ako to dopadne a ešte raz moc ďakujem za dnešný pohľad a hlavne vám, pán Kajzer, že ste si našiel čas.
2: Ja ďakujem za to, ktorým som za pozvání.

0: Tohleto video bude speciální a i přesto, že to je rok, tak to nebude lehký, protože dneska je první výročí toho, co já nazývám 11. zářím pro svobodu slova. Charlie Kirk 10.9.2025 byl zastřelen na půdě univerzitního kampusu při debatě se studenty. A zrovna při debatě se svým názorovým oponentem. Po letech strašení Charlie Kirkem, po letech lhaní o něm, po mnoha a mnoha naprosto šílených článcích, které šířily absolutně vyfabrikované a z kontextu vytržené rádoby citace Charlieho Kirka a udělali z něj nebezpečnou personu, úplně uměle, se 10.9.2025 konečně našel někdo dostatečně tupý na to, aby se rozhodl, že Charlie Kirk je dostatečně velká hrozba na to, aby ji ukončil násilím. Předem upozorňuji, že nebudu řešit, kdo to byl a jak se to stalo, protože po internetu pobíhají různé méně či více konspirační teorie o tom, jak se to stát mohlo, ale stejně jako u 11. září musím konstatovat, že nikdy není důležité, jak se co stalo, ale jak na to kdo reagoval. A jakožto člověk, který v roce 2001 viděl oslavy v ulicích Palestiny, si vážím toho, že můžu vidět reakce lidí na jakoukoliv tragickou událost. To znamená, že já budu prostě sledovat ty reakce a to, kdo o něm lže poté, co byl na dobro umlčen. A budu to brát z globálního i z českého hlediska. K prvnímu výročí musím dodat několik věcí. Charlieho Kirka jsem znal roky předtím, než byl zavražděn. Sledoval jsem jeho videa, to je jako spoustu lidí, které znám a které mají podobné názory jako já. Naopak, ti, kteří ho po jeho úmrtí nejvíce pomlouvali a šířili o něm lži, tak najednou předstírali, že ho znají celou tu dobu a mají ho kompletně přečteného. Pojďme se tedy ještě jednou podívat, jaké lži se o něm šířily, tedy vedly k tomu, že se někdo rozhodl ho na dobro umlčet, což znamená, že lži od takzvaných lepších lidí jsou života ohrožující. A pojďme se podívat na některé reakce jak ze světa, tedy hlavně ze Spojených států, tak i z České republiky. Protože v tomto ohledu zklamala média i mnozí takzvaní lepší lidé. Za prvé, musíme si uvědomit, jaké lži se šířily. Například o Charlie Kirkovi šířil i slavný Stephen King, spisovatel, lež, že si přál ukamenovávat homosexuály. Píše o tom tady tento článek, který jsem si laskavě vypůjčil. Častou dezinformací je tvrzení, že Kirk chtěl homosexuály ukamenovat. Vznikl na základě jedné teologické debaty o starozákonních předpisech, kdy citoval Levitikus 18:22 a upozornil na to, že je v něm uvedeno, ti, kteří ulehnou s ním mužem, budou ukamenováni. Kirk ale odmítal akceptovat, že by takový trest měl být používán dnes. Pro křesťany je nakonec směrodatný nový zákon. To je jedna obrovská lež, za kterou se mimochodem Stephen King omluvil. Uznal, že šlo o vytržení z kontextu, jenomže ten jeho původní příspěvek sdílili miliony a miliony lidí. Další věcí je, že třeba prý obhajoval školní vraždy, protože on měl v roce 2023 prohlásit, že některá úmrtí způsobená střelnými zbraněmi jsou bohužel cenou, kterou platíme za ochranu druhého dodatku. Ten se týká právě povolení nošení zbraní, práva na nošení zbraně v USA. Nutno upozornit, že legální zbraně v USA podle dostupných studií daleko více trestným činům zabrání, než je způsobí. Když se podíváte totiž na shrnutí několika studií, tak podle nich dochází v USA každý rok k 60 tisícům až 2,5 milionům použitím legální zbraně na sebeobranu. I kdybychom se drželi nejnižšího odhadu, což je 60 tisíc, tak zbraní, střelnou zbraní, je každoročně v USA spácháno 18 414 trestných činů. To je průměr a tam je to daleko lépe zapisovatelné, protože samozřejmě trestné činy jsou zaznamenané. Takže se střelnými zbraněmi bylo spácháno 18,5 tisíce zločinů, ale minimálně 60 tisícům a maximálně 2,5 milionům ročně je zároveň zabráněno. Jsme v čistém zisku. V tomhletom měl Charlie Kirk a další pravdu. Charlie Kirk k tomu mimochodem ještě dodal, že přece proto máme i auta. Auta taky zabíjí lidi, když je řídí někdo neschopný, nebo prostě někdo, kdo způsobí nehodu, je nepozorný, někde se rozbourá, zabije někoho dalšího, porazí třeba člověka nebo člověka na motorce, zabije se. Stejně nikdo s mozkem v hlavě neuvažuje nad plošným zákazem aut, protože je to prostě na každém člověku, jak se v tom autě chová. To je další lež, která o něm byla hodně šířená. Ohledně znásilněné dcery, tam je to něco jiného. Charlie Kirk na základě svých křesťanských hodnot zastával radikální názor, tedy nula potratů ze jakýchkoliv podmínek. A proto se ho jedna debatérka zeptala, zda kdyby jeho dcera byla znásilněna, myslím si, že té dceři bylo v té době 10 let, zda by jí donutil k porodu. A Charlie Kirk řekl i k údivu mnohých ostatních, že dítě by se narodilo. Což může znít velice extrémně a velice radikálně a spousta z vás, včetně mě, s tím nebude souhlasit. Nicméně na druhou stranu je to aspoň ukázka toho, že Charlie Kirk v tomto ohledu nebyl pokrytec. Ale tohleto je vlastně jeden z nejradikálnějších názorů, které zastává. Zajímavé je, že jsou mu přičítány nálepky, se kterými on nemá vůbec nic společného. Tak například je o něm říkáno, a ještě dodnes, bohužel, že je rasista. A je to založeno na několika opět z kontextu vytržených věcech. Například spoustu lidí vám řekne, že přece řekl, když by letěl letadlem a viděl by černého pilota, tak by se bál, aby doletěl do cíle. Protože se bojí toho, že ten černý pilot bude nekvalifikovaný. A tuhle tu větu udělej jako důkaz, že je to rasista. Přitom on kritizoval kvóty na černochy v jedné letecké společnosti, která prostě řekla, my nebudeme vybírat piloty na základě toho, jak jsou dobrý, ale na základě barvy jejich kůže. A on je označil za rasisty a on řekl, že tím pádem máme se bát toho, že když nastoupíme do letadla řízeného černošským pilotem, že bude potenciálně hůře kvalifikovaný jen proto, aby nějaká firma splnila DEI, protože přesně tomuhle to prostě směřuje. Stejně tak říkal, má být NBA napůl běložská, protože přece NBA, nejvyšší basketbalová liga světa, je brutálně černoská, je tam přes 90% černoských hráčů. Má tam tedy být kvóta na bělochy? Máme tedy zavést to, že budeme zaměstnávat v týmech bělochy, přestože jsou horší v tom sportu než černoši? Ne, řekl jasně ne. Opět absolutní lež vytržená z kontextu. Stejně jako tady už v roce 2020, sám Charlie Kirk na svůj tehdy ještě Twitter napsal, nezáleží na barvě kůže, záleží na charakteru a na hodnotách. Pokud věříš tomu, že záleží na barvě kůže, ty jsi rasista. Tohle je tento citát. Další věc, která vyvrací tvrzení o tom, že je rasista, je tato hádka s jedním z černošských oponentů. Já vám to pustím a pak vám řeknu, co tam říká.
1: Give me one thing that white people and black people have different biologically.
2: Don't change the question of this way. DNA-wise, we are different.
1: No, we're not. That's a lie. It has been disproven front page of National Geographic 6 months ago.
0: On se tam s ním hádá, jakým způsobem jsou černoši a běloši odlišní. A říká, že to bylo vyvráceno, to, že jsou odlišní. A to v National Geographic, 6 měsíců předtím, než tato debata proběhla.
1: Racism created by society.
0: Je to článek s názvem Racism Created by Society, neboli rasismus vytvořený společností.
1: If you look at DNA independently in a science laboratory, they cannot distinguish between a black person or a white person.
0: Když se podíváte prostě podrobně na tu DNA, nedokážete vědecky rozlišit mezi bělochem a černochem.
1: If they look at just the DNA, because the only difference is the melanin.
0: Jediný rozdíl je melanin.
1: It has been disproven.
0: Race is a social construct. Rasa je sociální konstrukt, that I want to break out of, ze kterého se chci vymanit. Tohleto řekl Charlie Kirk, údajný rasista. A tohleto je hádka Charlieho Kirka s člověkem, který je asi skutečný rasista.
3: I want to ask a question of you. What does it mean to be an American? Is it an idea or a history, a shared history, or is it a skin color?
0: A se ho, co to znamená být Američan? Je to ta idea? Je to naše společná historie nebo je to barva kůže?
4: Well, I mean, you could go back to the original founding fathers, the Immigration Act of, I believe it was, you know,
3: what does it mean to be an American? Is it a skin color or something else?
0: On tam argumentuje potom něčím, co kdysi sepsali otci Ameriky o bílém evropském národu. Ale poslouchejte, co pak tam dál Charlie Kirk řekne, protože se ho znova zeptal. Co to je být Američan? Je to barva kůže nebo něco jiného?
4: So there's the current idea of what it means according to, you know, the Hart-Celler Immigration Act and, you know, all this bullshit that you guys spew. But if you go back to the original founding fathers, they intended this to be a European nation for white men of good stock and character.
3: Yeah. So can you show me, let me answer the question. Can you show me where in the United States Constitution it says that?
0: To, jak ten kluk říká, že otci zakladatelé hovořili o evropském národu, který je vytvořený pro dobré bílé lidi, tak Charlie Kirk se ho ptá, kde je tohleto napsáno americké ústavě? A on mu říká, nebylo. A Charlie Kirk mu na to odpoví, nebylo, protože tomu nevěřili.
4: It wasn't in the Constitution.
3: It wasn't in the Constitution because they didn't believe it. You, sir, and your ideology is not conservative. It is right-wing, identitarian, and has no place in the conservative movement, my friend. Get out of line! Get out of line!
0: Říká, vaše ideologie, milí pane, není konzervativní. Vaše ideologie je identitárská, pravicově extrémní, rasistická prostě. Nemáte co dělat v konzervativním hnutí, vypadněte z fronty. Ten člověk nebyl rasista. Tečka. Už jenom to, že Cadence Owens, černošská pravicová aktivistka, která tykon se tedy na druhou stranu hodně pídí po různých konspiračních teoriích o jeho úmrtí, byla jeho velice blízkou kamarádkou v době, kdy žil. Nemůžete mít jednoho z nejlepších kámošů černocha, pokud jste rasista. Stejně jako nemůžete mít přece jednu z nejlepších kamarádek holku, pokud jste sexista, což taky nebyl. Ještě jednou se ale vraťme té údajné homofobii. Co říká Charlie Kirk homofobního, třeba při této debatě s člověkem, který říká, že v konzervativním hnutí, které má křesťanské základy, nemá gay co dělat. Tak co na to Charlie Kirk odpověděl?
3: Ask you a question. Are you a Trump supporter?
5: Yes, sir.
3: So are you a proud Trump supporter?
5: Of course.
3: So are you sickened that he had a gay man speak at his convention?
5: Yes.
3: Then you're not a Trump supporter, my friend.
0: Ptá se ho, jste podporovatel Trumpa? Ano. A víte, že Trump má prostě gaye ve svém týmu? A on ano. No tak to nejste tím pádem podporovatel Trumpa.
3: Thank you very much. I just want to go through the list. Guy Benson.
0: Teďkon vyjmenovává docela výrazné postavy amerického konzervativního hnutí s homosexuální orientací.
3: No place in the conservative movement. Dave Rubin, no place in the conservative movement. Peter Thiel, no place in the conservative movement. So that, just to go down the list.
5: If they're supporting open homosexuality.
3: So yeah, no, I'm going to ask a very respectful question, as respectfully as I can. What does what they do in their private life concern you so much that you have to go up in front of a crowd?
0: On říká, pokud je někdo otevřeně homosexuální, tak by neměl být v konzervativním hnutí. A na tomu Charlie odpovídá otázkou, co vás tak znepokojuje na soukromém životě ostatních, že musíte přijít před mikrofon a mluvit o tom?
5: And it is against God. That is
3: so let me ask
5: Are you a Christian or not?
0: A tady Charlie Kirk odpoví něčím, co vyvrátí další nálepku, která se o něm lživě šíří. Protože ten diskutér mu říká, je to proti Bohu? Jste snad křesťan? Ptá se ho. A Charlie Kirk na to tady odpoví. Žijeme snad v teokracii?
3: Do we live in a theocracy, yes or no? No, that's a, do we live in a theocracy?
5: You said you're a Christian. You
3: I am a Christian. And do you know what? And guess what? I will say this. Part of being a Christian.
0: Teď on říká, ano, jsem křesťan. Ale součástí toho být křesťan je také...
3: Is appropriately interpreting what the theological says for the individual.
0: Je vlastně přesná interpretace toho, co náboženství říká každému jednotlivci.
3: But also means to be long-suffering and patient and loving and kind.
0: Také to znamená být trpělivý, být jemný, být milující, být hodný prostě.
3: Jesus Christ talked to all people. Jesus Christ went and did his ministry through Judea and Samaria, and he had dinner with tax collectors, and he had dinner with prostitutes, and he did his ministry in every part of the Mediterranean.
0: Když to řeknu hodně zkráceně, tak Charlie Kirk toho svého vlastně oponenta seřval v tom smyslu, že přece i Ježíš Kristus mluvil úplně se všema. Jak prostě s politikama, tak třeba s prostitutkama. A že pokud on, ten člověk, se kterým hovoří, nedokáže tolerovat přítomnost osoby, která z pohledu Charlieho Kirka dělá jiný osobní rozhodnutí, než si on představuje. On mluví samozřejmě tak na jednu stranu, že je to jako kdyby rozhodnutí, ale je to, on mluví o personal choices, že prostě ti lidé mají jiný vkus než on. Tak pokud ho to tak zneklidňuje, tak on není součástí konzervativního hnutí. Říká Charlie Kirk tomu klukovi tam.
3: What it means to be a Christian, my friend, is to be open-minded but firm in your beliefs, so you can have that belief. But if you say there's something inherently wrong with communicating or associating just because they make different personal decisions than you, then you, sir, are not a conservative. Thanks for being here tonight.
0: Takže člověk, který nechce, aby se v konzervativním hnutí pohybovali homosexuálové, což je vlastně to, z čeho obvinují Charlieho Kirka. Dostal od Charlieho Kirka totální sekec mazec. Poučení o tom, o čem je z jeho pohledu křesťanství, a v podstatě mu řekl, v tomto ohledu vůbec nejsi konzervativní. Protože konzervativismus z jeho úhlu pohledu neznamená, že je nenávistný k novinkám, ke změnám a tak dále, ale že udržuje funkční to, co funguje. A vzhledem k tomu, že dodržuje přísné křesťanské hodnoty, je také milujícím a naslouchajícím a dokáže se bavit s každým. To je pohled Charlieho Kirka. On nebyl ani homofob a už vůbec ne nějaký fanoušek teokracie, tedy klerofašista. Protože klerofašismus znamená něco jako totalitu náboženství nad státem, což on odmítá tady v tom. Nežijeme v teokracii. To znamená, nebudeme tady zakázovat veřejné projevy homosexuality. Takže on nebyl ani homofob, ani klerofašista. Co se stalo po jeho úmrtí, když někdo všem těm lžím uvěřil a rozhodl se, že tuto personu umlčí navždy? Český rozhlas, Česká televize, i dnes, Seznam zprávy. Zemřel drsný týpek od Donalda Trumpa, psal i dnes CZ. Tady na i rozhlase absolutně zatajili, že tisíce lidí po celém internetu slavili jeho úmrtí. Protože na rozhlase v pořadu Vinohradská 12, 15. září, hovořili o tom, že část lidí truchlí, ale část lidí upozorňuje, přestože truchlí a přestože odsuzuje vraždu, na nějaké temné stránky Charlieho Kirka. No to vůbec není pravda. Tisíce lidí po celém internetu slavili brutální vraždu. Tohle to je jenom malinká miniaturní ukázka toho, co se dělo na americkém internetu po této vraždě.
6: Watch the close-up video of Charlie Kirk getting pewed in the neck. So you know what time it is.
7: Got pewed in the throat, so that in his final moments he couldn't in fact speak. I think that's just poetic justice.
0: Ona říká, dostal do krku. To znamená, že na konci svého života nemohl mluvit, což znamená, že to je poetická spravedlnost. A ten týpek předtím říkal, že se podíval zblízka na tu jeho vraždu a zapnul si let's just celebrate, come on. Pojďme oslavovat.
8: after hearing news like this, some form of memoriam is expected. So, in honor of his noble sacrifice, I am going to be getting absolutely blitzed tonight. Who's with me?
0: On řekl v podstatě, že to jde oslavně zapít. Tady nějaký týpek píše, Charlie byl zastřelen, sakra jo.
9: If people just, you can't stop with these sort of awful thoughts you have and then saying these awful words and not expect awful actions to take place.
10: Matt.
9: And that's the unfortunate environment we're in.
11: Yeah, and again, I emphasize what you just emphasized. We don't know any of the full details of this. We don't know if this was a supporter shooting their gun off.
0: Třeba v MSNBC jeden pán říká, že když vytváříte nenávistné prostředí, tak prostě počítejte s nenávistí. A druhý pán říká, dokázal si myslím, že to byl nějaký jeho podporovatel, který tam dělal oslavnou salvu. Jo? Tak takhle informovala média po jeho vraždě, kdy vlastně celý internet už viděl, jak to bylo. No, podívejme se do České republiky. Protože v České republice vznikly dvě hmotné události po vraždě Charlieho Kirka. První byla pietní místo na Václavském náměstí. Poničeno bylo člověkem, který si říká, nevím, Tereza Černá, Tereza Hofová nebo Oldřiška Blujová, a ona to rozsekala, prostě zničila pietní místo. A dokonce dostal na aktuálně.cz prostor ke vyjádření, kde prostě říkala, že on, takovýhle člověk, si pietu nezaslouží. Velký expert na auta Martin Vaculík reagoval na to, že se měla konat zádušní mše pod záštitou lidovce Jana Wolfa, a on říká, neměl by Duka dodatečně odsloužit ještě zádušní mši za Adolfa? Byl to nácek ještě o kus významnější. Takže Martin Vaculík řekl, zádušní mše za Charlieho Kirka se nesmí udělat, protože Charlie Kirk byl nacista. Martin Vaculík, přestože jsem ho k tomu už asi 10krát vyzval, za tuhletu naprostou nechutnost nikdy neomluvil a pro mě skončil jako automobilový odborník a začal být jako naprostej tupej dementní liftart, který si neumí nic ověřit. To znamená, jak člověk, který nemá žádný kritický myšlení a jenom šíří brutální nenávist, jako tady soudruh Vaculík, může být odborník na cokoliv. Jak mu mám věřit cokoliv ohledně auta, když si nedokáže ověřit ani základní věc, jestli byl Charlie Kirk rasista. Jak? No nijak. Není to žádný odborník, je to malý leftard, děcko, který bude označovat za nás úplně každýho. Další věcí je samozřejmě tady Vojta Pšenák. A tohoto video budu přehrávat pořád dokola.
12: No jste stejně manipulativní, jako byl ten pán, který už tady naštěstí není, že?
13: Naštěstí? Je podle vás dobře, že ho zastřelili?
12: Tak mohlo to přijít dřív.
0: Je mi úplně jedno, co řekl poté. Vím, že tam řekl nějaké ale, vím, že to pak vysvětloval. To je absolutně mimo jakýkoliv prostě hranice. On napoprvý řekl, to zastřelení Charlieho Kirka mohlo přijít dřív. Je štěstí, že už tady není. Takže je rád, že někdo zemřel. Je rád, že zemřel otec od rodiny. Jenom kvůli jeho názorům, který mimochodem zase i tento člověk má absolutně lživě interpretovaný, neumí si nic ověřit. Takže ten člověk na základě lži šíří lásku k vraždám lidí za názor. Tohleto je Vojta Pšená. Pak tady mám další reakci, například Andrej Ruščák napsal. Prostě ruzácký fašistický zmetek to byl a je dobře, že už ruzácký fašistický zmetek přestal být. Polepšil se, haleluja. A Andrej Ruščák se aktivně schází například s Bertem Posotem. Potom došlo k té zádušní mši. Seznam zprávy neměli tenhle ten nadpis na poprvé, ale zůstalo jim to tady v tom linku. A ten link zní, mše za Kirka v kostele zasedla hrstka pravice. Přitom kostel byl plný lidí a sešlo se jich zhruba 1500. Před kostelem byli ale lidé, kteří zostuzovali účastníky. Narušovali tuhletu zádušní mši a vysmívali se vraždě Charlieho Kirka. Část z toho dokonce zachytila CNN Prima News.
10: Charlie Kirk was a racist.
14: He
10: no.
14: was racist. Was
10: he preached love. He was a racist, fascist, misogynist.

0: interpretovali tito leftargi jako misogynní rasismus. Takhle, přátelé, tito lidé jsou tolerantní. Stejně jako Forum 24, které tady opět brutálně kritizovalo kardinála Duku za to, že tu zádušní mši vůbec odsloužil. Stejně jako Česká televize, která si pak kardinál Duku pozvala a na základě těch lží, které se na internetu šířily, se snažila pana Duku nachytat na něco. Říkala mu, tohle to řekl, přitom to bylo vytržené z kontextu a Duku na to nutili odpovídat, aby teda řekl, jestli s tím souhlasí. Přitom kolikrát se jednalo opět o úplně ty věci, které jsem na začátku tohoto videa vyvrátil, protože oni mají ty samé argumenty pořád dokola, které o Charlie šířili. Proč vlastně zemřel? Protože začal debatovat se svými názorovými oponenty. To je prostě to, co Charlie dělal.
1: When people stop talking, that's when you get violence. Civil war happens because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Marriages break apart when you stop talking, churches fall apart, businesses, companies, friendships, relationships.
0: To je zásadní. První věc, kterou Charlie říká. Jakmile spolu lidi

0: Proč jsou děti brutálnější? Tereza Matějčková o rozporuplnosti dětských zločinů. Německo je v šoku. Jak číst volební triumf AFD? A co jste celé roky dělali? Předvolební salon Echa o stagnující Praze. To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 37, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další 173. epizody podcastu Echo Porada. Dnes v intenzivní trojsestavě s Jiřím Peňásem, Danielem Kajzrem a Daliborem Balšínkem. Nejdříve musím upozornit na nejnovější vydání týdeníku Echo, které se vyznačuje mým protestem proti sterilitě umělé inteligence. Přiznáme, že jsme měli v posledních měsících hodně obrázků, které jsme vytvářeli pomocí umělé inteligence, a někteří čtenáři si stěžovali, že už je to moc. Tak jsem vyrazil do ateliéru za Janem Trakalem, který kdysi, asi před 4 nebo před 5 lety, pro nás dělal titulní strany. A bude je pro nás dělat i v nejbližších měsících, aspoň jednou měsíčně, aby jsme to trochu osvěžili, aby se nám vrátil lidskost, autenticitu a syrovost. Je to k tématu, které napsala Tereza Matějčková, která se několik týdnů zabývala otázkou kriminality dětí a mládeže. Zda je teda víc těch trestných činů způsobených dětmi, nebo míň. A spíš dochází k závěru, že to číslo, respektive těch útoků a trestných činů dětí, víc není, ale že jsou spíš brutálnější, ale že v různých zemích světa se to, nebo Evropy se to mění, je to jiné v Německu, kde, a k Německu se to samozřejmě dostaneme, kde v Německu i díky nástupu dětí, migrantů do škol, ta kriminalita roste, protože mají trošku jiné jako kulturní a společenské jako návyky. Zatímco na děti z té původní evropské civilizace ty, řekněme, sociální sítě a digitální technologie působí ostrašujícím dojmem, že těch trestných činů je míň. A pokud jich je, tak jsou jako brutálnější. V každém případě nechci ten text celý jako interpretovat, stojí za to si ho 100% přečíst, a ilustroval ho Jan Trakal, který má krásný ateliér v Nerudové ulici, a kde se věnuje hodně oděvům, šije oblečení i boty, a jsou to krásné věci, a kromě toho samozřejmě je to významný knižní ilustrátor a udělal titulní stranu pro nás. Co ještě bych chtěl upozornit na... Jak na jaké texty bych chtěl upozornit v nejnovším vydání? To je to, o čem mluvil Adam Růžička.

0: o spouře a nebezpečnosti umělé inteligence, jak tady mluvil v tom posledním podcastu. Martin Weiss píše o nerovnosti v přístupu k inteligenci. Dan dělal rozhovor s předsedou rozpočtového výboru Pikorou o druhém nejvyšším schodku, které plánuje vláda Andreje Babiše pro příští rok. A je něco ještě, na co bych... Jirko, ty budeš mít dobrý rozhovor, ale příští týden s historikem o roku 68.
1: No, to bude vzrušující. S Jiřím Hopem, který napsal takovou tisícestránkovou knihu o tom, jak se přetahovali v aparátu, o tom, kdo bude větší reformista. Jo, no, myslím, že to bude takový. Koho to zajímá, tak to může zajímat.
0: Ten odkaz roku 68 se nám neustále jako vrací, že v různých porách. Ano, v nás zůstává a rozvíjí se.
1: Všude se vrací rok 68. Konec konců tohle taky, třeba to, o čem budeme mluvit, to Německo, je taky svým způsobem pokračováním roku 68 na západě.
0: Tak a to určitě bude naše největší téma. Koncem to bude největší 68. téma Německo a výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku, který Jirka... S Jirkou nazýváme šokujícím?
1: Ne, já jsem, to jsem právě se proti tomu
0: ohradil.
1: Šokující, jako je to prostě významná, dajme si přelom, to asi taky úplně ne. Je to to, co by někdy před 20 lety člověk absolutně neočekával, ani před 10 lety, ale před 5 lety už asi spíš ano. Takže v tom smyslu to není šok přece. Je to něco, co prostě se...
0: Ale někteří Němci jsou v šoku.
1: No, ale já nevím, jestli v šoku. Jako je to vrchol...
2: Mluvit o český politice.
0: Přesně tak.
1: Je to vrchol nějakého vývoje, prozatímní vrchol nějakého vývoje, ale kdo to trochu sledoval, tak nemůže být šokován.
2: Aby to Německo nerozkecával, měli bychom se teda bavit...
0: Německo bude naším největším tématem.
2: I o tom, co to vyvolává za reakce u nás.
3: Nezkrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.
0: Nejdříve si uděláme menší rozcvičku domácí politikou, která taky bude potom Německu naším tématem, a to bude samozřejmě peripety spojené s rozpočtem, ale nejdříve... okomentujeme jeden takový moment, který nedostal moc pozornosti, přitom je mnohem důležitý, že došlo k nějakému klidu zbraní, ne k mírové smlouvě, ale klidu zbraní mezi Andrejem Babišem a Hradem. Nasvědčují tomu tři momenty. První, a tam není časová souslednost, prezident Petr Pavel promluvil v televizi Prima v neděli, ale v rozhovoru, který byl natáčen ve čtvrtek, před 14 dny, a ve čtvrtek došlo k setkání Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla. Petr Pavel tam přišel poměrně s překvapivou tezí, s tezí, která je v rozporu s tím, co hlásá opozice, to znamená, že změna financování veřejnoprávních médií nemusí být útokem na jejich nezávislost. A Petr Pavel jako prezident si dovede představit, že by to mohlo projít, pokud dostane nějaké záruky, což je takový volatilní požadavek. Zároveň Andrej Babiš oznámil hruba ve stejném čase, že se začne s prezidentem pravidelně scházet, to znamená, že budou společné konzultace, které dříve odmítal. Také se objevila zpráva, že nejslabším místem kanceláře prezidenta republiky je její rozpočet, který ovlivňuje vláda, a v novém rozpočtu nedošlo k žádnému snížení rozpočtu kanceláře prezidenta republiky, naopak mírnému navýšení, nešáhlo se také na status první dámy, všechno jako běží dál. Ten klid zbraní je evidentně užitečný, nebo může být užitečný pro obě dvě strany. Hrad zůstane se svým rozpočtem, nebo respektive jiným navýšením o 4 miliony korun. Andrej Babiš má příslib toho, že by mohl, kdyby se mu chtělo, a vypadá to, že by mu se bude chtít, může udělat rekonstrukci vlády, drobnou rekonstrukci vlády, kdy se počítá s výměnou jednoho ministra z každé koaliční strany. Není to náhodou...
2: O tom něco víš?
0: Já jsem slyšel různá jména, ale nevím, jestli je fér o tom mluvit, protože může se to měnit a lidé z okruhu Andreje Babiše dost často říkají o tom, že něco platí v hlavě Andreje Babiše, ale za týden to může být úplně jinak. Faktem je, že nejméně oblíbeným ministrem, se kterým Andrej Babiš nemluví napřímo, je Robert Plaga, ministr školství. Dlouho se mluví o tom, že ani uvnitř SPD není spokojená s ministrem obrany Zunou. Chvíli to vypadalo, že by kandidátem na výměnu ze strany motoristů mohl být toto Klempíř, ale zároveň tam jako je vidět, že nějaké porozumění s Andrejem Babišem a toto Klempířem je, třeba spolu byli v Invalidovně, kdy oznámili společně její rekonstrukci. Vedle toho odmítli jeho kulturní politiku, myslím, Andrej Babiš odmítl kulturní politiku. Návrh nové kulturní politiky o to Klempíře, takže dvě jména se zdají být jako poměrně jako pravděpodobná, to třetí je s otazníkem. A proč jako o tom mluvíme, nebo co já se vás chci zeptat, jako jestli to náhodou není dobře, že dochází k politickým dohodám a jestli to náhodou není to, co my chceme a to, co společnost potřebuje.
2: My to chceme určitě, my jsme tady nějakou dobu volali na těch podcastech o tom, aby to, čemu se říkalo válka hradu a vlády, v tomhle pořadí teda podle mě, což jakoby, jak se to řekne, hezky slušně zahnojovalo politický provoz, jako byla to prostě úplně zbytečná, nesmyslná válka. Já bych si vlastně teda myslel, že tím, jak teď vláda předkládá svůj první 100% svůj rozpočet nebo návrh rozpočtu na další rok, tak to jakoby vtrhla reálná politika do české politiky a tím pádem by se tady to maňáskový divadlo jako na úrovni hrad vláda mohlo konečně zastavit. Tak jako dávalo by to smysl.
0: Nebyl by to takový příklad toho, jak je důležité obrušovat hrany a hledat jako nějaké kompromisy v nepřátelených ideologiemi zmítanými tábory?
1: Tak to je řečnická otázka. Ano, dali boha, bylo vždycky je lepší svír.
0: Výborně.
1: Já a nějaká čekám, dohoda a nějaká to taková.
0: Jste pro mír, jste pro mír, jsi pro mír, Jirko.
1: Ale tak si říkám, no tak vlastně do voleb je docela daleko, ještě ne. Jako nemusí se to hrotit tímhle způsobem. Ani docela daleko, jak prezidentských, tak případně tedy parlamentních.
0: Rok a půl v zásadě.
1: No já vím, ale pořád je takový mezičas, kdy ještě to nemusí. Jsou to lidi, kteří... Mně se vždycky zdal tam prezident jako takový, jak se mu říká, konciliantní člověk. A vlastně Babiš taky. Jo? Konciliantní člověk schopný jako se domluvit. Jo? Já nevím.
0: No tak v případě Andreje Babiše je to z povahy věci. On je jako, obchodní, vyvolá konflikt a pak jako hledá nějakou dohodu.
1: No jasně, ano. A teď byla to, tak v čem byla ta společnost byla vlastně v Čechy kromě teda jako všeobecné takové nějaké jako stagnace, tak nemají vlastně nějakou velký téma. Občanská společnost měla téma veřejnoprávní média, nebo má, ale to vlastně jako není přece něco, co se úplně jako kvůli čemu se půjde na barikády.
2: No
1: jako
2: tak dnešní opozice slibovala, že kvůli tomu na ty barikády půjde.
1: Já vím, ale ve skutečnosti...
2: Teď oprázněnák se zase chystala na ně. No,
1: dobře, ale upřímně řečeno, oni nechtějí zrušit ani ty nejhorší reakcionáři nechtějí zrušit Českou televizi a tak oni chtějí
2: já,
1: prostě...
2: Jo,
1: ty,
2: jo, jako
1: ty, seš reakcionář. Ty seš největší reakcionář. Ale prostě, když se dostaneš do té moci, tak to začne se obrušovat a prostě zjistí, že to není tak jednoduchý. Já tím chci říct, že tohle není přece jako ta úplně ten kázus belli, jo? Ten důvod k válce. A tudíž prostě, protože konec konců ten návrh není likvidační, je to nějaký kompromis ty jsi to často zdůvodňoval, jak média se mění a televize už není to, co byla a tak dále, takže se tam bude muset šetřit a všichni vědí, že se šetří. Čili já si myslím, aspoň doufám, že to může být prostě taková jako závan racionality. Ne?
0: Ale zároveň ten výrok Petra Pavla je, má daleko sáhlé důsledky, protože to bylo skutečně polarizující téma, jedno ze silných témat, na kterým se chtěla vypracovat opozice, nebo pracovat na něm chtěla opozice. A Petr Pavel jim tím vzal trochu vítr z plachet. Jo. Vzal jim jedno z témat, které je silně emocionální, které je spojené, nevím, jak se říct, jako s kulturní frontou a tak dále, která je schopná vyvolat emoce, je schopná jako přivést lidi do ulic. Pro ně je to velké téma. A tady najednou to tímto utl. Jo. Já nevím, jestli on sám si uvědomuje, jak zásadní statement to byl, jak zásadní statement Petr Pavel jako pronesl, protože tím jako viru, jako může to změnit samozřejmě a tak dále, jo, ale jako minimálně ukázal, že je schopen o tom takhle uvažovat a zastavil jedno z významných polarizačních témat, které sice není nějak extra jako důležité a tak dále, ale...
2: Ty říkáš polarizačních témat, možná by se dalo říct moralizačních témat, protože opozice bohužel zatím jediný, co předvedla, že je mistr světa v moralizování. A teď, kdyby teda platilo to, že je tak jako na dálkový ovládání Petra Pavla, jak z tvého proslovu plynulo, tak by to byla, tak by to znamenalo, jestli opozice tady toho tématu veřejnoprávních médií sama vzdá, což teda se nemyslím, že udělá. Tam spíš jde o to, že vláda sama teď se znala, že nestihne protlačit tu změnu tak, aby platilo už příští rok. Čili není žádný spěch, čímž pádem i prezident může ulomit tady ten hrot, protože potřebuje ulomit hrot ve svých kontaktech s Andrejem Babišem. A opozice, teď myslím tu bývalou pětikoalici, v tom trošku zůstala sama.
0: A důležitá věc je to, co jsi řekl, že i v rozpočtu, chystaném rozpočtu pro rok 2027 se nepočítá s výdaji na veřejnoprávní instituce, tak pokud by to bylo, tak by to bylo stejně v roce 2028. Ale asi co je jako podle mě na tom zajímavé, je, že oni jsou schopni nějakého dohody, když můžeme mít pochybnosti, oprávněné pochybnosti o délce toho trvání, ale prostě na nějaký čas jsou schopni uzavřít jako klid zbraní. A to teda asi v Německu nepůjde, co? A už jsme tam. Jirko.
1: No ne, tak mluvím o tom šoku, jo? Tak šok je přece něco, co prostě absolutně nečekáš, ne? To je šok, jo? Něco prostě, co přijde, takhle spadne meteorita. To není tenhle případ.
2: No tak německý kancléř Merz řekl, že je tím hluboce šokován.
1: Dobře, ale to jsou slova. Taky protože...
2: Čehož teda jako usuzuju, že asi nebyl úplně ve styku s realitou, protože
1: přesně
2: všechny
1: tak,
2: ty
1: výzkumy mění,
2: řekl, že to bude takhle.
1: No. Takže prostě z toho důvodu, že to je jako já nevím, vykřičník nebo nějaký strašný alarm, jako signál, prostě něco, to je jako pravda. Nikdy to ještě v žádných volbách ještě neměli takový čísla AFD, takovýhle čísla měli CDU. Po celou dobu konání existence staré spolkové republiky Německo, jo, západního Německa, to měli stabilně prostě přes 40%. CDU.
0: My jsme před touto poradou...
1: Ale tam je důležitý říct, prostě, že to byla úplně jiná strana v úplně jiné situaci, neboť CDU v podstatě byla strana, lidová strana, když to teď s dovolením, úspěšného a silného Německa. Jo? Tam byly dvě v podstatě, Německo od začátku 50. let rostlo a rostlo a sílilo, jako myslím tím kvalita života. Němci si mohli mluvit o tom, že žijí v úspěšné zemi po válce. Měli různý problémy, to je jasný, ale žili v úspěšné zemi. A stvrzovala to vysoká volební účast a vysoký čísla pro CDU a SPD taky. Byly tam dvě dominantní strany, které prostě v podstatě odrážely nějakým způsobem německou společnost, která byla úspěšná. Jo, mluvilo se o zdařilé demokracii až do toho roku, až do těch 90. let. A potom nastal ten obrat, no a potom, a teď se něco, teď už to prostě není úspěšná země. A teď je to hluboce jaksi země, která, kdy spousta lidí řekne, jako, že žijou prostě ve stagnující, ve velmi narušené zemi, i když to na první pohled tam přijede, tak pořád vidí, že to je to jaksi bohatý, uklizený, hezký Německo. A pak zase jsou místa, kde už nikoli. Takže z toho hlediska je to prostě pro nás, kteří něco pamatujeme, je to jako evidentní potvrzení toho, že v tom Německu už není ta úspěšná země. AfD je strana, je alternativa, je pokus o alternativu toho sestupu toho Německa do té neúspěšnosti, respektive toho té krize, nebo jak to říct. Proto vzniklo. Tam je důležitý to slovo alternativa. A co skutečně tedy je typický pro tu, já nevím, jak to nazvat, establishment celoevropské, je, že tuto alternativu si nedovede představit. To je ta změna.
0: A proto ji nazývá extremistickou a krajně pravicovou a já nevím co.
1: Nedovede si představit alternativu. Prostě za alternativu pomalu prostě tam nálepkuje nacisti a všechno takový. A to je prostě, si myslím, pro mě ten, ne, pro mě to není šok, já nic jako pro mě už není šok, jo. Ale to je šokantní, že nejsou schopni z toho vyvodit, jako jestli se náhodou něco skutečně nestalo. A jestli nejsou viníky toho, že se to stalo.
0: Dane, ty jsi upozorňoval na to, že jak je paradoxní, že se zabýváme volbami v zemi, v jedné ze spolkových zemí, která má 2,3 milionu obyvatel a vyjadřuje se k ní americký prezident.
2: Ano.
0: Tak tu myšlenku, to je tvoje myšlenka. Vyjadřuje
2: se k ní americký prezident na sociálních sítích a vyjadřuje se k ní dokonce i třeba Petr Fiala.
0: To je taky něco.
2: Další důležitá postava vlastně světových dějin. Jo. A, no tak samozřejmě teď, jako když se vodí s levem, tak ty volby jsou jako, nejsou převratný jako bezprostředně, ale jsou možná nejdůležitější volby letošního roku v Evropě. Když jsou to i jako malý zemský volby v malé spolkové zemi, tak z těch důvodů, o kterých mluvil Jirka, má to jako bryzanci ohromnou. A mě teda na tom šokuje ještě to, ono ty volby něco říkají, ani ne tak o dění, který nastane v Sasku a na Holocku na ulicích Magdeburku, nebo já nevím, Hale. Ale je to vlastně jako nasvěcuje třeba i přemýšlení politiků a takzvaných elit u nás. Jo? Tady je ohromná podobnost mezi stranami toho establishmentu v Německu, které teď pořád drží moc na celostátní úrovni, ale teď teda dostali velkou ťavku a jsou bezradné a kancelář mluví o tom, že je hluboce šokován a tak. A i mezi stranami, které do loňského roku vládly u nás, myslím, že ty strany bývalé pětikoalice sedají v zásadě můžeme zařadit do stejného kadlubu, jako je v Německu ta CDU nebo SPD. A tam ta zarážející podobnost jde tak daleko, že lidé, že třeba vrcholní politici ODS, ale myslím, že i STANu a podobně, mluví o svých stranách, nebo o těch stranách, které do loňska tvořily českou vládu, tak o nich mluví jako o demokratických stranách. Jako kdyby ty strany, které vládnou, teď nebyly demokratické. V Německu je to zrcadlově úplně to samé. Teda ne zrcadlově, je to úplně to samé. To se taky říká demokratické strany a myslím si, ty, který prohráli a jejich jako významní činitelé teď uvažují o zákazu přesně té údajně nedemokratické strany, která teda vyhrála volby.
1: No, protože se... A promiň.
2: A pak je tam ještě, co mě... Ne, jako mě to ukazuje, já když vidím včera na Primě místo předsedu poslaneckého klubu ODS Petra Sokola, politologa z Prostějova, tuším,
0: Je z Prostějova, ale učí v Olomouci nebo v Brně, ne?
1: Já jsem taky z Prostějova.
2: Ale jsem taky chtěl právě tady taky podrazit trošku.
0: Nebo že jsou různý lidé.
1: Dobrý.
2: Ale ten Petr Sokol, který je takovej FODS jako vykladač toho, co se děje za českými humny, jo? Takový jako píše do Reflexu, nebo nevím, už jsem Reflex na kurbu neotevřel, ale psával tam pravidelně o tom, co si máme tak jako myslet o vývoj v té či ona jako spolkové země a v tom či onom švýcarském kantonu, když se jich budu dělat trošku srandu. Tak tady ten Petr a ten člověk ještě mimochodem, když teď ODS měla poslední kongres.
1: To mě fakt zajímalo.
2: ODS měla poslední kongres. Tak on tam kandidoval do vedení s tím, že nebo minimálně tady to podezření pojeli někteří členové ODS. Významný, že? On má, má jakoby ambici být takovým jako intelektuálním lídrem strany. Jo. A tady ten budoucí intelektuální lídr ODS prostě vystoupí na primě v televizi a převezme slova polského premiéra Donalda Tuska, že z úspěchu AFD můžou, můžou radovat jenom, on říkal, hlupáci a kolaboráci.
1: A zrádci, no. Idioti a zrádci.
2: A to je právě to pokračování, že místo politiky moralizujeme.
1: No jo, no.
2: A to je, a ukazuje to, že ta naše politická opozice, nebo ta parlamentní opozice, která teď teda dostala minulý týden ohromnou šanci se tady od toho vlastně hrozně jako protivného stylu dělání politiky moralizujeme a furt vám říkáme, že je dobro a zlo a každý ráno musíte zapnout to tlačítko, že jste s námi na straně dobra proti dámhle tomu zlu, fuj, fuj. Tak ona dostala šanci od toho konečně odejít a na rozpočtu začít dělat normální prostě oponenturu věcnou, což i pár dnů dělala. Ale jak se, jak se stane takovýhle nějaký sesko-analecko-akováhle změna, tak oni s hroznou radostí do toho se vracejí zpátky a moralizují teda jako neuvěřitelný způsob.
0: Já dám statistickou vsuvku, na kterou my jsme se všichni tři připravovali, nebo které jsme se dopracovali. Historicky v Německu největšího výsledku dosáhl v 50. letech Konrad Adenauer a měl přes 50%. V Německu není nic překvapivého dosahovat 50% zisku 50% voličů.
2: Tak, tak jako donedávna bylo 40%, když jeden tady z těch dvou stran hodně dobře dařilo, ale bylo to poměrně nedávno.
1: Ne, ještě 50 nikdy, to je výjimka, ale dobře. Byly to strany CDU, počkej, Dalibor, abys tomu 45%.
0: Já tomu rozumím, já jsem chtěl udělat jenom vsuvku, chtěl jsem se dostat k tomu. V posledním celostátním průzkumu v rámci celého Německa má AFD 29% a CDU, CSU asi zhruba 19,5%. To znamená, že ona nedosahuje těch výsledků, jaké dosahovaly ty lídrovské strany před, já nevím, 10, 15, 20, 30.
1: Ne, 10 jako už ne, 10 už ne. Je tam jako, důležitý, promiň.
0: My jsme se, chci jenom tím říct, že ten výsledek na druhou stranu není zas takový, jako pro Německo, aby nějaká politická strana dosáhla k 44% nebo k 50%. Je to věc, která byla v Německu, v historii Německa, po roce 45 jako běžná.
1: Ano, a teď to B. A víš, co je ten rozdíl? Že to je strana úplně jiný, úplně opaku. Jak jsem říkal, CDU to dosahovala za rozkvětu Německa a byla potvrzením jdeme správným směrem. To je důležitý. Jdeme správným směrem. Jsme strana. CDU byla všelidová, konzervativní, křesťanská, prozápadní, antikomunistická a tak dál, jo. Prostě antinacistická, ale byla to strana německá, jo, která byla stranou, jakoby jdeme správným směrem. Byla to strana Konráda Adenauera, potom, dejme tomu, prostě takových těch politiků 60. let. Potom bylo už ty v 70. a 80. letech byla CDU, CSU, strana Franze Josefa Strause, jo, který byl válec a který v podstatě říkal, my jsme tady prostě pro všechny, pro Němce a s náma budete si jisti úspěchu. Jo, jsme strana prostě sedláků, učitelů, farářů, konzervativně založených lidí, z nichž většinou byli Němci. A tak dále. Tohle je prostě strana, AFD je strana, která říká, jsme Německo jde špatným směrem, zásadně špatným směrem a my prostě to musíme otočit. To, a kam se to otočí, to je... A ti, kteří říkají, kteří jaksi jsou mimo, kteří jsou proti AFD, říkají, vy to chcete otočit jaksi směrem, který je nepřijatelný, který je prostě protidemokratický, který vy to chcete otočit do roku 33. A to je ta tragédie, prostě, rozumíš?
0: Tragédie?
1: To není strana...
0: Jaká tragédie? Co je tragédie?
1: No tragédie, že to ukazuje...
2: To je interpretovat, jo.
1: No jasně, že to no, je tragédie, tragédie, no. Proto je to úplně jiný, než prostě, než to srovnávat s CDU nebo se SPD.
0: Počkej, jako ty jsi mi nerozuměl, já jsem chtěl tady demonstrovat jenom jednu věc, že ten výsledek, na který si sahá AFD, není v historii Německa neobvyklý. Jenom připomenu, no, že ale je to, 98 mělo to... CDU, CSU 35, ano. 94, no. 41, 90, 43%, 87, 44%, 48. Takže jako, že tam má někde nějaká politická strana takovou sílu, není nic neobvyklého, ale zároveň teda dochází ke změně paradigmatu a ty to vysvětloval, že ale... to je spochybnění dosavadního, nebo spochybnění...
1: Ne, no, počkej,
0: spochybnění dosavadního vývoje Německa.
1: Za posledních 15 let asi, jo. Toho prostě, protože se úplně změnil předpodoba toho takzvaného mainstreamu nebo establishmentu. Úplně se změnila. Z CDU se stala v podstatě levicová progresivistická strana.
0: Něco to jak je, z ODS, co
1: to
0: se
1: je
0: stalo.
1: Ten rozdíl. A změnilo se to v celé západní Evropě, s tím, že jednou to říká Mačej, že se občanský princip zaměnil za nějaký všesvětový globální princip, jehož odrazem je potom ta migrace z představy, že do Německa může přijít každý, může každý požádat o azyl a každý dostane občanství.
0: Každý dostane dávky.
1: A každý dostane dávky a tak dále. A teď pozor, jo, a to je důležitá věc, že prostě Německo přestalo být těmi demokraty chápáno jako stát Němců. A bylo to, začalo to být chápáno dokonce, že když ty AfD říkají, my musíme vrátit Německo Němcům, to je nedemokratický, to je pomalu fašistický, to je rasistický.
2: A oni to ani neříkají, oni se to ani nedovolí.
1: A my se to ani nedovolí, no, to je no. Prostě ta věc. Oni
2: to je protože, implicitně.
1: Implicitně, jo. To, že prostě přestali státy být v Evropě, státy těch lidí, kteří tam po staletí žili a změnili se něco jiného. A to je základní prostě ta věc, kterou je nutný pochopit, proč je ta AfD pro spoustu lidí tak nepřijatelná. Protože ano, protože mají představu, že tím se dostávají prostě na nějakou linii něčeho jako toho starého nacismu. A to je to, co já to říkám strašně zkratkovitě, ale doufám, že mě pochopíte. Jo, jak to,
0: že si to nemyslí, že to že tak to je.
1: No jasně, že no jasně. Si to nemyslím.
0: Já to jenom je snažím se tě podpořit,
1: Jirko. Taky říká potom druhé vítězství Adolfa Hitlera. No, jo?
0: A taky to není pravda.
1: No ne, počkej, co není pravda? Druhé vítězství Adolfa Hitlera je, že se prostě jakákoliv stanovisko, který prostě trvá na té jednoduché větě, Francie Francouzů, Německo je Německa, je okamžitě zpochybněný, okamžitě napadený tím, že tohle říkal Hitler.
0: No. Tak a je to téma, kdy vy se v tom víceméně nezhodujete a kde máte minimum rozporu, Dané?
2: Já k tomu chci, mám jenom dvě krátké poznámky. Jedna je ještě k tomu, jak Jirka mluvil o tom, že se ten střed... To je 15-20 let dozadu, že se proměnil. On se zradikalizoval.
1: Zradikalizoval.
2: Vlastně dneska je extremismus středu. Jo, extremismus toho centra. A to není jenom migrační politika otevření hranic, a to je právě ta mnou oblíbená zelená politika, ale to je i okřikování lidí, kterých si myslí něco trošku jiného než ten střed. A lidi, jako je Petr Fiala nebo Petr Sokol a podobný, mnoho těch našich dnešních jako oficiálně konzervativních politiků se přihlásili tady k tomu extrémnímu středu. A oni sami pozice, který třeba ten Petr Fiala měl ještě sám v roce 2014, což byly v podstatě pozice AFD, tak je dneska označuje za extrém. Jo? A z toho vyplývá druhá poznámka. AFD, pan Fiala nebo i další, vytýká německý nacionalismus. Tak já si myslím, že ty nacionalisty tam nějaký, bohužel rozhodně jsou, ale takový to, co v českém prostředí, když se řeklo německý nacionalismus jako něco, co nám hrozilo, nebo co bylo pro nás nepříjemná věc, tak to byl velkoněmecký nacionalismus, který ale dneska není, ten jako je skonzumovaný, protože prostě Německo už v okolních zemích už nejsou německý menšiny. To jsme k mojí spokojenosti a Kirkově smutku vyřešili na konci druhé světové války. Čili tohle jako objektivní tady to téma není. Jo. A dneska německý jako sklon poučovat sousedy. My jsme pro ně jakový to drobný ptactvo, ten potěr, který je jakoby kolem a který vlastně jako nemá právo na to být v něčem třeba chytřejší než oni, tak ten se projevuje v zelený politice. Čili dneska ten imperialismus, který vychází z Německa, není ten klasický imperialismus, před kterým varuje profesor politologie Petr Fiala. Ale ten... No, protože mě úplně šokuje, že takhle jako vzdělaný a erudovaný člověk může říkat dneska tohleto, jo. A čili ten jako imperialismus není tady ten, nemá tady tu podobu, jakou se nám snaží namluvit některý český takzvaný konzervativci, ale je právě v tom jako extremismu středu, který nám vlastně ty Němci přes Evropskou unii vnucujou.
0: Tak, povím, pánové, bohužel tady jsem dostal pokyn z režie, že jsme se dostali na konec první části. My hned budeme pokračovat tom tématu v té druhé části, ale tu první část můžete poslouchat na celoplošném rádiu Prostor, můžete nás kromě kanálu YouTube poslouchat také na stránkách Echo 24 nebo Echo Prime. A my pokračujeme v Německu, jako jestli tam hrozí nástup nacismu, nové neonacismu druhý Adolf Hitler a hlavně ještě se pobavíme taky o vztazích v koalici. České koalici. Tak, Andrej Babiš bude vydíratelný ze strany evropských orgánů, především Evropské komise. On sám, a to si říkal Danety, cítí velké napětí v osobním vztahu s Ursulou von der Leyen.
2: Když je nějaký konkrétní incident, že někde pobíhá zelený fanatik, který hází dráty na vysoký napětí a chce tím způsobit zkrat a hned se napíše ruský rukopis.
1: Nikdy se tak rychle nedávali občanství jako v posledních letech. Jo? To je taky otázka, do jaké míry prostě tyhle lidé, ty noví Němci s pasem, budou, koho vlastně volí, koho budou volit.

25 let dnes uběhlo od 11. září roku 2001, kdy New York zažil snad nejtragičtější den své historie. Jednalo se o teroristický akt ze světa islámu. Mohl to být takzvaný inside job, jak praví někteří. Vzpomínku jsme opět hledali a našli v archivu stanice Vltava u kalendária číslo 177. Vás vítá Michal Kyselka.

Hudba Arvo Pärta nám posloužila coby rekviem při vzpomínce na černý den amerických dějin 11. září roku 2001. Ten den bylo příjemné počasí, ještě ani nezačalo babí léto.

The day they wounded New York. Ten den, kdy zranili New York, začal jsem budovat ochrannou tvrz, zpívá Leonard Cohen v písni věnované 11. září 2001, kdy s sebou dva zřícené newyorské mrakodrapy vzali téměř 3000 životů. 200 lidí postupně skočilo z oken vstříc smrti, která se dostavila po přibližně 10 vteřinách volného pádu. Lepší než uhořet? Jedna dvojice se držela za ruce, žena, které se pádem zdvihala sukně, si ji snažila přidržet. Kromě 55 vojáků, kteří zde zahynuli, byli všichni ostatní civilisté. Chtěl jsem najít píseň nebo skladbu, která by reflektovala napětí, které dnešní svět prožívá v náboženství, ekonomice i ideologii východu a západu. Našel jsem ji, jmenuje se Bubble Crash a na své album Rock'n'Roll from Prague ji v roce 2004 nahrál Štěpán Smetáček s několika zpěváky a zpěvačkami, mimo jiných také s Lenkou Dusilovou. Text refrénu uslyšíme v angličtině, francouzštině, arabštině a latině.

0: To se všechno projeví tady v Praze.
1: Stejně jako národ český, také Američané jsou společností názorově nesourodou a zjitřené emoce po 11. září 2001 tuto roztříštěnost ještě vyhrotily. Jedni viní americkou vládu, která prý svými intervencemi do arabských zemí tuto reakci vyvolala. Na straně opačné pak stojí ti, kteří věří v sílu amerického orla, střežícího svobodu a prosperitu. Na vině jsou teroristé, které nutno kontrolovat už v jejich domovině. V patriotické písni Charlie Daniels Bandu jsou klíčová slova Nation, Unity, Pride, Liberty, Flag and God. Národ, spojení, hrdost, svoboda, vlajka a Bůh.

Zcela opačně než Charlie Daniels vidí zářijovou tragédii New Yorku příznivci nejrůznějších konspirací. Například rapeři s názvem Immortal Technique vidí příčiny napětí v podpoře, kterou americká finanční oligarchie poskytla již Třetí říši. Bin Laden i George Bush symbolizují dvě ze sedmi hlav draka apokalypsy. Amerika již za Reagana posílala zbraně a peníze muhadžádýmu do Afghánistánu na boj proti Rusku a vyzbrojila si tak nepřítele. Média dnes proto musí mlžit, aby zakryla neprozřetelnou zahraniční strategii Spojených států, která se 11.9.2001 vymkla z rukou a proměnila Manhattan v peklo. Prezident, pouhá loutka na provázku. A klíčové slovo, Illuminati.

0: přepojujeme na jiné studio Svobodného.
1: Studio Midgard na Svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal býti v klidu.

Zatímco v historii Naruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech.

Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté.

Vážení a milí, hlásí se vám Petr Václav ze studia Midgard u takového 14-denního pořadu Stárnutí je přežitek. Je to, jak jsem zjistil, docela vámi oblíbený pořad, protože dostáváte se k informacím, které vás pravděpodobně hodně zajímají, a je to vlastně i o tom aplikování řady zkušeností, poznatků v té praxi. Takže já vás vítám u toho dnešního dílu a budu se těšit, že spolu strávíme takřka 120 krásných minut. Předpokládám, že jste si sobotní den užili, byť se tedy výrazně ochladilo. Musím říci, že ten skok je docela znatelný, takže už tedy jsme odložili někteří kraťasy a skočili jsme do nějakých delších nohavic. To ale nic nemění na tom, že stále venku občas vysvitne sluníčko a že nás tedy opravdu zajímá ta naše schránka tělesná. A zejména nás zajímá to, co s ní všechno udělat nebo co jí dopřát, aby se nějakým způsobem držela nebo udržela nebo si zajistila skvělou kondici. Takže to je asi tak malinko do úvodu. Já tady mám potom taková zajímavá témata. Dneska si budeme hodně povídat o vodě. Takže možná, nevím, jestli nám zbyde čas ještě na nějaké další informace, ale podíváme se trošku z jiného úhlu pohledu na takový ten veliký jeden předsudek, o kterém jsem minule hovořil, a to je to, že se nám i někdo postará o to, abychom kvalitní

vlastně pili. Někdo by to měl zajistit nějakou kontrolou, druhý by to měl zajistit už protože si za to účtuje peníze. No a třetí by tomu rád uvěřil, protože třeba nemá způsob, jak to řešit jinak. No, než se do toho dáme, ale tak je potřeba popřát všem darinám k jejich dnešnímu svátku. Takže, milé dariny, krásně si to všechno užívejte, užijte, oslavte, buďte milované, zdravé a také oblíbené, no a pochopitelně rovněž v pohodě. Jste-li malými darinkami, tak vám přeji pomalu skoro dobrou noc a jste-li už odrostlejší dariny, tak vás vítám u poslechu tady teď v tento okamžik našeho pořadu. Mám tady takovou jednu zprávu, na kterou chci zareagovat, protože mi napsala ne darina. A teď si vzpomínám, že v podstatě znám víc, ale vzpomínám si na takové tři dámy tohoto jména, které mi utkvěly v paměti. Jedna proto, že to byla moje třídní učitelka v adolescentním věku. Druhá proto, že to byla velice zajímavá a pracovitá dáma a dala mi docela podnětné informace do života. A ta třetí, tu jsem poznal nedávno, také ji pozdravuji, pokud poslouchá, a chci říci, že mě velice, velice překvapila úrovní, výškou své duše, takže byť bych to nečekal v Praze, v jedné firmě, kde se vzali, tu se vzali, čísla na mě vyskočily. Takže toto všechno v podstatě jsem chtěl říct. A mám tady právě tu jednu informaci a ta je od Marcely, kde naskákaly nějaké zpožděné hovory, a to se omlouvám, musím trošku zalistovat. Ajajaj. No zkrátka a dobře, Marcela píše, že jsem slíbil v hovorech při víně, to, že sdělím nějaké termíny, nějaká místa setkání, které budeme organizovat, tak jenom chci říci, že my chceme s Išou pochopitelně se vám víc věnovat, to jsem předeslal, ale teď komunikujeme s některými z vás, kteří se chtěli ujmout té organizace v různých místech a koutech naší republiky, v různých regionech, takže s někým jsme už o tom komunikovali a nějaké, řeknu, termíny jsme si nastínili, s někým pravděpodobně teprve mluvit budeme a někteří se teprve k tomu přihlásíte, takže milá Marcelo, není ta věc ještě tak daleko, aby řeknu, jsme měli skluz v tom, že jsem slíbil a neřekl, je to o tom, že se na tom pochopitelně pracuje. Ale nicméně, jestli se nepletu, tak 13. října by někde v Praze měl být přímo sraz Svobodného vysílače. Tuším, že jsme to komunikovali s Pavlem Hlávkou a nevím tedy teď momentálně úplně přesně, zdali to je 100% potvrzená záležitost. Takže buďte bdělí a nastražení, protože brzy bude nějaká anonce na toto setkání a tam bych chtěl, aby byli i někteří naši hosté, kteří tady vystupují v našich pořadech. Takže to je takové malé utěšení a uchlácholení toho, že nějakým způsobem jsem se ještě nevyjádřil úplně přesně. Tak a píše mi tady Pavel Hlávka, že asi došlo k nějaké změně, protože ten sraz by měl být 20.10. A to už já vím, že je problém, možná, nevím. To se musím podívat do diáře, protože já jsem měl fixnuté o 13. Nevadí, věci se vyladí zcela bezpečně. Dáme ještě k tomu informaci, kdo tam bude jak přítomen. Čili pojďme tedy k tomu našemu tématu, ke kterému jsme se dnes tady usnesli sejít, když to takhle řeknu, jak jsme kdysi byli zvyklí slýchat takové ty různé obraty. K tomu jsem chtěl jenom říct si, že onehdá vyšel, a teď nevím, jestli to bylo v Mladém světě, nebo dokonce v nějakém, nechci říct, mainstreamovém tisku, protože za to táče, za toho zlého bolševika mainstream nebyl. Bylo pouze ČTK, stejně jako dnes, které stejně tenkrát jako dnes vydávalo nějakou linii informací. Tenkrát se říkalo, že ty informace podléhají
cenzuře z pohledu čistoty ideologie. Dnes ty informace podléhají cenzuře z pozice dodržení jaksi informačních válek a bojůvek, které se odehrávají. Takže nic se nezměnilo, nemusíme se bát. Prostě pořád ten proud, ten hlavní proud informační pochopitelně valí něco před sebou a všichni se k tomu přidávají. Takže jenom jsem chtěl podotknout, že tenkrát vyšel takový článek, ten byl zajímavý tím, že tam bylo několik slovních obratů pospojovaných v různá souvětí různými způsoby a vlastně jste si mohli napsat libovolně dlouhý projev, se kterým jste chtěli vystoupit kdekoliv a pouze jste různě kombinovali ta slova a ty obraty, které tam byly zmíněny a z toho jste vytvořili opravdu tradiční projev, který tenkrát bylo možné slýchat k různým událostem, akorát se to prostě připojili k tomu nějaké datum nebo nějaké to dané výročí, ale jinak ty obraty v podstatě se neustále opakovaly. A když to tak sleduji, tak i dnes bychom mohli vydat takový nějaký podobný článek, nějakou pomůcku takovou, kde bychom dali takové ty věci, co se stále omílají, jako demokratické, nedemokratické, extremistické, humanitární a podobně. A k tomu bychom mohli dodávat různé, třeba humanitární bombardování. No to jsem zase zašel někam, kam jsem nechtěl. Dobře, tak jdeme zpátky k tomu našemu tématu. Takže máme pořad, že o tom, že stárnutí je de facto přežitek, pokud budeme se držet některých zásad. Já jsem předestřel, že budu hovořit o vodě. A to znamená, že tedy bych mohl použít tady takových několik čísel, ale já už vidím, že ta čísla, která tady budu říkat, tak tím musím dát komentář, protože třeba to hlavní číslo zní, že 10 milionů obyvatel je zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů. 94,7% obyvatel má pitnou vodu z vodovodů. V roce 1970 to bylo 64,5%. Nejvíce Praha, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj 85%. Je zvláštní, že někdo nazve nebo vyjádří, že 10 milionů obyvatel je zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů, ale není to pravda, protože přeci spousta lidí má svoji vlastní studnu a přestože jsou nuceni, dejme tomu mít i někteří z nich přívod toho veřejného vodovodního řadu, tak ale já sám, tak jak jezdím po těch domácnostech a instaluji na různá místa, tedy úpravny, tak vím, že spousta lidí má svoji vlastní studnu a nemá vůbec žádný vodovodní řad. To znamená, že to je nesmysl a je to, jak by nazvali tu věc naši konkurenti z mainstreamu, nebo ti, kdož nás odsuzují, fake news, to je takový ten nový obrat, novodobí, tak zkrátka dobře, pokud Česká republika, to znamená Češi, Slezané, Moravané, úhrnem, plus menšiny, úhrnem, činíme 10 milionů obyvatel, tak prostě to není pravda, protože všichni nejsou na tom vodovodním řadu, což je pochopitelně dobře. A 85,5% domácnosti je napojeno na kanalizaci, přičemž v roce 1970 to bylo pouze 55%. Nejvíce Praha, to je 99,2%, nejméně Liberecký kraj, 69%. To je přesně o tom, o čem hovořím, že většinou, když v té obci není kanalizace, tak zhruba tak je to 50-50, mají tam vodovod, třeba mají obecní studny a to je ten vodovod, kterého se ještě nezmocnili ti jaksi provajdři z zahraničí, ty firmy, které tady za pusu se dostali k tak důležité věci, jakými jsou třeba vodovodní řady a jak si nezdírají to obyvatelstvo, protože vezměme si třeba, pokud vás obsluhuje Veolie a podobně, takovéto firmy, kolik
se platívalo za ten kubík vody. Vodou neustále šetříme víc a víc a čím dál tím víc za to platíme. Má to také svoje odůvodnění a opodstatnění. Pak je tady takový zajímavý údaj, že 88,7 litrů průměrně spotřebuje každý člen domácnosti za den, skoro 89 litrů. Vyšší průměr připadá na Prahu, zase ty Pražáci, 109,3 litrů. Šetrnější jsou obyvatelé Zlínského kraje, ty mají 75,9 litrů. Ono to také souvisí s tím, jaké tam je vodné stočné. Na to hned reaguji, že 84,3 či 84,30 stojí, nebo je průměrná cena pro vodné a stočné za kubík. 84,3. Já se pamatuju, že po revoluci to vodné stočné, když pominu ty ceny ještě z bolševíka, ale ty nové ceny, které byly, tak startovaly někde okolo 12-15 korun. A nejvyšší cena je v Ústeckém a Libereckém kraji, naopak nejnižší v kraji Olomouckém a na Vysočině. Zajímavý údaj potom je třeba takový, že 16,5% vody se ztratí ve vodovodní síti. Zase porovnání s rokem 1998 došlo ke snížení téměř o polovinu. Jsou vodovodní řady, které svojí kvalitou umožňují ztrátu až 60% průtoku tím řadem. To znamená, jsou větve, které jsou děravé jak řešeto. Ale úhrnem v celé České republice přes ty velké investice, které tady proběhly do té infrastruktury, tak je to stále ještě docela hodně. Máme vybudováno 2579 čistíren odpadních vod. Přičemž v roce 1970 jich bylo 160. To je docela trapné to takhle srovnávat, protože tenkrát byl důraz kladen na úplně nějaké jiné věci, než je tomu třeba teď. No, mohli bychom si ještě zacitovat trošku něco jiného. Jaké je DPH vody v některých zemích? To je také zajímavé. Tak ve Velké Británii nebo v Izraeli mají nulové DPH. Ve Švýcarsku platí 2,5% DPH. Ve Francii 5,5%. V Německu 7%, v Polsku 8%. Rakušané platí 10%. My Češi v České republice platíme 15%. Na Slovensku nebo v Bulharsku je to 20%, Dánsko, Švédsko 25% DPH a nejvíc platí Maďaři, ty platí 27% DPH, to je docela mazec. Bohužel, ale nemáme tady srovnání, kolik je ta cena, to znamená, k tomu by se asi slušelo dát, že tedy Bulhaři nebo Maďaři třeba platí 27% v Maďarsku DPH, ale kolik je to tedy celkem za ten kubík, jestli je to srovnatelné, a ještě bych to musel protočit přes asi reálnou mzdu v té dané zemi, abychom si udělali obrázek srovnatelnosti, protože takhle to úplně srovnatelné není. Ale umím si představit, že třeba bohaté Německo, myslím bohaté v tom, kolik, jak vysokou životní úroveň tam lidé mají, tak platí jenom 7%, ale teď je otázka, jestli ten kubík nestojí v přepočtu na naše 300 korun. To se ale bojím, že nebude. Tak to jenom jsme si tak zabrousili do nějakých čísel, která se váží k vodovodnímu řadu, k něčemu, co bereme jako automatikum. A pak je tady docela zajímavý článek, který bych rád, abychom si nějak tak přečetli společně, kdy jak na sucho. A třeba zajímavý údaj je, že každý osmý obyvatel České republiky v současnosti pije vodu z želivky. No, protože Praha je zásobena několika jaksi zdroji, ale ten nejvíc využívaný je právě ta želivka. Ta vodní nádrž želivka, ta ošklivá bolševíkem vybudovaná želivka, dodneska to zásobuje Prahu velice schopně. No ale tak jak na sucho. Výstavba nových rybníků, nadlepšení průtoků, důslednější pozemkové úpravy, zpřísnění podmínek hospodaření pro zemědělce. To jsou některá z opatření, která navrhujeme v boji proti suchu a která nám pomohou posílit zadržování vody v krajině.
Nové rybníky. Vyhlásili jsme výzvu pro obce na rekonstrukce, odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu. Mezi obce nebo jejich svazky rozdělíme 400 milionů korun. Necelé půl miliardy tedy. Na stavbu rybníka může obec získat příspěvek až 10 milionů, na jeho rekonstrukci až 2 miliony korun. Od roku 2016, kdy program nebo podprogram funguje, jsme poskytli 470 milionů korun, což pomohlo vybudovat nebo rekonstruovat 400 rybníků. Takže dobře, podpora je přichystána do roku 2020 a celkem díky ní obce získají 1 miliardu korun. Další žádosti budeme přijímat od 17. září 2018 do 15. ledna 2019. Kompletní podmínky najdete tady web resortu. Význam vodních nádrží. Na konci srpna bylo sucho na 94% území Česka, což bylo letošní maximum. V 70% republiky bylo sucho výjimečné či extrémní. Od jara jsme pro nadlepšení průtoku pustili do řek 360 milionů kubíků vody. Dále připravujeme výstavbu vodních nádrží Vlachovice na Zlínsku. Tam by měla být kapacita zásoby 29 milionů kubíků, Senomaty a Šanov 1,2 milionů kubíků a Kryry na Rakovnicku 7 milionů kubíků. Plánujeme zvýšit hladinu novomlýnských nádrží o 35 cm. Změna poldru Skalička v pobečství na vodní nádrž se zásobním prostorem zase umožní využívat vodu pro zemědělství. Tato vodní nádrž by s plánovanou kapacitou 42 milionů kubíků mohla překlenout oba hydrologické extrémy, tedy povodně i sucho. Příprava vodní nádrže Nové Heřminovy, 15 milionů kubíků, je zpomalena především kvůli nesouhlasu obce Nové Heřminovy. V současné době je vykoupeno 99% plochy zátopy, vlastníci zbývající části, zastupitelé obce, nemovitostí se prodej brání. Z důvodu veřejného zájmu bude nutné přistoupit k vyvlastnění zbývajících nemovitostí. Podporujeme také obnovu, rozvoj a rekonstrukci závlahových zařízení. V současnosti se realizují projekty ve výši 180 milionů korun. Pak je tady pochopitelně krajina nad Zlato a tak dále. Čili to je jedna věc, která je trošku do úvodu, a potom tady mám rozhovor s panem Punčuchářem, který říká, že pitnou vodu pro lidi zajistí nové nádrže. Tedy. To je vlastně pokračování té nahozené záležitosti z kraje. Vysychající studny, potoky bez vody, špatná úroda. To jsou výsledky horkého počasí. Budování vodních nádrží je nezbytné. Díky vodním nádržím naprostá většina obyvatel nepocítila letos a ani v roce 2015 nedostatek pitné vody z vodovodu, říká v rozhovoru Pavel Punčuchář ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství. Co vás během letošního sucha napadalo nejčastěji? Nastala doba, kdy je třeba řešit nejen prevenci povodní, ale také opatření k omezení druhého hydrologického extrému, která se vlastně nedají zahájit bez výskytu výrazného sucha. Je třeba opravdu vážně brát scénáře vývoje změny klimatu a jeho důsledky pro naše území. To je označováno jako střecha Evropy. Různé počítačové předpovědi ukazují, že průměrná teplota má v České republice vzrůst a srážek ubývat. Je to ještě vůbec možné? Zní otázka. A pan Punčuchář odpovídá. Růst teplot podle průměrného scénáře vývoje klimatu může pokračovat. Nárůst průměrné roční teploty o 1 až 1,5 stupně Celsia očekávaný v letech 2040 až 2050 je již zde nyní. Tedy projevuje se spíše zrychlení trendu růstu průměrných ročních teplot vzduchu a předpoklad, že v letech 2050 až 70 tyto teploty mohou vzrůst o 3 až 4 stupně, nelze vyloučit. Málo je ovšem zdůrazňován důsledek nárůstu průměrných ročních teplot vzduchu, jde také o zvýšený počet dnů s tropickými teplotami a s tím související nárůst výparu ze zemského povrchu do atmosféry. To samozřejmě zvýší potřebu vody v krajině pro udržení vegetace, která tím přispívá ke zmírnění teploty povrchu území. Otázka, může se změnit Česko v poušť?
Zvýšený výskyt sucha a trvání období sucha s nárůstem teplot vzduchu bez pochyby zvýší vysychání krajiny. Nicméně, pokud se rychle začnou realizovat příslušná opatření k omezení následků sucha, pak poušť hrozit nebude. Lokálně či regionálně by bez zmíněných opatření k udržení vody v krajině a bez zachování vegetačního pokryvu, včetně zemědělské rostlinné výroby, vznikaly vyprahlé části území s naprosto jiným rostlinstvem a to bychom neměli dopustit. Nakolik pomůže situaci vyřešit výstavba nových vodních nádrží? Jaká je současná situace? Staví se už někde? Výstavba nádrží je řešení nedostatku vodních zdrojů, tedy hydrologického sucha. Souběžně je nutné dbát o posílení objemu vody v půdním profilu a v krajině, což jsou opatření k omezení dopadů suchých období, tedy bez atmosférických srážek. A tak dál, a tak dál. No, nicméně, o čem ten článek vlastně vypovídá, tady se ještě tady říká, že máme v Česku asi 165 důležitých nádrží a zdali vůbec potřebujeme nové. A pochopitelně je problém, že se spíš soustředili ty vodohospodáři na velká díla, která byla vybudována po válce a v době budování jaksi rozvinutého socialismu. Na to ještě peníze byly a teď pochopitelně na údržbu řady rybníků v té nové době, která se žene za těmi zisky, tak ty obce peníze neměly a protože se peníze dost rozkrádají, no tak pochopitelně spousta peněz nedotekla na ta místa a na ty záměry a na ty účely do těch obcí tak, jak by měla. Teď v podstatě sklízíme něco, co je zanedbané a domnívám se, že do značné míry honíme tak tu kočku trochu za ocásek, protože mám pocit, že tyhle debaty měly nastat o mnoho, mnoho dříve, protože nejdřív to téma byly povodně, víme rok 2002 a to, co všechno okolo toho bylo, takže se investovaly obrovské peníze právě do těch protipovodňových opatření a už tenkrát řada odborníků, bohužel, pro to, aby byli vyslyšeni, to byly zejména alternativní odborníci, kteří tvrdili, že ta věc je mnohem víc zanedbaná a že přijdou právě tato období plná sucha a potíží, kdy bude složité pěstování různých typů jaksi zemědělské produkce. A to jenom proto, že se přestal brát ohled na krajinu, jenom proto, že jsme pustili ty otěže s rukou v některých oblastech a ponechali jsme je si na libovůli firem, kterým se prodali strategické, jak infrastrukturní, tak řeknu další navazující celky. No a to přineslo to takový ten hluboký nezájem o to řešit ty věci okolo, které do té doby řešil stát za toho bolševíka a teď je neměl kdo řešit a ta obec, která je úplně poslední v té řadě té státní správy, tak ta na to ty peníze pochopitelně nedostávala, neměla. Takže to je problém, který jsme si vypěstovali tím, že jsme se domnívali, že si můžeme dovolit k té přírodě úplně všechno a že ji můžeme jenom dojít o ty zisky, aniž bychom část toho zisku nebo té tržby vraceli zpátky do těch projektů, které si to zaslouží. A mě by třeba zajímal to takový jeden údaj, zdali třeba taková Veolie a další takovéto firmy, které distribuují tu vodu, leckdy teda některé ji upravují, tak zdali mají nějaké fondy, ze kterých jsou financovány ty zdroje, nebo ta podpora těch zdrojů pitné vody. To znamená, že někdo někde bere vodu, která je tady nás všech, protože je na našem území. Tu vodu nám upraví, řeknu nějak, ani nebudu říkat, že je pitná, ale nějak nám ji upraví a pod nápisem pitná voda nám ji prodává čím dál tím dráž.
maximálně investuje, a to v těch krizových situacích, tak maximálně investuje za spoluúčastí třeba i obcí nebo některých státních organizací do obnovy infrastruktury, takže tam to není, jakože provozuji infrastrukturu, taky splna zaplatím, tam je to vždycky nějaká dělba. Takže chtělo by to, aby také tyto firmy, které čím dál tím víc profitují a toho profitu odchází čím dál tím víc do zahraničí, tak aby nám tyto firmy přispívaly na to všechno, co je potřeba, aby měly ony ty firmy, kde tu vodu brát. To znamená, aby se někdo také staral o ty zdroje. Nejenom, aby se z těch zdrojů bralo, ale aby se také ty zdroje ošetřovaly. Takže ono to celé vypadá, že v podstatě za státní peníze se ošetřují zdroje pitné vody a potom nějaká soukromá firma to rozprodává. Tak to má asi docela úspěšnou logiku a hlavně matematiku v tom, kde na jeho a ten problém bychom mohli nějak pojmenovat, ale na jeho konci toho problému je ten stav, který tady dneska máme. Selhává celá řada takových těch rádoby státních nebo státem řízených různých typů kontrolingu nebo ochrany, jedno jak to nazveme, tak pokouším se najít nějaký správný tvar pro to, co chci sdělit, ale bohužel mi nenapadl. Takže jakási kontrola nebo péče, lidé na ní stále spoléhají, myslí si, že tedy stát je odpovědný za to, aby obyvatelstvo bylo zásobeno opravdu pitnou vodou. A je zvláštní, že se také říká, jedna taková zajímavá věc, brutálně zajímavá, tady se to někde píše, já si znovu najdu ten papír, že tedy 10 milionů obyvatel je zásobováno pitnou vodou. Jsou země, kde pochopitelně s tím mají velký potíž, jsou to ty rozvojové země, ale je tady právě ten otazník, ten, jo, to je, že řada obcí, ale i měst má na některé položky v té normě výjimku, protože ta voda nesplňuje parametry té normy, která má 62 položek v plném rozsahu, to znamená za A. Voda se netestuje na 62 položek při tom ověřování kvality, voda se testuje na výrazně méně, zhruba na třetinu položek. A na základě toho, protože to jsou takové vytipované nejčastější problémové položky, na základě toho se, jak si říká, jestli ta voda je nebo není pitná. Úplně se zapomíná na ty tisíce a desetitisíce syntetických příměsí, které dneska vodu obohacují. To se vůbec neskoumá a přesto se ta voda nazývá pitnou. Je to velice směšné, ale bohužel také tragické zároveň, protože představme si jakou situaci, že někdo z několika tisíc parametrů posoudí 20 a řekne, ta voda je pitná. Ten mandát k tomu úplně se vytrácí, protože ten poměr zjišťovaného ku stávajícímu stavu je opravdu k smíchu, ale tak je to tady na tom světě zařízené. No a já jsem dostal několik otázek do mailu od vás posluchačů, že jsem až příliš nějakým způsobem vyhraněný vůči třeba těm kontrolním orgánům, ať jsou to krajské nebo okresní hygienické stanice, či další firmy, které mají oprávnění k těm atestům vody, když to takhle pojmenuju. A já bych vám chtěl na jednom příkladu demonstrovat tu hrůznost, která se k tomu váže, ale koukám, kolik máme hodin, možná si dáme písničku a pak se na to podíváme. Takže po písničce se budeme věnovat tomu, jak vlastně fungují v praxi ty kontrolní mechanismy v podobě různých úřadů, které si platíme ze svých daní. A otázka bude, zdali nás ochraňují před nekvalitou, anebo naopak, těm, kdo dodávají tu nekvalitu,
tak to palcují a dávají tomu ten štempel, že to je v pořádku, protože zkrátka dobře, to je asi tak, nechci říct pro někoho, ale asi to tak bude nějak výhodné. Tak pojďme si něco hezkého zahrát. Mám tady tohleto.

Tak pojďme si ten stav, o kterém jsem tady trochu hovořil a malinko jsem ho připodobnil, čili stav, kdy řada lidí má tendenci se jako kdyby spoléhat na tu službu státu, kterou si platíme, pochopitelně, že ten stát bude přísně dbát o to, aby prostřednictvím svých nástrojů a svých procesů dokázal udržet tu kvalitu na dobré úrovni. Tady jsem se někde dočetl, že vlastně máme jednu z nejlepších pitných vod na světě. To je takové omílané téma, to mě vždycky hrozně pobaví, protože to je z úrovně toho, co si teď budeme říkat, tak je to také fake news, čili falešná zpráva. A dokonce budu citovat z článku, nebo přečtu vám článek, který vyšel v sobotním Právu, tuším, to byla příloha, a váže na něco, co už předtím bylo, to znamená, už to prolítlo někde mainstreamem, že totiž mikroplasty se nalézají v pitné vodě. A že se to jeví jako jeden z velkých problémů a obtíží. A teď tady spojíme dvě věci. Spojíme si chemtrails, kdy říkáme, že kromě těch těžkých kovů nám jsou sypány na hlavu jakési mikroplastové, takové miniaturní částice plastu, které jsou ale inteligentní, protože jsou ošetřeny určitou složkou, která v sobě, nebo která vlastně je jako kdyby čip. Takže oni se pak v nás spojují a vytváří v nás tu síť. Takže mimo jiné, veškerý chemtrails v té vodě končí. A tak ty mikroplasty byly detekovány na mezinárodní úrovni, byly detekovány ve zdrojích pitné vody. To znamená, že je-li to mikro, tak je to pod úrovní, která je řešitelná tou standardní úpravou pitné vody mechanickými filtry. To znamená, že to zůstává v té vodě a občanstvo to pije. Takže já vám přečtu ten článek a trošku pak můžeme rozebrat. Jan Holý napsal ten článek. Mikroplasty v pitné vodě se řešit nebudou. Už ten nadpis, jak si vypovídá o tom, že není zájem. Takže drobné plastové částice, mikroplasty, jejichž přítomnost v pitné vodě v Česku nedávno prokázali vědci z Akademie věd, se zatím z vody běžně odstraňovat nebudou. Bylo by to drahé a většina úpraven by musela dodávky vody spotřebitelům výrazně zdražit. O tom, zda by mikroplasty zařadil mezi ukazatele kvality pitné vody, Státní zdravotní ústav SZU neuvažuje. Neexistují podle něj žádné vážné indicie, že by tyto částice představovaly pro člověka zdravotní riziko. Podle ředitelky SZU Heleny Kazmarové by musel existovat důkaz, že jsou člověku nebezpečné. K tomu by muselo být jasné, při jaké koncentraci může k poškození zdraví dojít, a také je nutné mít jasnou analytickou metodu, jak mikročástice ve vodě spolehlivě určit. Ani jedna z těchto podmínek ale není v současné době splněna, sdělila Právu Kazmarová. Takže to je klasické strčení hlavy do písku, vážená ředitelko, no pojďme dál. Drahá ultrafiltrace. Mikroplasty se dají z vody odstranit jedině velmi jemnou membránovou filtrací. Jak Právu potvrdil Jindřich Kota, technolog z firmy Euroclean, která se úpravami vody zabývá, membránové filtry jsou velmi drahé a při protlačování vody přes ně dochází kvůli jejich odporu i k obrovským tlakovým ztrátám. Jedním z mála vodárenských podniků v Česku, který má nainstalované ultrafiltrační zařízení, schopné zachytit velmi malé částice o rozměrech od 1/5 do 0,05 mikrometru, ne milimetru, mikrometru, a tedy i velkou část mikroplastů je úpravna vody v Březové, patřící podniku vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Jen pořízení ultrafiltračního zařízení nás přišlo na 50 milionů korun.
Pokud by si to podnik nechal udělat na klíč, stálo by to výrazně více, potvrdil právu technický náměstek Zdeněk Frček. Současně musel podnik do úpravny instalovat i čerpadla. Voda na vstupu do filtru, přes který prochází až 350 litrů za vteřinu, musí mít tlak kolem 2,5 atmosféry. Náklady na kubík pitné vody, kterou dodáváme spotřebitelům, se tak zvýšily asi o 50 haléřů, uvedl Frček. Veřejnost ve světě se o mikroplasty v pitné vodě začala zajímat před pár lety po zveřejnění několika odborných studií. Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd nedávno uvedli, že tyto drobné částice plastu jsou i v pitné vodě v Česku. Zjistili, že v litru upravené pitné vody zůstává, v litru, přátelé, upravené vody, čili v té pitné vodě, zůstává 300 až 900 těchto částic. Zanedbatelné riziko prý. Riziko plastových vláken z pitné vody je však podle názoru SZU zanedbatelné a nemá smysl se jim speciálně zabývat. Ústav už loni na studii s podobnou tematikou neziskové organizace Orb Media uvedl, že stačí využívat stávající mechanismy kontroly výroby pitné vody na přítomnost částic, to je zákal a pozůstatky těl různých organismů, a činit běžná opatření při zvýšení hodnotách. Státní zdravotní ústav toto stanovisko počátkem září doplnil o poznatek, že by mikroplasty mohly vázat nebezpečné látky. Pokud by částice vázaly škodlivé látky ve významném množství, například kovy nebo polyaromatické uhlovodíky, takzvané PAU, které jsou nejčastěji zmiňovány, pak by se tyto látky nalézaly při rutinní kontrole kvality vody, uvedl ústav. To se ale podle SZU neděje. Každým rokem je na přítomnost kovů a PAU analyzováno zhruba 6 000 vzorků pitné vody v celé ČR, ale překročení limitní hodnoty není nalézáno buď vůbec, nebo v jednotkách případů. A v závorce a naprostá většina výsledků je pod mezí detekce metody. To znamená, že samotná ta metoda je tak nedokonalá, že není schopna to detekovat. Co ten článek vlastně říká? To je velice dobré si říci, protože ten článek jednoznačně nám sděluje. Státní zdravotní ústav. Všimněte si ten název. Státní zdravotní ústav. Co si pod tím můžeme my laici představit? To je ústav, který pečuje o všechno, co nějakým způsobem by mohlo narušit naše zdraví, nebo by jej mohlo poškozovat. No tak tento ústav nepovažuje za důležité to, že tedy bylo vědeckým pracovištěm doloženo 300 až de facto 1900 částic v jednom jediném litru. Takže já si vemu teďko zpátky ten materiál, kterým jsem začal, a to znamená, že tedy každý občan průměrně spotřebuje necelých, bezmála jednoho litru, 90 litrů vody. Tak já umím počítat, tak 90 krát, zaokrouhlím to, kdyby 500, 300 až 900, kdyby 500, ano, tak je to, jestli umím dobře počítat, tak 500 krát 90 je 45 tisíc těch částic buď vypijeme, nebo se v nich sprchujeme, protože nějaké ještě malé množství také, jak si prosplachujeme, tak budu uvažovat, že tady jsem nastavil ten limit na 500 a ne na 900. Takže zhruba 45 tisíc těch částic, s nimi přijdeme denně do styku. A Státní zdravotní ústav se nám snaží tvrdit, že nás tyto částice nemohou poškodit. Fór je ale v tom, že tyto částice pijou i zvířata, která se potom konzumují. Tou vodou, která obsahuje tyto částice, mimo jiné, že na ně ještě na ty rostliny to padá z nebe, tak vlastně
je to v rostlinstvu, je to v potravinách, které rostou někde. Takže není to jenom otázka vody, kde se ty plasty nalézají, ale je to otázka totálně prolnutého prostředí, ve kterém žijeme a pohybujeme se. To znamená, že připustíme-li, jak se ty mikroplasty dostávají do té vody, čili že to je spadem z chemtrails v drtivé míře, no tak dospíváme k tomu, že pochopitelně už samotný poletavý prach musí tyto mikročástice také obsahovat. Takže my je i dýcháme. No a to je vlastně praktický důkaz toho, o čem jsme mluvili s Išou v tom pořadu o chemtrails, kde vlastně na to navazujeme. Další věc je, že tedy z toho jednoznačně vyplývá, komu vlastně slouží ten státní zdravotní ústav. Ten neslouží občanům, ten slouží těm, kdo dodávají a nekvalitně upravují tu vodu, protože správně, jak tedy podotkl pan ředitel Frček, z té firmy vodárenské, která investovala a aby ušetřila, tak hlavně tam do toho vložila svoji invenci svých pracovníků a udělali si to sami, akorát nakoupili materiál, 50 milionů korun do těch upraven. Tak zase se podíváme, kolik máme tedy tady jsme někde měli, kolik máme těch upraven, ale to byly odpadní vody, tuším, že čistěný odpadní chod máme 2579, odhaduji tedy, že asi budeme mít tak desetinásobek, okolo 20 tisíc úpraven pitné vody, krát 50 milionů počítat umíme. To znamená, na začátku toho článku se říká, že by to bylo opravdu drahé. Bylo, protože dejme tomu 20 tisíc krát 50 milionů, to je velká porce peněz. Ale tam to nekončí, jako zkvalitnit úpravu, aby tam toto všechno svinstvo nebylo, ale to musíme ještě zakomponovat jiné věci. Třeba musíme zakomponovat léčiva, že? A to všechno tvrdá chemie průmyslová, která se nedá tou klasickou čistinou odpadních vod odstranit, takže ta voda opravdu nese 10 tisíce syntetických příměsí. A my se bavíme pouze o některých pod názvem PAU. A je to ještě vlastně také o tom, že je další důkaz, o kterém chci hovořit, je právě ta informace ze Severní Ameriky, kde v jedné té čisté části mají rezervaci přírodní a v té přírodní rezervaci mají 6000krát nad limit, čili 6000krát násobený limit, povolený limit hliníku, který může být v kubíku vzduchu. To znamená, že oni tam mají ten limit překročený 6000krát. To je opravdu na hranici výbušného prostředí a to je, prosím, přírodní rezervace. To všechno je výsledek chemtrails. Takže není zájem ty mikroplasty a řadu dalšího svinstva řešit, protože zkrátka a dobře někdo by do toho musel nainvestovat. Zase se mi třeba jeví to zvýšení vodného stočného o 50 haléřů jako relativně zanedbatelná záležitost, protože tady se zvyšuje vodné stočné o 5 korun, o 10 korun z roku na rok v řadě místech a nikdo to neřeší. To znamená, kdyby se udělala ta kvalitní úpravna, tak té vody, která se dodává do toho vodovodního řadu, tak by to, dejme tomu, pro kapsu toho spotřebitele, vyváženo tou lepší kvalitou, vůbec nebylo o tom se o tom bavit, protože 50 haléřů se tady navyšuje a nikdo nikomu nic neoznamuje. Ale co je horší, jak tu vodu dopravit k tomu odběrateli. To je totiž druhý takový veliký svízelný problém, protože ty vodovodní řady jsou ve stavu, kdy nejsou schopné tu kvalitu zajistit, protože jsou staré, děravé, jsou zanesené, neodkalované, hníjící, napůl zaplněné bahínkem s různými, jak tady se taky psalo, těmi tlejícími těly různých živočichů, mikroorganismů a podobně. Když se to nachloruje, tak to ustojíme třeba a když už to nejde ustát, tak se z toho vyhlásí nějaká havárie.
Ty stavy, pochopitelně havarijní, se potom řeší z peněz nás, daňových poplatníků, to je nadmíru jasné, a hlavně se řeší bez výběrového řízení, protože to je stav nouze, je to krizový stav, proto se nemusí vypisovat výběrové řízení. A s tím vším se kalkuluje a na základě toho se k tomu přistupuje. To znamená, že žádná havárie, nebo většina havárií, ta by nemusela být, protože by se jim dalo předejít nějakou včasnou údržbou, včasnou výměnou a podobně, ale neděje se tak, protože to má svůj dlouhavý proces. Je-li z toho havárie nemlich na vodovodním řadu, no tak to je potřeba k tomu přistoupit razantně, se vší vervou, oddaností, prudérností a hlavně s tím kýženým, s tím tahem na branku, a proto žádné výběrové řízení, tady ta firma to udělá, my jí věříme a taky to zadáme. A to je přesně to, kam se to hrne. No, chtěl jsem trošku se ještě dotknout toho, jak ten ústav, ten státní zdravotní ústav, jak odráží všechny i řekl bych fundované náměty, doporučení, možná by se to tak dalo pojmenovat, třeba toho Ústavu akademie věd, těch lidí, o kterých by se dalo říci, že asi by měli být nějak renovovanými partnery pro ten státní zdravotní ústav, protože on taky nemá na všechno kapacity, a je vidět, jak oni odolávají jakémukoliv sdělení, protože linie je jasná. Dokud ti lidé z toho neumřou, když se napijou, tak to bude nést název pitná voda, ať to má v sobě cokoliv. A bavíme se tady o tom proto, že tedy nelze důvěřovat státním orgánům, které by měly činit v této záležitosti a měly by nás ochránit před tím, co jsem tady de facto já řekl, tak je vidět, že jsou, já jsem chtěl říct, koupené, to asi takhle bys to nemělo říct. Řekl bych, že mají spektrum svých zájmů trošku posunuté od toho občana spíš k tomu dodavateli, protože, jak jsem řekl, kdyby ti dodavatelé to uměli kvalitně vyčistit, tak mají ještě druhý problém, jak to dopravit, a to je o té infrastruktuře. Tady zmíním jednu takovou věc, která dost zapadla, možná se nebude líbit některým příznivcům ČSSD, ale když ve svém úřadu končil Jiří Sexy Mozek, Jiří Paroubek, tak odešel grandiozně z toho úřadu středem, tak nějak, a nepředal jednu důležitou agendu, respektive tak si to nechal pro sebe. A to byla rozpracovaná část jaksi čerpání z evropských fondů. Tam ti jeho nástupci, kteří tam přišli, protože tam se velice personálně obměnilo na tom ministerstvu, tak bohužel došlo k tomu, že se včas nevyčerpalo 13,5 miliardy korun právě na revitalizaci infrastruktury vodovodní, čili vodovodní řady a podobně. A to byly peníze, které už byly de facto k čerpání, byly připravené, jenom bylo potřeba dotáhnout tu agendu tak, aby ty peníze sem přitekly. Ono je to složité, protože ne všechny vodovodní řady můžete okamžitě teď hned si vykopat a udělat nové, protože je potřeba tam třeba docílit nějakého souběhu prací a některé vodovodní řady jsou i pod zástavbou, to znamená, je potřeba pak buď vymyslet nějaký obchvat, bypass, nové vedení, to staré prostě nechat být ladem. No nebo vyčkat, až třeba ta zástavba za 2-3 roky se bude bourat z nějakého důvodu prostě, který tam třeba je k dispozici. Takže má to pochopně nějaké ty realizační záležitosti, které s tím souvisí. Nelze to realizovat všechno hned, ale ty peníze tady byly. A protože jsme je nevyčerpali z důvodu zanedbání toho předání si té agendy a plynulému navázání v té realizaci, tak jsme o ty peníze jako Česká republika jakoby přišli a nemohli jsme je realizovat. Byli bychom asi o kousek dál, byť 13,5 miliardy není tolik, ale tenkrát to bylo hodně peněz.
Patří to do doby, kdy 13,5 miliardy bylo jako dneska 20, určitě. A to už by se někde mohlo na té kvalitě třeba i projevit. Tak to je takové trošku praktické vystavení účtu, čili praktické bilancování toho, jak to vlastně v tom životě s tou vodou chodí. A znova říkám, tento článek jednoznačně vypovídá o nezájmu, ba dokonce bojkotu toho nejvíc oprávněného jaksi úřadu a tedy toho subjektu, který by na to měl dohlížet, tak je vidět, že absolutní nezájem. Nedávno tam v roli toho šéfa seděl jistý pán, který zase velice brojil právě proti úpravě vody membránami. On pak byl usvědčen z toho, že zkresloval informace z mezinárodních sympozí a on zastupoval Českou republiku, měl ten mandát na těch sympozích vystupovat za Českou republiku a také měl povinnost přenášet mnoho informací z těch sympozí do kotliny české. No a on to všechno manipuloval, ty informace cenzuroval, protože on měl nějaký osobní názor na membránovou úpravu, aniž pochopil princip, tak on měl nějaký vžitý předsudek a na základě toho vžitého předsudku psal naprosto dehonestující a jaksi laicky pojaté informace všude po internetu o tom, že membránové přístroje na úpravu vody, prostě jak je to strašné, hrozné a tak dále. Naštěstí už máme za sebou nějakých takřka 20 let užívání těchto přístrojů na úrovních domácnosti, ale také

tou plachtou. Kdo jste byl na vojně, pánové, tak víte, jaký vedro, jaké vedro je pod plachtou na tom nákladňáku, takže to vůbec není sranda. Takže ta voda je vystavována extrémním nežádoucím podmínkám, které vůbec nevyhovují správnému skladování. A to se projevuje na té vodě v tom, že se tam prostě množí mikroorganismy a je tam velmi veselo, je tam obrovský mejdan, oni se tam užívají, ty mikroorganismy, ale bohužel potom občas někdo potom má i průjem, nebo třeba nějaké jiné potíže. A co je vůbec zvláštní, že třeba při tom testu, který prováděla teda ta organizace D-test, tak nejhůře dopadly kojenecké vody. Takže je vidět, že opravdu u kojenecké vody se všichni soustředují a vyhlašují kojeneckou vodu, jak si díky tomu, že splňuje ten již upravený limit, nadlimit těch 15 mikrogramů v jednom litru těch dusičnanů. No ale bohužel na ty další věci se tak nějak zapomíná. Zase ukázka toho, že protože se nesmí překročit limit dusičnanů, no tak všichni sledují limit dusičnanů, jak si se zapomíná na to všechno ostatní, co okolo toho je. Je to otázka také konzumace příliš tvrdé vody a řada minerálek, navíc ještě podpořena bublinkami, tak to vlastně vám ohlupuje ten váš kontrolní systém, váš vnitřní kontrolní systém vám ohlupuje natolik, že naopak vám ta voda víc chutná, když teda je napraná bublinkama a nějak chemicky ochucena. Přestože je tvrdá, je to minerálka. A třeba lékařské studie jednoznačně dokládají, že minerálky byste měli vypít, přátelé, pouze max půl litr za týden. Za týden, ne denně, ale půl litr za týden. A spousta lidí je na té minerálce a ujíždí na tom leta letoucí a říká, ale mě to nic nedělá. No a jednoho dne najednou mu praskne céva, nebo má infarkt, nebo mu to přestává trošku myslet, protože nebo špatně vidí. A to jsou vesměs, sice to jsou spojené někdy důvody, ale hodně se na tom podepisuje ta tvrdá voda, protože ona má tendenci ucpávat ten mikrokapilární systém. No a to všechno vlastně spadá, tyto poznatky a toto všechno spadá do té citované a zmiňované a komunikované kvality dodávané pitné vody a to vůbec není žádná legrace. Takže za stávajícího stavu docházíme jednoznačně k tomu, že ať vám teče z vodovodu voda kohoutková, respektive vodovod veřejný, nebo voda studniční, tak než toho člověk začne pít a než se tím začne napájet a než si touto vodou vytvoří úplně jiný dvě třetiny svého těla, protože třetina jsou ty buňky a dvě třetiny je vodní prostředí, které neustále obměňujeme, tak z hlediska dlouhodobého užívání té vody člověk funguje jako velmi dokonalý membránový filtr. A proto je důležité, když už filtr, tak membránový, ale ne používat svoje tělo jako membránový filtr, ale ten filtr si dát třeba do kuchyně pod dřez a tou membránou si to vyčistit a ten bordílek poslat do odpadu a ne, abych ho musel detoxikovat ze svého organismu velmi složitě a většinou velmi neúspěšně. Takže to je jenom takové trošku zamyšlení o té pitné vodě, ale hlavně jaksi důkaz o tom, že jsou to věci velmi citlivé, velmi složité, ale hlavně je musíme mít pod kontrolou my, uživatelé, kterých se ta věc přímo dotýká. To znamená, stejně jako když jdete k lékaři, řada lidí předává celou tu rozhodovací proceduru do rukou toho lékaře. A myslí si, že jaksi absolvent a ten, kdo složil Hippokratovu přísahu, takže ji bude naplňovat v tom smyslu a vidění, jak bychom si to my pacienti přáli. Ale pravda je opak, protože peníze jsou všemocné. A i ten lékař musí platit svoje účty. Takže peníze hýbou světem a bohužel v náš neprospěch. Takže nedávejme se v šanc jakémukoli systému, ale toto všechno si musíme ošefovat my. Jdu k lékaři, lékař mi sdělí, že mám nějaký problém a je prosím vás na mě, jenom na mě, jestli se nechám

tou léčbou usmrtit, anebo jestli zkrátka dobře si s tím poradím nějakým způsobem alternativním třeba sám. Je to moje svobodná vůle a moje také odpovědnost. Protože když se to tomu lékaři nepodaří, tak pokud neudělal hrubé porušení nějakých pravidel, tak za to nikdy neponese odpovědnost. Protože umírá mnoho pacientů. V podstatě se dá říct, že každý člověk je léčen až do své smrti. Čili každý člověk je léčen tak dlouho, dokud neumře. A nebo chcete-li, většina lidí umírá, protože se léčili. Ale to je jedno, jak to pojmenujeme. A znova se opřu o ten zajímavý údaj, kdy v té Americe, když stávkovali lékaři, byla to dlouhodobá nějaká záležitost, čili nebylo to den, dva, tři, pět, ale dejme tomu, že ta stávka probíhala týdny, tak se snížila úmrtnost o 78%. To z toho jednoznačně je vidět, jak ten systém je přátelský k nám pacientům, k nám lidem. Ten systém vytváří pouze nástroj pro tok peněz, který je do té oblasti směrován. A ti vylečení pacienti je taková ta třešnička na tom dortu, že když se občas zadaří, tak máme nějaký ten úspěch, ale jinak tam vůbec o ty lidi nejde. Ten systém je nastavený zásadně proto, aby živil ty, kteří ten systém vytvořili, kteří ho udržují v chodu a kteří na tom profitují. Oni ten systém vytvořili. Ten systém nevznikl na různé způsoby léčení lidí. Ten systém vznikl a existuje, protože vydělává zúčastněným peníze, někomu víc, někomu méně, ale je to na úkor těch, kteří jsou tam těmi oběťmi, a tou obětí je ten, kdo je nemocný a potřebuje nějakým způsobem léčbu. Tak ještě pokud se bavíme o vodě, tak by se vám mohla líbit tato písnička, tak pojďme si ji dát.

takže jsme si zaspívali jednu hezkou písničku s Anetou Langerovou. No a vrátím se k té vodě. Jsme občané a existuje nějaká povinnost státní správy vůči nám na bázi nějaké informovanosti. A tak bychom měli klást různé otázky a dotazy. Takže doporučuji vám, abyste se informovali u svého obecního, městského, obvodního různého úřadu, tam, kam spadáte, jak by probíhala situace, s jakým časovým zpožděním byste se dozvěděli, že zdroje pitné vody byly kontaminované třeba nějakou bakteriologickou látkou. Znamená, že víme, že existuje terorismus, já nechci dávat žádné návody nikomu, žádnému člověku, který by se projevil jako zlý. A nicméně si to připustme, že mezi námi tací mohou být, kteří by zkrátka dobře otrávili zdroje pitné vody. Položte otázku, za jak dlouho se to dozvíte, jaké jsou ty časy. Protože zapomeňte na to, že ta kvalita je kontrolována online. Ta kvalita se kontroluje v určitých, řeknu, časových úsecích. Takže jak by trvalo dlouho tomu městu, než by dokázalo zareagovat a informovat ty občany. Za A zjistíte, že v podstatě na to není až tak úplně přesně vypracovaný plán, hlavně v té součinnosti s tím dodavatelem, že to je velmi děravé, a tak by bylo velmi snadné, že až začnou první lidé umírat, tak teprve se zjistí, v čem je problém. Zase důvod, proč mít tu úpravnu, protože ona vás předtím ochrání. Je tam také taková záležitost, která mě opět napadla, je to tady i narážka v tom článku, ale ještě dám návod možná na to, takový impuls, indicí, také byste se mohli dotázat na té vaší obci, zdali by vám mohly být předloženy důkazy o tom a argumenty, že vaše voda je pitná v rozsahu celé vyhlášky. To znamená, nezajímají vás, budete ortodoxní, mě ani nezajímají ty 10 000 příměsí, které tam jsou syntetické. Mě pouze zajímá, jestli naše voda, pane starosto, a zkuste mi to doložit rozborem, jestli tedy je otestována na kompletní sortiment těch jaksi detekovaných věcí podle vyhlášky, těch 62 pozic. No zjistíte, že také ne. Takže běžte si to ověřit, ať víte, na čem jste. Pak se ptejte na výjimky. Zdali jsou nějaké výjimky trvalé, anebo jestli jsou výjimky pouze časově omezené. To znamená třeba v době sucha, v době jaksi jarních tání a nadměrného množství vody, v době, kdy se třeba chemicky ošetřují pole a tak. Jestli existují nějaké výjimky v průběhu roku třeba, které jsou obci udělovány. Nebo se také ptejte, jak často jsou dělány ta kontrolní činnost, čili odběry, zkoumány, vyhotovávány protokoly. A zdali obec, v případě, že existuje nějaká výjimka, to znamená, že třeba ve vodě je příliš nadlimitní množství síranů, tak třeba jestli obec informuje občany té obce o tomto nadlimitním výskytu síranů. Zase zjistíte, že ne, protože vám bude odpovědět, obec není v tomto směru povinna. No a bude to trvat tak dlouho, dokud my občané si to necháme líbit. To znamená, pokud v obci existuje nadlimit, třeba těch síranů, tak se může stát, že někteří starší nemocní spoluobčané nebo některé děti onemocní nebo také to může pro ně být fatální, protože ty sírany zabraňují prokysličování řádnému toho organismu. Stejně jako dusičnany.
Takže to je všechno takto velmi zanedbané a v podstatě nesprocesované v tom našem reálném žití. A přesto si všichni myslíme, že to je pod kontrolou a že se o to někdo soustavně a permanentně stará a zajímá a proto je to hotové, zabezpečené a nemusím se o to starat já. Ale říkám, pravda je úplně někde jinde a budete možná zděšení z toho, co se všechno dozvíte, že máte dlouhodobě výjimky na některé parametry v té vodě. Ale nakonec to stejně skončí u toho, že no ale my jinou vodu nemáme, tak jako to zavřeme a vy budete bez vody. Tak ale potom musím se ptát, proč mi někdo tu vodu prodává za plnou cenu? Proč, když tam jsou výjimky z té normy, jenom z té normy jsou tam výjimky, anebo když někdo nedoloží, že ta voda splňuje tu normu ve všech parametrech, 62 parametrech, které norma zahrnuje, proč je tak drzej, že ode mě chce všechny moje peníze? Čili plné vodné stočné. Dodáváš něco nekvalitně, tak slev, a to výrazně. Pořád jakoby se v tomhletom necháváme ukolíbávat a necháváme jaksi ten rozhodovací proces na někom jiném. A znova opakuji, stejně jako u lékaře, stejně jako u zubaře, jsme plně zodpovědní sami za sebe a proto musíme být v tomto ohledu velice, nechci říct tvrdý, ale řekl bych velice důslední. Tak, to je to správné slovo. Velice důslední. Jde o naše zdraví. My tu vodu nebudeme, a všichni to tak berou, jako když se ty vody někdo napije, tak se mu nic nestane. Ale my tu vodu filtrujeme celý život. Všechno, co v té vodě je, a já jsem tady říkal, že denně tedy přijdeme do styku, ať už pitím nebo sprchováním zhruba ze 40 tisícovkami, ze 40 tisíci mikroplastů, jenom mikroplastů. Vemte si, kolik vypijeme hormonální antikoncepce, kolik vypijeme různých léčiv, kolik vypijeme agresivní průmyslové chemie a tak dále a tak dále. Spousta lidí říká, já žiju zdravě, já žádné léky neužívám. Ale užívá, protože pije vodu, ve které to je. Protože jestli zbytek vesnice nebo zbytek toho obvodu, zbytek té ulice, zbytek toho města zdravě nežije a ještě jí spoustu a spoustu léčiv, no tak to všechno je v té vodě. A těch 2500 úpraven odpadních vod, těch čističek odpadních vod, nemá zařízení na odstrňování léčiv, té agresivní chemie a různých dalších toxínů, stejně jako na mikroplasty, to nikdo neřeší. Čili nelze se spoléhat na to, že ty kontaminované zdroje pitné vody projdou tou úpravnou a z mého kohoutku tečou v pořádku. Jestli si myslíte, že jsem příliš předpojatý, dávám takový příklad. My jsme se s tou vodou jsme si hodně hráli svého času. A tak jsme udělali takový test, protože jsme nechtěli věřit některým informacím a fakt jsme si chtěli na to sáhnout, jaké to je. Tak jsme z jednoho kohoutku v jednu chvíli odebrali dva vzorky do těch butylek, které jsme si vyfasovali na té hygieně. Tak jsme natočili dva vzorky z jednoho a toho samého kohoutku vodovodního, kde je tedy pitná voda. A jeden jsme odevzdali jako školka, protože potřebujeme to mít pod kontrolou, a druhý jsme odevzdali jako restaurace, která se chystá otevřít a potřebujeme k tomu spuštění provozu, to dobrozdání té hygienické stanice, že ta voda je natolik v pořádku, že ji můžeme podávat těm méně či více opilým hostům. A tak, nebo těm, co se jdou najíst a můžeme v tom vařit a umývat nádobí. Takže ty dva vzorky doputovaly na tu hygienu a přišly nám dvě vyjádření, nám přišla, ale byla diametrálně odlišná. Jeden vzorek neprošel a máme se postarat o to, aby ta voda byla v pořádku a abychom jaksi nespůsobili někomu újmu. Druhý vzorek ze stejného ve stejný čas odběru prošel a je de facto úplně v pořádku. A pokud se jaksi stále naivně domníváte, že to, co prošlo, byla restaurace a to, co neprošlo, s ohledem na to, že to budou pít malé děti, takže to byla ta školka, tak vás zklamu, protože to bylo přesně naopak. Protože školka má svého zřizovatele
a ten zřizovatel by měl potíže, jestli tu školku má zavřít nebo ne, tak se přivřela očka na té hygieně a ten vzorek, který jsme deklarovali, jako že je školka, tak ten prošel a ten, který byl posouzen věrohodně s tím, že ať si ten, kdo tam chce vydělávat peníze, ať si to zařídí, tak ten vzorek z té restaurace údajné, tak ten neprošel. To je další potvrzení toho stavu, v jakém se nalézáme, toho stavu, kam až sahá ta slepá jaksi důvěra, pakliže se v tom řádně nezorientujeme a co všechno by mohla způsobit, protože opět rovná se, toto všechno znamená a předznamenává jednu jedinou věc, že kontrolní systém kvality pitné vody, kontrolní systém konvenčních potravin je natolik ohýbaný a ohebný, že pod nápisem potraviny v obchodě můžete koupit všechno, co si představíte s bujnou fantazií a z kohoutku můžete pít vše, co vám umožňuje vaše fantazie pod nápisem a cenovkou pitná voda. Takže to byla opravdu sonda do hloubky vodovodních řadů. A jsou tady ještě diskutované studně, nebo ta stavba studniční, ať už jsou to studny, dejme tomu, té obce, či obecní studny, ze kterých je ten vodovodní řad napájen, tak zažil jsem velmi kvalitní, relativně kvalitní vodu, správně, jak kdyby ošetřenou, ale zažil jsem také to, že tu zprávu, jak si té úpravy vody měl na starosti velice nezodpovědný člověk. On, protože byl savec, tak rád nasával. No a když měl přisáto víc, tak zkrátka si nepamatoval, jestli hodil jednu nebo dvě lopaty, takové uhelky, to byly tu dávku toho chloru do té připravené vody ke konzumaci v jakési v té zdrži. Tak když to zapomněl, tak tam někdy hodil o lopatu méně, někdy o lopatu více, takže místo jedné hodil dvě třeba a podobně. A ta voda někdy teda smrdila víc tomu dezinfekcí chlorem. Někdy to bylo takové příjemnější, ale bohužel na úkor toho, že tam bylo víc mikroorganismů živých, než tedy mrtvých. No, takže opravdu je to region od regionu jiné. A třeba jsou lokace, kde byste vůbec nečekali nějakou nekvalitní vodu. To jsou třeba zóny pod horami, kde ta voda je i relativně měkká. Zdá se a jeví se v zásadě i chutnou, ale má to jeden háček. Bohužel je pod těmi horami a z těch hor jsou splachovány různé spady z těch lesů, různá chemická ošetření těch lesů proti kůrovce a tak dále. Čili může nám každý vyprávět, že ty látky, kterým se to ošetřuje, že se v té přírodě odbourávají a že se rozpouští. No, praxe je jiná, ono toho spousta a spousta zůstává, potom je těmi splachy, je to transportováno do zdrojů pitné vody. Ono se to sice částečně naředí, ale nemůžete ředit do nekonečna, protože jednoho dne ten roztok se zkrátka dobře nasytí. A znova, pokud ten roztok filtrujete přes svoje vlastní tělo, můžete si způsobit nadlimitní ložiska různých toxinů, které vás potom stojí zdraví anebo život. Takže žádná sranda to tady rozhodně není. Já vás nechci strašit. Já jenom chci sdělit, že žijeme v jakýchsi představách až bludných a ta realita je těžce obludná. Ta realita většinou bývá naprosto za schopnostmi našeho chápání, protože nakonec skončíte u toho, jak je možné, že mi někdo účtuje takové peníze za něco, co mě vlastně zdravotně poškozuje. V Itálii už asi před 10-15 lety probíhaly velké procesy, velké kauzy ohledně toho, že si lidé přestali nechat líbit
ty manipulace těch různých dodavatelů a ono vždycky všeho do času. Pokud vás ten kubík vody stojí nějaké běžné peníze, tak třeba spousta lidí nad tím přivře oči, ale pokud ta cena vody extrémně vystoupá a jsou regiony, kde je to přes 100 korun v České republice za kubík vodného a stočeného, tak se lidé začnou zaobírat tím, jestli to opravdu splňuje tu představu a tu kvalitu najednou začnou vyžadovat. Ještě za 80 korun to, dejme tomu, za kubík nevyžadují, ale za 105 už ano. To je taková ta mez toho zlomu, jak se říká, kdy vám dojde trpělivost. No a tak v té Itálii bylo podáno docela značné množství žalob na dodavatele té takzvané pitné vody a docházelo tam ke zdravotním a prokázaným zdravotním poškozením s ohledem na konzumaci té jedovaté vody, protože já říkám, je rozdíl se vody napít a je rozdíl tu vodu pít celý život nebo nějaké dlouhé období. Je nejenom, že ti lidé vysoudili docela značné množství peněz, ale také značné množství těch vodovodních řadů přešlo z režimu pitná voda do režimu voda nedoporučená k pití. Ono se z toho nestalo vyloženě nebo bez převaření, jak si, aby se nepila. Takže do toho režimu nedoporučení ke konzumaci. Takže tady jsme měli takové období, kdy se všichni zdráhli k tomu nějakým způsobem řešit třeba vodu dešťovou. Vím, že to byla taková ta trošku móda možná než nutnost, kdy jsme chtěli v domech dělat dvouokruhové jaksi vedení, to znamená, aby tam byla voda vyloženě užitková na splachování toalety, na některé ty technologické procesy, ta voda nejméně kvalitní a ta pitná voda, aby se opravdu používala na čištění zubů a tak. Ovšem, ty požadavky normativů narážely velmi často na to, že třeba i v koupelně vám musí ve sprše téct takzvaně pitná voda, což vlastně neteče, protože když to smícháte teplou studenou, tak dodavatelé teplé vody vám jasně píšou, že to není voda pitná. Takže pokud jste kolaudovali dům, tak jste museli mít pitnou vodu zavedenou i do sprchy, protože argumentace byla taková, že při tom sprchování teče ta voda přes ústa a mohlo by dojít k požití té vody a pochopitelně pokud nebude pitná, tak může způsobit potíže. Takže vlastně to bylo odháněno od té realizace, byli všichni odkláněni, aby tu dešťovou vodu, pokud možno, tak aby ta dešťová voda byla odváděna do kanalizace. Proč? No, protože následně na to startovaly ceny toho zpracování té dešťové vody. To znamená, že vodné stočné je jedna věc a pak ještě příplatek za jaksi čištění té vody ze střechy. Takže je spousta lidí z toho byla rozmrzela. A teď zase se podporuje nějakými dotačními prostředky budování těch různých nádrží, zdrží té vody dešťové. Je zvláštní, že jak jsem tady četl a nějaké její zpracování, byť by na zalejvání a podobně. Jak jsem tady četl ty články, tak jsem se tam nějak tak vůbec nedočetl o takové jedné palčivé věci a to je to, že asfaltujeme, betonujeme obrovské plochy a ty obrovské plochy mají jednu špatnou vlastnost, protože každá zastavěná plocha, tam se udělá maximum pro to, aby ta spodní voda byla vyřešena. To znamená, aby vám ta spodní voda nedělala paseku v té stavbě, tak si vemte, že když postavíte rodinný dům, tak vlastně děláte různé drenáže, když je to potřeba. To proto, aby vám životnost toho domu nenarušovala ta voda, která tam normálně do té doby byla. Když se těmi rodinnými domy zastaví určitá plocha, do toho si zakomponujte ještě v podstatě svod vody z těch asfaltových ploch do kanalizace a odvedení z toho regionu pryč. To znamená, že
nám to sucho ani nemusí nikdo moc způsobovat. My jsme si ho způsobili sami. My si ho způsobujeme tím, že neustále odvádíme tu dešťovou vodu z toho regionu někam dopryč a za prachy to odvádíme a za prachy se té vody zbavujeme. Představte si parkoviště u vašeho oblíbeného Teska nebo u vaší Billy. Nejenom tu plochu té prodejny, ale ještě tu plochu, kde jsou kanály a ty kanály tu vodu odvedou pryč, takže ta voda se tam nevsákla. A pod tím asfaltem a pod tou stavbou pochopitelně ta voda je odváděna pryč. Můj poznatek je třeba takový, že pokud můj skleník nezaleju celou zimu, protože mám odstavenou vodu, tak na jaře mám obrovský problém, aby ta voda, když tam něco zaleju, aby ta voda se vůbec vsákla. Ta půda, ta hlína je natolik vyschlá, že se to chová dost podobně, jako když přeschlým hadrem chcete vytřít loužičku na podlaze, tak máte problém, aby ta voda se začala vsakovat, protože ten rozdíl vlhkosti je značný. To znamená, že ta savost toho hadru je na minimální úrovni. A je to úplně to samé vlastně s tou půdou. To znamená, pokud tu půdu pod těmi stavbami jsme vysušili, no tak pochopitelně ona je suchá do určité hloubky. To velice extrémně narušuje jaksi ty hydroprocesy v té zmíněné lokaci, v tom regionu, v té části. Obejděte si svoje město, svoji obec, svůj městys, spočtěte a zkuste si vzít tušku a papír a zkuste si zhruba spočítat, kolik že to je kilometrů čtverečních plochy, která dříve byla normálně zásobována tou dešťovou vodou, dnes je to odvodněné, aby tam bylo naopak sucho. To znamená, že my jsme narušili přírodní transportní cesty vody v té kůře, v tom povrchu. My jsme je narušili a teď se divíme, že jsou zpřetrhané. Nejdříve se to projevovalo tím, že byly při povodních se ta voda nevsakovala, to znamená pouze klouzala po tom povrchu a způsobovala bleskové povodně. Teď se to ještě dostalo o kousek dál, že tady pro jistotu ani neprší, protože se toho tak málo odpařuje a navíc chemtrails tomu zabraňuje, aby vůbec pršelo. Takže ta voda, která normálně by tím povrchem někde vzlínala a transportovala by se z místa A do místa B, tak jak ty trasy byly, jak byly kdysi ještě před pár lety funkční a kudy ta voda tekla, nebo vzlínala, když bychom to pomalé tečení nazvali lépe, tak asi vzlínala, no tak ona tam nevzlíná. A je to tím, že máme naprosto změněný poměr zastavěných ploch vůči těm plochám buď okrasným, zemědělským, oddychovým, které zkrátka dobře jsou savé a nejsou vyasfaltované nebo nejsou vybetonované. Výrazně jsme ten poměr změnili. Ale o tom nikdo nehovoří, protože to by vyvolalo tlak, který by byl velice nepříjemný pro veškeré developery, kteří skoupili různé pozemky, aby tam v budoucnosti na nich postavili ty halapaše. A to je velký a velký problém. Čili je to téma, které je tabulizováno, je to jako kdyby to neexistovalo. Bavíme se tady o tom oteplování, o 1,5 stupně, o 3 stupně, což není kořenem toho problému, protože správně se tam v tom článku říkalo, že k tomu oteplování dochází mnohem rychleji proto, že máme sušší prostředí. Protože zkrátka dobře zase, když zaprší, tak se to z asfaltu odpaří. Zatímco z louky se to tak rychle neodpařuje, protože do louky se to vsákne. Je tam tráva, která jak si střeží ten odpar. Z části to kondenzuje na té trávě, máme rosu a tak dále. Čili to všechno nádherně funguje. Ve chvíli, kdy tam položíte asfaltový koberec a namolíte tam čáry ke stání, vyvolali jste obrovský problém.
No a supermarkety se staví, stále se staví, s pozemkama se kšeftuje. To znamená, že to je třeba důvod, proč některé státy vůbec neprodávají žádné pozemky, protože veškeré pozemky na území České republiky by měly patřit státu. A to, že stát někomu pronajme ten pozemek, protože si tam někdo chce postavit onu nemovitost, to je věc druhá. Aby ty podmínky byly slušné, seriózní, motivující třeba a podobně. Ale ta půda musí zůstat státu. Už proto, že v té půdě se nalézá nejenom to nerostné bohatství, které už je zákonem nějak ošetřeno, ale právě to nejcennější, co existuje, co předčí ty rudy. Teď nemyslím rudu z Ostravy, ale teď myslím ty různé věci, co se těží vlastně, nebo to uhlí a podobně, protože to mnohem cennější je právě ta voda, protože bez té vody opravdu by se mohlo stát, že tady bude ta poušť. I když třeba se málo ví, že největší podzemní jezero vody je pod Saharou. To znamená, že je vidět, že když se voda stáhne z povrchu, to ještě to neznamená, že v tom regionu není přítomná. Ona je, akorát je ukryta v podzemí. A má to asi nějaký důvod. Takže člověk mění tu přírodu, ten primární systém, který zabezpečuje všemu živému to bytí, tak člověk ho transformuje do nějakých svých představ, nejlépe o těch penězích a o tom mamonu. Hazardujeme, prodáváme tady různým developerům a různým firmám, se tady prodává kde co a pak se divíme, že máme obrovské problémy, které ale se řeší buď z peněz daňových poplatníků nebo z dotačních titulů nějakých evropských a jiných fondů. Což ale pořád není řešení, jak někdo vnímá zadarmo, dostali jsme na to dotaci, protože se na tom musí vždycky ty obce, ty subjekty podílet s nějakou svojí finanční spoluúčastí. Takže není to až tak jednoduché, abychom řekli, ona nám to tu zaplatila Evropská unie. Ale museli bychom se spíš podívat na to, proč Evropská unie nám tady nechává práškovat, proč to evropská legislativa neřeší, proč tady vítězí v podstatě oligarchové se svými dravčími názory, jak se zmocnit ještě dalších nástrojů na dělání peněz. Takže proč tady musíme mít tolik supermarketů? Nerozumím. Já vím, že v nich někdy bývá těsno, protože jak si lidé tam chodí rádi. Oni tam chodí, koupí si kávičku a teď se můžou konečně věnovat tomu klidnému nakupování, potkávat se tam s přáteli, diskutovat v té uličce, kde neprojedete, oni diskutují, protože se konečně potkali. To je jako to hezké na tom. No nicméně, bohužel, to sebou nese důsledky, o kterých jsme si dneska tak trochu nějak povídali a které jsem se tady snažil nějak přiblížit. Co se úplně zapomíná, o čem jsem se ještě vůbec nezmínil, je to, co je vlastně voda. Někdo si pod pojmem voda představí onen známý vzorec H2O. Jiný vnímá, že to je H2O plus nekonečné množství něčeho. Asi mezi ně patřím já. Ale já ještě si k tomu uvědomuji, že ta voda je jakýsi organismus, který má svůj vlastní život a svoje vlastní bytí. Protože ta voda má v sobě informace, má své energie. Má v sobě informace, které jsou neskutečně důležité pro veškerý život každé živé buňky. To znamená, ať ta buňka se jmenuje jakkoliv, ať je v rostlině, nebo ať je v živočichu, nebo v člověku. Neobejde se bez opakovaně dodávaných informací, které ji říkají, jak se má dělit, jak se má uzdravovat, jak má vyrábět energii, jak se má léčit, co má udělat, když. Čili to všechno, tyto informace voda nese. No a my si té vody vůbec nevážíme, protože my ji považujeme za jakési
něco, co nestojí moc peněz a je to tady všude okolo nás. Takže proč o tom vůbec přemýšlet, jestli to jí to ubližuje, nebo jí to dělá dobře. Prostě voda je tady, aby nám sloužila. A bohužel bychom si měli víc uvědomovat, že za současného stavu, kdy jsme přetápli tak nějak ten rámec toho, že voda nám má sloužit, tak by bylo dobré, abychom se zamysleli nad tím, že je na čase, abychom my začali té vodě sloužit. My, abychom jí sloužili. Proč? Protože jsme na ní bytostně závislí. Protože nebude-li ta voda v pořádku, nebudeme-li se s ní mít navzájem, ona s námi a my s ní, nebudeme-li se mít rádi, tak jsme skončili. To znamená, pokud se vymaníme z dobrých vztahů s vodou, nějak si způsobíme, že ty vztahy naboříme, rozbijeme, poškodíme, tak nám to dá voda pocítit. A to je přesně to, co se také teď odehrává momentálně, kdy ta voda už nechce za nás řešit tu naši nedokonalost v přemýšlení, kdy ta voda nechce řešit naše problémy. Voda si dokáže svůj problém, když na to přijde, vyřešit sama. Stáhne se do podzemí a vy na povrchu se třeba zblázněte. Stejně jako to udělala voda kdysi na té Sahaře. Stáhla se do podzemí, protože člověk se k ní špatně choval a tam vyčkává. Až tam jednou někdo dostane rozum, tak třeba se spousta věcí opět zase změní. Je mnoho vlivů, které bychom tady mohli jaksi komunikovat a mohli bychom se o nich bavit, které té vodě přináší to příkoří, nejenom tu nepohodu, ale to příkoří a to, že voda se s námi a v nás necítí dobře. Takže si jenom vemte, jak lidé uvažují, jak jsou lidé hrubí, sprostí, agresivní a ta voda, která z těchto lidí odchází, tak ta voda v podstatě toto všechno do sebe nabrala jako informační pole. Takže se dá říct, že vodu, kterou ze sebe odvádíme, abychom se dolili další vodou, jenom připomenu, už jsem to říkal, ale jenom připomenu, že ten proces trvá cirka 3 až 4 týdny, kdy za 3 až 4 týdny dojdeme do stavu a do situace, že máme kompletně vyměněny 2/3 svého těla. Voda stará byla nahrazena vodou novou. Je to průběžný proces, pochopitelně, ale naměřil bych ho, že opravdu za ty 4 týdny tomu tak je. V té staré vodě odchází nejenom to všechno, co ze sebe detoxikujeme, ale odchází i naše emoční, energetické a informační odpady. My to do té vody všechno předáváme a ta voda se s tím musí vypořádat a musí se někde v té přírodě dát do pořádku. No a protože jsou narušeny ty základní procesy toho koloběhu vody v přírodě, právě tou kanalizací, právě tím vodovodem, uzamkli jsme tu vodu jakýmsi způsobem v tom regionu, no tak ona se nám nedává do pořádku. Ani informačně. A takže ta voda na řadě míst se chová také nepřátelsky, jako nedávno ti, jichž byla nějakým způsobem součástí a odnesla si z nich toto negativní. Žádná jaksi čistička odpadních vod pochopitelně toto neřeší. Dokonce spousta lidí ani o tom neví, že to takhle s tou vodou funguje. No a potom si vemte, že tu agresivní vodu, nebo tu vodu s těmi agresivními programy do sebe dostanou lidé, kteří jsou relativně v pohodě. Co se tak asi s nimi děje? No, přestanou být v pohodě, protože ta voda je začne programovat. A proto říkám, že voda je živý organismus a že také musíme podle těchto parametrů s tou vodou zaobcházet a musíme se k ní podle toho chovat, protože jinak se zlou potážeme. No, naplňuje se pomalu ten náš čas, který jsme měli.
Já ještě zkontroluji, jestli jste mi někdo nenapsal nějaký ten vzkaz, nějaký dotaz, s kterým bychom tady mohli nějakým způsobem popracovat. Tady nemáme nic, kouknu ještě do Skypeu, také nic, a kouknu ještě do mailíku. Dneska jsem je nepřipomínal, udělal jsem takový test, zdali tedy budete psát, nebo zdali se nějak prokomunikujeme, protože předpokládám, že by to všechno mělo být už zažité. Tak, tady mi píše jedna posluchačka, že nemám moc kvalitně nastavený mikrofon. Tak, snad, když stáhnete trošku zvuk, tak by to mohlo být dobré. Takže pokud tam byla jistá nekvalita, tak se omlouvám, protože se snažíme to nějak nastavit a ta praxe někdy potom se ukáže. Ale může to být jak nastavením u nás, tak nastavením u vás. Někdy prostě ten zvuk dokáže zkreslit i ten přenos. Tak. Takže jiné dotazy jsem od vás nedostal. Chodí mi hodně otázek na pořád stejná témata, to je odkyselovací program, ozdravný program i na úpravu vody se hodně ptáte. Píše mi controlling, tady Pavel Hlávka, že zvuk je dobrý, tak asi pravděpodobně ten problém nebude u nás na zařízení, tak Ireno, prosím vás, zkuste si to nějak trochu vyladit. A mám tady jeden dotaz přeci jenom. To je otázka, na kterou asi teď už nebudu mít tolik času, protože se blíží 11. Ale připravím se a trošku o tom možná část toho pořadu příště věnuji, píše Iva. Dobrý den, jak se chovali špatně k vodě na Sahaře, že voda zmizela. To je opravdu, velmi to bude poučné, až si to spolu rozebereme. Co vedlo k tomu, že ta voda jaksi se stáhla do toho podzemí a proč opustila ten povrch? Tak trošku se dá tušit z toho, co jsem tady dnes řekl, že ta paralela tam určitě bude. Takže začali považovat vodu za něco tak automatického, za něco, co se dá jenom zneužívat, využívat a nepečovat o to, až to dopadlo, jak to dopadlo. No ale ono to mělo šest řadu dalších aspektů a trošku to pak probereme. Takže děkuji za tu otázku a já si ji schovám si ji na příště. Ještě dlužím jednu věc, a to, že minule jsem tady nějak vyzval, teď nevím přesně, v kterém to bylo pořadu, tak jsem vyzval, jestli někdo z vás, posluchačů, ví o tom, kolik jak se platí za ty přelety, tak přišla mi informace od Pepy z Pardubic, že se to platí podle tonáže letadla, momentální, to znamená to, kolik to letadlo nese, a platí se nikoli za použití toho prostoru, ale za využití navigačních služeb. To znamená, že je to odvíjeno od toho, že to letadlo je nad naším územím navigováno a ty služby jsou poskytovány nějakým systémem. Za to je účtováno. Dělá to asi, tuším, že mi tam Pepa psal 6,5 tisíc za takové průměrné letadlo. A to jsou velice, velice přibližné, jaksi přibližná čísla. Ale za to, že byl užit, znečištěn náš prostor, tak za to se neplatí nic, protože jediné, co se vybírá a kasíruje, je tento paušál pod tím názvem tedy navigační služby. Tak to jenom, že děkuji za A Pepovi a za B, abychom se nějak tak vzájemně obohatili. No a teď už pomalu, přátelé, jdeme do finále. Já vám přeji zbytek víkendu, ať proběhne tak, jak si představujete, čili aby byl krásný, aby byl odpočinkový a aby nějakým způsobem naplnil vaše představy, které jste o něm ještě včera měli. A ta neděle nechť proběhne v poklidu,
naplňte ji radostí, ať už je jakékoliv počasí. No a já se s vámi budu opět těšit na slyšenou v úterý od 17 hodin, kdy budeme vysílat pravidelný pořad Rozhovor s Išou. Vy, když nás posloucháte pravidelně, už víte, že tady je posun z pondělka na úterý a je posun i v čase, a to z hodiny 15. na hodinu 17. Takže to už opravdu bylo všechno. Dáme si jednu romantickou na dobrou noc a od mikrofonu ze studia Midgard z pořadu Stárnutí je přežitek se s vámi teď se všemi loučí a na slyšenou se těší Petr Václav.

0: Kudy tedy? Co je řece? Tvoje láska.
1: Láska. Lásko.
0: Co mi chceš?
1: Jsi tady ještě.
0: Jsem u tebe.
1: Jsi u mě.

0: Ruda dorazí nebo nedorazí? To je
1: Ne,
0: otázka.
1: dneska ne. Já
0: Jo.
1: jsem říkala, že mu musím říct nějaký termín
0: Jo,
1: a...
0: dobře, dobře, dobře, dobře, tak to já jsem tam nějak přehlédl, takže dámy a pánové, vy vás s Jany Slánskou, nebo já vás s Jany Slánskou zdravím tedy už u jubilejního 50. Jestli umím počítat 50. z našeho...
1: 51,
0: Fakt jo, tak
1: myslím.
0: to jsem někde ujel, aha, vidíte to? Nevěřte nám, ani mě nevěřte, Tak, tak, tak, Jany mě opravila, že tedy 51. společné vysílání a o společnosti lidství. Aby jsme to zase posunuli, zkrátka zase to budu říkat, zopakuji to, zkrátka vidíme, že to není ono, ten svět kolem nás. Někomu možná vyhovuje, ale já se vsadím, že většině ne. Jak je to tady zařízeno, jak se nám ty sociální nůžky v uvozovkách otevírají, jak je všechno házeno. Ať těmi institucemi, tím naším institucionalizovaným životem, jak je všechno házeno do té hmoty, jak jsme se od toho ducha prakticky a duše odtrhli, že ano? Také jsme zmiňovali toho Rudolfa Steinera, který už před více než 100 lety měl vlhké sny o tom, že jednou kočkování, tedy vakcinace, dokáže oddělit ducha od těla a z lidí pak budou takový poslušní zombíčci. Proto tu máte i ty horůrky a další věci a seriály a věci a vůbec tematika, tenhle kult zombí se nám tady dává neustále do očí, nebo na oči na mysl a stokrát opakovaná, ale že skutečně stává pravdou. Já k tomu zkusím dohledat to video, které jsem dneska někde viděl, kde to bylo pod neuronovým mikroskopem nebo elektronovým mikroskopem, tak tam bylo to propojení neuronů. Tam bylo ukázáno, když se opakuje jedna věc, takže bacha na ty myšlenky. A i proto jsme tady, i proto už vlastně 51. díl, protože, pardon, slyšíte, že jsem nachcípanej, že zkrátka jsme tady uvrháváni, fuj, to jsem to řekl blbě, do toho světa, který je hmotný, který je odduševnělý, odduchovnělý, který nás zkrátka má zotročit a je potřeba se z toho vymanit. Už jsme se tady věnovali i těm zvonům, i té tartáry, i těm zvukům, souznění, tónům, vibracím, frekvencím, merkabám a všemu možnému, když teď hlavě jenom vezmu a zlatému řezu a spoustě dalších věcí, abyste se koukli a uvědomili si, jaké možnosti tu jsou. Proč bychom my měli přebírat to dogma, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou? Co když to, co nám bylo utajeno, se tady snažíme nejenom tedy s Jany Slánskou odkrýt a odtajnit, aby jsme věděli a viděli, jaký ten svět by mohl být, kdyby ty naše mysli tedy byly posunuty někam výš, anebo měly pozitivní ty myšlenky a nejenom ta negativa. Tak, teď jsem to takhle z hlavy hezky zavonačil, že vůbec ani nevím, co jsem chtěl říct, ale myslím si, že navazuju, jsem přesvědčený, že tak nějak navazuju na to, co se tady bavíme těch 50 pořadů předtím, tak zkrátka, aby jsme se na to podívali, dámy a pánové, protože ta naše mysl to ovládá, ne, že je to antropocení, jak nám tady hola bala uplacení vědátoři, kteří vám říkali, že roušky jsou potřeba, píchance genetických sajrajtů jsou potřeba a musíte věřit tady tomu a musíte věřit vědcům. Ano, věříme vědě, ale ne uplaceným vědcům, že ano, nevěříme ani uplaceným novinářům a nevěříme ani uplaceným politikům, protože nás před nimi už v roce 1992 varoval Karel Kryl, že politikům se nevěří, že politici se kontrolují, že se věří v myšlenku, ideu, krásu, v Boha a tak dále, v přírodu, ale ne v politika. Kdo věří v politika, je idiot. Teď jsem to zase jenom hodně rychle parafrázoval, když tak tady dám jako obrázek, protože ten citát tady mám. Takže o tom to je, my musíme se přesvědčit, ne uvěřit, věřit a nevěřit jsou dvě strany téže mince, my musíme se přesvědčit o tom a svými příklady pak to předávat i dále do společnosti, že je možné tu společnost měnit a že je možné tady mít tu společnost lidství pro většinu, drtivou většinu lidí. Ne, aby tady byla pro pár, pro nějaké 0,5%, 1% a zlatou 0,5 miliardy a já nevím co všechno a zlatou miliardu a ostatní, že mají vyhnout. To si zase musíme uvědomit. To je zase v té knize, teď mi to vypadlo od toho jednoho lumpíka, který myslím taky spolupracoval se Světovým ekonomickým fórem. Ten tam o tom vylidnění mluvil už v 70. letech.

0: to veřejně dostupná kniha. Takže Jany, na co se koukneme? Druhou písničku vám pak nachystanou, tak koukám, že je 7.42, tak to můžeme dát někde v půlce pořadu, aby jsme udělali takovou přestávku, co jsi mi posílala, to remember. Tak, jdem se na to vrhnout. Už ti nechám slovo. Už se potřebuji napít. Už to nedávám.
1: Jelikož začal školní rok, tak já bych dnes navázala na vysvětlení vůbec té problematiky základních škol uměleckých, konzervatoří, protože vlastně tam hodně začíná ta naše hudební scéna, kterou potom máme v tom komerčním i nekomerčním světě, a vlastně ta důležitost těchto škol, které se teďka znovu začínají více a více obrazovat právě i v tom přístupu, kdy se začíná pracovat se strachem, s trémou. Pedagogové pracují vlastně i s vyhořením, protože také to nemají jednoduché. Spousta problémů se potýká celý tady tento školský systém, kdy z vrchu je spousta nařízení, které ty základní umělecké školy častokrát velmi zahlcují. A i přesto, že máme tady velice dobrou základnu a mnoho tady těch pedagogů a různých ředitelů, umělců, kteří zakládají nadace, se začínají více a více angažovat vlastně do toho základního školství a vzdělání dětí a vedení k umění, k tanci, k hudbě, baletu a vůbec jakoby nějakému kulturnímu povědomí, a jak je to i důležité, a potýkáme se tady s různými problémy. Tudíž já se tady angažuji v nějakém dalším směru, právě v preventivních, psychologických takových workshopech nebo pilotních akcí, kdy se právě pracuje s těmi základními problematickými místy, jak je právě třeba tréma a strach, která potom doprovází umělce celý život, a řada z nás vůbec netuší, že se tito umělci s něčím takovým potýkají. Ten tlak je obrovský a už děti, nejenom, že bychom je rádi vedli v hudbě k té radosti, ale budou si muset také udělat pořádek v tom, co cítí, kdy je tlak a jak vlastně pracovat s trémou. Takže bych tohle krátce tak nějak nastínila, problematiku škol, jak to vůbec dneska v tom uměleckém školství vypadá, jelikož se angažují taky třeba v nějakých ansámblech uměleckých a nahlížím do niterného srdce toho všeho dění, co nám umělci předvádí za neskutečné výkony, a my si přijdeme jenom sednout na hodinu až tři a vidíme nějaké ty výkony. Takže právě jezdívám i do brněnské opery, kde, nebo na Filharmonii brněnskou, kdy se opravdu kochám nádherou toho umění dneska, které opravdu je vydřené, a jsou to opravdu velice zajímavé osobnosti, se kterými se potkávám, a taktéž i děti. Ať už jsou to děti z běžných uměleckých škol, nebo velice talentované děti, které už potom absolvují různé soutěže. A i ta nejenom problematika, ale vůbec to music performance, to vystupování, je opravdu v zákulisí pod velkým tlakem, a i tyto děti vlastně jsou takové jiné, protože jsou velmi odolné častokrát. Takže nejenom tady tato problematika, ale víme, že i ta budoucnost vlastně i založená na těch starých vzorcích té minulosti by se měla změnit. Většina lidí žije staré vzorce chování, žijí v modu přežití, boj nebo útěk, a takový stav spotřebovává obrovské množství energie. Člověk se cítí vyčerpaný, unavený, bez energie a jedním s klíčem nebo kódem by právě mohla být hudba. A proto naši umělci potřebují takovou jedinou péči, než jak ji známe, a začíná se do podvědomí vlastně dávat psychologie uměleckého výkonu. A člověk v takovém stavu, když je bez té energie, není možné, nemůže nastoupit cestu nejlepší verze sebe sama, ale hudba nás velice ovlivňuje, takže může nás sklidnit, nabudit. A my se právě nejenom v té hudbě potřebujeme dostat do stavu koherence se souladem mezi hlavou, srdcem a tělem. A i ta hudba by měla být přednášena tím srdcem, ale je potřeba se starat i o tělo.
0: Tak já ti do toho vlezu, snad si nám nespadla, ne, dobrý. To je právě o té institucionalizaci vůbec toho školství nebo těch našich životů, že ano, protože oni z nás vyrábí a ani se tím netají, že chtějí vyrobit vlastně jenom ty spotřebitele, aby jsme v té hmotě právě, aby jsme si plnili ty jakože sny, to, co musíme mít, nový auto, nový barák, já nevím, nový boty, nový mobil, že ano, a furt, vidíme, jak se to školství ničí, vidíme to i na příkladu té digitální demence, zase tuhle tu knihu můžeme doporučit, já si teď z hlavy nespomenu, kdo jí sepsal, ale já vám to najdu, dámy a pánové, a dám vám to do popisu, digitální demence. A právě to jsou ty formy, to jsou ta dogmata, to jsou ta paradigmata, kde jsou nastavovány vlastně, my jsme domestikováni, mi teď úplně blesklo hlavou. Aby jsme, tak jak my známe, že si člověk domestikuje zvířata, aby se mu podrobila a dělala to, co on chce, člověk, že ano, tak si uvědomte, co s náma někdo dělá, aby jsme měli to neviditelné vězení, aby jsme ho měli jenom v hlavě a nemuselo okolo nás být. Teď už teda zjišťují, že se lidi probouzejí, tak proto chtějí zase tu identitu, že ano, digitální identitu a já nevím, covid pasy a spojit to s nějakým e-doklady a s kravovinama a všechno od baráku, všechno od automobilů, všechno budete mít na nějakém elektronickém klíči jednom a tam budete, protože jsou lidi pohodlný a líní jako prasátka, přesně jako vykrmovaný jako prasátka na porážku, tak vám podstrčí takovou tu, zase jako spíše oslíčkovi, tu mrkvičku, abyste zatím šli, že to bude pohodlný. Uvědomte si to jenom všechno dohromady. Zkrátka, dávejme si ty obrázky jednotlivé dílky puclíků dohromady, aby jsme z toho neměli kaleidoskop, ale skutečnou mozaiku, tedy pucle. Ano, aby jsme viděli ten správný obraz. A už mlčím.
1: Tak ono, já dostávám často otázku, jak si myslím asi, že to bude vypadat v budoucnu, nebo co se tady bude dít, jestli budou teda ty solární záblesky, anebo nás osvobodí mimozemšťani, anebo zanikne svět, nebo jestli bude nějaká válka. Mě právě ta hudba navádí a zkoumání, kdy jsem se opravdu dostala hodně dneska hluboko do těch digitálních i knihoven, které jsou dneska dostupné a můžeme hledat přes internet, protože do těch všech knihoven se zatím nemám možnost dostat takto fyzicky, tak my se nacházíme na konci civilizace, která někde začala a pozorujeme prostě její zánik a co bude nového. Jsou všechno domněnky, nemůžeme vědět, možná pár jedinců, snad ví. Myslím si, že ani ty elitní skupiny skutečně neví, co vlastně bude nového, jestli teda žijeme v kupoli, jestli se budeme nacházet v nějaké jiné kupoli a vytvoří se nějaká jiná realita na jiné frekvenční bázi. Jestli vznikne kopule v kopuli, jestli prostě se rozdělí civilizace na ty v úvozovkách vědomé a nevědomé, jestli budeme jestli budeme tady v těchto tělech, anebo se nám tyto těla zase vrátí do země a budou nám dány nějaké jiné, jestli si budeme moci vzít ty naše bohatství, které jsme se doučili a stále učíme tady v těchto koncích fáze vlastně zániku tady tehleté nějaké akce jménem experiment lidstva a budeme si moci vzít naše bohatství bez vymazání paměti a budeme moci pokračovat v nějakém vzdělávání se dál, což bych si velice přála, třeba já své bohatství právě toho vědění a nabití těch možností, protože vím 100%, že bych se dále chtěla věnovat zvuku a hudbě a frekvencím, protože existuje mezi námi spoustu nádherné prostě hudby, které jsem ještě ani nepoznala. Takže ty možnosti jsou obrovské. Existuje příroda, která je mnohem krásnější, než ji známe a vidíme, že i naše příroda zaniká. Takže opravdu, jak to bude, je budoucnost, která neexistuje a existuje jenom tady a teď. A od toho tady a teď se vždycky můžeme odrazit právě prostřednictvím našeho ladění. A pokud se dostáváme do toho stavu koherence, toho souladu mezi hlavou a srdcem a tělem, tak opravdu zase se dostáváme k té naší větě: nejdřív musíš změnit sám sebe, pokud chceš změnit svůj život. A nepůjde to někde zvenku, což ještě stále lidé unikají, stále ven a ven a ven a pořád se chtějí někde doučovat venku. Přesto by měli si udělat pořádek vlastně v sám sobě, kdy se poznáváme a jak si chápeme, kým skutečně jsme, a je to ještě nějaká cesta, proč se chováme, jak se chováme, co říkáme, děláme, myslíme. A ono je to opravdu v nějakém tom ladění, neustálém dolaďování svého nástroje, který buď nám hraje pěkně, anebo někdy prostě skřípe. A měli bychom být k sobě upřímní a bez toho to nejde. A jestli chceme být nejlepší verzí sama sebe, musíme zničit tu staré já, musíme udělat tu smrt starého já, a abychom mohli uskutečnit nejlepší verzi svého já, tak musíme vypnout nějaký spínač předvídatelné minulosti, všechny traumata transformovat a chování dle zažitých vzorců na základě zkušeností z minulosti změnit, a aby mohla být i nová realita, musíme vypnout minulost. A abychom mohli zničit své staré já a vybudovat nejlepší verzi svého nového já, musíme mít pevnou víru. Bez ní to nejde. A jak je ta písnička na začátku, která zazněla Stay by me, tak vlastně by bychom měli zůstat vlastně se sami sebou neustále a neutíkat od toho svého vlastního středu. Aby jsme mohli zničit své staré já, odnaučit se starým vzorcům chování, musíme je poznat a jen tak se lze odnaučit nebo zničit to své staré já a zrušit i staré programy. Takže hudba a takovéto ladění každého dne by nám mohla být takovým pomocníkem nebo někdy průvodcem. A právě i zrušení starých programů, kdy musíme nainstalovat nějaké nové, tak to je důležité poznání, kdy nové programy i ve svém mozku musíme neustále a stále i kdykoliv, kdekoliv dokola intenzivně přehrávat tak dlouho, až se náš mozek přijme a vůbec, když my jsme schopni přijmout to za své, to nové, neznámé se stane pro mozek i známým, protože ten neurologický systém, nervový systém, naše neurony jsou neustále pod palbou právě tady těchto rádiových vln, které opravdu zasahují do našeho života, tak i tělo, které uvěří v nové, opakováním, stálým opakováním, to, co děláte každý den, už známé realitě, tak novou realitu neprodleně potom zase může realizovat. Aby bylo možné realizovat nejlepší verzi i sebe sama, musíme přijmout a propojit obě stránky své bytosti. Tu hmotnou, to tělo, a to duchovní, to je to srdce. Nastavit jednotu protikladů a nejenom jako důraz na duši, nebo důraz jen na tělo a na hmotu. Vše to, co vlastně děláme každý den, bychom měli dělat naplno. Aspoň mentálně, když nám to nejde fyzicky a chceme-li realizovat nejlepší verzi sebe sama, měli bychom mít nějaký záměr. A podmínkou je, aby hlava a srdce byly právě v koherenci, v souladu a ideálně i s pánví, protože pánev disponuje největší sílou ve vesmíru a to je právě sexualita, schopnost plodit. A pokud chceme uskutečnit i nějaký reálný záměr, musíme se naučit, jak tomu dnes moderně říkáme, meditovat a ideálně také se naučit i pracovat s dechem, takže dechová cvičení, které zvyšují efekt a sílu právě těch záměrů meditací. A pokud jste v meditaci i během svého života, každodenního, během dne, tak zvyšujete právě ten svůj potenciál a můžete zvýšit sílu i těch meditací a toho, co děláte, se pak proměňuje v to, co opravdu třeba chcete. I s těmi překážkami, protože ta realita, ten matrix je nastavený neustále vytvářet nějaký problém, aby vás odpoutal od pozornosti toho poznání sebe sama a jít dovnitř, tak vlastně se vytvoří nějaký problém, abyste zase vyšli ven a museli něco řešit, že? A je jasné, že i záměr, ten váš jasný záměr, byste měli vkládat do mozku, třeba před spaním, v hluboké meditaci, ve stavu ve hladině alfa, dávat si tam ty vaše nápady a ty vize a před usnutím, kdy ještě člověk nespí nebo jenom vidí, nebo ale už nevidí, tak aby se něco uskutečnilo, tak vlastně v té hluboké meditaci nebo tady před tím spánkem nejdříve prožít vlastně ty své záměry na té emoční úrovni, jako už by to bylo. A prožít to v srdci, to, co se má stát. A to je ta jediná cesta, jako začít s tím, ještě než to máte. Než jenom něco chcete. Vy to už musíte prožívat a takhle se dají uskutečňovat záměry. Někomu se to daří a někdy něco z minulosti dobíhá. Takže ještě chvilinku to chce nějaký ten časoprostor a hlavně je důležité sladit záměr s tím chováním, konáním, vyjadřováním a s tím si můžete zase vynaložit znalosti, které jsme tady zmiňovali ohledně hudby. Takže je důležitá i neústupnost, neskončit s tím meditováním, vizualizacemi dříve, než se záměr zrealizuje, protože změna nepřichází sama od sebe. Člověk musí být takzvaně proaktivní a něco proto cíleně neustále a naplno dělat s tou pozorností. Takže i ty nemoci a těch chronických potíží, kterých je hodně dneska, tak tam nedojde k nějaké změně člověka, dokud se nezačneme chovat jinak, dělat jiná rozhodnutí, neopustíme ty staré vzorce minulosti. Víme, že žijeme v době informací a všechny informace jsou k dispozici a naše nevědomost je přeci jen volba a je jich fakt mnoho těch informací, ale mnoho z nich jsou právě lží, manipulace, zavádějící nesmysly a jediným způsobem, jak poznat, zda je to pravda, či leže, ptát se svého srdce a srdce má jen dvě odpovědi, ano nebo ne. Takže tak se dá rozlišit pravda od lží a člověk k sobě musí být opravdu upřímný a nevkládat do odpovědí svá přání s těma pár tečkama, Pokud teda takhle žít nechce, jak žije doposud, tak musí začít hledat možnosti a realizovat je. Říkali jsme si, že hudba je lék, takže i právě v kolektivním poli, kde jsme všichni energeticky nějak propojeni, nebo jsme v těch skupinách, které jsou koherentně nějak napojeny na sebe, tak tam skrze kolektivní pole lze léčit i na dálku a vlastně harmonizovat celý ten prostor. Víme, že nemoci neznamenají, že člověk žije ve vzorcích minulosti, a tady toto prostředí, ve kterém žijeme, je to takzvaný nezdravý svět, a znovu udržet sám sebe jako zdravého je dneska obrovské úsilí. Takže pokud se nemoci vracejí, je to příznak života častokrát v minulosti nebo vzorce minulosti, jsou to i ty traumata, a žije člověk právě v těch nějakých traumatech i na úrovni nevědomí, a je dobré tu mysl, ten vnitřek, který ovlivňuje tělo, tedy ten vnějšek potom, tak se musí nejdřív opravdu odehrát uvnitř, aby se to mohlo projevit navenek. Hudba je něco, co nás neustále vede k tomu, abychom nějakým způsobem mohli přemýšlet, jako jestli bylo první to slovo nebo zvuk. A my, když si představíme, co dnes je úplně to nejdůležitější, tak svým způsobem každý používáme to slovo přežít. Svým způsobem opravdu přežíváme, protože není to jednoduchý svět, ale tím, když já si třeba volím nějakou hlavní profesní osu, tak vím, že určitě mě život dovedl tam, kde jsem, a z toho můžu pak vycházet a nemůžu potom dosahovat třeba nějakých velkých skoků, protože oni jsou potom časově hůř dostupné. Proto je nejlépe vycházet vždycky to, co je vám nejblíž, to, co můžete ovlivnit, jste vy sami, a pak vaše nejbližší okolí. Velice důležité body jsme si řekli v těch 50 dílech předešlých, protože těch informací dneska je opravdu moc a je těžké dát pozornost pro váš život na něco, co opravdu je pro vás důležité, protože nás neustále něco rozptyluje. Víme, že třeba uzemňování chodidel, klidný plný dech, různé cvičení energetické, ať už je tai chi, yoga nebo fyzické nějaké běhání, procházky, kolo, nějaká fyzioterapie, různé protahovací cviky, trénování pěti smyslů, přesměrovávání pozornosti, cíleným cvičením, různá vizualizace, mentální přehrávání, vlastně taková ta budoucnost, která třeba jenom ráno vstanete a už si jaksi dáváte nějaké škatulky, jak byste chtěli ten den prožít, třeba brzy ráno, a pracujete s myšlenkami. Určitě je důležité i to oblečení, co si oblíkáme, jak vypadáme, jak se cítíme, a v neposlední řadě, jakou vodu používáme. Takže to na úvod takové shrnutí toho, kam bychom my se měli nejlépe dále posunout, když zopakujeme nějaké ty hlavní body, když chceme tedy změnit sami sebe, tak vždycky je to taky velká a tvrdá práce a někdy to hodně bolí, někdy padáme k zemi a znovu vstáváme, a hudba může být něco, nebo učení na nějaký nástroj, učení se zpěvu, poznávání nových žánrů, taky absolvování různých koncertů, které opravdu vás naplňují, abyste mohli mít ten život kvalitnější, tak tady je potom ta sekce, kdy máme svět hudby, která nám je přednášena, a já se zaměřím na to, co je dneska pěkné, s tou i nápravou, když řešíme nějaký problém, když vymýšlíme nějaké programy, aby někomu něco opravdu pomohlo, aby si z toho účastníci něco odnesli. Pak samozřejmě nějaká ta cena, protože většinou za to všechno dneska platíme těmi papírky anebo těmi fiktivními penězi, které vlastně neexistují, a my jim tolik věříme, a jaksi se nám ještě nepodařilo to ošálit, že bychom si vyměňovali služby. Takže je důležité, abychom si udělali trošku takový přehled, jak asi taková škola vypadá, když jsou mezi námi takový lidi, jako jsem třeba já, že jsme absolvovali základní hudební vzdělávání a procházeli jsme, u mě je to před 30, já jsem začínala v 6 letech, takže 44 let uběhlo od toho, když jsem se potkala s prvním nástrojem, ale protože pro mě ten první zážitek nebyl šťastný, protože jsem chtěla hrát na příčnou flétnu a byly mi doneseny housle, protože prostě na housle se hlásilo tehdy málo dětí, a pro mě to bylo obrovské zklamání. A nikdo nepracoval s tím, jestli se mě to opravdu líbí, jestli to chci, a svým způsobem jsem ty housle od malička nenáviděla. Ještě jsem dostala velmi přísného a nepříjemného učitele, který teda po roce zemřel. Shodou okolností se teda jmenoval úplně stejně jako můj otec, a ta první zkušenost s hudebním nástrojem byla velmi nešťastná, přesto ale po letech, když jsem pochopila ten zvuk jinak a kouzlo té hudby, tak to osmileté vzdělání, i když jsem to vlastně moc neměla ráda, tak svým způsobem jsem do té školy chodila dvakrát týdně, byla nauka a hudebka, jako hraní na ten nástroj, a pak jsem ještě chodila do nějakého orchestru. Takže dneska to školství v základní umělecké školy už je jiné, než bývalo za našich časů, a hodně té mé generace vzpomíná na to, že to bylo strašné. Ale já do toho prostředí chodím a opravdu se tam nachází spousta zajímavých impulzů k tomu, proč vlastně začít s nějakým hudebním nástrojem. Základní školy jsou podporované, takže to hraní na nástroj nebo prostě nějaké to učení baletu, tančení a tak, není tak nákladné zatím. A ve vedení školy stojí nějaký ředitel, který má obrovské povinnosti. Tam jsou mu nápomocní zástupci ředitele, vedoucí jednotlivých oborů, samozřejmě ekonomické administrativní oddělení a nějací koordinátoři projektů, protože těch projektů je dneska tolik, co ty umělecké školy dělají, že i některé školy dokonce základní mají organizační strukturu podobné malé konzervatoři, jsou obrovské. A ty hlavní obory jsou hudební obor, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor. A některé školy dnes přidávají i multimediální tvorbu nebo nějaké moderní mezioborové projekty. A pro mě je nejvíc klíčový hudební obor, když samozřejmě v Americe jsem měla studovat obor tanec, scénický tanec. Dostala jsem dokonce stipendium, ale do školy jsem nakonec nenastoupila, protože mi bylo nějak smutno, tak jsem už zůstala potom tady. Takže i tanec je pro mě velice blízký s tím, že mám i tu zkušenost bohatou, když řeknu takové ty medailonky v mém životě, že jsem byla i účastná takového studentského muzikálu Chlapec a hvězda. Od malička vlastně jsem pěstovala ty housle, ale tím, jak byl 8. ročník závěrečný, pro mě teda jsem hrávala Vivaldiho a moll na housle, což je velice krásná skladba a ta mi dokonce zůstala do dnešní paměti, minimálně první částí skladby 100%, takže je zvláštní, jak ten mozek funguje a je schopen si pamatovat. A tím, že třeba mi zůstalo to, že umím chytat tóny, tak se nemusím učit na housle dneska od začátku, ale můžu si rovnou zahrát skladby, ne třeba hned z not, ale můžu poslechově použít média, jako je YouTube, a učit se poslechem. A potom teprve, protože jak si jsem ty noty nenáviděla, jsem ničila vlastně ty stránky s notama, že mě to nešlo, tak jsem byla asi vztekla. A opravdu dneska mě to dělá radost a to je právě to důležité si uvědomit, že se dá pojmout to učení jinak. A kdo chce a má na to potom charakter a chce dělat opravdu profesionálně tu hudbu, tak už je to i o tom větším cvičení a ty charaktery těch dětí jsou více odolné a mají takové to nastavení jiné. A pak jsou tady děti, které prostě by mohly hrát pro radost a to je důležité. Jenom tak pro přehled, struktura hudebních oborů, kdy se dělí například třeba na klávesové, smyčcové, dechové, pěvecké, kytarové, bicí. Pak je tam hudební nauka, komorní a souborová hra, orchestry a sbory a na větších školách pak fungují i cymbálové muziky, což je našemu kraji velmi blízké, jazzové soubory, folklorní, rock-pop oddělení, elektronická hudba. U nás ve Zlínském kraji je silná právě folklorní a cymbalová tradice, takže souborová práce je tady velmi důležitá. A když se začíná s hudbou, tak na ZUŠ mají několik stupňů. Přípravné studium, to jsou hodně malé děti. Pak první stupeň, druhý stupeň, studium pro dospělé a někdy rozšířené studium pro talentované žáky. U hudebního oboru obvykle funguje individuální výuka, nástroje nebo zpěvu a kolektivní předměty, jako jsou hudební nauka, pak komorní hra, orchestry, veřejná vystoupení a soutěže. Pedagogický systém, vlastně tady jsou postaveny hlavně ZUŠky, jo, základní umělecké školy, zkrátka ZUŠ. Na vztahu učitel, žák, rodič, tady je komplikovaná dneska i situace, protože řada žáků je hlášených do škol, i když je to nebaví, jenom protože rodič chce. A tady právě nastupuje to vysvětlení, třeba i té mé práce, kdy já mohu vysvětlit vlastně už na školách ty naše zkušenosti, co je za hudbou a jak je pro nás v celém životě vlastně hudba a umění důležitá. Takže to, co tady v tom vztahu učitel, žák, rodič je důležité říci, je, že psychologicky to je opravdu velmi citlivé prostředí, protože dítě je dlouhodobě hodnoceno, často vystupuje veřejně, pracuje s výkonem, s trémou a bývá tady silná perfekcionistická kultura a dítě je emocionálně propojené s nástrojem i učitelem. A co je nejdůležitější, vlastně to malé děťátko, když přijde do školy, tak vlastně ten učitel, ten pedagog je první takový častokrát cizí člověk, se kterým to dítě má tu zkušenost a je s ním těch půl hodiny nebo 45 minut, vlastně častokrát i sám, takže tady je potřeba nastolit obrovská důvěra a může tady vzniknout prostor pro mé obory, kterým se věnuju, a to je hudební psychologie, prevence vyhoření pedagogů, což i dneska se často zobrazuje, práce s nervovým systémem, práce s trémou, psychosomatika hudebníků. Je určitá i typologie nebo archetypy vlastně těch typů hudebníků a dětí a i učitelů, a podle toho se dá hodně dělat a pracovat vlastně na tom, jaký vztah by tam mohl být. A pak máme, že ty dechové regulace, podpora pedagogů a komunikace s rodiči. Ono totiž typická ZUŠ třeba mívá 300 až 1500 žáků a desítky pedagogů. Mají nějakou budovu, pobočky, koncertní sál, třídy pro individuální výuku, orchestrální zkušebny, výtvarné ateliéry, taneční sály nebo ty baletní sály s těma tyčkama, že, a zrcadlama. A součástí života školy jsou pak koncerty, soutěže, absolventské koncerty, přehlídky, talentové zkoušky, soustředění, festivaly a spoustu různých akcí. A ta psychologická dneska realita ZUŠek, ta je dneska jako pro mé zaměření velmi důležité téma, protože to nejsou klasické školy a dítě tam často přináší svou identitu, citlivost, ambice, vztah k rodičům, strach z chyby a hlavně touhu po uznání. A mnoho dětí hraje, aby nesklamali, bojí se soutěží, propojí svou hodnotu s výkonem, můžou ztratit radost z hudby. Stejně jako pedagog může ztratit radost z té výuky a zároveň právě bývají učitelé přetížení, učí individuálně mnoho hodin, emocionálně nesou žáky, řeší rodiče a to nepochopení, vlastně připravují koncerty, často sami stále umělecky i vystupují. Spoustu mých přátel má mnoho ještě koncertů s různými ansámbly, nejenom sami za sebe, takže je tam zodpovědnost učení potom textu a těch repertoárů. A dnes například, co jsem zjistila v zahraničí, se stále klade větší důraz na performance psychology, jo, to je právě ta psychologie toho vystupování, well-being hudebníků, to je ta péče o ně, mentální coaching, body-mind regulation, kdy vlastně se pracuje s tou myslí, pracuje se s prevencí úzkostí, práci s trémou a hlavně je potřeba mít zdravý vztah k výkonu a to by se mělo zavést už právě na lidových, nebo to bylo kdysi LŠU, dneska to je EZŠU, vlastně teď jsem si vzpomněla, že to byla lidová škola.
0: Ano, taky to mám pod lidovkou samozřejmě, protože to bylo pro lidi, dneska už to moc pro lidi není. Tak.
1: Ano, takže je opravdu ta má forma té pomoci, tak jak třeba zasahuju někdy do školní psychologie a zavádím tam právě tu hudbu pro radost, rytmiku, konakol, aby děti měly vztah k té hudbě, pokud nemají, a učíme se bubnovat, že pravá, levá ruka, a mít takový kontakt s různými projekty a pospojování vlastně i těch starých mistrů s poznáním, aby vůbec věděli, kdo to byl Leoš Janáček, Antonín Dvořák, a nejenom zvučné jména, ale je tady spousta skladatelů, kteří jsou méně známí a mají nádhernou hudbu. Málo lidí třeba ví o dirigentce Kaprálové, která měla významnou roli za své, tam myslím, druhá světová válka, nebo první, teď si přesně nepamatuju, ať nekecám, ale je to třeba významná dirigentka, o které lidi moc neví, a měla teďka právě výročí a hodně se o ní mluvilo vlastně ke vztahu i k ženám a tady k této profesi dirigenta, protože dirigent je taky zvláštní, velmi výkonný mozek a musí tady opravdu zvládat mnoho nástrojů na jednou a těch skladeb. Takže ten systém, jak to funguje v té škole, nebo v té škole, by se dal obohatit něco tak, jak je školní psychologie pro školy, tak by měla fungovat i školní psychologie pro základní umělecké školy, protože ta psychohygiena pedagoga je velmi důležitá. Je důležité, aby děti co nejdříve zažili. Už tady mám nějaký taký koncert.
0: A nějaká pozornost se hlásí.
1: A tady tento nejstarší můj kocor dokonce reaguje právě na housle vysoké tóny, když začnu hrát, tak on zpívá teda, jo, přesně takhle. Takže mám tady i koncertního zpěváka, který reaguje právě na zvuk těch houslí. A to, co jsem chtěla říct, je, že děti by měly na těch základních školách se potýkat už v práci právě těch pocitů trémy, soustředění. Když jim vypadne text, že to není žádná katastrofa, aby když učitel řekne, užij si to, ale zároveň vyžaduje, že aby ta skladba se doma trénovala, tak je to pořád nějaká cesta a aby zažívali ty koncertní sály, protože oni se, ty děcka, potom rozloží těsně před koncertem, jo, nebo tím vystoupením, ale to je samozřejmě i na školách, když mají nějaké vystoupení, nebo i dokonce v té sportovní psychologii, tak funguje, že prostě děti jdou na závody a potom tam vyhoří, protože jsou nervózní a neumí se s tím pracovat. Takže fakt je důležitá práce s emocema a komunikace s dětmi a více i s rodiči, protože tady se otevírá takový nový prostor a hlavně je důležité mluvit s ním tím jazykem školství, jo? Že tady je důležitá i psychohygiena pedagoga, péče o ty žáky, aby měli nejenom, že samozřejmě těch hodin je málo v té lidové škole, a, nebo lidové základní umělecké, a svým způsobem ono jede, když tu hudbu chceme dělat nějak dobře, tak vím, jak je to s tím trénováním doma, to se moc necvičí, takže s tím učitelem je 45 minut ten žák a pak třeba je důležitá ta role rodičů, že je nutné opravdu i cvičit a jsou formy cvičení, kde můžeme těm dětem to zpříjemnit a nastavit nějaké ty hranice, kdy se opravdu učí cvičit a prostě je to o tom cvičení a pak jsou prostě třeba možnosti nějakých her. Hlavně je důležitá prevence té psychosomatické zátěže, práce s výkonovým stresem, podpora zdravého hudebního rozvoje, protože ta hudební psychologie dneska u těch starších umělců je právě obsazována těmi hudebníky, kteří vlastně nedostali vůbec žádnou pomoc, protože klasický psycholog většinou hudebníkům a nebo vůbec umělcům nerozumí, protože to je těžko pochopitelné. Tím, že já zároveň hudebník jsem, tak jsem tu problematiku nastudovala s tím, že vím, jaké to je vystupovat a opravdu vím, jaké to je ztratit text, vím, jaké to je být z ničeho nic nervózní a vůbec můžete být vyrovnaný člověk, jak chcete, prostě ono to najednou přijde. Takže ta stabilizace nervového systému při výkonu dechové techniky, mentální příprava na koncerty, To je všechno velmi důležité a vlastně ty konkrétní témata nejvíc na prvním místě je práce se strachem a s trémou. A ona, ta tréma není samozřejmě jenom v tom životě toho umělce, hudebníka. Takže když si třeba představíme nějaký takový seminář nebo něco, nějaký workshop pro pedagogy základních uměleckých škol, tak hlavně je to téma trémy, nervového systému a psychická stabilita mladých hudebníkem. A to jsou práce se stresem před výkonem, dechová regulace, prevence perfekcionistického zatížení a přetížení, jednoduché techniky pro děti před koncertem, psychohygiena pedagoga hudební školy a také příprava toho rodiče, aby prostě na ty děcka netlačil tak, že ho potom znervozní, a i vlastně to je důležitá psychologická práce a poučení, protože spousta rodičů přistupuje k těm dětem ještě ne tak, jak by je vlastně i podpořili, a naopak je tam spíš to, ta nervozita, a to je důležité si uvědomit. Tady je takové zajímavé i téma, protože vlastně hudební toto vzdělání a ta škola může mít vliv na člověka na celý život. Vůbec ten přístup, jednak pokud i ten hudebník bude pokračovat dál, tak vlastně základní škola vychovává všechny naše hudebníky a základní umělecká tedy škola, a je to vlastně ten základ toho vlastně i celého průmyslu. Takže podle toho, jaký je učitel a vlastně vztah mezi nimi hned na začátku, tak vlastně pak vypadá většinou celý potom ten vývoj toho člověka, a každopádně i disciplína, když se naučí pracovat s trémou, právě i ty strachy, vystoupení na veřejnosti, to všechno se hodí i pro náš život jako takový. Takže důležité si uvědomit, že je tady nějaká hranice pro učitele, protože pedagogové mohou používat běžné pedagogické a seberegulační postupy, ale nemají samozřejmě hodnotit zdraví vlastně těch žáků, a v těch programech, které já mám připravené, je mohu naučit poznat, kdy už třeba problém přesahuje tu běžnou trému, a pak je samozřejmě vhodné doporučit, že školní psychologie, odborníky, odbornou pomoc a nějaké terapeuty, kteří potom pracují dále. No, Čiči, nenech toho. Počkej, já ho asi budu muset pustit ven, no, něco řekni.
0: Něco, hele, tak já tam pustím tu písničku, dáme si 8 minutek, teda necelých tu pauzičku. Ono nám to akorát, Čičkin ti akorát ohlásil, že si máme dát pauzu, tak jdeme na to. Příjemný poslech, dámy a pánové, také od Jany Islánské, Remember, jdeme na to.

0: Jany Slánské, takže
1: z ESET si na vás online podvody nepřijdou.
0: To zase skočí, vidíte, to tady neodchytnou, už to tam zase skočí. Tak, se koukneme na další. Tím se měl možná začít. Citace od Davida Icke. Nezdá se vám, že je něco hodně v nepořádku? A přesto to pořád funguje. A víte proč? Protože na to přistupujeme a necháme se ovládat hrskou ničemu. Stále je nám vnucována myšlenka, že se s tím nedá nic dělat. Ale to vůbec není pravda a jen lidé to mohou změnit. Je snaha, aby televize začala vysílat pravdu, jenže ona to neudělá. Pokud ale televizi nebudete mít a nebudete za ní platit poplatky, tak zkrachujete. Televize zkrachuje. Stejně jako i noviny, když je nebudete kupovat. Ani loutkové divadlo se hrát nebude, když nebudou žádní návštěvníci. Je to celé v podstatě jednoduché. Stačí se odpoutat od systému a on padne. Vrchol pyramidy nemůže existovat bez spodku, který ho drží. Takto jednoduché to celé je. A vše se to dá udělat tedy bez násilí a v duchu mírnosti. Aby nastala změna, tak je jen potřeba, aby si lidé vše uvědomili. A budete se sami divit, jak je snadné udělat změnu. David Icke ze vzpomínek, tedy číslo 23. A mám zde poznámku od Rolanda Santého. Všech 9 zázračných solfeggio frekvencí pro uzdravení těla, duše i čaker s léčivou hudbou od Rolanda Santé k poslechu a k objednávce na odkazu, takže se to tady najde rolandsante.cz a má tady CDčka 2, tady koukám. A ohledně tedy solfeggio frekvencí, protože upozorňuje, že zkrátka to, co je na internetu, většinou lítá už nějak změněno a odfiltrováno s tím, že to nedává to, co by to dávat mělo, protože všechny ty frekvence, ty základní solfeggio frekvence 396, 417, 528 Hz, 693, 741, 852 a 963, to jsou ohledně těch čaker. A pak jsou samozřejmě ještě jiné, to máte, abyste si urovnali ty, srovnali ty čakry a posílili a vyčistili a odblokovali, aby tam vše proudilo. A pak máte ještě další frekvence, které jsou na různá čištění už tedy samozřejmě jednotlivých věcí a problémů. Takže rolandsante.cz, když tak taky doporučím, protože má velice zajímavé články. Nuž, Jany, chceš tam, já to vím.
2: Ano. Takže
0: Můžeme.
2: Takže ono bez podpory celého toho vzdělávacího systému dneska nemůže hudební vzdělávání dlouhodobě obstát, tak je potřeba tady projít nějakými změnami, což se děje. Například nadace Magdaleny Kožené hodně pracuje na propagaci a vlastně nových i přístupů základních uměleckých škol, takže tam je výrazná taková osobnost, která si uvědomuje právě i to. Sama řekla, že kdybychom znali, jak funguje, protože ona si pravděpodobně s dětmi nějak musí fungovat hudebně v Německu, tak kdybychom věděli, jak to funguje tam, takže si velice vlastně vážíme základních uměleckých škol tady v našem Česku, jak to Česko-Morava, Slezsko tedy funguje a opravdu ty základní umělecké školy mají tady velkou úroveň a potřebují samozřejmě i tu podporu a znalost i té problematiky. A ty základní školy nemohou nést tuto roli samotnou, protože to je izolovaný ostrůvek v systému, který často může jít opačným směrem a proto hudební vzdělávání je něco jako společný úkol škol, kdy hudba není jenom obor navíc, je to základní rozvojová složka člověka, stejně důležitá jako jazyk nebo pohyb a proto by měla být podporována základními školami, to znamená, že hudební výchova by měla dostat také novou tvář a měla by být rozvíjena na středních školách, což není už moc. na některé

0: výjimky a reflektována i na vysokých školách. Pedagogika, psychologie, kultura, tam to samozřejmě je, ale měla by být stále součástí vlastně veškerého vzdělání a našich životů. Kde je ten dnešní problém v současném stavu vlastně na základních školách, je hudební výchova často i formální, může tam být minimum prožitku a důraz na uvozovkách znalostí místo vlastně toho vztahu. Na středních školách hudba téměř mizí, priorita výkonu a odbornosti jaksi taky pokulhává a na vysokých školách hudba je oddělena od běžného vzdělávání a chybí i mezioborové propojení. Takže ten výsledek celkově je, že společnost nechápe, proč je pořád hudba tak důležitá a tudíž něco by se mělo změnit. A to je hudba jako prožitek, ne jako předmět. Dítě nepotřebuje vědět, kdy žil skladatel, ale potřebuje zažít hudbu, cítit ji, tvořit ji a případně vlastně ten příběh toho skladatele se může udělat příběhově jako opravdu prožitek a zážitek. Já jsem kdysi dělala projekt k výročí, jestli to bylo Leoše Janáčka, nebo byli tam důležití, byl nějaký rok hudby, asi před 10 lety, a měli jsme zdůraznit hlavně Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Leoše Janáčka a ještě další dva autory. A my jsme to propojili právě s tím bubnováním, s hudební naukou, mělo to nějaký příběh, interaktivitu, vyplňovaly se různé otázky, komunikovalo se a to je právě ono. Jo? Tvořily se nějaké obrázky, malovalo se, něco se skládalo. Jiný způsob výuky. Dneska na Instagramu jsem našla spoustu pedagogů, kteří učí hudbu úplně jinak, od útlého mládí až po profesionální zpěváky. Jsou obrovské možnosti, jak místo známkování a zpívání na výkon vlastně zavést improvizaci, rytmus, práci s emocemi, propojení s tělem, kdy ty soubory třeba hudební vytváří ševelení listů, různé šustění, luskání prsty, pískání, dupání do rytmiky, různé vlastně ty slabiky. A opravdu je to radost, co všechno z druhé strany existuje, lidé o tom vůbec neví, jakože jaké jsou možnosti dneska té výuky. Protože jsou častokrát i pedagogové jako zahlcení těmi povinnostmi a samozřejmě není tam žádný prostor pro něco navíc. Jo? Já znám pedagogy, kteří se snaží pro děti dělat jakoby hodně i navíc, dokonce jim umožňují třeba ještě individuální hodiny u nich doma, takže jsou třeba možnosti, protože některé třeba ty zpěvačky nebo hudebníci mají doma hudebny, takže mají možnosti učit i doma. Pomáhají těm dětem vlastně pomocí různé interakce anebo nahrávání skladeb vlastně na ty mobily. Fakt se jim hodně pomáhá a potom to třeba ale ztroskotá na těch rodičích, že najednou se třeba vymyslí dovolená a vlastně to je nejdůležitější a vlastně dítě, které se připravovalo, tak vlastně odjede na dovolenou a přijde tak prostě o týden třeba před soutěží nebo tak a svým způsobem vlastně ta snaha může toho dítěte být trošku taková jako bokem a bývá s tím jako problém. Jo? Takže potom častokrát se netrénuje, protože jsme na dovolené a rodiče to berou jako že důležitost a vlastně tady se pak potýkají učitelé tady s tímto třeba problémem, že neuděláte nic. Potom propojení se základními uměleckými školami, tam je důležité vlastně aktivně spolupracovat se základními uměleckými školami, doporučovat dětem hudební rozvoj právě na základních školách a nevytvářet konkurenční prostředí. Vzdělávání učitelů už se dneska také mění, jsou různé možnosti, jak se dovzdělávat a budoucí učitelé i nehudební by měli rozumět vlastně významu hudby pro mozek. Jo? Levitin nám popsal knihu celou právě o tom, jak funguje mozek a hudba a spoustu dalších autorů. Takže role hudby ve společnosti má mnohem více významu, než si dokážeme představit, jak známe. A hudba je také nástroj, je to nejenom obsah a může pomáhat při stresu, učení, při práci s kolektivem. A to dnes pořád ještě málo využíváme. Další důležitý bod je úcta k hudbě. Co to vlastně znamená? Úcta se nedá nařídit, přikázat. Ona vzniká zkušeností. Dítě si vytvoří vztah k hudbě, když zažije radost stvoření, není zesměšňováno, není tlačeno do výkonu, nemá bezpečné prostředí, teda má bezpečné prostředí. A klíčová věta k úctě je, že úcta k hudba vzniká z prožitku a ne z povinností. A všichni si vzpomínáme, když jsme chodili na koncerty, jak jsme tam seděli a nebavila nás to, protože jsme nevěděli proč. Jo? Pokud se vysvětlil význam, jak jsme to dělali v projektech my před těmi 10 lety, tak ty děcka měly úplně jiný zájem. Jo? A najednou věděli mnohem víc o Bedřichu Smetanovi a proč vůbec je důležité toto téma probírat i společensky, protože hudba rozvíjí empatii, propojuje lidi, kultivuje vnímání a bez ní roste právě ta necitlivost, ztrácí se kultura. Je to takové dneska i dramatické, že slábne schopnost toho vztahu a my to dnes vidíme. Ten realistický krok vpřed je nečekat na nějakou reformu, ale začít právě v jednotlivých školách skrze jednotlivé pedagogy, skrze osvětu toho, vlastně, co třeba dělám já a někdo, kdo propojí školství, psychologii a hudbu, bude mluvit srozumitelně, bude vysvětlovat ten smysl, jak to tady děláme. A vlastně to ukotvení těch hudebních škol je, že učíme dítě hrát. Škola by měla učit dítě vnímat a společnost by měla chápat, proč je to důležité. A vůbec hudbu se nemusíme naučit všichni, ale vlastně všichni bychom ji měli pochopit. A protože bez té hudby vlastně nerozumíme ani sobě. Takže počkejte, tady jenom kocour, jeden si mi zase otevřel ledník.
1: Oni se obslouží sami, nech je bejt. Oni si zajdou do ledničky.
0: Kocour bengálsky si umí otevřít naši ledničku i mražák. No, takže to tam musí být činka nejméně 10-kilová nebo 2 7-kilové, aby si to neotevřel. Jo?
1: Aha, zajímavý.
0: Máme. A teď se tam dívá, co by si tak asi dal.
1: Šunčičku.
0: No, šunčičku třeba, ano. Takže opravdu na základních uměleckých školách přichází dítě častokrát rozvíjet talent, vztah k umění, samozřejmě disciplína, ta je důležitá a radost z tvorby. A rodič tady má stále značný vliv, protože to organizuje docházku, financuje nástroje, hodiny, podporuje to, připomíná cvičení, rozhoduje, že zda bude dítě pokračovat. A tady ten vztah mezi žákem, učitelem a rodičem potom je takový, že žák potřebuje bezpečí, motivaci a přiměřené nároky. Učitel to rozvíjí techniku i vztah k umění a rodič vytváří podmínky, ale nemá řídit tu výuku, což se ale často děje. Učí se, žák se učí pravidelně pracovat, učitel to rozlišuje, kdy je to nechuť, únava, strach a nevhodně nastavená obtížnost a rodič podporuje pravidelnost i bez vydírání. A žák potřebuje možnost mluvit o strachu a nepohodlí, učitel sleduje psychiku, tělo, pozornost a výkon a zase rodič předává podstatné informace o dítěti. A v neposlední řadě žák nemá nést nenaplněné ambice dospělých, což se také často děje. Učitel nemá žáka připoutávat k vlastnímu uznání a naopak rodič zase nemá prostřednictvím dítěte naplňovat vlastní sen. Takže častým problémem je spor o cvičení, jak víme. Cvičit se nechce ani těm profesionálům. Učitel požaduje větší přípravu, rodič dítě kontroluje a dítě začne nástroj odmítat. A otázka pak nemusí znít jen proč necvičíš, ale jestli je úkol skutečně srozumitelný, jo? Jestli odpovídá současným možnostem dítěte, jestli ví dítě, jak má cvičit, má doma klid, jestli neprožívá bolest, stud, strach, z chyby, že? Nebo z přetížení. Vidí ve své práci nějaký smysl. Jo? Spousta třeba právě těch talentovaných dětí, vezmeme si příklad třeba Patricie Janočkové, která už tady mezi námi není, ale krásně vlastně je ukázkou toho, kdy byla rodiči vedena, protože oba ji vedli k hudbě a ona poslouchala operní zpěv už vlastně v dětství a měla to ráda, takže ona už to tam od dětství nějak pilovala. A když se podíváme potom na specifika konzervatoře, tak na konzervatoři se talent stává základem profesní identity. Student bývá hodnocen veřejně, porovnává se s ostatními a může mít pocit, že jeden neúspěšný výkon taky rozhoduje o celé jeho budoucnosti a to se potom táhne. Jo? Takže z těch rozhovorů dnešních muzikantů právě je, že ten strach z toho neúspěchu je velký a táhne se celou dobu a mnoho hudebníků to řeší alkoholem. Mimo jiné vznikla krásná kniha Hudba na mol, myslím, nebo něco takového, nebo Umění na mol, kdy s tou problematikou alkoholu vlastně vyšla na povrch jedna houslistka, která opravdu měla obrovské úzkosti a nemohla hrát právě a řešilo se to tím alkoholem. A to není sama, takže to je tento skrytý, protože těm hudebníkům se s tím alkoholem potom ty ruce uvolnily a jako prostě se to často používalo a používá dodnes. Je to častý problém. Ale ta práce s těmi úzkostmi a s tím stresem prostě pro ně tehdy byla jediným řešením, i přesto, že ona to třeba chtěla řešit, tak nebyl, kdo by jí vlastně pomohl. Jo? Nic nezabíralo. Takže spousta těch hudebníků potom si začalo pomáhat samozřejmě samo. Existuje mnoho hudebních koučů mezi hudebníky, dokonce existuje yoga pro hudebníky, fyzioterapie pro hudebníky a na pražské univerzitě se myslím někde tyto předměty dokonce vyučují. Jo? I hudební psychologie na Olomoucké univerzitě. Takže už se to posouvá, to, co v zahraničí je běžné, tak u nás to sice trošku jde vždycky později, ale něco se děje. Takže to narušení rovnováhy třeba na konzervatořích, teď jsem se hlásila na Ostravskou konzervatoř jako školní psycholog a tam je teda těch umělců 800, myslím, budoucích. To je obrovská škola, ta Janáčková. Ale svým způsobem na všech konzervatořích se potýkají s narušením rovnováhy, které může způsobit právě strach z vystoupení zkoušek, veřejná kritika nebo zesměšnění, permanentní porovnávání studentů. V favorizování některých žáků, nejasná nebo proměnlivá kritéria hodnocení, tlak na soutěže a reprezentaci školy, přetížení výukou, cvičením a koncerty. Řada hudebníků mělo třeba přetížené šlachy a potom dostali záněty prostě do rukou, že, do prstů s trénováním. Bolest a přetížení pohybového aparátu, hlasové obtíže nebo strach ze ztráty nástrojové či hlasové výkonnosti. Pak jsou tu konflikty mezi uměleckou osobností studenta a představou pedagoga. Přílišná závislost na uznání jednoho učitele, rivalita, žárlivost, izolace v kolektivu, nejistota budoucího uplatnění, nevhodné poznámky k tělu, vzhledu, že, hlasu nebo osobnosti, překračování osobních a tělesných hranic při korekci postoje, dechu nebo pohybu, rodinné očekávání, že talent musí vést k úspěšné kariéře. Dneska taková vsuvka a spousta umělců začalo vystupovat bosky. Není to nic už neobvyklého. Používají také i jiné oblečení, jiné standardy, jiné hudební nástroje, různé barvy. Takže zásadní rozdíl v práci se studentem u běžného předmětu. Třeba může žák říci, nejde mi matematika, a hudebník, zpěvák, tanečník nebo herec si zase řekne, nejsem dost dobrý, nemám talent, nemám na tuto profesi. A vlastně tím mým úkolem je v té mé práci vlastně oddělit ty čtyři věci nejdůležitější, a to je člověk a jeho hodnota. Aktuální výkon, konkrétní technické dovednosti a podmínky, za kterých vlastně výkon vznikl. Tady se mění i role rodiče, protože u mladších žáků už je rodič aktivní součástí systému a na konzervatoři by měl postupně ustupovat do podpůrné role, aby student získával samostatnost. Řada talentovaných žáků opravdu má podmínky právě vytvořené rodiči a obrovskou disciplínu rodičů a samozřejmě i podporu. Jedním z nich je právě Theo Gertler. Když si pustíte na YouTube jeho příběh, tak tam je obrovská podpora těch rodičů a tedy on ty housle sám miluje, sám si je vybral jako nástroj a dělá to rád a mimo jiné bude tady u nás ve Zlíně v říjnu, takže už mám lístek a je to takový jeden z mých vzorů, jak vlastně takový mladý člověk miluje svůj nástroj a dává nám hudbu od srdce. A další takový velký můj hudebník je velmi zajímavý člověk, a to je Dimash Kudaibegen. A tam je taky velká podpora vlastně rodičů. Oni byli oba dva hudebníci. Já mám potom jednotlivé třeba takové mých oblíbenců, takové rozbory těch jejich životů, jako, jak vlastně ten hudebník roste a jaké má podmínky. Ale jsou samozřejmě hudebníci, kteří nemají žádné podmínky a vytvoří si ty podmínky sami vlastně svou pílí a právě i těmi překážkami, jako že třeba častokrát nejsou peníze, nástroj třeba od někoho dostanou, mají možnost, pokud se objeví talent, tak měli možnost prostě najít učitele nebo si je někdo našel. Jsou takové pěkné i příběhy právě skutečných umělců na YouTube, kdy třeba i za světové války, nevím, jestli první nebo druhé, jsou takoví hudebníci, kteří neměli vůbec žádné podmínky. Ale víme, že hodně dneska ta hudba stojí právě peněz, času i to cestování, protože talentovaní žáci cestují do zahraničí, hodně prostě třeba do Rakouska nebo do Německa k těm vyhlášeným hudebníkům. Případně pokud hrajou na nějaké mistrovské nástroje, tak jsou to už někdy i stovky tisíc, takže ty nástroje většinou mají půjčené od mistrů a Není to levná záležitost, takže i ten výzkum osobností a charakteru hudebníků a odborníků a expertů kolem hudby je zajímavý a to si třeba někdy můžeme do budoucna nachystat, protože jakoby ten výzkum osobností hudebníků má určité rámce a tam je zajímavé to zkoumání osobností hudebníků, kteří třeba skrze svou hudbu vyjadřují vibrace vyšších světů, duchovní hloubku, hrají ze srdce, z prostoru propojení s něčím přesahujícím běžné lidské vědomí. A na internetu taky dokonce i v překladu existuje, můžete si tam dát titulky Koncert z Astany právě Dimaše. A když posloucháte ty proslovy a vůbec i ty jeho písně, on teda zpívá v několika jazycích, je tam rozsah, myslím, přes 7 oktáv, ten jeho hlas, a zpívá různé žánry, tak ten jeho koncert stojí za zhlédnutí a puste si tam ty titulky a můžete hlavně vy vědomější, co už máte nějaké povědomí, vidět opravdu nějaké souvislosti toho, že tento člověk přichází i z těch vyšších světů a předává nám nějaké poselství. Jinak samozřejmě z těch jiných světů máme takové inspirativní osobnosti i k prozkoumání, jako Hildegarda z Bingenu, jo, ta má hudbu z božského zdroje. Dimaš, ten je opravdu fenomén 21. století. A John Coltrane, spiritualista, který hraje hudbu kosmu, vnitřní vize. Alice Coltrane, mystika, bhakti, meditativní hudba a spousta dalších. A my víme, že hudba je most mezi světy, takže tady tu analýzu některých těch mých oblíbenců už jsem si zkusila udělat a dostala jsem se opět zase do zajímavých dimenzí zkoumání a i těchto osobností a opravdu hudebníci, kromě toho, že mají tady ti profesionálové teda úplně jiný level, tak hrají těch 8 hodin denně tréninku a jsou celkem stále na cestách, takže není to jednoduché, i ty přesuny kolikrát časové. Takže jsou to opravdu jiné osobnosti, hraje tam roli mnoho faktorů, ale to neznamená, že talentem nemůže být i někdo jiný, který ty podmínky třeba takové nemá a naopak ho to nutí vlastně k tomu výkonu díky těm horším podmínkám. My se tady chceme zabývat tou revitalizací uměleckých škol nebo takovou tou nápomocnou nabídkou toho, že vlastně pokud bych pracovala i já, tak to do hloubky, do budoucna, tak vlastně ten student by měl pracovat se seberegulací, trémou, pozorností, motivací, tělesné vnímání a zdravý vztah k výkonu. Ale ono se to hodí i v těch běžných školách. Jo? Pedagog potom psychologicky bezpečně vede žáka, práce se zpětnou vazbou je zajímavá a rozpoznání přetížení a respektování hranic je důležité. Rodič zase podporuje bez kontroly, má porozumění procesu uměleckého vzdělávání a včasné zachycení změn. A instituce, ta má zase srozumitelná pravidla, prevence, zneužití právě moci je důležitá, je nutná dostupná pomoc a koordinace vystoupení a ochrana zdraví studentů je na prvním místě. Takže talent se nerozvíjí pouze opakováním a tlakem na výkon a potřebuje odborné vedení, bezpečný vztah, zdravé tělo, regulovaný nervový systém, smysluplnou motivací, spolupráci studenta, pedagoga, rodiny i školy. A právě tady ta moje pozice, kdy propojuju psychologii, pedagogiku, vlastní hudební zkušenost, práci s tělem, hlasem, dechem, trémou, neuroakustikou, tak nejdu jako řešit jejich problémy, protože oni už spoustu technik a samozřejmě řešení problémů mají, ale jsou to profici. Já tady nabízím takové něco jako navíc, na co já mám čas, co jsem zjistila s tou hudbou, a to je ten systém, který pomáhá předcházet ztrátě motivace, psychickému přetížení, poškození zdraví a i předčasnému odchodu talentovaných studentů, protože to se také děje, že nebo je puberta, a udržet studenta k hudbě prostě v jeho problémech je důležité. A někdy se to nedaří, takže v profesionálních tělesech je potom ještě složitější situace, protože zde se propojují umělecký výkon, zaměstnání, hierarchie, zdraví, existenční jistota, konkurence a veřejné hodnocení, a člověk už nevystupuje pouze jako samostatný umělec, že? On je součástí organismu, který musí společně dýchat, poslouchat, reagovat, vytvářet jeden výsledek, a nerovnováha jednotlivce může ovlivnit celé těleso a nezdravé fungování tělesa může postupně narušit psychiku i zdraví jednotlivce. Když se podíváme na filharmonie a orchestry, kdo chodí na koncerty, tak tady je zajímavostí, že v orchestru působí několik úrovní moci. Vedení instituce, šéf, dirigent, hostující dirigenti, koncertní mistři, vedoucí nástrojových skupin, jednotliví hráči, a k tomu přistupuje ještě produkce, dramaturgie, odbory, personální vedení a někdy zřizovatel. A nejčastějšími zdroji nerovnováhy jsou právě autoritativní nebo nepředvídatelné vedení, veřejné opravování, zesměšňování a ponižování. Já jsem chodila na zkoušky a mohla jsem u těch filharmonií být pozorovatelem řady tady těch nerovnovách, strach z chyby a ztráty místa, rozdílné zacházení se stálými a externími hráči, rivalita opozice, sola a příležitosti, anonymita jednotlivce ve velkém tělese, dlouhé zkoušky, cestování, nepravidelný režim, hluková zátěž, bolesti zad, šíje, rukou, čelistí, jednostranné přetížení těla, únava sluchu, nervového systému, konflikt mezi uměleckou představou dirigenta a možnostmi orchestru, minimální prostor mluvit o psychických obtížích, pocit nahraditelnosti, ztráta smyslu práce, a hráč může mít vysokou uměleckou úroveň, ale současně může prožívat vyhoření, ztrátu radosti nebo permanentní napětí. Je toho hodně dneska. A proto nestačí sledovat, zda hraje jenom správně, ale je třeba sledovat také podmínky, ve kterých výkon vzniká, a řada těles už opravdu začíná více pečovat o své hudebníky, takže tam mívají třeba právě jogu, psychohygienu a různé pomocné tady takové programy, které vlastně umožňují hudebníkům se cítit lépe. A když si klademe nějaké otázky, jo, tak kde nebo jak se právě nachází jednotlivec, nebo jak se nachází jeho nástrojová skupina, nebo jaká je atmosféra celého orchestru, co je umělecký požadavek a co už je důsledek nezdravého způsobu vedení. To jsou otázky, které jako posluchače vás vůbec nezajímají, ale dochází třeba k přenosu těch emocí. A proto častokrát je i dobré na těch koncertech zavírat oči a spíš jako vnímat sluchem než vizuálně, protože sice mezi hudebníky je velké soustředění, ale můžete s díváním spozorovat, třeba někdy některý hudebník opravdu vyzařuje neklid, nebo je smutný, nebo je bledý, unavený, nebo se hroutí na židli, když sedí, takže v malém ansámblu, když jsou třeba komorní soubory a ansámbly, tak je každý člověk více viditelný. A jedním z nich takových kvalitních ansámblů jsem zažila v Žilině Filharmonii, to je malý filharmonický orchestr Žilina. A tam jsou teda varhany v sálu, on je udělaný akusticky ve dřevě a je to velice zajímavý zážitek. A v tom ansámblu tam vidíte každého, v tom velkém tam se občas někdo ztratí. A chybu, nesouhlas nebo pokles energie tam už nelze tolik skrýt, v početném orchestru to schováme a členové spolu tráví mnoho času při zkouškách, cestování i vystoupeních a pracovní vztahy se často prolínají i s přátelstvím nebo partnerským životem. Ale problémy tam mohou mít třeba nejasné rozdělení vedení, boj o umělecký směr, rozdílná pracovní morálka, nerovnoměrné rozdělení příjmu a organizační práce, rozdílné ambice členů, nevyslovitelné konflikty, vytváření dvojic proti třetímu členovi. Já jsem zažila, že prostě třeba někdo má opravdu trápení nebo problémy a vůbec stydí se je před ostatními vlastně sdělit nebo je skrývá. A tím ta úzkost toho jednotlivce narůstá mnohem víc a vlastně se to pak může časem někde zobrazit. Citové vydírání ve jménu loyalty, neschopnost přijímat kritiku, přenášení osobních konfliktů do hudebního projevu a také nejistota další existence pak souboru. Takže v ansámblu a v těch malých orchestrech nestačí pečovat jenom o hudební souhru, ale třeba vytvořit také pravidla vztahové souhry, kdo rozhoduje, jak se sděluje nesouhlas, jak se rozdělují peníze, kdo komunikuje s pořadateli, co se děje při nemoci. U žen je rozhodující hlavně i zpěvaček právě menopauza nebo menstruace, to všechno prostě má na psychiku ženy vliv zpěvačky a u zpěvaček jsou tady tyhle ty hormonální odezvy opravdu zasahující do té kariéry, takže i k tomu se už dneska přihlíží. Pak jsou třeba pěvecké sbory, jejich teda řada. Existuje dneska tolik zajímavých pěveckých sborů, samozřejmě jsou různé i pěvecké soutěže, je to nádherné, sama jsem byla ve třech pěveckých sborech, takže jsem měla možnost zažít různé žánry, ať už je to stará hudba, nebo gospel černošský, anebo náboženská hudba starých mistrů a byla jsem součástí některých jako soutěží, je to nádherné, teda co dneska i vytváří vlastně sbor, je to obrovská síla. Akorát sbor vytváří silný pocit sounáležitosti a může také vést k potlačení jednotlivce. A zpěvák je součástí skupinového zvuku. Ono třeba, když je tam hodně hlasů, tak prostě, když máte nějaký problém, tak to schováte. A čím méně hlasů, tím je to slyšitelné. Ale přesto pracuje s velmi osobním nástrojem a to je vlastní tělo a hlas a kritika hlasu, proto zasahuje identitu. Jinak než připomínka k vnějšímu nástroji a tu rivalitu, jsem v některých ansámblech taky jako zažila, nebo prostě samozřejmě vyhození některého zpěváka, pokud se jim třeba nehodil, nejenom jako z toho výkonového hlediska, ale třeba i nějakého osobního. Takže zdravý sbor potřebuje propojit společnou odpovědnost s respektem k hlasovým možnostem jednotlivce a jednota zvuku nemá vznikat strachem nebo společnou nebo nějakou společnou aktivitou, ale hlavně společnou technikou, poslechem a důvěrou. U opery, tu studuju teďka více já, tak ta opera je mimořádně tedy složitý systém, kdy mám možnost nahlédnout do zákulisí. Klobouk dolů před brněnskou operou. Opravdu obrovský zážitek, doporučuju, kdo by chtěl slednout operní výkony na vysoké úrovni, doporučuju, což je pro mě blízko třeba Brno. V opeře se setkávají solisté, sbor, orchestr, dirigent, režisér, korepetitoři, incipienti, tanečníci, technické složky, produkce a vedení divadla. I operní zpěvák prostě tancuje a pohybuje se, takže opravdu je to velmi náročné a každá skupina má jiné potřeby, jiný jazyk a vlastní hierarchii. Opera má dneska výhodu v tom, že existují překladače, takže se pěkně nahoře můžete podívat v několika jazycích. O čem se zpívá, protože častokrát lidé nerozuměli operám. A umělec současně pracuje s hlasem, tělem, rolí, emocemi, pohybem, kostýmem, světlem a veřejným obrazem a zpěvák může být hudebně veden dirigentem, scénický režisérem, organizačně produkcí a požadavky se mohou dostat do přímého rozporu. Ta nerovnováha vyvolává například, nebo nerovnováhu může vyvolat konflikt mezi pěveckou technikou a režijním požadavkem, zpěv v nepříznivé poloze nebo pohybu, zásahy do tělesných intimních hranic, tlak na vzhled, hmotnost, věk a typ postavy, nejistota obsazení, alternaci, rušení představení nebo náhlé záskoky, obava z hlasového selhání je velká, nutnost vystupovat při nemoci, soupeření o role, krátkodobé smlouvy, existenční nejistota jako všude a rozdílná moc dirigenta, režiséra, vedení divadla a emoční následky dlouhodobého stvárňování náročných rolí. Připomeňme si, jak jsem říkala v minulých pořadech, opera trvá až 3 hodiny. Takže velký výkon. U operního umělce je důležitá otázka, kde končí role a začíná moje osobnost a co si po představení odnáším v těle a psychice a jak se z role bezpečně vracím do vlastního života. A vedle rozespívání a fyzické přípravy tady u opery by měl existovat také krátký proces ukončení role, třeba sklidnění dechu, uvolnění těla, změna kostýmu, prostoru, pojmenování vlastního současného stavu a návrat k osobní identitě. Pak máme další téma umělecké soutěže a soutěž převádí mnoho vrstev na ty umělecký výkon na pořadí počet bodů nebo rozhodnutí poroty a to může být užitečná zkušenost, ale taky silný zásah do sebeobrazu. Výsledek ovlivňuje nejen talent a příprava, ale také momentální zdravotní a psychický stav. Akustika sálu, pořadí vystoupení, volba repertoáru, kvalita nástroje, korepetice, zkušenost s pódiem, složení estetické preference poroty, únava porotců, pravidla soutěže, náhoda a okamžitá dispozice. A proto nelze z výsledku vyvozovat celkovou hodnotu člověka ani definitivní míru jeho talentu. Soutěž odpovídá pouze na omezenou otázku, jak porota v daném složení vyhodnotila tento konkrétní výkon za těchto konkrétních podmínek. Já se teda setkávám s mladými hudebníky na soutěžích teda s obrovskou pokorou. Jsou to zajímavé osobnosti a když vidíte, co tady umí a co mají za sebou, ať už jsou to mladší hudebníci nebo starší, tak tam vnímám obrovskou pokoru. Je to velmi citelné a velmi viditelné. A Zdravá soutěžní příprava má mít tři cíle. Připravit výkon, chránit zdraví a vytvořit způsob, jak výsledek psychicky zpracovat. Ještě před soutěží musí student nebo profesionál vědět, co bude považovat za vlastní úspěch nezávisle na pořadí. A po soutěži je vhodné oddělit emoci, zpětnou vazbu poroty a konkrétní podněty pro další práci. Takže ono vlastně s tím výkonem před zkouškou nebo po vystoupení může každý člen krátce vyhodnotit, jaký je můj tělesný stav, jaká je moje úroveň energie, co se děje s mou pozorností, co potřebuji upravit, jak mohu dnes podpořit společný výsledek. A to neplatí jenom pro hudbu. Vlastně tady touto disciplínou se člověk disciplinovaně potom chová a přenáší si to i do svého života. A vedoucí tělesa současně zjišťuje stav pak celku té skupiny. Nejde o dlouhou psychologickou poradu, ale o včasné zachycení rizika, přetížení, nemoci, napětí mezi členy, špatné koncentrace nebo nezvládnutého pracovního tempa. Takže ta podstata mého přístupu, kdy umělecké těleso je živý systém a jeho kvalita nevzniká pouze součtem individuálních výkonů, ale způsobem, jakým se v něm propojuje odborné vedení, psychická bezpečnost, tělesné zdraví, vzájemný poslech, odpovědnost a prostor pro jedinečnost. A to je zajímavé právě pro posluchače, aby si uvědomil, co všechno vlastně za tím, co my vidíme na pódiu, může existovat. A ta má koncepce posouvá od individuální psychologie výkonu, psychologii pak uměleckého organismu, když pracuju s ansambly, a to může být mimořádně silné a poměrně i jedinečné zaměření té mé práce. To je revitalizace jednotlivce, vztahu celého hudebního či scénického tělesa. Je to taková konkrétní specializace, třeba psychologická a regenerační péče o profesionální pěvkyně se zaměřením třeba na soprán, protože sopranistky pracují v mimořádně citlivém pásmu, kde se i malá změna spánku, hydratace, sliznic, svalového napětí, hormonálního stavu, jak jsem říkala, nebo psychického rozpoložení může projevit ztrátou lehkosti, výšek, stability či vytrvalosti. A víme, že každého člověka opravdu v průběhu života provází různé etapy, různé problémy, různé překážky a výzvy. A takový umělec vlastně funguje častokrát pořád. A jak jsem říkala, právě u těch pěvkyň mě zaujalo to, že ten hormonální cyklus a vůbec celý ten systém zasahuje a má obrovské souvislosti s ženským hlasem, právě i s těhotenstvím, menopauzálním přechodem a dalšími hormonálními změnami, takže tam se může objevit hlasová únava, suchost, změna rozsahu. Říká se, že potom, myslím, ty starší sopranistky jim trošku klesá potom hlas níž, obtížnější výšky nebo proměna barvy hlasu. A účinek samozřejmě není u všech žen stejný a nelze každou hlasovou změnu automaticky ženám připsat, ale prostě ta péče o psychickou a tělesnou kondici celkem těch hudebníků, o tu se musí opravdu dneska pečovat a je to takový klíčový bod, na který jsem já potom narazila. Takže ta hudba, kterou vám tady přednáším, vždycky v souvislosti s významem, co je zvuk a jak to vlastně ovlivňuje, tak co je i za hudbou, je spousta tady těchto zajímavostí, které jsem vám dneska takto sdělila, a je důležité připomenout opravdu úctu, teda za mě to je nejvíc k té hudbě, protože to je můj ten největší současný obor, ale baletky a tanečnice, to je další prostě kapitola, to je obrovská dřina a ta ladnost a krása je potom vydřená. Prostě kdybyste viděli třeba mnohý baletek, tak je vám do pláče a přesto dokážou ladně zatančit nádhernou prostě tam scénu. A je důležité si uvědomovat prostě mnohem víc důležitostí té hudby, samozřejmě i pak toho ladění, protože máme dneska ansámbly, které starou hudbu začali v původním ladění hrát a začínáme existovat a hrát jako společnost znovu v katedrálách a v rezonančních místnostech. Já jsem zmiňovala taky, jak je důležité hrát v jeskyních, protože voda je nosič a informátor. A skrze potom tady ty spodní vody a jezera a řeky se potom nese hudba a čištění do dalších oblastí, kdy víme, že máme podzemní chodby a podzemní propojení vlastně našich krajů do obrovských dálek. Takže dnešní pořad takto nějak bych asi uzavřela. Zase je to takové jiné téma, které posluchači možná někde zaslechli, ale ne třeba v takové koncepci. Takže věřím, že se něco dozvěděli, zase o hudbě navíc, a příště bychom mohli pokračovat zase nějakým zajímavým tématem kolem hudby. Tak já děkuju za pozornost.
1: Já děkuju Jany Slánské. A poznamenám, nakonec jsem tady něco našel. Pro správné fungování života jsou důležité tři základní věci. Uvědomit si, že nejsme víc než kdokoliv jiný, a tomu se říká pokora. Uvědomit si, že dokážeme čelit jakékoliv situaci, a tomu se říká odvaha. A taktéž uvědomit si, kdy je lepší mlčet a nereagovat na hloupost druhých. Tomu se zase pro změnu říká moudrost. Takže já s pokorou děkuji za odvahu a moudrost Jany Slánské. A dámy a pánové, vám též. Půjdeme zkusit teď opatrně, tady zkusím nabrat pana Pjakina, jestli nám to půjde, mělo by to jíti, tím zase změním celý program a pořad, ale nevadí, a koukneme se na to dále. Takže Jany, já ti moc děkuji, přeji ti krásný večer a vlastně i zbytek víkendu, protože je důležité si to udělat zase i pro sebe, odpočinout si a věnovat se, máš doma zvířátka, rodině, zvířátkům a tak dále. A do té přírody, a ty se s tou přírodou spjata, takže jistě máš, jak to naplnit a jak se zase dostat do toho, co potřebujeme. Takže dámy a pánové, pro vás taky tu pokoru samozřejmě i pro všechny a samozřejmě ty další věci, i tu odvahu a právě i tu moudrost, aby jsme to věděli a viděli, aby jsme se na to mohli zaměřit. Takže vám přeji krásný večer a pustím vám tam, protože nám ten pořad, jestli to půjde pustit, tak by nám to mělo dát na hodinu a 20 minut, jestli se nepletu, a pak bychom se koukli na profesora Petra Pitihu, protože to je neméně zajímavé, a také tady další ještě zkaz českému národu Jan Werich, a my si půjdeme odpočinout. Díky moc za sledování, díky moc za podporu, díky moc za šíření. Děkujeme samozřejmě, když pod archivem nebo v archivu pořadu budete psát nějaké dotazy, poznámky, a připojím i mail na Jany, abyste se s ní mohli spojit. Takže tak. Takhle to vypadá. Díky moc a Jany, dobrou noc. Vám též, dámy a pánové.
0: Dobrou noc.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech.

0: Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 7. září 2026. A už se
1: Zdravstvujte.
0: Hlásí i Tudič. Komentátor,
1: Zdravstvujte.
0: Který nás nejprve všechny přivítá. Dnes je 7. září 2026 a začneme malým oznámením. Ano, naši partneři pokračují ve vydávání knih ze série Knihovna konceptuálních znalostí. Tentokrát vydali sborník prací vnitřního prediktoru SSSR pod názvem Od freudismu raději dále. Jde o práce věnující se formování úrovní psychiky člověka a její současnosti s kolektivním vědomím a nevědomím. Jsou to velice důležité práce k pochopení stávajících procesů a motivace jednání mnohých lidí, a to jak individuálně, tak i v kolektivu. No, některé z těch prací se dají nazvat filozofie individualismu jako základ stádního šílenství lidí. Sinajská anabáze, sám název to napovídá, dále fašizující semitismus, o duchovnosti a materialismu v regionálních civilizacích, dále kolektivní vědomí a nevědomí v procesech společenského samořízení, sufismus a zednářství, v čem je rozdíl. A další ještě odpověď černé mši. To jsou všechny práce, které jsou v tomto sborníku. A je třeba zmínit, že tento sborník fakticky tvoří jeden celek s těmi pracemi, které jsme vám již dříve doporučovali k přečtení. A konkrétně se jedná o sborník, který také vydali naši partneři, nové vydání sborníku z roku 1923, Světový fašismus, takto se ten sborník nazývá, dále práce vnitřního prediktoru SSSR o fašismu a práce vnitřního prediktoru SSSR o trockismu. Fakticky jsou všechny tyto čtyři knihy zasvěceny jen jedné věci. Porozumění procesům řízení i jednání lidí, a to jak jednotlivců, tak i velkých kolektivů. Takto dokážete rozpoznat ty, kteří se přetvařují, že pracují pro lidové zájmy a zatím realizují fašismus, a ty, kteří skutečně pracují pro zájmy všech lidí. Takže kromě této knihy, která vyšla nově v sérii Knihovny konceptuálních znalostí, a já zopakuji její název Od freudismu raději dále, vám důrazně doporučuji si přečíst i ty další knihy, nové vydání sborníku článků z roku 1923 Světový fašismus a práce vnitřního prediktoru SSSR v knihách o fašismu a o trockismu. Tak to ve zkratce. A teď přejdeme k otázce. Minulý týden měla velký ohlas prohlášení Sergeje Viktoroviče Lavrova na akci Východní ekonomické fórum ve Vladivostoku, kde řekl, že konceptuálně Západ vždy potřebuje nepřátele, a proto také byly za posledních 500 let všechna neštěstí lidstva vyvolána agresí a expanzí Západu. Zároveň Lavrov kategoricky odmítl tvrzení znějící na Západě, že v Rusku stále jen přemýšlejí o tom, jak by se vrátili pod nadvládu Západu. To právě s nepokorností Ruska souvisí poslední vyostření ve vztazích Ruska s kolektivním Západem. A ty události okolo zavření Ruského domu v Berlíně a různých těch prohlášení německých politiků nazval otevřeným vyhlášením války Rusku. Konkrétně řekl, všechna ta prohlášení

7. září, protože ze 7. září je ten pořad. Takže ještě jednou, v minulém týdnu se odehrála přímo celá řada událostí, které ve světovém společenském mínění i v politickém společenství zcela popírají jakoukoliv suverenitu Ruska a dokonce samu možnost existence Ruska jako státu a nejen surovinového přívěšku Západu. Jenže bohužel naši polithňupové analytici tuto ucelenost nerozpoznali. A Sergej Viktorovič Lavrov jednoduše nemůže obsáhnout najednou všechno ve svých jednotlivých vystoupeních. A navíc nejsou všechna jeho vystoupení potřebným způsobem osvětlována v hromadných sdělovacích prostředcích. To Lavrovovo prohlášení, že Západ otevřeně vyhlašuje válku Rusku a že to souvisí s jakýmsi incidentem v Lipsku a uzavřením ruského domu, se různí ti odborníci a polithňupové ani nepokusili rozebrat. Ale vždyť jde o závažné prohlášení. Měli by to udělat už jenom z úcty a vědomí, že to bylo řečeno úřadujícím ministrem. Takže to musí souviset se státní politikou Ruska. Tak by si měli ujasnit, co se zatím skrývá. A já připomenu, že jsme v minulém pořadu otázka-odpověď nenáhodou se dotkli tématu, že teroristické útoky bývají různé, že se liší ty, ke kterým dochází na Západě a v Rusku. V Rusku probíhají reálné teroristické útoky, jsou zabíjeni naši vojáci, generálové a důstojníci. Jsou zabíjeni různí vývojáři nebo vedoucí v různých odvětvích, jsou zabíjeni důležití lidé. To znamená, že ten teror probíhá na plné obrátky. Nic podobného není vedeno proti Ukrajině, přestože jsou to její ruce, které provádějí ty teroristické útoky u nás, ani proti Západu, který je objednavatelem těch teroristických útoků. 3. září byl v saratovské oblasti ve městě Engels proveden další atentát na vysoce postaveného důstojníka našich leteckých sil. Tam je mimochodem rozmístěna naše jaderná triáda. A není to první vražda, v daném případě zatím pokus o vraždu generála. Já přece jen doufám, že to ten člověk přežije. Už bylo mnoho úspěšných i neúspěšných atentátů, kterých se dopustili ukrajinští teroristé. A co vidíme jako odpověď? Ani jeden jediný terorista, reálný terorista, nebyl zlikvidován. Ani jeden důstojník ukrajinské bezpečnostní služby SBU, hlavní výzvědné služby GRU Ukrajiny, nebyl zlikvidován. U nás znějí jen pompézní prohlášení. My víme, že ten a ten důstojník SBU organizoval vraždu toho a toho generála. No, to se ten důstojník SBU asi třese strachy, když dobře ví, že mu vůbec nic nehrozí. Dokonce po něm vyhlásili pátrání, označili ho za teroristu a on si dál v klidu žije, chechtá se Rusku a Rusům a plánuje nové vraždy. Nic se s ním za to neděje. Na Západě také dochází k teroristickým útokům. Ale jsou nějaké podivné, přinášející minimum škod, pokud už vůbec k nějakým dojde. Ale za to s maximálním zviditelňováním v médiích.

0: jich. Například ten incident v Lipsku spočívá v tom, že se někdo jakoby pokoušel útočit na ukrajinská letadla na letišti v Lipsku, útočit na ně drony. Ale přestože ty drony obsahovaly výbušninu, měly vadné roznětky. Takže přítomný člověk ten dron prostě odkopnul nohou a bylo. Žádnou škodu těm letadlům nespůsobili, nic se nestalo, ale ten humbuk okolo toho. Zelenský prohlašuje, že u nás zabírá nebe a bude sestřelovat civilní letadla s lidmi. Mimochodem, ta válka na Donbasu na Ukrajině začala právě tím, že sestřelili letadlo malajských aerolinií, zcela cíleně ho sestřelili. A teď Zelenský prohlašuje, budeme nad Ruskem sestřelovat všechna civilní letadla a na západě proti tomu nikdo nic nenamítnul, nikdo nic neudělal, to je OK, budou zabíjet Rusy a také ty, kteří je podporují. A u nich kvůli tomu případu, kvůli tomu lipskému v uvozovkách incidentu, vyvolali zuřivou hysterii, na jejímž základě zavírají ruský dům. Je to centrum ruské kultury působící v Německu, bránící v plné míře rozvinout kampaň rusofobie a odličťování Rusů. Je třeba zmínit, že tento týden Německo doslova zaplavila vlna fejkových teroristických útoků. Například po umístění obyčejného ohňostroje vyhlašují, že se jednalo o pokus o raketový útok na nějaký energetický objekt, protože prý to našli nedaleko od nějaké elektrárny. A okolo podobných hloupostí tam udělali velice mnoho humbuku. Samozřejmě to souvisí i s volbami probíhajícími v Německu, ale zároveň to slouží jako základ pro vyvolání hysterie, na jejímž základě je potom možné prohlašovat, že Rusové jsou teroristé a využít to jako záminku pro zavření ruského domu jako základny těch teroristů, jak to prohlašuje Merz. Ten vykřikuje, že je nutné zabít všechny Rusy. My vytvoříme tu nejlepší armádu, zase budeme na výši. Teď se připravujeme k tomu, abychom zachránili Evropu před těmi ruskými barbary. Nechceme, aby tu v Německu zase stála ruská armáda. To prohlašují němečtí politici. Chceme udělat naši armádu tou nejsilnější v Evropě, abychom mohli válčit s Rusy. To je prohlášení německých politiků, nejen Merce. A to vše ohlašují prostřednictvím zavření ruského domu. Zpřetrhávají všechny vazby, aby měli pevný základ pro válku s Ruskem. Mnozí už si povšimli, že se to velice podobá tomu, jak začínaly v Evropě války. Všichni si asi pamatují údajné zapálení Říšského sněmu komunisty. Nepovedlo se jim tehdy dokázat, že to zapálili komunisté. Nedokázali to, ale komunistickou stranu zakázali a s komunisty se vypořádali. A co ta provokace v Gliwicích, kde byli postříleni němečtí vězni převlečení do polských uniform, aby mohli tvrdit, že došlo k útoku na rádiovou stanici, což posloužilo jako záminka pro válku, pro vpád Německa do Polska, čímž začala druhá světová válka, jak je obecně přijato vykládat její začátek. Ve skutečnosti ta druhá světová válka začala daleko dříve, ale o tom teď nemluvíme. Takže na základě této provokace v Lipsku oznámili, že zavírají ruský dům. Na základě dvojstranných dohod v Německu působí ruský dům a v Rusku zase Goethe Institut. A když jim Rusko řeklo, vy jste porušili smlouvu, takže pokud zavíráte ruský dům, tak u nás v Rusku bude Goethe Institut také zavřen, protože to je součástí té smlouvy. A viděli jste, jaká se pozvedla hysterie, jen se podívejte, jací jsou ti Rusové dobytek, s těmi se vůbec nedá nic vyjednat. Oni si dovolili zavřít náš institut. Minutku, ve smlouvě z roku 1992 je činnost těchto dvou kulturních institucí, Ruského domu v Německu a GT institutu v Rusku, založena na vzájemnosti. Jakmile bude v jednom státě zavřena jedna, bude ve druhém zavřena ta druhá, to je ve smlouvě. Ta smlouva nemá jiný výklad. Ale Německo požaduje od Ruska, aby ten institut Goetheho v žádném případě zavřen nebyl. Vy jste přece podlidé a nemáte právo na rovnoprávné smluvní vztahy. To my máme právo vykládat vše, jak se nám zlíbí, a vy nemáte práva žádná. Máte svého bílého pána, který vám nařizuje, co máte dělat, a to také musíte dělat. Proč se tak chovají? Protože se dívají na chování naší rasionské elity. My jsme na našem kanálu v Telegramu umístili úryvek z pořadu Večer s Vladimírem Solovjovem, kde mluvil jakýsi Konstantin Kostin. A ten tam říká, dovedete si představit, co to bude za štěstí, až nebudeme surovinovým přívěžkem Západu, ale industriálně rozvinutým přívěžkem Západu a budeme bílého pánička oblažovat, uspokojovat všechny jeho požadavky? Budeme totiž rozvinutí, pán nám to dovolí, abychom byli rozvinutými. Jaké štěstí je být otrokem bílého pána, toho západního? No, oni mu tam dali najevo, že nemá pravdu. Podle mého příliš měkce a nedostatečně to rozvinuli, nicméně alespoň tak. A to tam vystupuje ještě Sidorov, takže tu máme určitou část elit, které vystupují v televizi, ale co je ještě horší, mají kontakty na vedení západních států, na elity západních států, kde právě mluví o tom všem, dokud jsme v Rusku uřízení, tak uděláme všechno pro to, aby Rusko bylo vaším přívěžkem, jací chcete, takový budeme, abychom byli surovinovým přívěžkem, tak jo, abychom byli industriálním přívěžkem, tak to uděláme přece. Musíme také tomu ruskému dobytku ukazovat, že něco dokážeme. Je jasné, že vy, bílé panstvo, máte navíc a Rusko je nicka. Do vesmíru jste letěli vy, na mírové využití a tomu jste přišli vy a tak dále. To všechno jste dokázali vy. Rusové jsou absolutně neschopní. Ti vidláci se na nic nezmůžou. Tohle je postoj rasionské fašizující elity všech těch vlasovců, fašistů a podpindosníků. A ti jsou v plnohodnotném, ve stálém kontaktu se Západem, jak už jsme o tom nejednou mluvili. Jednou se naši úředníci setkali se západními tam a tam, po druhé jinde. Nebo se setkali bývalí úředníci. Všechna ta elita v Rusku je nejen v telefonickém kontaktu se svými pány na Západě, ale také se s nimi pravidelně osobně setkává a potom realizuje jejich přání. Jestliže doufají, že porazí Rusko, tak právě sázejí na takové jako Kostin a spol. To od nich stále slyší. My toužíme být vašimi otroky. A na základě toho právě Německo prohlašuje: kušujte, my rozhodli, že jste dobytek a je nutné vás zlikvidovat. Tak se musíte poklonit Bílému pánovi a na pomoci své likvidaci, abychom kvůli tomu neutrpěli sami škody. A potom v tom Solovově pořadu vystupují takový jako Sidorov a Kostin a vykládají tam: musíme Bílému panstvu ve všem vyhovět, aby jim tyto jejich plány vyšly. Proč Lavrov řekl, že se jedná o vyhlášení skutečné války? Je to vše velice jednoduché. Ta věc se má tak, že vypovězení této dvojstranné smlouvy má přímý vztah k plnění a podmínkám další smlouvy z roku 1990, známé jako 4+2. Proč 4 plus 2? Protože se 4 státy vítězové nad Třetí říší ve druhé světové válce, Francie, Velká Británie, USA a SSSR, rozhodli, že za určitých podmínek může být znovu obnoveno jednotné Německo a spojeny NSR a NDR. Porušení této smlouvy v tom případu s ruským domem je v přímém rozporu s podmínkami sjednocení Německa. Kvůli tomu narušení smlouvy může Rusko už dnes vypovědět smlouvu 4 plus 2. A ty dva, to je NSR a Německo, které měly provést praktické kroky ke sjednocení v jeden stát. Teď se dohadují, co řekl. Čili NSR a NDR měly provést praktické kroky ke sloučení státu. Rusko může už nyní na základě zavření ruského domu vypovědět tu smlouvu a požadovat obnovu NDR, protože NSR s podporou západních států porušilo podmínky vytvoření jednotného německého státu. Ale právě s tím počítali při provádění tohoto kroku. Právě v tomto ohledu zkouší, zda má Rusko slabinu. Rusko musí mlčet a odkývat jim tak tuto novou realitu. Nejedná se ani tak o upevnění samotného Německa, ze kterého, jak víme, má být vytvořen budoucí evropský islámský chalífát. A veškerý potenciál současného Německa má být vržen proti Rusku, aby ho oslabilo a Německo zničilo. To je cíl práce veškeré té německé elity, Merce, Scholze, Baerbockové, Ursuly von der Leyen i všech ostatních. Tohle je jejich cílem, likvidace Německa, likvidace německého obyvatelstva, aby se Německo vyčerpalo bojem s Ruskem, které tak oslabí. Jenže tou zásadní věcí v tom je výslovně postoj Ruska. Nebude-li Rusko jednat jako suverénní stát a nevypoví tu smlouvu, a můžeme si ten postoj dnes obhájit? Ne, teď nemůžeme. Ale můžeme vyjádřit tento postoj, zafixovat ho a v souladu s ním vést veškerou další vnější politiku, a to nejen vůči Německu, ale i vůči všem ostatním státům. Je to určující postoj pro suverenitu Ruska.
1: suverenitet Rusie.
0: A jestliže nakonec Rusko získá svou suverenitu, může dosáhnout plnění té smlouvy. Nejde o rozčlenění Německa, ale o obnovu státu, přiznaného člena OSN, jakým byla NDR. Když prohlásíme, že zbylí tři garanti sjednocení Německa nesplnili své smluvní závazky a Německo jako účastník sjednocení Německa přímo narušilo podmínky, za kterých smí existovat jednotný německý stát, v daném případě Německo. Protože německým státem je například i Rakousko. To je velice závažný postoj. A právě proto, aby se podívali, co bude následovat a mohli dále provádět svou protiruskou pozici, uplatňovat politiku rusofobie a odličťování Rusů, bylo oznámeno to uzavření ruského domu v Německu. Oni za každou cenu potřebují monolitní homogenní prostředí s jasným protiruským duchem. Jen tak budou moci válčit. Už se pokoušeli v roce 2022 uplatnit tu protiruskou politiku, jenže přítomnost takových institucí jako Ruský dům a především možnost ruského obyvatelstva účastnit se, podílet se na informačním poli konkrétních západních států, působit bezprostředně na obyvatelstvo, třeba přes Telegram a YouTube, tuto politiku Západu narušilo. Nedokázali provést ten manévr. Co proto dělá podpindosnická vlasovsko-fašistická elita v Rusku? Správně, blokuje Telegram. Už všem došlo, že cílem vůbec nejsou žádní podvodníci, se kterými prý bojují, ti podvodníci bez problémů pracují v Maxu. Nejde ani o žádné extrémisty a teroristy. V Maxu mají úplnou volnost, nikdo je nepronásleduje a tyto skupiny neuzavírá. Jde výslovně o zamezení tomu, aby ruští lidé pracovali v informačním poli západních států. Připravit je o možnost informačně bránit svůj stát, to je tím cílem rasionské elity. A tohle je nový krok, ale ten právě ukazuje i to, že Rusko nejen není schopno uplatňovat suverénní politiku, ale dokonce ani formulovat postuláty suverénního státu. Ten ruský dům, jeho uzavření, to byl test. Jedná se o převedení existence NSR a vzájemných vztahů západních států s Ruskem na principiálně novou kvalitu. Na tu kvalitu, která bude znamenat jen jedno, nevyhnutelnou plnou likvidaci Ruska. Tak to přemýšlejí na Západě, tak to si to přejí různí ti vlasovci, fašisté a podpindostníci typu těch, které jsem už jmenoval, Kostin a Sidorov, kteří vystupují v televizi v Solovjovově pořadu. To přesně o tom mluvil, toho chtěl dosáhnout Kostin v tom pořadu u Solovjova. To proto jsme ho zvlášť umístili na Telegramu, aby se na to každý mohl podívat, jak tito zmetci, kteří se schovávají za vlastenectví, ve skutečnosti touží po likvidaci Ruska a ruského národa. A došlo snad jen k této události. 3. září, jak už jsem říkal, došlo k pokusu o atentát na ruského generála. O další v pořadí. A opět těm, kteří ten atentát zorganizovali, nic nehrozí. Kromě toho, že tady zase budou dělat ramena určité mediální osoby. To je vše. Ani jediného důstojníka GUR, SVU, který je vinen v provedení teroristického útoku proti civilnímu obyvatelstvu Ruska v zabíjení ruských lidí, ať už šlo o vojáky či civilisty, ani jeden nebyl za 4,5 roku, více než 4,5 roku, zlikvidován. Co to má být? Žijeme vůbec ve státě, nebo co to má být? Nemáme snad rozvědku a kontrarozvědku? V sovětské době aktivně chránili bezpečnost sovětských lidí. NKVD, Národní komisariát vnitřních záležitostí, pracoval, GRU, hlavní výzvědná služba, pracovala. Teď přenášejí hroby všelijaké té fašistické pakáže na Ukrajinu, svážejí je ze všech států. A mimochodem dobře dělají, já je v tom podporuji, ale to je zase na samostatné téma. A koho přivážejí? Zmetky zlikvidované sovětskou rozvědkou. Sovětský svaz se choval jako suverénní stát a bránil zájmy státu i lidí. A co dělá současné Rusko? Neustále si jen všechno nechává líbit. A pokaždé ti zmetci, kteří zabili dalšího našeho generála, bojového ruského generála, přesně vědí, že jim za to nic nehrozí. Jen si tím dělají reklamu. A co my? Ten špatný chlap zabil ruského generála. Budeme se bít v hruď a dělat ramena a řekneme, že je to zlý hoch. To je vše, co mu od Ruska hrozí. Už jsme o tom mluvili. Ale což pak 3. září došlo jen k tomu? Vůbec ne. Západ přistoupil k plánovitému přehodnocení pozic Ruska v současném světě. A tato pozice, kterou formuje Západ, je absolutní odmítnutí práva Ruska nejen na suverenitu, ale vůbec na existenci státu. Ještě k jedné události stejného globálního měřítka, jako je zavření ruského domu v Německu, také došlo 3. září. To 3. září je zajímavé datum, které nebylo zvoleno náhodně. K tomu se ještě dostaneme, proč právě 3. září bylo provedeno tolik špinavostí. Západ se nyní, podle vyjádření francouzského ministra zahraničí Berota, domnívá, že je Rusko v těžké situaci a že právě nyní je ten pravý čas mluvit s Ruskem jazykem síly, snažit se ho dorazit a ono kývne na to stát se přívěžkem Západu v té kvalitě, v jaké si to Západ bude přát. A v Rusku bude tolik obyvatel, kolik si Západ bude přát, aby mělo vůbec ne samo Rusko. 3. září Norsko na Špicberkách v Barentsburgu zabavilo ruskou loď. Rosgidrometu, což jsou federální služby pro hydrometeorologii a monitoring životního prostředí. Profesor Molčanov. Se jmenuje ta loď. Zabavili ji na žádost Ukrajiny v rámci zajištění reparací a kompenzací, tedy kontribucí
1: Ukrajiny v obezpečení,
0: které už západní soud určil na základě žaloby Ukronafty. Takže jde zatím ještě o společnost, ne přímo o ruský a ukrajinský stát, o žalobu společnosti a o majetek Ruska. A tady u nás, Norsko si zabavilo naši loď, co s tím asi tak uděláme, co bychom měli dělat? A já zopakuji, že bolševici věděli, co a jak mají dělat a také to dělali. Takže Rusko, Sovětský svaz, brali vážně. Rusko bylo velmocí a ruštinu se učili všichni v celém světě. Byla maximálně populární. Dokud tu bylo ruské impérium, nikdo nepovažoval za potřebné učit se ruštinu ani brát ohled na nějaké zájmy Ruska. Jen si vzpomeňte, jak v roce 1915 Rusko nedostalo od západu zbraně. Přitom v první světové válce válčilo za zájmy západu, jenže nemělo dost vlastních zbraní a tak zaplatilo západním státům, aby použili vlastní průmyslové kapacity a vyrobili zbraně, které měly být dodány do Ruska, aby to mohlo válčit za zájmy západu. Západ tu smlouvu porušil. To je mimochodem k tomu, že nám zase Západ nabízí jakési smlouvy. Teď tu zase byl Kušner a Vitkov, budete, pojďte uzavřít další skvělou smlouvu, skvělý dokument. Ono to snad někdy Západ zastavilo? Jak řekl Komura Jutaro, japonský ministr zahraničí v roce 1905. Válka ruší všechny smlouvy. Utrpěli jste porážku, tak z toho pojďme vycházet. Západ vždy poruší jakoukoliv smlouvu, stejně jako mimochodem i Východ, okamžitě, jakmile druhá smluvní strana není schopná donutit ho k jeho, tedy k jejímu plnění té smlouvy. Všechny smlouvy, jak na Západě, tak i na Východě, jsou dodržovány přesně do té chvíle, dokud je druhá smluvní strana schopna donutit je plnit jejich závazky z té smlouvy. My nejsme schopni donutit Německo dodržovat smlouvu z roku 1992 a z roku 1994 plus 2. Německo je zcela porušuje. Tak jaké zase chcete uzavírat smlouvy? S kým? A na základě čeho? Vašich blahých přání? Oni si těmi vašimi přáními vytřou. Všichni víme co. Jenže rasionská elita je ochotna být tím toaleťákem a zaprodává zájmy státu. No a ten problém se Špicberky tu existuje už dlouho. Je to jeden z těch problémů, které nestihli vyřešit bolševici, protože k tomu neměli dostatek času ani sil. A začalo to tehdy, když v roce 1929, a já připomenu, že v té době v Rusku probíhala nejen občanská válka, ale i zahraniční intervence. Churchill to přímo řekl, že ta zahraniční intervence měla za cíl rozčlenit Rusko a proměnit jeho úlomky v kolonie západního světa a že za to přesně válčily ty bílé armády. Řeknete, že to je jen rudá propaganda. Tak si přečtěte Churchillovy paměti. Přečtěte si paměti dalších západních politických činitelů z té doby, třeba Brita Lloyda, George a mnoha dalších. Bílí válčili za rozčlenění Ruska a jeho přeměnu v kolonii západu. Bílé armády válčili přesně za tohle. Ten, kdo si uvědomil, že tak fakticky válčí proti Rusku, přecházel do rudé armády. Ti, kteří si to neuvědomili, dál válčili v bílé armádě až do konce. A až po uplynutí určité doby, když uviděli, jak se rozvíjí SSSR, tak si uvědomili, že v té bílé armádě válčili za špatnou stranu, že válčili proti Rusku. Pjotr Simeonovič Machrov, velitel štábu u Denikina i Vrangela, kdo mohl být výše? Byl to generál bílé armády. Tak ten se po 20 letech od občanské války přesvědčil o historické pravdě bolševiků. A když začala velká vlastenecká válka, ne druhá světová, ale velká vlastenecká válka, tak napsal. Žádám, abych byl přijat do rudé armády třeba i jen jako prostý voják. Anton Ivanovič Denikin kategoricky odmítl spolupracovat s Německem. Ale byli tu jiní zmetci jako Škuro, Krasnov a další šmejdi, ti válčili za zájmy cizích států proti Rusku. Ti potřebovali Rusko zlikvidovat. Takže když dnes mluví o jakési občanské válce, která dál probíhá mezi rudými a bílými, tak je to lež. Absolutní, cynická a drzá lež. Ta občanská válka v Rusku skončila 22. června 1941, kdy všichni ruští vlastenci podpořili SSSR a všichni šmejdi naopak Třetí říši, spojenou Evropu. A když se dnes podíváte na všechny ty, kteří vystupují proti bolševikům, jen se podívejte na tu předvolební kampaň, na tu nenávist vůči bolševikům, kterou dávají najevo. Všude i písně složili, natočili klipy a všude to neustále lidem podsouvají. Bylo to Rusko, potom přišli ti zatracení bolševici a stát se kvůli nim zhroutil. Byla tu hrůza, rozklad a tak dále. Jak tedy takový stát dokázal porazit spojenou Evropu? Jak? Ale o tom se nemluví. Vítězství ve válce, to je jedno, a to, co udělali bolševici, to je něco jiného. A co udělali? Měli tu drzost vyhrát nad fašismem. Vždyť porazili Hitlera, co si to dovolili. A ten koncert Kanye Westa, to je revanš fašistů v Rusku. Proto je tak zásadně důležité vystoupit výslovně v leningradské aréně. Musí dát najevo, stejně jsme se toho Leningradu zmocnili a stejně jsme z vás nadělali otroky. Bolševikům nemohou odpustit tu jednoduchou věc, že zachovali Rusko, že nedovolili jeho rozčlenění, že nedovolili jeho přeměnu v kolonii Západu. To je to, zač dnes bojují všichni ti bělogvardějci, monarchisti a další církevníci. Ti bojují za to, aby Rusko přestalo existovat pod falešnými záminkami. A v tomto ohledu zopakuji to, čím jsme začali. Je velice důležité, opravdu velice důležité vědět, jak se s nimi vypořádat. A proto byly v knihovně konceptuálních znalostí včas publikovány práce od freudismu raději dále, světový fašismus, nové vydání sborníku analytických článků z roku 1923, sborníky prací vnitřního prediktoru v knihách o fašismu a o trockismu. To jsou zásadně důležité otázky, abyste porozuměli tomu, co každý člověk dělá a kam vás vede. Co se ukrývá za jeho slovy? Takže v Rusku probíhala občanská válka, probíhala intervence a Rusko bylo velice oslabené. A přesně v té chvíli se Západ rozhodl trhat Rusko na části. Jenže už proběhl rok 1919, rudá armáda začala ústupit. Bolševici jim prostřednictvím globální politiky vytvořili problémy v Turecku i v dalších evropských zemích a tak začalo být o hubu rvát to Rusko vlastníma rukama. Také bychom si to mohli odskákat. Ještě není dostatečně jasné, jak to všechno dopadne. Takže až to Rusko budeme rvát, musíme si určit nějakého otloukánka, kterého nám nebude líto obětovat. A tímto otloukánkem určili Norsko, trpasličí království. Aby zkoušet, jak moc bude Rusko kousat, se rozhodli tím, že mu sebrali ruský ostrov Grumant, který po svém pojmenovali Špicberky. V roce 1920 byla mezi západními státy uzavřena Pařížská smlouva s tím, že je Grumant přejmenován na Špicberky a předává se pod dočasnou správu Norsku. Ne, ještě mu to nebylo přisouzeno jako majetek, ale někdo přece musí spravovat ten bezprizorní majetek, tak ať je to Norsko. Sovětský svaz se v roce 1935 nepřipojil, jak nám tvrdí, k této smlouvě, čili nepřipojil se SSSR k té smlouvě. Přistoupil k tomuto svazku států, k této smlouvě se svými výhradami, aby zafixoval tu situaci a nevydal ostrov, aby tu situaci zafixoval v podmínkách přípravy nové světové války. Tenkrát SSSR neměl ty možnosti, neměl ještě silnou severní námořní flotilu, aby ten Grumant dokázal ochránit. Ale potřeboval zastavit další scizování toho ostrova, aby se připravil k válce a konsolidoval své síly. A tato rovnováha byla udržována dlouhou dobu, dokud se v roce 2010 zcela ze své vlastní iniciativy v touze vylízat zadek svému americkému páníčkovi, s přáním odtrhnout ruská území, ten rezident USA v Rusku Dmitrij Anatolievič Medvěděv nerozhodl, že přišel čas, aby byl Grumant plně předán Norsku. Jednu smlouvu podepsat stihli, mnohé jim stihl přenechat, ale ne všechno. A v současné době je norský guvernér Špicberků jen nominální figurou, která fakticky neznamená vůbec nic. Norsko nemá na Špicberky o nic větší právo než Rusko. Proto tam také Rusko vede hospodářskou a vědeckou činnost na svém vlastním území. A nakládat tam podle svého jakýmikoliv ruskými zdroji ten šašek, jakým je norský guvernér, nemá absolutně žádné právo ani v rámci zajištění rozhodnutí jakýchsi zahraničních soudů. Nemá na to právo a tím spíše, že jurisdikci tohoto soudu Rusko neuznává. No to mi promiňte, ale jestliže ho neuznáváme a všichni se obracejí k arbitráži, tak jaké vůbec máte právo brát nám nějaký náš majetek? Na základě rozhodnutí jakéhosi soudu je to otevřené pirátství a loupež. Ale podstata té věci právě spočívá v tom, aby Rusko prohlásilo, že Špicberky nejsou jeho územím, že tam vše řídí Norsko. Není důležité, zda uznáváte či ne rozhodnutí soudu. Dnes jste územím, které si rozdělujeme. A na základě stávajícího stavu, status quo, lidé se ptají, proč nebyl proveden výsadek? Jaký výsadek? Žádný výsadek nebyl. My máme ministerstvo vnitra, OMON, to jsou mobilní jednotky zvláštního určení, SOBR, což je zvláštní oddíl rychlého nasazení, takže my máme ministerstvo vnitra, OMON a SOBR. Bylo možné vyslat zvláštní oddíl a toho zmetka Šaška, co si myslí, že je guvernér Špicberků, převést do ruského vězení, popadnout ho za límec a šup tam s ním. A je k tomu zákonná základna vybojovaná bolševiky, které tak nenávidí všichni ti monarchisté, bělogvardějci a vlasovci. Je tu ta základna, nedovolili v roce 1920, aby se plně zmocnili Špicberků. Ale což pak zůstalo u této jediné události? Možná se nic dalšího nedělo. Toho 3. září. 3. a 4. září došlo k událostem, které je možné označit za události prodlouženého 3. září. Už jsme mluvili o té demarši a postoji Japonska k návštěvě našeho Gasudára na Kurilském Iturupu, ostrovu Iturup. A mluvili jsme o tom, že Japonsko se zcela odůvodněně domnívá, že ve druhé světové válce neutrpělo porážku ono, ale SSSR. Japonsko se přitom opírá nejen o konkrétní důvody, ale přímo o dokumenty. To právě SSSR se v roce 1956 jako stát poražený ve druhé světové válce obrátil na Japonsko s návrhem uzavřít mír a jako poražený stát mu měl přenechat území. Svá území. Neboť tu sovětsko-japonskou deklaraci z roku 1956 je možné vykládat jen tímto způsobem. Jen tímto způsobem se dá vykládat a právě takto ji chápe veškeré politické společenství Japonska od roku 1956. A takto je vnímána i celým zbylým světem. Protože diplomatická dohoda je diplomatická dohoda a dokument je dokument. Když se obracíš se žádostí o uzavření míru a přenecháváš vlastní území, tak si utrpěl porážku. Ale Japonsko chce víc. Nesouhlasí s tím, že by mělo dostat tak málo. Je připraveno si třeba ještě milostivě velkopansky promluvit o smlouvě, ale koukejte nám toho území dát víc. Celou tu dobu od roku 1956 se Japonsko takto chovalo. Až teď Putin řekl, že s tou deklarací končíme, protože do té doby zůstávala v platnosti. Ale Japonsko se nedomnívá, že je to konec deklarace. To v žádném případě. A na to, aby se domnívalo, že ani v Rusku s tou deklarací neskončili, má své zřejmé důvody. A jaké jsou to důvody? 3. září byl na základě rozkazu vrchního velitele ozbrojených sil SSSR Josefa Vysarionoviče Stalina vyhlášen dnem vítězství nad militaristickým Japonskem. Na medaili vyražené na počest tohoto vítězství je jasně vyznačeno 3. září 1945. To je den vítězství nad militaristickým Japonskem. Jedná se o symbolický den ve vztazích Ruska lomeno SSSR s Japonskem. A píseň Šufutinského 3. září by měla být pro Japonsko. Já otočím list kalendáře, převrátím v jiných variantách, to není důležité. A opět je tam 3. září. V Japonsku musí mít každý politik kalendář, který ukazuje jen jediné datum. Rok se může měnit. Ale ten letopočet začíná 3. zářím 1945. A každý den musí slyšet tu píseň. Já otočím list kalendáře a opět je tam 3. září. Ale zatím se to Japonsko pokouší zařídit tak, aby se 3. září stalo dnem potupy Ruska. A s tím Japonsku pomáhá rasionská elita. Příliš se u nás nemluvilo o události ze 4. září v Chabarovsku. V Chabarovsku byl 4. září odhalen památník sovětským vojákům, kteří porazili militaristické Japonsko. Na tomto památníku je sovětský voják, jak rozbíjí pohraniční kámen, na kterém je císařská chryzantéma, symbol Japonska. A to vyvolává otázku. Lidičky, nezdá se vám, že jste v tom Chabarovsku co si popletli? Den vítězství nad militaristickým Japonskem je přece 3. září. Tak proč jste ten památník odhalili 4. září? Odpověď na to je jednoduchá. Ta věc se má tak, že 3. září, 3. září toho symbolického dne Japonsko provedlo diplomatickou demarši a požadovalo, aby Rusko ten památník demontovalo. Protože je ponižujícím symbolem pro japonské ambice.
1: Унижающим японские амбиции символом.
0: Je nevhodné, aby si Rusko dovolovalo takto dráždit japonské nervy. Nemáte na to právo.
1: Вы не имеете права.
0: Jen si uvědomte 3. září, tedy v den vítězství nad militaristickým Japonskem, naše podpindosničko-vlasovská ničemná elita neodhalila památník, aby Japonci mohli provést svůj diplomatický manévr a dali Rusku najevo, že není suverénním státem. Že to právě v den porážky militaristického Japonska je to Japonsko, kdo diktuje pravidla. Vy s tím naděláte, vždyť ho 4. září odhalili a ten památník stojí na svém místě, demontován nebyl, jenže důležitý je začátek té cesty. Každá dlouhá cesta začíná prvním krokem a Japonsko ten krok učinilo s pomocí zrady rasionských elit. Učinilo ten krok přeměny porážky Japonska 3. září ve vítězství Japonska nad Ruskem. Přičemž to zcela zapadá do těch událostí se zavřením ruského domu a zabavením lodě na Špicberkách na Grumantu. Vždyť se jasně jedná o koordinované kroky a nejsou to jen kroky západních států. Jedná se o koordinované kroky západních států a jejich podpindosnicko-vlasovsko-fašistické elity tady v Rusku, která jim umožňuje provádět takové politické akce. A to, že se jedná jen o začátek cesty, hned také oznámila japonská premiérka Takajčiová. Ta přímo řekla, tímto s tím nekončíme. To znamená, že Rusko svou volbu učinilo a my dosáhneme toho, aby tento památník byl demontován. Přímo to oznamují se sáskou na zradu mezi elitou. A hned také vystoupil japonský profesor a prohlásil, víte, kdyby Rusko SSSR neporušil své smluvní závazky, tak by nás Američané nebombardovali jadernými bombami. Tím, že nás bombardovali, je vino Rusko. U nás se ti, kteří odhalovali ten památník, jasně dopustili aktu vlastizrady. Dovolili použít 3. září jako symbolický postoj začátku uplatňování protiruské politiky. aby Rusko přicházelo o svou státní suverenitu. A ten, kdo to měl v Chabarovsku na starosti, si to uvědomoval, že 4. září, a chtěli to dokonce přesunout až na 5. září, nebudeme to dělat 4. září, pojďme to posunout, už tak je to těm Japoncům velmi nemilé, že 3. září bylo poraženo militaristické Japonsko, přece jim nebudeme ještě přisypávat sůl do bolavé rány, neodalíme to 3. září, uděláme to 4. nebo 5., protože ten ruský dobytek ten památník chce. A tak jsme si vykoledovali rozsáhlý útok proti ruské suverenitě. A jako kulminace tohoto procesu, toho dlouhého, prodlouženého 3. září, se 4. září v Litvě na ministerstvu zahraničí si nechali předvolat ruského velvyslance, kterému ultimativním způsobem oznámili, že Rusko je povinno skončit s bojovými akcemi proti Ukrajině a stáhnout veškerá vojska z toho území, kterému bude určeno. A u nás se tu chechtali, co bychom si dělali starosti s nějakým ťafajícím podvraťákem. Kolikrát už jsem vysvětloval, že se jedná o metodu banditů, kdy celá banda stojí někde za rohem a pošle nějakého toho pucfleka, sušinku, aby někoho vyprovokoval. A až když uvidí, jak na to daný člověk zareaguje, tak se do toho vloží celá banda. Tohle se používá i v politice. A tohle chování Litvy, Estonska či Lotyšska, to není důležité, malých státečků vyvolává určitou reakci v řídícím prostředí Ruska. Tak to je možné toto řídící prostředí testovat na základě daného parametru, kterým je připravování Ruska o suverenitu. A když Fukuyama říká, že Rusko je slabé a brzy bude poraženo, tak právě vycházejí z těchto věcí schování rasionské elity, z tohoto neustálého testování a posouvání se k tomu, že Rusko zas a znovu odstupuje od své suverenity. Co to musíte být za špinavce, abyste ten památník sovětskému vojákovi, který porazil militaristické Japonsko, neodhalili 3. září, tedy toho dne, kdy to Japonsko bylo poraženo? Pochopte, že to Japonsku nebude vhod, Japonsko se bude zlobit. Ale uděláte to jiného dne, třeba hned toho 4. září. 3. září jim ponecháte zcela volné ruce pro informační útok proti Rusku, Japonsku, nepřátelům Ruska. Ale není všechno až tak špatné, jak by se mohlo zdát. Je nesporné, že nepřátelé Ruska budou podnikat útoky, budou útočit. 31. srpna došlo na summitu G20 v USA k velice zajímavé události. Evropští ministři financí odmítli společnou fotku s ruským ministrem financí Siluanovem. Provázeli to pompézními prohlášeními, že Rusko je agresor a proto si vedle něj nikdy nestoupnu. To mimochodem pronesl německý ministr financí. A já připomenu, že to je stát, který ve 20. století dvakrát rozpoutal světové války, které jsou ve skutečnosti dvěma etapami světové války 20. století, a který Rusku způsobil svou agresí nesčíselná neštěstí, která by jim nikdo jiný neodpustil a smetl za to Německo z povrchu země. Smetl by německý národ z povrchu země. Ale Rusové to neudělali a právě proto teď chtějí v Německu revanš. Jste slabí, nedokázali jste využít své převahy, tak vás za to budeme mlátit. Vaše rasionská elita touží být naším otrokem, takový vy jste, proto vás budeme ponižovat a urážet. A na tomto pozadí došlo k tomu, že americký ministr financí Bessent veřejně potřásl rukou Siluanovovi, vyfotili se a Bessent pokáral nejen všechny ty evropské velvyslance, tedy ne velvyslance, ale ministry financí a jmenovitě tomu německému ministru financí. A všichni řekli, viděli jste, co se stalo? Oni si vyskakují a jejich páníček USA udělali pravý opak. Rusko není v žádné izolaci, pozvali ministra financí Siluanova. Ten se ovšem vyznačuje přímo zvířecí rusofobií a nenávistí k Rusku a Rusům. A dělá všechno proto, aby zlikvidoval ekonomiku Ruska. Jenže podstata té demokracie

0: setkali v Ankoridž?
1: Proč
0: Putinovi zařídili čestnou stráž letadel uvítání samotného Trumpa? Protože všichni vidí, že bez ohledu na zradu rasionské elity, těch vlasovců, fašistů a podpindosníků, se Rusko pomalu, ale jistě posouvá k získání suverenity a postavení velmoci. Zastavit tento proces nikdo nedokáže. Zastavit se to dá jen jediným způsobem, když proti nám začnou jadernou válku. Ale my v tom případě půjdeme do ráje a oni jednoduše zdechnou, protože svět, ve kterém nebude Rusko, nám není k ničemu. USA a globalisté si to uvědomují. Ne všichni v USA to chápou, státní elity to nechápou. Globalisté, globální elity si to však uvědomují a USA přicházejí o autoritu, obzvláště díky válce s Íránem, odkud zaznívá. My si mysleli, že USA jsou silné a ukázalo se, že zas tak moc silné nejsou, že je možné jim dávat co proto. A všichni vidí, jak na pozadí Íránu autorita USA klesá. Takové akce, jako s tou Venezuelou, tu autoritu nezachraňují. Protože to uzavření Hormuzského průlivu dělá celému světu daleko větší problémy než to, že USA získali do svého majetku Venezuelu. A to tím spíše, že ve Venezuele je veškerá ta těžba v katastrofálním stavu. Funkční jsou teď jen dvě vrtné soupravy. Proto jsou urychleně odkonzervovávány ty, které byly zakonzervovány kvůli sankcím, protože neměli jak tu ropu prodat a spouštěny jsou nové. Proto se Trump tak snaží, aby americké společnosti začaly ve Venezuele pracovat, neboť všechnu volnou ropu, která se za dobu amerických sankcí nahromadila, už USA vyvezly. Už mají katastrofální nedostatek ropy, ale to je důležité pro USA. Zatímco Hormuzský průliv je důležitý pro celý svět, autorita USA klesá, a to především ve státech třetího světa, které najednou vidí, že americké letadlové lodi nepřiplují, protože jsou rezavé a uvázané u mola, že mají dost co dělat s Íránem, takže je možné něco dělat pro zájmy svého lidu, pro zájmy svého státu. A když ten třetí svět vidí, jak Rusko bojuje proti Spojenému západu, takže všechny jeho síly váže na sebe, využívá to pro řešení svých úkolů. Pád autority USA je katastrofou. A proto udělali v Anchorage jednoduchou věc. Trump se setkal s Putinem a řekl celému světu. To nebylo kvůli tomu, že Putin a Rusko uplatňují svou vlastní politiku a získávají tím určitou suverenitu. Je to kvůli tomu, že já jsem jim to dovolil. Dosáhnout určité suverenity a určité samostatnosti v politice jsem jim dovolil já. Ten summit G20 a trik s odmítnutím společné fotografie se Siluanovem je z toho samého soudku. NSR nemá žádnou svou vnější ani vnitřní politiku. Dělají všechno tak, jak jim přikážou z Washingtonu. Takže když ministr NSR vystoupil proti společnému focení, plnil tím příkaz ze strany Washingtonu. A Washington všem ukazoval, vy nic nechápete, to já jim dovoluji se takto chovat. To je podstata toho podání ruky Besentem a fotografie s ním. To my USA jim dovolujeme, aby Rusko takto jednalo, že může dělat to a to. Není to tím, že toho Rusko samo dosahuje. Jednalo se tedy o zachraňování autority USA. Kdyby byl Siluanov ruským vlastencem, tak by udělal jednoduchou věc. Stoupnul by si na místo fotografování, kam se odmítli dostavit ti evropští ministři.

0: 6G20 pro společnou fotku. Oni to přece odmítli. A to je skvělé, že to odmítli. No a Siluanov, fotografové byli připraveni. Siluanov by stál na pódiu, všichni ministři financí někde postávají, někdo se blíží, někdo vykukuje zpoza rohu a tak dále. A zatím by na pódiu připraven k fotografování stál Siluanov. Stál by tam 5 minut, 10, 15 minut, potom by v klidu odešel, přistoupil by k novinářům a řekl jim, viděli jste, jak celý svět čekal na to, až jim Rusko dovolí vyfotografovat se.
1: Когда Россия позволит им сделать фотографии.
0: Uvědomujete si, jak se to dalo využít pro budování ruské politiky, pro získávání suverenity? Jenže náš ministr financí je bohužel zmetek, který Rusko a Rusy nenávidí, takže to neudělal. Nedal těm špinavcům za vyučenou, jen pomohl posílit autoritu USA svého páníčka. A toto společné focení dokládá, že Rusko přes všechno úsilí rasionské elity zradit jeho zájmy, přes všechno její úsilí pomoci Západu Rusko porazit. Jen se podívejte, co se dělo toho 3. září. Proběhl silný útok ze všech směrů. Účastnila se toho dokonce i regionální elita v Chabarovsku. Odhalila ten památník místo 3. až 4., aby ušetřila city Japonců. Když oni prohráli válku, to ten prokletý SSSR uštědřil porážku militaristickému Japonsku. A co ty zločiny, kterých se militaristické Japonsko dopustilo, mělo snad ve vztahu k SSSR a Rusům slitování? Šetřilo snad jejich city? Přes všechno úsilí zradit zájmy Ruska se to té rasionské elitě nedaří a Západ je nucen krok za krokem ustupovat. Rusko to musí jen ustát a vyhrát na frontě. Naše věc je spravedlivá, nepřítel bude poražen a vítězství bude naše. Žádné ty jejich zrady jim nepomohou. My ty manévry vidíme, odhalujeme je, takže ať učiní cokoliv, už předem je to odráženo. Jak to dokládá to vystoupení Sergeje Viktoroviče Lavrova ve vztahu k akci Západu s tím ruským domem v Německu. Tohle je ve zkratce. To je pro dnešek všechno. Tak už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A obyčejní lidé nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Jenže už na začátku 20. století bolševici řekli, že každá kuchařka musí vědět a chápat, jak se řídí státy, neboť jen tato znalost jí pomůže ubránit zájmy své i své rodiny, ubránit zájmy státu, který jediný má tu moc ochránit všechno obyvatelstvo i každého jednotlivě. Ale tyto znalosti naleznete jen v jediném zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A pro tento složitý silný manévr jsme napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. A čtvrtou knihu Státní symboly a státní suverenita, které vám pomohou porozumět politickým procesům na státní i nadnárodní úrovni. Každá politika je produktem lidí a jsou přes ní zaváděny určité ideologie, aby byly realizovány cíle založené v koncepci řízení. A abyste porozuměli těmto věcem, tak naši partneři vydali sérii knih, Jedna vyšla nově, nazývá se Od Freudismu raději dále. Druhou knihou je nové vydání sborníku analytických článků z roku 1923 pod názvem Světový fašismus. Už tenkrát chápali, co je to fašismus. Ale teorie se musí rozvíjet a proto vnitřní prediktor SSSR napsal sérii analytických zpráv o fašismu. To je další sbírka pod názvem O fašismu a o psychotrockismu, o psychickém nastavení různých politiků pojednává sbírka prací o trockismu. Tyto čtyři knihy nyní potřebujete, abyste se mohli orientovat ve volbách, jak se vyznat v kandidátech. Kdo z nich co říká, jak ho ocenit, zač vlastně agituje. A já opakuji, že jedna ta kniha se nazývá Od Freudismu raději dále, druhá Světový fašismus, třetí O fašismu a čtvrtá O trockismu. Čtěte tyto i další knihy vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými. Potom každý na svém místě dokáže pracovat na obrozování suverenity státu, na upevňování jeho moci a tím zároveň dokáže bránit zájmy své i své rodiny v dlouhodobých výhledech. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.

0: Mužové čeští, české ženy. Mám k vám promluvit v den svátku mučedníka svatého Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věčného dědice české země. Přečetli jsme si krásný úryvek z knihy Moudrosti, který výstižně říká, proč je svatý Václav svatý, jak a kudy ke svému postavení v nebeském království došel a pak provždy stanul mezi námi jako hlavní patron našeho národa. Byl nejen statečný, spravedlivý, svůj národ a zemi milující, neobyčejně vzdělaný a velmi zbožný. Ale již jako mladý muž také moudrý. Písmo svaté mluví stále stejně. Kniha Moudrosti platila v době starozákonní za života Václavova a platí dodnes. Bude platit i nadále, neboť Boží slovo je neměnné. Bůh stojí v něm věrně. Uvedu dva výroky z toho, co jsme vyslechli. Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté. Odpověď na otázku v podstatě kající, totiž za koho budou považováni ti, kdo je bezbožně či v hloupé liknavosti nestřeží, ponechám na vás. Promluvím o druhém výroku. Počátek moudrosti je touha poučit se. Jak se chová dnešní společnost? Silný a určující postoj lze vyjádřit takto. Ať se stará stát, platím přece daně. Zcela v tomto duchu se stavíme i k otázkám duchovním a mravním. Ať se starají patronové, chodím přece na půlnoční. My katolíci můžeme říci pádnější, chodím v neděli na mši a každý den se pomodlím. Přiznejme si, že naše společnost a my s ní je zcela pošetilá, protože nemá touhu poučit se. Mám nyní na mysli poučení z dějin. Čím je kdo mladší, tím víc ho to nezajímá. Jsme nepoučitelní a podle toho dopadneme. V danou chvíli se v našem parlamentu projednává ratifikace Istanbulské úmluvy a naše společnost je v klidu. Tu a tam se ozve nějaký hlásek, ale to je přeci odjakživa při všem. Možná, že vůbec nevíte, o jaké nebezpečí jde. Nikdo z vás dost jasně neupozornil. Ale přiznejme si, že my sami se o nic nezajímáme. A proto se pokusím to stručně vysvětlit. Nebezpečí vidím už v tom, jak zákeřně je Istanbulská úmluva formulována. V textu samotné není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst. Pro plné pochopení úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích, již platných dokumentů. Je rovněž třeba ji číst v kontextu dalších proklamací a výroků jejich protagonistů. Protože nemám přednášku na právnické fakultě, ale kázání v katedrále, nebudu to rozvíjet. Další nebezpečí vidím v tom, že úmluva pojednává o určitém rozšíření práv a svobod a nám úplně uniká, že svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože svoboda je celistvá, jediná a nedělitelná. Má povahu moře, které není součtem kapek, stejně jako déšť. Svoboda buď to je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňují homosexualistů, nikoli homosexuálů, z nich mnozí z názory agresivních homosexualistů nesouhlasí. Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou namířeny proti tradiční rodině. To jest otec muž, matka žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci a prarodiče, vždy muž a žena. Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické, jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovali zbavit rodiny, která přes jakoukoliv dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň i pravé vazebnosti společnosti. Že existovaly a existují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to nemění nic. Na úvod připomenu jednu větu z dnešního evangelia. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho. A přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřezanou vládnoucí třídu. Vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí. Co říci na závěr? Je starou zkušeností, že obrana ohrožených svobodných lidí je snazší a efektivnější než vzpoury otroků a vězňů. Co vydělal svatý Václav, říkat nemusím. Ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdověji a poctivě. Chorál Nedej zahynouti nám ni budoucí.
1: Lidé, dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky, rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnézarova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce. Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se stělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála o ním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova, platná pro Izraelity v zajetí, stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti, ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha, podobat se Kristu. To je pravda života a celý jeho smysl. Jít k tomuto ideálu. Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před vševědoucím a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat. Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme, žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a píše poučujeme celý svět. Říkáme náboženské války, to středověký nesmysl. A očekáváme, že odhodí svého Boha, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní. A mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit. Naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim sami bez tváře odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, po případě životy. Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem? Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti. Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoliv moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen živý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy. Na co si tam hraješ? Nečárej čerty na zeď. Až nakonec zazní protest. Ten blázen nakonec způsobí válku. Umlčte ho. Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové, ani Ukrajinci, ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života. Zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, protože bychom byli váženi a ctěni jako tvůrci. A kdybychom je snad i měli, neodvážili by se nás ohrozit, protože bychom byli pevnější než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství. Ne, nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají, co vy jste vlastně zač. Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji. Vyznávám, že jsem běloch. Uznávám odlišnost lidských ras a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí. Jsem muž, který může splodit, ale nemůže porodit dítě. a proto trvám na spořádané trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkce, že žena je slabší a vzácnější než muž, který má chránit, milovat a vážit si ji. Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají. Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně, než skutečně majetní. Nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu, strašlivou bídu i slávu svého národa. Proto se odmítám rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury. Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný. Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář. Jsem člověk. Jmenuji se Petr Pidha a nejsem 380/326/038 rodné číslo, ani 372/2/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN, ani VIPN, ani jakékoliv jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane. Pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Nikdy most nezamlouvala, po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, Že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší biceps. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi. To je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

0: Hlavní roli mají neustále vysokoškoláci a budou jí mít až do konce. Protože to je ta vůdčí ideová síla každého státu.
1: Autor je spolupracovníkem redakce. Píše tady: hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Picharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas,
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Dost už začíná, dost velká.
5: Prepač, tá čo?
4: Úmrtnosť.
5: Je úmrtnosť.
4: Áno.
5: Áno.
4: A bude pokračovať zrejme. To znamená, vieš, ako sa tie hoviatka v stáde tlačia a ty z nich berieš a ty ich tak uberáš.
5: Že hoviatka v stáde, prestaň. Tlačia. Že hoviatka, ale mne sa toto páči.
4: Hoviatka sa tlačia, utiskujú a čakajú, ktoré zobereš, len nech to ja nie som.
5: Ďalej.
4: Vieš si to predstaviť? A ešte jeden Grék mi raz povedal takú, neviem, či to bol z Grécka, taký nejaký sloganík, že vieš, čo robia svine, keď sú v stáde?
5: Čo?
4: Že keď idú na jatky.
5: Nie.
4: A ja hovorím, neviem. A on mi vraví, tie, čo sú na kraji, kúšu tie pred sebou, aby ich popontali dopredu, že kúšu im zadky.
5: Dobre.
4: A ja tak pozerám, čo mi hovorí, no úplne ma zamrazilo. Lebo som si to predstavila, vieš, lebo ja si všetko predstavím. A hovorím si, no to je krásne.
5: Ale vieš o tom, čo je na tom najhoršie? Že je to pravda. Nie, to dáva perfektný zmysel.
4: Že je to hnusné, inak fuj.
5: To je krásne.
4: No dnes nie sme vôbec chrumkaví.
5: Otázka znie, čo je chrumkavý a čo je nechrumkavý. Lebo buď začneme hovoriť pravdu, aj ľuďom sa to nebude páčiť, alebo ako. A to alebo ako je to nem dobrý. Počkaj, ale ako? Však si vyber si.
4: No veď ja si nedávam od servítky pred ústa a vieš, už sa to ani nedá nejako zadržať tú emóciu.
5: Lenže alebo... vieš, ako teraz takto. Aby som zase nehovoril len na tých mladých, aj ani oni v tom nie sú na 100%, že len iba oni na chybe. Bo niečo sa tam muselo zvať.
4: No.
5: Neviem, či vieš.
4: Ja sme akože... už preberali, že sú vlastne obeťou. Sú ako obetovaní.
5: No vždycky to tak je, že vždycky toto sa zvrtne, hento sa zvrtne, tamto sa...
6: Tohleto video bude speciální a i přesto, že to je rok, tak to nebude lehký, protože dneska je první výročí toho, co já nazývám 11. zářím pro svobodu slova. Charlie Kirk 10.9.2025 byl zastřelen na půdě univerzitního kampusu při debatě se studenty a zrovna při debatě se svým názorovým oponentem. Po letech strašení Charlie Kirkem, po letech lhaní o něm, po mnoha a mnoha naprosto šílených článcích, které šířily absolutně vyfabrikované a z kontextu vytržené rádoby citace Charlieho Kirka a udělali z něj nebezpečnou personu, úplně uměle, se 10.9.2025 konečně našel někdo dostatečně tupý na to, aby se rozhodl, že Charlie Kirk je dostatečně velká hrozba na to, aby ji ukončil násilím. Předem upozorňuji, že nebudu řešit, kdo to byl a jak se to stalo, protože po internetu pobíhají různé méně či více konspirační teorie o tom, jak se to stát mohlo, ale stejně jako u 11. září musím konstatovat, že nikdy není důležité, jak se co stalo, ale jak na to kdo reagoval. A jakožto člověk, který v roce 2001 viděl oslavy v ulicích Palestiny, si vážím toho, že můžu vidět reakce lidí na jakoukoliv tragickou událost. To znamená, že já budu prostě sledovat ty reakce a to, kdo o něm lže poté, co byl na dobro umlčen. A budu to brát z globálního i z českého hlediska. K prvnímu výročí musím dodat několik věcí. Charlieho Kirka jsem znal roky předtím, než byl zavražděn. Sledoval jsem jeho videa. To je jako spoustu lidí, které znám a které mají podobné názory jako já. Naopak, ti, kteří ho po jeho úmrtí nejvíce pomlouvali a šířili o něm lži, tak najednou předstírali, že ho znají celou tu dobu a mají ho kompletně přečteného. Pojďme se tedy ještě jednou podívat, jaké lži se o něm šířily, tedy vedly k tomu, že se někdo rozhodl ho na dobro umlčet, což znamená, že lži od takzvaných lepších lidí jsou života ohrožující. A pojďme se podívat na některé reakce jak ze světa, tedy hlavně ze Spojených států, tak i z České republiky. Protože v tomhletom ohledu zklamala média i mnozí takzvaní lepší lidé. Za prvé, musíme si uvědomit, jaké lži se šířily. Například o Charlie Kirkovi šířil i slavný Stephen King, spisovatel, lež, že si přál ukamenovávat homosexuály. Píše o tom tady tento článek, který jsem si laskavě vypůjčil. Častou dezinformací je tvrzení, že Kirk chtěl homosexuály ukamenovat. Vznikl na základě jedné teologické debaty o starozákonních předpisech, kdy citoval Levitikus 18:22 a upozornil na to, že je v něm uvedeno, ti, kteří ulehnou s ním mužem, budou ukamenováni. Kirk ale odmítal akceptovat, že by takový trest měl být používán dnes. Pro křesťany je nakonec směrodatný nový zákon. To je jedna obrovská lež, za kterou se mimochodem Stephen King omluvil. Uznal, že šlo o vytržení z kontextu, jenomže ten jeho původní příspěvek sdílili miliony a miliony lidí. Další věcí je, že třeba prý obhajoval školní vraždy, protože on měl v roce 2023 prohlásit, že některá úmrtí způsobená střelnými zbraněmi jsou bohužel cenou, kterou platíme za

až 2,5 milionům použitím legální zbraně na sebeobranu. I kdybychom se drželi nejnižšího odhadu, což je 60 tisíc, tak zbraní, střelnou zbraní, je každoročně v USA spácháno 18 414 trestných činů. To je průměr a tam je to daleko lépe zapisovatelné, protože samozřejmě trestné činy jsou zaznamenané. Takže se střelnými zbraněmi bylo spácháno 18,5 tisíce zločinů, ale minimálně 60 tisícům a maximálně 2,5 milionům ročně je zároveň zabráněno. Jsme v čistém zisku. V tomhletom měl Charlie Kirk a další pravdu. Charlie Kirk k tomu mimochodem ještě dodal, že přece proto máme i auta. Auta taky zabíjí lidi, když je řídí někdo neschopný, nebo prostě někdo, kdo způsobí nehodu, je nepozorný, někde se rozbourá, zabije někoho dalšího, porazí třeba člověka nebo člověka na motorce, zabije se. Stejně nikdo s mozkem v hlavě neuvažuje nad plošným zákazem aut, protože je to prostě na každém člověku, jak se v tom autě chová. To je další lež, která o něm byla hodně šířena. Ohledně znásilněné dcery, tam je to něco jiného. Charlie Kirk na základě svých křesťanských hodnot zastával radikální názor, tedy nula potratů ze jakýchkoliv podmínek. A proto se ho jedna debatérka zeptala, zda kdyby jeho dcera byla znásilněna, myslím si, že té dceři bylo v té době 10 let, zda by jí donutil k porodu. A Charlie Kirk řekl, i k údivu mnohých ostatních, že dítě by se narodilo. Což může znít velice extrémně a velice radikálně, a spousta z vás, včetně mě, s tím nebude souhlasit. Nicméně, na druhou stranu, je to aspoň ukázka toho, že Charlie Kirk v tomto ohledu nebyl pokrytec. Ale tohleto je vlastně jeden z nejradikálnějších názorů, které zastává. Zajímavé je, že jsou mu přičítány nálepky, se kterými on nemá vůbec nic společného. Tak například je o něm říkáno, a ještě dodnes, bohužel, že je rasista. A je to založeno na několika opět z kontextu vytržených věcech. Například spoustu lidí vám řekne, že přece řekl, když by letěl letadlem a viděl by černého pilota, tak by se bál, aby doletěl do cíle. Protože se bojí toho, že ten černý pilot bude nekvalifikovaný. A tuhle tu větu udělej jako důkaz, že je to rasista. Přitom on kritizoval kvóty na černochy v jedné letecké společnosti, která prostě řekla, my nebudeme vybírat piloty na základě toho, jak jsou dobrý, ale na základě barvy jejich kůže. A on je označil za rasisty a on řekl, že tím pádem máme se bát toho, že když nastoupíme do letadla řízeného černošským pilotem, že bude potenciálně hůře kvalifikovaný jen proto, aby nějaká firma splnila DEI, protože přesně tomuhle to prostě směřuje. Stejně tak říkal, má být NBA napůl běložská, protože přece NBA, nejvyšší basketbalová liga světa, je brutálně černoská, je tam přes 90% černoských hráčů. Má tam tedy být kvóta na bělochy? Máme tedy zavést to, že budeme zaměstnávat v týmech bělochy, přestože jsou horší v tom sportu než černoši? Ne, řekl jasně ne. Opět absolutní lež vytržená z kontextu. Stejně jako tady už v roce 2020, sám Charlie Kirk na svůj tehdy ještě Twitter napsal, nezáleží na barvě kůže, záleží na charakteru a na hodnotách. Pokud věříš tomu, že záleží na barvě kůže, ty jsi rasista. Tohle je tento citát. Další věc, která vyvrací tvrzení o tom, že je rasista, je tato hádka s jedním z černošských oponentů. Já vám to pustím a pak vám řeknu, co tam říká. Give me one thing that white people and black people have different biologically. Don't change the question of this way. DNA-wise, we are different. No, we're not. That's a lie. It has been disproven front page of National Geographic 6 months ago. On se tam s ním hádá, jakým způsobem jsou černoši a běloši odlišní. A říká, že to bylo vyvráceno, to, že jsou odlišní. A to v National Geographic, 6 měsíců předtím, než tato debata proběhla. Racism created by society. Je to článek s názvem Racism Created by Society, neboli rasismus vytvořený společností. If you look at DNA independently in a science laboratory, they cannot distinguish between a black person or a white person.
Vy se podíváte prostě.

0: podrobně na tu DNA, nedokážete vědecky rozlišit mezi bělochem a černochem. Jediný rozdíl je melanin. Rasa je sociální konstrukt, ze kterého se chci vymanit. Tohleto řekl Charlie Kirk, údajný rasista. A tohleto je hádka Charlieho Kirka s člověkem, který je asi skutečný rasista. I want to ask a question of you. What does it mean to be an American? Is it an idea or a history, a shared history, or is it a skin color? A se ho, co to znamená být Američan? Je to ta idea? Je to naše společná historie nebo je to barva kůže?
1: Well, I mean, you could go back to the original founding fathers, the Immigration Act of, I believe it was, you know,
2: what does it mean to be an American? Is it a skin color or something else?
0: On tam argumentuje potom něčím, co kdysi sepsali otci Ameriky o bílém evropském národu. Ale poslouchejte, co pak tam dál Charlie Kirk řekne, protože se ho znova zeptal. Co to je být Američan? Je to barva kůže nebo něco jiného?
1: So there's the current idea of what it means according to, you know, the Hartzeller Immigration Act and, you know, all this bullshit that you guys spew. But if you go back to the original founding fathers, they intended this to be a European nation for white men of good stock and character.
2: So can you show me, let me answer the question. Can you show me where in the United States Constitution it says that?
0: To, jak ten kluk říká, že otci zakladatelé hovořili o evropském národu, který je vytvořený pro dobré bílé lidi, tak Charlie Kirk se ho ptá, kde je tohleto napsáno v americké ústavě. A on mu říká, nebylo. A Charlie Kirk mu na to odpoví, nebylo, protože tomu nevěřili.
1: It wasn't in the Constitution.
2: It wasn't in the Constitution because they didn't believe it. You, sir, and your ideology is not conservative. It is right-wing, identitarian, and has no place in the conservative movement, my friend. Get out of line! Get out of line!
0: Říká, vaše ideologie, milí pane, není konzervativní. Vaše ideologie je identitárská, pravicově extrémní, rasistická prostě. Nemáte co dělat v konzervativním hnutí, vypadněte z fronty. Ten člověk nebyl rasista. Tečka. Už jenom to, že Cadence Owens, černošská pravicová aktivistka, která tykon se tedy na druhou stranu hodně pídí po různých konspiračních teoriích o jeho úmrtí, byla jeho velice blízkou kamarádkou v době, kdy žil. Nemůžete mít jednoho z nejlepších kámošů černocha, pokud jste rasista. Stejně jako nemůžete mít přece jednu z nejlepších kamarádek holku, pokud jste sexista, což taky nebyl. Ještě jednou se ale vraťme té údajné homofobii. Co říká Charlie Kirk homofobního, třeba při této debatě s člověkem, který říká, že v konzervativním hnutí, které má křesťanské základy, nemá gay co dělat. Tak co na to Charlie Kirk odpověděl?
2: Ask you a question. Are you a Trump supporter?
3: Yes, sir.
2: So are you a proud Trump supporter?
3: Of course.
2: So are you sickened that he had a gay man speak at his convention?
3: Yes.
2: Then you're not a Trump supporter, my friend.
0: Ptá se ho, jste podporovatel Trumpa? Ano. A víte, že Trump má prostě gaye ve svém týmu? A on ano. No tak to nejste tím pádem podporovatel Trumpa.
2: Thank you very much. I just want to go through the list. Guy Benson.
0: Nechcon vyjmenovává docela výrazné postavy amerického konzervativního hnutí s homosexuální orientací.
2: No place in the conservative movement. Dave Rubin, no place in the conservative movement. Peter Thiel, no place in the conservative movement. So that just to go down the list.
3: If they're supporting open homosexuality.
2: So yeah, no, I'm going to ask a very respectful question, as respectfully as I can. What does what they do in their private life concern you so much that you have to go up in front of a crowd?
0: On říká, pokud je někdo otevřeně homosexuální, tak by neměl být v konzervativním hnutí. A na tomu Charlie odpovídá otázkou, co vás tak znepokojuje na soukromém životě ostatních, že musíte přijít před mikrofon a mluvit o tom?
3: And it is against God. That is
2: so
3: why.
2: Let me ask
3: Are you a
2: question.
3: Christian or not?
0: A tady Charlie Kirk odpoví něčím, co vyvrátí další nálepku, která se o něm lživě šíří. Protože ten diskutér mu říká, je to proti Bohu. Jste snad křesťan? Ptá se ho. A Charlie Kirk na to tady odpoví. Žijeme snad v teokracii?
2: Do we live in a theocracy, yes or no? No, that's a, do we live in a theocracy?
3: You said you're a Christian. You
2: I am a Christian. And do you know what? And guess what? I will say this. Part of being a Christian.
0: Teď on říká, ano, jsem křesťan. Ale součástí toho být křesťan je také...
2: Is appropriately interpreting what the theological says for the individual.
0: Je vlastně přesná interpretace toho, co náboženství říká každému jednotlivci.
2: But also means to be long-suffering and patient and loving and kind.
0: Také to znamená být trpělivý, být jemný, být milující, být hodný prostě.
2: Jesus Christ talked to all people. Jesus Christ went and did his ministry through Judea and Samaria, and he had dinner with tax collectors, and he had dinner with prostitutes, and he did his ministry in every part of the Mediterranean.
0: Když to řeknu hodně zkráceně, tak Charlie Kirk toho svého vlastně oponenta seřval v tom smyslu, že přece i Ježíš Kristus mluvil úplně se všema. Jak prostě s politikama, tak třeba s prostitutkama. A že pokud on, ten člověk, se kterým hovoří, nedokáže tolerovat přítomnost osoby, která z pohledu Charlieho Kirka dělá jiný osobní rozhodnutí, než si on představuje. On mluví samozřejmě tak na jednu stranu, že je to jako kdyby rozhodnutí, ale je to, on mluví o personal choices, že prostě ti lidé mají jiný vkus než on. Tak pokud ho to tak zneklidňuje, tak on není součástí konzervativního hnutí. Říká Charlie Kirk tomu klukovi tam.
2: What it means to be a Christian, my friend, is to be open-minded but firm in your belief, so you can have that belief. But if you say there's something inherently wrong with communicating or associating just because they make different personal decisions than you, then you, sir, are not a conservative. Thanks for being here tonight.
0: Takže člověk, který nechce, aby se v konzervativním hnutí pohybovali homosexuálové, což je vlastně to, z čeho obvinují Charlieho Kirka, dostal od Charlieho Kirka totální sekec mazec. Poučení o tom, o čem je z jeho pohledu křesťanství, a v podstatě mu řekl, v tomto ohledu vůbec nejsi konzervativní. Protože konzervativismus z jeho úhlu pohledu neznamená, že je nenávistný k novinkám, ke změnám a tak dále, ale že udržuje funkční to, co funguje. A vzhledem k tomu, že dodržuje přísné křesťanské hodnoty, je také milujícím a naslouchajícím a dokáže se bavit s každým. To je pohled Charlieho Kirka. On nebyl ani homofob a už vůbec ne nějaký fanoušek teokracie, tedy klerofašista. Protože klerofašismus znamená něco jako totalitu náboženství nad státem, což on odmítá tady v tom. Nežijeme v teokracii. To znamená, nebudeme tady zakázovat veřejné projevy homosexuality. Takže on nebyl ani homofob, ani klerofašista. Co se stalo po jeho úmrtí? Když někdo všem těm lžím uvěřil a rozhodl se, že tuto personu umlčí navždy. Český rozhlas, Česká televize, i dnes, Seznam zprávy. Zemřel drsný týpek od Donalda Trumpa, psal i dnes CZ. Tady na i rozhlase absolutně zatajili, že tisíce lidí po celém internetu slavili jeho úmrtí. Protože na rozhlase v pořadu Vinohradská 12, 15. září, hovořili o tom, že část lidí truchlí, ale část lidí upozorňuje, přestože truchlí a přestože odsuzuje vraždu, na nějaké temné stránky Charlieho Kirka. No to vůbec není pravda. Tisíce lidí po celém internetu slavili brutální vraždu. Tohle to je jenom malinká miniaturní ukázka toho, co se dělo na americkém internetu po této vraždě.
4: Watch the close-up video of Charlie Kirk getting pewed in the neck. So you know what time it is.
5: Got pew-pewed in the throat, so that in his final moments he couldn't in fact speak. I think that's just poetic justice.
0: Ona říká, dostal do krku To znamená, že na konci svého života nemohl mluvit, což znamená, že to je poetická spravedlnost. A ten týpek předtím říkal, že se podíval zblízka na tu jeho vraždu a zapnul si let's just celebrate, come on. Pojďme oslavovat.
6: After hearing news like this, some form of memoriam is expected. So, in honor of his noble sacrifice, I am going to be getting absolutely blitzed tonight. Who's with me?
0: On řekl v podstatě, že to jde oslavně zapít. Tady nějaký týpek píše, Charlie byl zastřelen, sakra jo.
7: People just, you can't stop with these sort of awful thoughts you have and then saying these awful words and not expect awful actions to take place.
8: Matt.
7: And that's the unfortunate environment we're in.
9: Yeah, and again, I emphasize what you just emphasized. We don't know any of the full details of this. We don't know if this was a supporter shooting their gun off.
0: Vy třeba v MSNBC jeden pán říká, že když vytváříte nenávistné prostředí, tak prostě počítejte s nenávistí. A druhý pán říká, tak já si myslím, že to byl nějaký jeho podporovatel, který tam dělal oslavnou palbu, oslavnou salvu. Jo? Tak takhle informovala média po jeho vraždě, kdy vlastně celý internet už viděl, jak to bylo. No, podívejme se do České republiky. Protože v České republice vznikly dvě hmotné události po vraždě Charlieho Kirka. První byla pietní místo na Václavském náměstí. Poničeno bylo člověkem, který si říká, nevím, Tereza Černá, Tereza Hofová nebo Oldřiška Blujová, a ona to rozsekala, prostě zničila pietní místo. A dokonce dostal na aktuálně.cz prostor ke vyjádření, kde prostě říkala, že on, takovýhle člověk, si pietu nezaslouží. Velký expert na auta Martin Vaculík reagoval na to, že se měla konat zádušní mše pod záštitou lidovce Jana Wolfa, a on říká, neměl by Duka dodatečně odsloužit ještě zádušní mši za Adolfa? Byl to nácek ještě o kus významnější. Takže Martin Vaculík řekl, zádušní mše za Charlieho Kirka se nesmí udělat, protože Charlie Kirk byl nacista. Martin Vaculík, přestože jsem ho k tomu už asi 10krát vyzval, za tu naprostou nechutnost nikdy neomluvil a pro mě skončil jako automobilový odborník a začal být jako naprostej tupej dementní liftart, který si neumí nic ověřit. To znamená, jak člověk, který nemá žádný kritický myšlení a jenom šíří brutální nenávist, jako tady soudruh Vaculík, může být odborník na cokoliv. Jak mu mám věřit cokoliv ohledně auta, když si nedokáže ověřit ani základní věc, jestli byl Charlie Kirk rasista. Jak? No nijak. Není to žádný odborník, je to malý leftardí děcko, který bude označovat za nácka úplně každýho. Další věcí je samozřejmě tady Vojta Pšenák. A tohoto video budu přehrávat pořád dokola.
10: No jste stejně manipulativní, jako byl ten pán, který už tady naštěstí není, že?
11: Naštěstí? Je podle vás dobře, že ho zastřelili?
10: Tak mohlo to přijít dřív.
0: Je mi úplně jedno, co řekl poté. Vím, že tam řekl nějaké ale, vím, že to pak vysvětloval. To je absolutně mimo jakýkoliv prostě hranice. On napoprvý řekl, to zastřelení Charlieho Kirka mohlo přijít dřív. Je štěstí, že už tady není. Takže je rád, že někdo zemřel. Je rád, že zemřel otec od rodiny. Jenom kvůli jeho názorům, který mimochodem zase i tento člověk má absolutně lživě interpretovaný, neumí si nic ověřit. Takže ten člověk na základě lži šíří lásku k vraždám lidí za názor. Tohleto je Vojta Pšená. Tak tady mám další reakci. Například Andrej Ruščák napsal. Prostě ruzácký fašistický zmetek to byl a je dobře, že už ruzácký fašistický zmetek přestal být. Polepšil se, haleluja. A Andrej Ruščák se aktivně schází například s Bertem Posotem. Potom došlo k té zádušní mši. Seznam zprávy neměli tenhle ten nadpis na poprvé, ale zůstalo jim to tady v tom linku. A ten link zní, mše za Kirka v kostele zasedla hrstka pravice. Přitom kostel byl plný lidí a sešlo se jich zhruba 1500. Před kostelem byli ale lidé, kteří zostuzovali účastníky, narušovali tuhletu zádušní mši a vysmívali se vraždě Charlieho Kirka. Část z toho dokonce zachytila CNN Prima News.
8: Charlie Kirk was racist. He was racist. Was he preached love. He was preached. Racist, fascist, misogynist.
12: Kardinál.
0: Takže se tam hádali prostě anglicky lidi a byla tam zase další leftartka, která ho označila za rasistu, fašistu, misogyna, což samozřejmě vůbec nedává smysl. V žádném případě nenajdete žádný nic misogynního, co kdy řekl. To mi připomíná další lež, která se o něm šíří, že on řekl, že černošské ženy nemají rozum nebo nejsou inteligentní, nebo jak to řekl. Přitom on to řekl o konkrétních ženách a vůbec ho nezajímalo, jaké jsou barvy pleti. To právě pochází z toho, že on je barvoslepý v té své ideologii, ale označil některé konkrétní političky dle jeho názoru za mentálně nevybavené, což dezinterpretovali tito leftargi jako misogynní rasismus. Takhle, přátelé, tito lidé jsou tolerantní. Stejně jako Forum 24, které tady opět brutálně kritizovalo kardinála Duku za to, že tu zádušní mši vůbec odsloužil. Stejně jako Česká televize, která si pak kardinál Duku pozvala a na základě těch lží, které se na internetu šířily, se snažila pana Duku nachytat na něco. Říkala mu, tohle to řekl, přitom to bylo vytržené z kontextu a Duku na to nutili odpovídat, aby teda řekl, jestli s tím souhlasí. Přitom kolikrát se jednalo opět o úplně ty věci, které jsem na začátku tohoto videa vyvrátil, protože oni mají ty samé argumenty pořád dokola, které o Charlie šířili. Proč vlastně zemřel? Protože začal debatovat se svými názorovými oponenty. To je prostě to, co Charlie dělal.
13: When people stop talking, that's when you get violence. Civil war happens. Because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Marriages break apart when you stop talking, churches fall apart, businesses, companies, friendships, relationships.
0: To je zásadní. První věc, kterou Charlie říká. Jakmile spolu lidi

0: Hezký den, přátelé.
1: Hezký podvečer.
0: Tak se tady scházíme, aby jsme podebatovali jen tak lehce o největším podvodu, který dnešního dne má výročí a Amerika pořádá pietní akty. Pan prezident Trump tam mluvil k největšímu podvodu 21. století, vlastně počátku století. Podvodu s útokem Arabů na obchodní centrum. Já nevím, jak jste to vnímali vy, já jsem tehdy seděl u televize, protože jsem to náhodou slyšel v obchodě, tak jsem se šel dívat na ČT2, tehdy ještě, kde to vlastně vysílání bylo. A když si vzpomínám, jak jsem viděl u první věže, jak takhle lítají ty okna, prvně tři patra, a pak se najednou ta věž dala do pohybu nahoře. No, nevím, jestli mě to vysvětlili dostatečně stavební inženýři tím propadáním vnitřku konstrukce a tak, jako já bych spíš řekl, že to byl klasický řízený odstřel. To ještě by nám mohli to propadání konstrukce nějak vysvětlit, ale to, proč se zřítila budova číslo 7, kde teda letadlo, které tam mělo narazit, pravděpodobně skončilo v polích Pelsylvánii, takže tam nikdy nedoletělo. No a nicméně ta budova číslo 7 zahřměla v noci, padla k zemi. A to nám už stavební inženýři, jako ti, kteří to obhajují, tu arabský útok, tak nám vysvětlují, že vlastně zasáhli trosky z toho padajícího obchodního centra a tak děsně ji poškodili, že ona potom jako vybuchla sama a spadla. Tak tohle už snad, no a perla je, že teda nic tam nenašli z těch lidí v těch troskách, ale našli tam pasy těch arabských teroristů. To už je absolutní špička. Jako
1: protože ty pasy dělají z kvalitní velbloudí kůže.
0: Takže tohle, no mně to spíš připadá jako klasika incident v Tonkinském zálivu, a nebo vysílač Glivice, že kde teda potřebujeme útok důvod k válce, k
1: útoku.
0: Tak. A my si ten důvod vyrobíme.
1: Přesně.
0: A jenom si vezměte od roku 2001, kolik Amerika napadla zemi. Beztrestně. To není jak Rusko vlítlo na souseda. Kolik Amerika napadla, beztrestně zničila zemí, státu, včetně Libie, režimu. Podívejte se, jak to vypadá v Libii, jak to vypadalo, jak to vypadalo.
1: Pod rouškou boje s terorismem.
0: A šíření demokracie.
1: A co jsme ještě zapomněli, tak útok na Pentagon, že jo?
0: No.
1: A v době, kdy byl takzvaný útok na Pentagon, tak nejvyšší hodnost tam byl invalidní seržant z knihovny, že? V budově, kde má být nejvíc generálů na světě, tak v té době všichni měli fóra, jako jo. I to vám taky nepřipadá divný?
0: Ono bylo dopoledne a oni zrovna byli třeba na svačině.
1: A nebo chlastali.
0: Nevím.
1: Prostě, sáčku vyzora.
0: Prostě ono taky obchodní centrum, kde mělo být, já nevím, 50 tisíc lidí v těch věžích. No a ono jich ten den tam bylo asi, já nevím, 6-7 tisíc. Jo, vlastně těch mrtvejch tam bylo, já nevím, 3-4 tisíce. Takže to je, už tohle je divný. Proč? Co se... No, ale jako jsou lidi, kteří tomu věří, nechme je tomu věřit, jo?
1: A český blbeček rád věří, český blbeček rád.
0: Oni hlavně to, co se děje teď, vidíte, že co nám dělají, že jo, to máme tady Westinghouse, nám prodává palivo do jaderných elektráren z toho důvodu, my ho nemůžeme brát od Rusa,
1: Američani
0: my ho vezmeme od USA, protože Američani ho od Rusa koupí, zkontrolují, jestli je dostatečně demokratický, dají na to demokratické razítko a blbečkům v České republice to prodají třikrát dráž. A zaplaťte si, připlaťte si.
1: A rád bych vám ještě připomenul, je to 5 let, teď je to přesně 5 let, když ti hrdinové, co šli na ty teroristy do Afghánistánu, utíkali jak malí kluci. A ještě jim tam nechali veškerou techniku, kterou teď používají.
0: Kalhoty u kotníků a stíhali letadlo.
1: Takže vždycky Američani začnou válku, zmasakrujou spoustu civilistů, to v případě Američanů to samozřejmě nevadí, a pak stejně dostanou výprask. Jo? Takže Západ od roku 2001 jde od výprasku k výprasku a teďka poslední zprávy, Husijové na pick-upech s kulometama, samopalama, lehkýma zbraníma kosijou saudský vojáky a berou je do zajetí, ti kličkujou jak myška v magnetickém polí, A přesto je to armáda, která jako desátá na světě nebo osmá do desítky má největší vojenský rozpočet. A stát, který je 179. na světě, co se týče hospodářských ukazatelů, je likviduje jak malí kluky. Takže Západ je odpískaný, přátelé. Odpískaný.
0: A tady vidíme i to, jak Evropa se předstihne v tom, ne jaký máme zbraně a jestli vůbec dokážeme válčit. Kolik utratíme.
1: Tak, to je ukazatel.
0: A tady je vidět i přístup k migraci, místo aby postavili armádu.
1: No.
0: A okamžitě otočili nebo postříleli, jak tohle je všude ve světě. Útočníci musí být eliminovaní. Tak se udlá to, že my jim zaplatíme, běžte domů. Ne, ono vás přišlo víc, protože platíme. Tak my zaplatíme víc a ještě víc. A my uplácíme útočníky, aby k nám nešli. No to je vlastně, takhle se platilo mongolský hordě. Zlatý hordě se takhle platilo tribut a tím pádem, aby na nás nešli, tak jim zaplatíme, ne?
1: Jinak nádherné město africké Ceuta teďka hoří. Někdo to tam zapálil. Hmm? Asi nějaký heterosexuál.
0: Ne, to byl Putin.
1: Putin. Ten Putin, to je lotr.
0: On má Myškina a Čepigu a jo, ti dva borci.
1: Tam šli a zapálili tam ubytovnu.
0: Hele, ti jeden den zapálí něco v Ceutě, druhý den v Londýně vyhodí podnik, třetí den v Itálii.
1: Jsou kam super agenti.
0: Kam se na ně hrabe James Bond.
1: Přesně.
0: Jo, to je prostě... Tak.
1: Takhle to máme. A takhle taky skončíme, protože jsme národ ubožáčků, ať se vám to líbí nebo ne.
0: To nejsme jenom národ ubožáčků, my jsme spíš závislí stále na někom. My potřebujeme
1: no, ale tohle si
0: tvořit psychickou závislost jasně. Na tom, na velkým bratru, protože velký bratr na východě a vládnou nám ti stejní lidi, který lízali s odpuštěním zadek v bratru z východu.
1: Snad nemyslíš tohodle supermana.
0: Ten taky, ano, to je typický příklad.
1: To je typický příklad který, Čecha.
0: Který lízal prdel, teda zadek soudruhům z východu, teď vylízuje zadek Bruselu a jako oni neumí nic jiného. Víc jsou to pořád děti těch zaprodanců, jsou další zaprodanci a neumí nic jiného, než lézt do něčích rektů a říkat, to je náš velký bratr, jedině on nás zachrání.
1: Tak a když jsme u toho lízání, tak teď jsem četl, na X-ku nebo kde, že je už od pasu dolů mrtvej náš generál. No ale F-ku lejzat prej nechce. Takže teď je otázka, na kolik už se vylízal jako mladej. Ale no, to už je to tak jsme rozpecení.
0: Jsme odbočili do humoru hodně, ale jako vidíte sami, že stále jdou nahoru, povolí nám zvolit jenom ty kreatury, který budou tomu západu
1: přesně
0: na ruku.
1: A speňáčky, ty naše malí a speňáčky.
0: Tak, tím bychom se asi rozloučili, přátelé.
1: Příjemný víkend.
0: Nenechte si ho znepříjemnit blbejma kecama.
1: Když tak se z toho vylízejte.
0: Jak pávek.
1: Jako pávek.

0: vás u pravidelného vydání pořadu Jsme ve válce. Dnes se podíváme na události, o kterých se sice píše v médiích, ale otázky, které si položíme, často nezaznívají. Společně s bezpečnostním expertem Janem Schneiderem rozebereme 7 klíčových témat dnešního světa. V první části se zaměříme na varování NÚKIB před ruskými útoky na uživatele aplikace Signal. Budeme se ptát, zda jde o specificky ruskou metodu nebo o běžné sociální inženýrství a špionážní řemeslo v digitálním věku. Následně se přesuneme do Německa, kde se mísí zprávy o ruských diverzích s klimatickým extremismem. Probereme, jak tenká je hranice mezi skutečnou hybridní hrozbou cizího státu a uspěchaným závěrem. Třetím tématem bude Ukrajina. Díváme se na střety v tamních bezpečnostních složkách očima boje proti ruské infiltraci, nebo jde o operaci Kartágo, o kontrolu nad výnosnými podvodnými call centry a prorůstání organizovaného zločinu do státní správy? Nezapomeneme ani na domácí scénu. V Národním parku Šumava leží stovky sudů s nebezpečnými jedy a minami. Proč se o riziku 3 roky vědělo a nic se nedělo? Jde o ekologickou havárii nebo o selhání státu? Podíváme se také do Kanady, která zavedla registr zahraničního vlivu. Nabízí se otázka, zda by podobná transparentnost neslušela i České republice. V závěru otevřeme téma Velké Británie, kde sílí diskuze o tom, kde končí radikální pravice a začíná fašismus. A podíváme se na Blízký východ, do Izraele, kde židovský bezpečnostní expert kandiduje za arabskou stranu a česká diplomatka otevřeně kritizuje radikální osadníky. Tak, máme před sebou hodinu zajímavé debaty a já se přivítám s Janem Schneiderem do Havlíčkova Brodu. Hezký večer, Honzo.
1: Dobrý večer.
0: Tak já si myslím, že otevřeme téma NÚKIB. Hned na úvod jde o Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který nás začal varovat před ruskými útoky na tuto šifrovanou síť, kterou určitě řada z nás používá a známe ji. Nicméně nejde o útok, který by šel tím technickým směrem, že by směřoval na to šifrování, ale jde o jakési sociální inženýrství, manipulaci s lidmi. A já se tě chci zeptat, zda si myslíš, že toto varování, kde bylo přímo specifikováno, že jde o Rusko a ruské útoky, jestli je to metoda ruská, či je to běžná vlastně zpravodajská věc, či věc tajných služeb, či těchto orgánů po celém světě.
1: No, tajné služby se učí od všech nejrůznějších podvodníků a zločinců, takže ty metody není třeba vyvíjet, ale oni je jenom propracovávají a pasují prostě pro ty své účely, ale není to opravdu nic nového pod sluncem.
0: Mm-hmm. Takže když se zeptám, jestli něco podobného používá třeba Amerika, Čína, Velká Británie, Izrael, tak já se tě chci zeptat, my pořád žijeme v takovém módu, že všechno, co se kolem nás odehrává nebezpečného, tak všechno pochází z Ruska. A mě by zajímalo, jestli je to záměr, či jak to můžeme rozlišit my jako běžní uživatelé, občané.
1: No, já myslím, že to používají všechny služby na světě, protože to je vlastně základ činnosti s lidskými zdroji, neboli humintem, takže dostat se někomu do přízně tím, či oním způsobem prostě odhadnout psychologický profil dotyčného a tak dál, to je prostě skutečně malá násobilka každého zpravodajce, ale i zločince, ale i, já tady to řeknu, ono to je totiž, jak bych to řekl, jako užitá grafika na průmyslové zdroje, tak je užitá psychologie a tohle to, tady mě napadají prostě ty skořápkáři, protože když na ně koukám, to jsou geniové, jo, psychologický, a nebo třeba kouzelníci. Jo, všechno to má prostě podobný modus operandi, že se odvede pozornost někam a pak se toho využije. Takže to opravdu není nic specifického. A k tomu, co jsi říkala, jakože poukazují na Rusko, tak to bych řekl, že to je skutečně zločin, to je oslabování obrany schopnosti nebo odolnosti států, protože ti lidé se zaměří prostě jenom na jednu stranu. A z ostatních stran jakoby toto nebezpečí nebylo. Čili když tatáž strana, vůči které se ohrazujeme, přijde z jiné strany, tak má dveře otevřené. Takže tohle bych řekl, že je prostě naprostá zrada na branži, protože zpravodajské služby se mají soustředovat nikoli na rizikové subjekty, že by prostě řekli, rizikový subjekt je Rusko a co, všechno, co jde z Ruska, je špatně a všechno, co jde z Ameriky, je dobře. Prostě to je opravdu nesmysl a za tohle by měli ty lidi být trestně stíháni, protože to je skutečně oslabování obrany schopnosti. Ty zpravodajské služby, každý si to může přečíst v zákoně, mají v působnosti jevy, kritické jevy, ať jdou odkudkoliv. Čili jestliže oni to omezují prostě na jednu zemi, tak skutečně dělají teda opravdu velmi špatnou práci a ty lidi v podstatě zavádějí špatným směrem. Oni v podstatě působí v intencích toho organizovaného zločinu nebo té špionážní služby a tak dál, protože ty lidi neučí přemýšlet o tom problému obecně, ale prostě oni jim řeknou, tady je někdo špatný a všechno ostatní je dobrý. Prostě to je skutečně nakročení k velký tragédii.
0: No, tak za tohle to ti děkuju, protože jsi prakticky předešel tu moji otázku, protože jsem se tě chtěla zeptat na to, jako, že bychom přece měli vnímat ty hrozby jako celek a ne vytrhávat jednu z kontextu ve chvíli, kdy samozřejmě kousek od nás běží, probíhá už 5 let konflikt, ale je to součást propagandy. Já ti děkuji, jestli nemáš k tomuto tématu už nic víc, tak bychom se mohli posunout dál?
1: Můžeme.
0: Tak, ale musím tedy říct, že vlastně teďka tady touto poslední odpovědi a mým na závěrečným komentem se dostáváme v podstatě k něčemu podobnému, protože my sledujeme už nějakou dobu a vlastně incident, který se odehrál v Německu, v Lipsku na letišti byl objeven dron s výbuštinou poblíž vlastně letadla, dnes už víme, že tam ta údajná munice tedy nebyla. A Německo nám oznámilo, německé zpravodajské služby, že jde vlastně o hybridní útok ze strany Ruska, ale současně v tu samou dobu zachytili útoky na rozvodné sítě. A objevil se pachatel, levicový aktivista. A já se tě chci zeptat, protože to by mě zajímalo určitě i naši diváky, jak se v té situaci, v které my prakticky už 5 let žijeme, jak se rozlišují tyto útoky od sebe. Jestli mají vůbec zájem ty zpravodajské služby to od sebe odlišovat?
1: No, to je naprosto přesná otázka. Já se obávám, že zpravodajské služby vždycky seberou to všelijaké smetí, co se objeví v těch médiích a nahrnou to na to Rusko a snaží se je prostě pokálet, seč to jde, což je zase naprostá tragédie, to je naprostá znevěrohodnění jakékoliv zpravodajské činnosti. Já si myslím takhle, zpravodajské služby, aby mohly něco sdělit věrohodného a upozorňuji, zpravodajské služby nemají ve svých, v zákonem výměru svých adresátů nemají veřejnost. Zpravodajské služby nemají co mluvit na veřejnosti. Zpravodajské služby mají mluvit pouze k politikům. A ten politik by měl se naučit, když mu zpravodajci něco přinesou, tak říct, a co by ne. A co, třeba to tak není. Přesvědčte mě, že to tak je. Ty zpravodajci musí mít ty informace ověřené z více zdrojů. A tady se naskýtá právě ta velká záludnost, že musí zjistit, jestli ty zdroje nebyly nakrmeny jedním člověkem. Myslím, jak se říká, nenakrmil už jeden člověk. To je třeba kauza Mošnov, kdysi dávno se zjistilo, že to prostě šlo ze 3 zdrojů a ty 3 zdroje byly nakrmeny jedním člověkem. Takže to je pak velká tragédie. Čili ty zpravodajské služby by se měly pohybovat v rámci jaksi té civilizační výše by měly odpovídat. Prostě my se tady furt chlubíme, že ta Evropa je založená prostě na řecké filozofii a řecká filozofie, nebo každá filozofie je založená na pochybnostech. To znamená, ten člen vlády, jestli nechce vypadat jako ťulpas, tak se musí ty zpravodajce prostě podrobit jako tvrdému výslechu, aby ho přesvědčili a ne jim zobat z ruky. Což je bohužel prostě tenhle ten případ. Oni jsou tady nasměrovaní prostě proti tomu Rusku a dělají ze sebe tajtrlíky, protože tady se to ukázalo během týdne, že to vůbec nic nemělo nic společného, že tady prostě smíchali hrušky s jabkama a hurá prostě na ty Rusy, což je skutečně jako profesní lapsus naprosto totální. Jo. Takže tady bych řekl, že jednak v tom Lipsku se vůbec nic nestalo. Do té doby se vůbec nic, žádná nová informace neobjevila. Vůbec nevíme, jestli to letadlo, které bylo údajně v opravě, jestli odlítlo. Je velmi pravděpodobné, že vůbec v něm žádný výbušniny nebyly. A celý to vypadá prostě jako taková velmi chatrná fligna, prostě, kterou se chtěli někomu zavděčit. Jo. Takže od té doby prostě měli by se všichni ty, co to tvrdili, by se měli veřejnosti omluvit, že tady opravdu, jak se to říká, šíření poplašné zprávy. Jo.
0: No, nabízí se taky otázka, jak často se stane, či máme vůbec nějakou statistiku nebo přehled o tom, jak často se stane, že dojde k takovému omylu, že je někdo obviněn překotně a vysvětluje se to potom dodatečně, protože takové případy přece známe, ale ty byly teda katastrofálních rozměrů a teď mám na mysli teda to, co se stalo v Iráku třeba, jako kdy jsme byli falešně informováni a proto se tě na to ptám.
1: Mimochodem ten Irák, to je přesně ten případ, kdy tam byly tři informace o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. A pak se zjistilo, že všechny ty tři informace pocházely od iráckého exulanta pana Čelábího, který se doufal, že se stane premiérem. Jo. Takže to je jako jeden z těch otřesných případů. Jak často změní, to by se nemělo ani o tom mluvit, protože to je prostě ten vyšetřovací proces. Tady je to, u té policie je to daný trošku lepší, protože oni ty policajti musí přesvědčit státní zástupce, respektive státní zástupce, když jim něco nařídí šetřit, tak je musí přesvědčit, že tam něco je. Takže tady probíhá určitý dialog, určitá interakce. Jo. U těch zpravodajců tam je to mnohem složitější a já si myslím právě, že by ti členové vlády prostě opravdu měli být strašně opatrní, než co od těch zpravodajských služeb, jak si převezmou, co ovlivňuje jejich jednání. Myslím si, že ty zpravodajské služby jsou velmi užiteční, že to tak řeknu, a není to žádná pomluva, prostě v drobných případech, ale tu geopolitiku pro Boha, ať nechají stranou to, ať nechají prostě politikům. Jo. Takže asi takhle není žádná ostuda. Já jsem byl právě sem do dneška naštvaný prostě na Babiše, jak tenkrát opakoval u těch Vrbětic potom Koudelkovi, že existuje jenom jedna jediná vyšetřovací varianta. To je prostě největší hanba, kterou může udělat prostě a jeho to ani nenapadlo se ho zeptat pro Boha a to tady nejsou jiný. A jak je možný, že za 6 týdnů to bouchlo znova? Kde máte ty dva Rusy? Jak to mohli zvládnout? Prostě úplně primitivní, jednoduchou otázku mu prostě nedal. Jo. Takže ty vyšetřovací varianty, prostě ten správný politik by se měl zeptat, jaké jsou varianty toho, co mě tady přinášíte a co pro to mluví a co mluví proti tomu a jak jste se s tím vypořádal. Jo? Takže to je prostě decentní intelektuální práce, ale obávám se, že to jsou pojmy, které tady moc nejsou zdomácnělý.
0: Já tady s tebou naprosto souhlasím a mám stejný názor. Já Vrběticím nevěřím, protože já jsem přesvědčená o tom, že to byla akce, která měla mentálně nastavit naši společnost na ten konflikt. A zatím mi to nikdo nevyvrátil, ale prosím tě, nebudeš se na mě zlobit, když se ti zeptám, jenom dneska máme to tragické výročí a já jsem viděla Colina Powella v těch záběrech, kdy se opakují ty staré zprávy. když tak mě oprav, jestli říkám správně, Colin Powell, protože to byl on, který nám řekl o tom Iráku ty informace, v kterých jsme žili v Milných.
1: No právě, no, to, on byl vlastně sveden na scestí a ke cti mu když řečeno, že ve svých pamětech tento den označil za nejhanebnější den v jeho životě. Takže klobouk dolů, to je přesně ten případ, jak se ptala, jestli ten člověk je schopný, nebo ta služba je schopná prostě změnit ten názor. Co se týče toho výročí, tady jsou ještě, řekl bych, dvě výročí. Jo. Jednak 9-11, což já si myslím, že nebudem tady rozebírat, protože od té doby se skutečně nic nového neobjevilo. Stále zůstává záhadou, kdo se před tím útokem na dvojčata zbavoval těch akcí. Stále zůstává stranou ta expertní zpráva té asociace amerických stavebních inženýrů, která je dokonalá, která to naprosto vyvrací, tu oficiální tezi. A na zveřejnění si asi budeme muset počkat, protože když Tulsi Gabbardová chtěla zveřejnit něco ohledně té psychologické operace MK Ultra a zastřelení Johna Fitzgeralda Kennedyho, tak velice brzo skončila. Takže tady, když se někdo bude snažit něco zveřejnit, tak asi tady je takový zvyk, prostě, že se odvoláváme, že Rusové nespolupracují, že Rusové nám nedávají informace. No jo, tak se podívejte, jak se chovají Američani k těm informacím. Takže to je jedna věc, tam opravdu nic nového se neobjevilo, ty pochybnosti zůstávají kolem 9-11 a vyřešeny nebyly. Ale pak je tady ještě jedno výročí, týká se, tuším, že to bylo před 30 lety, kdy byl zatčen Theodor Kaczynski, kterému dali američtí vyšetřovatelé jméno Unabomber, protože on posílal bomby na univerzity a airlines, letecké společnosti. To byl zřejmě jeden z nejinteligentnějších lidí v historii Spojených států. Oni říkali, že prostě už od malička, že to s ním jako bylo těžký. Samozřejmě, že ten sociální život u těchto lidí dostává trošku na frak. Ten člověk měl snad větší IQ než Einstein, vynikající matematik, no ale pak se to prostě nějak zechrulo a on se ocitnul, začal žít prostě v nějaké chatičce v horách, bez elektriky, bez všeho, ale vyráběl tam bomby, které pak zasílal právě na ty univerzity a letecké společnosti. Byly tři oběti na životě, spousta, několik desítek raněných, ale co je zajímavé, tady to nechci navádět, jo, ale je zajímavý si přečíst ten jeho manifest. Já jsem to četl kdysi dávno právě a tam skutečně ten člověk má v mnohem pravdu, akorát prostě to řešení absolutně se nedá odsouhlasit, jo, ale ty jeho postřehy, prostě ta jeho kritika americké společnosti byla velice zdrcující. Jo. Je pak zajímavý, že oni na něj absolutně nemohli přijít a kdyby jim nepomohl Kaczynskýho bratr, tak by do dneska snad ho neměli. Jo. Takže to byla taková zajímavá věc, kterou je potřeba zmínit a tam jsem si na to vzpomněl právě v tom okamžiku, kdy se mluvilo o jakémsi algoritmickém profilu teroristy, jako když, to myslím, říkala Hanka Lipovská, ti, kteří se pojistí, takže jako dělají všechno pro to, aby nebyli považováni za teroristy. No, já si myslím, že tam jde o biznis a že to udělala spousta lidí. Vyprofilovat teroristu je velice nesnadný, velice nesnadný. Vyprofilovat špiona je zajímavější, protože to už je vědecká metoda a já vím, že koncem 80. let Státní bezpečnost co si takového udělala, počítačově prosila prostě obyvatelstvo, vyjelo jí z toho asi 10 lidí a z toho tuším jeden nebo dva se skutečně po přibližším šetření bylo zjištěno, že pracují pro cizí zpravodajskou službu. Takže ano, ty vědecké metody určitě lze použít, ale tam je ta otázka, jak se prostě zeptáme, jak chytře se člověk zeptá, tak chytrou dostane odpověď.
0: Já ti děkuji, že si připomněl toho Unabombera, proč jsme se toho dotkli před vysíláním a já jsem opravdu na to úplně zapomněla. A to máš pravdu. A když jsme se dotkli toho, že je obviňováno často Rusko, ty jsi teďka udělal ten vhled na tu druhou stranu do Ameriky a já bych to asi uzavřela tím, no, jsou to mocnosti. A jestli můžu teda pokročit dalšímu tématu, protože to bych řekla, že je zajímavý, protože to sledujeme taky už delší dobu a budeme se bavit o operaci Kartágo, která byla provedena na Ukrajině a tato operace odhalila organizovaný zločin, který se týkal call center a ten organizovaný zločin s těmi call centry je nasměrován nebo respektive směřuje ke generální prokuratuře Ukrajiny. A já bych se tě chtěla zeptat, protože ty call centra a vlastně ten biznis, nějaké ty podvody a obrovské peníze byly dávány do souvislosti s tou přestřelkou, která se odehrála nedávno uprostřed Kyjeva za bílého dne, kdy proti sobě začaly válčit dvě ozbrojené tajné složky. A teďka to v podstatě okazuje na něco jiného. Můžu se tě zeptat, jestli vlastně jsme nebyli svedeni tím tou střelbou na ulici a přitom skrytu se odehrává něco, co přímo je, nejde jenom o tu čistou korupci, jak ji známe, ale jde vlastně o organizovaný zločin uvnitř vysokých státních institucí.
1: Vracíme se k té otázce té sociální manipulace. Ty služby jsou opravdu na to cvičené. Já se obávám, že na to byl cvičený i náš prezident a doufám, že to nebude používat proti v předvolební kampani. No, a tadyhle oni se snaží prostě ty svý spory tak jako odvysvětlit tím, že tam šlo o nějakého ruského špiona. No, já jsem naučený vždycky se podívat spíš na tu nejjednodušší variantu a pak teprve postupovat k těm složitějším. A tam se najednou objevilo to, že vlastně ty pozadí bylo, která služba bude ovládat tu zločineckou strukturu, která má dělá ty call centra falešný. A jak se říká, když máš dobrýho kamaráda státního zástupce, tak nepotřebuješ advokáta. Jo? Takže oni, tyhle ty zločinci, měli prostě skamarádili se státními zástupci, s prokurátory, který jim prostě tuto činnost kryli. Čili v takovém případě, když policie začne šetřit, tak ten státní zástupce mu prostě dá přes prsty a zločinci můžou dělat, co chtějí. Když Jermak, ten je jako takový vybroušený vzor toho organizovaného zločinu v nejvyšších strukturách, tak Jermak sice odstoupil, ale na frontu nešel a dál se tam prostě pohybuje v pozadí, takže já si myslím, že tady se ty hranice myslitelného posouvají až za hranice nemyslitelného. Prostě ta Ukrajina je jeden velký korupční skandál. Nakonec i Evropská unie teďka, jak jsem zjistil, se nemůže dopočítat asi 27 miliard euro. Pentagon se nemůže dopočítat asi 38 miliard dolarů. Ty mimochodem měly jít přes Estonsko a tam v Estonsku v těch bankách měl velké slovo nedávno zesnulý otec paní Kalasové. Že jo? Takže to je prostě staré struktury si hrajou prostě pro sebe takový bago. No, takže tady to vypadá prostě, že šlo skutečně jenom o to, se servali prostě, kdo bude těžit z těch call center. A jedna je tady taková pikantnost, já to jsem se opravdu musel zasmát, protože obě ty služby, které po sobě střílely, teďka čelí jednomu společnému problému. Tam mají na Ukrajině takovou strašně divokou jazykovou ombudsmanku, to je opravdu jako osoba šílená. A ona si všimla, že když oni po sobě stříleli, tak po sobě pokřikovali rusky. Takže ona teďka dává otázku, jak je možné, že příslušníci tajných služeb používají v akci ruštinu. Takže zřejmě by byla spokojená, kdyby po sobě stříleli, ale kdyby si nedávali ukrajinsky. Jo? To by mě nevadilo. Ale prostě, protože mají prostě ještě další ideologický průšvih, že po sobě při té střelbě řvali rusky, tak to jim opravdu přeju, to se jako musím přiznat.
0: No, no já na to teda musím zareagovat, protože ono to začíná skoro vypadat, že vlastně tím, že se tam mluví rusky a my to slyšíme tady a všude, jakože většina z nich mluví rusky a ne ukrajinsky, tak já chci říct jednu věc, že to vypadá, že je to větší zločin, než to, když přehazují ty peníze z Evropy, který tam prakticky posíláme. Jako jo. A to je to, já nechci říct nevážení si, ale mě už začíná, myslím, že celá naše společnost, že je většina už naštvaná na to, že se tam permanentně posílají naše peníze. A tady bych se tě chtěla zeptat, jestli vůbec jsou ty elity, které tak bezuzně posílají peníze na Ukrajinu, nějakým způsobem varovány, teď proběhne operace Kartágo, vidíme, že to směřuje ke generální prokuratuře Ukrajiny, jako varují vůbec před tím, aby tam neustále pumpovali naše peníze? No, jsou nějak propojení?
1: K tomu řeknu ještě, sice Kartágo musí být zničeno, že jo? Takže doufejme, že to je v pozadí toho. Nicméně, já se obávám, a zažil jsem to, když jsem sloužil v těch 90. letech, že občas policie šetřila a likvidovala nějaké zločinecké uskupení a výsledkem bylo, že uvolnila prostor pro jiné zločinecké uskupení. Jo. Takže tady se obávám, že to prostě jako přisknout některé straně, jako nepochybně dobré úmysly, je trošku s otazníkem. Tyhle ty dvě služby, ta prokuratura a ta vyšetřovačka, který to rozjeli, tak ty jsou napojený na Spojené státy. Zelenský je tenkrát chtěl zrušit, musel to, druhý den musel ten zákon prostě dát zase zpátky. Takže zřejmě tady jde o to, že si ti, kteří jsou, mají nakrátko ke Spojeným státům, prostě, že si dělají prostor a likvidují prostě ty, kteří jsou taháni nebo placeni odjinud. A tady mě napadlo právě ty peníze, ty obrovské peníze, no tak ono to nejde jenom do těch zlatých hajzlíků, ale já si myslím, že oni tam právě připravují finance pro politické subjekty, které
0: volby. Máš na mysli volby.
1: Po volbách a po ukončení konfliktu tam prostě budou vědou prostě, bude ta politická situace jiná a oni tam prostě ládujou peníze, aby ty jejich spřízněné politické subjekty prostě udrželi tu trajektorii toho ukrajinského vývoje na téhle lince. Jo. Čili ono se to všecko nedefrauduje, ono se to taky trošku silážuje prostě pro futuro, takže tam těch nápadů, co se s tím může dít, je strašně moc. Ale já si myslím, že tohle to nemůžeme pominout. A ještě jedna věc, ono, co se týče té defraudace, vzpomínáš si na Afghánistán, kolik tam toho Američani narvali, jak se toho nemohli dopočítat. Vzpomeň si na Irák, jak tam ty firmy, které byly nakrátko s Dickem Cheneym, prostě Halliburton a tyhle ty peníze tam prostě lítaly, čili chudák americký daňový poplatník, když oni si

0: Evropské unie, tak poslední 2 roky jsme to my, ale jestli můžu, pokročíme k dalšímu tématu a dostaneme se domů. Dostaneme se do Národního parku Šumava, kde leží, a mně to přijde naprosto neuvěřitelné, co jsme se teďka dozvěděli, stovky vlastně barelů, kovových barelů plných toxického odpadu. Může to hrozit výbuchem, leží to tam, nebo respektive ví se o tom od roku 2023, kdy to mělo být, mělo se to začít likvidovat s výhledem do roku 2028. A já se tě chci zeptat, jestli je tohleto problém ekologický, nebo je to vlastně, já osobně si teda myslím, že to je, jde o naši státní bezpečnost, protože jestliže něco takového je v Národním parku Šumava, je to nějakým způsobem pod kontrolou, aby se k tomu nedostali lidi, jak je vůbec možné, že se teďka po 4 letech vlády minulé se dozvídáme takovouhle výbušnou informaci. Co o tom víš?
1: Nevím o tom dohromady nic, jenom to, co bylo v tisku, takže tady je opět nečinnost státního zastupitelství, že jo? To je pánem toho trestního řízení a tady je na místě se zeptat, co to státní zastupitelství nebo proč nekonalo. Tady by mě zajímalo především, co to je za pozemky, jak se to tam dostalo, a tady je možná odpověď na otázku, proč se to přestalo šetřit. Že zase někdo z toho měl těžký vývar, jak se říká. Já jsem už před 30 lety tehdejšího ministra životního prostředí Skalického upozorňoval na to, aby se věnovali ekologické kriminalitě, nikoli ekologismu, ale kriminalitě. Měli jsme tam případ, že nějaká firma si pronajala pískovcový lom a pak jsme zjistili, že tam chtějí skladovat biologický odpad z nemocnice, což teda při průsaku do spodní vody by mohlo jako opravdu být katastrofa, podobně jako tohleto. Čili já si myslím, že ten stát jako v tomhle tom má strašný dluh, co se týče ty odpadové kriminality, protože víme, kolik je různých skládek, víme, jak se to sem pokoutně dostává, víme, jak se to strašně těžko dává zpátky, a tohleto je oblast kriminality, prostě, která je děsivá, a já doufám, že tohleto, aspoň tenhle případ, že s těmi příslušnými orgány zatřese a že se tím začnou zabývat, protože tady jde skutečně minimálně o zdraví lidí, ale potažmo je to může ohrožovat i na životě. A další věc je, já se jako zastavuju nad tím, přeci ta, jak se tomu říká, dekontaminace je velice lukrativní záležitost. Jo. Proč se toho někdo nechopil? Už za tými minulý vlády, jo. Proč si to si Fialovci jako mohli, to mohli přihrát nějaký firmě a mohli z toho těžit, jako ten kickback mohl být jako velice velký. Je možný, že tenkrát nebyla ta konstelace hvězd taková, že by to ten jejich favorit vyhrál, takže možná proto se na to vykašlali a spolíhali, že prostě až se mu třeba uvolní kapacity, takže mu to přisunou, protože tohle to jako čistit tu půdu je věc, která se dá těžko odhadnout, jak bude náročná. A pohybují se v tom prostě ukrutný peníze. Takže já bych to riziko opravdu nepodceňoval, nevím, co tam je za látky, možná Turek měl takový nešťastný vyjádření, že tam poplašty látky, ale to je celkem jedno, protože já si myslím, že to není poplašná zpráva, co řekl. On opravdu zdůraznil, že to tady končí sranda veškerá. Takže znova bych šel a pan Jeroným Tejc by se asi měl zase zabývat nečinností státního zastupitelství po celou dobu, jestliže se to vědělo už před 3 lety a nic se nekonalo. No tak to je trestný čin, jak vyšitej, že jo?
0: No, já se tě zeptám z druhé strany na věc, která by mě teda zajímala, protože mi tady takový skládky teďka nedávno byla jedna velká v Jiříkovi, což je kousíček od nás, a to Olomouce, tak a stojí to, ale to nebyl toxický odpad, podotknu, ale i tak to byly velké peníze. Mě by zajímalo, jakou cestou se k nám dostávají tady tyhle ty odpady. A, no přece Já teda nejsem zastánce Schengenu v každém případě, já jsem zastánce hranic a kontroly a aby se takovéhle případy nestávaly. Nemáš pocit, že nám selhávají i kontroly na hranicích, protože

0: to nejsou přece záležitosti, které se odehrávají ve firmách uvnitř České republiky. Jenom.
1: My se stáváme skutečně jako odpadním košem. Tady ten Schengen má naprosto tragické důsledky. Já si myslím, že Schengen by mohl platit pro osoby a osobní auta, ale ne pro nákladňáky, prostě protože tady se ta trestná činnost je velmi rozvinutá. Takže ano, takhle, tady je důležitý to, tady je soukromý vlastnictví. Ten člověk má pozemek a řekne vám je potom kulový, co já si tam prostě, s kým si tam svezu. A oni to tady deponují jenom dočasně, to je dočasně. Samozřejmě, že to tam na furt, jo. A to je právě hrozně těžký. Tady ta role státu by měla být silnější, ať se to prostě lidem, kteří se zastávají jaksi menší role státu, nebude líbit, ale tady opravdu jako to jde slustej do tenkejch, jo. Tady to není žádná legrace. Takže těm lidem pak, jako když začnou mít nějaké vyrážky a problémy, prostě tak najednou to je jasný a najednou začnou řvát, jak to, že ten stát nic nedělá. Takže já si myslím, že tady by skutečně ten, kdo to tam je, Červený, že jo, na tom.
0: Ano, Igor Červený, no.
1: Takže tady by měl jako opravdu jako hodně, hodně nabrousit ten svůj přístup, prostě protože tady to není, to opravdu není legrace. A víš, mě napadlo, víš, proč to možná není také frekventované mediálně? Protože tam se nedá říct, že by to bylo z Ruska.
0: Aha. Ježiš, no tak to máš teda pravdu, to s tebou naprosto souhlasím, ale určitě tady tyhle ty odpady, já vím, že k nám byly už odhaleny, že byly z Rakouska a z Německa, ano, máš pravdu, myslím si, že to byla velice trefná poznámka. Já, jestli pokud k tomuhle něco nemáš, mě by teda zajímali i celníci, kontroly, jako ano, můžeš mít v ruce papír, mám tady místo určení, soukromý pozemek, ale přece nemůžeme přes hranici pustit kamiony, ani mít, že bychom věděli, co se tam veze, pokud je to toxický odpad nebo odpad jako takový. Asi tak teda. Jestli už k tomu nic nemáš, půjdeme dál?
1: Ano.
0: Tak půjdeme do Kanady teďka. A to se mi zdá docela teda, i když z Kanady poslední dobou chodí samé šílené zprávy, a tak tahle ta vypadá velmi pozitivně, protože Kanada zavedla povinný veřejný registr pro subjekty, které jednají v zájmu zahraničních mocností. A cílem není zahraniční vliv zakazovat, ale zajistit transparentnost pro veřejnost. Takže můžeš mluvit, můžeš prezentovat, ale každý, kdo si pustí televizi, uvidí plakát, cokoliv, tak prostě ví, v čím zájmu ten subjekt jedná. Co si myslíš o tom, my oba máme stejný názor na zákon FARA, který ještě nemáme a moc bychom si ho přáli. A co si myslíš o tomto návrhu, jestli by Česká republika se měla inspirovat a jestli, jak dalece je to podobné tomu, o čem se bavíme, pokud se budeme bavit o zákonu FARA?
1: Já se obávám, že jako v roce 89 jsme byli poslední zemí, kde to řachlo, tak že budeme zase na chvostu těch zemí, který přijmou ten zákon a že do té doby se tady budou dít věci. Ta Kanada je zajímavá, já to vidím docela v té souvislosti s tím, jak se teďka strkají s těma Američanama, takže oni chtějí mít jasno, kdo, koho platí Amici. Jo. Je to naprosto legitimní, přesně tak, jak říkáš, prostě jste tady vítaný, akorát musíte prostě vyložit karty na stůl. Je to důstojný, je to férový, je to transparentní. Tam není jediný, neschledal jsem jediný důvod, který by tomu bránil. Akorát si obávám, že tady, kdysi jsme tady přijímali zákon o praní špinavých peněz a tam byla tak novela týkající se takzvaných pepíků, PEPs. To jsou politicky exponované persony. Jo? A tam bylo prostě Kalousek se zase ukázal a nakonec z těch politicky exponovaných osob se to dotklo dvou, a to byl tuším Ivan Pilip a Tošovský, osoby, které pracovaly v zahraničí. Jinak se to prostě nedotklo nikoho. Bulhaři naopak vzali plný výměr těch politicky exponovaných osob, to znamená, a že všichni ty poslanci, státní zástupci, všichni tyhle, kteří dělají prostě nějaké bankovní operace, tak podléhají zvýšenému dohledu a ten bankovní úředník musí být srozuměn se smyslem té operace. Jo? Nemůže se vymykat něčemu. To běžnému provozu, i když běžný provoz u některých je běžný provoz, že tam dávají strašné úplatky, takže to ne, jo. Prostě musí odpovídat charakteru té funkce, to znamená, politik si tam nemůže ukládat miliardy. Mimochodem to teďka bylo zajímavé u toho AFD, financování AFD, tam opravdu jako ten smrad z té minulosti je velký, protože ta firma Degussa, kterou měl ten Flink, tak ta byla zlato ze zubů vězňů v koncentračních táborech. Jo? Takže ta minulost tam opravdu, jako nedivím se, když někdo na ně vyskakuje a říká, hele, jako nešlo by to bez této finanční pomoci, protože to je opravdu, jako, to je velmi kontaminovaný. Ale na druhou stranu oni říkají, podívejte se, to říká pan Bystroň, když jde o nás, tak to jsou jako všichni zbouřený, ale co takhle paní Kolová, která si ukládala, když Kol končil, tak ona si ukládala jako 10 000 euro na účet a to nikoho nezajímalo. Jo. Takže to je zase prostě dvojí metr. Naprosto s tím souhlasím, tenhle ten praní špinavých peněz a registr zahraničního vlivu velice úzce souvisejí a když se je podaří nastavit a vymáhat dodržování, tak by to mohlo úžasně skultivovat politický život u nás.
0: Mně ještě napadá taková věc, že já bych chtěla, mě by zajímalo takový nějaký propočet, kolik se investuje peněz do toho, aby různí ty neziskové organizace vysvětlovaly, co to jsou dezinformace a jak edukovat správně na školách a zacházet jako s internetem a všechny tady tyhle ty věci, by se nemuseli prakticky dělat, kdyby jsme měli takové opatření, které by transparentně na každého, kde by mohlo být podezření, tak by se prostě muselo prokázat, jako od koho ty peníze k němu jdou.
1: Přesně tak, no. A pak by dostal, oni se tomu hrozně spěčujou, přídomek, že to je vlastně ve prospěch, oni říkají zahraniční agent, no, zahraniční jednatel. A ti to by neměli přístup do školy, já bych řekl, že to by mělo velmi očistný vliv.
0: Myslím, naprosto souhlasím, myslím, že to štve hrozně moc lidí. A můžu teda na další téma, a to je v Británii sílí vedle Reform UK ještě radikálnější hnutí Restore Britain, které čelí obviněním z antisemitismu a etnického nacionalismu. A média mluví o vzestupu moderního fašismu, jako to hnutí však získává obrovskou podporu. Takže já se tě chci zeptat, kde přesně vede hranice mezi radikální pravicí a fašismem? A to je teďka velký téma. Vzhledem i k tomu, co se odehrává v Německu po těch volbách.
1: Ano, ano. To nálepkování, extrémní nálepkování je prostě móda. Ty slova ztrácejí smysl, jsou naprosto vyprázdněná a jenom si ty lidi takhle jako po sobě házejí bláto. Já si myslím, že ten radikální pravice, ano, proč ne, demokracie opravdu není, jak se říká, soare v dívčí škole. Je to tvrdé uspořádání a ti lidé, chtějí-li, aby byli akceptováni se svými názory, tak musí druhým taky akceptovat jejich názory. Takže na to existuje takový starobylý pravidlo, že ti stoupenci radikální pravice by měli strpět proti sobě to, co sami dělají. Jo? Čili když se dostaví do pozice, že by někdo proti ním takhle vystoupil a pro ně by to bylo akceptovatelné, tak bych řekl, že to je ještě v pořádku. Ale pak si ten přístup by mohl být takový, že by se jim to už začalo zajídat. A to si myslím, že je právě ta hranice, že by oni poznali, že když se takhle sami budou chovat k druhým, takže už je to přes čáru. Jo? Čili, jak se říká, nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě. Že to je docela dobrý, velmi praktický měřítko. Jináč tady se opravdu strašně žongluje s těma pojmama jako antisionismus, antisemitismus, antijudaismus, antiizraelismus. To jsou všecko takové postoje. Já si vzpomínám, že T.G. Masaryk říkal, že měl vlastně tenkrát z výchovy na Moravě takové jako lehce antisemitské vzdělání, jo, povědomí. Jo. Mm. Že to prostě, ty lidi si to ani neuvědomují, protože tam se to tak jako traduje a bílej žid a já nevím co. Je to otázka vzdělání, je to otázka i určitý kultury. Tady ten faráč si myslím, že by měl si být na pozoru, že by měl, podobně jako u té AFD, která říká ano, Benešovy dekrety, ale je to prostě pár lidí v tom Bavorsku, není to náš program, čili ten faráš by měl asi se takhle jako vymezit a bylo by to velice prospěšný pro tu Británii, prostě tato strana, já si myslím, že jako je velmi dobře, že tam je. A na druhou stranu je potřeba taky si uvědomit to, když to tak řeknu, fašistický nebo k nacismu, příznivý prostředí v té historii, to byl Edward VIII, že jo, který měl tu americkou zpěvačku, no tak ten byl častým hostem Hitlera. Otec Maxe Mosleyho, to byl ten producent Formule 1, tak se jmenoval, jak se jmenoval, Oswald Mosley. Tak to byl šéf anglických fašistů. A oni tam skutečně měli veliký vliv, veliký zázemí, takže to není možný podceňovat. Ostatně Rudolf Hess, za kým tam letěl do té Británie? No určitě ne za liberálama. Že? Takže jako, ta věc je živá, ale prostě ten Rupert Love, líder strany Restore, se nedokázal ani přimět k tomu, aby souhlasil s tím, že král, anglický král je bílý Brit, a to kvůli tomu, že jeho otec princ Filip se narodil na Korfu, no tak to už je trošku moc, to je zbytečný. Jo. Ale je to strašně důležitý se o tom bavit jaksi bez předsudků volně, protože ta debata, řekl bych, že velmi kultivuje politické prostředí.
0: Ty jsi zmínil ten, aktuálně ten moment jako s tím Korfu, ale já chci říct, že teďka jsme se dozvěděli jako čerstvou novinku hned po těch volbách v tom Alsasku a Anhansku, že vlastně Merz nařknul AFD, že chce provádět etnické čistky a ti, tuším dneska, se to stalo, podali vlastně na něho trestní oznámení, takže ta situace, bavíme se o Británii a říkám, že aktuálně je to teďka v tom Německu, myslíš si, že taková žaloba, že je to pouze jenom na odiv jako obrana, či má to nějakou reálnou šanci, že by to mohlo uspět?
1: Já myslím, že v tom Německu k tomu soudu dojde a on se bude muset zpovídat na základě čeho si tak myslí a že by to mohlo mít smysl, protože tohle to je jako za čárou, prostě on je zoufalej z toho a on už mele nesmysly, že jo, takže ale i takovej člověk v takovýhle tísni politický by měl udržet prostě nějakou figuru slušnou. Jasně. A tohle to prostě už je to špatný.
0: Aspoň trochu nějaké dekorum, ale nervy tady hrají a ještě nás to čeká 14 dní, 20. jsou další volby, ale já se ještě na závěr chci dostat k tomu Blízkému východu, jak jsem avizovala a bývalý vysoce postavený policejní funkcionář Joav Segalovic se rozhodl kandidovat za arabskou stranu RAM. Současně naše velvyslankyně v Izraeli veřejně zkritizovala násilné osadníky. A obě tyto události ukazují, že izraelská politika a společnost jsou velice nejednotné. Píše se tady pestré, já bych teda řekla spíš nejednotné a mě by zajímalo, jako jestli se to stalo poprvé, víš o tom něco, nebo je to součást nějaké kampaně.
1: Myslím, že kandidovat za arabskou stranu je novum. Jestli to není poprvé, tak určitě je to poprvé, že to dělá takhle vysoce postavený policajt. Oni ho tam vlastně pozvali, protože potřebují pomoci s tou kriminalitou uvnitř palestinské komunity. A on se tím zabýval. A je ke cti těm Arabům, že řeknou prostě ano, my tady potřebujeme člověka zvenku, protože když to bude řešit nějaký Palestinec, tak tam bude neustále tlačen z jedné, z druhé strany, ale když tam bude žít, tak jako ten se těžko nechá ovlivnit a u něj je šance, že tu věc bude řešit prostě jako policajt tak, jak se má, jo. Takže to si myslím, že je strašně zajímavý krok. Co se týče té kritiky těch osadníků, já mám pocit, že to je tak jako trošku reakce na tu Macinkovu žádost, aby velvyslanci posílali do Prahy i věci, které se centrále třeba nebudou příliš líbit. Já bych pogratuloval paní Kuchyňové Šmiglové, protože řeknu teda konečně, jo, je to se zpožděním, ale ano, jestliže se chceme k něčemu vyjadřovat, tak prostě největší ostuda jsou dvojí měřítka a to je prostě tragédie. Takže já, když jsem byl v Izraeli, mluvil jsem s těma lidma na Shin Bet, na té kontraty jako Biska, tak oni mě tam říkali, prostě byli z toho takový smutní, ale říkali prostě, my musíme rozpracovávat ten židovský extremismus, protože to je skutečně jako sud prachu. Jo. Tam je to trošku nezvládnutý teďka, takže pán Bůh zaplať, že se k něčemu takovému došlo. A já bych ještě k tomu řekl ještě třetí věc, která se teďka vlastně vyrojila, budeme ji sledovat, že premiér Netanyahu dal žalobu na list Haaretz, který s odvoláním na své zdroje tvrdí, že Bibi Netanyahu byl o útoku 7.10.23 informován předem prezidentem Spojených arabských emirátů. Bude to k soudu, je to zajímavý, ale skutečně to trošku zaznívá, rozeznívá to ta podezření, která od té doby panují, že to prostě on to pojednal určitým způsobem, aby se trval ve funkci a neřekl to nikomu z té bezpečnostní komunity, toto neřekl a tvrdí, že žádnému takovému telefonátu nedošlo, ale ozývají se hlasy, že ten velvyslanec Spojených arabských emirátů, když chodil k Netanyahuovi, tak s sebou nosil vlastní komunikační zařízení, takže to Izraelci nemají ve svých databázích. Jo? Takže to vyloučený není. A bude to hrozně zajímavý. Řekl bych, že složitost izraelské politické situace je nade vší představy, protože tam existují jakékoliv kombinace názorů a postojů, prostě jaký si vymyslíš, a je hrozně těžké něco udělat, jak se říká, prostě dva židi, tři názory. Že jo? Takže tam to jako opravdu není jednoduchý. Ten bezpečnostní aspekt tam taky není jednoduchý, ale já jsem rád, že se něco takového děje.
0: Já jsem ráda, že jsi to zmínil teďka na závěr tady tohleto, protože já jsem se chytala, protože jsem si přečetla opravdu velice dlouhý a ozdrojovaný článek právě na toho Netanyahu, co teďka říkáš, a na 7. října na tohleto podezření. Tak chci upozornit naše diváky, že si mají najít Pavla Šika na Facebooku, kde to velice podrobně popisuje, takže ty si to takto zmínil a já ten vhled do té problematiky mám. A víme, že nás čekají volby. Takže koho to zajímá, tak doporučuji určitě. Pavel Šik na Facebooku. A já, jestli nemáš k tomuto už žádné další ne. doplnění, tak bych poprosila naše diváky, aby posílali otázky, protože je spousta dalších, kteří čekají na inspiraci, co si přečíst na novou knížku a můžete posílat dotazy.
1: Já myslím, že v současné takové depresivní politické situaci je na místě sáhnout ke staré osvědčené věci. Pan profesor Milan Machovec napsal knihu Filozofie tváří v tvář zániku. A je to takové nahlédnutí na problémy dějin filozofie, nikoli jako skvělé úspěchy našeho rozumu, jak dosud bývá tradičně pojímáno, ale jako na postupný debakl hrozící přerůst v brzké sebezničení lidstva. Machovcem akcentované problémy jsou stále aktuální a potřebné, tím spíše, že Machovec naznačuje i cesty, které by mohly tuto tendenci odvrátit, i když ono sebedestruktivní směřování je velmi silné. Velmi zajímavou je kapitola o chybách při vzniku filozofie a velmi příznačný je Machovcův závěr, že lidstvo nemůže přežít bez prohloubení ženských složek lidství. To v tomto pořadu neříkám náhodou. A jelikož samou podstatou filozofie je pochybování, podělím se o své pochybování, zda ta věta znamená jen poctu ženám, čímž byl profesor Machovec proslulý, anebo zda je také naznačením velkého úkolu, který spočívá na krásnější polovině lidstva, když ta druhá, šerednější, dovedla lidstvo tam, kde je.
0: Já ti děkuju a poprosím do studia, jestli můžou zaslat otázky.
1: Jasně, čekáme, no dneska se nedočkají, dneska největší konzument nepřijde, protože mám župan, jak je vidět, a chytně nějaký moribundus, takže dneska se od zlodějky omlouvám. Dobrý večer, je pravda, že Rusové odstřihli Evropu od plynu? Není to pravda, Evropa se odstřihla od plynu, ale jenom per huba, protože pokoutně to furt kupujou, takže je to taková taškařice. Tak, dobrý večer. Neměli by už zpravodajské služby doporučovat vládě instalaci protidrobené obrany k větrným, jaderným a dalším elektrárnám? No, já si myslím, že tohle to dělají, že to je i v rámci řízení letového provozu, ochrany jaderných elektráren a tak dál. Tam mají ty svoje bezpečnostní odbory, takže myslím si, že v tomhle tom to jede, že tam jako zpravodajci to by jako bylo opravdu zhořčicí po večeři, jak říkají Francouzi, jo, kdyby to teďka doporučovali, to už dávno mělo běžet. Pokud jde o Lipsko, proč naši politici byli tak aktivní? Ano, proč? Protože, a teď já nevím, jak se vyjádřit slušně. Slušně se to nedá odpovědět, proto byli aktivní. Tak, co tam máme? Jeden jste zda věřit konspiracím nebo médiím, nebo od každého trochu, jak to vidíte. To nejsou konspirace, to jsou varianty. Jo? Každý vyšetřovatel policejní dělá hypotézy vyšetřovací. Tady není, oni to nazývají konspiracemi, aby tomu jako dali takový pejorativní nádech, to nejsou žádný konspirace. Tam máte záznamy na burze, že několik týdnů před útokem na dvojčata se někdo zbavoval akcí těch dvou leteckých společností a také pojišťoven, u kterých ty letecké společnosti byly, protože ty akcie potom vzhledem k tomu plnění prostě šly velice dolů. Před pár lety prý ty pojišťovny obnovily šetření 9-11, co by pojišťovacího podvodu. Takže to opravdu to jsou tvrdá data. Ten elaborát těch amerických inženýrů, těch stavebních inženýrů, to nejsou žádný konspirace, to jsou lidi, jediní lidi, kteří k tomu mají co říct, jo? Ne politici, prostě aby kecali o tom, jak se zázračně mrakodrap složí do svého půdorysu, prostě to je perfektní odstřel, jo? To všichni vědějí, prostě, že to takhle je. Takže to jsou tvrdá data, to nejsou vůbec žádné konspirace. Nechápu, že Koudelka je stále ve funkci. Proč? No to je otázka na premiéra, ne na mě. Já to mám stanovisko už dlouho jasný. Tak, je tam ještě něco? Podepsali chartu, kolik z nich byli nastražení agenti STB. Troufnete si nějaké tipnout? Máte své soukromé favority aspoň pro sebe? Divím se, že na světlo světa polustraci žádný... Ne... No tam bylo... jako mnoho agentů takzvaných bylo vylustrováno, pak se zjistilo prostě trošku podrobnosti, že někteří ty lidé to podepsali skutečně ve velký tísni, nikdy nikoho neudali a náš kamarád, slavný undergroundový básník Fanda Pánek jednou přišel do vinárny k šupům a hlasil, on u těch šupů se chodili taky STBáci, jo? A on tam hlasil, charta se mi nevyplácí, podepsal jsem spolupráci, tak jsme řvali smíchem, pak jsme zjistili, že Fandu jako nějak přitiskli ke zdi, tak tu spolupráci opravdu podepsal, jenomže když tohleto šel z barťáku a hned to takhle nahlásil v té vinárně, no tak to byl agent na baterky, že jo? Takže bylo tam spousta takových zvláštních případů. Vím o jednom příslušníkovi státní bezpečnosti, který chodil na bytový semináře. Četl jsem záznamy, který o tom dělal, nebylo to vůbec nic škodlivýho, čili je to takový, já bych se do té polemiky prostě ohledně těch agentů státní bezpečnosti příliš nepouštěl, to je případ od případu, je to jinak a když jsem tady byl na okrese, jsme dělali prověrky těch příslušníků státní bezpečnosti, tak pak mi říkali, no hele víš, tady je jeden občan, který není v žádných seznamech, ale to byl takovej práskač, že sami STBáci se nechali zapírat, když tam zvonil a chtěl udávat, tak oni se nechali zapírat a ten tam nikde nebyl. Jo? Takže to je takový strašně složitý a já bych to nerad nějak zobecňoval. Tak máme ještě něco. Ten odpad na Šumavě je po ruské armádě, ale proč to ožilo, komu se to hodí? No jestli to je po ruské armádě, to opravdu nevím. Vyloučit se to nedá, ale v tom případě teda to jde jako za všema vládama, které byly od toho roku 91. Jo. To nevím, prostě nevím o tom, ze kdy to je, ale je to velmi vážný problém, určitě. AFD už není protestní strana na okraji systému. Její úspěch může poškodit i Česko, upozorňuje bezpečnostní expert Bříza pro Český rozhlas. Co si o tom myslíte? No, o Břízovi si... Víš, co nejhorší je, že já si o něm nemyslím vůbec nic. No. A co se týče AFD, že může poškodit, nemůže poškodit, protože naopak může prostě povzbudit určité politické procesy u nás, může povzbudit spoustu lidí po celé Evropě. Já si myslím, že to je na to, jak to byly maličká země, maličké volby, tak si myslím, že ten význam je dalekosáhlý.
0: A další nás čekají, uvidíme. Ještě tam máme dotaz?
1: Kdy odvolají Vojtěcha, no nevím.
0: Já jsem, protože hlídám čas, ale hlavně si nám řekl, že jsi nemocný, tak já tě už nechci dál trápit a budu ti přát, aby ses vykurýroval, aby si se z toho přes víkend dostal a budu se na tebe těšit příště, hlavně se uzdrav. Tak se omlouvám i divákům, že jsem to takhle rychle upnula, ale náš čas vypršel, jsem hlídač času.
1: Ještě se omluvím, měl jsem v pondělí být ve sněmovně na semináři bezpečnostním, tam jsem se moc těšil, ale jsem tak na maděru, že jsem to musel odpískat, takže omlouvám se i lidem, kteří čekali, že tam prostě budu. No. Hrozně mě to mrzí. Děkuji, pěkný večer všem. Tak.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, jsem rád, že jste si mě naladili tento večer, nebo když mě posloucháte z reprízy, tak kdykoliv během dne, nebo i noci třeba. Není nikde psáno, že mě můžete poslouchat třeba uprostřed noci ve 3 hodiny ráno. Tak ve všech případech vás zdravím a doufám, že jste se zaregistrovali a zvolili odebírat na tomto kanále Odyssey, kam se prosím přihlašte a odebírejte tento kanál, na který jste se právě teď dostali, třeba i čirou náhodou z odkazu třeba někoho jiného. Budu rád, když zvolíte i tlačítko odebírat a nezmeškáte tak další pořady, které pro vás v tomto studiu chystám. Za několik dní uplyne 20 let od zkázy 11. září 2001. Myslím, že je vhodné v rámci tohoto jubilejního výročí se tak trochu zamyslet, kam jsme se dostali, kam jsme dospěli po těch 20 letech, ve kterých Američané vehnali celý svět pod falešnými záminkami do dvou vleklých válek a rozbití dvou zemí. Zároveň je čas pro jistou rekapitulaci toho, co se vlastně přihodilo. Je totiž zajímavé, že ani po těch 20 letech, kdy už oficiální verzi věří snad jenom ti největší požírači a bašťůni hamburgerů a hotdogů, mainstream a korporátní média stále svorně drillují tentýž narrativ. V dnešní dvoudílné prezentaci si pustíme nová odhalení ohledně organizace Piloti za pravdu o 11. září. Je nesmírně zajímavé, když si toho všímáme, že se vynořuje tolik skupin z řad profesionálů, kteří nepokrytě rozporují oficiální verzi průběhu pádu budov Světového obchodního centra. Máme tu architekty a inženýry za pravdu o 11. září, máme tu piloty za pravdu o 11. září. Prostě ty nejklíčovější, nejpáteřnější, nejzásadnější profese, které s 11. zářím mají co dočinění. Architekti, kteří navrhují mrakodrapy, jsou těmi nejpovolanějšími, kteří by k tomu všemu mohli něco říct. Stejně jako piloti, což snad nemusíme ani pochybovat o tom, že by piloti k tomu neměli co doplnit. A když zástupci těchto klíčových, nejklíčovějších profesí spojených s 11. zářím, architekti, inženýři, piloti, mají obrovské pochybnosti, rozporují oficiální verzi, tak na tom asi něco bude, že? Jedině blázen nebo hlupák by potom věřil stále dokola drillovanému oficiálnímu narrativu. Potom tu máme třeba české experty z týmu, kteří pracovali na odborné studii a diferenciální rovnici mechaniky pádu výškové budovy. Nejde o žádné konspirátory, prosím pěkně, ale tým odborníků stavební fakulty Brno, kteří se shodli v názoru, že Světové obchodní centrum skutečně nemohlo spadnout gravitačním zhroucením, jak se tvrdí. Se stavebním inženýrem, docentem Ivanem Němcem, jsem o tom měl rozhovor minulý rok na výročí 11. září, to bylo 19. výročí. Dále tu máme architekta jménem Richard Gage, který založil organizaci, kterou jsem před chviličkou zmínil, Architects and Engineers for Truth About 9/11, čili architekti a inženýři za pravdu o 11. září. Členem této skupiny je třeba i například fyzik Stephen Jones. V této dvoudílné prezentaci si pustíme rekonstrukci dokumentu, který zveřejnili Piloti za pravdu o 11. září. Já jsem totiž přeložil kompletně vysílačky a průběh rádiové komunikace s věžemi všech letadel, která byla do 11. září zapojena. Ten dokument naprosto bravurní formou vykresluje průběh a rekonstruuje dráhy letů letadel v porovnání se stíhačkami. Dozvíte se tam třeba, že dvě letadla, která údajně narazila do Světového obchodního centra, protnula svou letovou dráhu v určitém bodě s jinými dvěma letadly a ti piloti tu vyjadřují podezření, že byla místo nich dosazená jiná letadla, která byla prázdná. A ta původní letadla bezproblémově přistála na letišti. Jednoduše, představte si dvě letadla s pasažéry, která vzlétla z letiště a v jednom bodě se jejich letecké trajektorie, jejich letecké dráhy protnuly se dvěma jinými prázdnými letadly, které za ně byly zaměněné. Ta původní letadla letěla dál a přistála, zatímco ty dvě prázdná falešná letadla doletěla do svého cíle, tedy do budov Světového obchodního centra. Ta prázdná letadla byla ovšem bezpilotní, řízená ze země. Fyzicky v nich však nikdo neseděl, žádný pilot v kokpitu. Jde o typickou záměnu letounů buď jednoho nebo dvou letounů. A v tomto směru se musíme ale vypravit do minulosti. Píše se 13. březen 1962. Lyman Linitzer,
nejvyšší velitel štábu, předkládá ministru obrany Robertu McNamarovi návrh s názvem Operace Northwoods. Je to dokument navrhující zinscenování teroristických útoků v zálivu Guantanamo a jeho okolí jako záminku pro vojenský zásah proti Kubě. Tento plán zavrhoval kromě jiného záměnu původního komerčního letounu za bezpilotní dálkově ovládané letadlo, řízené ze země. To už bylo prosím pěkně v roce 1962. I tehdy Američané disponovali takovýmito technologiemi. Tak jaké pak asi technologie mohly mít o 40 let později, v roce 2001, skoro o půl století později? Piloti zapravdu o 11. září tvrdí, že dokonce disponují důkazy o tom, že původní letadla normálně letěla dál a v pořádku přistála. Mají informace z radarů, které se jim podařilo získat díky zákonům svobodného přístupu k informacím, že 20 minut po nárazu dané letadlo bylo ve vzduchu. Skutečně se zdá, že letadla byla zaměněná za bezpilotní nadálku ovládané prázdné letouny, které měly trajektory s cílem narazit do budov Světového obchodního centra, pak do Pentagonu a poslední čtvrté do Bílého domu, ale to se jako zřítilo nad Pensylvánií. Všichni to známe, tento příběh. Tento plán generála Lenicera byl zamítnutý, Kennedy ho tehdy dokonce vyhodil. Nejenom ten plán, ale hlavně generála Lenicera vyhodil. Opět vždycky je důležité si představit základní dobový kontext a zasadit tu událost do něj. V dubnu 1961, to znamená o rok předtím, byl provedený nevydařený útok Američanů do zátoky sviní na Kubě, známá operace. Po jejím katastrofálním výsledku pro Američany byl tento Lenicerův plán projednávaný téměř o rok později, 13. března 1962. Figuroval tu také generál letectva Edward Lansdale, který byl dlouholetým členem Rady pro zahraniční vztahy, mimochodem Council on Foreign Relations. Edward Lansdale ve spolupráci s Williamem Harveym ze CIA vyvinuli operaci Mongoose, což byla série tajných operací na Kubě. Jejich cílem bylo vyvolat občanské nepokoje, podněcovat násilí a nakonec zlikvidovat Fidela Castra. A v návaznosti na tyto všechny operace navrhl generál Lyman Lenitzer, mimochodem také člen výboru pro zahraniční vztahy, tu slavnou operaci Northwoods, kterou ale mimochodem schválili všichni společní náčelníci a vedoucí štábů armády. Až ministr obrany Robert McNamara to zarazili. Tady vidíme, jací psychopati a sociopati jsou většina armádních důstojníků na vysokých postech. Oni bez mrknutí oka schválili operaci Northwoods pod falešnou vlajkou, která měla fingovat unesení letadel, jejich odpálení ve vzduchu, obvinit nepřítele a mít záminku, aby proti němu mohli rozpoutat válku. Všichni vysocí generálové a vedoucí štábu tohle nejprve schválili. A nebýt odhodlání a rostoucí nedůvěry ex-prezidenta Kennedyho vůči vojenským vůdcům ve Spojených státech, tak Spojené státy by se pravděpodobně ocitly ve válce proti Kubě, která by v zastoupení mohla znamenat tehdy jadernou válku se Sovětským svazem, viz pozdější karibská krize a tak dále. Že? Nastalo tedy pnutí mezi ex-prezidentem Kennedym a armádou. Mimochodem Edward Lansdale, který byl tím spoluautorem série operací Mongoose k destabilizaci Kuby, vyvolání občanských nepokojů a likvidace Fidela Castra tehdy, tak právě tento Edward Lansdale byl jedním z podezřelých z participace na atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho 22. listopadu 1963, tedy rok a půl po zamítnutí armádních operací Mongoose a Northwoods. Rok a půl potom, co se John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident, otevřeně postavil proti takovým psychopatům a sociopatům, armádním generálům a náčelníkům vojenského štábu. Já bych chtěl jenom varovat, abychom si o Johnu Kennedy nevytvářeli takovou tu sluníčkovou romantickou představu jako mírotvůrce a spasitele. Ano, v zastavení válečného konfliktu se Sovětským svazem měl Kennedy jistě maximální zásluhu, ale víme, že John Kennedy byl podporovaný prostředím chicagské mafie ve státě Illinois. To je mimochodem zajímavé, protože další demokrat Barack Hussein Obama, mimochodem, byl původem také ze Chicaga, stejně jako John Kennedy. Taky taková docela zajímavá souvislost. Ale tu
jeho podporu mu tehdy zajišťoval jeho otec Joseph Kennedy, který měl úzké vazby na šéfa chicagské mafie tehdy Sama Giancana. Postava Sama Giancana je velmi zajímavá, protože on se z lokálního vůdce mafie, která ovládala velká americká města, v jeho případě to bylo Chicago v Illinois, tak tento Sam Giancana se stal spolupracovníkem CIA. Ale předtím Giancana dělal řidiče třeba samotnému Al Caponemu a tak dále. Jo? A v této chicagské mafii figurovali vedle Sama Giancana třeba lidé jako Tony Akar, Johnny Rosselli, Jack Nicoletti a mnoho dalších. Mimochodem zmíněný Johnny Rosselli svědčil dvakrát v roce 1975 před užším výborem pro rozvědku Spojených států o plánech CIA zabít Fidela Castra v operacích Mongoose. Vidíte, jak se ty věci hezky spojují a zapadají do sebe. Kennedy a chicagská mafie. Sam Giancana potom uprchl do Argentiny, ale v roce 1974 se vrátil potom zpátky do Spojených států amerických. A co se nestalo? Několik dní před výpovědí Johnnyho Rosselliho dosud neznámý pachatel zastřelil Sama Giancanu, když ve sklepě svého domu v Oak Parku vařil klobásu s paprikou. Vražda Giancana se stala v červnu 1975. Jen několik dní předtím, než měl sám Sam Giancana svědčit před stejným výborem vedle Johnnyho Rosselliho. Vražda chicagského šéfa mafie Sama Giancana přiměla potom Johnnyho Rosselliho k trvalému opuštění Los Angeles a Las Vegas a on utekl do Miami na Floridě. No, jenže v červenci 1975 zmizel i Johnny Rosselli. Jeho rozpadající se tělo bylo nalezené v 55-galonovém ocelovém palivovém sudu, který plaval v zátoce poblíž Miami na Floridě. Federální vyšetřovatelé měli za to, že ho zabila právě chicagská mafie, ale spekuloval se i o tom, že by vypověděl, jak Sam Giancana spolupracoval se CIA spolu s Johnem Rossellim na likvidaci Fidela Castra v rámci operace Mongoose. Takto dopadali mafiáni, kteří byli zapojeni do podpory Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1960. Mimochodem čerpám z utajněných dokumentů Donaldem Trumpem před několika lety. Kennedy se ovšem po vstupu do Bílého domu od chicagského mafiánského syndikátu odvrátil. Čímž si vysloužil hněv od celého zločineckého syndikátu mafie v regionu. Ten přístup k chicagské mafii mu vedle otce Josepha Kennedyho zajišťoval zpěvák Frank Sinatra. To se dnes třeba málo ví, ale Frank Sinatra byl úzce spjatý s šéfem chicagské mafie Samem Giancanou. Proto, když se Kennedy v Bílém domě od mafie odvrátil, Frank Sinatra, aby dokázal, že on s mafií stále drží basu, peče s nimi a neodvrátil se od nich, protože by následovala vendeta, že? To je jasné. Tak zpíval 8 dní nebo 8 nocí v kuse v Giancanově klubu Villa Venice, čili Villa Benátky. Frank Sinatra si po nějaké době zasloužil zpět milost mafie, ale o to více hněv mafie dopadal na hlavu Kennedyho, který už s ní nechtěl mít v Bílém domě nic společného. Navíc John Kennedy vedle Marilyn Monroe měl další milenku Judith Campbell Exnerovou, která také spala s šéfem chicagské mafie Samem Giancanou. Oni byli vlastně něco jako švagři, John Kennedy a šéf chicagské mafie Sam Giancana. Chicagská mafie měla totiž velký vliv na odborové svazy, které mohly mobilizovat lidi, hodně pracujících a představovali tak velkou sílu pro kampaň Kennedyho ve spolupráci s tehdejším chicagským starostou Richardem J. Daleym. Ale abychom měli motiv, proč mafiánští vůdci podpořili svého člověka Johna Kennedyho do Bílého domu, tak jednoduše proto, že si mysleli, že od nich John Kennedy odvrátí pozornost a sníží tlak FBI na jejich aktivity. Jenomže se démoni přepočítali a Robert Kennedy, který se potom stal následně ministrem spravedlnosti, učinil z boje s organizovaným zločinem prioritu. Toto bylo v roce 1962, tedy v době představení operace Northwoods generálem Lymanem Lenicerem.
Takže na Kennedyho neměla spadenou pouze armáda, že se jim vymlkl z rukou, ale měla na něj spadenou i velká část zločineckého syndikátu mafie ve Spojených státech. A spekuluje se právě o Samu Giancanovi, se kterým měla CIA na likvidaci Kennedyho spolupracovat. Armáda byla vzteklá, že jim Kennedy nešel na ruku s těmi operacemi Northwoods a tak dále. Stejně tak, jako se Kennedy odvrátil od Sama Giancana, čili od mafie. Sam Giancana se spolu CIA angažoval v operacích Mungus na likvidaci Fidela Castra. Slíbili mu za to obrovskou odměnu, ale Giancana tvrdil tehdy, že za to nic nechce, že likvidace komunisty Castra byla jeho vlasteneckou patriotskou povinností. Jo, to on tvrdil tehdy. Takže zájmy Deep State, čili CIA plus armády plus mafie, reprezentované Samem Giancanou a dalšími lidmi, všichni měli stejné zájmy, které překazil John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident. A právě Kennedy jim stál v cestě. Není to více než dobrý důvod ke spojení těchto všech skupin proti Kennedymu. A právě tady někde bychom měli hledat zárodek atentátu na Kennedyho 22. listopadu 1963. Tohle všechno mimochodem tvrdí odtajněné dokumenty Donaldem Trumpem před několika lety. Tak to jenom k dobovému kontextu operace Northwoods, tedy záměny civilních komerčních letadel za bezpilotní letadla ovládaná ze země v předstíraném útoku pod falešnou vlajkou. Abychom si uvědomili, jaké napětí a jaká doba tehdy panovala. Ano. My jsme se bavili tedy o roce 1962. Ovšem, armáda začala po atentátu na Kennedyho takovéto projekty jako Northwoods testovat dál a nacvičovat různé manévry a všechno to dává dohromady stejný rukopis jako nacvičování falešné pandemie covidu na ovládání lidstva. To jsou ta různá cvičení jako Clyde X v roce 2018 a Event 201 v roce 2019 organizované Univerzitou Johna Hopkinse, nadací Melindy a Billa Gatesovými a Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba, kde si všechno zkoušeli na nečisto v rámci organizace, velení, hierarchie, předávání pokynů, provádění, řízení a tak dále a tak dále. A v tomto případě 11. září to bylo naprosto stejné v rámci toho rukopisu, toho manuskriptu. Jo, když si sestavíme koláč testování bezpilotních letounů v rámci operací americké armády. Operace Northwoods se tedy začala aktualizovat, modernizovat, nacvičovat. 1. prosince 1984, to znamená zhruba 20, něco přes 20 let po prvním výskytu této operace Northwoods, bezpilotní letadlo Boeing 727 vzlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii. Je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bezpilotní letadlo více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 zletů, 69 přiblížení a 13 přistání. Armáda si takto v roce 1984 nacvičovala manévry přiblížení k cíli, do kterého mělo letadlo vrazit. O 14 let později, 28. února 1998, bezpilotní letoun Global Hawk dokončuje svůj první let nad leteckou základnou Edwards v Kalifornii ve výšce 10 km nad mořem, což je výška, ve které létají dopravní letouny. Všímáme si, je to tatáž stejná základna Edwards v Kalifornii, kde testovali Boeing 727 v roce 1984. A na stejné základně Edwards v Kalifornii cvičí i Global Hawk v roce 1998, o 14 let později. Jo? Armáda nacvičuje další fázi řízené kolize letadla s daným cílem. No, potom NORAD, což je vzdušná obrana Severní Ameriky, uskutečňuje cvičení o rok později, tedy v roce 1999, při kterém jsou unesená letadla namířená proti Světovému obchodnímu centru a Pentagonu. Proč zrovna tyto dva cíle a zrovna dva roky před 11. zářím 2001? 24. října 2000 Pentagon uskutečňuje první ze dvou cvičení zvaných MESCAL, MASCAL psáno. Jedná se o simulaci nárazu Boeingu 757 do budovy Pentagonu. V dubnu 2001 tentýž NORAD, to znamená vzdušná obrana Severní Ameriky, plánuje cvičení, při kterém má letadlo narazit do Pentagonu, ale je zamítnuté to cvičení jako příliš nerealistické. Je zajímavé, že před dvěma lety se jim to nerealistické vůbec nestálo, mimochodem. Tady vidíme v celé nahotě,
jakým způsobem americká armáda systematicky trénovala, testovala, nacvičovala a dolaďovala podobné manévry. A to právě tvrdí piloti za pravdu o 11. září, že mohla proběhnout nějaká podobná, aktualizovaná, modernizovaná operace Northwoods, kdy byla původní dopravní komerční letadla s pasažéry zaměněna za bezpilotní letouny, na dálku ovládané letouny ze země, které vysílaly samozřejmě klamavé informace z odpovídače, z transpondéru na letecká střediska řízení letového provozu, na radary. A navíc pro vizuální kontakt ze země byla ta letadla přebarvená a vypadala tak, jako by to byla skutečná letadla. Navíc tu docházelo k dalším naprostým záhadám. Třeba, že stíhačky F-16, které měly letouny sestřelit, byly toho rána 11. září vyslané na cvičení manévrů daleko nad Atlantický oceán. V bojové pohotovosti byly tehdy pouze dvě stíhačky F-16. Navíc ty stíhačky byly obrácené zpět k pevnině až 20 minut po nárazu na Světové obchodní centrum. Další stíhačky dostaly příkaz kroužit nad prostorem 2TV-105, což je okruh na jihu od Long Islandu, a teprve až po nárazu dostaly příkaz, aby sestavili bojovou leteckou formaci chránící New York. Ale teprve tehdy, když bylo po všem, když bylo všechno hotovo. Jednoduše, kdo si vydával naprosto scestné příkazy s cílem zaměřit pozornost úplně jinam, než odkud hrozilo reálné nebezpečí. Třeba uslyšíte, jak kdo si vydává pokyn, že se blíží letadlo z jeho východu, ať tam zaměří pozornost a tak dále, ale ve skutečnosti se Boeingy blížily ze západu. Ten směr zůstal mimo hlavní zaměření a pozornost, protože se všichni podle falešného pokynu zaměřovali a pátrali na jeho východ od letiště a tak dále. Opět kdo si vydával matoucí klamavé a falešné pokyny s cílem odvést pozornost od skutečné hrozby. A pak tu máme třeba tři stíhačky F-16, letecké základny Národní stráže v Andrews u Washingtonu DC. A tato základna leží jenom 24 km od Pentagonu. A tyto stíhačky odlétají 333 km daleko do Severní Karolíny na cvičnou misi. Tohle všechno tvrdí piloti za pravdu o 11. září. Jisté však je, že veškeré tyto operace letounů byly provedené s vojenskou přesností a koordinací. Žádná Al-Kaida ani kdokoliv jiný by nebyli schopni nejen skoordinovat takovou synchronicitu, sehranost, ani uřídit letadla. To jsou ty báchorky, že si udělali kurz na nějakých cestnách, práškovacím letadle a pak najednou uměli řídit obrovský Boeing. Plus se do kabiny pilota dostali s nějakými nožíky na řezání krabic na pizzu. Ale ani přelstít veškerou americkou obranu v tak masovém měřítku 4 komerčních letadel. Ta logistika, koordinace, taktizování a synchronicita je ohromující na to, aby to mohlo spáchat nějakých 11 muslimských maníků z Al-Kaidy. Nejprve si pověsme něco málo o organizaci Al-Kaida. Al-Kaida původně vznikla v Saudské Arábii a jedním z hlavních spoluzakladatelů je právě saudský rodinný klan Bin Ládinů. K samotné Saudské Arábii se později dostaneme obšírně a nalinkujeme si totální provázanost nejenom Bushů a Bin Ládinů, ale i všeobecně Američanů a Saudů dohromady. První větší angažmá Al-Kaidy proběhlo v 80. letech minulého století v Afghánistánu ve válce proti Sovětům. Proto nás už ani nepřekvapí, že Al-Kaidu vycvičila a naverbovala CIA. Jak jsem řekl, to se datuje už do 80. let minulého století, kdy Američané zásobovali zbraněmi a raketami Talibán, Al-Kaidu v Afghánistánu ve vleklé válce proti Sovětskému svazu. Kdo myslíte, že vedl skupiny mučahidů v Afghánistánu? Jistý Usáma bin Laden, s jehož rodinou už tehdy rodina Bushů úzce podnikala v rámci ropné Arbusto Energy. K tomu podnikání Bushů a bin Ládinů se samozřejmě dostanu podrobně, velmi, velmi podrobně, to se nebojte, ale abych netříštil ten Afghánistán, tak nejprve ho dokončíme. Skupina Bin Ládina byla tehdy v podstatě vyzbrojená, vycvičená, podporovaná CIA proti Sovětskému svazu. To, že Al-Kaidu vycvičila a naverbovala CIA, prohlásil naplno někdejší britský ministr zahraničí Robin Cook. On to uvedl v deníku Guardians v červenci 2005. A o měsíc později Robin Cook záhadně zemřel na infarkt. Vždycky, když někdo prohlásí něco, co ohrožuje světovou mafii, oligomafii,
tak najednou po nějaké době zemře na infarkt. Američané nasazovali Al-Kaidu v horkých oblastech. Samozřejmě pěšáci mučáhide museli mít pocit, že bojují za tu správnou stranu. Ale jednalo se o typické rozmíchávání konfliktu, kam Američané nastrčili vždycky někoho jiného než sami sebe. Když válka v Afghánistánu skončila na sklonku 80. let, spolupráce Usáme bin Ládina se CIA pokračovala dále, ale tentokrát se přesuňme do dějiště zvaného Evropa. Mujahidé z Al-Kaidy byli naverbovaní do Bosny a Hercegoviny v 90. letech. Tehdy se Al-Kaida připojila ke kosovské osvobozenecké armádě UČK. Al-Kaidě v Bosně tehdy šéfoval velitel Mohamed Zaváhrí, bratr druhého muže Al-Kaidy Aymana Zaváhrího. Samotný Usáma bin Ládin vlastnil od roku 1993 bosenský pas až do své smrti. Usáma bin Ládin tehdy přivedl přes 3000 mujahidů proti Srbům, aby pomohli rozmíchat krvavý konflikt. Navíc se beze vší pochybnosti prokázalo, že samotné americké tajné služby podporovaly kosovskou osvobozeneckou armádu UČK, tedy Hašim Tači, tedy teroristy. Totiž v Německu ještě za vlády Gerharda Schrödera byl odvolaný ministr obrany Oskar Lafontaine. Ministr obrany Lafontaine tehdy zorganizoval v Bonně tiskovou konferenci, kde předložil na stůl důkazní materiály k této podpoře. Když skončily boje v Kosovu a bylo podepsáno příměří nařízení rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244, tak se v Kosovu vyskytoval německý kontingent, který měl sbírat a shromažďovat zbraně, které jim kosovská UČK odevzdávala. A na tomto místě chvalme třikrát pověstnou německou důkladnost a důslednost,

Albánců, o půl roku později už ne kosovských Albánců, ale makedonských. Kromě toho německý ministr obrany Lafontaine tvrdil, že německé spojovací služby zjistily, že během konfliktu v Kosovu albánští teroristé z UČK komunikovali přes americkou spojovací vojenskou družici. Tak to se potom nedivme, že byl Lafontaine odvolaný. A když to seřadíme do kontextu, že za několik let po německém ministru obrany Oscaru Lafontaineovi vystoupil britský ministr zahraničí Robin Cook, který prohlásil v podstatě to samé, že Al-Kaidu, která podporovala kosovskou armádu UČK, vycvičili a naverbovali Američané. Tak to už něco znamená, že? Dva ministři zahraničí a obrany dvou klíčových evropských států poukazují na americkou CIA, na Američany, o kterých víme, že zásobovali Talibán a Al-Kaidu v 80. letech minulého století zbraněmi a raketami proti Sovětskému svazu. A tipněte si, koho Američané dosadili jako premiéra afgánské vlády po jejich vpádu v roce 2001 po svržení dvojčat. Jistého Hamida Karzáího. A tento Hamid Karzái absolvoval americkou stáž v programu International Visitors Leadership už v roce 1987. Přesně v době války Sovětského svazu s Afghánistánem, kdy Američané vyzbrojovali Talibán raketami proti Sovětům a zároveň zvali vytipované představitele na výměnný program nebo stáž, aby si je sformovali a postavili je do čela vlády za třeba 15 let. Oni měli připraveno, i nevěděli, kdy samozřejmě v Afghánistánu zaútočí a tak dále, ale prostě měli tyto lidi připravené v záloze, vychované. A tento Hamid Karzái, a k tomu se dostanu v související sekci, byl generálním ředitelem zbrojařské korporace Carlyle Group, ve které figuroval rodinný klan Bushů i saudský rodinný klan Bin Ládinů. To je pecka, panečku. A pak se divme, že ex-prezident George Bush mladší byl poradcem v této zbrojařské společnosti Carlyle Group, kde byli generální ředitelé, jak jsem zmínil, Hamid Karzái a po něm George Bush starší, jeho otec. A kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ládinů. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme za chvilku. Teď vám to může znít lehce zmatečně, jo, protože to plácám trošku dohromady. Ale já se k tomu samozřejmě dostanu, k těm liním, k těm jednotlivým vazbám souvislostem, vysvětlím to velmi podrobně. A potom se divte, že samotný Usáma bin Ládin byl lékařsky ošetřený 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. No proč? Protože samotný Usáma bin Ládin umíral v pákistánské nemocnici později na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001, několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. Mimochodem na americký den nezávislosti 4. července, to je také zajímavé datum docela. Jo. Dokonce CIA dodnes provozuje síť mujahedínů s americkými vízy pro operaci po celém světě. Samotná americká ambasáda v Riádu v Saudské Arábii vydává víza teroristům. A pokud by mě chtěl teď někdo napadnout, že mám tyto informace nepodložené a tak dále, tak hezky honem rychle zabrzděte. Protože přesně tohle totiž prohlásil bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanectví v Riádu Michael Springman. Michael Springman totiž napsal knihu Víza pro Al-Kaidu, ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti. Michael Springman v té své knize uvádí třeba, že CIA dodnes provozuje síť vycvičených mujahidů z Afghánistánu a posílá je do různých bojů a konfliktů po celém světě, například na Balkán a odtamtud dále třeba do Libie, to jsme byli svědky minule třeba, že v minulých letech, Sýrie, to taky jsme svědky, anebo Iráku. Pamatujete si na pas Usáme bin Ládina, který naverboval 3000 mujahidů do Bosny a Hercegoviny na Balkáně, aby tady rozmíchávali občanské nepokoje proti příliš silným a nepoddajným Srbům. Přesně to byla jedna z operací pod maskováním CIA. Perfektně se to nám skládá dohromady s tvrzeními Michaela Springmana mimochodem. Michael Springman dále tvrdí, že americké vízum v

pasu slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanismy, že držitelé těch pasů jsou prověření americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Jo? Na mezinárodních letištích je americké vízum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. A přesně o tom všem psal Michael Springman z americké ambasády v saudském Riádu. Těch důkazů, jak spolu celá ta světová oligarchická mafie spolupracuje, se vynořuje tolik, že už to není možné přecházet. A o to horší je, že se mainstreamová korporátní média o tyto skuliny a trhliny nezajímají a místo toho veškerou jejich energii vynakládají na zamlčení a zesměšnění toho všeho. A tím v podstatě poskytují jakési krytí v podobě ideologické clony nebo psychologické bariéry, aby se lidé nedozvěděli to, co se skrývá za tou příslovečnou oponou. Třeba jako média neinformují o tomto americkém programu International Visitors Leadership, který mimo jiné absolvoval Hamid Karzai v roce 1987. Hamid Karzai se potom stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády Hamid Karzai po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Tohle je velmi důležitý program International Visitors Leadership. Tak si ho pojďme trochu vysvětlit, jen abyste měli představu o obludnosti takovéhoto projektu. International Visitors Leadership je americký vládní program placený a organizovaný výhradně americkou vládou, který nese název International Visitors Leadership tedy. Je to jeden z klíčových projektů administrativy Spojených států o získání přívrženců z řad mladých, perspektivních, nadějných politiků, biznismenů, vědeckých kádrů a hlavně pracovníků z neziskového sektoru. Jde jednoduše o lidi, které si pracovníci ze služby americké ambasády vytipují a které americká vláda pozve k okružní cestě po Spojených státech, aby pod záminkou studijního pobytu u nich vzbudila citlivost k zájmům této země, tedy Spojených států amerických. Americká vláda pečlivě připraví okružní stáž pro cizí vedoucí perspektivní nebo chcete-li nadějné představitele, stávající i budoucí. Ti absolvují setkání s americkými senátory, kongresmeny, členy sněmovny reprezentantů, ministry, akademickými představiteli, zástupci z neziskového sektoru, jednoduše občanskou společností, navštíví 4, 5, 6 států od Kalifornie, Arizony přes Texas, Oregon až po New York a samozřejmě Washington DC. A všechno tohle ve vás zanechá monumentální velkolepý dojem a samozřejmě to ve vás vzbudí vděk, že vám tento okružní pobyt program americká armáda umožnila. Úžas přece jen vidět tolik států najednou, setkat se s tolika lidmi, absolvovat tolik prohlídek, kongresu, kapitolu, muzeí, všechno podle zaměření a profese dané osoby, protože tyto programy jsou šité na míru. A zároveň to ve vás vzbudí zvýšenou citlivost k zájmům Spojených států, protože přece každý vám říká, jak co ve Spojených státech funguje, jakou činnost vyvíjejí, jaká je agenda, v jakém oboru je zrovna v kurzu. A všichni se dychtivě zajímají o vaše názory, postřehy, co si o tom myslíte. Což vám samozřejmě lichotí, že si vás váží, že se ptají na váš názor, jednoduše vzbudí to ve vás snahu se tomu všemu podobat a vyvíjet veškeré aktivity po návratu do České republiky, abyste v tom vašem oboru, profesi, branži nastolili tutéž agendu, jako jste byli svědky ve Spojených státech, protože velkolepá okružní jízda ve vás samozřejmě zanechala ohromný zážitek a samozřejmě mnoho kontaktů. A teď si představte, že tam jezdí vrcholoví politici, akademici, zástupci neziskového sektoru, pracovníci státní správy, kteří stělesňují, zhmotňují agendu Spojených států, kterou vykonávají nejenom tady u nás v České republice, ale kdekoliv na světě. Najdeme tady třeba více než 500 českých občanů mimochodem, kteří tento americký vládní program absolvovali už od roku 1992. Už takto hluboko si Američané připravovali svoje kádry. Symbolické je, že klub českých absolventů International Visitors Leadership působí v rámci amerického centra v Praze
na adrese Tržiště 13 na Malé Straně, Praze 1, a je financovaný, což se píše přímo v klubu absolventů tohoto projektu, Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických v rámci odboru pro vzdělávání a kulturu. Tedy je financován americkou vládou. Jenom pro představu, celkovou představu pár jmén, kdo tento americký program absolvoval. Třeba rakouský ex-prezident Heinz Fischer, ten absolvoval v roce 1964, nebo bývalý kancléř rakouský Wolfgang Schäuble 1984, dánský ex-premiér Anders Fogh Rasmussen 1982. Anders Fogh Rasmussen, to víme, byl později generálním tajemníkem NATO. A nakonec se Anders Fogh Rasmussen stál poradcem Petra Porošenka, tehdy na Ukrajině. Jenom taková souvislost. Francouzský ex-prezident třeba absolvoval tento kurz americký Nicolas Sarkozy v roce 1985. Bývalý prezident Gruzie Michail Saakašvili 1999. Bývalý prezident Německa Joachim Gauck rok 1993. Kancléř Gerhard Schröder 1981. Nyní předseda ruské společnosti Rosneft. Mám takový pocit, že tam ještě stále předseda. Bývalý italský premiér Romano Prodi 1979. Bývalý premiér Norska Jens Stoltenberg 1988, později také generální tajemník NATO, stejně jako Anders Fogh Rasmussen, dánský premiér bývalý. Bývalá premiérka v Polsku Beata Šidlová 2004. A samozřejmě v Česku tento program absolvovala třeba Lenka Bradáčová, vrchní státní zastupkyně v Praze, Ivo Ištván, Nora Fridrichová z České televize třeba, bývalý premiér Petr Nečas, ten dokonce dvakrát absolvoval tento kurz, nebo bývalý předseda KDU ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek také absolvoval tento kurz na konci roku 2013 a tak dál. To byly a jsou všechno američtí bílí koníci, včetně Hamida Karzáího, který se stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Měli ho připraveného. Podívejme se teď na historii, těsnou provázanost a souručenství mezi rodinnými klany Bushů a Bin Ládinů. Těch nevysvětlitelných záhad a okolností, vazeb, spojení a souvislostí tu máme celou řadu, když začneme hlouběji tuto operaci 11. září zkoumat a kutat. Mnozí z vás třeba ještě nevíte, že Bushové a Bin Ládinové spolu úzce spolupracovali už od 70. let minulého století. Byly to rodiny, které se znaly, naštěvovali se, pěstovali mezi sebou přátelské vztahy a samozřejmě spolu podnikali. V roce 1971 se poprvé objevila fotografie v anglických novinách. Tato fotka ukazuje, že Usáma bin Ládin ve věku 14 let a jeho bratr Sálem bin Ládin ve věku 19 let si užívají letní dovolenou v hotelu Astoria ve švédském Falunu. Majitelka hotelu Kristýna Akerbládová uvedla pro list Daily Mail, cituji, byli to krásní chlapci, tak elegantně oblečení, všichni je milovali. Tehdy se psalo rok 1971. Posuňme se teď o 7 let později. V roce 1978 založil George Bush mladší a starší bratr Usáma bin Ládina, Sálem bin Ládin, společnost Arbusto Energy, ropnou společnost se sídlem ve městě Midland v Texasu, tedy v domovském státě Bushu. Sálemu bin Ládinovi bylo tehdy 26 let. Už před rokem jedna z největších stavebních společností Bin Ládinů na Středním východě, kterou vedl starší bratr Usámy, Sálem bin Ládin, investovala do této začínající ropné Arbusto Energy rodiny Bushů. Bin Ládin byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. Máme tu tedy prvotřídní napojení na skutečně vrchní kastu a smetánku saudských šejků s rodinou Bushů. Od té doby se datuje spolupráce Bushů a Bin Ládinů, která dále rozkvétala. Zástupce obchodních styků Bin Ládinů a Bushů byl tehdejší agent CIA Jim Budd. Toho Saudové pověřili, aby je zastupoval v Americe při dojednávání obchodů s rodinou Bushů. Agent CIA Jim Budd
a George Bush mladší byli blízkými přáteli od doby, kdy spolu byli v Národní letecké stráže, už od vojny v podstatě se znali v Texasu, ale to už je příliš, řekněme, hluboké rozvádění, protože tam se prali masivně peníze z drog a zbraní přes Bank of Credit and Commerce International. Dokonce přes tuto banku se platili zbraně mujahedinům v Afghánistánu tehdy v boji proti Sovětům. A na tuto banku byl napojený i Khalid bin Mahfouz ze Saudské Arábie a od této banky si půjčovala i Bushova Arbusto Oil Company, Arbusto Energy. V roce 1991 byla tato banka vyšetřovaná, tisk ji tehdy nazval nejskorumpovanější finanční institucí v historii. Musíme si uvědomit, abychom se dostali do kontextu té doby, že o 4 roky dříve, v roce 1974, tehdy Henry Kissinger uzavřel tajnou dohodu se Saudsko-arabskou měnovou agenturou SAMA. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického obranného vybavení, vojenského vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrózní spolupráce Američanů se Saudskou Arábií. Za nějakou dobu se k tomu vrátím. Při návštěvě Donalda Trumpa v Saudské Arábii v dubnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů. Trump prostě plnil jenom to, k čemu se zavázali touto tajnou dohodou před 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké obranné vybavení. Teď jenom chci, abychom se vpravili do toho dobového kontextu, protože to je vždycky velmi důležité, jak jsem třeba popisoval toho Kennedyho, tak to je něco podobného. Co té spolupráci mezi rodinami Bushů a Bin Ládinů předcházelo? A co je obklopovalo nebo obestíralo v rámci té doby? To je velmi důležité. Ale, jak říkám, to bychom se za chvíli dostali mimo hlavní linii a měli bychom v tom zmatek. Vraťme se tedy přímo k Bushům a Bin Ládinům. Co se ale nestalo? Jedno ráno 29. května 1988, tedy 10 let po začátku spolupráce Sálema Bin Ládina a George Bushe mladšího, došlo k velmi podivné letecké havárii poblíž města San Antonio v Texasu. Jedno ultralehké letadlo záhadně narazilo do drátů elektrického vedení zhruba 50 metrů nad zemí. Kdo myslíte, že tehdy seděl na palubě toho letadla? Starší bratr Usámy, Sálem Bin Ládin, který mohutně investoval do Bushovy ropné společnosti. Takto se rodina Bushů odvděčuje svým obchodním partnerům a v roce 2000 se odvděčila podruhé i Usámu Bin Ládinovi, stejně jako jeho staršímu bratru Sálemu Bin Ládinovi. Nejednalo se ale o nehodu jenom tak nějakou. Majitel toho letiště a bývalý mariňák Earl May vzpomínal takto, cituji: byl to velmi zkušený pilot, byl to dobrý pilot. Jenom nemůžeme pochopit, proč se rozhodl točit doprava místo doleva. Další 77-letý pilot ve výslužbě Gary Augbeck z New Brownsfields situaci popsal takto. Nikdo nemohl přijít na to, proč se pokoušel letět zrovna nad elektrickým vedením. Totiž, abychom to pochopili a byli v obraze. Sálem Bin Ládin měl více než 15 000 hodin letových zkušeností. Přesto se z jeho východu záhadně stočil na západ, aby překřížil elektrické vedení ve vzdálenosti půl kilometru od něj. Naprosto nepochopitelné od zkušeného pilota s 15 000 nalétanými hodinami. Je to naprosto neuvěřitelné. A my se jenom můžeme ptát, bylo v letadle už nějaké zařízení, ze kterého se letadlo ovládalo na dálku ze země? Něco jako bezpilotní dron? Pilot jednoduše ztratí nad letadlem kontrolu a jenom bezmocně přihlíží tomu, jak letadlo proti jeho vůli zatáčí na opačnou stranu. Američané už tehdy takové technologie měli. Vzpomínáte na to, jak jsem popisoval operaci Northwoods, tedy letadlo ovládané na dálku ze země? Už 1. prosince 1984 bezpilotní letadlo Boeing 727 zlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii a je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bez pilota více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 zletů, 69 přiblížení a 13 přistání.
bez pilota, letadlo bez pilota. Jak těžké by bylo nainstalovat takové zařízení do ultralehkého letadla, když to zvládli už o 4 roky dříve s obrovským Boeingem. Zkouška bezpilotního Boeingu proběhla v roce 1984 a Salem bin Laden zemřel v rámci té letecké nehody v roce 88, tedy o 4 roky později. Američané tehdy prokazatelně měli takovéto technologie. A bylo něco takového v ultralightu, ve kterém se zkušený pilot Salem bin Laden stočil naprosto nesmyslně a nepochopitelně na druhou stranu, aby překřížil dráty elektrického vedení, aby to do nich přímo napálil zkušený pilot s 15 000 naletanými hodinami. Pojďme ale dál. Pušová ropná společnost Arbusto Energy byla ztrátová. Držela se jen tak nad vodou a ocitla se těsně před bankrotem. V září 1984 se proto spojila se společností Spectrum 7 Energy, což byli kámoši a přátelé Bushů. Spectrum 7 Energy se o 2 roky později v roce 86 spojila s Harken Energy, opět obchodní přátelé Bushů a tehdy Reaganovy administrativy. A tato společnost Harken Energy dostala od vlády Bahrajnu smlouvu v roce 1990 na vrtání ropy na moři. Ačkoliv nikdy předtím Harken Energy nikdy nevyvrtala ani studnu v zámoří ani nikde ve vodě. A kdo stál v pozadí Harken Energy? Samozřejmě George Bush mladší s jeho Arbusto Energy, kterou založil se Salimem bin Ladenem. To bylo v roce 1990, čili 2 roky po záhadné smrti Salama bin Ladena v roce 1988. Třeba deník The Outlaw Bank tvrdil, že za tím rozhodnutím vrtat v Bahrajnu stála Saudská Arábie, což by dokreslovalo těsnou vazbu Bushů na Saudy. Zajímavé také je, že tuto bahrajnskou dohodu částečně zprostředkoval investiční bankér ze státu Arkansas David Edwards. A David Edwards byl jedním z nejbližších přátel Billa Clintona. Opět republikáni a demokrati, všichni na jedné hromadě, všichni společně. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Podívejme se teď na nechválně proslulou společnost, která se jmenuje Carlyle Group. Skrze tuto společnost investoval třeba i George Soros, ale to teď není pro naše povídání důležité, o tom mluvit teď nechci. Tato společnost, tato zbrojní společnost Carlyle Group, vlastní velké množství zbrojařských koncernů, kde jako poradci figurují bývalí světoví politici, jako je třeba bývalý americký prezident George Bush mladší, někdejší britský premiér John Major. Ale co je zajímavější, generálním ředitelem této společnosti Carlyle Group nebyl nikdo jiný než George Bush starší, tedy otec ex-prezidenta George Bushe mladšího, který v téže společnosti figuroval jako poradce. Zbrojařská Carlyle Group je skutečně hnízdo největších parchantů, kteří profitují na válkách a zásobování zbraní komukoliv, kdo dobře a krvavě zaplatí. Najdeme tu třeba bývalého ministra zahraničí Spojených států Jamesa Bakera, který se potom stal výkonným ředitelem Carlyle Group. A právě James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šafikem bin Ladenem, dalším z bratrů Usáme bin Ladena ze Saudské Arábie. To je chucpe, panečku. K té schůzce se samozřejmě ještě vrátíme, protože to jsou ty nevysvětlitelné záhady a trhliny v Matrixu. Ale v této zbrojařské společnosti Carlyle Group zasedl také bývalý americký ministr obrany Frank Carlucci, který Carlyle Group přihrál impozantní kontakty a kontrakty na americký Pentagon. Ale figuroval tu třeba i také vedoucí personálu Clintonova Bílého domu Mac McClarty. Opět tu vidíme na jedné hromadě jak republikány, tak demokraty. Žádní nepřátelé, ale v zákulisí všichni kámoši. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Ale co je zajímavější, tato zbrojařská společnost Carlyle Group začala vydělávat neuvěřitelných 250 milionů dolarů denního zisku po útoku na Irák. A kdo myslíte, že byl předchozím generálním ředitelem této zbrojařské společnosti Carlyle Group? No jistý Hamid Karzai, už jsem tady o tom mluvil, kterého Američané dosadili na post premiéra afgánské vlády po útoku na Afghánistán v roce 2001. Ten samý Hamid Karzai, který absolvoval americký výměnný kurz nebo stáž International Visitors Leadership,
Také jsem ho rozebíral. Už v roce 1987 ve Spojených státech amerických. Pojďme dál. Tuto zbrojařskou společnost Carlyle Group spolu zakládal a řídí od roku 1987 obchodník židovského původu David M. Rubinstein, který je dlouholetým přítelem rodiny Bushů. Proto tu figuroval George Bush mladší jako poradce a jeho otec George Bush starší jako generální ředitel. David Rubinstein je právník v Washingtonu a bývalý politický asistent někdejšího amerického prezidenta Jimmyho Cartera. David Rubinstein je také členem výboru pro zahraniční vztahy, Council on Foreign Relations. David Rubinstein byl také ve správní radě London School of Economics, přesně té školy, kterou vystudoval v 50. letech minulého století George Sereš, a George Sereš masivně do jím založené Carlyle Group investoval. Jak se nám to krásně spojuje, že? Ale David Rubinstein je také členem správní rady Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. A David Rubinstein seděl také v Rockefellerově trilaterální komisi, ve které zase třeba sedí Madeleine Albrightová, která měla obrovské finanční profity a benefity v Srbsku po bombardování, a kde Američané podporovali mučahídy v 90. letech z Al-Kaidi, včetně samotného Usáme bin Ládina, který měl tehdy bosenský pas, a Američané je podporovali spolu s kosovskou UČK Hašima Tačiho, aby rozmíchávali nepokoje proti Srbům, což právě Madeleine Albrightová vydatně podporovala, protože z toho měla obrovský vejvar potom. A Albrightová sedí v trilaterální komisi, v Rockefellerově trilaterální komisi, spolu s Davidem Rubinsteinem, spoluzakladatelem obří zbrojařské společnosti Carlyle Group. Vidíte, jak se to všechno krásně propojuje? Ti mezinárodní jestřáby mají stejné hnízdo, kde sedí a odkud vylétávají na své loupežnické válečné mise po celém světě. Do této zbrojařské společnosti Carlyle Group mohutně investoval také bohatý saudský klan Bin Ládinů. V čele se šejkem Mohammedem Bin Ládinem, který má 52 dětí, včetně slavného Usáme Bin Ládina. Vedle rodiny Bin Ládinů také do Carlyle Group masivně investoval saudsko-arabský princ Al-Walid bin Talal. Jak může George Bush mladší bojovat proti rodině Bin Ládinů, která mohutně investuje do společnosti Carlyle Group, ve které právě George Bush mladší figuroval jako poradce? Vždyť to je naprosto neslýchané. George Bush byl poradcem společnosti Carlyle Group, do které mohutně investoval saudský rodinný klan Bin Ládinů. Této Carlyle Group šéfoval Hamid Karzai, který byl dosazený do funkce premiéra v Afghánistánu po americkém útoku, a po něm ji řídil George Bush starší. Jehož syn, bývalý prezident George Bush mladší, byl poradcem v této zbrojařské korporaci a masivně do ní investoval saudský rodinný klan Bin Ládinů. Takže američtí Bushové, Hamid Karzai z Afghánistánu, Bin Ládinové ze Saudské Arábie a saudský princ Al-Walid bin Talal. Všichni v jedné zbrojařské společnosti Carlyle Group. Fakt ještě existuje vůbec nějaký hlupák, který je ještě tak tupý, že nedokáže pochopit tyto souvislosti, které přímo křičí. Takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o podlahu. To jsou dozdrojovatelná fakta, jak se na veřejnosti předstírá, že to jsou dva nesmiřitelní rivalové, nepřátelé. Ale ve skutečnosti v zákulisí spolupracují, protože proč? Jaký je motiv? Co z toho mají? Někdo by se mohl říct, někdo by se mohl ptát. Carlyle Group je společností, která vlastní mnoho zbrojařských korporací. A čím je světové napětí intenzivnější, čím více se zbrojí, čím mohutněji se investuje do armády, tím více takovéto Carlyle Group profitují a tím více se zúročují akcie a dividendy různým poradcům Bushům na jedné straně nebo investorům Bin Ládinům na straně druhé. Obě strany, které na veřejnosti vystupují jako nesmiřitelní nepřátelé, si v zákulisí mnou ruce uspokojením, jakým akcie zkvétají. To se nám to daří, to se nám to daří, že, pane spoluzakladateli Davide Rubinsteine? Když Carlyle Group začala vydělávat každý den 250 milionů dolarů po útoku na Irák,
Válka v Iráku byla jeden monstrózní, mabutí, impozantní, lukrativní obchod se zbraněmi, s krví a lidským utrpením. Nelítostní a bezskrupulózní psychopaté a sociopaté se na válce v Iráku a v Afghánistánu neuvěřitelně napakovali. Tu částku si ani nedokážeme představit. $250 milionů denně. To je něco kolem 6 miliard korun denně. A to byla pouze jedna společnost, Carlyle Group. Těch společností byly desítky. A každá se přímo zalikala pod vodopádem miliard dolarů z této války. Války v Afghánistánu i Iráku byly neuvěřitelným zdrojem zisků pro vojensko-průmyslový komplex. To je tak obrovská mašinérie, kterou si ani nedokážeme představit. A jedou v tom všichni skorumpovaní parchanti z vládnoucích elit až dodnes. Nejenom třeba na válkách v Afghánistánu nebo v Iráku, ale třeba na válce v Sýrii. Jenom drobný příklad, když jsem tu zmínil tedy tu Sýrii. Bývalá britská premiérka Theresa May má manžela jménem Philip May. A právě jeho investiční firma se vydatně napakovala třeba na bombardování Sýrie v roce 2018. Jak jsem zmínil, Philip May je manželem bývalé britské premiérky Theresy May. Zároveň Philip May působil jako její neoficiální poradce, takže získával spoustu vysoce interních a důvěrných informací. Tyto vnitřní informace mohl využívat ke značnému ovlivňování akcí společností, do kterých jeho firma investovala. A tak to také proběhlo. Philip May, manžel britské expremiérky Theresy May, byl řídícím pracovníkem investiční firmy Capital Group. Tato investiční firma Capital Group kupuje akcie společností z různých oborů po celém světě. Ale co je zajímavější, tato Capital Group Philipa Maye nakoupila i tisíce akcí největší světové zbrojařské firmy Lockheed Martin Corporation. Capital Group Philipa Maye vlastnila v březnu 2018 asi 7,9 akcí firmy Lockheed Martin, což byl podíl v hodnotě v ten okamžik více než 7 miliard liber. A teď, 14. dubna, to bylo tedy v březnu, a 14. dubna 2018 Theresa May nařídila britský vojenský zásah v Sýrii v rámci fingovaného chemického útoku v městě Duma. To si možná pamatujeme, útok ve městě Duma v roce 2018. V tomto zásahu byl poprvé použitý nový typ střely s plochou dráhou letu, zvaný JASSM. Jenže tato střela JASSM je vyráběna výlučně touto zbrojařskou firmou Lockheed Martin Corporation. Každá z těchto střel JASSM, z těch střel s plochou dráhou letu, stála zhruba $1 milion. A v důsledku jejich širokého použití akcie Lockheed Martin citelně stouply. Takže firma Capital Group, manžela britské premiérky Philipa Maye, se na akcích Lockheed Martin napakovala neskutečným způsobem. A to otvírá řadu otázek. Věděl Philip May už v březnu 2018 z kruhu kolem manželky Theresy May, že se chystal nějaký fingovaný útok v Sýrii konkrétními raketami s plochou dráhou letu JASSM firmy Lockheed Martin, a proto masivně kupoval už předem, ještě před útokem v březnu, ten útok byl v dubnu, on v březnu kupoval tisíce akcí Lockheed Martin. V tomto případě manžel, tehdy úřadující premiérky Theresy May, měl prospěch z rozhodnutí jeho manželky, která vydala pokyn k bombardování Sýrie. Tak to je jenom takový příklad, ale vraťme se zpět ke zbrojařské Carlyle Group, ve které seděl klan Bushů a do které investovali Saudové jako Bin Ládinové nebo saudský princ Al-Walid bin Talil, a kde byl generální ředitel Hamid Karzai, pozdější premiér afghánské vlády, a kterou spolu založil obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Pojďme ale ještě dál. Židovský obchodník a spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group David Rubinstein zná ještě dalšího židovského obchodníka Larryho Silversteina. Vyhledejte si třeba Israel Bonds, tam figurují oba dva vedle sebe hezky pěkně v rozhovoru celkem nedávno v roce 2020, jak David Rubinstein, tak Larry Silverstein. A kdo pak byl Larry Silverstein? Larry Silverstein byl vlastníkem budovy Světového obchodního centra číslo 7.
A právě tento Larry Silverstein uzavřel 24. července 2001, považte necelé dva měsíce před pádem dvojčat, 6 týdnů zhruba, včetně jím vlastněné budovy číslo 7, do které nevrazilo žádné letadlo, ale která se přesto zřítila, tak 24. července 2001 tento Larry Silverstein uzavírá kontrakt za 3,2 miliardy dolarů na 99-letou nájemní smlouvu, ale tentokrát ne pouze na jím vlastněnou budovu číslo 7, ale na celý komplex budov Světového obchodního centra. A těch 6 týdnů před údajným teroristickým útokem byla součástí této nájemní smlouvy pojistka v hodnotě 7 miliard dolarů, samozřejmě pro případ překvapivě teroristického útoku. Kdo pak to Larry Silversteinovi asi poradil? Že by jeho další židovský kámoš David Rubinstein, spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group a velmi úzký přítel rodiny Bushu, který měl od Bushů nejenom mladšího poradce Busha, ale staršího generálního ředitele předtím, Bushe staršího, exkluzivní informace předem. Jenom si to představte. Židovský obchodník David Rubinstein zavolal svému druhému židovskému obchodníkovi a kamarádovi Larrymu Silversteinovi. Hele, brácho, okamžitě zvedni zadek a okamžitě si sjednej pojistku na komplex budov Světového obchodního centra a dej tam pojistku proti teroristickému útoku. Pekelně se na tom napakuješ. No a Larry Silverstein neváhal a tento kontrakt sjednal 6 týdnů před 11. zářím. To stihl. Tohle je samozřejmě pouhá spekulace, ale ruku na srdce, je to tak daleko od pravdy? Dva vykutálení židovští obchodníčci, kteří umí vydělat na všem. Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, tak jeho další kámoš Larry Silverstein vyrýžoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za 3 zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je jako zhruba 20 dní války v Iráku za 250 milionů denně, kdy takto vydělával jeho kámoš David Rubinstein. Už potom třešničkou na dortu je skutečnost, kdy 4. července 2001 Usámu bin Ládinovi, na kterého byl vydaný mezinárodní zatykač už od roku 1998, se dostalo lékařské péče v americké nemocnici v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech, kde ho dokonce navštívil velitel místní pobočky CIA. No proč? Protože samotný Usáma bin Ládin umíral později v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001, několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji v Emirátech. Tak to se už musíme skutečně vážně jenom smát. Tyto dva rodinné klany Bushů a bin Ládinů, které na veřejnosti působí jako nesmiřitelní protivníci a rivalové, jsou v zákulisí jedna parta, která drancuje, loupí a devastuje planetu a rozeštvává jednotlivé frakce skupin lidí na planetě v různých místech planety, v horkých oblastech proti sobě, aby obě strany zásobovaly zbraněmi, municí, raketami, letadly, aby se mezi sebou mydlili, řezali a mlátili. A oni si budou mnout ruce, jak vojensko-průmyslový komplex profituje a oni si na krvavých penězích mastí kapsu. To se nám to daří, to jsme jim to pěkně rozjebali, že? To se pěkně zakousli ti rezaví a černí bravenci těmi kusadly do sebe a mydlí se a řežou se a my jim ještě pomůžeme. Oběma dvěma dohromady. Uveďme se jenom jeden příklad, jeden takový malý příklad za všechny v rámci toho vojensko-průmyslového komplexu. Víme, že společnost Blackwater prováděla v Iráku takzvané černé operace Black Ops, které oficiálně americká armáda nemohla provádět. Šlo o různé masakry, únosy, trancování, likvidace domácího civilního obyvatelstva, anebo snajpery, kteří byli vyslaní na konkrétní cíl, rozuměj konkrétního člověka. Na takovéto Black Ops, černé operace, si Američané najímali soukromé bezpečnostní agentury jako krycí společnosti CIA nebo respektive něčemu, čemu můžeme říkat Deep State. A jednou z takových společností byla Blackwater.
Tato Blackwater se několikrát přejmenovala, teď je to Constellis Holdings, dříve to byla Academy a původně tedy se jmenovala Blackwater. A tuto společnost Constellis Holding řídí mužské představenstvo, do kterého patří miliardář Red McComb, potom John Ashcroft, bývalý generální prokurátor za éry George Bushe, Bobby Iman, což je admirál ve výslužbě, anebo Jack Quinn, což je přední demokratický poradce, který působil jako šéf štábu viceprezidenta Ela Gorea a jako poradce ex-prezidenta Billa Clintona. Tady opět vidíme, jak jsou Blackwater, pak Academy a dnes Constellis Holdings nalezli jak lidé kolem George Bushe, tak i lidé kolem Ela Gorea nebo Billa Clintona. Tedy jak demokraté, tak křídlo republikánů. Stejně jako ve zbrojařské Carlyle Group, kde figuroval rodinný klan Bushů, Bush starší jako generální ředitel a Bush mladší jako poradce, ale také vedoucí personálu Clintonova Bílého domu Mac McCarthy. A zase jak republikáni, tak demokraté. Obě skupiny dohromady, žádný rozdíl. Všichni světoví loupežníci, členi světové gaunerské oligarchické mafie, si chtějí urvat svůj kus šťavnaté flákoty a vždycky tu operují obě skupiny, svorně vedle sebe. Protože kdyby tu operovala jen jedna, tak ta druhá by to na ní naponcovala. Takže si samozřejmě musí navzájem víc vstříc. Brácha na bráchu, brácha na mě, já ti jdu na ruku a ty mě zatím dosadíš tohle představenstvo a my potom tvé lidi umístíme tam a tam. A tak dále. To znamená, v Americe to jsou republikáni a demokrati, kteří se v telce boxují a v zákulisí figurují ve stejných společnostech, stejně jako Američané s Kuvajťany, viz Securacom, později StraightSec, nebo Američané se Saudy, viz zbrojařská Carlyle Group. Veškerá světová mafie organizovaně spolupracuje, organizovaně rozeštvává skupiny lidí proti sobě, aby vznikalo napětí, výbušná atmosféra, občanské nepokoje, války a oni se mohli pakovat dodáváním, zásobováním zbraní na obou frontách. Tady to vidíme v celé své nahotě, v celé své kráse, na konkrétních tvrdých důkazech. Američané naprosto nepokrytě obchodují se Saudy a ty vazby jak demokratů, tak i republikánů na Saudy jsou třeskuté. Nech se vypravíme dál, pojďme si ty vazby pro lepší paměť zrekapitulovat. Každý bod samozřejmě co nejstručněji. Za prvé, ex-prezident George Bush byl poradcem ve zbrojařské společnosti Carlyle Group, kde byli generálními řediteli pozdější afgánský premiér Hamid Karzai a po něm George Bush starší a kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ládinů. Za druhé, do Carlyle Group také masivně investoval saudsko-arabský princ Al-Walid Bin Talal. Za třetí, George Bush mladší založil spolu se starším bratrem Usámy Salmánem Bin Ládinem v roce 1978 ropnou společnost Arbusto Energy. Salem Bin Ládin byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. To si vzpomínáme, co jsem tady probíral. Za čtvrté, Bank of Credit and Commerce International prala peníze z drog a zbraní, financovala mučahídy v 80. letech v Afghánistánu v boji proti Sovětům a zároveň financovala 25 miliony firmu Arbusto Energy, George Bushe mladšího a Salmana Bin Ládina. Za páté, vzpomínáte si na hezkou tvářičku na Jirách, kuvajské zdravotní sestry, která prohlásila před americkým kongresem, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci vyhazují miminka z kuvajských inkubátorů. Později se však ukázalo, že tato Najirák zdravotní sestra byla dcerou Sauda Al-Sabaha, kuvajského velvyslance ve Spojených státech. K válce v zálivu se dostanu podrobněji v kapitole o vazbách Američanů s kuvajskými šejky. To bude taky velmi zajímavé, počkejte si na to. Za šesté, v rámci té Saudské Arábie, abychom to probrali. Za šesté, po teroristických útocích 11. září byly všechny lety v americkém vzdušném prostoru zastavené, ale došlo k jedné výjimce. Bílý dům povolil letadla, která vyzvedla 140 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ládinů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivezli zpět do Saudské Arábie, kde by byli v bezpečí. To psali dokonce v Denver Post, to není žádný výmysl, k tomu se později také dostaneme.
Za sedmé, bývalý americký ministr zahraničí James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šafikem Bin Ládinem, dalším z bratrů Usámy Bin Ládina ze Saudské Arábie. Za osmé, skrze WikiLeaks vyšlo najevo, že do Clintonovy nadace přispívaly významnými částkami ropné monarchie z Perského zálivu a rovněž jiné muslimské státy. A to právě v době, kdy Hillary Clintonová zastávala úřad ministryně zahraničí Spojených států amerických. To znamená 2008 až 2012 za Obamy. Jenom ze samotné Saudské Arábie Hillary Clintonové dorazilo nějakých 10 milionů dolarů. Další miliony zaslali Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Brunei nebo Alžírsko. O nadstandardním vztahu rodiny Clintonů k rodu Saudů není pochyb. Za deváté, a to je právě navazující bod na tu osmičku, Hillary Clintonová měla velmi blízký vztah k její pravé ruce jménem Huma Abedinová, což je saudská občanka, dcera prominentních islámských učenců. Její matka je děkankou v Saudské univerzitě v Džidě. A právě Humě Abedinové byla udělená prověrka pro nejvyšší utajení poprvé v roce 2009, když jí Hillary Clintonová jmenovala za zástupkyni šéfa štábu operací. Vidíme, jak republikáni, tak demokraté všichni berou plnými hrstmi od Saudů a obecně z peněz nasáklých ropou. Za desáté. Pamatujeme si na aféru Pizzagate, ve které se hrál ústřední roli Jeffrey Epstein. Na jehož Lolita Expressu, respektive Boeingu 737, létali prominentní elitní premiéři, prezidenti, ministři, bankéři, kapitáni průmyslu a všichni si užívali sex s 16-letými dívkami, s lolitkami ve vzdušném prostoru. Tak Jeffrey Epstein měl naprosto významné krytí v nejdůležitějších kruzích a významných pozicích světové oligarchie. Udržoval kontakty třeba s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem, bývalým britským ministerským předsedou Tony Blairem, anebo saudským korunním králem Mohamedem bin Salmanem. Takže Saudové jedou naprosto ve všem ruku v ruce s čelními představiteli západních elit globalistů. Saudové takto úzce podnikají nejenom s Američany, ale třeba si Saudové uplácejí i jiné státní představitele. Za jedenácté. Ve Španělsku před pár lety probíhala medializovaná kauza, ve které otec krále Filipa VI., král Juan Carlos, který je v penzi, ale stále ve veřejném prostoru, byl vyšetřovaný kvůli offshoreovému účtu s penězi, které dostal před 10 lety od saudsko-arabského krále. Šlo o, a teď se podržte, 100 milionů euro. Co musel španělský král Saudům slíbit, když mu jen tak na offshoreový účet střelili Mirnix Tirnix 100 milionů euro, což je zhruba 2,5 miliardy korun. Tady vidíme, že mezi těmi vrcholovými elitami protékají obrovské peníze, které si ani nedokážeme představit. Za dvanácté, třeba ukrajinský parlament schválil před několika lety zákon o rozprodeji ukrajinské půdy zahraničním investorům a komukoliv, kdo složí na stůl peníze. Ten limit byl nastavený na 200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího. To byl minimální limit, 200 000 hektarů půdy. Velký zájem má právě Saudská Arábie, překvapivě, která koupila největší ukrajinskou agrofirmu, zemědělskou firmu, největší ukrajinskou. Tehdy šlo o to, že Mezinárodní měnový fond, to jsou ti jestřáby, kteří taky zahrnují do kouta i Srby, že půjčili jim, samozřejmě potom, když jim rozflákali zemi na padrč, tak jim potom půjčili milostivě, aby to mohli platit a byli zadluženi do konce života a další tři generace, tak tento Mezinárodní měnový fond zatlačil tehdy Ukrajinu do kouta a sdělili jim, že bez prodeje půdy investorům nebude už žádná další půjčka Ukrajině. Takže si Ukrajinu rozeberou na kusy, supy a hyeny, opět globalisté a opět Saudové se mezi nimi výrazně výjímají. Za třinácté, možná si taky vzpomínáme, že v neděli 30. dubna 2017 navštívila německá kancléřka Angela Merkelová Saudskou Arábii.
Tady se setkala se saudským králem Salmanem bin Abd al-Azizem a s jeho zástupci. Merkelová tehdy sdělila saudským představitelům, že Evropa má nadále zájem o dohodu o volném obchodu se státy Perského zálivu. Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty mimochodem jsou největšími německými obchodními partnery na Blízkém východě. A kromě jiných smluv a memorand, Merkelová uvedla tehdy, že Německo bude nadále nabízet školení pro saudskou policii, bezpečnostní složky a pohraniční stráž. Chápete to? Německo školí a cvičí saudskou policii, vojáky a pohraniční stráž. Na co pohraniční stráž? Před uprchlíky? Německo, které na jedné straně vyřvává Refugee